0: fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestů za vstup diváků na hřiště.
1: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
0: Šťastný bude dnes jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání

0: Zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoků účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Vyšší Brod na Českokrumlovsku spojí s rakouským Reichentálem nová cyklostezka. Její stavbu dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za více než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konrátov a rakouským Štiftungem. Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali z Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu dnes večer porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je 3bodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů, pokračuje trenér Josef Dvorník.
2: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba 2 zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
1: Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
3: Překážka na D1 za Chuce Rady a zavřená silnice Valmes Rožnov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za odbočkou na Chuce Rady. Na 33. kilometru stojí učerpací stanice kamion. Některá vozidla v místě vybočují. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se levým pruhem. A silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm bude až do rána uzavřená v Zašové. Opravují tam most. Osobním autem to objedete po místních cestách. Nákladním je objížďka delší, vede přes Frenštát. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Syndrom vyhoření, divadlo o psychoterapii, prezident Petr Pavel a jeho rétorické schopnosti. To jsou témata spojená s jedním hercem z Uherského Hradiště. Josef Kubáník je ale taky dabér, scénárista, moderátor, spisovatel a taky je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Ahoj Joško.
6: Ahoj Jančo.
5: U mikrofonu je Renata Kalenská.
4: Hovory.
5: Tak teď by mě zajímalo, jestli v tom výčtu něco chybí, nebo jsem tam něco dala a nepatří to tam.
6: Já jsem byl překvapený, kolik toho je hlavně. Spoustu těch věcí, myslím si, ani nedělám.
5: Ale dělal jsi.
6: Dělal jsem, přemýšlím, kdy jsem daboval naposledy. To už je hodně dávno. Mm-hmm. Ale ono se to tak prolíná. Tak...
5: A tak ty jsi ani léta nehrál teď, protože jsi měl syndrom vyhoření, k čemuž se chci dostat v druhé půlce.
6: Ano, chvilku jsem nehrál, protože mi to nešlo, protože mě to nebavilo a nedávalo mi to smysl.
5: Tak než se dostaneme k tomuto, tak já bych chtěla mluvit o tom, že jsi školitel v retorice. A zajímalo by mě, protože já vím, že jsi školil kandidáta na prezidenta Petra Pavla v prezidentské kampani a evidentně jsi byl úspěšný v tom školení. Jestli byl vlastně Petr Pavel jediný tvůj klient, anebo to je tvoje normální práce?
6: Já mám těch klientů víc, ale samozřejmě, že oni o tom nechtějí hovořit, takže je to vždycky tak jako trošku tajné, zároveň to tajné není, ale veřejně o tom nemluvíme.
5: Ale je to

0: Je to v podstatě nečekané, nebo je to dobrý job učit budoucího prezidenta? Jak ses k Petru Pavlovi dostal?
1: Dobrý job je to v případě, že se tím prezidentem stane. Ano. Pokud by se jim nestal, tak to zase tak dobrý job asi nebyl, nebo já bych neobstál. To byla schoda tolika okolností, tolika náhod. Já jsem dostal nabídku, abych školil jiného kandidáta na prezidenta. To jsem odmítl.
0: Co se ti nelíbilo na Andreji Babišovi?
1: Tam jsou asi nějaké hodnoty, které jsou pro mě důležité a zrovna Andrej Babiš ty hodnoty nezosobňuje. Ale já jsem o téhleté nabídce mluvil se svým kamarádem a kolegou v Českém rozhlase, protože tam mám svůj pořad ve Zlíně.
0: Na Pohovce nebo něco?
1: Na Pohovce. Aha. Jošky Kubáníka se ten pořad jmenuje. A ten den on měl zrovna 30. narozeniny, tak jsme šli k němu domů a on mi říká, řekni tady mé přítelkyni Petře, jakou jsi dostal nabídku, tak já jsem jí to říkal a ona, to je zvláštní. A moje nejlepší kamarádka z výšky dostala nabídku jít k Petru Pavlovi, ale taky to odmítla, jako ty. Pak se nic
0: taky
1: nestalo.
0: Kvůli nějakým morálním hodnotám.
1: Ne, tam ta nemohla, tam byly nějaké překážky ano. V práci. Nic se nedělo a za 14 dnů telefon a ona mi říká, člověče, já jsem to té mé kamarádce vyprávěla. A ona říká, já do toho nakonec můžu jít a zrovna někoho takového, o kterým mi teď vyprávíš, my hledáme. Takže shodou těch okolností jsem se dostal k Petru Pavlovi.
0: Taky bylo to první setkání. Asi jste si museli vyjasnit, jestli si budete sedět, protože já si myslím, že mít svého kouče na to, aby mě učil mluvit, je strašně intimní záležitost.
1: A to je pravda. Já totiž nejsem příznivcem takových těch mentoringů, kdy člověk přijde a řekne ti, musíš se usmívat, musíš dělat tohle. Já tomu moc nevěřím, protože každý člověk je úplně jiný, každý člověk je individualista. Já k němu tak jako k individualitě přistupuju. A první setkání s Petrem Pavlem bylo, no takhle, ono to ještě bylo předtím setkání s týmem, s šéfem celé té kampaně, se strategem Michalem Mrpou a s šéfkou kampaně. A když jsme se potkali, tak oni se mě ptali, jak dlouho vám to bude trvat, než
0: ho naučíte
1: se
0: mluvit.
1: Něco stane. A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, dobře. A jak budete postupovat? A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, a jak začnete? A já jsem říkal, nevím. A oni říkali, takže vy se ucházíte o takovou pozici a vy nic nevíte.
0: To jsi jim dal lákavou nabídku.
1: No. A já jsem říkal, víte co, půjčte mi ho a uvidíme. A oni ještě říkají, půjčte mi ho? No ale potom
0: asi
1: nikoho nesehnali, takže mi ho půjčili. A my jsme se potom s panem Petrem Pavlem potkali. To setkání byla ještě u toho kolegyně. To setkání vlastně bylo tak jako v pohodě, oni se o něčem povídali, nějakých pracovních věcech, já jsem tam tak jako poposedával a pak jsem říkal, pane generále, protože všichni jsme mu říkali pane generále, tak jsem říkal, pane generále, asi bychom spolu měli mluvit o tom, jak bychom spolupracovali. A ve chvilce, kdy jsem řekl slovo pracovali, tak on si sedl a založil si ruce.
0: Ano.
1: A to je samozřejmě informace o tom, že moc pracovat asi nechce. A já jsem mu to hned řekl. Já jsem říkal, vy máte založené ruce, tak nechcete pracovat. A on, no mě to je jako pohodlné. A teďka ty ruce začal sundávat a zase zakládat. A bylo to vlastně dojemné.
0: To mi sedí k tomu, že vy jste každou lekci končili tím, že jste sedali panáka Slivovice.
1: To bylo později, je to pravda. Ale tak jsme si jako povídali a pan generál řekl, že by to teda rád zkusil. A potom ta první, už pracovní, to první setkání, to bylo 4-hodinové. A pan generál, pan prezident, přišel jenom s takovým deníčkem a s tuškou a takhle jako celou tu dobu, kdy jsme si povídali, je tu tušku měl ve vzduchu a nic si nezapsal. A mě už to potom bylo až jako nepříjemné. A pak už jsem to nevydržel po těch 4 hodinách a říkám, pane generále, já jsem tady říkal věci, jako které třeba už znáte, nebo vám to nebylo milé, nebo jako k čemu tady došlo, že jste si nic nezapsal z těch 4 hodin. A on říkal, já jsem vás nechtěl přerušovat. Mě to tak zajímalo, že jsem se bál, že ztratíte nit.
0: A mě by zajímalo, jestli on je člověk tvárný, protože třeba Andrej Babiš je z toho, co jsem slyšela od lidí právě, když se snažili s Andrejem Babišem v tomto smyslu pracovat, tak Andrej Babiš absolutně není tvárný. Ale Jiří Paroubek absolutně ano. Takže jak je na tom Petr Pavel?
1: Petr Pavel je...
0: Tvárný generál, to zní jako oxymoron trochu.
1: Petr Pavel je houba. Aha. Ať mu říkáš, co mu říkáš, on to do sebe nasává a někdy to může vypadat, že to třeba neslyší nebo že se tím neřídí, ale potom po nějaké době najednou uvidíš, že ty věci začínají fungovat a že on si je uvědomuje, ale potřebuje si to udělat podle sebe, potřebuje svoje tempo, potřebuje ty věci zpracovat tak, jemu, jak jemu to vyhovuje. A ve chvilce, kdy to zjistíš a trošku mu vlezeš do té hlavy a vidíš, jak funguje, že je třeba introvert, vidíš, jak na některé věci reaguje, vidíš, jestli je citlivý. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsme si povídali a on říkal, dali jsme si pauzu a on říkal, já jdu Evě něco poslat. A já si říkám, můžu se zeptat, co on říká, fotku, tady na balkoně jsou malé holoubátka. A on vyfotil holoubátka, šel poslat manželce něco tak vlastně pro něho dojemného. A to je taky informace. A potom, když tyhle ty všechny informace máš, tak si s tím klientem najednou začneš povídat nějak a už víš, kudy ho směřovat.
0: Trochu působí jako introvert v extrovertním těle. Protože když člověk ho dneska vidí, tak on vypadá jako, že je fakt, že to strašně užívá.
1: Jo, ale je to tím...
0: Běhání po Praze, jo, ale... s finským kolegou a podobně.
1: Myslím si, že je to tím, že on se už na to naladil, že už jede na té vlně a že ho to baví, protože během té práce, kdy jsme spolu chystali spousty věcí a bavili jsme se a pracovali jsme, tak on častokrát říkal, že ho trápím, častokrát říkal, že už nemůže, že už jako tomu nerozumí a mě ho bylo až líto, ale věděl jsem, že potřebuje ty, všechny ty informace dostat.
0: A Joško, co se ho učil?
1: Třeba jsem ho učil, ať nemluví příliš rozvláčně, protože v tom se potom posluchač nevyzná a ztratí. Učil jsem ho, ať se usmívá, ale to taky musí udělat člověk, který potom pochopí, kde je for, kde není for, co je zábavné, co není zábavné. To je takový komplex toho všeho. Dělali jsme spolu na projevech a ty taky, ty projevy musí být nějak strukturované. Něco se může, něco se nemůže říkat. Pamatuju si, jak jsme jednou řešili, jestli paní Eva dostane kytičku nebo nedostane kytičku. A tohle to všechno dohromady je potom takový ten balíček.
0: A když jsi byl vlastně členem jeho komunikačního týmu, jak komunikačně zvládl situaci, kdy Andrej Babiš přišel pozdě na minulý týden na jejich tak očekávanou schůzku a jak Petr Pavel zareagoval, protože oba byli kritizováni za to, co tam předvedli.
1: Já musím říct, že teď už v tom týmu nejsem.
0: Já vím.
1: Pan prezident už má svůj tým, byť se občas potkáváme, ale o tomhle tom, jak přesně reagoval, nevím. Ale spousta věcí, tak jak ho znám, se v něm odehrává vevnitř. A když už bouchne, tak to už jo, musí být. To už toho musí být hodně, protože on věci v sobě zpracovává, vstřebává. Pamatuju si jednou na situaci, kdy jsme chystali nějakou věc a pracujeme a mu to nešlo ten den. To se stane, stane se to každému. Nedařilo se mu a nezačal se rozčilovat, nezačal křičet ani na mě, ani na sebe.
0: Tak ale taky je to jenom člověk, že jo?
1: No jasně, no přesně tak. A já jsem to vnímal, že to je úplně normální a děje se to každému. A on se sebral a řekl, že se jde ostříhat. Dvě hodiny, ano, sám. Dvě hodiny jsme ho neviděli a po dvou hodinách se vrátil ostříhaný. Já jsem řekl, že jste se stříhal dvě hodiny. A on říkal, já jsem se šel ještě procházet po Václaváku. Takže to v sobě potřeboval zpracovat, něco se v něm potřebovalo udít.
0: Takže on není člověk, který zařve?
1: Já jsem ho nezažil, že bych řval. Umí být přísný, umí být, pamatuju si jednou, jak jsme byli po nějaké situaci, byl naštvaný na něco, to je celkem jedno, všichni se jednou naštveme, a šel takovým rázným krokem a paní Eva mi říkala, tomu já říkám generálský krok.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je herec, moderátor Josef Kubáník. Já ještě jenom k panu prezidentovi, byť ho již bylo dost, tak jenom zmíním, že vy spolu děláte teď nějaký podcast. Zahlédla jsem ukázku, kde ti prezident Petr Pavel vysvětluje, jaký hrníček má nejradši. Trochu mě to překvapilo. Já jsem u něj na Hradě byla dělat rozhovor minulý týden a přišel mi jako přísný muž, který za prvý každé slovo velice váží a taky každou vteřinu váží. Byť mi dal hodinu, tak ale absolutně jsme je vyplnili a vůbec si neumím představit, že by mi tam ukazoval nějaké hrnky.
1: No, to je právě tím, že my jsme se během té kampaně poznali i osobně. Znám o něm spoustu, vím o něm spoustu věcí mi povídal, mně přišlo líto, že se to lidi nedozví. Tak jsme se spolu domluvili a natočili jsme sérii takových kraťonkých, takového kraťonkého povídání, já to mám na svém instagramovém účtu, kde mi povídá, jaký má rád hrníček, nebo kde nakupuje, nebo kdo u nich doma vyskládává myčku.
0: A kdo?
1: No, oni to tam naskládají a panu prezidentovi je líto, že to tam je, tak to zase vyndá zase to a on to umije.
0: To je hezký. Mě dneska v parku říkala jedna paní, že o víkendu byli a jeli kolem vesnice, kde Petr Pavel bydlí a že ho tam viděli, jak ze sebe pumpuje, nebo pumpuje, naopak dostává ten vztek, že tam jezdil s tou sekačkou.
1: To dělá. To dělá, ale taky se stalo to, že když jsme třeba byli v kampani a blížili se dušičky, tak jsme přestali pracovat, protože se jelo na hrobičky. Takže se objížděla republika a my jsme nepracovali. Takže on tyhle ty věci, tyhle ty opravdu velmi osobní, bytostně osobní věci ctí, respektuje, uznává a pořád dělá.
0: Jak jsem říkala, dost bylo prezidenta, obzvlášť když si vezmu, jak krásně o něm mluvíš, tak blíží se premiéra, představení se bude jmenovat Terapie, nebude se odehrávat, bude to v Uherském Hradišti, ale nebude to v divadle, bude to v poliklinice místní. Tvojí hereckou partnerkou bude Nela Boudová a vychází to, ne, ten příběh není podle tebe, ale vychází to z toho, co ty jsi zažil a to je to vyhoření?
1: Ten příběh úplně z toho nevychází. Já jsem opravdu vyhořel, dostal jsem se do situace, kdy jsem musel přestat hrát divadlo, protože už mi to nedávalo smysl a nešlo mi to. Stalo se mi, že jsme zkoušeli inscenace a já jsem se nemohl naučit text ani slovo, takže jsem potom všechno četl. Samozřejmě dělal jsem to tak, aby to diváci nepoznali. Mohl jsem si to dovolit, já jsem hrál předsedu Senátu, takže jsem měl před sebou papíry. Ale ta představa, že by před začátkem představení mi ten jeden papír někdo vzal, nebo já o něj přišel, tak nemůžeme hrát, protože já nevím, já jsem vůbec nevěděl, co mám říkat. Stalo se mi, že jsme hráli jinou inscenaci a já jsem se nemohl převlíkat do kostýmu, tak jsem vždycky hrál ve svém, v tom, v čem jsem přišel. A to už bylo tolik kontrolek, že jsem si říkal a dost, takže jsem odstoupil od té hraní. A teď jsem si říkal, že bych chtěl vyzkoušet, jestli bych se k němu mohl vrátit a co by to udělalo. Napsal jsem hru, jmenuje se Terapie. Je to trošku detektivka, je to trošku takový napínavý příběh mezi terapeutkou a jejím klientem. A 28. května budeme mít právě, jak jsi říkala, v Uherském Hradišti na poliklinice premiéru.
0: A proč zrovna Nela Boudová? Je to proto, že ona sama je nějaká psychoterapeutická nebo terapeutická koučka, jak jsem četla?
1: Nela dělá koučku, ano, je to tak. Ale zároveň známe se, jsme na sebe naladění, je podle mě vynikající herečka, takže tam jsou věci, které do té skládanky tak zapadaly a já jsem mi to poslal letos 2. února, kdy ona má svátek. Napsal jsem mi, mám pro tebe dárek a ona, no tak to by mě zajímalo. Tak jsem mi to poslala a ona pak hned mi volala, že by do toho chtěla jít a že jí to baví, byť budeme muset jezdit z Prajdu Uherského Hradiště.
0: Proč to bude v poliklinice?
1: Nám se osvědčily ty prostory, které souvisí s hrou. Hráli jsme inscenaci Teror, tam jsem hrál toho předsedu Senátu, tu jsme hráli u soudu, přímo v soudní síni. Komedii Uče musí pryč, která zase pojednává o takovém sdružení rodičů a jak chtějí odvolat učitelku. Hráli jsme přímo ve školní třídě. A mě tahle ta věc baví a mě baví to, že najednou diváci sedí jinak. Není to úplně to klasické kukátkové divadlo. Nemusíš hrát až do 15. řady. Hraješ tak, že diváky máš od sebe pár metrů.
0: A počkej, diváci jdou v uvozovkách do divadla, ano. Ve skutečnosti jdou do školy a prostě se nastrojej a mají ty šaty, ty ženy a všechno, kabelčičky prostě chtějí.
1: Některé mají.
0: Mají to opravdu jako tu společenskou událost a přitom jdou do školy? Nebo některé, na polikliniku?
1: Některé ano, ale myslím, že už jako velice rychle pochopili, že když budou mít večerní roubu z vídeňské opery, že se to sem úplně nebude hodit, takže to přizpůsobují tomu všemu.
0: Jak to vlastně to představení ovlivní? To, že to prostě není v divadle.
1: Ona ta jedna část bude ta představení té inscenace, té hry. A druhá část, a to je taky pro mě důležité, si budeme v té druhé části si s diváky budeme povídat. Budeme se jich ptát, jak to udělat, aby se nestalo to, co se stalo těm postavám. Jestli máme své duševní zdraví pod kontrolou, jestli některé věci nás někdy moc nepřeváží a budeme třeba hledat nějaké řešení. Já bych si přál, aby to ve finále vlastně byla terapie i pro ty diváky, že se třeba o sobě něco dozvědí, že se rozvíjí i o nás, že se rozvíjí i o tom, jaká je naše profese, dozví se něco o vzniku té hry, takže to bude jedna velká terapie.
0: Jak to teda, Joško, udělat, aby člověk nedospěl až k tomu syndromu vyhoření? Teď se tě ptám, jako kdyby to bylo o tom.
1: Já si myslím, že je důležité poslouchat svoje tělo, poslouchat sám sebe, poslouchat intuici, že ve chvilce, kdy ti začne svítit ta kontrolka, že už ti tam není dobře, tak přemýšlet nad tím, proč ti tam není dobře, přemýšlet nad tím, jak z toho teda ven. A někdy to, že odejdeš, je opravdu řešení, ale taky jenom proto, aby ses třeba nadechla a vrátila se zpátky.
0: Takže ty teď stojíš před velkou otázkou, jestli to půjde. Jestli nebudeš chodit s textem po poliklinice.
1: To já si myslím, že půjde, ale zároveň, protože už jsme si to s tou Nelou říkali a baví nás to spolu, ale zároveň vím, že už se nevrátím k tomu každodennímu hraní divadla, ke každodennímu zkoušení, že po premiéře terapie si dám zase oraz v tom, že budu dělat spoustu jiných věcí, protože to by nedělalo dobrotu a nebavilo by mě to. A potom by to nebavilo ty diváky, já to jim nemůžu udělat.
0: Takže ty v podstatě z té herecké profese odcházíš s tím, že si necháváš tenhle bombonek?
1: Tenhle bombonek a třeba budou další, ale ty bombonky nemusí po sobě hned následovat. Nemusí to být celý pytlík bombónů, ale můžu ho jíst postupně, jeden po druhém, třeba po půl roce.
0: A jak tě baví to učení? Já se tím vracím vlastně k tomu původnímu tématu. Baví tě pracovat s těmi lidmi, kteří se potřebují naučit mluvit?
1: Baví. Baví mě to moc, protože oni mě k sobě pustí mě k sobě do hlavy. Je to velice intimní, je to velice osobní, to, co si říkáme. Musí mít odvahu, musí to chtít udělat a to je potom úplně úžasná jízda.
0: Takže taky trochu terapie vlastně.
1: No jasně, je to terapie a spousta klientů se potom ke mně vrací a jednou za čas se sejdeme znovu a tak se jako refreshujeme ty věci, o kterých jsme si říkali. A dokonce mám jednu paní doktorku, s kterou jsem pracoval a tam měla takovou těžkou situaci, že měla tak obrovskou trému, že se třásla, nemohla vůbec mluvit, tak mě oslovila a ta mi teď jednou za čas napíše a píše, kam se posunula a všechno se v jejím životě proměnilo. Najednou ty věci začala dělat jinak a bože můj, z toho mám potom tak velkou radost.
0: A jak pracovat s trémou? To je podle mě hodně těžká otázka.
1: Je to těžká otázka, ale zase záleží, jaký jsi typ člověka. Jestli si trémou schopná mluvit a zamotat se do toho, nebo si s trémou, nebo tě s tréma tak paralyzuje, že stojíš a řekneš dvě věty a nevíš, jak pokračovat dál.
0: Tak dejme tomu, že bych byla tento typ člověka.
1: Tak bych ti doporučil, aby si nakreslila...
0: Tak si našla doktora.
1: No, tak našla doktora. Ale tak bychom spolu vymysleli, zaprvé, co ti překáží v tom, aby jsi mluvila, co je ta překážka, kde se to v tobě jako děje, jestli máš nějakou zkušenost, která ti tohleto způsobila. A potom, když bychom to odstranili, tak bychom se bavili a hledali bychom třeba, že by si ty věty napsala by si třeba. Mm-hmm. A pak, nebo napsala nejdřív věty, souvětí, a ty by se naučila, takže bys to měla najednou před sebou, poslala bys do hlavy informaci, že se může spolehnout na to, jak se sama si to se sebou připravíš a potom už si napíšeš třeba jenom okruhy a potom ta hlava už se, já vždycky říkám, že tam vyrijeme novou drážku v té hlavě a když ji vyrijeme, tak to najednou jde úplně někam jinam a to tělo
0: ti poděkuje. Počkej, takže jsi vlastně přerýval drážky v hlavě prezidenta Petra Pavla.
1: Řekněme, vyrýval jsem nové. Jo.
0: A jestli teda znamená to zároveň, že ty jsi herec, který nemá trému? Protože když umíš trémy zbavit ostatní, tak ty asi taky netrpíš.
1: No, trpím samozřejmě. Tréma je zdravá, protože tréma je zodpovědnost. Když máš trému, je to dobré znamení, že to bereš vážně. A samozřejmě, že trému mám. A když se mě zeptáš 28. května v podvečer, jak se cítím, tak ti možná odpovím, takže to nebude souvislá věta, protože trémou mi ty prsty vycvakají úplně jiná písmena.
0: Protože budeš stát na poliklinice a bude premiéra.
1: No, přesně tak. Takže trému má každý, je to v pořádku, že ji máme.
0: A třeba co se týče trémy Petra Pavla, měl jí, zbavoval si ho trémy, nebo ne? On mně přijde vlastně trošku až robotický.
1: Já si myslím, že trému neměl. Jenom se s některýma věcma jako nevěděl rady. Teď bylo zvláštní, že jsme se potkali nedávno a byla to akce, kdy já jsem měl představit nějakého člověka a ten člověk se jmenoval jako nějaká postava z hororu, podobně. A já jsem se naklonil k panu prezidentovi a říkal jsem, tak a teď mám hrůzu, že tam vylezu a řeknu samozřejmě blbě to jméno toho hororu. A on se tak na mě usmál a říká, víte, co jste mi celou dobu říkal? Neopakujte si předtím to špatné jméno, nebo to řeknete. A já jsem si říkal, hej, tak on si to pamatuje. Já jsem mu to někdy řekl při nějaké příležitosti.
0: A on si říkal, tak to by mě u něj teda nepřekvapilo.
1: No.
0: On je vlastně strašně takovej, no jak jsem říkala, robotický. Není to až sociopatický nemít trému?
1: Já si myslím, že on má trému. Má trému.
0: Ale perfektně kryje.
1: Je nervózní, tak on má tu svoji vojenskou průpravu. Tam si myslím, že to je trochu taky jinak. Že už
0: ty jako jsi mu ji přeril,
1: já jsem mu trošku předrápal. Ale když on ti potom vypráví vtipy z Cimrmana a vypráví ti, jak si hraje s vnukama. A ze začátku, kdy jsme se potkávali a on si se spoustu věcí neuměl poradit, jako každý, tak na konci, když už se blížil do finále kampaně, já jsem se ho jenom na to ptal, jak se cítí a věděl jsem, co mi odpoví a taky, že jo, on řekl, a teď už si to užívám. Protože to všecko pochopil, ta skláračka do sebe zacvakla, zapadla, všechno, co jsem mu říkal, on jako pochopil. A najednou už to frčelo.
0: A teď teda nevypadá, že si tu prezidentskou funkci užívá, musím říct.
1: Tak já si myslím, že jsou překážky, které se kterýma nepočítala, které mu dělají těžkou hlavu, protože on je jako velmi odpovědný člověk. Hmm.
0: Jožko, já ti děkuju, že jsi přišel. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl herec, moderátor, taky spisovatel Josef Kubáník.
1: Děkuju, ahoj.
0: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Hovory se zajímavými hosty si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Tajfun. Ministr obrany John Haley závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem svolalo Spojené království a Francie. Dopravu přes průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Na západě Norska u ostrova Smela včera zemřeli 2 čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti 3 turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé potvrdil českou národnost u 2 z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba 1/3 dětí z rodin, kde policisté zasahovali, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má ochránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Základní doba opatření se loni prodloužila z 10 na 14 dnů. A v mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém 680 tlačítek je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob, Jan Veselý, ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu.
4: Překážka na D1 za chodce Rady a omezení v tunelech na D8. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Rady stojí porouchaný kamion. Na 33. kilometru u čerpací stanice blokuje odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D8 počítejte s omezeným provozem v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se po přestavbě dopravního značení jezdí obousměrně v autobusech na Drážďany. A u Šumperku bude až do rána uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici 44 směr Jeseník a pak se vrátit na silnici 11 přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Reakce na fotbalový skandál, politici a ústavní soud či vývoj v polské nacionalistické pravici. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím rušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Skandální závěr utkání, které mělo být vyvrcholením první fotbalové ligy, derby mezi tradičními pražskými rivaly, prvním a druhým týmem ligové tabulky Slávií a Spartou. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Na skandál už reagovali mnozí zástupci fotbalu, veřejnosti i politici. Jak ty to reakce hodnotíš?
6: Podle očekávání se objevují reakce, které vyjadřují překvapení, někdy zděšení, ale kdo dlouhodobě sleduje dění na fotbalových stadionech v České republice, tak úplně překvapen a zděšen být nemůže, protože věci týkající se například používání pyrotechniky i vůči jiným fanouškům na stadionech, tak toho už jsme svědky byli. Byli jsme svědky i dalších věcí, takže není pravda, že když nyní politici tvrdí, že se musí zásadně změnit legislativa, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionech, takže je to nutné. Samozřejmě potřebné je to v té části, která se týká využívání kamer, systému umělé inteligence na rozpoznávání obličejů a vytváření určité databáze problémových fanoušků, tak aby jim bylo zamezeno ve vstupu na stadion, aby se zkrátka, když něco provedou závažného, už na stadion dlouhodobě nebo nikdy nepodívali, tak v tom případě je potřeba upravit legislativu, aby to bylo nutné, ale v těch ostatních věcech tomu tak zdaleka být nemusí. Týká se to například toho, že premiér této země vyjádřil překvapení, že na stadionech lze používat v takovémto měřítku pyrotechniku, tak k tomu lze dodat, že už nyní je to zakázané a kluby to tolerují a dokonce se dá tvrdit, že když vidíte, v jak masivním měřítku se pyrotechnika na stadionech někdy používá, tak to není možné, aby přes ty kontroly to ti jedno jednotliví fanoušci dostali do hlediště, takže tam musí být určitá součinnost a kdyby pořadatelský klub tedy chtěl tomu zamezit, tak by určitě měl možnost, jak to učinit. Rovněž se objevují názory, že k té identifikaci je potřeba, aby lidé tedy na stadionu byli tak říkajíc normálně, to znamená, aby neměli zahalený obličej, ale i v současné době podle platných pravidel toto je zakázané a opět se to nějak nevymáhá. Nebyli jsme svědky toho, že by pořadatelská služba přišla k lidem, kteří si třeba nasadí kuklu a vyvedla je za stadionu. Takže je to určité pokrytectví, kdy opět, když dojde k něčemu zcela mimořádnému, tak všichni mají potřebu se vyjadřovat, chtějí s tím něco dělat, ale pak, když ten rozruch utichne, tak většinou k zásadnímu posunu nedojde a pokud tedy české fotbalové prostředí se bude chovat pokriticky, tak jak se chovalo v minulosti, tak žádná změna legislativy k tomu nepomůže. Ostatně nejde pouze o fotbalové prostředí. Když se podíváme na to, jak třeba politici přistupují k dodržování některých zákonů, tak také jsme svědky toho, že zákony máme, ale jsou porušovány nebo nedodržovány. Možná nejčerstvější příklad je ten, který se týkal sestavování státního rozpočtu a zákona o rozpočtové odpovědnosti, který také nebyl dodržen, byť tedy vláda přišla s tvrzením, že ho naopak dodržuje. Takže fotbal zkrátka v tomto není výjimečný a pokud nebude skutečná vůle řídit se platnými zákony, vymáhat je, tak se nic nezmění.
7: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
6: Naslyšenou.
5: Ústavní soud není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy, varuje politolog Lukáš Jelínek. Více už v jeho komentáři.
8: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
5: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Včerejší strach. Tak nazval svůj příspěvek k vyhrocené diskusi o sudetoněmeckém sjezdu u nás dramaturg Českého rozhlasu a autor pořadu o historii na naší stanici David Hertl.
9: Bylo to před více než 30 lety, v květnu 1995. S kolegyní Květou Tošnerovou jsme v okresních novinách publikovali rozsáhlé články o událostech v Postoloprtech v červnu 1945. Za asistence naší armády tam bylo bez rozsudku zastřeleno nebo umučeno na 2,5 tisíce německých civilistů ze Žatce, Postoloprt a okolí. V tom květnu 1995 to bylo poprvé, kdy se o masakru u nás tak obsáhle psalo. Reakce byly bouřlivé. Několik týdnů nám do redakce chodili anonymy s výhruškami, dopisy s nakreslenými šibenicemi a ráno co ráno bylo na záznamníku několik sprostých vzkazů od neznámých volajících. Ale právě na základě těch článků podal spisovatel Ludvík Vaculík trestní oznámení a případ byl nakonec detailně vyšetřen. Proč o tom mluvím? Mezi záplavou negativních reakcí byla jedna, na kterou jsem si vzpomněl v minulých dnech. Věta, kterou jsem zaregistroval v diskuzi k chystanému setkání vysídlených českých a moravských Němců v Brně, byla doslovně shodná s jednou z vět, které před více než 30 lety dorazily v těch anonymech. Nedopusťte revizi výsledků druhé světové války. Jenže jakých výsledků? Měli jsme tu po válce rozdělený Berlín a dvě Německa a máme zase jen jedno. Byl tady Sovětský svaz, ten neexistuje. Země, které okupoval, třeba ty pobaltské, jsou opět samostatné. Neexistuje Československo, neexistuje Jugoslávie a sovětští okupanti odtáhli v roce 1955 i z Rakouska. Co víc, s Německem, Rakouskem, pobaltskými státy i některými z nástupnických států Jugoslávie žijeme v jednom společném soustátí v Evropské unii. Tak nevím, o jaké výsledky druhé světové války těm, kteří tak trvají na jejich dodržení, vlastně jde. Publicista a vězeň komunistických lágrů Josef Škrábek napsal před lety knížku, ve které se, co by rodák z národnostně smíšené vesnice na Karlovarsku, důkladně vyrovnal s Čechy i Němci. Nikoho nešetřil, rozdával to na obě strany, ale ne ve zlém. Knížka byla tak úspěšná, že se od roku 2002 dočkala 3 vydání. Ke čtvrtému v němčině napsal předmluvu Václav Havel. Ta kniha má příznačný název, který by si odpůrci brněnského setkání mohli dát na transparenty. Včerejší strach. Ať už je skutečný nebo přiživovaný těmi, kterým se dnes hodí, je ten strach opravdu včerejší. Dnešní ne strach, ale spíš dnešní výzvy přicházejí z opačné světové strany.
5: Slyšeli jste komentář Davida Hertla.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Izraelský parlament schválil zákon, který ustavuje zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října 2023. Autoři zákona mluví o unikátním rozsahu a závažnosti činů, kvůli kterým soud vzniká. A také nezvykle vysokém počtu možných pachatelů míst činu a obtížím při shromažďování důkazů. Jde tedy prý o bezprecedentní výzvu pro tamní soudní systém. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Naposledy se podobný zvláštní soud konal před více než 60 lety s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. S jehož procesem je nový tribunál srovnáván. Hamás pravděpodobně provedl svůj vpád tak, aby Izraelcům doby holokaustu připomněl a Izraelci celou věc také tak chápali. Zhruba ve stejnou dobu, jako byl přijat zmíněný zákon, byla zveřejněna zpráva občanské vyšetřovací komise o sexuálním násilí spáchaném 7. října. Podle jejich autorů byl vpád organizován tak, aby terorizoval nejen přímé oběti, ale i izraelskou veřejnost. Co se tribunálu týče, má před ně předstoupit až několik tisíc Palestinců, zatčených či zajatých během války v Gaze. Soudit je bude 15 soudců, vesměs lidí, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby mohli sloužit u nejvyššího soudu, nebo jsou specialisté na specifické druhy práva. Zákon má dva předkladatele, poslankyni za stranu Izrael náš domov Julii Malinovsky a ministra Becalela Smotriče za stranu náboženský sionismus. V prvním případě jde o sekulárně nacionalistickou stranu, v druhém o nábožensky nacionalistickou. Každý ale zdůrazňuje něco jiného, Malinovsky potřebu spravedlnosti a dodržení práva, Smotrič odplatu. Zákon ovšem získal podporu od poslanců vládní koalice i opozice a také nejvyšší státní zástupkyně, která je provládně orientovanými Izraelci považována za odpůrkyni premiéra Netanyahua. 7. říjen zanechal na izraelské společnosti velmi hluboké stopy nejen mírou a podobou násilí, ale i ztrátou pocitu bezpečnosti a také novou ztrátou důvěry vůči některým institucím. Ke kontroverzi

0: Kontroverzním stránkám zákona patří skutečnost, že počítá s trestem smrti pro pachatele. V Izraeli dosud trest smrti neexistoval. Podle nové úpravy může být uplatňován vůči palestinským pachatelům zvláště závažných útoků. Kritici zákona poukazují i na skutečnost, že absolutní trest se vztahuje jen na Palestince, nikoli na Izraelce. Obhájci zákona namítají, že tak byly konstruované i tresty ve zvláštních tribunálech, které po druhé světové válce ustavili spojenci, a také, že dosud měli palestinští pachatelé teroristických činů naději, že budou už po pár letech propuštěni, například výměnou za rukojmí, a jejich rodiny finančně odměňovány. Zatím není jisté, zda budou tyto tresty skutečně udělovány, případně vykonávány. Oponenti také kritizují skutečnost, že podezřelí čekali na soud 2,5 roku bez obvinění, že nebyl dostatečný dohled na podmínky jejich věznění. Zákon ve sněmovně kritizoval mimo jiné poslanec arabské strany Khadash Ta'al Ahmad Tibi, který hovořil k plénu v arabštině. Přerušovali ho výkřiky pozůstalých, kteří přišli sledovat debatu na tribunu, a obvinovali ho z podpory terorismu. Větší část pozůstalých, zorganizovaných do říjnové rady, se zaměřila na jiné téma, zejména požadavek zřízení státní vyšetřovací komise, která by prozkoumala selhání vedoucí k této katastrofě, a také zvážila odpovědnost politických představitelů, včetně premiéra. Na jednom se shodují takřka všichni. 7. říjen byl zásadním přelomem v izraelských dějinách a od společnosti i státu vyžaduje adekvátní odezvu.
1: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland. Slovenský premiér Robert Fico se jako jediný lídr členské země Evropské unie zúčastnil oslav konce druhé světové války v Moskvě. I když nešel na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, recepce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zúčastnil a mezi oběma delegacemi proběhla bilaterální jednání. Slovo má editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
2: Nebylo to poprvé, co byl slovenský premiér v Moskvě, ačkoliv ostatní západní státníci se jí od ruského vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Reakce na Fica byla letos stejná jako loni. Jeho kolegové z řad ostatních evropských premiérů nevěřícně kroutili hlavou. K ním patřil třeba německý kancléř Friedrich Merz, který uvedl, že chce o tom se slovenským premiérem mluvit během své návštěvy Slovenska koncem května. Fico jako vždy vydával svou cestu do Moskvy jako něco, co se dělo ve vyšším zájmu. I tentokrát to odůvodňoval nutností zajistit dodávky energií Slovensku. Kromě toho ale také dodal, že měl údajně pro Putina vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mohl tím pádem v Kremlu předat. Zelenský prý Putinovi vzkázal, že je ochotný se s ním setkat v jakémkoliv formátu. Negativní reakce ostatních evropských premiérů na Ficovu cestu do Moskvy byla očekávatelná, ale jak zareagují občané Slovenska, není jisté. Není vyloučeno, že právě oni byli ve skutečnosti hlavním adresátem premiérovy cesty. Podpora strany Smer podle průzkumu dlouhodobě klesá, občané na Slovensku začínají být stále více nespokojeni především s ekonomickou situací v zemi. Životní úroveň neroste, ceny v obchodech naopak stoupají. Průmyslová produkce je v útlumu, rating země se snížil na úroveň z roku 2002. Slovensko čekají letos na podzim komunální volby, příští rok především ty parlamentní. A pokud nechce Fico prohrát, musí si najít nové voliče. Ty hledá mezi těmi, kteří podporují zbližování Slovenska s Ruskem, naopak Západ a jeho hodnoty považují za něco nebezpečného. Teď Fico ztratil důležitého spojence v zahraničí, a sice v osobě někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána. Teoreticky získal nového, a tím je český premiér Andrej Babiš. Jestli se Babiš s Ficem skutečně na všem shodnou, jak dávají najevo, se musí teprve ukázat. Ačkoliv Ficova strana v průzkumech ztrácí, stále to ještě neznamená, že skončí po příštích volbách mimo vládu. Co jí ale silně nahrává, je nejednotnost slovenské opozice. Ta zatím nenašla dost důvodů k tomu, aby vytvořila něco jako velkou protificovskou koalici a shodla se aspoň na základních parametrech spolupráce. Možná by si mohla vzít příklad od maďarských sousedů. Pak by ale zase potřebovala nějakého svého Pétera Maďara. A o tom to asi celé je. Na Slovensku je možná příliš mnoho těch, co si myslí, že mohou Fica nahradit ve vládě. Ale k tomu by ho nejprve museli porazit ve volbách.
1: Cestu slovenského premiéra Fica do Moskvy komentovala Kamila Pešeková. Polsko čekají příští rok parlamentní volby. O situaci v tamní nacionalistické pravici hovoří publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
3: Polská nacionalistická pravice byla dlouho jedním homogenním stmeleným celkem, který měl jednoho vůdce, jehož si nikdo nedovolil zpochybnit, Jaroslava Kaczyńského. Když jeho strana Právo a spravedlnost, čili PiS, byla v Polsku donedávna u moci, on byl neoddiskutovatelným vládcem celé země. Téměř nikdy neměl žádnou ústavní funkci, nebyl prezidentem, premiérem ani ministrem, ale formálně pouhým poslancem a předsedou strany. Běžně se mu říkalo prezes, čili předseda. Ze sídla své strany ovšem rozhodoval, podobně jako kdysi komunisté, ovšem. O tom, kdo bude premiérem, kdo kandidátem na prezidenta, kdo bude v čele Národní banky i velkých státních a polostátních podniků typu Orlen. Parlament a vláda byly jen převodními pákami jeho rozhodnutí. To on prosadil nacionalistický, protiněmecký a protiunijní tón strany PiS, to on rozhodl o bezvýhradné podpoře katolické církvi, jejíž vliv a majetek nemá v Evropě obdoby. To vše proto, aby si udržel neohraničenou moc. Žil a žije jen politikou a dlouho projevoval politický talent. To on vytáhl z klobouku dva kandidáty na prezidenta, Andřeje Dudu i nedávno Karola Navrockého, do té doby neznámé tváře, a díky šikovné kampani je dostal do prezidentského paláce. Ještě po prohraných volbách před 3 lety se mu podařilo udržet si 100% vůdcovství ve straně, nikoli ale už na pravici. Tehdy se totiž v parlamentu objevilo 18 poslanců tzv. Konfederace, tehdy čerstvého slepence různých nacionalistických antievropských sil, jejichž krédem byl co nejslabší stát. Kaczyński si myslel, že si je jako dosud všechna menší pravicová uskupení podrobí. Mladíci z konfederace mu ale ukázali prostředníček. Od té doby ta síla posiluje, má ambici stát se místo PiS hegemonem pravice. Spolu s ještě pravicovější antisemickou formací Konfederace koruny polské by dnes obě nové síly získaly 20% hlasů, jen o něco méně než PiS. Kaczyńskému se ještě podařil poslední mistrovský kousek, kdy na prezidenta loni protlačil historika Karola Navrockého, rázného národovce s prokázanými kontakty v podsvětí a mezi fotbalovými rváči. Ten se ale od svého zvolení orientuje stále víc na konfederaci, vede vlastní politiku a nenásleduje nutně Kaczyńského pokyny. Uvnitř strany PiS se zároveň vede stále otevřenější boj o nástupnici po 77-letém prezesovi. Ten vsadil na agresivního, ostře nacionalistického bývalého ministra Přemyslava Čarnka, kterého jmenoval kandidátem na budoucího premiéra, pokud vyhrají volby. Proti němu ale zvedl hlavu bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se zřejmě snaží o nějakou centrističtější pravici, třeba z lidovci. Před pár dny vytvořil svoji frakci, k níž se připojilo několik desítek poslanců PiS. A co je novum? Kaczyńskému se jí poprvé v dějinách nepodařilo zakázat ani zlikvidovat. Nelze to interpretovat jinak, než že se mu bývalý premiér postavil a nemíní sklonit hlavu. Začala tak bitva na polské nacionalistické pravici o výsledek voleb příští rok. A zatím to vypadá, že ač je v průzkumech na prvním místě Tuskova pravicově liberální strana, v souhrnu by dnes měla nacionalistická pravice přes polovinu poslanců.
1: To byl komentář Petra Janišky. A dnešní scénář už dospěl k závěrečné glose o touze pomoci a ovládání od v Londýně žijící spisovatelky Ivy Pekárkové.
4: Jedné mé tlumočnické klientky, dívky s těžkými duševními problémy, která se ocitla na ulici a nevěděla ani, jak se jmenuje, se ujala rodina jamajského duchovního. Za nějakých 10 dní, co u nich bydlela, zatímco oni se pokoušeli kontaktovat sociálku, volala celkem 14krát tísňovou linku. Neuměla se sama ani umýt, ale vytočit 999 a křičet rape, rape, rape, tedy znásilněný, to zvládla. Když zásahová jednotka přijala, Našla jí, jak v Pastorově domě v klidu jí, nebo si hraje s telefonem. Stačila zapomenout, že někam volala. Při třetím tísňovém volání už dispečeři věděli, co policisté v Pastorově domě najdou, a přesto je tam vyslali. Jeden z našich sousedů v protějším baráku, takovém nenápadném domě na půl cesty, taky s oblibou volal 999. Pokaždé oznámil, že ho unesli mimozemšťané. A hlídka skutečně přijala mimozemšťany zahnat. Povedlo se to díky ošetřujícímu lékaři tohohle pána, který řešil jeho psychózy. Soud nepovolil omezit pánův přístup k telefonu. I když byl v mnoha věcech nesvéprávný, právo kdykoliv zavolat policii, hasiče či záchranku mu zůstalo. Pamatujete se ještě na doby, kdy člověk bez sebe hrůzou, že někdo z jeho blízkých umírá, zavolal záchranku a první, co uslyšel, bylo:
5: udejte číslo telefonní stanice, zatelefonujeme vám.
4: Bylo to pochopitelné, chtěli si být jistí, že jim lidé nevolají z recese. Ale kvůli tomuhle zatelefonujeme vám, zemřela řada lidí, které by bylo možné zachránit. Dnes se ve většině zemí s dobrou infrastrukturou počítá s tím, že určité procento tísňových volání budou hoaxy nebo omily. A nedá se s tím nic dělat. Teď se ale dočítám o dvou chlapících z West Midlands, kteří se dlouho bavili vytáčením 999 a nahlašováním závažných incidentů. Provedli to celkem 122krát. Tušili, že by to dělat neměli, a tak k tomu používali několik různých telefonů a simkaret, představovali se různými falešnými jmény a mluvili s různými přízvuky. Jednou řekli, že jim kdosi vyvraždil celou rodinu, jindy, že byli postřeleni. Jejich nejúspěšnější kousek byl zoufalý telefonát, ve kterém se jeden z nich přiznal, že když zjistil, že mu přítelkyně byla nevěrná, nechal na frekventované trati ležet miminko jménem Josh. Pak si s nadšením filmovali policejní zásah. Ty vole, poslali tam vrtulník, chlubil se jeden v textovce. Opájeli se pocitem moci. Zábava dvou puberťáků ve středním věku přišla státní kasu na víc než 100 000 liber, 3 miliony korun. Když je dopadli, byl jeden odsouzen na 3 roky natvrdo, druhý na rozsudek čeká a dá se počítat s tím, že i on půjde do lochu. Snad se z jejich případu poučí jiní vtipálkové.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí Úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Pořad můžete najít také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tři hodiny.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. 11 lidí podezírá z přijímání úplatků nebo falšování lékařských zpráv. Od půlnoci se v Maďarsku ujal vlády nový kabinet Pétera Maďara. Fotbalisté Plzně remizovali v Šancelize na Spartě 0-0 a dnes bude převážně oblačno a i zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Při úterní razii v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté zadrželi 11 lidí. Radiožurnálu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie zadržené podezírá například zmaření spravedlnosti, z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků. Na zásahu v nemocnici se podílela Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce o situaci jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Z oltáře v boční kapli baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo v úterý v podvečer ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
7: Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící i duchovní hodnotu. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. V Maďarsku začal

0: části bude i nová vzduchotechnika s klimatizací. Část lůžek se musí kvůli pracím přesunout na pediatrickou kliniku, vysvětluje mluvčí nemocnice Pavel Žára.
1: To omezení toho komfortu se bude týkat také rodičů, kteří již nebudou moci být v mnoha případech se svými dětmi na pokojích a fakultní nemocnice Brno jim nabídne ubytování v rámci své vlastní ubytovny v dětské nemocnici.
0: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v létě. Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul. V utkání si vytvořili řadu nebezpečných situací a mohli si i odvést víc bodů. Cítil to i trenér Záporočeského klubu Martin Hyský.

0: V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
1: Překážka na D1 za Chuce Rady a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Chuce Rady. Na 33. kilometru u čerpací stanice stojí porouchaný kamion a blokuje odstavný pruh a vozidla vybočují. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. A silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm bude až do rána uzavřená v Zašové. Opravují tam most. Osobním autem to objedete po místních cestách. Nákladním je objížďka delší, vede přes Frenštát. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky. Později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Existuje mnoho publikací, které zpracovávají život a dílo Karla Kryla. Nedávno k ním přibyla nová. Nese název Jako anděl s polámanými křídly. Vydalo ji Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2025. Pavel Hošek se v knize pokouší nahlédnout za veřejný obraz Karla Kryla jako autora písní, které se staly symbolem odporu proti komunistickému režimu. Rozhodl se přiblížit jeho vnitřní svět, jeho duchovní krajinu. Proč a jak, o tom bude řeč v dnešním Ex Libris s Pavlem Hoškem a Jitkou Šlichcovou, která dnešní pořad připravila a knihu za vás přečetla. Uslyšíte v něm také ukázky tvorby samotného Karla Kryla. Jeho písně a postřehy z pořadu Krylogie, vysílaného na vlnách Rádia Svobodná Evropa mezi lety 1975 a 1989. Přejeme vám pěkný poslech.
2: Ex Libris. Mnozí v něm viděli básníka s kytarou, zpívajícího barda, krále českého protest songu. Někteří ho považovali za jasnovidce, pro jiné to byl věčný rebel, vzpurný hochštapler a drzý klaun. Stoupenci i odpůrci u něj nalézali rysy prokletého básníka, samozvaného či naopak bohem povolaného proroka. Pro některé to byl apoštol v civilu, a anděl v lidské podobě, pro jiné permanentně nespokojený štváč a nadsti utrhač. Nebude úplně snadné za všemi těmi portréty, ikonami a karikaturami spatřit skutečného Karla Kryla.

0: cosi podstatného. Vzdor, zranitelnost, ironii i vědomí toho, že básník bývá často souzen i obdivován. A také první biblický obraz. Ve studiu vítám autora knihy, teologa a religionistu Pavla Hoška.
1: Dobrý den, srdečně zdravím.
0: Pavle, tvoje kniha nechce jen zopakovat známý příběh slavného písničkáře, pokouší se číst kryla hlouběji. Jako autora jehož texty vyrůstají nejen z té politické zkušenosti, ale také z velmi silného mravního a duchovního napětí. Jak tě to napadlo a jakého kryla si tedy vlastně objevil?
1: Já jsem v krylových písňových textech vnímal to napětí, to chvění, to zvláštní opravdu jiskření mezi řádky v podstatě od kolébky. Moji rodiče zažili tu traumatickou událost invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 a téměř nad mojí tedy kolébkou zpívali ty smutné a drsně hořce pravdivé krylové písně a mně se to nějak vpíjelo do podvědomí, moje duše byla hnětena těmi krylovými verši, ale zároveň mě samozřejmě jako mnoha jiné posluchače trochu mátl, trochu jsem mýval pocit, že tomu nerozumím, zvlášť když znovu a znovu zajížděl na takovou tu tajemnou rovinu, kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze, nebo debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Co chvíli se prostě v těch krylových verších najednou zatřpítí jakési tajemství, které nás přesahuje a mě to provokovalo a nakonec jsem si teda řekl, že by možná stálo za to pokusit se tuhle duchovní krajinu Krylova vnitřního světa trochu probádat.
0: Tak si tedy nyní poslechneme, jak si své záměry vylíčil v úvodu k tvé knize ty sám.
2: Chystám se na základě dostupných pramenů zjistit a doložit, jakou roli hrála v Krylově tvorbě jeho víra. Jaká byla ta zvláštní filozofie, která se zrcadlí v jeho písních? Odkazů na Bibli je totiž v Krylově díle mnoho. Už dávno jsem zjistil, že zdaleka nejsem jediný, kdo si celé roky myslel, že Salome je exotické jméno záhadné tanečnice z písně Karla Kryla. Abych se mnohem později dozvěděl, že je to postava biblického příběhu, nad kterým Kryl v tom slavném songu přemýšlí.

0: Přijde mi nesmírně zajímavé zmapovat krajinu Krylova duchovního života, zjistit, co si myslel o Bohu, o světě, o člověku a o smyslu života před tváří věčnosti.
1: Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.
2: Ano, Salome, no opravdu nejsi jediný, kdo znal mnohem dříve tuhle píseň než tu samotnou biblickou postavu. A když ji použijeme jako příklad, koho nebo co tedy Salome zastupovala v té Krylově tvorbě, jak se ten biblický příběh Salome vztahoval k té československé realitě?
3: Kryl je v téhle práci s pozoruhodným biblickým příběhem naprosto typický také v tom, že s tím, co v Bibli nachází, pracuje velmi tvořivě. My se z Bible vůbec nedozvídáme, co se dělo v srdci nebo v mysli té nádherné princezny Salomé, ale Kryl nás vlastně pozve do jejího vnitřního světa, tedy do jejího velkého selhání, je třeba říct. Ona se prostě zaplete se zlem, ona přistoupí na to, že se stane součástí zločinu, a pak toho pozdě lituje. To je Krylova myšlenka, kterou to propojuje se žhavou současností, tedy druhé půlky 20. století, socialistické Československo, lidé, kteří se zapletou se zlem, kteří prostě přistoupí na to, že se stanou součástí něčeho ohavného, tak jako nádherná tanečnice Salomé. A pak, když toho začnou litovat, tak je příliš pozdě, protože tedy už přinesli na míse hlavu Jana Křtitele. To jest, už došlo k nevratným škodám, což je tedy problém zcela aktuální, který se týká Krylovy generace, a on ho takhle zajímavě promítne do toho prastarého biblického příběhu.
2: Konec konců aktuální možná i pro dnešní dobu. Karel Kryl proměnil ty svoje zkušenosti v jazyk, kterému rozumí i současná generace. Jaké ale ty jeho životní zkušenosti byly? Nechme o těch nejstarších vzpomínkách na cestu ke kytaře promlouvat samotného Kryla. Ukázka je z prvního dílu pořadu Krylogie vysílaného v rádiu Svobodná Evropa.
4: Sbírával jsem známky, později mince, historické do značné míry. Jinak řečeno, zabýval jsem se numismatikou, což každý z nás víceméně činí s oblibou dodnes. Při jedné z kamenových bitev jsem shledal, že kámen, který držím v ruce, je zajímavý a pěkný. I přišlo na řadu sbírání kamenků, šutrologie, jak říkával otec. Přes sbírání kaktusů dospěl jsem věku pubertálního a ve 14 nastoupil cestu sebevzdělávací. Stával jsem se keramikem v Bechyni. A spolužáci hráli na kytary. Učil jsem se taky. Rok 59 konečně, rok, v němž poprvé mi vlastnili kytaru a stejně poprvé v mém životě, dokonce co dar k vysvědčení. Mám pocit, že kdyby mi rodičové bývali byli tušili, co tenhle špás bude stát nervu, byli by mi snad raději bývali koupili sušenky nebo co.
2: Tak jsme slyšeli, jak se Karel Kryl dostal ke kytaře, ale o čem Karel tady nevypráví, co předcházelo, jaké zkušenosti předznamenaly tu jeho budoucí tvorbu a tu jeho budoucí dráhu?
3: Karel Kryl se narodil v roce 1944 v Kroměříži v rodině knihtiskaře, tedy Karla Kryla, jeho otce, nositele téhož jména, a také dědečka, rovněž Karla Kryla, který tu tiskárnu založil. A malý Karel tedy vyrůstal v prostředí velmi kulturním, vzhledem k tomu, že tiskaři Krylové byli velmi pečliví a v jejich tiskařské firmě přicházely na svět poklady české duchovní poezie, sbírky Jakuba Demla a Bohuslava Reinka, Jana Zahradníčka. Prostě a tohle byla dětská četba Karla Kryla. K tomu jeho dětství a mládí patří i krásné chvíle, ale třeba právě v té bechyňské střední škole, kde potkal řadu vynikajících osobností, a je to také klíčová doba jeho hudebních začátků. On sice úplně začínal u Moravské lidové písně, kterou maminka s oblibou zpívala a doma jí společně zpívali, to je první jeho hudební impuls, ale pak teda je to trampské písničkářství, se kterým se setkal úplně napřímo v té Bechyni na keramické střední škole, a jsou to trampské osady u Lužnice, kde vlastně se učí postupně jako samouk tedy vybrnkávat a posléze brzy i také skládat první melodie. To znamená, tohle jsou ty formující zkušenosti té dětské a mládenecké etapy Krylova života, kterého tedy jako poznamenali v podstatě natrvalo. On tuhle inspiraci moravskou lidovou písní a také trampským písničkářstvím, stejně jako tu hlubokou duchovní a jazykovou inspirací těmi nádhernými sbírkami poezie, které tisknul dědeček a tatínek v rodinné tiskařské firmě, nese jako jakési dědictví a jako vnitřní poklad, ze kterého čerpá celý život.
2: Dalším zajímavým obdobím, které také bezesporu formovalo Kryla, bylo období, kterému se říká takzvaně teplické. Vlastně byly to dvě teplická období v jeho životě, první před vojnou a druhé po. Poslechněme si nyní ukázku z knihy Pavla Hoška, kde o teplickém období a jeho inspiracích mluví.
0: Důležitým a vlastně otřesným zážitkem teplického období, který natrvalo poznamenal Krylovu představivost, byl pohled na zející ruiny sakrálních staveb. Kryl si na výletech s přáteli se zájmem prohlížel zbytky rozbitých církevních památek a uměleckých děl křesťanské duchovní kultury, které dávaly vysídlené a posléze znovu živelně osidlované sudetské krajině zvláštní děsivé kouzlo. Zkušenost okázalé bezbožnosti, které byl na tradičně katolické Moravě přece jen do jisté míry ušetřen, na něj v Sudetech dolehla plnou vahou. Jedním z opakovaně používaných básnických obrazů Krylova díla se tak stanou ožívající sochy biblických postav, které jsou němými, ale vnímajícími a někdy dokonce mluvícími svědky zkázy a ničení.
4: Zajezdy do Vůkolí s Božolem a Dolfíkem, z nichž prvý Hochem, který přezdívku vlastnil, kdo ví od kdy, minimálně v 17 se mu jinak neříkalo. Dolfík pak jeho autíčko, starý Opel, pakliže se nepletu. Popojížděli jsme krajinami opuštěnými rabovacími gardami, krajinami se zničenými, splundrovanými kostely a božími mukami, rozšlapané dřevěné varhany, vzduchovkami a praky rozstřílenými barokními suškami a zlámanými krucifixy a anděli s kulámanými krucifixy.

0: úryvek z druhého dílu řady Krylogie na Svobodné Evropě, asi nejznámější, nejhranější Krylova píseň, aspoň co se začátečníků na kytaru týče, mě nevyjímaje. Ty si toho Anděla použil i v názvu knihy, i vlastně v jejím jádru, jako svého druhu interpretační klíč, ukazuje to Kryla jako bytost, která je na jedné straně vstažená k výškám a zároveň tak bolestně vržená k zemi, jako člověka, který měl mimořádnou citlivost pro spravedlnost, lež, ponížení, také těžce nesl kompromisy toho světa kolem sebe i světa vlastního nitra. Možná byl také člověkem, který se celý život pokoušel dát řád světu, který se mu znovu a znovu rozpadal pod rukama. Jakou roli v tom hrálo Krylovo duchovní zázemí?
1: Ono je to zřejmé vlastně z toho šoku, který zakusil moravský katolík Karel Kryl, když tedy se najednou ocitl v těch severočeských Sudetech rozmlácených, roztřískaných, teda velmi nemilosrdně. A to zejména právě ty symboly duchovní kultury, ke kterým se jaksi hlásila jeho rodina. On prostě nebyl připraven na to, že až takovéhle barbarství ve vztahu ke kostelům a kaplím a všelijakým těm sakrálním památkám v těch severočeských Sudetech spatří, a k tomu se samozřejmě přidávali také kněží a řeholnice žalářovaní a všelijak pronásledovaní a pronásledované tím režimem. A on na jednu stranu, jak si to nebyl žádný plachý mládenec s modlitební knížkou na prsou, ale byl to člověk, který prostě nějak o těch duchovních věcech přemýšlel, a stali se mu také jakousi výchozí platformou k tomu vzdoru a k tomu docela vlastně statečnému drzému odporu vůči režimu veličenstva kata, jak on tomu říkal, vůči tomu stalinismu 50. let, v němž mu tedy hold bylo dáno strávit dětství a mládí.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešního dílu Ex Libris je Pavel Hošek a spolu s ním hovoříme o jeho knize Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla. Mluvil jsi o Krylovi jako divokém dítěti. On byl celkem divoký i jako dospělý, rozhodně nebyl ostrovem, měl kolem sebe spoustu přátel, mužů i žen. Všeobecně známé je i jeho přátelství s opatem Anastázem Opaskem. Jsou i další osobnosti, které formovaly duchovní zázemí Karla Kryla?
1: Rozhodně ano, Karel Kryl měl vlastně štěstí na duchovní, které na své životní pouti potkal už oba kroměříští faráři, páter Bartolomej a páter Konvička, v něm zanechali velmi dobré vzpomínky na to kroměřížské dětství, ale potkával také, když pracoval v rádiu Svobodná Evropa, řadu kněží, kteří nějak spolupracovali s tím rádiem, a vesměs o nich mluví velmi pěkně. Jo? Třeba Felix Mikula, nebo Alexander Heidler, nebo Karel Vrána, nebo Karel Skalický, se kterým se vídal, když byl v Římě, ale také Václav Malý, se kterým se zblížil po sametové revoluci. Takže je to pěkná řádka kněží. Někteří se k němu hlásili, protože znali jeho rodinné jméno z tiráže těch dobrých katolických knih, které tiskl jeho děda a jeho tatínek. Jo? To znamená, on měl velké štěstí, měl taky přátel evangelíky, třeba slavného filozofa Erazima Koháka, a zdá se, že tito lidé, zejména v té exilní době, kdy vlastně pro Kryla bylo strašně důležitým novým zázemím a pevnou půdou pod nohama přátelství právě s Anastázem Opaskem, jo, který ho tehdy pozval ke štědrovečernímu stolu a tak se ho otcovsky ujal, jo, a to přátelství skutečně pro Kryla znamenalo strašně moc, tak také ty kruhy těch českých a slovenských exulantů, kde byla celá řada vynikajících duchovních, vytvořili takové prostředí, ve kterém se Kryl cítil jako doma, a ten duchovní rozměr těch jejich společných setkání, konferencí a všelijakých počinů byl poměrně důležitý, i když zdaleka ne jediný, tam šlo hodně taky o poezii, o umění, o historii, o filozofii, o promýšlení toho, jak by tedy vlastně ti Češi a Slováci žijící v nuceném exilu měli dál, pokud možno, pracovat pro svoji vlast.
0: Ale zdaleka ne všichni Čechoslováci v exilu splňovali tato Krylova očekávání, ne všechna jeho setkání s bývalými Čechoslováky v zahraničí byla pozitivní, a i tuto zkušenost Kryl tematizoval ve svém pořadu na Svobodné Evropě.
3: Uměrně s blahobytem vzrůstalo i prťáctví, souběžně také oportunismus. Zkusil jsem tuhle pohodlnost svědomí zaznamenat. Já sám mám z té písničky pocit poněkud zvracivý. Kain 9.

0: úryvku z 6. dílu trilogie Svobodné Evropy je řeč o chování československých emigrantů v prostředí blahobytného západu. Kryl pro popis vlastně těch svých aktuálních zkušeností používá nadčasový jazyk. Mluví tady o vině, soudu, pádu, milosti, zradě, obětech. Kde podle tebe ten rozměr vystupuje nejzřetelněji?
1: Určitě je to v písních, které měly tvořit kytarovou mši. Karel Kryl se svého času natchnul myšlenkou, kterou mu vnukl jeden přítel kněz, jak vzpomíná, že vytvoří pásmo písní, které budou tvořit zpívanou mši. A ačkoliv tenhle projekt nedokončil, tak přece jenom z něho je několik písní, Žalm 71, Zapření Petrovo, Jidáš a píseň Děkuji, které vlastně asi úplně nejzřetelněji vyjadřují to, jak Kryl v návaznosti na ty biblické příběhy, které čítal celý život, na to duchovní zázemí vlastní rodiny prohloubené společenstvím kolem Opata a Anastáze Opaska, tvoří východisko toho jeho pohledu na svět, toho, jakým způsobem on sám prožívá naději a taky ty nadčasové situace, které do lidských životů přináší všelijaké výzvy a pokušení a taky politická nesvoboda, kterou velmi bolestně vnímal ve své vlasti.
0: Když jsi zmiňoval kytarovou mši, pojďme si nyní poslechnout ukázku z písně Žalm 71.
2: Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem.

0: je hlásat ti lásku.
1: V písni Žalm 71 Kryl hovoří o cestě kříže, o tom, že lidský život přináší taky bolest a že člověk, pokud dokáže tu bolest obejmout, tak jako kříž, tak se mu může stát nástrojem proměny. On sám po sametové revoluci, po té euforii v roce 89, měl před sebou vlastně už jen několik let života a bylo to těžké období. On totiž trval na některých kritických názorech, někteří ho ani vlastně nepoznávali a ztratil velkou část toho chvíli nadšeného, ale pak čím dál tím víc rozčarovaného publika. Takže bylo to už po druhé v jeho životě, kdy vlastně velká část posluchačů se od něj nějakým způsobem odvrátila, poprvé při tom nuceném odchodu do zahraničí a po druhé najednou, protože on měl za to, že musí trvat na některých věcech, že musí bourat některé pomníky a že musí varovat a burcovat tak jako za doby normalizace, tak také po té sametové revoluci, kdy se domníval, že vidí spoustu velmi varovných trendů a příznaků. No a tak se stalo, že ta jeho křídla, pokud použijeme tu metaforu, jeho slavné písně byla znovu lámána. On si jistě za některé věci taky mohl sám, ale hlavně on některé věci viděl, na které mnozí z nás tehdy nebyli připraveni. Takže se zdálo, že je poněkud příliš kritický a teprve pozdější léta, mnohem pozdější, než aby je sám mohl zažít, protože v roce 94 zemřel, mu v mnohem dala za pravdu. Nicméně tahle doba není ve znamení úplné diskontinuity, že by to byl najednou nějaký jiný Kryl. On v podstatě pokračuje v tom příběhu toho ano, ostrého pranířování věcí, před kterými varoval, protože věřil, že musí. A také z tohoto důvodu se tedy ocital docela často na té křížové cestě. On ale vždycky o té cestě kříže jako dobrý katolík říká, že to je vlastně bytostná součást života, že prostě pokud kříž obejmeme, může se stát nástrojem proměny a takhle to taky sám Karel Kryl, který byl smutný a rozčarovaný z mnoha věcí, ale nebyl zahořklý, nakonec dokázal brát tedy i ty těžké věci takzvaně z boží ruky, jak to ve své písni Děkuji konec konců říká, děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. To je teda nakonec vlastně jeho smířlivá a laskavá perspektiva, která obklopuje i to úplně poslední období jeho života po sametové revoluci.

0: A závěrem písně Děkuji končí i dnešní Ex Libris. Citace z knihy Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly, duchovní profil Karla Kryla, četl Ivo Tajmr. Zazněly též ukázky a písně vysílané v pořadu Krylogie na rádiu Svobodná Evropa v letech 1975 až 1989. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Hostem pořadu byl Pavel Hošek. Děkuji, že si přijal pozvání.
1: A já moc děkuji za možnost hovořit o Krylovi.
0: Spolu s ním se od mikrofonu loučí Jitka Šlichcová.
2: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Každou středu po 11. hodině na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 koruny a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Cenový strop na naftu se sníží o 73 haléře na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Britský premiér Keir Starmer čelí silnému tlaku po mimořádně špatném výsledku voleb do místních samospráv minulý týden. Někteří členové vlády i poslanci lejbristické strany chtějí jeho rezignaci. Premiér má ale i své zastánce. Více než 100 lejbristických poslanců podepsalo prohlášení na jeho podporu. Podle nich teď není vhodný čas na spor o vedení strany. Premiér řekl, že se zatím odstoupit nechystá. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá. A mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Nově umí aplikace navázat i videohovor. Za hokejisty Kanady bude na blížícím se mistrovství světa hrát i hvězdný Sidney Crosby. Kanadský svaz o tom informoval na svých sociálních sítích. Crosby v reprezentačním dresu získal 2 zlaté olympijské medaile, radoval se i z titulu světového šampiona a ovládl i světový pohár.
4: Omezení na D5 před Berounem a nehoda před Neratovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se levým pruhem. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku zpomalte před Neratovicemi. U Kojetic osobní auto srazilo srnu. A na místo jede policie, čekejte překážku v provozu. A na Domažlicku počítejte s komplikacemi u Klenčí pod Čerchovem. Na silnici 190 do Draženova vyprošťují nákladní auto, které havarovalo a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teploty klesají na 4 stupně až 0, místy až na minus 2 stupně a objevit se mohou četné přízemní mrazíky. Přes den čekáme převážně oblačno a zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Odvolací soudy by v budoucnu mohly přijít o možnost zavázat soudy nižší instance k tomu, aby přijali určité rozhodnutí. Počítá s tím novela trestního řádu, která vznikla pod ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Jedná se o reakci na to, že vrchní soud před časem zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni hnutí ANO Janu Naďovou vinnými v kauze Čapí hnízdo? Nebo je potřeba za novelou ministra Tejce vidět principiální důvody?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty jsou nadálku místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan, který se podílel na přípravě novely trestního řádu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A tady ve studiu advokát Aleš Rozehnal. Dobrý den, i vás zdravím.
7: Dobrý den.
5: Pane Trojane, proč podle vás potřebujeme novelu, podle které by odvolací soud už nemohl zavázat soud nižší instance k tomu, aby přijal určité rozhodnutí?
6: Důvodem, pro který Česká advokátní komora v rámci výzvy, která přišla nejenom advokátní komoře, ale všem zainteresovaným institucím, jak to byly státní zástupci, akademická obec, soudy, ve vztahu k určitým dílčím úpravám trestního řádu, tak vybrala toto téma, jsou velmi jednoduché. Advokátní komora v rámci své trestní sekce se setkává s připomínkami, se kterými se advokáti potkávají ve své praxi. A v rámci těchto připomínek bylo zjištěno, že se stává poměrně frekventovanou praxí, kdy odvolací soudy v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2023 z zpravodaje pana profesora Fenika.
5: Prosím, ve stručnosti, pokud možno.
6: Začali masivně zavazovat ty nalezací soudy k tomu, aby rozhodovali o vině. Což je vlastně v rozporu s tím samotným nálezem i dalšími nálezy a konec konců je evropskou úpravou a proto advokátní komora seznala, že jediná možnost, jak to upravit, je novela trestního řádu.
5: Na úvod vám děkuju, my to rozebereme v dalších 20 minutách. Pane Rozehnale, rozumíte těmto důvodům, které jste teď slyšel k tomu, proč měnit trestní řád?
7: Já samozřejmě chápu, že je to do určité míry problematické, protože pokud odvolací soud zaváže ten prvostupňový, ten nalezací soud, jak má rozhodnout o vině, trošku se nám ztrácí ta dvojinstačnost soudního rozhodování. Nicméně je potřeba vidět, že pokud bychom to takto odstranili zcela z našeho právního řádu, respektive z trestního řádu, tak v tom případě dojde k takové zablokování těch rozhodnutí a může to skutečně vést k nekonečnému prodlužování toho soudního řízení, toho trestního řízení v té procesní fázi, což samozřejmě nebude ku prospěchu těm obžalovaným vůbec. Ono totiž podobného účinku, jakého vlastně dosáhneme tím, že odvolací soud zaváže ten prvostupňový soud rozhodnutím o vině, dosáhneme i tím, pokud ten odvolací soud odejme to rozhodování po několika neúspěšných pokusech tomu prvostupňovému soudci dá ho někomu jinému. Akorát se nám to zase o několik let prodlouží.
5: Což taky ta novela, o které dnes diskutujeme, nějakým způsobem upravuje, taky se k tomu dostaneme. Pane Trojane, nedává to smysl, že soud vyšší instance může korigovat rozhodnutí soudu nižší instance a to i tak, že tu nižší instanci zaváže k určitému názoru, k určitému posouzení. A není to pojistka proti tomu, aby ten ping-pong mezi jednotlivými instancemi trval dlouho?
6: Tady rozhodujeme nebo zvažujeme na vahách dva zájmy. První zájem je na zachování dvojinstančnosti trestního řízení, jak uvedl pan kolega. A druhým zájmem je takzvaná rychlost řízení. My hovoříme o velmi úzce vymezeném počtu případů. Jedná se totiž jenom o případy, kdy dojde rozhodnutí nalezacího soudu ke zprošťujícímu výroku. V žádném jiném případě tato situace nastat nemůže. Ten navrhovaná úprava trestního řádu se s tím poměrně jasně vypořádává a ano, může to být na úkor doby toho řízení, ale zároveň to prezentuje zachování základních práv toho obviněného, kterým je právo na spravedlivý proces, ale především respekt k prezumpci neviny.
5: Předpokládám, že tady v této souvislosti narážíte i na zásadu zákazu zhoršení postavení obžalovaného. Je to tak?
6: Ano, to je subsumováno v tom druhém odstavci.
5: Pane Rozehnale, není tou současnou praxí tato zásada ohrožena a nebyla vlastně nějakým způsobem prolomena, když před několika měsíci vrchní soud zavázal městský soud k tomu, aby Andreje Babiše a Janu Naďovou uznal vinnými?
7: No, ona prolomena nebyla, protože ten pokyn, respektive ten názor, že se oba dva obžalovaní dopustili trestného činu, vycházel z toho, že odvolací soud provedl důkazy, které už provedl ten nalezací soud a vyhodnotil jiným způsobem, než je vyhodnotil ten nalezací způsob. Čili on nerozhodoval o těch důkazech od stolu, ale provedl je sám a vyhodnotil je jiným způsobem. Vyhodnotil je tak, že tak, jak byly vyhodnoceny nalezacím způsobem, byly nelogické, byly vytržené z kontextu a vlastně nedávaly vůbec žádnou logiku. Proto si myslím, že měl vlastně dvě možnosti. Buď to tam říct, že skutečně došlo, že podle jeho názoru došlo ke spáchání trestného činu, nebo tento názor nevyslovit, vrátit to bez názoru, ale riskovat to, že to městský soud znova zprostí, znova dojde k odvolání, on to budou muset znova zrušit, ale tentokrát přikázat jinému soudci a celé to řízení se nám protáhne třeba o 3 roky.
5: Čím se zase vracíme k tomu vašemu argumentu, aby ta řízení netrvala tak dlouho, k čemuž už vy jste se, pane Trojane, vyjadřoval. Když jsme tady znovu vzpomenuli kauzu Čapí hnízdo, tak děje se ta změna trestního řádu, o které tady dnes hovoříme a na již přípravě vy jste se v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti, pane Trojane, podílel. Děje se právě kvůli této kauze Čapího hnízda, děje se tedy kvůli premiéru Andreji Babišovi a jeho bývalé spolupracovnici Janě Naďové?
6: Tak můžu ubezpečit vás i všechny posluchače, že v žádném případě. Tato kauza bohužel naopak poměrně významně škodí té odborné debatě, protože ji do určité míry posunuje do toho veřejného nebo politického prostoru. My jsme zcela schválně i v rámci toho našeho návrhu referovali odůvodnění úplně jiných kauz, kdy mám před sebou rozsudek nalezacího soudu z okresního soudu v Teplicích, kde soudce uvádí, že se dostal v odůvodnění toho rozsudku do vnitřního konfliktu se soudcovským slibem, tedy rozhoduje proti svému svědomí a vědomí při hrozbě kárného postihu. To znamená, tato praxe se nám bohužel rozvinula nikoli v pouze v kauze pana premiéra Babiše, ale i v rovině nalezacích soudů v okresním stupni.
5: Dobře, rozumím tomu tak, že tedy
6: problém.
5: Rozumím tomu tak, že tedy zájmem České advokátní komory, kterou vy reprezentujete, není nějakým způsobem, když to řeknu laicky, pomoci Andreji Babišovi a Janě Naďové. Přesto tu novelu trestního řádu prosazuje ministr Jeroným Tejc za hnutí ANO. Tak nevyvolává to přinejmenším pochybnosti, že ta novela je prosazována v politickém zájmu Andreje Babiše?
6: Tak určitě ne ze strany advokacie. A já v tomto kontextu ještě si dovolím jednu drobnou poznámku. Mám před sebou absolutně čerstvý rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 30. dubna 2026 v slovenské kauze, kde tento nejvyšší evropský soud v uvozovkách rozhodl, že není možné postupovat tímto způsobem. To znamená, soud prvého stupně je povinný, cituju z rozsudku, neuplatnit posouzení odvolacího soudu, pokud je v rozporu s prezumpcí neviny. Čili i mezinárodní rozhodnutí Mezinárodního soudu v tuto chvíli podporuje správnost toho návrhu novely.

0: Pane Rozhenale, co říkáte na tyto argumenty a uklidňuje vás, jak jsme teď slyšeli od pana Trojana, že ta změna při nejmenším z hlediska advokátní komory se neděje v zájmu Andreje Babiše?
1: No, já jsem si ani nemyslel, že by se to bylo takhle prvoplánově v zájmu Andreje Babiše, navíc už se o to asi týkat nebude, nicméně...
0: Nemohlo by se o to týkat hypoteticky, pokud by přišel o poslaneckou imunitu jednou?
1: Bude někdy za 4, možná 8 let, nicméně pokud se podíváme na souladnost s ústavou, tak ústavní soud vlastně posuzoval obdobný případ a řekl, že to souladné s ústavou je, to je první případ. To je první věc, která je důležitá. Druhá věc je ta, že pokud nějaký soudce prvního stupně říká, že rozhoduje v rozporu se svým vědomím a svědomím, tak si to nepřečetlo úplně celé, protože ono je to, že musí rozhodovat v souladu se svým vědomím a svědomím v rámci právního řádu. A součástí toho právního řádu je právě hierarchizace té justiční soustavy. Vlastně není to rozhodnutí jednotlivce, libovolné rozhodnutí jednotlivce, ale je to rozhodnutí celé justiční hierarchické uspořádané soustavy. Takže jeho vědomí a svědomí musí být korigováno tím názorem odvolacího soudu. A je to buď to i tím, že si ten odvolací soud jinak vyhodnotí důkazy, než je vyhodnotil on sám, anebo i to, že dospěje k jinému závěru o vině.
0: Pane Trojane, co říkáte na tento protiargument, že když soudce té nižší instance je zavázán tím, co mu, když to tak řeknu, nakáže soud vyšší instance, ten odvolací soud, tak to neznamená, že by nerozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale znamená to, že se rozhoduje v rámci právního řádu a zadaných okolností vzhledem k tomu, jak ho zavázala vyšší instance.
2: No, v prvé řadě to znamená, že soudci to zjevně takto nevnímají, pokud to píšou do svých rozsudků. Ale na druhou stranu je třeba citovat i právě autora předmětného, respektive soudce zpravodaje, pana profesora Fenika, předmětného nálezu, kdy sám tento zpravodaj uvedl a cituji, že pokud v praxi je definován ten názor o vázanosti názorem odvolacího soudu, neznamená to, a teď cituji, že odvolací soud může běžně diktovat výsledek, odsoudit jako objednávku v restauraci. To znamená, že tady se právě pohybujeme ve výkladové rovině, velmi, velmi senzitivní a velmi citlivé. A pokud sám zpravodaj popírá v podstatě své vlastní rozhodnutí, respektive interpretuje, ono nepopírá, pak je na místě přistoupit k legislativní změně.
0: Byl to, pokud se nepletu, i případ soudce Šota, soudce městského soudu, který právě minulý týden vydal rozsudek nad Janou Naďovou, nad Andrejem Babišem nikoli, protože má poslaneckou imunitu, a pan soudce Šot konstatoval tuto rozepři mezi tím, že on na jedné straně nevnímá ten případ jiný a z jeho pohledu je Jana Naďová nevinná, nicméně musí uznat její vinu, protože byl zavázán stanoviskem vyšší instance odvolacího vrchního soudu v Praze. Tak nesvědčí toto o tom, pane Rozehnale, že to dilema v rámci toho soudcovského slibu tady je?
1: No, já tam to dilema nevidím, protože přece soudce nemůže rozhodovat jenom podle svého vědomí a svědomí, jenom musí také rozhodovat podle zákona, podle právního řádu, podle zaběhané judikatury, podle nálezu ústavního soudu. A součástí toho našeho právního řádu je právě ta hierarchizace rozhodování v rámci soudu. Nemůžeme přece dopustit tomu, aby docházelo například k excesu při vydání prvostupňového rozhodnutí, který by nebylo možno jakkoliv opravit, jakkoliv změnit, jakkoliv reparovat ten stav. A když se podíváme na to rozhodnutí, zrovna v tomto případě, které říkáte, tak ono skutečně bylo v podstatných částech natolik vadné, že musel ten odvolací soud přistoupit takovému to relativně brutálnímu zásahu.
0: Nicméně soudce Šot se nestotožnil s tím názorem, že by to jeho posouzení bylo vadné.
1: Ano, ale právě proto ta rozhodování justice není rozhodování jednotlivců, ale je to rozhodování celého systému.
0: To byste uznal, pane Trojane, že přece není naše justice takto individualizovaná, ale že v ní právě funguje určitá hierarchie soudu?
2: No, tomto konkrétním, obecně to samozřejmě platí, ale nikoli v tomto konkrétním případě, protože my se přece nebavíme o právním hodnocení, ale o hodnocení skutkovým a o hodnocení důkazů. A to je právě ta podstata, protože hodnocení důkazů a skutku primárně vždycky provádí nalezací soud, protože je vázán zásadou trestní řízení, je vázáno zásadou bezprostřednosti a ústnosti. Tedy ten nalézací soud, ten vidí všechny důkazy, on se s nimi bezprostředně seznamuje. A ano, pokud se jedná o nějaký dramaticky jednoduchý případ, jako v tom případě nálezu pana profesora Fenika, kdy šlo pouze o dvě osoby, které byly přítomny na místě činu a řešilo se, která z nich má pravdu, tak pak snad by bylo možné nějakým způsobem přezkoumat to hodnocení v rámci odvolací instance. Ale u komplikovaných soud je to z podstaty, kauz je to z podstaty věci nemožné.
0: Pane Rozenale, tak platí ta vaše argumentace i na tak komplikovaný případ, jako je kauza Čapího hnízda?
1: Jak už jsem říkal, ten odvolací soud nemůže vyhodnotit jiné důkazy, aniž by je sám provedl. A v tomto případě je sám provedl. Sám je provedl a dospěl k jejich jinému hodnocení. Takže myslím, že postupoval naprosto v souladu s trestním řádem. On samozřejmě nemůže vyhodnotit jiné důkazy od stolu, aniž by tam byla porušena ta zásada bezprostřednosti, ale v tomto případě k něčemu takovému nedošlo. On provedl dokazování relativně rozsáhle.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají advokát Aleš Rozehnal a místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Trojane, ta novela, na jejímž vzniku jste se jakožto člen pracovní skupiny pod ministerstvem spravedlnosti podílel, počítá i s tím, že odvolacímu soudu by byla omezena pravomoc odebrat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil. Jaký má smysl tahle změna?
2: Já se omlouvám, ale takto tedy ten návrh, který tady mám před sebou, nečtu. Naopak tam v zásadě se uvádí, že ta dosavadní praxe, to znamená v případě, že nalézací soud nerespektuje opakovaně závazný právní názor, eventuálně návrh na doplnění dokazování soudu odvolacího, v takovém případě může být odejmuta ta věc a přikázána jinému předsedovi senátu, případně senátu nebo dokonce jinému soudu. To je právě ta pojistka, aby věc přezkoumával jiný soudce, než který odmítá respektovat ten názor odvolacího soudu.
0: A pletu se, když řeknu, že ovšem takové odebrání případu konkrétnímu soudu ze strany vyšší instance bude, pakliže projde tato novela, složitější?
2: Ne. Myslím si, že naopak, že ta novela tak, jak to vymezuje, zpřesňuje a zjednodušuje tento procesní postup.
0: Tak to děkujeme za tento pohled, protože doposavat se o té věci psalo v médiích tak, jak jsem teď se pokusil laicky reprodukovat. Pane Rozehnale, váš pohled na tuto změnu, k čemu povede?
1: No, pokud by to skutečně v praxi vedlo k tomu, že se zesložituje nebo že se znemožní vlastně odebrat případ jednotlivému soudci, tak nedojde.
0: Promiňte, ale podle pana Trojana tomu tak být nemá.
1: Ono, uvidíme, jak to dopadne nakonec ta novela a jak to bude v praxi fungovat. Ale pokud by tomu mělo dojít, tak v takovém případě nedojde k prodloužení těch soudních řízení, ale často dojde k úplnému zablokování těch trestních řízení. Takže pokud by to měl být výsledek té novely, no tak by to byla, myslím, že pro značnou část soudní řízení úplná katastrofa.
0: Nepovedou ty změny, na kterých jste se podílel, pane Trojane, k tomu, že soudní řízení v Česku se ještě budou protahovat?
2: Já se nedomnívám, že by taková situace v České republice nastala. Naopak domnívám se, že tyto změny v zásadě povedou k tomu, aby frustrace soudců prvoinstančních z toho, že se stávají automaty na razítkování a podepisování rozsudků vynesených odvolacími soudy, tak bude odstraněna a bude obnovena ta zásadní rovnováha a ochrana, která respektuje princip právního státu a prezumpce neviny.
0: A tato ochrana dnes není podle vás?
2: Tato ochrana není v případě, že citovaný nález ústavního soudu z roku 2023 je využíván, a zde si dovolím opět citovat pana profesora Fenika, tedy autora toho nálezu, tak, že odvolací soud má opravovat chyby a vady řízení, ne přepisovat rozsudek nalezacího soudu jen proto, že by sám rozhodl jinak, což je bohužel praxe, která se v poslední době množí a vůbec zde nehovoříme o kauze pana premiéra Babiše.
0: Opět jsme se vrátili k tomu 3 roky starému nálezu ústavního soudu, který tedy, nakolik tomu jako laik rozumím, připouští, že odvolací soud může za určitých okolností zavázat soud nižší instance k určitému závěru. Není ovšem tento nález, pane Rozehnale, jak si myslí pan Trojan, určitým způsobem nadužíván, ne-li zneužíván?
1: Já samozřejmě neznám tu statistiku, která by pro nadužívání hovořila. Samozřejmě tento nástroj by se měl používat na lékárnických vahách, ale ten nález nevznikl ve vzduchoprázdnu, on vznikl právě jako reakce na ten justiční ping-pong a na to, že se v některé případy uměle prodlužovány právě proto, že nalezací soud nechce přijmout tu argumentaci odvolacího soudu, nechce si uvědomit nebo nechce konstatovat a připustit, že v tom hodnocení důkazů provedl nějaké chyby.
0: Pane Trojane, chcete k tomu něco dodat, nějak zareagovat?
2: V tomto smyslu se s panem kolegou neshodnu, protože domnívám se, že podstata je v tom, že velmi často si odvolací soudy učiní na svůj vlastní názor na hodnocení důkazů a na hodnocení těch skutkový skutečností, tedy toho, co se vlastně stalo, což ovšem jim primárně nepřísluší. A tím pádem si vynucují na nalezacích soudech ten svůj pohled na věci. A teď to není můj názor, ale zde cituji právě pohled pana profesora Fenika.
0: Pánové, pokud dovolíte, na závěr by mě zajímal váš pohled na kauzu Čapí hnízdo. Připomínám, premiér Babiš označil rozsudek nad svojí bývalou spolupracovnicí, nad europoslankyní hnutí ANO, paní Naďovou, který by se ho jinak týkal, kdyby neměl poslaneckou imunitu, označil tento rozsudek za odsouzení na politickou objednávku. Jak vnímáte takové politické vzkazy, pane Rozehnale?
1: No, já si myslím, že jsou to relativně nebezpečné vzkazy, protože podle mojí důvěru veřejnosti v justici, protože pokud občan se řekne, že je možné ohnout nějaké rozhodnutí u tak vysoce exponovaného člověka, jako je premiér, no, tak jak potom může být ohnuto v případech osob, které jsou méně důležité, méně mocné, méně bohaté. Takže to si myslím, že je relativně zahrávání si s ohněm.
0: Předpokládám ale, že panu premiérovi se právě nelíbil ten postup vrchního soudu, který zavázal městský soud k tomu, aby přijal určité rozhodnutí a paní Naďovou de facto odsoudil.
1: Tak on se to obdobným způsobem vyjadřoval už při tom prvním zrušení toho rozsudku, ve kterém žádný pokyn ještě nebyl. Takže si myslím, že mu ani tak nejde o tu proceduru, ale spíš jako ten výsledek.
0: Pane Trojane, jak vnímáte takové politické vzkazy, že tady je někdo odsuzován na politickou objednávku vy?
2: Za prvé neznám úplně detailně tu kauzu, ten spis, pouze z veřejných informací a z médií, nicméně rozdělil bych to na 2 části. Pokud hovoříme o vyjádření politickém, pak se plně ztotožňuji a podepisuju to, co pan kolega Rozehnal tuto chvíli uved. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli je pan premiér Babiš dvojí roli, to znamená jednak politika, kdy taková prohlášení jsou za mě zcela nepřípustná, ale jednak také obviněného a je potřeba konstatovat, že obviněný se může hájit v podstatě jakýmkoliv způsobem v České republice a to i na veřejnosti. Takže v tuto chvíli, pokud bych to vnímal jako slova obviněného, bych nad nimi pokočil rukami. Děkuju. Tak, ale nikoliv jako politika.
0: Tolik místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan diskutoval s advokátem Alešem Rozehnalem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si udělali čas.
1: Naschledanou.
2: Děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
5: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
4: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
5: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
3: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Počet pracujících seniorů je v Česku už několik let stabilní. Firmy by k jejich zaměstnávání mohly motivovat úlevy na sociálních odvodech. Americký prezident Donald Trump je na cestě do Číny, setká se s prezidentem Xi Jinpingem. Hokejová reprezentace poprvé trénovala ve Friburgu, kde v pátek začne mistrovství světa. A dnes bude převážně oblačno i zataženo, místy přeháňky, teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc, ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc víc. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody. Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
7: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
6: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, nebo si najdou méně náročnou profesi, třeba na částečný úvazek. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory by zaměstnanosti seniorů pomohly taky úpravy sociálních odvodů. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. V prvním kole peruánských prezidentských voleb zatím vede pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Sečtená je naprostá většina hlasů. Fujimoriová má se 17% 5% náskok před levicovým kandidátem Robertem Sanchezem. Výsledky prvního kola oznámí peruánská národní volební komise 15. května. Volby podle agentury Reuters provází logistické problémy a obvinění z podvodů. Vyšší Brod na Českokrumlovsku spojí s rakouským Reichentálem nová cyklostezka. Její stavbu dopoledne společně zahájí zástupci obou měst. Projekt za více než 22 milionů korun obnoví historický hraniční přechod mezi českou zaniklou obcí Konarátov a rakouským Štiftungem.
8: Nová cyklotrasa naváže na existující

0: pár nájezdů na golmanek. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
1: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem s Dánskem a už je jisté, že se v dějišti k reprezentaci nepřipojí z NHL ani golman Daniel Vladař, který ve Filadelfii neprošel kvůli zranění ruky výstupní zdravotní prohlídkou.
2: Omezení v tunelech na D8 a zavřená silnice 11 na Šumpersku. Na D8 počítejte s omezením v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se kvůli údržbě teď jezdí obousměrně v autobusech na Drážďany. U Šumperku je uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici směr Jeseník a přes místní část Terezín. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku se u Kojetic nedaleko Neratovic střetlo osobní auto se Srnou. Vyšetřuje to tam policie, čekejte omezený průjezd. Na nehodu pozor také u Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Na výjezdu směrem do Draženova po silnici 187 vyprošťují nákladní auto z příkopu. A u Brna opatrně u Tuřan na silnici 380 do Sokolnic jde po vozovce neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teploty klesají na 4 stupně až 0, místy až na minus 2 stupně a objevit se mohou četné přízemní mrazíky. Přes den čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Po konci druhé světové války se Československo muselo vyrovnat s potrestáním kolaborantů s nacisty a nejen s nimi. Soud čekal i ty nacisty, kterým se nepodařilo uprchnout, případně byli spojeneckými armádami předáni Československu k potrestání. Týkalo se to i Karla Hermana Franka. Jak se u nás po válce řešilo vyrovnání s minulostí, o tom více v repríze dokumentárního pásma, které připravil Milan Kudrys.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
5: Brutální činy, jich se dopouštějí nacističtí okupanti, nejsou ničím novým a všechny národy či území, které upadly do jejich spárů, trpí nejhoršími formami hrůzovlády. Němečtí důstojníci a vojáci a členové nacistické strany, kteří jsou odpovědní za uvedená zvěrstva, masakry a popravy, nebo kteří s nimi projevili souhlas, budou odesláni zpět do země, kde byly jejich ohavné skutky spáchány, aby mohli být souzeni a potrestáni v souladu se zákony těchto osvobozených zemí a svobodných vlád, jež v nich budou ustaveny. Ve všech těchto zemích budou ustaveny co nejpodrobnější seznamy a speciální zřetel bude brán na území, která byla okupována.
6: To byla ukázka z deklarace přijaté na konferenci ministrů zahraničních věcí v říjnu 1943 v Moskvě. Tomu, jak byla tato proklamace naplněna v poválečném Československu, věnujeme dnešní pořad z cyklu Dokument. Nerušený poslech vám přeje Milan Kudrys. Dosud žádný konflikt v lidských dějinách nebyl tak hrozný jako druhá světová válka. Během 6 let byla porušena snad všechna pravidla boje. Skutečnost byla o to hrůznější, že ve válce nešlo pouze o územní expanzi, ale její neoddělitelnou součástí byla také genocida civilního obyvatelstva. Genocida, která je tragická sama o sobě, protože vždy je zbytečná a krutá. Genocida, která však nezůstala bez trestu.

Právní předpisy, na jejich základě měly být na území Československa potrestáni váleční zločinci a kolaboranté, nevznikly náhle. První osnovu příslušného dekretu předložil ministr spravedlnosti prezidentu Benešovi ještě v Londýně v červnu 1943. O podobě normy se pak diskutovalo až do října 1944, kdy exilová vláda schválila její konečnou podobu. Nutno dodat, že ne všichni ministři souhlasili. Proti dekretu hlasoval ministr

0: Ladislav Feyerabend a Lichner. Ladislav Feyerabend poukazoval mimo jiné na nebezpečí zneužití, které by mohlo vést k politickým procesům. Norma byla publikována ještě 1. února 1945 jako dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomáčů a o mimořádných lidových soudech. První vláda na osvobozeném území dekret převzala, upravila a rozšířila. Nový dekret pak prezident Beneš podepsal 19. června 1945. Běžně se mu říkalo velký retribuční dekret, a to kvůli odlišení od tzv. Malého retribučního dekretu, kterým se trestala některá provinění proti národní cti. Ani jeden z dekretů neměl však celostátní působnost. Na Slovensku vydala Národní rada vlastní normu. V jedné republice se tak osoudilo podle odlišných pravidel, což vedlo k četným politickým a právním konfliktům. K sjednocení práva došlo až v roce 1946. Provinění v době války bývají vždy tvrdě trestána. Platilo to i pro poválečné Československo. Každý, kdo byl souzen podle velkého retribučního dekretu, si nemohl být jistý, jestli neskončí v rukou kata. Ještě dnes, po 60 letech, při odčtení, běhá mráz po zádech.
1: O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zatročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali nebo asistovali i spronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili přitom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojít zaslouženého trestu bez průtahů, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Proto ustanovují k návrhu vlády takto. Za prvé, zločiny proti státu. Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky dopustil na území republiky nebo mimo ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923. Úkladu o republiku trestá se smrtí. Kdo se dopustil přípravy úkladu ohrožení bezpečnosti republiky, prorady, zrady státního tajemství, vojenské zrady, násilí proti ústavním činitelům, trestá se těžkým žalářem od 20 let až na doživotí a za okolnosti zvláště přitěžujících smrtí. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem organizací Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nebo Freiwillige Schutzstaffeln nebo Rodobrany nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky, nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Spáchali však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od 20 let až na doživotí nebo smrtí. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nebo Sudeten Deutsche Partei nebo Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova garda nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Československý občan, který v době zvýšeného ohrožení republiky v zahraničí rozvracel hnutí směřující k osvobození republiky Československé v její předmnichovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak vědomně poškozoval zájmy republiky Československé, zejména kdo ohrožoval bezpečnost občanů, pracujících pro osvobození republiky doma, trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného, těžkým žalářem od 5 do 20 let. Za druhé, zločiny proti osobám. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů, těchto zločinů. Zločinu veřejného násilí loupeží lidí, veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem, vraždy a těžkého poškození na těle. Trestá se smrtí. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky, ve službách nebo v zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů zavinil ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Způsobili viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí. Za okolností pak zvláště přitěžujících trest smrti. Kdo v téže době za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil obyvateli republiky těžké ublížení na těle bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let. A za okolností zvláště přitěžujících žalářem od 20 let až na doživotí. Byli však takto postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací, jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinili však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za a, že odsouzený pozbývá na určitou dobu nebo navždy občanské cti. Za b, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem. Za c, že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu.
0: Prezidentský dekret navíc vnesl do českého práva také instanci mimořádných lidových soudů, které se nenáhodou podobaly stanným soudům.
2: Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu, odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci nebo nadržovatelé. Mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v 5členných senátech složených z předsedy, jímž musí být soudce z povolání, a ze 4 soudců z lidu. Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání jmenuje prezident republiky k návrhu vlády ze seznamu osob pořízených za tím účelem okresními národními výbory. Z jiných seznamů okresními národními výbory pořízených jmenuje vláda soudce z lidu. Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími. Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření ministr spravedlnosti pro určité období, pro určité případy nebo pro celou dobu činnosti soudu z prokurátorů nebo jiných osob, které dosáhly doktorátu práv nebo složily 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judiciální. Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným. Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce. Celé řízení proti jednotlivému obžalovanému koná se, pokud možno bez přerušení, od počátku až do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému obžalovanému nesmí trvat déle než 3 dny. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy byl obžalovaný před soud postaven. Nedospěje-li lidový soud v 3denní lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu řádnému. V tomto případě rozhodne také, zda se má obžalovaný ponechati ve vazbě. Jestliže se obžalovaný nedostavil anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoliv důvodů, může veřejný žalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci. Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obžalovaný má právo zvolit si sám obhájce nebo požádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálií výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Výslech obžalovaného a provádění důkazů řídí se obecně předpisy trestního řízení. Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný soud lidový pohnán. Na činy, které nejsou trestné, podle tohoto dekretu nemá tudíž býti brán zřetel. Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdržováno zjišťováním nároků na náhradu škody trestným činem způsobené. Zjištění spoluviníků nebudiž sice opominuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. Po ukončení původního řízení zhodnotí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci k přednesení obhajoby. Odpoví-li veřejný žalobce na její vývody, mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku. Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o 3 hlasy, anebo dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložiti trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí. Rozsudek budiž ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není opravných prostředků. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. Trest smrti se vykoná zpravidla do 2 hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu odsouzeného může být lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Mimořádný lidový soud může také rozhodnouti, že trest smrti se vykoná veřejně. Učiní tak zejména, když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu 2 hodin prodloužiti, ne však nad 24 hodin.
0: Je těžké se dnes vžít do atmosféry roku 1945 a zároveň zapudit pochyby o správnosti takového výkonu spravedlnosti. Válka byla natolik hrozná, že ten, kdo se provinil, měl být potrestán rychle a nesmlouvavě. To chtěl každý, kdo byl svědkem nelidského běsnění. Na straně druhé mimořádné lidové soudy spolu vytvářely v republice revoluční ovzduší a otevíraly dveře radikálům. A tak stejně jako v době Jakobínu nikdo neměl jistotu, jestli neskončí před soudem proto, že kromě času odplaty nastal také čas msty.
3: Dokument.
0: Do roku 1947 bylo 778 lidí mimořádným lidovým soudem odsouzeno k trestu smrti. Jedním z nich byl i nejnenáviděnější okupant, státní minister K.H. Frank. Muž, jemuž se zcela po právu neřeklo jinak, než kat českého národa. Frank si nedělal iluze o tom, jak by s ním Češi naložili, pokud by byl dopaden. Proto ráno 9. května 1945 nasedl do své osmiválcové mercedesky s neprůstřelnými skly a věrný řidič Angres s ním zamířil směrem na Plzeň. Spolu se státním ministrem vyjeli z Černínského paláce, kde měl své sídlo, další tři vozy, v nich seděli Frankovi věrní a jeho rodina. Frank utekl z Prahy doslova na poslední chvíli. Ještě nebyl ani v Berouně, když na severní okraj Prahy dorazily první sovětské tanky. Možná právě nyní si uvědomil naplno realitu. Aspoň tak o tom na podzim vyprávěl.
2: Ještě při svém odjezdu z Prahy v noci z 8. na 9. května do amerického zajetí nebyla mi zcela jasná vina nacistického systému, rozsah národní tragédie a velikost zhroucení a zničení říše a národa. V několika hodinách, nejvýše v několika dnech, poznával jsem náhle a dodatečně stále více obrovitost německé tragédie, systém a jeho vinu. Především jsem si uvědomil po námaze a nocích bezespánku v autě cestou z Prahy do Plzně naprosté zhroucení německé věci v Čechách. Když jsem to všechno viděl, začínaje mou ženou a mými plačícími unavenými dětmi, až k přesmutným obrazům, které představovalo 15 tisíc až 20 tisíc plahočících se lidí v německých uniformách nebo civilistů, když jsem viděl bídu Němců a ubohé lidi. Potom přišlo mnoho německých velkoměst, měst, městeček a vesnic, které ležely vypálené a v troskách, jimiž jsme v otevřeném autě projížděli do Wiesbadenu, přičemž v mnohých byl ještě cítit zápach mrtvol ležících v troskách. A potom to líčení a vyprávění amerických důstojníků o brutálnosti systému, hrůzách koncentračních táborů a tak dále. A konečně zážitky Němců, které nejsem s to opakovat.
0: V poledne 9. května Frankova malá kolona dorazila do Rokycan, které již několik dní byly obsazeny Američany. Na náměstí bylo mnoho lidí, takže auta musela zpomalit. Netrvalo dlouho a Franka poznal český četník strážmistr Štefl. Upozornil důstojníka americké armády, který se za kolonou vydal na motorce. To už však se mercedesce postavil do cesty strážmistr Ranz a nekompromisně řekl: K.H. Franku, jménem zákona jste zatčen. Již obklopen americkými vojáky nasedl Frank poslušně do jejich auta. V tu chvíli byl asi rád, že unikl Čechům i Rusům.

0: Místem Frankovy internace byl Wiesbaden ve středním Porýní. Netrvalo dlouho a o místě Frankova pobytu se dozvěděl československý delegát v Komisi spojených národů pro vyšetřování válečných zločinců, plukovník Echer, který necelé 3 týdny po Frankově útěku 28. května poprvé Franka vyslýchal. O měsíc později plukovník Echer na zasedání Komise spojených národů v Londýně požádal o Frankovo vydání do Československa. Žádosti bylo vyhověno a tak se Frank 7. srpna 1945 vrátil zpět do Prahy. Reportáž o jeho příletu na ruzyňské letiště se zachovala v archivu Českého rozhlasu.
1: Bílá přistávací plocha ruzyňského letiště. K přistávací ploše se blíží a přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Sedá si právě. Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů. Letadlo již stojí zde před námi, otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Doktor Echer, který Karla Hermana Franka vyslýchal spolu s ostatními původci této války, mu dělá průvodce i na této cestě, sem k nám na letiště, kam se nyní Karl Hermann Frank vrací, na to letiště, kde dával popravit naše studenty. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, které tak všichni dobře známe, je to pověstný zelený Anton, kterým bude tentokrát Karl Hermann Frank, ten nadutec, kterého dobře znáte, který ale nyní vypadá podstatně jinak, dopraven odtud z ruzyňského letiště tam, kam patří, do věznice na Pankrác. Byla to jenom chvilička, kdy jsme ho mohli vidět a kdy jsme ho zahlédli, už je uvnitř vozu, vše se tady musí dít hrozně rychle, protože lidé, kteří jsou tady, kdyby poznali, jakého hosta dnes má ruzyňské letiště, jistě by se vrhli k vozu a rozsápali by ho na kousky, nemohli bychom se mu divit. Pokusíme se prodrat hloučkem novinářů a promluvit několik slov s panem plukovníkem doktorem Echerem.
2: Dnes ráno 8:30 jsme na letišti u Frankfurtu spatřili automobil amerického vojenského velitelství, který přivážel Franka. Frank byl vsazen do kurýrního amerického letounu, který odvážel amerického kurýra do Prahy. Spolu s Frankem letěla eskorta. Vydání Frankovo se poněkud zdrželo proto, poněvadž bylo potřeba sjednat dohodu o jeho souzení, jak naším soudem, tak soudem mezinárodním, který bude zasedat, myslím, už v měsíci září. Za velmi účinné pomoci delegátů velmocí byla tato dohoda sjednána na principu priority československé trestní jurisdikce v případu Karla Hermana Franka. Frank bude nyní podroben zde řádným výslechům jednak československými vyšetřujícími orgány, jednak také podle dohody mezi vládou naší a vládou americkou sjednané, bude podroben výslechům také pro mezinárodní soud vyšetřovacími orgány spojeneckými. Rozsudek nad Frankem zde vynesený, u nás vynesený, bude podle dohody odložen v případě, že mezinárodní soud si Franka vyžádá jako obviněného nebo jako svědka. Rozpor nebo nějaký konflikt jurisdikce mezinárodní a národní, ten zde není. Frank bude námi souzen za zločiny spáchané v Československé republice, kdežto mezinárodním soudem bude souzen jako člen německé vlády, která je celá zodpovědná za teroristický režim v obsazené Evropě. Vydáním Karla Hermana Franka, kterého možno označit za válečného zločince číslo 1, pokud jde o náš stát, se splňuje moskevská deklarace z 1. listopadu 1943, potvrzená konferencí krymskou a nedávnou konferencí postupinskou. Tato deklarace vyslovila pevnou a rozhodnou vůli tentokrát válečné zločince potrestat a vystavila to slavnostním způsobem, že budou tyto zločinci váleční vypátráni a zatčeni, i kdyby se utekli na kraj světa. Frankovi se podařilo utéct do Wiesbadenu jen. Tam jsme jej chytili, vyslechli, výslechy trvaly přes 7 dní a nyní byl nám vydán a bude souzen tam, kde souzen podle moskevské federace má být. Kromě Franka jsme provedli v Německu výslechy několika vedoucích nacistů. O tom, o výsleších a jejich obsahu nemohu vám sdělit nic. Protokoly budou čteny jistě při přelíčení s Frankem, ale mohu vám říct jen všeobecně. Všichni si počínají při výsleších nejenom slušně, nýbrž dokonce často velmi servilně. Jejich svým chováním chtějí vzbudit dojem, že nejsou suroví SS Übermenschen, nýbrž obyčejní prostí lidé. A tak se u jednoho nebo druhého také občas objeví v oku slza. Když jsem vyslýchal SS generála Bernarda Fosse, který v Praze komandoval SS Totenkopfstandarte číslo 6, jež poslala na ruzínské letiště popravčí četu proti studentům. U tento Foss se dokonce při výslechu tak trochu rozplakal. Je to taková dvojí tvář, dvojí jejich, dvojí morálka. Dokud byli u moci, neměli na slzy přirozeně čas, ani je nechtěli mít. Teď jsou ve vězení, tak slzí a dokonce trošku také pláčou. Všichni bez výjimky se zodpovídají tak, že přiznávají jenom to, co přiznat musí. Skutečné lítosti vnitřního obratu u nich absolutně není. Kde mohou, tam mluví nepravdu. A když musí přiznat něco na základě nějakých dokumentů, tak hned připojují, za to já nemohu, to mě bylo nařízeno. To jsem udělat musel, i když jsem s tím nesouhlasil. A když se ho zeptám, nebo zeptal jsem se, proč jste potom nerezignoval, například Ribbentropa, tak mě pan Ribbentrop řekl, poněvadž bych přišel do tábora koncentračního. Takže jsem mu řekl, já, to by bylo Ribbentrope pro vás stokrát lepší, než sedět dneska tady v tomhletom vyšetřujícím pokoji. No, ta linie je stejná. Druhý zjev při jejich obhajobě. Někteří se navzájem obžalovávají a obvinují. Mluví o těch druzích jako o gangsterech, nebo o Brecher und Halunken a tak dále. Tu se doví naše veřejnost zajímavé věci, až se bude konfrontovat do lídě s Karlem Hermanem Frankem. Všichni svoji roli v tom německém systému teroristickém zmenšují. Nic nebyl než Ribbentrop. Já byl jenom nástrojem Führerovým. Frank, já jsem se zabýval pouze otázkami organizačními a politickými. Gestapo a SS nebyla moje věc. Dalíge, já jsem vůbec v Praze ani skoro nebyl, jenom dvakrát za týden. Hoffmann, SS major policie, Frankův pobočník, ten říkal, já jsem byl úplně, moje funkce byla naprosto bezvýznamná. Co jste byl? Já jsem byl Verbindungsoffizier mezi komandantem policie v Praze a Frankem, ale moje funkce byla nepatrná. Já jsem, co jste dělal, Hoffmane? No, zaprvé jsem pomáhal panu Frankovi do kabátu, za druhé jsem mu dával do aktovky jeho spisy, za třetí jsem mu tu aktovku nosil k autu. Já jsem mu na to říkal, no to jste potom úplně jenom sluha, takový kamrzín. Ano, velmi správně se to vysvětlil, já jsem byl takovým jenom sluhou. Ta auto je tak daleko, že se ze sebe dělají sluhy, jenom aby svoji roli zmenšili. Myslím, že všechno to jsou triky, na které tentokrát Evropa nenaletí a že teda to, co jsem řekl v úvodu, bude splněno, že budou souzeni a odsouzeni z soudy těch zemí, kde svoje zločiny spáchali, a ti velcí kriminálníci mezinárodním soudem o jehož zřízení už se, myslím, velmi dohodli.
1: Pane plukovníku, prosím vás, jak se choval Frank při cestě?
2: Frank při cestě se choval tak, jak při výslechu. Bylo jen vidět, že je postrašen, že ví, co na něho čeká. Choval se absolutně apaticky, oči měl vytřeštěny do prázdna a přemýšlel asi o své minulosti a patrně také o své budoucnosti. Ta krátce byla to po stránce morální plná ruína. Nebylo ani vidět absolutně nic z té bývalé arogance, kterou se tito lidé vyznačovali.
1: Děkuji, pane plukovníku. A teď Frank tráví svůj pražský pobyt v trestnici na Pankrátu.
2: Já se domnívám. Pro nás to byla tato cesta, tento let 7. srpna 45 z Frankfurtu sem byl pro nás Čechoslováky, myslím, který jsme v letadle letěli, jednou z největších událostí našeho života.
1: Děkuji, pane plukovníku. Plukovník doktor Etcher opouští hlouček novinářů a zároveň je připraven policejní vůz, aby odvezl Karl Hermana Franka, SS Obergruppenführera, do trestnice na Pankrác, kam Karl Hermann Frank posílal dříve tolik českých lidí a kam je posílal na těžkou mučednickou smrt. Vůz se rozjíždí a Frank nastupuje svou cestu.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Následoval první výslech. Kdysi nelítostný Frank, kterému slovo milosrdenství nic neříkalo, ho záhy začal sám vyžadovat. Věřil, že se ho může dočkat. Několikrát psal ministru spravedlnosti Stránskému. V dopisech úpěnlivě prosil o jediné. O život. Výslechy pokračovaly den za dnem. Frank stejně jako ostatní nacisté volil prostou taktiku obhajoby. Na nic z toho, co mu bylo kladeno za vinu, si nespomínal. Teprve, když pod váhou důkazů se musel upamatovat, začal svalovat odpovědnost na nadřízené a Hitlera. Vyšetřování trvalo až do února 1946. V pondělí 4. března podal veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze návrh na zahájení soudního řízení. Žaloba měla 150 stran, 204 příloh a 29 svědeckých výpovědí. Franka vinila ze zločinů podle 15 paragrafů retribučního dekretu prezidenta republiky.
3: Dokument.
0: Přelíčení začalo 22. března 1946 ve velkém sále soudní budovy na Pankráci. Jediným Frankovým důvěrníkem byl jeho obhájce, známý pražský advokát Kamil Ressler, který byl Frankovi přidělen soudem. Připadla mu tak nevděčná úloha hájit někoho, kdo mu byl z duše odporný. Přestože věděl, že osud jeho mandanta je spečetěn, snažil se dostát svým povinnostem. Na jeho radu Frank tvrdil, že je stále poslancem Národního shromáždění a že chce být souzen nestranným mezinárodním soudem v Norimberku. Soud jeho námitky zamítl. Proces trval 29 dní. Poslední den, 27. dubna 1946, pronesl Frank svoji obhajovací řeč. Vinu popřel. Obhájce požádal o zproštění obvinění, protože prý Frank trpí duševní chorobou. Rozsudek byl vyhlášen až 21. května. Frank byl odsouzen k smrti a jeho jmění propadlo státu. Po vynesení trestu začal předseda senátu přečítat zdůvodnění rozsudku, které mělo 274 stran. Čtení skončilo druhý den dopoledne. Krátce po 10. hodině 22. května byl K.H. Frank odveden zpátky do cely. Zbývaly mu 3 hodiny života. Trávil je se svým obhájcem, napsal dopis rodině, závěť, čekal, jestli bude vyřízena jeho žádost o milost. Krátce po 13. hodině byl vyveden na dvůr pankrácké věznice, kde se již tísnily stovky lidí. Jeho poprava byla veřejná. Průběh exekuce zaznamenal obhájce Kamil Ressler.
4: Soudní tlumočník dočetl výrok o trestu. Upustil od čtení překladu zprošťovací části rozsudku. Předseda doktor Kozák, rozuměl jste? Tlumočník překládal. K.H. Frank. Ano. Předseda. Vašemu přání, abyste nebyl spoután, jsem vyhověl. Máte nějaké další přání? K.H. Frank klidně, bez zájmu, beze zvukým hlasem. Ne. Předseda. O žádostech za milost, které byly podány, nedošlo dosud vyřízení, protože pak podle retribučního dekretu nemá žádost za milost odkladný účinek, musí být rozsudek vykonán. Chcete k tomu něco poznamenat? K.H. Frank jako ve snu s přimouřenými víčky, nepřítomným tichým hlasem, ztraceně, jen jako pro sebe, ale zřetelně, sotva se ovládaje, z posledních sil, s bolestným šklebem kolem bledých úst bez krve, s obličejem teď už zcela strhaným, v němž se úzké rty pohybovaly se zřejmým přemáháním, s netajeným vědomím marnosti, promlouval svůj poslední proslov. Německo musí žít, i když my musíme zemřít. Katovi pomocníci se stoupili slešení, vkročili do polokruhu hlídky vězeňské stráže, jeden uchopil Franka levicí pod pravou paží, druhý obešel těžkými plíživými kroky, vsunul mu těžkým pohybem pravici pod jeho levici, obrátili se s ním vpravo čelem vzad a vedli ho posehnuti těžkými kroky ke schůdkům lešení. Frank, než vykročil, spatřil před sebou kout nádvoří se strojem své smrti. Zaváhal a pak vykročil potácivými kroky ke schůdkům. Vystupuje po nich, zřetelně se zapotácel a podpírán katovými pomocníky stanul konečně na plošince lešení těsně v sousedství šibeniční desky s nohama v širokém oku provazu, vedoucího sem zespod dolní šibeniční kladky. Pomocníci ho obrátili tváří do dvora. Stál teď ze svého místa vlevo od šibeniční desky. Bylo 13:26. K.H. Frank stanul u šibeniční desky s vysoko zvednutou hlavou, s tuhlým výrazem v tváři, byl jako průsvitný, duchovitý zjev, který se odrážel od drsné skutečnosti stroje a jeho černých obsluhovatelů. Byl již mimo svět, ve vytržení, zíral vytřeštěně bez hnutí, v tu chvíli snad již nic nevnímal. Usoudil jsem, že zemřel, ne strachem před smrtí, ale hrůzou před neznámem a prázdnotou, do nichž měl vkročit. Můj tajemník, který stál blízko u lešení, usoudil. Myslím, že již svým fyzickým zrakem nic neviděl. Katovi pomocníci drželi Franka každý za jedno zápěstí. Kat schýbl se zezadu k nohou odsouzencovým a hbitými, zručnými, úsečnými pohyby stáhl oko provazu a spoutal nohy. Pak sněl se schůdku u šibenice prsní pás. Pomocníci pozvedli odsouzencovi ruce vpřed, Kat odzadu levicí podvlékl pás rychlým pohybem pod odsouzencovi paže, hbitě jej uchopil z druhé strany pravicí, jediným téměř plynulým pohybem jej nasadil odsouzenci na prsa a rychlým hmatem jej spěl na zádech. Pomocníci odevzdali odsouzencova zápěstí svému mistru. Odešli vpravo za šibeniční desku a chopili se provazů. V první vteřině smíkly se odsouzencovi nohy náhlým mocným trhnutím dolního provazu prudce doprava k desce, horní část těla, která se zakymácela, přisunul Kat rovněž směrem k desce, takže se tělo odstlo téměř na jejím středu. Dlouhým přitažením provazu a novým smykem odstlo se tělo, které Kat přidržoval za paže a pohybem rukou i nohou přirazil k desce, právě na jejím středu. Frank stál zde strnulým do dálky upřeným pohledem, s povýšeným bolestným výrazem v obličeji, s trpným rysem na rtech. Než stál tak jen zlomek vteřiny. Sotva se dotkl zády středu desky, pomocníci úsilnými, soustředěnou silou provedenými pohyby paží zatáhli za horní provaz. Kat napomáhal s výraje v rukou odsouzencova stehna a tak jedním rázem rychle ba prudce vytáhli odsouzence až zcela nahoru, k hořejší kladce vysoké desky, takže se do této výšky takřka vznesl. Při náhlém pohybu přitiskl ruce s křečovitě sevřenými pěstmi těsně k bokům. A Kat již obešel šibeniční schůdky a stoupal po nich rychle a hbitě nahoru. Odsouzenec zadíval se na moře tisícihlavého davu, ne víc než na vteřinu, již potřeboval Kat, aby k němu vztáhl ruce se sněhobílou konopnou oprátkou a pak obrátil hlavu od lidí nahoru. Zahleděl se do oblohy, trpný a neúčastný, usnadnil tímto pohybem hlavy mimo děk podsunutí oprátky pod bradu a převlečení smyčky přes temeno hlavy. Kat provedl to v mžiku, levou rukou zručně pověsil oprátku okem na jejím konci na hák vedle pravé tváře odsouzencovi. Mírně stáhl smyčku ke krku a v témže okamžiku na neslyšitelný povel sjelo tělo rychle po desce dolů, mocně zrychleným pádem. Oprátka se prudce zdrhla, sevřela těsně krk vysoko pod bradou a v témž okamžiku klesla hlava trhnutím v pravém úhlu bradou až na prsa. Katovi pomocníci mocným tahem za dolní provaz stupňovali tíhu těla a zaškrcení hrdla. Bylo 13:29. V touž chvíli sevřel Kat do pravé dlaně oběšencovu bradu tak, že prsty zakrývaly obličej a bezpečným násilným chvatem soustředěnou silou vyvrátil oběšencovu hlavu co nejvíc dozadu směrem k desce. Stupňuje stále sílu tlaku několika krátkými mocnými nárazy. Pomocníci přitom táhli úsilně dál na dolním provaze, až se tělo křečovitě napínalo a zachvívalo a ramena se vysunula značně vpřed. Z úst kanuly řídké kapky slin. Kat sněl mrtvole prsní pás, sestoupil se schůdků a stanul stranou u příčného křídla budovy. Provedl tu se svými pomocníky vpravdě mistrovský výkon překvapivé rychlosti a obratnosti. Trval pouhé 3 minuty. Za 4 měsíce od 21. ledna 1946 se vykonavatelé trestu podstatně zdokonalili. Na desce visí tělo s vysunutými rameny a zachvívá se. Rukama, které leží hřbetem dopředu na stehnech s nataženými prsty, probíhá křečovité škubání. Skloněný obličej má hluboce přemýšlivý výraz. Prsty obou rukou se pomalu posevřely až skoro v pěst. O 13. hodině 33. minutě Kat poodhrnul levý rukáv, podíval se na hodinky, svlékl bílé rukavice, odhodil je pod šibenici, jeho pomocníci odstoupili ke zdi budovy. Kat se stoupil po schůdkách lešení na pískovou cestu, kam mu pokročil vstříc předseda soudu doktor Kozák. Kat pozdravil po vojensku a hlásil, že vykonal trest. Předseda mu poděkoval, podal mu ruku, Kat znovu vojensky pozdravil a vystoupil opět na lešení. Za ním o 13. hodině 34. minutě vystoupil vězeňský lékař doktor Oldřich Navara. Kat rozepjal oběšenci vojenský kabátec, vytáhl z kalhot košily obyčejnou vězeňskou a vyhrnul ji ke krku. Doktor Navara zkoumal na slouchátkem tep srdce. Sestoupil opět z lešení, hlásil předsedovi o 13. hodině 34. minutě, že oběšenec dosud žije, a vrátil se na lešení. Předseda vystoupil tam za ním. Doktor Navara zkoumal tep na oběšencově zápěstí. Pak o 13. hodině 35. minutě hlásil předsedovi, že nastala smrt. Tak zemřel bývalý německý poslanec Československého národního shromáždění, hříšský štátsminister für Böhmen und Mähren a SS Heerer und Polizeiführer K.H. Frank 22. května 1946 o 13. hodině 35. minutě, stár 48 let. Pomocníci vyprostili oběšencovi nohy z provazové smyčky a ponechali mrtvolu viset volně na oprátce. Vítr povíval chvílemi pramenem šedivých vlasů na temeni hlavy, chvílemi dal zaplápolat okraji košile, která vyčnívala spod kabáce, dává je podnět k úvahám o životě věcí na mrtvém těle. Předseda soudu sestoupil z lešení, vrátil se ke křeslům, kde se rozloučil s přísedícími, s ostatními účastníky a hosty, především s lidickými ženami. Byl ke všem velmi srdečný, zřejmě uspokojen ukončením nejtěžšího úkolu, který měl kdy ve svém životě. Setrval jsem stranou u lešení s praporčíkem Jankovským, abychom vyčkali sejmutí mrtvoly. Přicházeli četní novináři, vyslovovali souhlasně úsudek, že K.H. Frank zemřel jako statečný muž. Tázali se na podrobnosti jeho posledních 3 hodin, opisovali si přesné znění jeho posledních vět. Několik prostých mužů z lidu požádalo mne o podpis na kus papíru nebo na vstupní lístek k popravě. Učinili tak s takovou prostotou mysli a srdečností, že jsem jim to nedovedl odepřít. Redaktor Cigánek vzal přitom snímek, jiný nás zachytil společně s Kyšem. Zatím se již přihlásili učenliví hrobaříci z pohřebního ústavu s nákladním vozem a zřízenci z ústavu pro soudní lékařství. Přihrnuli se pod lešení, přivlekli sebou nosítka tvaru jako spodní díl rakve s krátkými nosidly, jak říkali, transportku. Kat jim houževnatě bránil, aby sněli mrtvolu dříve, než uplyne předepsaná hodina. Stáhli se z lešení, ale nedali se. Obrátili se na úředního lékaře, který vystoupil na lešení, ohledal znovu pečlivě mrtvolu a dal souhlas, aby ji sněli. Leč Kat trval pevně na splnění svých předpisů, proto lékař ještě snětí mrtvoly poodsunul. Asi o 14. hodině 15. minutě dal souhlas ke snětí mrtvoly. Katovi pomocníci povytáhli mrtvolu, Kat ze schůdků uvolnil smyčku, vyprostil z ní hlavu a pomocníci spustili mrtvolu na lešení, kde se pomalu pokládala, až se zlomila v pase a zhroutila horní částí těla na pravý bok. Zřízenci vynesli nosítka na lešení, čile do nich vložili mrtvolu a odnesli ji šumícím davem k automobilu, vsunuli nosítka dovnitř a vůz se hrnul směrem k vězeňské nemocnici. Projel železnými tyčkovými vraty, které vězeňská stráž hned uzavřela a propustila malými vrátky jen vrchního ředitele Bohdaneckého, úředního lékaře, praporčíka Jankovského a mne. Dali jsme se pomalu k márnici, kam nás automobil po chvíli následoval. V těsné úzké místnosti márnice leželi u obou delších zdí ve stejných nosítkách, na jakých leželo tělo K.H. Franka, dvě nahé ženské mrtvoly. Jedna stará, šedivých vlasů, druhá mladší, nuzně přioděná měsíčním páskem. Jak jsem pak zvěděl, byly to ženy odsouzené předešlého dne pro udavačství. Klára Vyskočilová a Anna Karasová. Mezi nosítky bylo právě ještě místo pro nosítka s tělem bývalého státního ministra. Zřízenci je sem vnesli, svlékli mrtvolu, stejnokroj bílý šátek z krku, vězeňskou košili, modré spodky, boty a ponožky odevzdali praporčíku Jankovskému. Vedoucí zřízenec Ústavu pro soudní lékařství Pánek vyňal zubní protézu i umělé oko a uložil je na ponožku, do níž je praporčík Jankovský zabalil. Vyšli jsme. Viděli jsme zřízence, když vsunovali nosítka s nahou mrtvolou K.H. Franka do auta a přinášeli nosítka s mrtvolami obou družek jeho jízdy. Krátce poté nás předjelo k vězeňské bráně. Vůz pohřebního ústavu dovezl svůj náklad tří popravených nejprve na Albertov k Ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze, profesora doktora Hájka, kde složil dvě mrtvoly, o něž se nikdo z jejich blízkých osob nehlásil, mrtvolu K.H. Franka a Kláry Vyskočilové. S mrtvolou Karasové, o jejíž vydání požádali její příbuzní, odjel dál. Ve skladovém seznamu mrtvol Ústavu pro soudní lékařství je s číslem 26 zaznamenána jen mrtvola Kláry Vyskočilové. Mrtvolu K.H. Franka dopravili zřízenci přímo do pitevní síně, takže se do skladu lednice v podzemí ústavu vůbec nedostala a ve skladovém seznamu je jen jméno bez čísla. V deníku pitvaných mrtvol je pod záhlavím květen 1946 zapsán červeným inkoustem s číslem 590 22.5. Karl Hermann Frank, oběšení, poprava, TBC Plic a červeným inkoustem vývoz dne 28.5.1946 rakev číslo 51 a s číslem 602 24.5. Klára Vyskočilová, oběšení, poprava, vývoz dne 28.5.1946 rakev číslo 52. Vývoz znamená, že ústav dal rakve s mrtvolami odvést je na hřbitov v Ďáblicích k pohřbu do společného hrobu.
5: Těžko říct, jestli na popravčím lešení byl Frank skutečně mimo tento svět, jak si myslel jeho obhájce. Možná si vzpomněl na svůj horoskop, v němž mu astrolog dr. Hittner předpovídal, že se dočká stáří a bude mít pokojnou smrt. Možná věřil, že v posledním okamžiku nastane zvrat a on uslyší slovo milost. Hvězdy mu však lhaly. Končí další díl cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Markéta Bidžovská, Jaroslava Tvrzníková a David Schneider. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí autor pořadu Milan Kudr.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Nic nemáme, lidi, mějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
2: Ježíš Maria.
1: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
3: Nevěřte mu, chce všechno začakrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
4: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
5: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
6: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
4: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
7: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
5: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
7: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
8: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
9: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
6: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
5: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
4: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ministr Boris Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním derby zpřísnit tresty za přestupky. V Bukurešti se schází summit prezidentů východoevropských států NATO. Fotbalisté Sparty v lize remizovali s Plzní. Na vedoucí Slavii ztrácejí 4 body. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky na horách na severu sněžení. Teploty do 17 stupňů, na západě 13.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Sešli se kvůli výtržnostem fanoušků Slavie při sobotním derby se Spartou. Zahalování na stadionech teď řeší jen návštěvní řády jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště nebo za používání pyrotechniky. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci světlice a dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
2: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně. Ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fan shop, nebo všude jinde.
10: Šťastný bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer a rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Britský král Karel III. Vystoupí v parlamentu. V pravidelném projevu představí mimo jiné plány návrhů zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Víc než stovka labouristických poslanců zároveň ale včera podepsala prohlášení na jeho podporu. Na Pardubickém zámku začíná unikátní výstava palných zbraní. Mapuje 6 století jejich vývoje. Návštěvníci uvidí víc než 100 exponátů, od raných doutnákových pušek až po moderní samopaly a pistole, potvrzuje historik a kurátor výstavy Jan Tetřev.
11: My v té výstavě chceme ukázat, jak se vyvíjely ruční palné zbraně od 16. století, ale to by bylo málo, to mají všude. Takže jsme vybrali příběhy jednotlivých zbraní, které se nám podařilo zrekonstruovat.
10: Výstava je přístupná až do ledna příštího roku. Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavbové části šance ligy remizovali s Plzní 0-0. Stáhli tak náskok vedoucí Slavie na 4 body. Slavisté ale mají dnešní zápas s Jabloncem k dobru a pokud zvítězí, budou slavit titul. Po sobotním nedohraném derby v Edenu, které ukončili výtržnosti domácích fanoušků, hodnotil duel s Plzní kouč Sparty Brian Priske.
12: Jsem samozřejmě zklamaný, že jsme nevyhráli. Myslím, že jsme i přes velké

0: Na kilometru 257 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na D48 pozor na překážku za Českým Těšínem ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 68,5 se na vozovce povalují kusy pneumatiky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 101 pojedete kolem porouchané dodávky, je v odstavném pruhu. Na Šumpersku je opět průjezdná silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou ale zůstává omezení kvůli opravě železničního přejezdu. Jsou tam semafory a řídí průjezd kyvadlově. A na nehodu pozor u Bytozevsi na Lounsku. Na silnici 250 do Žadce havarovalo osobní auto. U nájezdu na dálnici D7 narazilo do kruhové objezdu. Průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách na severu, zpočátku sněžení. Večer na severozápadě častější srážky a teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13 a na horách kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vláda Andreje Babiše se pokusí ještě v letošním roce dosáhnout na splnění závazku NATO ve výši 2% HDP. Potřebuje proto v rozpočtu najít 20 miliard. Kabinet také jmenoval zmocněnce pro plnění závazku Severoatlantické aliance Jakuba Landovského, který by měl koordinovat spolupráci mezi jednotlivými resorty. Posílí tak současná koalice výrazně obrany schopnost Česka nebo půjde opět o hru čísel? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
3: A naším dnešním hostem je Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
4: Dobrý den přeji všem posluchačům.
3: Vnímáte jmenování Jakuba Landovského, co by zmocněnce pro plnění závazku na to jako signál, že to vláda myslí vážně, i když někteří koaliční představitelé proti navyšování výdajů dlouhodobě vystupují?
4: Tak samozřejmě pozice vládního zmocněnce, tak jak je koncipovaná v současné době, může být užitečná pro zajištění koordinace a sjednocení přístupu jednotlivých rezortů, nejenom rezortu obrany z hlediska plánování a vytváření všeho potřebného pro zajištění obrany schopnosti a zajištění závazků směrem k alianci, ale jde i o to, že bude určitá garance toho, že to, co se započítává do výdajů, národních výdajů na obranu podle metodiky a instrukcí Severoatlantické aliance, bude jaksi zajištěno. V českém prostředí se totiž nebo dochází k tomu, že část relevantních výdajů se nachází mimo kapitolu Ministerstva obrany, jde například o výstavbu infrastruktury, zajištění kybernetické bezpečnosti, podpory obranného průmyslu, a zmocněnec tak může pomoci vytvořit jednotný výklad pro to, jak zajistit lepší komunikaci mezi rezorty právě směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance a zajistit to, aby ty výdaje, se kterými počítáme, jakožto započteny do výdajů pro Severoatlantickou alianci, budou brány v potaz.
3: Ano, ty přepočty se také změnily, ale myslíte si, pane Petráši, že ta mezirezortní spolupráce doposud nefungovala dobře?
4: Tak dá se říct, že mezirezortní spolupráce fungovala na určité úrovni, ale nelze říci, že by fungovala směrem k tomu, že by výdaje na obranu pro započtení do výdajů v rámci Severoatlantické aliance byly plně zahrnuty. Je tady otázka zajištění národní obrany schopnosti podle národní legislativy a jsou tady otázky zajištění národních závazků směrem k Severoatlantické aliance. Ty procenta, jestli se jedná o 2%, 3% nebo 5%, jsou důležitá pro plánovací orgány v rámci Severoatlantické aliance pro výbor pro obranné plánování, ale je nutné si uvědomit, že nemají prakticky žádnou hodnotu, obrazně řečeno, pro vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, jímž je v současné době americký generál Grinčevič, který má zajistit v rámci svého prostoru zodpovědnosti obranu a bezpečnost. Pro plánovací

0: orgány v rámci aliančního velitelství pro operace jsou důležité schopnosti, síly a prostředky, které jednotlivé země poskytují a mají naplnit ten rámec, který je nezbytně nutný pro zajištění této obrany. No a z tohoto titulu oni procenta a výdaje, které jsou plánovány z úrovně národních ministerstev obrany, mají svoji důležitost, ale co je daleko důležitější, je, jak se tyto prostředky, tyto finanční zdroje investují právě do zajištění těch požadovaných schopností.
1: No, i sám Jakub Landovský přiznává, že jeho funkce má spočívat i v komunikaci se zahraničními partnery, aby bylo jasné třeba, jakým způsobem vynakládají a přerozdělují výdaje na obranu oni. To doposud nikdo na úrovni ministerstva nebo českého zastoupení v NATO nedělal?
0: Tak dá se říct, že ty kontakty tam byly, ale ty kontakty, jak vidno, nefungovaly do té míry, aby bylo jednoznačné už na konci fiskálního období, že tato částka bude započítána v rámci Severoatlantické aliance do výdajů na obranu a tato částka ne. Vládní zmocněnec, tak jak je v současné době postavena tato funkce, by měl zajišťovat právě toto. A měl by to zajišťovat, jak už jsem řekl, na úrovni Národního ministerstva obrany, jednotlivých rezortů, které jsou zainteresovány do zajištění obrany a bezpečnosti. No a samozřejmě i směrem k Severoatlantické alianci a k plánování toho, co se očekává od jednotlivých zemí. K tomu bych podotkl jednu věc. Otázkou je, nakolik se budeme dívat na zajištění našich závazků v oblasti obrany a bezpečnosti směrem k Evropské unii. I zde panují požadavky na rozvoj schopností, na zajištění schopností k naplnění ambicí Evropské unie v rámci její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Takže v tomto se jaksi ta působnost národního vládního zmocněnce pro naplňování závazků směrem k alianci jaksi rozchází.
1: Jinými slovy, na tuto agendu, na kterou byl vybrán zmocněnec, podle vás nestačí ministr obrany?
0: Ministr obrany má plno dalších úkolů a já se domnívám, že vláda v tomto složení, v jakém je, naznala a řekl bych i logicky naznala, že je potřebné tuto záležitost poněkud posílit a zlepšit právě tu už několikrát zmiňovanou komunikaci. A tato směrem k plánovacím orgánům Severoatlantické aliance by měla být poměrně příznivá, protože, jak známo, Jakub Landovský byl nejenom po nějakou dobu náměstkem ministra obrany, ale působil i jako velvyslanec při našem zastoupení Severoatlantické alianci.
1: A očekáváte tedy, že bude Jakub Landovský hledat tedy způsob, jak posílit obrany schopnost Česka, nebo možná hledat způsob, jak nejefektivněji vykazovat čísla?
0: Já bych řekl, že vládní zmocněnec v osobě Jakuba Landovského bude především koordinátorem a řekl bych i takovým facilitátorem těch procesů, které probíhají na národní úrovni. To znamená především otázka obranného plánování, analýza, vyhodnocování schopností, které jsou požadovány ze strany aliance k směrem jednotlivým zemím a pochopitelně i k České republice, identifikací nedostatků v těchto schopnostech a způsobech, jak tyto nedostatky napravit, což je tedy dáno do vínku především složkám generálního štábu armády České republiky. No a o tom, jak vlastně tyto s těmito návrhy, které jsou specifikovány ze strany vojáků, ze strany té vojenské části ministerstva obrany, naloží civilní sekce a civilní část ministerstva obrany, to už je o plánování rozpočtu, plánování financí, plánování akvizic a způsobu, jak tyto finance vynaložit. Takže na národní úrovni očekávám, že vládní zmocněnec bude se snažit především nějak zlepšit, harmonizovat tyto procesy. No a tyto procesy pochopitelně musí vyústit směrem k Severoatlantické alianci.
1: No v tuto chvíli činí čisté obranné výdaje Česka zhruba 1,78% HDP. Ministr obrany Jaromír Zuna říká, že tato vláda může být první, která dosáhne 2%, aniž by musela dělat nějaké úhybné manévry s platbami. To jsou jeho slova. Znamená to tedy, že když se těch 20 miliard navíc najde, může to být jasně viditelné i na stavu armády?
0: Podívejte, my tady hovoříme o nějakých nominálních částkách, o nějakých miliardách, ale to, co je klíčové a to, co je důležité, je, jak tato částka bude investována. Obrazně řečeno, a nechytejte mě prosím za slovo, pokud by byly nulové výdaje, ale armáda České republiky by byla schopna vytvořit takové schopnosti, které bude právě velitelství spojeneckých sil v Evropě potřebovat, tak nikdo neřekne prakticky vůbec nic. Na druhou stranu můžeme hovořit o velkých miliardách, o navýšení rozpočtu, tyto částky budou ale investovány jiným směrem, než Aliance očekává, a v tomto případě ano, můžeme hovořit o tom, že vláda navýšila rozpočet, že překročila 2%, ale víceméně to bude k ničemu.
1: No, ministr obrany Zuna také říká, že právě hodnocení skrze výdaje na obranu nevypovídají nic o stavu armády, o obrany schopnosti země. Tak je naše armáda v dobrém stavu navzdory tomu, že se Česku nepodařilo plnit ty stanovené spojenecké závazky?
0: Tak předně je potřebné říct, že ministr Zuna v tomto případě má pravdu. O tom, jakém stavu je armáda jako jeden z atributů nezávislosti státu, o tom se dá těžko hovořit ve veřejném prostoru, protože pochopitelně informace, které jsou detailnějšího charakteru o tom, jak armáda je schopna plnit své závazky směrem k Alianci, směrem k Evropské unii i zajištění vlastní obranné schopnosti, to jsou věci, které mají určitý stupeň utajení. Ale dá se říci, že obecně řečeno o tom, v jakém stavu armáda je a jak je schopna plnit svoje úkoly, to ukáže skutečně až opravdu pouze a jedině reálná situace.
1: To znamená, že v tuto chvíli nelze hodnotit to, jaká je obrany schopnost Česka.
0: Tak lze hodnotit, pochopitelně. Existuje způsob, existuje metodika, jak vyhodnocovat schopnosti, jak identifikovat nedostatky, způsob, jak specifikovat, jakým způsobem by tyto nedostatky mohly být napraveny, ale znovu opakují a potrhují, to jsou opravdu informace, které nelze šířit ve veřejném prostoru.
1: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Lze už dnes zhodnotit, jestli se za současné vlády nějak výrazně změnila obranná strategie Česka.
0: Obranná strategie, pokud hovoříme o obranné bezpečnostní strategii, obranné strategii, ta vychází z toho, z poslední vlastně edice, která byla vypracována na základě agrese Ruské federace proti Ukrajině i na základě posledního summitu Severoatlantické aliance. A tato strategie pochopitelně má a musí mít dlouhodobější charakter, protože nelze strategii a vývoj, jakým způsobem bude koncipována armáda, měnit ze dne na den. V současné době a podle posledních informací do konce května by měla být zpracována koncepce výstavby armády České republiky, která odráží právě závěry této strategie.
1: Do roku 2040.
0: Přesně tak. A z tohoto titulu pochopitelně bude vycházet i to, jakým způsobem se budou rozvíjet ozbrojené síly a armáda České republiky a ty požadavky, které budou na ozbrojené síly a na armádu České republiky kladeny. Takže vaše otázka, pokud se mění strategie, pokud má nějaký jiný směr, jinou orientaci, lze říci, že v duchu toho, že pro nás je Severoatlantická aliance klíčovým bodem pro zajištění obrany a bezpečnosti, vychází to pochopitelně z té nové strategické koncepce Severoatlantické aliance, která byla schválena v roce 2022 na summitu v Hágu. A v tomto duchu samozřejmě lze očekávat i to, že akviziční proces a pořizování zbraní, zbraňových systémů a vojenského materiálu do armády bude v duchu naplňování toho, co se od této strategie a od požadavků především směrem k Alianci očekává.
1: No a co od té koncepce očekáváte vy, vzhledem k tomu, že když tato vláda nastoupila, tak mluvila o tom, že bude dávat nižší výdaje na obranu. Teď tedy zase premiér Andrej Babiš tvrdí, že těch 2% lze dosáhnout ještě letos. Tak co z těchto signálů, co si vzít z těchto signálů?
0: Já osobně bych si z těchto signálů vzal to, že generální štáb a plánovací složky generálního štábu se budou snažit analyzovat to, co armáda bude potřebovat k naplnění toho, co jsem zmiňoval, již z hlediska vlastně aliančního velitelství pro operace, které v podstatě má za úkol provádět a vést to, co je nutné k tomu, aby bylo zajištěno především, aby byla zajištěna obrana na východním křídle aliance. No a samozřejmě to, čeho se nebude dostávat, to se bude muset řešit právě v koordinaci mezi plánovacími složkami generálního štábu, koncepčními složkami ministerstva a civilními složkami ministerstva, především pak sekce majetková, sekce vyzbrojování a akvizí, sekce ekonomická, které mají co dočinění s plánováním rozpočtu a financování. A do toho samozřejmě bude zasahovat i vládní zmocněnec pro naplňování závazku směrem k alianci, který by měl vynaložit úsilí o to, aby tento proces proběhl co nejméně problémověji a tak, aby vlastně byly naplněny ty požadavky, které se očekávají od zajištění národní obranné schopnosti i toho, co očekává od České republiky aliance. Takže v tomto duchu nelze nějak předjímat a vyhodnocovat už teď, zdali to, co se děje z hlediska vytváření nové koncepce, z hlediska toho, co připravuje vláda, z hlediska navýšení rozpočtu či stabilizace rozpočtu pro obranu, zdali je to pozitivní či negativní. Na to je opravdu příliš brzo.
1: A je jasné, jakým způsobem, jak by se měla definovat česká obranyschopnost, česká armáda, vzhledem k tomu, že právě třeba, jak jste mluvil o tom, jsme součástí východního křídla aliance, směřujeme k tomu?
0: Tak toto je dáno pochopitelně i takzvanými regionálními plány obrany a regionálními obrannými plány, které připravuje a naplňuje právě ono zmiňované již několikrát velitelství Aliance pro operace a vrchní velitel ozbrojených sil v Evropě. A to tak, že jednotlivé členské země mají samozřejmě své geografické rozmístění, své geografické úkoly, armáda České republiky a pozice České republiky je taková, že tvoří především transitní zemi a připravuje transitní infrastrukturu pro zajištění obrany na východním křídle a z toho vyplývají i úkoly, které naplňuje Česká republika. Neříkám jen armáda České republiky, ale především Česká republika. No a to souvisí i s tím, že plní Česká republika, rezort obrany a armáda České republiky cíle výstavby sil, což jsou oni známí capability targets neboli CTčka, jak mnohokrát zmiňovala naše bývalá ministryně obrany. A to je to gro, to je to hlavní, co se očekává z hlediska realizace ze strany Severoatlantické aliance, nejenom od nás, ale de facto od všech členských zemí aliance.
1: Vláda přerušila projednávání unijní půjčky z programu SAFE, která měla být pro Česko zhruba ve výši více než 2 miliard eur. Jak zásadní jsou tyto peníze? A dodám jenom, že se nezapočítávají do těch výdajů závazků na to.
0: Tady mluvíme teď o projektu aktivitě Evropské unie.
1: Ano.
0: To, že vláda přerušila jednání, přerušila vlastně využití této unijní půjčky, nemusí jednoznačně znamenat strategickou chybu. Tento projekt představuje samozřejmě významný posun v evropské obranné politice, protože vytváří mechanismus pro zajištění společného evropského financování a společných evropských obranných investic prostřednictvím úvěru, který čítá, teď nevím přesně, snad 150 miliard euro. Nicméně z pohledu menších a středních států Evropské unie, do kterých samozřejmě započítáváme i Českou republiku, je otázka skutečných přínosů tohoto projektu podstatně složitější. Formálně má program podporovat určitou konsolidaci evropského obranného průmyslu. V praxi však existuje riziko, že hlavní benefity získají především velké státy s dominantním obranným sektorem, jako je ku příkladu Francie, Německo, Itálie, ale i Polsko. No a tyto země pochopitelně disponují rozsáhlou výrobní kapacitou, technologickou základnou i politickým vlivem, což nelze jaksi říct o České republice. Takže využití tohoto programu a využití této půjčky je poněkud diskutabilní.
1: Ministerstvo obrany rozhodlo minulý měsíc o zrušení sekce průmyslové spolupráce, která pomáhala soukromým zbrojním firmám s propojením na kontrakty. Nakonec si vláda převedla pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to podle vás strategický krok?
0: Převod agendy průmyslové spolupráce na Ministerstvo průmyslu, řekl bych, lze z určitého úhlu pohledu považovat za logický krok. Obranný průmysl, náš národní obranný průmysl, dnes není pouze otázkou zajišťování armádních zakázek, zakázek pro armádu České republiky, ale je to, řekl bych, aspekt průmyslové politiky, inovací, exportní podpory, technologického rozvoje. A rezort průmyslu obchodu má v těchto oblastech, pokud takhle hovoříme, přirozeně širší kompetence a může lépe koordinovat podporu domácích firem nebo zapojení českého obranného průmyslu do aliančních projektů. Takže tento krok lze vnímat opravdu jako takovou nějakou jako je logické vyústění celé této problematiky. Na druhou stranu...
1: No ale kritici tohoto kroku říkají, že přece jenom k těm zajímavým kontraktům se skutečně dá dostat nejlépe skrze kontakty Ministerstva obrany, když to řeknu velmi nadneseně, skrze prostě vojenskou uniformu.
0: No a v tomto případě tady znovu se můžeme vrátit k roli vládního zmocněnce pro koordinaci nebo respektive pro naplňování závazků směrem k Severoatlantické alianci. Samozřejmě, co jste řekla, má svoje opodstatnění. Na druhou stranu je potřebné si uvědomit, že náš národní obranný průmysl nestojí pouze na armádních zakázkách, protože naše armáda, ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, nemůže zajistit to, že by náš národní průmysl byl vázán rozsáhlými sériemi, rozsáhlou výrobou vojenského materiálu pro armádu, že by armáda tento materiál odebírala jej dlouhodobě. Ale musíme se dívat na náš obranný průmysl jako na element, jehož hlavní zaměření bude směrem ven. A v tomto případě řekl bych i ten projekt a projekty, které organizuje Evropská unie, mají své opodstatnění a po dlouhých letech, kdy de facto mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii neexistovala nějaký hmatatelný moment spolupráce, tak právě konsolidace evropského obranného průmyslu a technologické základy obranného průmyslu by měl být přínosem pro naplňování schopností materiálem, který by měl být k dispozici ze strany evropského zbrojního průmyslu. Takže vrátím se k vaší otázce. To posílení národního obranného průmyslu ze strany vlastně pohledu, že je potřebné být přímo na ministerstvu obrany a mít informace, které přímo vychází z ministerstva obrany, částečně ano, má to své opodstatnění, ale český obranný průmysl nebude žít jenom ze zakázek armády České republiky.
1: Hostem Interview Plus je Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Jak se daří navyšovat kapacitně armáda? To je dlouhodobý problém. Ministr obrany Zuna tvrdí, že letošní cíl se podařilo naplnit už v prvním čtvrtletí ze 2/3. To ale asi nebude stačit, předpokládám.
0: Tak pokud jde o personální naplnění armády, požadavků na početní stav armády, to je opravdu svízelná záležitost a otázka, na kterou se těžko hledají odpovědi. Pokud se na to podíváme šířeji, tak v debatě o armádě, a nejenom o naší armádě, na naší národní úrovni, často převažuje důraz na techniku, na proces akvizice, pořizování majetku, zatímco ta menší pozornost je skutečně věnována personální udržitelnosti a schopnosti armádu dlouhodobě personálně naplnit a stabilizovat. Dá se říci, že česká armáda dnes čelí řadě strukturálních problémů a právě ony personální záležitosti jsou jedny z nejklíčovějších a takovými nejhmatatelnějšími. konkurenci, když se podíváme na ty strukturální problémy, tak se můžeme podívat na konkurenci civilního trhu práce, stárnutí populace, což jsou takové nějaké demografické aspekty, rostoucí pochopitelně požadavky na technickou kvalifikaci vojáků a otázka vlastně samotného početního naplňování armády a toho, co se očekává od těch početních stavů. Tady hraje důležitou demografickou roli fakt, že nevždy výhodná ekonomická situace ve společnosti vede k tomu, že kvalitní personál se hlásí do armády. Spíše je tomu naopak, že ta těžká ekonomická situace, těžká řada sociálních problémů, pokud existují, spíš nahrává tomu, že se do armády hlásí kvalitní personál a kvalitní lidé, kteří jsou schopni posílit armádu v tom duchu, jak armáda očekává.
1: No, to je dlouhodobý problém, řeší ho i řada okolních států. Přece jenom nemáte pocit, že ale se začátkem války na Ukrajině se zájem o armádu přinejmenším o vstup do aktivních záloh zvýšil?
0: Je to možné sledovat, je možné se na tuto skutečnost takhle dívat, takhle pohlížet. Já bych spíše ale řekl, že konflikt na Ukrajině, situace, která vlastně je v současné době z hlediska obrany a bezpečnosti v Evropě, spíše nahrává tomu, že se můžeme pozastavovat nad tím, do jaké míry je populace v Evropě, populace v jednotlivých zemích na takové výši, aby byla ochotna bránit svou zemi, bránit svou vlast, měla natolik kvalitní morální vlastnosti, které souvisí i s tím, jak je ochota bojovat a bránit svoji vlast, a z toho vyplývá i vlastně otázka, do jaké míry lze počítat s tím, že by v případě potřeby nastala situace, která by se dala připodobnit k tomu, co se stalo v roce 1938, když byla vyhlášena všeobecná mobilizace v tehdejším Československu a tehdejší vlastně populace se hlásila naprosto, naprosto bezproblémově a samostatně ke svým útvarům, a vlastně to nadšení a ten bojový étos a ta morálka byla na takové úrovni, že šlo hovořit o tom, že by byl tady potenciál pro to bránit hodnoty, na kterých tehdejší Československo stálo. Což může být otázkou do diskuze nejenom v rámci současné České republiky, ale de facto Evropy a světa jako takového.
1: Hostem Interview Plus byl Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií z Univerzity obrany. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Byli mladé, byli statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? Čtyři ženy, čtyři příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě? Poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Reakce na fotbalový skandál, politici a ústavní soud či vývoj v polské nacionalistické pravici. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím rušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: S Skandální závěr utkání, které mělo být vyvrcholením první fotbalové ligy, derby mezi tradičními pražskými rivaly, prvním a druhým týmem ligové tabulky Slavií a Spartou. O tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Na skandál už reagovali mnozí zástupci fotbalu, veřejnosti i politici. Jak tyto reakce hodnotíš?
4: Podle očekávání se objevují reakce, které vyjadřují překvapení, někdy zděšení, ale kdo dlouhodobě sleduje dění na fotbalových stadionech v České republice, tak úplně překvapen a zděšen být nemůže, protože věci týkající se například používání pyrotechniky i vůči jiným fanouškům na stadionech, tak toho už jsme svědky byli. Byli jsme svědky i dalších věcí, takže není pravda, že když nyní politici tvrdí, že se musí zásadně změnit legislativa, aby byla zajištěna bezpečnost na stadionech, takže je to nutné. Samozřejmě potřebné je to v té části, která se týká využívání kamer systému umělé inteligence na rozpoznávání obličejů a vytváření určité databáze problémových fanoušků, tak aby jim bylo zamezeno ve vstupu na stadion, aby se zkrátka, když něco provedou závažného, už na stadion dlouhodobě nebo nikdy nepodívali, tak v tom případě je potřeba upravit legislativu, aby to bylo nutné, ale v těch ostatních věcech tomu tak zdaleka být nemusí. Týká se to například toho, že premiér této země vyjádřil překvapení, že na stadionech lze používat v takovémto měřítku pyrotechniku, tak k tomu lze dodat, že už nyní je to zakázané a kluby to tolerují a dokonce se dá tvrdit, že když vidíte, v jak masivním měřítku se pyrotechnika na stadionech někdy používá, tak to není možné, aby přes ty kontroly to ti jednotliví fanoušci dostali do hlediště, takže tam musí být určitá součinnost a kdyby pořadatelský klub tedy chtěl tomu zamezit, tak by určitě měl možnost, jak to učinit. Rovněž se objevují názory, že k té identifikaci je potřeba, aby lidé tedy na stadionu byli tak říkajíc normálně, to znamená, aby neměli zahalený obličej, ale i v současné době podle platných pravidel toto je zakázané a opět se to nějak nevymáhá. Nebyli jsme svědky toho, že by pořadatelská služba přišla k lidem, kteří si třeba nasadí kuklu a vyvedla je za stadionu. Takže je to určité pokrytectví, kdy opět, když dojde k něčemu zcela mimořádnému, tak všichni mají potřebu se vyjadřovat, chtějí s tím něco dělat, ale pak, když ten rozruch utichne, tak většinou k zásadnímu posunu nedojde a pokud tedy české fotbalové prostředí se bude chovat pokriticky, tak jak se chovalo v minulosti, tak žádná změna legislativy k tomu nepomůže. Ostatně nejde pouze o fotbalové prostředí. Když se podíváme na to, jak třeba politici přistupují k dodržování některých zákonů, tak také jsme svědky toho, že zákony máme, ale jsou porušovány nebo nedodržovány. Možná nejčerstvější příklad je ten, který se týkal sestavování státního rozpočtu a zákona o rozpočtové odpovědnosti, který také nebyl dodržen, byť tedy vláda přišla s tvrzením, že ho naopak dodržuje. Takže fotbal zkrátka v tomto není výjimečný a pokud nebude skutečná vůle řídit se platnými zákony, vymáhat je, tak se nic nezmění.
3: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
4: Naslyšenou.
3: Ústavní soud není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy, varuje politolog Lukáš Jelínek. Více už v jeho komentáři.
5: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. O takové situace nemusí být nouze, zvlášť když mnozí vládní politici vidí protivníky v občanské společnosti, neziskovkách, médiích či akademickém prostředí. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat Ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku, zvlášť když vládní většina může mít sklon ulehčovat si legislativní proces i za cenu porušování jednacího řádu sněmovny. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením Ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Jinými slovy, je to na vás, milí politici, nikoli na paragrafech. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
3: Uzavřel politolog Lukáš Jelínek. Včerejší strach. Tak nazval svůj příspěvek k vyhrocené diskusi o sudetoněmeckém sjezdu u nás dramaturg Českého rozhlasu a autor pořadu o historii na naší stanici David Hertl.
6: Bylo to před více než 30 lety, v květnu 1995. S kolegyní Květou Tošnerovou jsme v okresních novinách publikovali rozsáhlé články o událostech v Postoloprtech v červnu 1945. Za asistence naší armády tam bylo bez rozsudku zastřeleno nebo umučeno na 2500 německých civilistů ze Žatce, Postoloprt a okolí. V tom květnu 1995 to bylo poprvé, kdy se o masakru u nás tak obsáhle psalo. Reakce byly bouřlivé. Několik týdnů nám do redakce chodili anonymy s výhruškami, dopisy s nakreslenými šibenicemi a ráno co ráno bylo na záznamníku několik sprostých vzkazů od neznámých volajících. Ale právě na základě těch článků podal spisovatel Ludvík Vaculík trestní oznámení a případ byl nakonec detailně vyšetřen. Proč o tom mluvím? Mezi záplavou negativních reakcí byla jedna, na kterou jsem si vzpomněl v minulých dnech. Věta, kterou jsem zaregistroval v diskuzi k chystanému setkání vysídlených českých a moravských Němců v Brně, byla doslovně shodná s jednou z vět, které před více než 30 lety dorazily v těch anonymech. Nedopusťte revizi výsledků druhé světové války. Jenže jakých výsledků? Měli jsme tu po válce rozdělený Berlín a dvě Německa a máme zase jen jedno. Byl tady Sovětský svaz, ten neexistuje. Země, které okupoval, třeba ty pobaltské, jsou opět samostatné. Neexistuje Československo, neexistuje Jugoslávie a sovětští okupanti odtáhli v roce 1955 i z Rakouska. Co víc, s Německem, Rakouskem, pobaltskými státy i některými z nástupnických států Jugoslávie žijeme v jednom společném soustátí v Evropské unii. Tak nevím, o jaké výsledky druhé světové války těm, kteří tak trvají na jejich dodržení, vlastně jde. Publicista a vězeň komunistických lágrů Josef Škrábek napsal před lety knížku, ve které se, co by rodák z národnostně smíšené vesnice na Karlovarsku, důkladně vyrovnal s Čechy i Němci. Nikoho nešetřil, rozdával to na obě strany, ale ne ve zlém. Knížka byla tak úspěšná, že se od roku 2002 dočkala 3 vydání. Ke 4. v němčině napsal předmluvu Václav Havel. Ta kniha má příznačný název, který by si odpůrci brněnského setkání mohli dát na transparenty. Včerejší strach. Ať už je skutečný nebo přiživovaný těmi, kterým se dnes hodí, je ten strach opravdu včerejší. Dnešní ne strach, ale spíš dnešní výzvy přicházejí z opačné světové strany.
3: Slyšeli jste komentář Davida Hertla.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Izraelský parlament schválil zákon, který ustavuje zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října 2023. Autoři zákona mluví o unikátním rozsahu a závažnosti činů, kvůli kterým soud vzniká, a také nezvykle vysokém počtu možných pachatelů míst činu a obtížím při shromažďování důkazů. Jde tedy prý o bezprecedentní výzvu pro tamní soudní systém. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Naposledy se podobný zvláštní soud konal před více než 60 lety s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. S jehož procesem je nový tribunál srovnáván. Hamás pravděpodobně provedl svůj vpád tak, aby Izraelcům doby holokaustu připomněl. A Izraelci celou věc také tak chápali. Zhruba ve stejnou dobu, jako byl přijat zmíněný zákon, byla zveřejněna zpráva občanské vyšetřovací komise o sexuálním násilí spáchaném 7. října. Podle jejich autorů byl vpád organizován tak, aby terorizoval nejen přímé oběti, ale i izraelskou veřejnost. Co se tribunálu týče, má před ně předstoupit až několik tisíc Palestinců, zatčených či zajatých během války v Gaze. Soudit je bude 15 soudců, vesměs lidí, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, aby mohli sloužit u nejvyššího soudu, nebo jsou specialisté na specifické druhy práva. Zákon má 2 předkladatele, poslankyni za stranu Izrael náš domov Julii Malinovsky a ministra Becalela Smotriče za stranu Náboženský sionismus. V prvním případě jde o sekulárně nacionalistickou stranu, v druhém o nábožensky nacionalistickou. Každý ale zdůrazňuje něco jiného, Malinovsky potřebu spravedlnosti a dodržení práva, Smotrič odplatu. Zákon ovšem získal podporu od poslanců vládní koalice i opozice a také nejvyšší státní zástupkyně, která je provládně orientovanými Izraelci považována za odpůrkyni premiéra Netanyahua. 7. říjen zanechal na izraelské společnosti velmi hluboké stopy nejen mírou a podobou násilí, ale i ztrátou pocitu bezpečnosti a také novou ztrátou důvěry vůči některým institucím. Ke kontroverzním stránkám zákona patří skutečnost, že počítá s trestem smrti pro pachatele. V Izraeli dosud trest smrti neexistoval. Podle nové úpravy může být uplatňován vůči palestinským pachatelům zvláště závažných útoků. Kritici zákona poukazují i na skutečnost, že absolutní trest se vztahuje jen na Palestince, nikoli na Izraelce. Obhájci zákona namítají, že tak byly konstruované i tresty ve zvláštních tribunálech, které po druhé světové válce ustavili spojenci, a také, že dosud měli palestinští pachatelé teroristických činů naději, že budou už po pár letech propuštěni, například výměnou za rukojmí, a jejich rodiny finančně odměňovány. Zatím není jisté, zda budou tyto tresty skutečně udělovány, případně vykonávány. Oponenti také kritizují skutečnost, že podezřelí čekali na soud 2,5 roku bez obvinění, že nebyl dostatečný dohled na podmínky jejich věznění. Zákon ve sněmovně kritizoval mimo jiné poslanec arabské strany Khadash Ta'al Ahmad Tibi, který hovořil k plénu v arabštině. Přerušovali ho výkřiky pozůstalých, kteří přišli sledovat debatu na tribunu, a obviňovali ho z podpory terorismu. Větší část pozůstalých, zorganizovaných do říjnové rady, se zaměřila na jiné téma, zejména požadavek zřízení státní vyšetřovací komise, která by prozkoumala selhání vedoucí k této katastrofě, a také zvážila odpovědnost politických představitelů, včetně premiéra. Na jednom se shodují takřka všichni. 7. říjen byl zásadním přelomem v izraelských dějinách a od společnosti i státu vyžaduje adekvátní odezvu.
3: U mikrofonu byl kolega Jan Fingerland. Slovenský premiér Robert Fico se jako jediný lídr členské země Evropské unie zúčastnil oslav konce druhé světové války v Moskvě. I když nešel na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, recepce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zúčastnil a mezi oběma delegacemi proběhla bilaterální jednání. Slovo má editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
8: Nebylo to poprvé, co byl slovenský premiér v Moskvě, ačkoliv ostatní západní státníci se jí od ruského vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Reakce na Fica byla letos stejná jako loni. Jeho kolegové z řad ostatních evropských premiérů nevěřícně kroutili hlavou. K ním patřil třeba německý kancléř Friedrich Merz, který uvedl, že chce o tom se slovenským premiérem mluvit během své návštěvy Slovenska koncem května. Fico jako vždy vydával svou cestu do Moskvy jako něco, co se dělo ve vyšším zájmu. I tentokrát to odůvodňoval nutností zajistit dodávky energií Slovensku. Kromě toho ale také dodal, že měl údajně pro Putina vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který mohl tím pádem v Kremlu předat. Zelenský prý Putinovi vzkázal, že je ochotný se s ním setkat v jakémkoliv formátu. Negativní reakce ostatních evropských premiérů na Ficovu cestu do Moskvy byla očekávatelná. Ale jak zareagují občané Slovenska, není jisté. Není vyloučeno, že právě oni byli ve skutečnosti hlavním adresátem premiérovy cesty. Podpora strany Smer podle průzkumu dlouhodobě klesá, občané na Slovensku začínají být stále více nespokojeni především s ekonomickou situací v zemi. Životní úroveň neroste, ceny v obchodech naopak stoupají. Průmyslová produkce je v útlumu, rating země se snížil na úroveň z roku 2002. Slovensko čekají letos na podzim komunální volby, příští rok především ty parlamentní. A pokud nechce Fico prohrát, musí si najít nové voliče. Ty hledá mezi těmi, kteří podporují zbližování Slovenska s Ruskem, naopak Západ a jeho hodnoty považují za něco nebezpečného. Teď Fico ztratil důležitého spojence v zahraničí, a sice v osobě někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána. Teoreticky získal nového a tím je český premiér Andrej Babiš. Jestli se Babiš s Ficem skutečně na všem shodnou, jak dávají najevo, se musí teprve ukázat. Ačkoliv Ficova strana v průzkumech ztrácí, stále to ještě neznamená, že skončí po příštích volbách mimo vládu. Co jí ale silně nahrává, je nejednotnost slovenské opozice. Ta zatím nenašla dost důvodů k tomu, aby vytvořila něco jako velkou protificovskou koalici a shodla se aspoň na základních parametrech spolupráce. Možná by si mohla vzít příklad od maďarských sousedů. Pak by ale zase potřebovala nějakého svého Petera Maďara. A o tom to asi celé je. Na Slovensku je možná příliš mnoho těch, co si myslí, že mohou Fica nahradit ve vládě. Ale k tomu by ho nejprve museli porazit ve volbách.
3: Cestu slovenského premiéra Fica do Moskvy komentovala Kamila Pešeková. Polsko čekají příští rok parlamentní volby. O situaci v tamní nacionalistické pravici hovoří publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
9: Polská nacionalistická pravice byla dlouho jedním homogenním stmeleným celkem, který měl jednoho vůdce, jehož si nikdo nedovolil zpochybnit, Jaroslava Kaczyńského. Když jeho strana Právo a spravedlnost, čili PiS, byla v Polsku donedávna u moci, on byl neoddiskutovatelným vládcem celé země. Téměř nikdy neměl žádnou ústavní funkci, nebyl prezidentem, premiérem ani ministrem, ale formálně pouhým poslancem a předsedou strany. Běžně se mu říkalo prezes, čili předseda. Ze sídla své strany ovšem rozhodoval, podobně jako kdysi komunisté, ovšem. O tom, kdo bude premiérem, kdo kandidátem na prezidenta, kdo bude v čele Národní banky i velkých státních a polostátních podniků typu Orlen. Parlament a vláda byly jen převodními pákami jeho rozhodnutí. To on prosadil nacionalistický, protiněmecký a protiunijní tón strany PiS, to on rozhodl o bezvýhradné podpoře katolické církvi, jejíž vliv a majetek nemá v Evropě obdoby. To vše proto, aby si udržel neohraničenou moc. Žil a žije jen politikou a dlouho projevoval politický talent. To on vytáhl z klobouku dva kandidáty na prezidenta, Andrzeje Dudu i nedávno Karola Nawrockého, do té doby neznámé tváře, a díky šikovné kampani je dostal do prezidentského paláce. Ještě po prohraných volbách před 3 lety se mu podařilo udržet si 100% vůdcovství ve straně, nikoli ale už na pravici. Tehdy se totiž v parlamentu objevilo 18 poslanců takzvané konfederace, tehdy čerstvého slepence různých nacionalistických antievropských sil, jejichž krédem byl co nejslabší stát. Kaczyński si myslel, že si je jako dosud všechna menší pravicová uskupení podrobí. Mladíci z konfederace mu ale ukázali prostředníček. Od té doby ta síla posiluje, má ambici stát se místo PiS hegemonem pravice. Spolu s ještě pravicovější antisemickou formací Konfederace koruny polské by dnes obě nové síly získaly 20% hlasů, jen o něco méně než PiS. Kaczyńskému se ještě podařil poslední mistrovský kousek, kdy na prezidenta loni protlačil historika Karola Navrockého, rázného národovce s prokázanými kontakty v podsvětí a mezi fotbalovými rváči. Ten se ale od svého zvolení orientuje stále víc na konfederaci, vede vlastní politiku a nenásleduje nutně Kaczyńského pokyny. Uvnitř strany PiS se zároveň vede stále otevřenější boj o nástupnicí po 77-letém Prezesovi. Ten vsadil na agresivního, ostře nacionalistického bývalého ministra Přemyslava Czarnka, kterého jmenoval kandidátem na budoucího premiéra, pokud vyhrají volby. Proti němu ale zvedl hlavu bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se zřejmě snaží o nějakou centrističtější pravici, třeba z lidovci. Před pár dny vytvořil svoji frakci, k níž se připojilo několik desítek poslanců PiS. A co je novum? Kaczyńskému se jí poprvé v dějinách nepodařilo zakázat ani zlikvidovat. Nelze to interpretovat jinak, než že se mu bývalý premiér postavil a nemíní sklonit hlavu. Začala tak bitva na polské nacionalistické pravici o výsledek voleb příští rok. A zatím to vypadá, že ač je v průzkumech na prvním místě Tuskova pravicově liberální strana, v souhrnu by dnes měla nacionalistická pravice přes polovinu poslanců.
3: To byl komentář Petra Janišky. A dnešní scénář už dospěl k závěrečné glose o touze pomoci a ovládání od v Londýně žijící spisovatelky Ivy Pekárkové.
10: Jedné mé tlumočnické klientky, dívky s těžkými duševními problémy, která se ocitla na ulici a nevěděla ani, jak se jmenuje, se ujala rodina jamajského duchovního. Za nějakých 10 dní, co u nich bydlela, zatímco oni se pokoušeli kontaktovat sociálku, volala celkem 14krát tísňovou linku. Neuměla se sama ani umýt, ale vytočit 999 a křičet rape, rape, rape, tedy znásilněný, to zvládla. Když zásahová jednotka přijala, našla jí, jak v pastorově domě v klidu jí, nebo si hraje s telefonem. Stačila zapomenout, že někam volala. Při třetím tísňovém volání už dispečeři věděli, co policisté v pastorově domě najdou, a přesto je tam vyslali. Jeden z našich sousedů v protějším baráku, takovém nenápadném domě na půl cesty, taky s oblibou volal 999. Pokaždé oznámil, že ho unesli mimozemšťané. A hlídka skutečně přijala mimozemšťany zahnat. Povedlo se to díky ošetřujícímu lékaři tohohle pána, který řešil jeho psychózy. Soud nepovolil omezit pánův přístup k telefonu. I když byl v mnoha věcech nesvéprávný, právo kdykoliv zavolat policii, hasiče či záchranku mu zůstalo. Pamatujete se ještě na doby, kdy člověk bez sebe hrůzou, že někdo z jeho blízkých umírá, zavolal záchranku a první, co uslyšel, bylo:
11: udejte číslo telefonní stanice, zatelefonujeme vám.
10: Bylo to pochopitelné, chtěli si být jistí, že jim lidé nevolají z recese. Ale kvůli tomuhle zatelefonujeme vám, zemřela řada lidí, které by bylo možné zachránit. Dnes se ve většině zemí s dobrou infrastrukturou počítá s tím, že určité procento tísňových volání budou hoaxy nebo omily. A nedá se s tím nic dělat. Teď se ale dočítám o dvou chlapících z West Midlands, kteří se dlouho bavili vytáčením 999 a nahlašováním závažných incidentů. Provedli to celkem 122krát. Tušili, že by to dělat neměli, a tak k tomu používali několik různých telefonů a simkaret, představovali se různými falešnými jmény a mluvili s různými přízvuky. Jednou řekli, že jim kdosi vyvraždil celou rodinu, jindy, že byli postřeleni. Jejich nejúspěšnější kousek byl zoufalý telefonát, ve kterém se jeden z nich přiznal, že když zjistil, že mu přítelkyně byla nevěrná, nechal na frekventované trati ležet miminko jménem Josh. Pak si s nadšením filmovali policejní zásah. Ty vole, poslali tam vrtulník, chlubil se jeden v textovce. Opájeli se pocitem moci. Zábava dvou puberťáků ve středním věku přišla státní kasu na víc než 100 000 liber, 3 miliony korun. Když je dopadli, byl jeden odsouzen na 3 roky natvrdo, druhý na rozsudek čeká a dá se počítat s tím, že i on půjde do lochu. Snad se z jejich případu poučí jiní vtipálkové.
3: Glosou Ivy Pekárkové končí Úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowská. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin a startuje živé vysílání ranního plusu s datem 13. května. U poslechu vás vítají Daniela Vrbová
12: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
12: A čemu se budeme věnovat? Například se budeme ptát na to, o čem budou v Číně jednat americký prezident Donald Trump a čínský prezident Xi Jinping.
1: Jak rozhodovala fotbalová disciplinární komise o výši trestů pro fotbalovou Slávii?
12: Proč čelí britský premiér Keir Starmer tlaku na rezignaci?
1: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
13: Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny, jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na ní nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Írán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfu Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. A téma podrobněji rozebereme v ranním plusu hned po zprávách. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to pojednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Zahalování přímo na stadionech teď řeší jen návštěvní řády jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště nebo za používání pyrotechniky. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
14: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně. Ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde.
13: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
15: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodky, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
13: Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden, opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Typhoon. Ministr obrany John Healey závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem svolalo Spojené království a Francie. Dopravu skrz průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu, běžně jim prochází asi pětina světové ropy. Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200

0: úvazek. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory by zaměstnanosti seniorů pomohly taky úpravy sociálních odvodů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun, buď od dobrovolníků v ulicích, nebo až do neděle na stovkách míst po celém Česku. Přispět můžou i přes bankovní účet nebo DMS. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Pokračuje Jan Klozár z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
1: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
0: Očkování proti HPV hradí pojišťovny dětem od 11 do 15 let, dospělým pak na vakcínu nabízejí příspěvek. A začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Projekt Nadace Magdaleny Kožené dnes večer zahájí benefiční koncert na Pražském hradě.
2: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
3: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve Španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
2: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
3: Celý zahajovací koncert uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Na D1 v Brně směrem do Ostravy je silný provoz. Kolonu čekejte od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Stojí hlavně pravý pruh plný kamionů. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna opatrně zase jezdeme na Porubu. Na kilometru 351 stojí porouchané vozidlo. Je v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Mírně se tam vybočuje. V Praze je zatím klidný provoz. Hlavní tahy jsou dobře průjezdné. Nehody hlášené nemáme. A pokračují některá dopravní omezení. Uzavřená je Sulická směrem na Pankráce pod železničním viaduktem a na Ohradě v ulici pod Krycárkem opravují most. Je tam zatím krátká kolona směrem na Ohradu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno hlavně na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. A nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů na horách naměří kolem 6. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: Kterým vás dnes provázejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová, máme 6 hodin a 8 minut. Americký prezident Donald Trump dnes přilétá na 3denní státní návštěvu Číny. Vůbec poprvé v tomto funkčním období se zítra setká s prezidentem Xi Jinpingem. S Trumpem míří do Pekingu mimořádně silná podnikatelská delegace a program jednání je široce rozkročený. Od cel přes Tchaj-wan až po válku v Íránu. My už jsme ve spojení s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
5: V čem bude tato návštěva výjimečná?
6: Hned z několika důvodů, protože zaprvé žádný americký prezident v Číně nebyl už 9 let. Tím poslední byl shodou okolností zase Donald Trump, a to v listopadu 2017 ve svém prvním funkčním období. A mezi tím vztahy obou zemí prošly hned několika velkými otřesy, obchodní válkou, pandemií, sankcemi na čipy. V únoru letošního roku navíc nejvyšší soud Spojených států prohlásil Trumpova mimořádná dovozní cla, která byla velmi namířená proti Číně, za nezákonná. Takže politicky jsou ty vztahy úplně někde jinde, než byly před 9 lety.
5: A co bude hlavními tématy? My jsme některá zmínili, nicméně jaká jsou očekávání u těch jednání?
6: Jsou to takových 5 kategorií. První je obchod a cla. Druhou bych řekla, že jsou vzácné zeminy a polovodiče, prostě bez čínských surovin se neobejde ani Tesla, ani Apple. Do toho třetí téma se objevilo nově nebo nečekaně, a to je Tchaj-wan. Trump včera oznámil, že chce si s Xi Jinpingem mluvit o prodeji amerických

0: zbraní Tajvanu. To by byl odklon od dosavadní politiky Washingtonu. Samozřejmě čtvrté velké téma, možná takové největší nebo pro nás nejnapínavější, je válka v Íránu. Peking už v dubnu Spojeným státům přislíbil, že Íránu nebude dodávat zbraně. Teď jsou o tom určité pochybnosti a tak Trump bude chtít, aby ten závazek čínský měl nějakou silnější veřejnou podobu. No a páté téma, to je téma nové, ale obě strany ho chtějí dostat na summit a to je téma umělé inteligence.
1: Navštěva Donalda Trumpa v Číně už byla jednou odložená. Kvůli čemu a je teď na ní lepší doba?
0: Je to tak, Donald Trump měl vlastně původně jet na návštěvu Číny první týden v dubnu, ale odložila ho ta válka v Íránu. Bílý dům musel přehodnotit jednak bezpečnostní priority, ale také to, na co se Donald Trump chtěl soustředit. Jestli je teď lepší doba, Šárko, paradoxně ano, protože právě ten íránský konflikt, kvůli kterému byla ta návštěva odložena, tak z těch jednání dělá takovou nejen problém, ale i určitou příležitost. Xi Jinping je jedním z mála světových lídrů, který skutečně mají v Teheránu nějaký reálný vliv a přestože Donald Trump dnes deklaroval těsně před nástupem do letadla, že nepotřebuje pomoc Xi Jinpinga, tak názor většinové mezinárodní veřejnosti je, že je to právě naopak, že Washington Čínu potřebuje. A to s těmi cly a to rozhodnutí nejvyššího soudu, to také mění určitou situaci, protože Donald Trump do toho Pekingu nepřijíždí, dá se říct, pozici hráče, který tlačí na pilu, jakýmž to byl uplynulý rok v otázce těchto cel, ale jako někdo, kdo hledá a je ochoten najít nějaký nový obchodní rámec.
1: Kdy se očekává, že budou známy první výsledky jednání, ať už těchto politických, anebo i obchodních, protože Trump sebou veze i delegaci velkých nebo šéfů velkých amerických korporací?
0: Ano, má s sebou Tima Cooka za Apple a Elona Muska za Teslu a půlku Wall Streetu. Ta hlavní jednání Donalda Trumpa s Jinpinga jsou naplánovaná na čtvrtek. To znamená, reálné ověřitelné výstupy budeme znát ve čtvrtek pozdě odpoledne našeho času, případně v pátek během dne.
1: Říká naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: A my dnešní návštěvu Donalda Trumpa, kterou zahajuje v Číně, probereme ve vysílání ještě ve 7:45.
2: Teď je ale teprve 6 hodin a téměř 13 minut. Posloucháte stále Ranní plus a vracíme se ke včerejší záležitosti. Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže. Za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník, napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. A k řešení této ostudné situace v českém fotbale chce přispět i Ligová fotbalová asociace. Její výkonný ředitel Tomáš Bárta včera ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že je na stole téma zpřísnění disciplinárního řádu. Odmítl ale, že by Liga i kluby byly příliš tolerantní k agresivitě nejen diváků, ale také realizačních týmů nebo fotbalistů.
3: Tak ono to je také dané trošku tou společností a náladou ve společnosti, jaká momentálně je a začínalo se to projevovat po covidu, kdy prostě nevraživost a špatná nálada ve společnosti začaly trošku eskalovat. No a bohužel fotbal je nejenom nejrozšířenější sport světa, takže se na to bohužel nabalují kolikrát prostě individua, která s fotbalem vlastně nemají nic společného, ani ho nemají rádi, ale berou to jako nějakou možnost na sebe upozornit. Tím se dostáváme k tomu, že jaká je ta nálada, je to chování skutečně u některých hráčů, realizačních týmů, je to kolikrát za hranou, ale to je také samozřejmě na nějaké odpovědnosti rozhodčího utkání, jestli se to dokáže usměrnit.
4: Neměla by být disciplinární komise přísnější?
3: Tak disciplinární komise samozřejmě jedná na základě vždycky nějakých zpráv delegátů, ze zápisu utkání od rozhodčího.
4: Ale na druhé straně všude jsou kamery, existují záznamy, i když rozhodčí třeba něco nepopíše tak, aby se dalo přísně trestat, tak přece ty informace se dají dohledat zpětně.
3: Tak já nechci zasahovat do nezávislosti disciplinární komise, já si myslím, že kolegové z disciplinární komise dělají, co mohou.
4: Bývalý dlouholetý předseda disciplinární komise LFA, současný člen etické komise Richard Baček v našem vysílání řekl, že vina za sobotní události je jednoznačně na vedení fotbalové Slavie, že podle něj dlouhodobě podceňovalo situaci, ustupovalo a omlouvalo excesy jednak fanoušků, ale také některých členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
3: Já se k tomu to nechci vůbec vyjadřovat. Já s panem Richardem Bečkem mám velmi dobrý vztah, je to jeho názor a já tohle nebudu komentovat.
4: A vy takový názor nemáte? Nebo obecně názor směrem k roli vedení klubu?
3: Já jsem ředitel fotbalové ligy a já musím být nestranný, to znamená, teď nebudu komentovat, jestli někdo něco zanedbal, pochybil nebo dlouhodobě se takhle choval.
4: Já se omlouvám, ale to přece není nestrannost. Tady došlo k nějakému problému, bavíme se o tom, co vedlo k tomu problému.
3: Richard Baček je bývalý předseda disciplinární komise, můžu říct dokonce, že to je můj kamarád. Se odvážím tvrdit, myslím si, že by to ani on nepopřel. Je to jeho názor, je to nějakého dlouhodobé pozorování z chování, dejme tomu, nějakých představitelů Slavie Praha. Je to jeho názor, já mu ho neberu, ale já tady nebudu říkat, jestli s ním souhlasím nebo ne.
4: Používání pyrotechniky je na fotbalových stadionech přísně zakázané. U vchodu každý návštěvník prochází kontrolou. Řešili jste někdy v rámci Ligové fotbalové asociace s kluby, jak je možné, že přestože to je zakázané, přestože jsou prohlídky u vchodu, že tolik pyrotechniky se na tribuny dostane?
3: Tak samozřejmě, když je klub předvolán k vysvětlení, jak je tohle to možné, tak vysvětlují disciplinární komisi, já nejsem členem, jak je tohle to možné. Samozřejmě my víme i ze zpráv našich delegátů, že obvykle, pokud se tam dostane takovéto množství pyrotechniky, tak se to nestává v den utkání. No, protože v den utkání probíhají prohlídky a opravdu ty prohlídky jsou poměrně důsledné, to víme. Ale ta pyrotechnika se tam z největší pravděpodobností dostává již v týdnu před tím daným utkáním, protože to utkání na takovéto úrovni se připravuje samozřejmě několik dní dopředu. A těch možností, jakým způsobem se ta pyrotechnika může během vlastně těch všedních pracovních dnů, které jsou před mistrovským utkáním, které se hraje obvykle o víkendu, je tolik, že to asi ty kluby ani nemohou kolikrát uhlídat. A opět nechci říct, aby to vypadalo, že to je nějaké smíření se ze situací a že to je zase opět jen u nás, ale musím říct, já jsem sám delegát UEFA, jezdím po celé Evropě na utkání a tenhle problém, můžu vám říct, je úplně všude. Nevědí, nikdo neví, jak tomu má zabránit.
4: Vy si dokážete představit, že takové množství pyrotechniky se na ten stadion mimo den zápasu dostane tak, aby to minimálně netušila nebo netoleroval někdo z toho klubu?
3: Mě dostáváte touhle otázkou do situace, že já bych se měl proti někomu vymezit. Já nemám žádný důkaz, že tomu tak je, že nějaký klub spolupracuje aktivně s fanouškama na tom, aby tam byla pyrotechnika, dítě, to proti jejich vlastnímu zájmu. Já si to nedokážu moc představit.
4: Tak jak je možné, že tam je? Přece jestli stadion, což je
3: stadion není, případů... Já vím, ale že... stadion není tělocvičná, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Může to být, říkám, tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
4: Když teď zaznívá, že bude třeba ze strany Slavie nulová tolerance k pyrotechnice, při tom, co říkáte, je to reálný slib?
3: No, je to poměrně ambiciozní slib, protože si myslím, že to není vůbec jednoduché tady to uhlídat. Jako, ještě zatím se to nepovedlo nikomu na celém světě, že by tohle to dokázal ovlivnit, takže nic takového tam nebude. Pokud se to někomu povede a bude první, tak já budu jenom nadšený.
4: Takže úplně nevěříte, že by ta sobotní událost byla koncem pyrotechniky na českých prvoligových stadionech?
3: To si bohužel nemyslím.
2: Řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, ptal se ho Tomáš Pancíř.
1: A vy posloucháte Ranní plus. Pod britským premiérem Keirem Starmerem se kýve židle. Pro lejbristy, kteří nepříznivě dopadli ve výsledku v komunálních volbách minulý týden, se množí výzvy a názory, podle kterých by měl Keir Starmer na nejvyšší politickou funkci v Británii rezignovat. On sám to už několikrát odmítl. Tlak na něj, ale členové jeho vlastní strany stupňují. A podrobnosti už má ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
5: Dobrý den.
1: Ta nedůvěra vůči Keiru Starmerovi prosákla už i mezi ministry. Jak se to projevuje?
5: Konkrétně 4 ministři už rezignovali, ale měli bychom hned vysvětlit, že takzvaní juniorní ministři, tedy nejde přímo o členy Starmerova kabinetu, ten čítá přes 20 členů seniorních ministrů, z nich nikdo nerezignoval. Mimo kabinet má Británie ještě něco přes 120 juniorních ministrů a ta 4 odstoupení přišla z jejich řad. Týká se to nicméně i významné poslankyně Jess Phillipsové, která odešla z pozice parlamentní podtajemnice pro ochranu a násilí proti ženám a dívkám. Z podobné pozice na ministerstvu bydlení, komunit a místních samospráv rezignovala taky Miata van Bulleová.
6: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru. Tohle nakonec vedlo k mému rozhodnutí.
5: Zároveň Starmer k rezignaci vyzvalo téměř 90 labouristických poslanců a jak píše BBC, odhalili tak hluboké rozpory ve straně o budoucnosti prvního labouristického premiéra po 14 letech vlády konzervativců. Podotkněme ale, že celkem mají labouristé poslanců více než 400.
1: A mezi těmi, které bychom v Česku považovali za ministry, tedy mezi vlastními členy kabinetu, má premiér Keir Starmer podporu?
5: Zřejmě ano, hlasitě se za něj postavil třeba ministr zahraničí David Lammy.
7: Keir Starmer byl zvolen před méně než 2 lety s mandátem od Britů na 5 let. Má mou plnou podporu.
5: List Daily Telegraph ale napsal, že údajně i 6 předních ministrů se na zasedání chystalo premiéra vyzvat k odstoupení. Starmer jim to však neumožnil. A co víme je, že zopakoval, že odstoupit nehodlá. Zároveň se včera za Starmera postavilo více než 100 labouristických poslanců. V prohlášení napsali, že výsledky lokálních voleb byly pro jejich stranu velmi nepříznivé a ukazuje to na těžký úkol získat si zpět důvěru voličů. Je podle nich tedy třeba spolupracovat a doručit voličům změnu, kterou očekávají. Ministr zahraničí Lammy taky doplnil, že se zatím na Starmerovo místo nikdo nepřihlásil, protože v labouristické straně nestačí předsedovi vyjádřit nedůvěru, je potřeba ho taky někým rovnou nahradit.
1: No a spekuluje se o nějakých potenciálních náhradnících?
5: Ano, nejvíce o ministru zdravotnictví Wesu Streetingovi. Starmer by se s ním dnes měl setkat. Když Streeting odcházel z jednání vlády v Downing Street, novináři na něj křičeli, jestli má o post šéfa labouristů a premiérské křeslo zájem, a on jen kráčel dál. The Times taky napsali o tom, že by měl o post zájem bývalý předseda labouristů a minister energetiky Ed Miliband, tento ale později popřel.
1: Situaci ve Velké Británii sleduje Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Pro teď ti děkuju.
5: Pěkné ráno.
2: Ale sledujeme samozřejmě i další události nejen v Česku, ale i v zahraničí. České poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonu týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolované utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová kritiku odmítá. Neznámý pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla policie. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla má relikvie především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. A americký prezident Donald Trump míří po 9 letech do Číny. Návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že se Trump bude snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. Tématem by měla být i válka v Íránu nebo umělá inteligence.
1: A ve středečním Ranním plusu teď přichází čas na výběr zajímavých témat ze zahraničních médií. Britská stanice BBC ve své analýze na webu rozebírá ostře sledovaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Xi Jinpinga. Návštěva Pekingu je podle této britské veřejnoprávní stanice naprosto zásadní událostí. Výsledek schůzky může nastavit pravidla hry mezi oběma supervelmocemi na mnoho let dopředu.
2: Jak analýza vysvětluje, pro zpomalující čínskou ekonomiku je momentálně obrovským problémem válka s Íránem. Ta totiž zdražuje ropu a tím i veškerou výrobu. Peking se proto podle BBC snaží v blízkovýchodním konfliktu vystupovat jako tichý mírotvůrce. Spojené státy tento vliv vnímají a doufají, že Čína pomůže dostat Írán zpět k jednacímu stolu.
1: třecí plochou. Naopak zůstává podle BBC Tajvan, u kterého obě strany zastávají odlišné postoje. Americká administrativa sice v prosinci schválila prodej zbraní ostrovu za 11 miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba za 260 miliard korun. Donald Trump ale americkou ochotu území bránit spíše zlehčuje. Peking mezitím v oblasti stupňuje vojenský tlak a dává jasně najevo, že je to pro něj absolutní priorita.
2: A jak BBC dodává, posledním velkým tématem je obchod a blížící se studená válka v oblasti umělé inteligence. Jak zpravodajský server uvádí, Číně v technologickém pokroku chybí špičkové americké čipy. Spojené státy zase nutně potřebují takzvané vzácné zeminy, kterých Čína celosvětově zpracovává zhruba 90%. Obě strany pak podle BBC mají v rukou silné karty a otevírá se prostor pro pragmatický obchod ve stylu čipy výměnou za suroviny.
1: Podívejme se na další téma. Zpravodajský server katarské stanice Al Jazeera přináší podrobnosti o tajné izraelské vojenské základně v Iráku. Jak stanice uvádí, Izrael měl tento předsunutý bod vybudovat hluboko v poušti ještě před začátkem války s Íránem. A to s plným vědomím Spojených států. Komplex měl sloužit jako klíčové logistické centrum pro letectvo a také jako zázemí pro speciální záchranné týmy.
2: Al Jazeera vysvětluje kontext celého odhalení. Na podezřelé místo nedaleko iráckých měst Nadžaf a Karbala nejprve upozornili analytici pomocí satelitních snímků. Katarská stanice ale připomíná, že na utajovaný pohyb vrtulníků narazili už v březnu místní pastevci. Podle zjištění novinářů ho následně zabili izraelský úder a pod těžkou palbou se ve stejné době dostali i irácké bezpečnostní složky. Tolik Al Jazeera a tolik přehled zahraničního tisku,
1: který jsme dokončili v 6 hodin a 26 minut a vy jste stále ve společnosti Ranního plusu. Jedna tableta za půl roku, tak by měla vypadat moderní léčba virových nemocí. Tvrdí to biochemik Tomáš Cihlář. Po dlouhém výzkumu v americké společnosti Gilead se mu podařilo vytvořit první takovou látku. Lenacapavir proti HIV. Za svůj výzkum Tomáš Cihlář nedávno převzal čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické.
8: Ta molekula je velmi stabilní, takže se neodbourává metabolismu, nevylučuje se z organismu velice rychle, což je jako ten základní předpoklad. Ten další aspekt je, že ta látka je velmi aktivní proti viru HIV.
9: To jsou protichůdné požadavky, když chcete, aby ten lék se, řekněme, nenápadně pohyboval po těle velmi dlouhou dobu, neškodil člověku, ale zároveň byl účinný proti tomu viru.
8: To dost jako nabourává ta tradiční dogmata, jak vlastně léčiva by se měla chovat, jak by měla být designována, jak by měla vypadat, jak by ta molekula měla být velká, jak by měla být rozpustná, takže my jsme museli ty hranice dost posunout. Teprve po 10 letech poměrně těžké práce a mnoha slepých uliček se nám nakonec podařilo identifikovat tu molekuly, ze které se stal lenacapavir. Ty léky se budují z toho, co přinesla základní věda.
9: Velmi elegantní vlastnost toho lenacapaviru je, že se dá použít i jako prevence, i jako léčba.
8: Budete se možná divit, ale takových příkladů existuje více. Už alespoň 15 let zpátky i léky proti chřipce na prevenci, například jeden rodinný příslušník je diagnostikován s chřipkou, v kruhu rodinném si můžou vzít třeba Tamiflu a ta by je měla ochránit. Ale ta prevence, aby se brala každý den tableta pro lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak to je poněkud obtížné. Že jo?
9: Dosti případech tomu bránila skutečnost, že antivirotika jsou poměrně nová skupina léků a poměrně drahá skupina léků.
8: Ceny těch léků se neodvíjí od toho, kolik stojí ta výroba té tablety. To je často 20-letý cyklus výzkumu a vývoje, miliony a dnes už miliardy dolarů. Existují mnohé mechanismy od vládního rozpočtu, filantropické organizace, které podporují vlastně získávání hlavně léků proti HIV. A tam se ta cena neuvěřitelně upravuje. Nejenom Gilead, ale řada firem už teďko adaptovala ten náš model generických licencí dobrovolných. Ta cena se velice sníží.
9: Můžete trochu přiblížit ten model, se kterým jste jako průkopníci začali ve vaší firmě?
8: Patenty, které vlastní Gilead na originální látky a třeba ve Spojených státech ochraňují ten vynález 20 let. My můžeme uvolnit ty patenty pro jisté vybrané firmy, které vyrábí generická léčiva, s tím, že je stanoveno, že oni budou vyrábět tyto léky za jinou cenovou škálu, pro země, které nemají prostředky si je nakoupit.
9: Samozřejmě HIV to je velká hrozba, kterou se teď podařilo snížit, ale co je podle vás takovým oříškem, co se týče virů, proti kterým neexistuje léčba a kde byste rád viděl v budoucnu nějaký pokrok?
8: Ono je několik takových oblastí. Jedna z nich je infekce chronickými viry. HIV a některé typy hepatitidy, které se nedají těmi virostatiky vyléčit, i když pacienti je berou vlastně celý život, protože ty viry vytvoří v těle takový velice stabilní rezervoár. Je veliký problém úplného vyléčení, to je jedna taková oblast. Pak jsou oblasti sezónní prevence respiračních virů. Proti chřipce se vakcína optimalizuje každou sezónu, každou zimu. Ten virus někdy na to odpovídá, někdy ne. Ta naše idea je přinést v budoucnu látky podobné jako lenakapavir a používat je pro sezónní prevenci těchto respiračních virů.
9: A mohly by předcházet chřipce, covidu i celé řadě dalších nakažlivých sezónních nemocí, dodává Tomáš Cihlář, odborník na protivirové léky z americké společnosti Gilead. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Je 6:30 a zprávy má Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
11: Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na ní nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfu Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel a koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. A podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slávie se Spartou. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Britská princezna Kate dnes dorazí do severní Itálie na dvoudenní návštěvu. Jde o její první zahraniční cestu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Zamířit má konkrétně do města Reggio Emilia. Do obce nedaleko Bologni míří podle agentury ANSA kvůli tamnímu unikátnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti. A tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřena na nádory hlavy a krku. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem za Rosice z kilometru 182 počítejte se silným provozem. Do omezení v Brně pojedete půl hodiny. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Tuchoměřice ze 3. kilometru pojedete v koloně. Za sjezdem na letiště je zúžení, zdržíte se do 10 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Je to tam zhruba na čtvrt hodiny a v Liberecké se jede pomalu za sjezdem na Kbely k tunelu Blanka, je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte ho 3,5 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. A je také čas se podívat na stránky dnešních novin a zpravodajských serverů. Dnes to za nás udělal kolega moderátor, publicista a také sportovec Petr Vizina. Možná proto zaujali hlavně sportovní rekordy. Dobré ráno, Petře.
10: Dobré ráno.
2: V prvním případě jde o světový rekord v silničním běhu na 42 kilometrů, který padl na nedávném maratonu v Londýně. V případě tuzemského fotbalu jde spíš o rekord neslavný. Disciplinární komise udělila fotbalovému klubu Slavia Praha rekordní pokutu 10 milionů korun za výtržnictví při sobotním derby Slavie a Sparty v Edenu. Jak to komentují dnešní deníky?
10: Deník N nabízí osobní pohled slávisty a zároveň člena redakce. Klub oznámil uzavření severní tribuny, kam chodí skalní fanoušci. A při příchodu na včerejší disciplinárku to předseda představenstva varšovického týmu Jaroslav Tvrdík označil za trest za zradu důvěry, která se vedení Slavie vymstila. List dále připomíná další, řekněme, podobně psychologizující komentáře pana Tvrdíka k tomu, že vedení Slavie vlastně pokazilo vlastnímu týmu a velké části fanoušků radost z vyhraného derby.
2: Jak?
10: Tvrdík vyzval fanoušky, kteří v sobotu byli na hrací ploše, ať se ozvou na linku 158. Po dohodě s policií vyzýváme ty, kteří tam vběhli, myšleno tedy na hřiště, s přesvědčením, že je konec zápasu a jdou slavit. Na ploše se ničeho nedopustili a pak plochu spořádaně opustili, aby reagovali na výzvu policie, dodal. Od policie má Tvrdík ujištění, že k těmto fanouškům bude přistupovat schovývavě. Kdo projeví reflexy a nedopustil se ničeho jiného, tomu jsme připraveni zmírnit doživotní trest zákazu vstupu na stadion, řekl Tvrdík. No a deník N zároveň přináší velmi osobní komentář fanouška Slavie, který je zároveň tedy redaktorem deníku N. A on píše, fotbalem je odrazem společnosti a stejně jako zbytek společnosti i fotbal řeší radikalizaci. Podobný incident by bez útoku na hráče řešili před měsícem v Německu. Násilnosti jsou s fotbalem spojeny roky, když se ale násilná a dehumanizační rétorika vrací do společnosti. Ve fotbale se to ukazuje o to víc. Velká část fotbalových fanoušků jsou naprosto to obyčejní lidé, kterým se fotbal líbí jako sport a svou lásku mají spojenou s klubem instalatéři, inženýři nebo doktoři. Jenže nejmasovější český sport je obzvlášť lákavý pro radikální část společnosti, to píše Prokop Vodrážka v deníku N. A podle něj vytvořila Slavie širokou šedou zónu toho, co je ochotná u fanoušků tolerovat. No a oni zákonitě dostali pocit, že na stadionu šéfují oni. Na vině je samozřejmě, píše Vodrážka, vedení Slavie, které si musí odpovědět na otázku, jestli se skutečně dostatečně snažilo vymýtit takové chování ze stadionu, nebo se naopak snažilo, jak píše Vodrážka, nakrmit vlka a ovci si nechat. Uzavírá takhle téměř pohádkově to téma derby 2S.
2: Server Seznam zprávy připomíná, že nejde jen o jedno nevydařené utkání. O co dalšího se jedná?
10: Po těch výtržnostech řeší fotbalová Slavie další komplikaci. Pražská část Šeberov vzala zpět souhlas s tím, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum klubu. Jednat chtějí pouze o akademii pro mládež. Projekt se řeší od roku 2021, kdy předchozí vlastník Slavie, čínská společnost CITIC, s Šeberovem podepsala memorandum o spolupráci na stavbě centra pro mládež v roce 2023, ale klub koupil miliardář Pavel Tykač a plány se změnily. Slávisté oznámili, že na místě chtějí vybudovat velký tréninkový areál pro všechny věkové kategorie mužů i žen. No a nyní Šeberov schválení plánu Slavie bere zpět. Na pondělní schůzi si zastupitelé odsouhlasili, že dál budou podporovat pouze variantu bez A týmu, o které jednali se Slaví původně. Bylo to jednohlasně přijato všemi přítomnými zastupiteli, řekla redakce starostka, tvrdí, že názor zastupitelstva změnili sobotní události, při kterých fanoušci Slavie napadli hráče Sparty nebo házeli světlice do kotle příznivců hostů.
2: No a ještě jeden důsledek sobotního fotbalu v Edenu popisuje tentokrát server Novinky. Kvůli skandálu na hřišti Slavie zůstane klíč pražského primátora v depozitáři, píše server. O jaký klíč se jedná?
10: To jsme na takové symbolické rovině, jde o trofej určenou pro vítěze pražského derby, klíč primátora hlavního města. Zůstane tedy na magistrátu pod zámkem, Praha ho ponechá ve svém depozitáři až do podzimního ligového derby. Za stávajících okolností nám nepřišlo vhodné si převzít klíč Prahy. Přejeme si, abychom jej co nejdříve získali do našeho držení po výhře na hřišti, nikoli po administrativním rozhodnutí disciplinární komise. Tak to popisuje na Novinkách Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty Praha. Cílem je zachovat tradici trofeje, ale zároveň zdůraznit, že její symbolický význam je spojený především se sportovním výsledkem, s férovou rivalitou a respektem mezi kluby i fanoušky.
2: No a nakonec tedy říkali jsme na začátku tedy, že se budeme věnovat těm rekordům a to i těm pozitivním, takže teď k němu. Mladá fronta dnes rozebírá to, jak se podařilo Keňanovi v Londýně vyhrát maraton v čase pod 2 hodiny, což je poprvé v historii. Je na to nějaký fígl?
10: Sebastian Sauer na konci dubna zaběhl maraton v čase 1:59:30, což tedy jenom tak pro přiblížení pro obyčejného běžce je to tempo na 100-metrový sprint. Po návratu z Evropy ho čekali několikadenní oslavy, zvou si ho televizní diskuzní pořady, přijal ho prezident Keni, na summitu v Nairobi si třásl rukou s francouzským prezidentem Macronem a neustále sklízí jednu gratulaci za druhou. Vedle poklon přichází právě dotazy, jak se mu ten neuvěřitelný milník podařilo překonat. No a on odpovídá, v naší kultuře o takových věcech dopředu nemluvíme. Je mu 1:30 a byl takhle zdrženlivý. No ty zásady, tak hlavní ingredience je samozřejmě talent. On má italského trenéra a ten médiím řekl, za 22 let, co trénuji v Keni, jsem si myslel, že už jsem viděl skoro všechno, ale pak mi Sebastian ukázal, co jsem považoval za téměř nemožné, to říká italský kouč Claudio Berardelli. Velký podíl na tom mají i nové boty a lepší doplňování energie. Save během maratonu nazul nový pár Adidas Pro Evo 3, to je taková značka bot, který se pyšní tím, že váží necelých 100 gramů. To jsou ty maratonky, v kterých se běžel ten rekord. A na českém trhu stojí zhruba 13 000 korun. Další fígl spočívá v příjmu živin během závodu. V součtu ale rekordman poukazuje na to, že přes všechny výhody moderní obuvy a stravy je běh vlastně, mohli bychom říct, řeholí. Už na základě předchozích výsledků by si mohl dovolit luxus, žije ale skromně, konstatuje Mladá fronta dnes. A teď budu citovat. Plánoval, že za výhru koupí rodičům auto, dostaví dům a městský kostel. Sám se připravuje ve spartánském kempu, spartánském, ne spartianském, kde sídlí pokoj se 3 dalšími lidmi, spí na palandách a se ženou se vídá jen 2x do měsíce.
2: No tak nevím, možná, že si někteří naši posluchači zavískli, že budou mít recept na to, jak vyhrát maraton a s tím i velké peníze, ale jak vidím, je to hlavně pot a slzy a alegrace málo. Ano, tak vám děkujeme za ten výběr, tolik to Petr Vizina, kolega moderátor, který pročetl dnešní tisk. Naslyšenou.
10: Hezké ráno.
1: Posloucháte Ranní plus a to v 6 hodin a skoro 42 minut. V Bukurešti se dnes scházejí prezidenti 9 členských zemí Severoatlantické aliance z východní a střední Evropy spolu se skandinávskými státy a Islandem. Schůzka se přirovnává ke generálce na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Česko na jednání reprezentuje prezident Petr Pavel a v rumunské metropoli je také náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno.
1: O čem budou lídři střední a východní Evropy v prezidentském paláci v Bukurešti mluvit?
12: Hlavně budou mluvit o koordinaci postoje té východní stěny nebo východního křídla Severoatlantické aliance, to znamená těch států, které jsou nejblíže Rusku, tedy těch 9 východoevropských členů, a předpokládá se také, že tady budou, nebo ví se, že tady budou i Finové, Švédové, Norové a také Island, a ti všichni potvrdí, že i pro ně je teď největším nebezpečím v tuto chvíli Rusko. Buď proto, že s ním sousedí, nebo s ním mají nějaké historické neblahé zkušenosti, jako Maďaři, samozřejmě my, Poláci nebo Litevci, Lotyši, Estonci, kteří si zažili kruté období, když bývali sovětskými republikami. V tom návrhu závěrečné deklarace se vyjadřuje také podpora Ukrajině a Moldavsku. Jeden stát už je napadený, toho druhého, tedy Moldavsko, ohrožují ruští separatisté v Podněstří, což je neuznaná republika, jenom Rusko ji uznává. Tak vlastně to je podobné, jako to bylo s Doněckou nebo Luhanskou lidovou republikou, tak tam je takové nebezpečí. Podle prezidenta Petra Pavla význam těchto malých předsamitů samitů, řekněme, východního křídla. Ten vzrostl po anexi Krymu v roce 2014 a také hlavně po vpádu Ruska na Ukrajinu při té skutečné invazi v roce 2022. Říká, že to nebezpečí z Ruska tedy bude trvat.
13: Tato hrozba nepomine s konfliktem na Ukrajině. Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále. Proto je potřeba této části Evropy věnovat možná zvýšenou pozornost, protože z ostatních směrů takové riziko nepřichází.
12: To tedy uvedl prezident Petr Pavel. Na summitu bude i generální tajemník NATO Mark Rutte. Pravděpodobně zazní opět nějaká výzva nebo možná pokárání některým státům za nedodržování povinných výdajů podle Washingtonské smlouvy těch 2% HDP na obranu a má tady být i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský.
1: S čím přijede na summit ukrajinský prezident? Chce se jen sejít s prezidenty jiných zemí, poděkovat za podporu nebo něco jiného?
12: To docela určitě, to také tady zazní, ale on chce přinést i vlastní iniciativu. Z diplomatických zdrojů víme, že na takovém neformálním obědě má představit projekt ukrajinské protidronové obrany. Dnes vlastně ve světě jsou Ukrajina a také Rusko asi nejzkušenější v obraně proti dronům nebo bezpilotním letounům, protože i Rusko tedy teď zažívá ty ukrajinské dronové útoky na své rafinerie a další cíle. Ukrajina také nabídla svoje know-how i zemím Perského zálivu, které Spojené státy a Izrael vlastně zatáhly do té války s Iránem, takže nějaká, zatím nevíme přesně, jaká to bude iniciativa, ale něco kolem protidronové obrany má zaznít na tom neformálním obědě.
1: Pavle, Spojené státy americké nedávno oznámily záměr stáhnout z Evropy, tedy hlavně z Německa, 5 000 svých vojáků. Z pohledu prezidenta Donalda Trumpa a ministra obrany Pita Hexeta by to mohla být jakási sankce za neochotu evropských spojenců pomoct v Spojeným státům v obnovení průchodnosti Hormuzského průlivu. Bude se mluvit v Bukurešti i o této hrozbě?
12: Je to dost pravděpodobné, protože některé státy jsou tím znepokojené, ale tady vlastně není nikdo, kdo by měl naslouchat těm evropským obavám. Bude tady jenom náměstek ministra zahraničí Spojených států, takže spíš se to téma asi objeví až v červenci na tom summitu v Ankaře. Ale na konci summitu mají vystoupit jak rumunský prezident Nikušor Dan, tak i polský prezident Karol Navrocký. A to jsou právě ty dvě země, které si slibovaly, že Spojené státy přesunou své vojáky z Německa blíž k východní hranici NATO, ale jak připomněl český prezident Petr Pavel, tak američtí vojáci nejsou v Evropě pro ochranu kontinentu, ale hlavně jako obsluha takové předsunuté pozice Spojených států.
13: Spojené státy mají v Evropě asi 35 tisíc vojáků, kteří primárně zajišťují americký zájem. Tedy nejenom americkou přítomnost na evropském kontinentu, ale také jako předsunuté základny pro celý africký kontinent, případně pro Blízký východ. Například základna v Ramsteinu je naprosto jedinečným vstupem leteckým pro veškeré americké zásobování v Evropě, ale i v těch dalších regionech, které jsem zmínil.
12: Spojené státy mají také v Evropě zdravotnické základny pro pomoc při vojenských operacích třeba právě na Blízkém východě. To znamená, že ty základny jsou životně důležité právě pro tu válku, kterou teď Spojené státy vedou spolu s Izraelem vůči Iránu. Takže ty obavy Evropy ze zmenšujícího se amerického kontingentu asi tak úplně nejsou tady na místě, ale sami Američané by si tím také zkomplikovali svoje vlastní pozice a svoje vlastní obranné nebo útočné schopnosti.
1: Říká z rumunské Bukurešti náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Děkujeme, hezký den.
12: Pěkné ráno.
2: 6:47 posloucháte Ranní plus. Krádež s nevyčíslitelnou historickou hodnotou zaznívá od policie. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku neznámý zloděj odnesl lebku svaté Zdislavy, patronky rodin, nemocných a chudých. Josef Číš z domácí redakce zjišťoval podrobnosti. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
2: Tak co zatím o té krádeži víme?
14: Policie se o ní dozvěděla včera po 18. hodině. Zloděje na místě zachytila kamera. Podle policie rozbil skříňku, ve které byla lebka svaté Zdislavy uložená a potom z místa utekl. Byl oblečený celý v černém a měl na sobě bílé tenisky. Záznam je ale velmi nekvalitní, policie proto žádá lidi, aby se obrátili na linku 158, pokud mají jakékoliv informace, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
15: Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena a následně z místa činu i s ní utekl. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu, ať ji sdělí policistům, samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla letka nyní nacházet.
14: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži lebky za zdrcující. Relikvie podle něj má hlavně historickou a prověřící taky duchovní hodnotu.
2: A připomeňme ještě, kdo byla svatá Zdislava.
14: Jak už jsme řekli, svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, nemocných a chudých a její památku si připomíná římskokatolická církev 30. května. Svatá Zdislava byla šlechtičná, zakladatelka klášterů a taky špitálů. Narodila se kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku. Podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Zemřela mladá ve 32 letech, podle kroniky vyčerpaná starostmi nejen o vlastní rodinu, ale i o chudé a nemocné. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907. Papež Jan Pavel II. Svatořečil v roce 1995.
2: A s informacemi byl ve studiu Josef Číš. Díky.
14: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, máme 6 hodin a 49 minut a připojíme krátké zprávy z ekonomiky. Český statistický úřad zveřejní konečnou hodnotu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5%. Ve srovnání s předchozím měsícem vzrostly o 0,5%. I ve Spojených státech inflace roste, meziměsíčně zrychlila na 3,8% z tempa 3,3%. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za téměř 3 roky. Inflaci tlačí vzhůru významný nárůst cen pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
1: A v Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, je to zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění.
2: A téma ještě rozšíříme. Personální agentury přitom upozorňují, že potenciál seniorů na pracovním trhu v Česku se nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
16: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
17: Říká 69-letá Věra z Prahy. Pracovat při penzi chtěla kvůli přivýdělku, ale hlavně jí práce bavila. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často, anebo případně pracují na částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Pro lidi v důchodovém věku jsou taky typická určitá odvětví, říká Michal Španěl z portálu jenpráce.cz.
18: U mužů je nejčastější zpracovatelský průmysl. Se bavíme asi o 23%, ve stavebnictví kolem 11%. U žen je to velmi často vzdělávání a pak zdravotní a sociální péče. Obecně pak mají naopak třeba nižší zastoupení v IT a komunikace, také v gastronomii či stravování.
17: Pracujících seniorů je v Česku podle České správy sociálního zabezpečení od roku 2020 kolem 200 tisíc. Třeba v roce 2019 jich ale bylo 220 tisíc. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, pokračují na svých předešlých pozicích hlavně seniori s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
19: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. A z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
17: Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
20: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídky. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
17: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu, podle dat Ministerstva práce, loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Dřív platilo taky navyšování vyměřovacího základu penze za odpracovaný rok, což ale bývalá vláda zrušila. Současný kabinet chce opatření vrátit a základ zvyšovat o 1,5%. Odbory tento krok vítají, říká předseda Českomoravské Konfederace odborových svazů Josef Středula.
0: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuté, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
17: Podle Tomáše Ervína Dombrovského z Alma Career by se měl stát zaměřit taky na větší podporu lidí, kteří už jsou v důchodovém věku, ale penzi nepobírají. Těch se totiž podle Dombrovského možnost odpustit důchodové odvody netýká. V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: A u témat penzí ještě zůstaneme, a to také v dnešním ranním komentáři. V něm se Petr Holub vrací k jednání o změně českého penzijního systému.
21: Jak dál z důchody hádali se lidé z tripartity počátkem týdne. Na ničem se neshodli, přesto diskuze překvapila. Tuzemský penzijní model může Čechům větší část Evropy jen závidět. Pokud jde o důchody, už léta posloucháme katastrofické zvěsti. Obyvatelstvo stárne a to znamená, že ubývá zaměstnanců a naopak přibývá penzistů. Nebude to prý dlouho trvat a na jednoho zaměstnance bude brzy připadat jeden senior, kterého bude třeba živit. Dočkají se lidé, kteří jsou dnes v aktivním věku, vůbec nějakého důchodu? Když tedy odboráři na jednání tripartity žádali, ať se zastropuje věk odchodu do penze na 65 letech, ať má nárok na předčasný důchod víc těžkých profesí, tak se to zdálo být požadavkem nezodpovědných šílenců, kteří chtějí nerozumným chováním přiblížit neodvratný konec. Ve skutečnosti jsou přehnané obavy ze zhroucení systému. Dalo by se říci, že slýcháme už desítky let, ale dosud se nenaplnili a jejich naplnění se ani nepřiblížilo. Konkrétně před 15 lety připadalo na 10 penzistů, ať ve starobním nebo invalidním důchodu 21 zaměstnanců. Letos počátkem roku to bylo 23 zaměstnanců. Proti očekávání důchodců vzhledem k aktivní populaci ubývá. Přitom to neznamená, že si lidé užívají penze méně než dřív. Stejně jako v roce 2010 může i letos počítat novopečený důchodce, že má před sebou ještě 20,5 roku života. Vzhledem k průměrné mzdě výše důchodu neklesá. Na druhé straně výdaje na penze nadále nepřekračují 9% hrubého domácího produktu, tedy relativně uměřenou částku, a celý systém je dokonce v přebytku. Jako kdybychom žili v Dánsku, které se považuje za vzornou zemi, která má promyšlený systém, podle kterého se věk odchodu do penze i výše důchodu průběžně upravuje tak, aby to odpovídalo tomu, kolik jsou lidé schopni vydělat. U nás takový systém neexistuje, to je nutno přiznat. Ovšem, když je nejhůř, tak se parametry penzí operativně upraví a výsledek je stejný. Takových úprav bylo v uplynulých 15 letech hned několik. V první řadě takzvaná malá penzijní reforma v roce 2011, která zavedla postupné zvyšování penzijního věku. Předloni zase ještě nenápadnější reforma zkomplikovala předčasné odchody a o něco málo snížila náhradový poměr penzí vůči mzdě. Nelze přehlédnout ani to, jaký dopad měla na populaci důchodců epidemie covidu. Navíc si lidé navykli v práci častěji přesluhovat. Jistě české důchody lze snadněji financovat i díky tomu, že jsou vůči mzdám nižší než ve většině západních zemí. Tato výtka se ovšem týká výhradně důchodu těch, kdo v aktivním věku víc vydělávali. Na jejich stížnosti, že státní důchod jejich mzdu ani zdaleka nenahradí, pak existuje odpověď, že měli větší možnost si na stará kolena něco odložit. Samozřejmě není jednoduché s ní vždycky souhlasit. Velkolepá bilance tuzemských důchodů pochopitelně neznamená, že se stárnutí obyvatelstva zastavilo. Dokonce lze uvěřit i těm, kdo tvrdí, že to nejhorší ještě přijde. Proto bude nejspíš nutné časem sáhnout k dalším reformám, případně přihodit peníze z jiných rozpočtových kapitol. Proto si tuzemský penzijní model nemůže na delší dobu dovolit zastropování důchodového věku, jak by si přáli odbory. Na předčasné penze u náročných profesí však nejspíš peníze budou. Třeba jen z toho důvodu, že tisíce seniorů ve věku těsně před důchodem už dnes našli alternativu v invalidní penzi.
1: Dozněl komentář Petra Holuba ze serveru Seznam zprávy.
2: Po celém Česku se dnes prodávají žluté květy se světle fialovou stužkou. Výtěžek půjde na boj s rakovinou. Kvítky měsíčku lékařského bude v ulicích nabízet na 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. A víc o Českém dni proti rakovině už ví Veronika Šlajsová z domácí redakce. Dobré ráno.
22: Krásné ráno.
2: Sbírku tradičně pořádá Liga proti rakovině. Snaží se tak upozornit na prevenci onkologických onemocnění. Co je letošním tématem?
3: Ten letošní už 30. ročník se věnuje prevenci nádoru hlavy a krku. Tuhle diagnózu si totiž třeba v roce 2022 celosvětově vyslechlo bezmála 5% lidí s nádorovým onemocněním. A o rok později se s karcinomem hlavy a krku léčilo v Česku přes 2000 lidí. Tyto nádory jsou přitom z velké části ovlivnitelné životním stylem. Předejít se jim dá hlavně dodržováním ústní hygieny, pravidelnými návštěvami zubaře, ale důležité je taky nekouřit a nepít příliš alkohol. Část těchto onemocnění ale způsobuje takzvaný papilomavir a proti tomu se dá očkovat. Pojišťovny ho plně hradí dívkám i chlapcům ve věku od 11 do 15 let a dospělým pak nabízejí příspěvek.
2: A jak se dá zjistit, že někdo má karcinom hlavy nebo krku?
3: V případě tohoto onemocnění zatím bohužel neexistuje plošný screening. Varovnými příznaky ale může být například častá bolest hlavy, bulka nebo bolestivé místo na krku nebo v ústech, pak taky změna hlasu, chrapot, obtíže při polikání, ale i bolest a pískání v uších nebo pocit plného nosu.
2: Veroniko, připomeň ještě, jak tedy můžou zájemci přispět.
3: Jak už jsme říkali na začátku, dnes jsou po celém Česku dobrovolníci. Celkem jich je na 16 tisíc. Mají na sobě žlutá trička a u sebe pokladničky. Kytičku dostanete, pokud do pokladničky vhodíte minimálně 20 korun. Můžete ale dát i víc. Od loňského roku je možné zaplatit i bezhotovostně pomocí QR kódu. Přispět se ale dá i pomocí dárcovské SMS nebo online přes web Ligy proti rakovině.
2: Návod, jak dnes přispět na prevenci proti rakovině při příležitosti Českého dne proti rakovině, nám řekla Veronika Šlajzová z domácí redakce. Díky.
3: Naslyšenou.
1: Teď posloucháte Ranní plus, blíží se 7. hodina a po ní budeme mluvit o tom, že vlastně už uplynul měsíc od blokády Hormuzského průlivu, koho to nejvíce poškodilo, ale zmíníme také fotbalovou slávy a další témata, tak s námi zůstaňte i nadále.
2: Bylo 7 hodin a tohle je středeční Ranní plus s datem 13. května. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková
1: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas plus.
1: A tady jsou naše hlavní témata. Spojené státy americké už měsíc blokují íránské přístavy v Hormuzském průlivu. Koho to nejvíc poškozuje a kdo z toho naopak těží?
2: Jak razantní trest je pro fotbalovou Slavii 10milionová pokuta a 4 zápasy bez fanoušků?
1: A v čem chce koalice změnit některá rozpočtová pravidla?
2: I na to odpovíme nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
11: Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem a půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Iránu.
22: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem íránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
23: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
24: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
23: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
11: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. A koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto za zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
4: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
11: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit, už minulý týden opozice jednání zablokovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
6: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
7: Cyril Trikár má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
8: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
7: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro více než 50 žadatelů.

0: Starostka Martina Bočková.
1: Když to všechno půjde podle plánu, tak by mohli v prosinci už první lidé bydlet.
0: Podobné zařízení chystají taky ve Velaticích u Brna. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Začalo pražské jaro, letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
3: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
4: Kultura.
5: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
2: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
6: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
3: Proč jste přišla?
6: Ne, tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
2: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Český rozhlas. A mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, třeba na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou. Brzdí se na kilometru 175 osobními auty, je to do omezení v Brně na více než půl hodiny. Na D52 z Mikulova do Brna od sjezdu na Rajhrad popojíždí kolona z 10. kilometru. Provoz zpomalila za sjezdem na Modřice, zdržíte se přes 10 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Fronta je teď na téměř 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno i zataženo, hlavně na jihu a večer pak místy na Moravě a ve Slezsku je polojasno až jasno a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
8: A posloucháte ho 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Tvrdí to americký list New York Times s odvoláním na zpravodajské zdroje. Patří mezi ně údajně i 30 odpalovacích zařízení na pobřeží Hormuzského průlivu. Připomeňme, že dnes je to měsíc od začátku americké blokády íránských přístavů. Ve spojení jsme s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Dobré ráno.
9: Hezké ráno.
8: Štěpáne, připomeň prosím, jak funguje ta měsíc trvající blokáda íránských přístavů americkým námořnictvem?
9: Tak 13. dubna, tedy přesně před měsícem, americké námořnictvo začalo hlídkovat u Hormuzského průlivu, spíše z té strany Ománského zálivu. Na té operaci, na té blokádě faktické, jak tomu říká Washington, tedy blokádě íránských přístavů, se podílí 10 000 amerických vojáků, desítky torpédoborců a také letadel. No a do 19. dubna ještě propluly desítky íránských lodí, nákladních lodí, ale potom právě 19. dubna nastala první akce americké armády, kdy se američtí vojáci, námořníci zmocnili íránské lodě Tuska, která mířila tehdy do přístavu Bandar Abbas, a poté tedy podle Pentagonu americká armáda zastavila i další íránské lodě a k 8. květnu vrátila údajně 70 lodí plujících do íránských přístavů, takže od té doby se dá říct, že provoz nákladních lodí do íránských přístavů prakticky skutečně ustal.
8: A dá se už říct, jak moc poškozuje americká blokáda íránskou ekonomiku, respektive íránský režim?
9: My to víme zatím spíše z čísel. Je známé, že 90% exportu íránské ropy muselo jít přes Hormuzský průliv, což se teď neděje, nemůže tam tudy proplout. A 80 nebo více než 80% příjmů Íránu ze zahraničí, to znamená příjmu cizí měny, pocházelo právě z exportu ropy. Ta ropa směřovala do Číny, do jihovýchodní Asie, takže tyto země teď musí hledat jiné zdroje. A podle posledních informací už Írán orkán

0: výrazně snížil těžbu ropy o 400 tisíc barelů denně, protože má plné zásobníky. Tohle všechno vypovídá o tom, že ta blokáda musí mít obrovský dopad na íránskou ekonomiku a podle odborníků Írán má své zásoby, má své rezervy, hlavně zlaté rezervy, obchoduje také po zemi přes hranice, i když je to jen zlomek toho, co mohl vyvážet po moři. Takže nějakou dobu Írán tohle ještě ustojí. Režim to evidentně zatím ustál, íránský režim se stále drží, ale v dlouhodobé perspektivě podle odborníků bude íránský režim tímto určitě trpět.
1: Hormuzský průliv blokuje ale i Írán. Jak dopadly snahy jiných zemí o obnovu plavby?
0: My jsme zatím viděli jediný praktický projekt, to byl ten americký projekt Svoboda, kdy nešlo až tak o obnovu plavby, ale spíše o vysvobození těch lodí, které zůstaly uvězněné v Perském zálivu. Je to asi 1550 plavidel, na jejich palubách je 20 tisíc námořníků, kteří už fakticky měsíce se nemohli dostat na pevninu. Tento projekt trval pouhé 2 dny, byl to projekt americké armády. Nakonec se ukázalo, že je příliš náročný, že Íránci útočili na eskorty těchto lodí a Teherán nakonec toho využil i propagandisticky a označil celý projekt za debakl a porážku Spojených států. Existuje dohoda západních zemí, více než 40 zemí, že se budou podílet na případné obnově plavby Hormuzským průlivem a ochraně lodí, ale jak říkají tyto země v čele s Francií, Británií, teď se naposledy připojili Austrálie, tak se účastní této mise až v případě, že skončí definitivně válka proti Íránu.
1: Z toho, co říkáš, vyplývá, že Hormuzská úžina, nebo respektive obě dvě strany jsou v takové patové situaci, co se týká Hormuzu, tak zblížila se alespoň částečně stanoviska Washingtonu a Teheránu k případné dohodě o ukončení války, tím pádem rozklíčování té situace.
0: Soudě podle té poslední výměny mezi Washingtonem a Teheránem, té výměny návrhů a protinávrhů, tak se rozhodně nějak ta stanoviska nezbližují. Donald Trump uvedl, že Írán si musí přestat ze Spojených států dělat legraci, tím reagoval na ten poslední íránský protinávrh, kde stálo, že Írán požaduje válečné reparace po Spojených státech, požaduje uznání své svrchovanosti nad Hormuzským průlivem a další pro Washington naprosto nepřijatelné požadavky. To, jestli nakonec skončí ten konflikt novým válečným, řekl bych, konfliktem anebo dohodou, to ještě stále není jasné. Donald Trump uvedl, že nakonec dosáhnou Spojené státy svého hlavního cíle a tím je tedy ukončení íránského jaderného programu, a to ať už válkou anebo dohodou, ale k té dohodě se skutečně v tuto chvíli nějak neschyluje.
1: Situaci shrnul náš blízkovýchodní zpravodaj, který stále sleduje, ještě pan Macháček. Díky za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my budeme v tématu pokračovat a podíváme se na ekonomické dopady blokády Hormuzského průlivu. Do vysílání proto zvu analytika ČSOB Jana Čermáka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prakticky denně sledujeme vývoj cen ropy a na něj navázané ceny pohonných hmot. Je to ale ten hlavní ekonomický ukazatel, na kterém lze sledovat nervozitu z vývoje kolem uzavřeného Hormuzského průlivu? Nebo vy, ekonomové, sledujete víc trhy, případně ceny jiných komodit, než je ropa?
2: Tak pokud je o ty tržní ukazatele, je to opravdu jednoznačně ropa. V tuhle chvíli je to nejlepší indikátor. Kromě toho samozřejmě sledujeme i jiné tržní ukazatele, jako například úrokové sazby, které jsou s tím také spojeny nebo provázány. Na druhou stranu, pokud bychom se podívali na ty typické makroekonomické ukazatele, které samozřejmě nemají takovou vysokou frekvenci, aby reagovaly na to denně, ale jsou publikovány na měsíční bázi, tak tady asi jsou nejzajímavější indikátory podnikatelských nálad, které jsou na té měsíční bázi aktualizovány.
1: A dá se říct, jak to tady vypadá po měsíci blokády Hormuzského průlivu?
2: Pokud bychom se teda podívali na ty makroekonomické ukazatele, tak skutečně k některých částech světa došlo ke zhoršení situace. Jedna z takových částí je bohužel i eurozóna, kde teda podnikatelské nálady reprezentované indexem PMI se zhoršily, což je poměrně dost jaksi signifikantní ukazatel pro ukazující i na tempo růstu HDP. Pak došlo ke zhoršení i v některých dalších ekonomikách, například v Turecku, některé další emerging markets, neboli ty rychle se rozvíjející trhy se také zhoršily. Naopak některé země naopak se vylepšily, prostě z té situace dokáží dokonce i těžit.
1: A to například které země?
2: No tak některé země, jako například Spojené státy, tam ta situace se, pokud jde o ty podnikatelské nálady, trošičku vylepšila, ale máme tady země, které v podstatě také ty chybějící komodity exportují, to znamená například Austrálie nebo Malajzie, tak v těchto případech došlo k mírnému vylepšení, protože dochází v podstatě ke zlepšení té finanční situace té země díky dražším komoditám, které teda tyto země exportují.
1: Stále platí, že na uzavřeném Hormuzu profituje také Rusko?
2: Ano, v zásadě to platí také, protože ty restrikce byly s tou krizí částečně uvolněny a samozřejmě tady je také třeba vidět to, že Rusko exportuje významnou část komodit do Číny, takže skutečně i Rusko z toho bude těžit.
1: Jak jsou na tom státy Perského zálivu? Je pro ně blokáda Hormuzského průlivu likvidační nebo na sníženém vývozu ropy jinými trasami než tankery po moři stále dokážou vykrýt ztráty, protože cena ropy je vysoko?
2: Tak myslím si, že ta reakce, pokud je o vývoz a produkci, je poměrně očekávaná. Ty země, které jsou v podstatě tam uzamčeny v tom Perském zálivu, dost drasticky snížily produkci. Týká se to především tedy Kuwaitu, Iráku, ale pak tady máme samozřejmě země, jako je Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty, což jsou země, které musely snížit produkci dost významně, jde o desítky procent, ale na druhou stranu, jak Saudská Arábie, tak Spojené arabské emiráty mají náhradní ropovody, kterými jsou schopny významnou část té produkce exportovat navzdory té blokádě.
1: Vysvětluje analytik ČSOB Jan Čermák. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: 7 hodin, 18 minut, tohle je Ranní plus a krátké hlavní zprávy, které s vámi dnes sledujeme. Americký prezident Donald Trump dnes míří na návštěvu Číny. Zítra se má setkat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Očekává se, že spolu budou jednat o další podobě vzájemných obchodních vztahů, ale také o válce v Íránu a situaci v Tchaj-wanu. Neznámý pachatel včera ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Podle policie je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že relikvie má především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. A poslance dnes čeká projednání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Nejvyšší pokutu v historii českého fotbalu bude muset zaplatit klub Slávie. Disciplinární komise ji kvůli řádění fanoušků při sobotním derby se Spartou potrestala 10 miliony korun. Zápas zároveň kontumovala ve prospěch Sparty. Slávia navíc do konce sezóny odehraje domácí utkání bez fanoušků.
4: Český rozhlas Plus.
3: A ve studiu už je s námi Jan Suchán ze sportovní redakce Radiožurnálu, který sobotní derby komentoval přímo z pražského Edenu. Dobrý den.
5: Krásné ráno.
3: 10 milionů pokuty, respektive 50 milionů korun, jak vedení Slávie vyčíslilo finanční ztráty v souvislosti s ostatními tresty. Jak razantní penále je to vlastně pro Slávii?
5: No je to samozřejmě velký postih, jako už zaznělo, je to nejvyšší pokuta v historii českého fotbalu. 50 milionů korun vezměme si pro Pavla Tykače, co by majitele fotbalové Slávie, to je asi jako my, kdybychom vyndali z peněženky 5 korunů. to asi není zásadní postih, ale samozřejmě to může být zásadní postih, pokud Slavia dostojí svým slovům a bude to vymáhat po těch jednotlivých fanoušcích, protože pro nás už to
3: nebude 5 korun, ano. Nicméně mluvilo se o exemplárním trestu, který by jasně odradil fotbalové fanoušky od opakování takového chování. Jsou 4 utkání bez diváků v tomhle dostatečná lekce?
5: Ten disciplinární řád, který aktuálně platí, připouští maximálně 6 zápasů, takže tam je ještě prostor k tomu, aby to mohlo být vyšší. Když si vezmeme, že 10 milionů korun byla tam maximální možná hranice, kontumace byla taky udělena, tak vlastně je to téměř to nejvíc, co mohlo Slávy postihnout. Tam už zbývá jenom ta mezírka pro ty 2 zápasy navíc a jasně, můžeme se ptát, jestli chceme na těch stadionech vidět ještě něco horšího, než se událo v sobotu večer. Já tedy fantazii mám dostatečně bujnou, takže si umím představit, že by to ještě horší bylo, takže se nedivím, že tam ještě nějaký ten drobný prostor zůstal.
3: No, mluví se ale také vlastně o trestu, nebo jakémsi trestu exemplárním pro samotné fanoušky. Připomeňme ale, že v červnu začíná mistrovství světa, takže rozhodně fotbaloví nadšenci nebudou strádat. Navíc v předběžné nominaci stále zůstávají Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli také potrestáni po tom sobotním derby. Takže je to vlastně pro fanoušky Slavie i případně Sparty dostatečný trest?
5: Tak fanoušci Sparty žádný trest v podstatě nedostali, protože Sparta zaplatí 600 tisíc korun. Je otázkou, jestli se bude snažit to pak vymáhat po těch svých příznivcích, kteří, připomenu, taky vlastně házeli pyrotechniku ve značném množství nebo používali ji. Kterou i vhodili kousek od svého vlastního hráče, ale tam není žádný trest toho, že by nesměli na stadion a myslím, že pro slávisty je opravdu hodně citelné to, teď už je Slávia jeden jediný zápas od toho, aby obhájila mistrovský titul a velmi pravděpodobně to bude bez toho, aniž by u toho byli její fanoušci a to si myslím, že je opravdu razantní jako zásah pro ty fanoušky, kteří přiznejme si, byli 3 minuty od toho, aby mohli slavit poprvé v samostatné historii České ligy titul přímo v utkání proti největšímu rivalovi, tedy Spartě. Takže z toho, že se mohlo slavit přímo proti Spartě, z toho to, že se bude slavit v úzovkách před prázdným stadionem, to si myslím, že je významný rozdíl.
3: Mimochodem pomohlo jednání disciplinární komise konečně odpovědět na to, proč pořadatelská služba spolu s policií nezasáhly proti těm fanouškům na hřišti dřív?
5: Myslím si, že ne, že to prostě byl problém Slávie, špatného vyhodnocení té situace. Ostatně už rezignoval bezpečnostní manažer klubu na svou pozici, takže tady to asi bylo prostě selhání jednotlivce, případně jednotlivců.
3: A to, jakým způsobem se tam dostala ta pyrotechnika, která připomeňme je od roku 2002 zakázaná vlastně na českých stadionech, bude se to dále prošetřovat?
5: Vlastně už jsme slyšeli od mnoha činovníků klubů i třeba v včerejších 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil Tomáš Barta, šéf Šance ligy, že se o tom baví vlastně dlouhodobě, že nejsou schopni tomu zamezit, že vlastně se dohadují, jak to přesně je. Měli jsme ve vysílání i třeba zástupce bezpečnostních služeb, myšleno těch security. A ta aktuálně asi převažující teorie je ta, že se pyrotechnika dostává na stadiony už v tom týdnu před zápasy. Že to prostě není tak, že by bylo možné pronést desítky kusů světlic v kapsách, spodní prádle a podobně v ten den zápasu. Ale prostě už třeba ty dny předtím tam ty firmy, které zajišťují občerstvení, dejme tomu, nebo různé další služby na tom zápase, tam navážejí ten svůj materiál a třeba v něm to může být nějakým způsobem ukryté, protože pochybuji, že by ať už Slavia, Sparta nebo jakékoliv kluby kontrolovali bedny s klobásami, jestli tam opravdu jsou klobásy a nebo světlice, dýmovnice a tak dále. Takže tohle asi je ten převažující způsob, jak to může být. A zároveň druhý, že většinou ty fanouškovské tábory mají uvnitř stadionu nějaké zázemí proto, aby tam třeba připravovali ty choreografie.
3: Takže, které jsou žádané.
5: Které jsou žádané, stojí. Ano, určitě o to stojí. Takže v tom prostoru dost možná třeba je to místo, kam je možné ukrýt už v tom týdnu před utkáním to, co pak následně tropí potíže.
3: Na závěr už jenom krátce, vy jste říkal, že máte bohatou fantazii, máte také fantazii na to, abyste si představil, co by mohlo pomoct české fotbalové prostředí skultivovat.
5: V jakém ohledu myslíte? Prostě, aby zmizela ta pyrotechnika?
3: Také, ano. Nebo docházelo k těm excesům, které jsme viděli teď v sobotu při derby?
5: Já si myslím, že to úplně nevymizí. Že se to prostě nestane. Že tohle je taková rozbuška, ale my už jsme podobné, byť v ne takové míře, viděli v minulosti. Už se děli prostě věci, které jsme nechtěli vidět na stadionech. A ono pak je kolem toho velké halo, samozřejmě se to řeší i v médiích, jako to děláme ostatně i my teď. Chytají se toho politici, chytají se toho samozřejmě musí zástupci těch klubů, ale ono to po nějaké době vyšumí a vlastně možná na nějakou dobu se to sklidní, ale pak se to zase vrátí zpátky.
3: Svůj pohled a své zkušenosti přidal v Ranním plusu Jan Suchan ze sportovní redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
5: Rádo se stalo.
1: No a já přidám zkušenosti přírodovědců, kteří říkají, že nové a neznámé druhy živočichů se dají najít i ve velkoměstech. V parcích a zahradách se příroda vyvíjí někdy nečekaným způsobem. Její vývoj a proměny výzkumníci pozorují prakticky v přímém přenosu.
6: Tam je ta modřinka.
7: Tam na větvi.
8: Ano, ano. Vidíte, že odhojuje teritorium, takže má trošku zdvihnutou tu chocholku.
9: Petr Mikula z České zemědělské univerzity pozoruje síkoru modřinku v Praze v Petřínských sadech. V době, kdy natáčíme, o kus dál hlučí stavební stroje. A síkorka má také stavební sezónu.
8: Teraz přináša hnězdě materiál. V tom zobáčiku má nějakou vegetaci. Zaletí tam do té dutiny.
9: V parcích nebo zahradách v Praze bývá příroda někdy pestřejší než na středočeském venkově.
10: Kdybychom vyšli jen pár kilometrů za Prahu, to jsou prostě obrovské lány chemicky ošetrovaných plodin, které vlastně biologicky představují v zásadě půšť. Takže velké množstvo organismů se skutečně stěhuje do té Prahy. Jsou tu ty druhy nahňácané nahromadě, vznikají tu nové interakce mezi druhmi.
9: Přírodovědci se na městskou přírodu zaměřují teprve v posledních desetiletích. Stává se tak, že si všimnou druhů, které měly v podstatě za rohem. V americkém New Yorku před 12 lety popsali zatím neznámý druh žáby. Dostali jméno Skokan Kaufeldův, uvedl tehdy web Newsy Science.
11: Našli ho podle jedinečného hlasu. Oficiálně se to stalo ve městě New Yorku, ale ve skutečnosti ho objevili v mokřadech na ostrově Staten, v jednom z posledních pozůstatků bažinné minulosti města. Nově objevená žába je ale zároveň ohroženým druhem.
9: New Yorkské žáby podle vědců na místě žily ještě dřív, než tam vyrostlo město. Některé druhy živočichů se ale do měst stěhují až poslední dobou. Takové volání holubů neuslyšíte všude. Není to holub skalní, který je zvyklý žít ve městě už po dlouhé generace, ale je to novější přistěhovalec, holub hřivnáč, upozorňuje Petr Mikula.
10: Je původně lesný druh v Praze, nebyl hnězdným druhem vždycky, dostal se tu pár desítek rokov dozadu. To stupovanie těch holubů do měst sa v Evropě sunie z toho západu na východ. Například v některých městách na Slovensku ten holub stále ještě v městách není, ale v Praze je to nejpočetnější holub v městě.
9: My lidé někdy poznáme, že je někdo z města nebo z venkova podle toho, jak se chová a jak mluví. A u ptáků je to podobné. Také mají své městské způsoby.
10: V městách ten ptáčí zpěv se může měnit vcelku zásadně. Občas je trošku jednodušší. Ty ptáci zpívají v trošku vyšších tóninách, aby se právě vyhli tomu hlubkovému hluku plynoucemu hlavně z dopravy. Některé ptáci začíná zpívat skôr alebo naopak neskôr, aby se vyhli vlastně dopravné špičky v městách. Ty druhy v městách jsou tak povědět oprsklejší, méně se boja člověka, víc si toho dovolí, jsou v zásadě drzejší.
7: Když jsme přicházeli na Petřín, tak jsme procházeli kolem tabulky s českým státním znakem a pod tím je napsána evropský významná lokalita.
10: Ano, já můžem hovorit hlavně za ptáky, najdeme tu velké množstvo hlavně druhů, které jsou navázané nějak na staré stromy, na stromové dutiny. Tam jsou skutečně starší stromy s dutinami.
7: U toho jezírka ten vypadá docela starý. Vidíte tam něco, že by tam mohlo něco hnízdit?
10: Počujem se tam a děl zpěvací koru koňadru. To je také to
7: Jakým způsobem bychom měli pečovat o přírodu městskou?
10: Velmi důležité nechávat tam trošku takzvaný bordýlek. Neupratovat všetko, nemať úplně vykosený trávník, zachovat tam nějakou mozaiku nejrůznějších biotopů, takže některou část pozemku můžete pokosit, jinou nechajte viac zarastenou, to listě nemusíte jako vždycky zhrabovat. Hlavně hmyz a potom aj vtáky, tento typ prostředí skutečně miluju.
9: Přírodovědci také radí, abychom nechali stát staré stromy s dutými kmeny, pokud tedy nikoho neohrožují. Z parku v Praze na Petříně, Martin Srb, Český rozhlas.
3: Bylo 7:30 a aktuální zprávy má Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
6: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Írán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se dnes vrátí poslanci. Vládní koalice chce, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Šlo by třeba o investice na výstavbu dálnic a železnic nebo výdaje na obranu. Podle opozice by to umožnilo další zadlužování země. Koalice chtěla zákon prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Britský král Karel III. Pronese před parlamentem tradiční projev. Chce v něm představit třeba plán návrhů zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Více než 100 lejbristických poslanců zároveň ale podepsalo prohlášení na jeho podporu. Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. A podle statistik ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Na západě Norska u ostrova Smela zemřeli dva čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti třech turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Česká ambasáda v Norsku je podle mluvčího ministerstva v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých. A dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyráží tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Lidé můžou přispět nejen v ulicích, ale taky přes DMS nebo převodem na bankovní účet. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domažov počítejte s kolonou. A brzdí se na kilometru 175 osobními auty, je to do omezení v Brně na více než půl hodiny. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany ze 13. kilometru popojíždí kolona. Před Brnem za sjezdem na Modřice se srazila tři auta, zdržíte se půl hodiny. Na D4 ze Strakonice na příjezdu do Prahy od sjezdu na Zbraslav ze 6. kilometru počítejte s kolonou a za sjezdem na Lipence je převrácený jeřáb. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo na jihu a večer pak místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
3: A máme 7 hodin a 33 minut. Změny rozpočtových pravidel by měly být dnes opět hlavním tématem mimořádného jednání poslanecké sněmovny. K vládní novele už koalice svolala mimořádnou schůzi minulý týden, opozice ale její projednání zablokovala. A já už přímo do dolní komory zdravíme naší redaktorku Danielu Brichtovou. Dobré ráno.
12: Krásné ráno.
3: Co tato novela přináší, že je takovým terčem kritiky opozičních zástupců?
12: Původně mělo jít o návrh, který měl spíš reagovat na technické požadavky Evropské unie. Nakonec ale obsahuje širší změny. Součástí je například to, že některé výdaje by se nezapočítávaly do výdajových rámců. Jde třeba o investice do obrany nebo do dopravní infrastruktury. Za zhoršené bezpečnostní situace by také vláda mohla sama rozhodovat o 10% výdajů. Podle opozice podobné návrhy mohou ohrozit finanční stabilitu státu. Nově by také ministerstvo financí mohlo rozhodovat o rozpočtech některých institucí, ale jen po dohodě s nimi. Změny kromě opozičních zástupců kritizují i odborníci. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale změny hájí s tím, že současná pravidla jsou příliš přísná.
13: Fialová vláda vyjednala to, že bychom zhruba plus minus měli v roce 2027 mít maximální schodek asi 80 miliard. ale nechali nám díru za 290,7 a v roce 2028 bychom měli mít asi 45. Nereálné.
3: Opoziční kritiku taky označila za bouři ve sklenici vody.
1: A je reálné, že dnes už projde novela třetím, tedy finálním hlasováním?
3: Opoziční zástupci plánují i dnes k návrhu dlouze vystupovat, aby hlasování o novele oddálili. Pravděpodobně by tak mimořádná schůze pokračovala ještě v pátek. Ve třetím čtení totiž mohou poslanci projednávat návrhy podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Koaliční zástupci už ale mluví o tom, že se z minulého volebního období poučili, jak přerušit dlouhé projednávání konkrétního tisku, a to zařazením hlasování na pevný čas. Pevné hlasování chce podle kuloárních informací koalice zařadit právě na pátek. Podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana se kabinet chystá podvést občany a zadlužit další generace.
14: Pokud hnutí ANO, tahle vláda, budou postupovat u tohodle zákona tím způsobem, jaký postupují, dáme ústavní stížnost na zrušení tohoto zákona a samozřejmě napadneme v případě toho, že zařadí pevné hlasování bez širší diskuze i ten postup.
1: Danielo, mají dnes poslanci na programu ještě i jiné body k projednání?
3: Na programu mimořádné schůze je i další novela ve třetím čtení, a to zákon o podpoře bydlení. Má přinést úpravy zákona, který byl přijat ještě za minulé vlády a který zřizuje například kontaktní místa poskytující poradenství proti ztrátě bydlení. Opatření mají platit od července. Změny, které má přinést právě projednávaná novela, mají podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO zabránit neúčelnému vynakládání veřejných prostředků. Vzhledem k tomu ale, že novela o rozpočtu je zařazena jako první bod, tak se neočekává, že by se k podpoře bydlení poslanci dostali. K čemu by se ale naopak mohli dostat po 14. hodině, tak to jsou tisky ve druhém čtení. A to senátní návrh ústavního zákona, který rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na veřejnoprávní média. A pak také novela sněmovního jednacího řádu.
1: Ze sněmovny se přihlásila naše redaktorka Daniela Brichtová. Děkujeme za to.
3: Krásné ráno.
1: A vládní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti teď dále probereme s komentátorkou Hospodářských novin Julií Hrstkovou. Dobré ráno i vám.
15: Dobré ráno.
1: Co hlavně žene koalici ke schválení této novely, přestože vyvolává takovou kritiku opozice?
15: Řekla bych, že ten skutečný důvod, já jenom upřesním, ona to má být transpoziční novela o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Je to vlastně překlopení evropské směrnice a jenom upřesním, že doteď ta pravidla, která máme nastavená, jsou přísnější než to, co po nás chce Evropská unie. A naopak tato novela, o které se bavíme, tak dělá ta pravidla výrazně rozvolňuje. A právě to výrazné rozvolnění pravidel bych řekla, že je hnací silou pro přijetí této novely, protože jak už jsme si všimli, při projednávání návrhu státního rozpočtu chuť vydávat peníze je vysoká, naopak ty příjmy se stenčují nebo jsou rozhodně nedostatečné oproti vládním slibům.
1: A z vašeho pohledu, co je na té novele tedy nejproblematičtější?
15: Já bych řekla, že problém jsou, že ona vlastně otevírá vrata pro dodatečné výdaje, které momentálně nebyly legislativně možné. Jedno je, abych tady citovala, zvýšit rozpočtovou flexibilitu v době ohrožení státu, a ty mimořádné okolnosti se rozšiřují z válečného stavu, který je, řekněme, jasně definován na poněkud vágní definici zhoršené bezpečnostní situace, což může být cokoliv vlastně a pouze a může to stanovit Bezpečnostní rada státu neboli vláda, a už to umožňuje navýšit výdaje o 10%, což je hrozně moc. Další věc je prodloužení výjimky pro obranné výdaje ze 2% na 3%, tedy nad 2% HDP o další 3 roky, což už nyní je poněkud problém. A konečně je tam výstavba infrastruktury, kde je opět ta úniková doložka natolik vágní, že vlastně by do toho spadalo až 85% plánované infrastruktury, výstavba čehokoliv. Naopak, co se týká jádra, tak tam nevadí. A potom je tam ještě další úniková doložka, a to jsou na stavby PPP, tedy které staví stát ve spojení se soukromým sektorem, a kde je vlastně ta platba odložená, protože to postaví právě soukromá firma, a stát platí pronájem, tak tam neexistuje žádný důvod, proč by to bylo mimo ta pravidla. Tak to jsou asi největší takové neuralgické body této novely.
3: Letos má být deficit státního rozpočtu 310 miliard a příští rok premiér Babiš nevyloučil ještě vyšší schodek. Není tohle také tím hnacím motorem? To znamená, že vláda si musí trochu rozvolnit ta pravidla, aby se vůbec pohybovala v nějakém zákonném rámci a mohla si sestavit rozpočet na příští rok?
15: No určitě, protože my máme schválený vlastně plán výdajů nebo plán rozpočtových rámců na ty další dva roky a teda respektive tak máme zákonný rámec a tedy neboli fiskálně strukturální plán na další období na 4 roky a podle tohoto plánu bychom příští rok měli mít deficit pod 200 miliard korun, prostě schodek, rozdíl mezi výdaji a příjmy. Vzhledem k tomu, že se nechystají významné změny v oblasti příjmů, to znamená navýšení daní a jediné, o čem mluví vláda, potažmo ministryně financí Alena Schillerová, je boj s šedou ekonomikou a znovu zavedení elektronické evidence tržeb, tak nepředpokládám, že by bylo možné tak razantně snížit schodek. Já jenom připomenu, že nůžky mezi výdaji a příjmy se prudce rozšiřují od té doby, co bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy a ani tento deficit, který přesahuje, jenom tady ten jednorázový výpadek, který přesahuje 100 miliard korun, se do dneška za 5 let nepodařilo nahradit.
3: Upozorňuje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Děkujeme za váš čas.
15: Přeji krásný den.
1: A v 7:42 se podíváme společně na to, co píší slovenské deníky. Tak například řeší, proč se jedna z největších korupčních kauz může znovu zaseknout u soudu. Jak podle úřadu velké laboratoře vydělávali i během covidu, nebo proč ministerstvo vnitra vozí po Slovensku protidrogovou roadshow s hudebníkem spojovaným s kokainovou kauzou. Média píšou také o automatech s látkami, jako je HHC, které dál fungují přímo v centrech měst. Přehled tisku pro nás připravila zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
1: Báro, začneme onou kauzou Očistec. Deník SME píše, že se proces může znovu výrazně protáhnout. Proč?
16: Deník SME píše, že ten proces se může odložit klidně o celé měsíce. A tím důvodem je návrh, aby soud kauzu spojil s případem korupce u bývalého policisty Romana Štála. Částečně se totiž překrývají, jsou tam stejní svědci, podobné skutky. Háček je ale v tom, že Štálův případ je u soudu teprve krátce. No a tady vstupuje do hry prosincová trestní novela Ficovy vlády. Ta totiž zavedla nový krok ještě před samotným začátkem toho procesu, kdy obžalovaný může namítat, že v přípravném řízení byly chyby. A pokud by Roman Štál takovou námitku podal, musel by o ní rozhodnout nejvyšší soud a ten na to nemá pevně danou lhůtu.
1: Kauza Očistec patří na Slovensku k velmi sledovaným a zásadním. Můžeš prosím pro české posluchače stručně shrnout, o co v ní jde?
16: Ona se týká podezření, že za předchozích vlád strany Směr Roberta Fica fungovala uvnitř slovenské policie zločinecká skupina. Podle obžaloby měla ovlivňovat vyšetřování vybraných kauz, zneužívat policisty ve prospěch vlivných lidí a chránit osoby napojené na politiku nebo biznis. Mezi obžalovanými je i bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, který je dnes místopředsedou slovenského parlamentu za stranu Směr.
1: Dalším velkým tématem dnešního tisku je rozhodnutí slovenského antimonopolního úřadu. Co o tom píše deník Pravda?
16: Věnuje se rozsáhlému kartelu laboratoří. Podle antimonopolního úřadu se totiž několik velkých firem roky domlouvalo na cenách laboratorních testů, koordinovalo postup vůči zdravotním pojišťovnám a taky si rozdělovalo zákazníky. Týkat se to mělo i PCR testů během pandemie covidu. Úřad teď firmám udělil pokuty dohromady za zhruba 15 milionů eur, což je v přepočtu asi 365 milionů korun. Zároveň úřad upozorňuje, že pojišťovny kvůli tomu koordinovanému postupu ztratili možnost vytvářet konkurenční tlak na ceny. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné a firmy se odvolaly, dodává List Pravda.
1: No a slovenský deník N si všímá také zvláštního paradoxu kolem protidrogové kampaně ministerstva vnitra. O co jde?
16: Přesně tak. Ministerstvo vnitra totiž pořádá po Slovensku preventivní vzdělávací kampaň roadshow s názvem Na vlastní kůži. Týká se především zločinů souvisejících s týráním zvířat, kyberšikanou nebo závislostmi, tedy včetně drog. Už první akce ale sklidila kritiku, mimo jiné za velmi brutální záběry toho týrání, přičemž na akci mají chodit i školáci. A jak upozornil slovenský deník N, objevil se další problém. Součástí té roadshow jsou koncerty zpěváka Reného Rendyho, který byl v minulosti obviněný v drogové kauze týkající se kokainu. Obvinění později zrušila generální prokuratura. Deník N nicméně upozorňuje zároveň, že není jasné, kdo ty koncerty platí. Ve smlouvě na celou roadshow totiž hudební vystoupení vůbec nejsou a opozice připomíná i vazby zpěváka a jeho rodiny na vládní stranu Hlas. Z té je třeba i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a také připomínají prezidentskou kampaň Petra Pellegriniho. Ministerstvo vnitra podle deníku na otázky zatím neodpověděl.
1: No a my u tématu ještě částečně zůstaneme, protože server Aktuality.sk se věnuje automatům s psychoaktivními látkami v centru Popradu. Co se z textu dozvíme?
16: Aktuality popisují tedy automat v centru Popradu, který vypadá skoro jako takový ten automat na prodej sladkostí. On je růžový, má logo jednorožce a zboží má takové barevné obaly. Podle článku se v něm v tom automatu ale prodávají chemické látky, které mohou ovlivnit psychiku, například deriváty THC nebo HHC. Policie už provozovnu kontrolovala, odebrala vzorky a poslala je na expertizu, jenomže zatím nikdo nebyl obviněný a automat podle Aktualit funguje dál. Server taky upozorňuje na takový širší problém. Stát sice zakazuje konkrétní syntetické látky, ale výrobci často jen lehce upraví složení a prodej může pokračovat v nové podobě.
1: Slovenské servery a deníky pro nás pročetla a teď nám zprostředkovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Díky za to.
16: Naslyšenou.
3: 7 hodin a 47 minut, vy jste stále na vlnách Ranního plusu. Americký prezident Donald Trump dnes přicestuje na návštěvu Číny. V jeho delegaci je podle BBC 17 významných amerických podniků, jako například šéf automobilky Tesla, Elon Musk a šéfové společnosti Apple, Boeing, Visa a další. Podle agentury Reuters se očekává dohoda o zřízení for na podporu vzájemného obchodu a investic. Čína by také mohla oznámit nákup letounu Boeing a obchody týkající se amerického zemědělství nebo energetiky. Naším hostem je teď ekonom Vilém Semerák z pracoviště CRGEI. Dobré ráno.
17: Dobrý den.
3: Americký prezident se má opět setkat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, s nímž v loni na podzim uzavřeli příměří v obchodní válce. Osvědčilo se tedy tak, že se předpokládá, že teď to obchodní příměří prodlouží?
17: Zatím se zdá, že obě strany předpokládají, že jsou v určité patové situaci. Vyzkoušeli si, že každá z nich má zbraně, kterými dokáže tu druhou citlivě zasáhnout a ani jedné z těch stran by zřejmě nevadilo, pokud by došlo k určitému mírnému uvolnění.
3: Ještě před tím zítřejším setkání obou prezidentů spolu včera a dnes jednají v Jižní Koreji americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Chen Lingfeng. Ví se o jejich programu něco konkrétnějšího?
17: Moc informací o tom, co se vlastně bude projednávat, neproniklo. Co víme s jistotou je, že oproti těm předchozím návštěvám bude podstatně větší roli, než obvykle hrát ta ekonomická složka. Je to vlastně prakticky poprvé, kdy celou tu přípravu má na americké straně na starosti spíše tým okolo ministerstva financí, než týmy, které by se zabývaly národní bezpečností nebo zahraniční politikou.
3: Tak pojďme více rozebrat ty obchodní vztahy a to, jak se navzájem tyto supervelmoci drží v šachu, jak jste to i zmínil. Čína je světovým klíčovým dodavatelem vzácných zemin a dalších surovin potřebných pro moderní technologie, což je také její hlavní karta vůči Spojeným státům, jak se ukázalo v loni po zavedení víc než 100% amerických dovozních cel. Jak bude Peking tuto kartu nejspíš i nadále využívat?
17: Pekinky se ji snaží využívat opatrně, protože je tam relativně zajímavá situace, že čím více nebo čím přísněji by se snažil zasahovat proti ostatním zemím pomocí této karty, tím více současně motivuje, aby hledali alternativní kanály. Konec konců, ať už na straně Evropské unie nebo na straně Spojených států, už existuje několik plánů, jakým způsobem oživit domácí zdroje nebo najít alternativní zdroje těchto prvků.
3: Co je naopak hlavním trumfem Spojených států, respektive prezidenta Donalda Trumpa, prostřednictvím čeho může na Čínu vyvíjet tlak?
17: Čína je v situaci, kdyby se jí hodilo, pokud by světová ekonomika byla stabilnější, pokud by nebyla vystavena řadě šoků, které prezident Trump opakovaně působí. Samozřejmě je zde stále ještě ten velký americký trh, na kterém sice podíl Číny klesá, už je řekněme někde na třetím až čtvrtém místě z hlediska významu v jednotlivých tocích týkajících se Ameriky, ale pořád jde o trh velmi sofistikovaný, který by umožnil čínským výrobcům nejenom dosáhnout větších prodejů, ale zejména zaměřit se na sofistikovanější část světové poptávky.
3: Čína také soupeří se Spojenými státy o dominanci na poli umělé inteligence. Lze očekávat, že v této oblasti dospějí obě země k dohodě, nebo se jejich přístupy k této technologii diametrálně rozcházejí?
17: Zatím se zdá, že směří k tomu, že budou vlastně postupovat relativně nezávisle, každá po vlastní koleji. Jsou tam samozřejmě technologické průniky, závislost na podobných typech čipů, ale z hlediska Spojených států se zdá umělá inteligence být jedním z hlavních faktorů, na který do budoucnosti sází. Dokonce se zdá, že jsou schopné obětovat řadu dalších oblastí za cenu maximalizace postupu, maximalizace úspěchu v oblasti umělé inteligence. A Čína samozřejmě jde po vlastní koleji, snaží se přistupovat k její využití trochu jiným způsobem a nechce být závislá na Spojených státech.
3: Co ta americko-čínská jednání znamenají pro Evropskou unii? Připomeňme, že na výsledek jednání si počkáme asi až do pátku. Přesto, co byste doporučil, že by evropské státy, evropští politici měli na těch jednáních sledovat hlavně?
17: Já se obávám, že tam hlavní vedlejší dopady mohou být spíše v neekonomické oblasti. V podstatě celá řada expertů se nyní bojí, co slíbí prezident Trump mimo jako výměnu za to, aby mohl ukázat jisté úspěchy v ekonomických jednáních. Celá řada zemí se bojí toho, co se stane ve vztahu třeba americké podpory k Tajvanu nebo k dalším citlivým otázkám týkajících se východní Asie. Pokud by šlo přímo o obchodní vztahy, zatím se nezdá, že by tam byly tak dramatické změny, které by asi Evropskou unii bezprostředně měly znepokojovat.
3: A má Evropská unie sledovat postup Číny na poli vlastně obrany vůči těm americkým dovozním clům, protože, jak známo, Donald Trump opět oznámil nové kolo cel uvalených na Evropskou unii. Je pro evropský blok vlastně inspirativní ten přístup Číny? Může ho také použít?
17: My máme podobné nástroje. To, co vlastně Čína použila v těch posledních týdnech, například ve vztahu nástrojů, kterými se snaží zabránit tomu, aby čínské firmy byly nuceny reagovat na americké hrozby týkající se vztahu s Íránem, tak podobné nástroje v oblasti toho anti-coercion instruments Evropská unie má také. Co je větším rozdílem je to, že Čína jakožto jednotnější hráč je podstatně aktivnější a schopnější v aplikaci podobných nástrojů na obranu vůči americkým vztahům. Pak je tam druhá záležitost, že Čína se čím dál tím víc snaží sahat také do oblasti exportních omezení, to znamená monitorování, kde končí čínské exporty zvláště těch zajímavých kategorií. A tam je možné, že pokud by došlo k nějaké akceleraci budoucích konfliktů mezi Spojenými státy a Čínou, může být Evropská unie jakýmsi vedlejším zraněním nebo vedlejším cílem těch samých exportních omezení zaměřených na americké firmy.
3: Upozorňuje ekonom Willem Semerák z pracoviště CERGEI. Děkujeme, že jste si našel čas na Ranní plus.
17: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: 7 hodin a téměř 54 minut. Přidáme další informace. Francie navrhne v OSN vytvoření mise pro volnou plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron ve včerejším rozhovoru pro tamní média. Podle něj má být mise zcela neutrální a mírová. Dnes je to přesně měsíc od zahájení americké blokády íránských přístavů v Hormuzském průlivu. Neznámý pachatel včera ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Podle policie je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že relikvie má především historickou a pro věřící také duchovní hodnotu. A v Rumunsku se dnes scházejí prezidenti 9 členských zemí Severoatlantické aliance z východní a střední Evropy spolu se skandinávskými státy a Islandem. Cílem summitu je především sladit pozice a zájmy před aliančním summitem v Ankaře. Česko v Bukurešti zastupuje prezident Petr Pavel.
3: Posloucháte Ranní plus, připomenu naše stránky, na kterých najdete nejen všechny podstatné informace o našem vysílání, ale také záznamy jednotlivých pořadů a také audioarchiv živého vysílání, takže adresa je plus.rozhlas.cz.
1: No a my se do toho živého vysílání vracíme. Produkce piva v Česku se postupně snižuje. Loni vyrobili pivovary necelých 20 milionů hektolitrů piva, což bylo meziročně o 894 milionů hektolitrů míň. Už dřív o tom informoval Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého se tak potvrdil mimo jiné trend, že už mladí lidé nevyhledávají alkohol v takové míře, jako bylo zvykem. Dnes se dozvíme i to, jak loňský rok hodnotí menší lokální výrobci piva. Českomoravský svaz mini pivovarů zveřejní data. Proto teď vítám prezidenta svazu Michala Voldřicha. Dobrý den.
18: Dobrý den.
1: Projevila se snížená poptávka taky na loňské produkci mini pivovarů? Sledujete pokles podobně jako velcí výrobci?
18: Ano, my kopírujeme v podstatě stejná čísla, co velcí výrobci, ale bohužel v tom nejrizikovějším segmentu, který je horší, než se vypadají celková čísla. A to je ten podstatný problém u nás, je, že klesá spotřeba v gastronomii. Restaurace a jsou pro mini pivory klíčovým prodejním kanálem. Prodá se v nich přibližně 85% produkce v Evropě. To znamená, produkce v České republice, jejich výroby. A právě jejich zavírání a omezování provozu řadí české mini pivory mezi nejohroženější, protože v tomto směru, když je 85% produkce a toto klesá ještě víc, tak je to pro nás velký problém.
1: A má to vliv na počet mini pivovarů? Přibývá jich nebo spíš vlastně ubývá?
18: Tak mini pivovarů je přibližně stejný počet. Za loňský rok 26 mini pivovarů vzniklo a 23 skončilo, takže jako přibližně jsme na úplně stejných číslech, to znamená, je to na stagnaci a to je tak asi v pořádku. Ale právě ten gastrosektor, tomu bychom potřebovali pomoci. A to jak ze strany orgánů státní správy, tak prostě i veřejnosti.
1: A jakou pomoc byste očekávali ze strany třeba právě státu?
18: No, jedním z nástrojů by mohlo být vrácení DPH na pivo do té původní nižší sazby, která byla před několika lety navýšena, protože v tom gastru je právě ten zásadní problém v tom, aby byl prostě pro ty místní restauratéry a podobně, zejména na malých městech a vesnicích, aby byl vůbec rentabilní, protože ta místa setkávání nám mizí a stěhuje se nám právě konzumace piva do garáží, případně do našich obejváků, a tento trend bychom měli přinejmenším zpomalit, když ne zvrátit, protože lidé se nám nepotkávají a pak to má vliv na ten společenský život, to znamená, že se nám i radikalizují některé skupiny, poněvadž to, co si napíšeme, si třeba do očí přímo neřekneme.
1: Na druhou stranu reagují třeba mini pivovary i na to, že už lidé nevyhledávají, hlavně mladí lidé nevyhledávají třeba tolik alkoholické varianty piva, ale spíš sáhnou po těch ochucených a bez alkoholu?
18: Tak samozřejmě ten trend tady je. V mini pivovarech se projevoval především tím, že se vyráběly spíše nízkostupňová a obliba právě třeba těch desítek a nižších stupňovitostí velmi výrazně narostla. Obráceně klesá zájem o ty silné speciály a mini pivovary začaly před několika málo lety se probouzet v tom, že vyrábí i nealkopiva a jejich ovocné varianty. V současné době je ten nárůst dramatický a řekl bych, že jsme v tomhle tom zase vůči v Evropě, čímž je vidět, že to pivo je v nás prostě geneticky zakódováno a již asi 15% mini pivovarů produkuje nebo vyrábí své alkopivo a právě v těch speciálech, které v těch velkých šaržích se tolik nevyplácejí, proto ty mini pivovary v tomto mají velkou výhodu.
1: Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu mini pivovarů, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme, naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání, naschledanou.
3: Posloucháte Ranní plus a já připomenu, že nás najdete nejen v éteru, ale příští týden také v pražských Vršovicích v kulturním centru Vzlet, kde Český rozhlas Plus pořádá 20. května mezinárodní konferenci. Tématem je budoucnost Ukrajiny po skončení bojů. Více informací najdete na našich webových stránkách.
1: Bylo 8 hodin, je středa 13. května. Od mikrofonu vám dobrý den přejí Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A na co se zaměříme v této hodině? Podařilo se Spojeným státům blokádou íránských přístavů v Hormuzském průlivu vyčerpat íránský režim.
1: Mohlo by Česko hostit start cyklistického závodu Tour de France.
3: A jak nutné jsou technologické inovace pro práci zdejších mediálních redakcí?
1: Pokusíme se odpovědět, teď ale ještě zprávy, které připravuje Martin Matějka.
6: Iránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Iránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády iránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc.
19: Washington sáhl k blokádě iránských přístavů po dvou týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda iránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Írán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Írán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
6: Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem, že Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
20: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
6: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
21: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
6: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, anebo si najdou méně náročnou, třeba na částečný úvazek. V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku. Označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
2: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas.
22: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči z Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají norními stěnami. Část už se jim podařilo z vody odstranit. Oblast taky hlídá městská i státní policie. Hasiči teď rozhodují, jestli povolají speciální olejový separátor. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je

0: Roženého bažanta Edwardsova. A tento týden jich tam z berlínské zoo zamířilo 23, z nich pochází přímo z Prahy. Pražská zoologická zahrada totiž koordinuje evropský chovný program a taky vede oficiální evidenci všech chovaných bažantů v evropských zoo zapojených do programu.
1: Pražská zoo v přírodě vyhynulé bažanty chová podle kurátora ptáků Antonína Vajdla nepřetržitě od 40. let.
2: Díky tomu, že máme variabilní genetické linie a dostatek těch mláďat, tak můžeme započít s něčím takovým, jako je reintrodukční program.
1: Bažanty teď čeká karanténa, potom se musí aklimatizovat na tamní podnebí, říká koordinátorka evropského chovného programu Veronika Zahradničková.
3: Cílem celého programu je založení chovné stabilní populace přímo ve Vietnamu, kde už se postavilo chovné centrum.
1: Bažant Edwardsův pochází ze středního Vietnamu. Odtamtud kvůli zemědělství i nelegálnímu lovu zmizel už před víc než 20 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany z 15. kilometru stojí kolona a provoz zpomalila nehoda před Brnem za sjezdem na Modřice se srazila 3 auta, fronta je na 3/4 hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 168 popojíždí kamiony v koloně. Osobními auty se jede rychleji, do omezení v Brně je to na 30 minut. Dejte pozor, souběžná silnice je za Veselkou ucpaná. A na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 214. kilometru se jede pomalu za sjezd na Rohlenku. Zpoždění osobními auty asi 20 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Přesně před měsícem začaly Spojené státy blokovat íránské přístavy v Hormuzském průlivu. Krok měl zvýšit tlak na Teherán, který po začátku americko-izraelských útoků zablokoval úžinu pro jiné než svoje lodě. Naplnily se předpoklady amerického prezidenta Donalda Trumpa o finančním vyčerpání Íránu a větší ochotě k mírové dohodě podle amerických představ. O tom teď budu mluvit s bezpečnostním analytikem z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Donald Trump prohlašoval, že Írán se finančně hroutí už po 10 dnech blokády. Odhad analytiků, ale v té době byl daleko střízlivější, například ekonom a univerzitní profesor z Teheránu Said Laylas řekl agentuře AFP, že blokáda může Íránu způsobit větší škody, pokud potrvá 2 až 3 měsíce. Tak jak se jeví ta situace po měsíci?
6: Ta situace v Íránu skutečně není veselá, zejména se tam projevuje vysoká inflace, způsobená prostě logicky nárůstem ceny zboží, jakéhokoliv zboží dováženého ze zahraničí, ale samozřejmě také i tou zvýšenou domácí poptávkou vzhledem k panice na tom trhu, která tam vznikla tím, že ta země je napadena a je ve válce. Ale zároveň to ještě neznamená, že by ten stát bankrotoval. On zaprvé má relativně vysoké rezervy, na které ještě v tuhletu chvíli nesáhl. A za druhé, když to řeknu jako úplně jednoduše, velké množství těch lidí, kteří tam jsou, jsou vlastně zvyklí na celou řadu různých ekonomických strádání, protože vlastně Írán je více než 40 let ekonomicky sankcionován a vypěstoval si a jeho obyvatelstvo také určitou míru odolnosti vůči něčemu takovému. Samozřejmě to neznamená, že tato situace může pokračovat do nekonečna, to by opravdu zemi hrozil z dlouhodobé perspektivy ekonomický kolaps, ale zatím tomu vlastně nic nenasvědčuje.
5: No 80% příjmu plyne Íránu z prodeje ropy. Ten je teď velmi omezený. Přesto může se Írán snažit tedy přepravovat ropu do Číny přes železnici. Může to ekonomiku země nějaký čas ještě podržet?
6: Určitě nějaký čas, ano. Do toho vlastně Írán ještě před válkou vyslal ohromné množství tankerů do mezinárodních vod, které nyní vlastně zásobují jeho východní Asii. To znamená vlastně Írán prodává tu ropu, která už je někde na moři a nemá tedy tím pádem problém s tou americkou blokádou. Navíc ta americká blokáda se ukazuje, že také není úplně neprodyšná, zejména právě lodě plující do Číny nebo přímo čínské lodě ji nadále v podstatě proplouvají. To znamená, blokáda je 100% pouze na papíře, ale v realitě má své díry, má své mezery a je to otázkou, zda to není přece jenom věcí americké ochoty

0: dostávat se do přímé konfrontace právě s Čínou, zvlášť před blížící se návštěvou Donalda Trumpa Čínské lidové republiky. Takže on Irán i nadále je schopen v omezeném množství prodávat, ale ano, ty příjmy z ropy vlastně nejsou v tuhleto chvíli asi dostačující.
1: Vy jste říkal, že lidé v Iránu jsou zvyklí na ledasco, přesto rostou ceny potravin, lidé přichází o práci. Jak se ta blokáda tady propisuje do běžného fungování státu?
0: Já bych tady ještě do toho zatáhl i vlastně celý ten válečný stav. Ono, ta blokáda je pouze jedním střípkem celé té mozaiky, ale vlastně i skutečnost, že Irán se rozhodl ze vojensko-strategických důvodů se odříznout od světového internetu, tak také způsobilo vlastně nárůst nezaměstnanosti, protože dobře na 2 miliony profesí bylo závislých na nějaké komunikaci s vnějším světem, ať už z hlediska marketingu, prodeje nebo čehokoliv dalšího, a tito lidé fakticky přišli o ty příjmy. Takže to je další skupina lidí. 2 miliony z 90 milionové populace vlastně není vůbec málo. A do toho právě ty zvýšené ceny prakticky všeho opravdu jako způsobují, že lidé musí šáhat do rezerv. A je to prostě dáno tím, že ano, na několik měsíců to asi pro ně ještě může být akceptovatelné, ale z toho dlouhodobého hlediska už se tyto rezervy vyčerpají. Je otázkou, jak tomu přistoupí stát, protože i ten má v pokladně relativně prázdno. Na druhou stranu je tady také celá řada nestátních institucí, což je hodně iránské specifikum. Jedná se především o náboženské nadace, které spravují pohádkový majetek. A s nimi se může počítat pro případ této krize, že v momentě, kdy opravdu už i státní pokladna bude na dně, tak tyto náboženské charitativní organizace mohou začít využívat ten majetek k subvencování vlastně těch nejchudších. Zatím tento scénář nenastal, ale je možné, že samozřejmě v následujících týdnech na něj dojde.
1: Takže ta upozornění, která vydal Červený kříž společně s Červeným půlměsícem už v průběhu března, že konflikt má humanitární důsledky, platí nebo neplatí?
0: On samozřejmě platí především pro tu nejchudší vrstvu obyvatelstva. Střední třída trpí, ale je to pro ní ještě stále únosné. Ale ti nejchudší zase mají možnost využít tady tohohle záchranného polštáře, ať už ze strany státních subvencí, nebo právě těch náboženských charitativních organizací. Když to řeknu úplně jednoduše, v tuhletu chvíli vlastně v Iránu nikdo nehladoví, ale cena prakticky všeho je taková, že některé druhy zboží, a jsou to právě ty produkty, které jsou dovážené ze zahraničí, třeba i farmaceutické produkty, to znamená třeba léky, tak jsou extrémně drahé. A tím pádem si každá rodina bude muset hodně rozmyslet, jestli si koupí k obědu maso, anebo si koupí paralen.
1: Nicméně ten plán Donalda Trumpa vyhladovět vlastně Irán nebo dovést ho ke kolapsu se zatím nekoná. Tak co by se podle vás muselo stát, aby se Irán podvolil jeho požadavkům?
0: Irán vlastně v tuhletu chvíli si propočítává své možnosti. Ten politický režim, který tam je, udělá všechno pro to, aby přežil. To je jeho primární cíl. Zároveň ale chce vyjednávat se Spojenými státy jako rovný s rovným a vlastně tímhletím způsobem i nabízí v rámci těch různých programových dohod ta prohlášení vůči Spojeným státům. Jinými slovy, Iránci se nebudou podvolovat tomu tlaku. Ostatně mentalita jak toho režimu, tak toho národa vlastně svědčí o tom, že nic takového fungovat nebude, ale zároveň tu dohodu nutně potřebují, protože byť ten stát vlastně ustál ten silný vojenský úder ze strany Spojených států a USA, tak pořád se potřebuje hospodářsky nadechnout. A v rámci nějaké postkonfliktní obnovy nebo právě dlouhodobého trvalého vztahu ten iránský režim vlastně potřebuje odstranit mezinárodní sankce. Potřebuje opravdu mít přístup na světové trhy, aby se ekonomika mohla nadechnout a mohlo dojít té postkonfliktní obnově. Pokud tady tohleto iránská diplomacie zvládne, tak tamní politické zřízení to ustojí a vlastně nedojde k žádné zásadní změně. Pokud ale ta blokáda nebo ten konflikt zamrznutý fakticky v té podobě, v jaké je, bude trvat následujících několik měsíců, tak přijdou skutečně těžkosti. Ne ani tak ze strany toho samotného politického zřízení, to vypadá odhodlaně, ale ze strany tlaku těch lidí, kterým se bude dařit hůř a hůř.
1: Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně, byl naším hostem. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: A o americké pozici a dopadech konfliktu na Spojené státy i Donalda Trumpa teď budu mluvit ještě s amerikanistou z University of New York in Prague, Jakubem Lepšem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Podle Pentagonu zatím Ameriku stála válka v Íránu přibližně 29 miliard dolarů, v přepočtu asi 600 miliard korun, a to bez započítání výdajů na obnovu poničených základen na Blízkém východě. Jaké reakce tohle čerstvé sdělení vyvolalo mezi politiky uvnitř Spojených států?
2: Tak nějakou reakci vyvolal zejména díky tomu, že před 2 týdny uváděl ministr obrany Pete Hegseth číslo o několik miliard nižší. Ale když se podíváme na celkový americký vojenský rozpočet někde k bilionu, k 1000 miliardám, tak to číslo je relativně nízké a Donald Trump si zatím neřekl kongresu o navýšení výdajů speciálně na tu iránskou operaci. Kongres je tím, kdo schvaluje rozpočet, a prezident samozřejmě, kdyby chtěl nějaké fondy navíc, tak si o ně musí říct kongresu. Na příští rok, který začne na přelomu září a října, myslím, rozpočtový rok, si Donald Trump říká o 40% nárůst vojenského rozpočtu. To jsou obrovské peníze, ale v tento moment to není úplně nějaká šokující zpráva. Spíš, když se bavíme o nákladech, o financích, tak včerejší zpráva o nárůstu inflace je něco, co Američané i politiky trápí víc než toto jednotlivé číslo.
1: Je to tak, ta inflace se vyhoupla na 3,8%, což je nejvíc za poslední 3 roky. Vede to ke zvýšenému zájmu běžných občanů o konflikt na Blízkém východě?
2: Američané nijak kromě vyšších cen a inflace netrpí. Na rozdíl od Iránu nebo od složité ekonomické situace, energetické situace v celé řadě asijských zemí, kde je i nedostatek paliva a tak dále. Takže Američané, je minimum ztrát na americké straně v tom iránském konfliktu, takže opravdu Američané ten konflikt pociťují zejména díky inflaci, vyšší cena benzínu, a ta se postupně, vyšší cena benzínu a dalších suroven se propisuje do vyšších cen dalšího zboží. Takže Američané jsou nervózní, řada z nich očekává, že v dohledné době, nejpozději příští rok, přijde recese a vystavují republikánům a Donaldu Trumpovi čím dál tím horší známky ohledně toho, v čem mají většinou republikáni na demokraty náskok. To jsou ty položky, když jsou dotázáni v průzkumech, kdo by byl lepším nebo kdo je lepším správcem ekonomiky, kdo je lepším správcem nebo bojovníkem proti inflaci. Tady mají republikáni na základě čerstvého průzkumu ještě horší známky než v těch minulých týdnech, a je to dopad právě té iránské operace.
1: Jinými slovy, opět se potvrzuje, že volby v Americe často rozhoduje ekonomika. Znamená to tedy, že pokud se bude konflikt na Blízkém východě protahovat, může to mít, a tedy s těmi důsledky, které jste všechny jmenoval, může to mít pro Donalda Trumpa zásadní dopad, a respektive pro republikány v podzimních volbách do kongresu?
2: Ano, v tento moment platí to, co v drtivé většině voleb, jak jste říkala, všechno to je v první řadě z pohledu voličů o peněžence, a republikáni tady mají velký problém. Vlastně jejich jediná dobrá zpráva je, že řada voličů není zároveň nadšená z demokratů. Připomenu, že za demokratického prezidenta Joea Bidena inflace dosáhla v jeden moment až 9%. Samozřejmě to bylo způsobeno složitou situací ohledně covidu a ruského útoku na Ukrajinu, ale to je daleko vyšší číslo než teď těch aktuálních 3,8% inflace. Ale zdá se, že pokud nedojde k nějakému zázraku, nečekanému vývoji, rozhodně v listopadových kongresových volbách mají demokraté navrch, ale řada Američanů není spokojena ani s jednou stranou, ale opět to spíše nahrává opozici, kterou jsou v tento moment demokraté.
1: My teď aktuálně sledujeme také zásadní schůzku Donalda Trumpa a čínského prezidenta Xi Jinpinga. A i tady Trump bude jednat o Íránu a také narovnání obchodních vztahů s Čínou. Jak moc důležitý je pro amerického voliče výsledek tohoto jednání?
2: Ten výsledek by mělo být něco, na co si americký volič v nějaké podobě snadno sáhne, co mu bude snadno vysvětlitelné. Donald Trump nepochybně doufá, že bude odjíždět se zprávou typu Čína se zavázala odebírat americké zboží za miliardy, ať již zemědělské, soju a další produkty, jedou s ním představitelé firm, jako je Boeing. Čeká se, že Čína, aby na Trumpa zapůsobila, tak na úvod možná oznámí nějaké nákupy letadel, možná nějaké investice do Spojených států, tak samozřejmě to jsou případně pozitivní zprávy. ale musí být doprovázeny něčím dalším. A v situaci, kdy Američan opět zítra za týden, za 14 dní přijede na benzinovou pumpu a tam ho bude stát benzín o 40% nebo 50% více než před 2-3 měsíci, tak takovéto zprávy nemají šanci příliš zapůsobit. Ten Američan to opravdu musí poznat na své vlastní peněžence.
1: Amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš byl naším hostem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: 8 hodin a 21 minut, tohle je Ranní plus, přidáme krátké hlavní zprávy s datem 13. května. Čínský ministr zahraničí Wang Yi vyzval Pákistán, aby zintenzivnil zprostředkovaná jednání mezi Íránem a Spojenými státy a přispěl k vyřešení otázky otevření Hormuzského průlivu. Dnes o tom podle agentury AFP informovala čínská státní média. Americký prezident Donald Trump dnes do Číny přijíždí na třídenní návštěvu. Neznámý pachatel včera ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Podle policie je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že relikvie má především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. A v Rumunsku se dnes scházejí prezidenti 9 členských zemí Severoatlantické aliance z východní a střední Evropy spolu se skandinávskými státy a Islandem. Cílem summitu je především sladění pozic a zájmu před aliančním summitem v Ankaře. Česko v Bukurešti zastupuje prezident Petr Pavel. A jak jsme už říkali, krádež s nevyčíslitelnou historickou hodnotou představuje včerejší loupež z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, kde neznámý zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy, patronky rodin, nemocných a chudých. My na místě máme reportéra Jiřího Jelínka. Dobré ráno.
4: Dobrý den.
3: Co se zatím o té krádeži ví?
4: Jak já začnu tím, že bazilika je v tuhle chvíli zavřená a nic se okolo neděje a podle dosavadních informací ke krádeži došlo po 6. hodině odpoledne. Na nepříliš kvalitním kamerovém záznamu je pachatel v tmavém oblečení se světlými botami, který s lebkou běží z baziliky. Relikvii vzal z prosklené schránky na oltáři v boční kapli. Kriminalisté po pachateli intenzivně pátrají a žádají o pomoc také veřejnost. Podle mluvčí Dagmar Sochorové přijmou policejní služebny nebo tísňová linka 158 jakoukoliv informaci, poznatky o pachateli nebo místě, kde by se lebka mohla nacházet. Pro církev je tento čin zdrcující. Svatá Zdislava je jednou z nejvýznamnějších českých světic. Je mimo jiné patronkou litoměřické diecéze. Její administrátor a nově pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že jde o zdrcující událost. Kromě historické hodnoty má relikvie pro věřící i velkou duchovní hodnotu.
3: Připomeňme ještě, kdo vlastně byla svatá Zdislava.
4: Svatá Zdislava se narodila někdy kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku. Sem do Jablonného na hrad Lemberg se přestěhovala v 15 letech po sňatku s velmožem Havlem Markvarticem. Jak uvádí Dalimilova kronika, celý život zasvětila milosrdenství, pomáhala, kde se dalo, pocestným, chudým nebo nemocným. Kronice se uvádí, že měla i léčitelské schopnosti. Zemřela vyčerpáním někdy kolem 35 let života v roce 1252. V roce 1907 byla blahořečená a v roce 1995 papež Jan Pavel II. Svatořečil na základě nevysvětlitelného uzdravení moravského lékaře Františka Straky na konci 80. let minulého století. Po kardiovaskulárním kolapsu, kdy se nedařila víc než 2 hodiny trvající resuscitace, se za lékaře začala modlit tamní zdravotní sestra právě ke Zdislavě. Doktoru Strakovi se následně začaly znovu rozbíhat životně důležité orgány.
3: Život, ale především tu včerejší událost, kdy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku neznámý zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy, připomněl náš reportér Jiří Jelínek. Děkujeme za to.
4: Pěkný den.
1: No, řekla bych, že právě o této věci budou psát zítra média tištěná. My můžeme už dnes. No ale o čem psala ta dnes, tedy to zjistil náš kolega Petr Vizina. Zaujalo ho mimo jiné, zaujali ho rekordy, a to ve světu maratonu a fotbalu. V prvním případě jde o světový rekord v silničním běhu na 42 kilometrů, který padl v nedávném maratonu v Londýně. V případě tuzemského fotbalu jde spíš o rekord neslavný. Disciplinární komise, připomeňme, udělila fotbalovému klubu Slavia Praha rekordní pokutu 10 milionů korun za výtržnictví při sobotním derby Slavie a Sparty v Edenu. Jak to tedy komentují dnešní deníky?
5: Deník N nabízí osobní pohled slávisty a zároveň člena redakce. Klub oznámil uzavření severní tribuny, kam chodí skalní fanoušci. A při příchodu na včerejší disciplinárku to předseda představenstva varšovického týmu Jaroslav Tvrdík označil za trest za zradu důvěry, která se vedení Slavie vymstila. List dále připomíná další, řekněme, podobně psychologizující komentáře pana Tvrdíka k tomu, že vedení Slavie vlastně pokazilo vlastnímu týmu a velké části fanoušků radost z vyhraného derby.
1: Jak?
5: Tvrdík vyzval fanoušky, kteří v sobotu byli na hrací ploše, ať se ozvou na linku 158. Po dohodě s policií vyzýváme ty, kteří tam vběhli, myšleno tedy na hřiště, s přesvědčením, že je konec zápasu a jdou slavit. Na ploše se ničeho nedopustili a pak plochu spořádaně opustili, aby reagovali na výzvu policie, dodal. Od policie má Tvrdík ujištění, že k těmto fanouškům bude přistupovat schovývavě. Kdo projeví reflexy a nedopustil se ničeho jiného, tomu jsme připraveni zmírnit doživotní trest zákazu vstupu na stadion, řekl Tvrdík. No a deník N zároveň přináší velmi osobní komentář fanouška Slávie, který je zároveň tedy redaktorem deníku N. A on píše, fotbalem je odrazem společnosti a stejně jako zbytek společnosti i fotbal řeší radikalizaci. Podobný incident by bez útoku na hráče řešili před měsícem v Německu. Násilnosti jsou s fotbalem spojeny roky, když se ale násilná a dehumanizační rétorika vrací do společnosti, ve fotbale se to ukazuje o to víc. Velká část fotbalových fanoušků jsou naprosto obyčejní lidé, kterým se fotbal líbí jako sport a svou lásku mají spojenou s klubem instalatéři, inženýři nebo doktoři. Jenže nejmasovější český sport je obzvlášť lákavý pro radikální část společnosti, to píše Prokop Vodrážka v deníku N. A podle něj vytvořila Slavie širokou šedou zónu toho, co je ochotná u fanoušků tolerovat. No a oni zákonitě dostali pocit, že na stadionu šéfují oni. Na vině je samozřejmě, píše Vodrážka, vedení Slavie, které si musí odpovědět na otázku, jestli se skutečně dostatečně snažilo vymítit takové chování ze stadionu, nebo se naopak snažilo, jak píše Vodrážka, nakrmit vlka a ovci si nechat. Uzavírá takhle téměř pohádkově to téma derby 2S.
1: Mladá fronta dnes rozebírá to, jak se podařilo Keňanovi v Londýně vyhrát maraton v čase pod 2 hodiny, což je poprvé v historii. Je na to nějaký fígl?
5: Sebastian Sauer na konci dubna zaběhl maraton v čase 1:59:30, což tedy jenom tak pro přiblížení pro obyčejného běžce je to tempo na 100-metrový sprint. Po návratu z Evropy ho čekali několika denní oslavy, zvou si ho televizní diskuzní pořady, přijal ho prezident Keni, na summitu v Nairobi si třásl rukou s francouzským prezidentem Macronem a neustále sklízí jednu gratulaci za druhou. Vedle poklon přichází právě dotazy, jak se mu ten neuvěřitelný milník podařilo překonat. No a on odpovídá, v naší kultuře o takových věcech dopředu nemluvíme. Je mu 1:30 a byl takhle zdrženlivý. No ty zásady, tak hlavní ingredience je samozřejmě talent. On má italského trenéra a ten médiím řekl, za 22 let, co trénuji v Keni, jsem si myslel, že už jsem viděl skoro všechno, ale pak mi Sebastian ukázal, co jsem považoval za téměř nemožné, to říká italský kouč Claudio Berardelli. Velký podíl na tom mají i nové boty a lepší doplňování energie. Save během maratonu nazul nový pár, který se pyšní tím, že váží necelých 100 gramů. To jsou ty maratonky, v kterých se běžel ten rekord. A na českém trhu stojí zhruba 13 000 korun. Další fígl spočívá v příjmu živin během závodu. V součtu ale rekordman poukazuje na to, že přes všechny výhody moderní obuvy a stravy je běh vlastně, mohli bychom říct, řeholí. Už na základě předchozích výsledků by si mohl dovolit luxus, žije ale skromně, konstatuje Mladá fronta dnes.
1: Domácí tisk a zpravodajské servery dnes pročetl kolega Petr Vizina, kterého mimochodem uslyšíte i v Interview Plus po 11:30. Překvapivě bude mluvit o fotbalu s Karlem Höringem ze sportovní redakce Kanál Plus Sport.
3: Bylo 9:30 a Martin Matějka přináší aktuální zprávy.
6: Český rozhlas Plus. A Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem, že Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfu Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel a koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal a podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO a Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Britská princezna Kate dnes dorazí do severní Itálie na dvoudenní návštěvu. Jde o její první zahraniční cestu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Zamířit má konkrétně do města Reggio Emilia, do obce nedaleko Bologny. Míří podle agentury ANSA kvůli tamnímu unikátnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti. A tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Modřice odklízejí následky nehody. A kolona je dlouhá, začíná už za sjezdem na Hrušovany na 16. kilometru a je na zhruba hodinu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává kolona kamionů z kilometru 171. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Jíloviště z 9. kilometru popojíždí kolona. U druhého sjezdu na Lipence leží autojeřáb částečně mimo vozovku. Na místo míří dva jeřáby a následně bude nutné provoz zastavit. Zatím se jede levým pruhem a fronta je tam asi na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
3: A dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová, a to přesně v 8 hodin a 33 minut. Inovace v médiích, to je ústřední téma 9. ročníku novinářského fóra, tedy konference, kterou pořádá nadační fond nezávislé žurnalistiky. Na to, jak si zdejší média udržují kvalitu, nezávislost a relevanci v době rychlých technologických, politických a společenských změn, se dnes zaměří špičky svého oboru v několika panelových debatách v pražském kině Přítomnost. Večer potom naváže udílení novinářských cen. A my už jsme ve spojení s mediálním analytikem a vysokoškolským pedagogem Josefem Šlerkou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Proč se letos zvolilo jako ústřední téma zrovna inovace? Je to hlavně kvůli AI?
8: Je to v podstatě také kvůli AI. Myslím, že ten pocit toho mediálního biznisu je, že teď se cosi láme.
3: A co?
8: Už ten starý model odešel a ten nový nepřišel. No a to, co se láme, je na jedné straně takový velký tlak, který přichází vlastně na financování. Médiím je často řešíme veřejnoprávně, ale oni velmi podobný problém s financováním. No, problém s financováním mají i soukromá média. Rozpad těch tradičních modelů, to, že AI krade přístupnost na jejich weby, to, že se neustále snižují příjmy z reklamy. Takže na jedné straně ten ekonomický problém, na té druhé straně ten problém s AI, to znamená s obsahem, který je levný, vypadá na první pohled fajn, na druhý už tolik ne. No a zároveň do toho všeho vstupuje ta komplikovaná vlastně geopolitická situace ve světě i vnitropolitická. Ten svět je v pohybu a zdá se, že budeme hledat nějaké nové uspořádání, nějaké nové formy toho, jak ta novinařina a mediální biznis bude vypadat.
3: Tématem budou ale také například bezpečnostní hrozby, kterým dnes novináři a novinářky čelí, a otázka, jak si udržet odolnost v tomto náročném prostředí. O jakých hrozbách konkrétně budete mluvit?
8: Já se velmi těším na výzkum, který představí Reportéři bez hranic. Pavel Sálaj bude mluvit o tom, jak jsou deepfakey využívány, nebo jsou zneužívány útokům na novináře, což je téma, které je vysoce aktuální. Řeč bude taky o tom, jakým způsobem přispívá třeba nenávist na sociálních sítích k tomu, aby novinářská práce byla stěžována a aby vlastně novináři se stávali obětmi útoků. Víme, že útoky začínají často verbálně a taky končívají často fyzicky.
3: Abychom o umělé inteligenci a technologiích nemluvili jen v tom negativním světle, co pozitivního přinášejí pro redakční práci, její kvalitu nebo například investigativní žurnalistiku?
8: Tam se začíná ustalovat takový koncept, kterému se říká exožurnalistika ve smyslu takového exoskeletu, jako obleku, který si můžete navlíknout a zvýší to vaše schopnosti. Mně se ta metafora moc líbí, protože vlastně ona říká taky, že ta generativní AI může přinést ulehčení těch novinářů, těm novinářům v těch každodenních procesech, v rychlém třeba čeku, v rychlém kontrole toho, jestli ten obsah třeba není zkreslený, jestli dal prostor všem lidem. V prvních editorských kolečkách, to znamená kontrolách výstavby toho textu, nebo při vyhledávání informací. To jsou všechno místa, kde AI může pomoct. A tím pádem může nechat tomu novináři čas na to, aby se soustředil na to, co je skutečně ten lidský přínos, a to je ten pohled na detail, to detailní ověření toho, že je všechno správně, no a taky zasazení do nějakého širšího kontextu, čili v tomhle ta AI může rozhodně novinářům pomoci.
3: Vy jste zmínil, že ta turbulentní doba pro média spočívá nejen v překotném vývoji technologií, ale i v politických a společenských změnách, a tady je právě důležitým tématem to financování médií, tedy nejen těch veřejnoprávních, ale jak jste říkal, i těch soukromých. V posledních letech vznikly po hromadných odchodech novinářů z velkých redakčních domů menší projekty. Je třeba toto budoucnost médií v Česku? Mají šanci se v mediální krajině udržet?
8: My se budeme těmhle vlastně mediálním startupům věnovat ve speciálním bloku. Takže budou tady lidi z Patient Found, z Okryta, ze Sirén, z Pastviny, z Okraje. Čili budou moc přímo lidé na konferenci mluvit s těmi, jaksi autory těch projektů. Já si myslím, že je to spíš tuhle chvíli takový tavný kotlík, do kterého spadávají nejrůznější nápady, a teprve ta realita toho trhu a zájmu těch lidí ukáže, co z toho přežije a co ne. Ono se tohle těžko počítá dopředu, musí se to prostě zkusit. A asi spousta těch projektů zanikne, ale taky mezi nimi můžou být i zrnky zlata, které přežijí. Jsou to vlastně startupy a startupy většinou nepřežijí.
3: A počítá se tam s tím. Mimochodem, je možné se ještě na novinářské fórum přihlásit nebo ho alespoň sledovat online, nebo už jsou registrace uzavřené?
8: Je možné ho sledovat online přes stránky nfnz.cz, kde je odkaz na stream. V tuhle chvíli jsou registrace uzavřeny. Celé fórum je zadarmo, ale je přece jenom kapacitně omezeno. Čili pokud by někdo chtěl ještě zkusit přijít do Kina přítomnost, ať to zkusí, ale nemůžu zaručit, že bude možnost se přidat.
3: Naším hostem byl Josef Šlerka, mediální analytik a vysokoškolský pedagog. Děkujeme.
8: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Všem vám, kteří se snažíte klást odpor tady i jinde, dobrý večer a vítejte. Tak to nejsou moje slova, těmito slovy přivítala francouzská herečka Aya Hayara, hosty na slavnostním večeru na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Poté přišel herec Elijah Wood, aby vzdal hold svému dlouholetému příteli, novozélandskému režisérovi Petru Jacksonovi, s nímž natočil trilogii Pán prstenů. A na závěr ceremonie se na jeviště dostavili dvě herečky, Gong Li a Jane Fonda, a oficiálně prohlásili festival v Cannes za zahájený. Byla u toho i naše kolegyně, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka Martina Vacková. Zdravím do Cannes.
9: Dobrý den.
1: Martino, tak jaký byl podle tebe zajímavý moment při zahájení festivalu?
9: No právě ten poslední, co jsi říkala, ty dvě slavné herečky, které vystoupily, to byl takový hezký a překvapivý moment, protože to byly aspoň podle mě nečekané hvězdy, neříkalo se, neavizovalo se, že přijedou právě oni, Gong Li a Jane Fondová. Gong Li je čínská herečka a Jane Fondová je slavná americká herečka, na ní je mimochodem fantastické, že ve svých 88 letech je stále vitální. A tato dvě velká jména světového filmu tedy vyzvaly k odvaze, ke svobodě, k oslavě nekompromisní tvorby a Jane Fondová dodala, že to je důležité právě v dnešní nejisté době. Mně se líbilo i to vystoupení, které měl herec Elijah Wood, protože ten měl dojemnou řeč o novozélandském režisérovi Peterovi Jacksonovi, o tom, jak natáčeli Pána prstenů na Novém Zélandu. On v té trilogii hraje jednu z hlavních rolí a potom tedy předal Zlatou palmu, čestnou Zlatou palmu Petru Jacksonovi.
1: A jak Peter Jackson přijal tuto cenu?
9: On uvedl, že má na Cannes ty nejlepší vzpomínky a hlavně, že Cannes byl pro něj vmezníkem v kariéře. Ono totiž natočit tu adaptaci, to bylo v té době velké riziko. A v roce 2001, kdy ten film dokončovali tvůrci, ukázali 26 minut filmu právě na festivalu v Cannes a to s velkými obavami. Ale reakce na ty ukázky byly ohromující a oni pak film dokončili a uvedli ho do kin. A to opravdu s ohromným úspěchem, který nikdo nečekal. A při té příležitosti se také festival ohlídl za Pánem prstenů a přinesl takovou zajímavou rekapitulaci. Tak my víme, že to byla adaptace literatury Tolkienova Pána prstenů a ta adaptace byla ve své době považována za bezprecedentní počin, byla považována za nemožnou. Peter Jackson je kompletně točil na Novém Zélandu, což představovalo kolosální logistickou vízu a ty taková čísla, která ohromila i mě, byla to 2 roky intenzivních příprav, necelý 1 rok natáčení, 3 roky postprodukce, přes 20 000 komparzistů a především, když se to rozpočítalo, tak rozpočet byl 1 milion dolarů na den.
1: No, tak to mi vzalo teď, skoro bych řekla, jaksi další otázku, ale samozřejmě vím, že si tam přijela nejenom kvůli ceremoniálu, ale kvůli filmům. Tak jaký byl ten první festivalový film, který celé Cannes zahájil?
9: Tak byl to francouzsko-belgický film Elektrický polibek. Ten zároveň včera vstoupil i do skoro 1000 francouzských kin a promítal se i vlastně se zahajovacím večerem toho festivalu. Ten film, to je romantická, melodramatická komedie, je dokonalý ve svém žánru, řekla bych. Jsou tam zvraty v láskách, tajemství, manipulace, nevěry, překvapivá odhalení, tohle všechno tam je. A myslím si, že je to film, který právě na takové zahájení velkého festivalu, jako je Cannes, patří. A vrací nás o 100 let zpátky do Paříže roku 1928. Hlavní hrdinka je Susan, ona pracuje v cirkusu a to ona vydává ty elektrické polibky, protože je pouťovou atrakcí, stojí na polibexní fronty. Ona je v elektrickém obvodu a když se její rtů dotkne muž, tak šéf vzadu do nich pustí proud a tak oba jaksi jiskří. Já jsem uvedla úplný vstup do tohoto filmu, takže jsem nic neprozradila. A ještě k tomu příběhu dodám, že potom do toho jejího života vstoupí muž, malíř, který po smrti své ženy ztratil inspiraci k malování a myslí si, že skrze Susan s ním promlouvá duch jeho mrtvé ženy. Je to takový humorný film, hodný do letního kina nebo na letní romanci a když bych mohla trochu doporučit, tak bych hlavně mužským divákům nedoporučila neodcházet úplně před koncem, protože tam je opravdu vzrad i v samém závěru.
1: No, tak to už si ale možná prozradila zase hodně, tak už možná jenom, že to tedy jiskřilo, dobře. A co je ale důležité, co bychom chtěli, aby si nám prozradila, je ta festivalová atmosféra. Co na tebe během prvního dne udělalo největší dojem?
9: Vždycky každý rok jsou fascinující festivalové plakáty a když jsem se dívala na ten letošní, je z filmu Thelma a Louisa, tam hráli Susan Sarandonová a Gina Davisová. Ten film je z roku 1991, dnes už je to kultovní film a ten plakát je ze scény, než to autem rozjedou na poušti a je zvláštní, že vlastně díky monitorům, všude přítomným monitorům je na některých místech i tento plakát vlastně rozhýbaný. Ta fotka je v sépiově sjednocená a je na ní zlatým písmem napsáno slovo Cannes, tak je to paradoxně takové sklidňující, co je zvláštní právě v tom hektickém Cannes a i v souvislosti s tím, o čem ten film vlastně vypravuje, protože je to divoká road movie dvou žen.
1: Nedávné Berlinále bylo plné politických protestů a málem to stálo místo ředitelku berlínského festivalu Trishu Tutlovou. Je na něco takového Cannes připraveno?
9: Umělecký ředitel Cannes se nechal slyšet, že nechce v Cannes takové skandály jako v Berlíně, ale pochopitelně takové věci se můžou stát všude, i v Cannes. Abych to připomněla, v Berlíně to byly časté pro palestinské a protiizraelské postoje, ale tam vadilo to, že umělci obvinovali německou vládu z podpory Izraele a tím pádem z podpory genocidy v Gaze, jak se tam někteří vyjadrovali. A německá vláda podporuje výrazně finančně filmový festival, takže se proti těmto nařčením velmi ohradila. Thierry Frémaux, ředitel festivalu v Cannes, uvedl, že vyjádřili podporu tenkrát ředitelce Trishy Tutlové, stejně jako řada dalších festivalů a i řada filmových institucí po celém světě. A uvedl, že nechce zvyšovat napětí doby tím, že budou festivaly v různém ohrožení. On také ví, že síla a prestiž festivalu v Cannes chrání i další festivaly. A v souvislosti s tím to také vlastně připomněl, že a v souvislosti s tím politickým napětím, které je v této době, že Cannes vzniklo v roce 1939 jako festival svobody, tváří tvář nastupujícímu fašismu, ale hned byl přerušen, protože začala válka. A potom se v roce 1946 znovu zrodil a to, aby ukázal zásadní roli kultury při obnově světa.
1: Dění na festivalu v Cannes sleduje naše editorka a filmová publicista Martina Vacková. Díky, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: A my v Ranním plusu sledujeme aktuální dění doma i ve světě. Teď přidám krátký souhrn. Čínský ministr zahraničí Wang Yi vyzval Pákistán, aby zintenzivnil zprostředkovaná jednání mezi Íránem a Spojenými státy a přispěl k vyřešení otázky otevření Hormuzského průlivu. Dnes o tom podle agentury AFP informovala čínská státní média. Americký prezident Donald Trump dnes do Číny přijíždí na třídenní návštěvu. V Rumunsku se dnes scházejí prezidenti 9 členských zemí Severoatlantické aliance z východní a střední Evropy spolu se skandinávskými státy a Islandem. Cílem summitu je sladění pozic a zájmu před aliančním summitem v Ankaře. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. A poslance čeká závěrečné kolo projednání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice projednání chystá bránit, protože se obává nekontrolovaného vládního utrácení a nebezpečného nárůstu státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová ale takovou kritiku odmítá.
1: Jako dva v jednom, i tak by se dal označit chytrý materiál, který vyvinuli čeští odborníci. Nová látka totiž dokáže recyklovat polystyren a také levně vyrábět léčiva. Objev publikoval prestižní vědecký časopis Nature Catalysis. Základem je takzvaný atomární katalyzátor na bázi železa, díky kterému se výroba může odehrávat i při nízkých teplotách. A více nám o novém materiálu řekne Radek Zbořil z Centra energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava. Dobré ráno.
10: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
1: Polystyren patří k nejpoužívanějším plastům. Mechanicky je ale velmi špatně recyklovatelný. Ta vaše metoda jde jiným směrem a využívá chemického rozkladu. Na jakém principu?
10: Tak máte pravdu. Polystyren je skutečně velmi složitě recyklovatelný. Jen pro zajímavost, celosvětová výroba polystyrenu ročně přesahuje nějakých 20 milionů tun, ale recyklují se přibližně 2% z této části. Takže my jsme se rozhodli pro chemickou přeměnu. Konkrétně jsme použili kyslík a močovinu, tedy dvě levné chemikálie a právě nový atomární katalyzátor, který v prostředí vodného rozpouštědla dokáže přeměnit polystyren na benzonitril. Právě benzonitril je velmi cenná chemikálie, která se poměrně široce používá v řadě oblastí, zejména k výrobě léčiv, agrochemikálií nebo průmyslových chemikálií. Nejde tak o recyklaci v pravém slova smyslu, ale spíš o přeměnu odpadního plastu na produkt opravdu s vysokou přidanou hodnotou.
1: Mě zaujal ten atomární katalyzátor. Jak si ho máme představit a mimochodem, kolik jeho potřeba například na tunu polystyrenu?
10: Tak jedná se o atomy železa ukotvené ve struktuře porezního uhlíku. K tomu ukotvení využíváme atomy dusíku a bóru. Právě takové chemické okolí je klíčové pro dosažení té účinné chemické přeměny polystyrenu na benzonitril. S ohledem na to chemické složení, které je levné, základem je železo a uhlík a ten materiál je dobře recyklovatelný, a můžeme ho používat opakovaně bez ztráty účinnosti. Je to samozřejmě velmi zajímavé z praktického hlediska. Navíc v návaznosti na vaši otázku, to železo je přítomno v té uhlíkové matrici ve velmi malém množství, pod jedno hmotnostní procento. Takže pokud bych to měl rychle přepočítat na tunu polystyrenu, což je opravdu obrovské množství, by nám stačily řádově kilogramy železa ukotvené právě v té uhlíkové matrici.
1: Tento katalyzátor má ale řadu dalších výhod, jak jste zjistili i ve spolupráci s Centrem Katrin Univerzity Palackého v Olomouci. Například s jeho pomocí se dají vyrábět léčiva. Tak jak jste na to přišli?
10: Je to tak, není to jen o přeměně polystyrenu, zcela upřímně, ten atomární katalyzátor je nesmírně univerzální, my jsme ho úspěšně testovali při výrobě asi 60 chemikálií na bázi nitrilů, právě s využitím kyslíku a amoniaku. Tyto chemické sloučeniny, tedy aromatické nitriny, hrají klíčovou roli při výrobě například antidepresiv, léků na léčbu vysokého tlaku, diabetes nebo protizánětlivých léků. Je to opravdu široká paleta léčiv. My oproti těm průmyslovým výrobám, které probíhají okolo 400-500 stupňů Celsia, pracujeme při teplotách výrazně nižších, přibližně okolo 150 stupňů Celsia, což je obrovská energetická a finanční úspora. Navíc díky tomu katalytickému usměrnění reakce neprodukujeme odpadní suroviny. To vše jsou samozřejmě velmi slibné výsledky z hlediska převodu takové technologie do praxe.
1: No a právě to mě zajímá, už o to projevil někdo zájem v praxi?
10: My jsme teď ve fázi, kdy celý ten výzkum probíhal ve spolupráci s jedním z nejvýznamnějších evropských ústavů pro chemickou katalýzu s kolegy z německého Leibnizova ústavu pro katalýzu v Rostoku. A my už jsme se posunuli do fáze, kdy dokážeme ten katalyzátor tady v Ostravě vyrábět v kilogramových množstvích. A všechno to, co funguje v laboratoři, je potom potřeba ověřit poloprovozním měřítku, čili pokud tu technologii skutečně chceme dostat do průmyslu. My už jsme zvládli ten první krok a navíc jsme ukázali, že ten katalyzátor zůstává plně recyklovatelný bez ztráty účinnosti. No a nyní v německém Rostoku vlastně v těchto dnech kolegové testují na modelové reakci na takových velkých průtočných reaktorech možnost pracovat v řádu dní a vlastně optimalizovat ty reakční podmínky tak, abychom ten polystyren mohli přeměňovat na benzonitril vlastně v kontinuálním provozu a generovat řádově litry a desítky litrů benzonitrilu. Já myslím, že toto je ten okamžik, kdy teprve můžete přistoupit k diskuzi s koncovými uživateli o transferu té technologie.
1: Budeme držet palce, aby to vyšlo. Radek Zbořil z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava byl naším hostem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
10: Okay, děkuji za pozvání a přeji krásný den.
3: Posloucháte Ranní plus a 8 minut zbývá do 9. hodiny. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba kvůli nedostatečné podpoře ze strany státu.
11: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
12: Říká 69-letá Věra z Prahy. Pracovat při penzi chtěla kvůli přivýdělku, ale hlavně jí práce bavila. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často, anebo případně pracují na částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Pro lidi v důchodovém věku jsou taky typická určitá odvětví, říká Michal Španěl z portálu jenpráce.cz.
13: U mužů je nejčastější zpracovatelský průmysl. Se bavíme asi o 23%, ve stavebnictví kolem 11%. U žen je to velmi často vzdělávání a pak zdravotní a sociální péče. Obecně pak mají naopak třeba nižší zastoupení v IT a komunikace, také v gastronomii či stravování.
12: Pracujících seniorů je v Česku podle České správy sociálního zabezpečení od roku 2020 kolem 200 tisíc. Třeba v roce 2019 jich ale bylo 220 tisíc. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, pokračují na svých předešlých pozicích hlavně seniori s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
14: Kor, když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
12: Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
15: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
12: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu, podle dat Ministerstva práce, loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Dřív platilo taky navyšování vyměřovacího základu penze za odpracovaný rok, což ale bývalá vláda zrušila. Současný kabinet chce opatření vrátit a základ zvyšovat o 1,5%. Odbory tento krok vítají, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
16: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
12: Podle Tomáše Ervína Dombrovského z Alma Career by se měl stát zaměřit taky na větší podporu lidí, kteří už jsou v důchodovém věku, ale penzi nepobírají. Těch se totiž podle Dombrovského možnost odpustit důchodové odvody netýká. V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Potravinová soběstačnost se zvlášť v době globálních krizí stále víc dostává do popředí politického zájmu. Vlády po celém světě si nezávislost v řadě oblastí snaží udržet třeba pomocí nových technologií. Ve stínu ale zůstávají často dávné tradice, díky nimž se zásobování dokázalo po staletí zdokonalovat. Jedné takové si teď všímají zahraniční média. Na západě indonéské Jávy žije domorodá komunita, která má díky svým zvykům zásoby rýže na nejméně dalších 100 let dopředu. Jak to už ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobrý den.
3: Co je na téhle technice skladování tak výjimečného?
17: Hlavně délka uskladnění té rýže a taky to, jak moc je to zakořeněné v tradicích té komunity. Mluvíme o komunitě Kasepuhan Gelar Alam, patřící k Sundáncům, národu žijícímu na západě Jávy. Rýži totiž ukládají se stonky a ve slupce. Dodnes se komunita striktně drží souboru tradic předků, která se podle sundánské kultury nazývá Tali Paranty. Pro tuhle sundskou komunitu je rýže posvátná a její prodej je přísně zakázaný, považují ji za základ své suverenity. Zvyky přiblížil lídr komunity v této oblasti Ugie Sugriana Rakasivi.
18: Obvykle se rýže namele, rozdrtí a zbaví slupky. My ale pěstujeme rýži tradičním způsobem, bez nadměrného používání chemických hnojiv, pesticidů a podobně. Tím se zachovává skutečná hodnota samotné rýže. Způsob skladování se předává z generace na generaci. I osivo se dědí z generace na generaci, a to od dávných dob až po současnost. Dnes je to už 657 let.
17: S přírodní slupkou rýže ve skladech nemá datum spotřeby. Podle členů kmene dokonce platí, že čím jsou ta zrna starší, tím jsou chutnější. Pěstování rýže na terasovitých polích je taky posvátnou povinností, kterou za svůj život musí splnit každý člen té komunity. Navíc taky jejich víra zakazuje používání rýžových mlýnů, aby si udrželi čistotu rýže. Podle propočtů z roku 2017 měla komunita dostatečné zásoby rýže pro potomky a potomky jejich potomků na 97 let dopředu.
3: O jak velké komunitě mluvíme, kolik čítá lidí?
17: Asi 5,5 tisíce. Tenhle životní styl se udržuje ve skupině vesnic okolo hory Gunung Halimun až do nadmořské výšky kolem 1200 metrů. Žijí tam potomci vojáků, kteří před stovkami let střežili království Pajajaran.
3: No ale podle toho, co jsi zmínil, jsou to lidé, kteří jsou spíše uzavření před moderním světem, ne?
17: To právě vůbec, proto teď televize Channel News Asia dost obsáhle jejich přístup k potravinové soběstačnosti společnosti pokrývá. Pod vedením komunitního lídra se tamním lidem daří propojovat ty zmíněné posvátné tradice s moderními technologiemi. Zatímco u jídla se drží těch starých metod, v běžném životě se otevřeli světu dost výrazně, mimochodem mají třeba vlastní rádio. Ale když se budeme držet těch praktických věcí, tak i na energetickou soběstačnost využívají vlastní mikrohydroelektrárny. To všechno, aniž by se vzdali svých hodnot, pokrok u nich jde vlastně ruku v ruce s tradicí.
3: Dominik Tesár ze zahraniční redakce, děkujem.
17: Naslyšenou.
19: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 9 hodin, středa 13. května. Vy jste na vlnách Ranního plusu, jmenovitě se Šárkou Fenikovou
3: a Danielou Vrbovou.
7: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata. V čem může další průběh války v Íránu ovlivnit Čína?
1: Jak se obcím osvědčuje sociální bydlení pro seniory?
3: A kdo v orchestrech zajišťuje, aby měli hudebníci na stojanu včas své party? Ukážeme vám to v dalším dílu seriálu o symfonickém orchestru Českého rozhlasu.
1: Svůj part už má ale připravený pro vás také Martin Matějka.
6: Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem a půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Iránu.
20: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem íránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obrané mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Typhoon. Ministr obrany John Healy závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem svolalo Spojené království a Francie. Dopravu skrz průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Běžně jim prochází asi pětina světové ropy. Téma rozebereme v Ranním plusu po zprávách. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu, tak i třeba peníze na výstavbu dálnice nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země, přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržovat deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
21: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
6: Koalice zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden, opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohl být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Častný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestu za vstup diváků na hřiště.
0: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
6: Šťastný bude dnes jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Rakouské úřady uzavřely vyšetřování loňské střelby na gymnáziu v Grazu. Nepřežilo ji tehdy 10 lidí. Útočník, bývalý student gymnázia, podle závěru vyšetřovatelů jednal sám a střelbu detailně naplánoval. Po útoku spáchal sebevraždu.
2: Rakouská prokuratura v posledních měsících prověřovala, zda střelec neměl spolupachatele nebo do svých plánů nezasvětil někoho dalšího. Nic takového se prokázat nepodařilo. Vyšetřovatelé také prozkoumávali dokumenty a datové nosiče nalezené v domě pachatele. Podle prokuratury z nich vyplývá, že se detailně zajímal o případy jiných útoků na školách. Údajně je obdivoval a chtěl také napodobit. Střelba na gymnáziu v Grazu z loňského června patří k nejhorším tragédiím v novodobé historii Rakouska. A znovu otevřela debatu o zpřísnění pravidel pro získání střelných zbraní. Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči dál zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, do které unikla neznámá látka. Tu zachytávají pomocí norných stěn. Od včerejšího odpoledne, kdy se na hladině objevily barevné skvrny, se jim podařilo část znečištění odstranit. Původ látky zatím není jasný, vzorky z řeky teprve analyzuje Povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale nebezpečí nehrozí.
22: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny k tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou dané ve dvou řádech, i kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
6: Oblast zároveň monitoruje městská i státní policie.

0: se o pár desítek kilometrů do vnitrozemí a ohrozila nám tak chovy domácích prasat a volně žijící prasata v dalších regionech.
1: A myslivce veterináři žádají o intenzivnější odstřel divokých prasat a zajištění vzorků z uhynulých zvířat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává kolona kamionů z kilometru 173. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Modřice vyšetřují nehodu 3 aut. Jeďte opatrně, kolona začíná za sjezdem na Hrušovany na 15. kilometru a zpoždění asi 40 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Jíloviště z 8. kilometru počítejte s kolonou. A před druhým sjezdem na Lipence se chystá vyproštění převráceného autojeřábu. Zatím se jede levým pruhem, fronta je ale na téměř 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: A posloucháte ho 8 minut po 9. hodině. Dobrý den, vám od mikrofonu přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Dnes je to měsíc od začátku americké blokády íránských přístavů v Hormuzském průlivu. Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými raketami, tvrdí to americký list New York Times s odvoláním na zpravodajské zdroje. Náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček v Ranním plusu mluvil o tom, jak moc poškozuje americká blokáda íránskou ekonomiku, respektive íránský režim.
4: My to víme zatím spíše z čísel. Je známé, že 90% exportu íránské ropy muselo jít přes Hormuzský průliv, což se teď neděje, nemůže tam tudy proplout. A 80% nebo více než 80% příjmů Íránu ze zahraničí, to znamená příjmu cizí měny, pocházelo právě z exportu ropy. Tohle všechno vypovídá o tom, že ta blokáda musí mít obrovský dopad na íránskou ekonomiku a podle odborníků Írán má své zásoby, má své rezervy, hlavně zlaté rezervy, takže nějakou dobu Írán tohle ještě ustojí. Režim to evidentně zatím ustál, ale v dlouhodobé perspektivě podle odborníků bude íránský režim tímto určitě trpět.
3: Dodává zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpán Macháček. Jaké ekonomické dopady na globální ekonomiku zaznamenaly po měsíci blokády úžiny, vysvětlil analytik ČSOB Jan Čermák.
5: Skutečně v některých částech světa došlo ke zhoršení situace. Jedna z takových částí je bohužel i eurozóna, kde teda podnikatelské nálady reprezentované indexem PMI se zhoršily, což je poměrně dost jaksi signifikantní ukazatel pro ukazující i na tempo růstu HDP. Pak došlo ke zhoršení i v některých dalších ekonomikách, například v Turecku. Některé země, jako například Spojené státy, tam ta situace se, pokud jde o ty podnikatelské nálady, trošičku vylepšila. Rusko exportuje významnou část komodit do Číny, takže skutečně i Rusko z toho bude těžit.
3: Nicméně Írán je zasažený méně, než Amerika očekávala, řekl v našem vysílání Josef Kraus, bezpečnostní analytik z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně. Co by se tedy muselo stát, aby Donaldu Trumpovi vyšel jeho tah a Írán se podvolil všem jeho požadavkům?
6: Ten politický režim, který tam je, udělá všechno pro to, aby přežil. Zároveň ale chce vyjednávat se Spojenými státy jako rovný s rovným a vlastně tímhletím způsobem i nabízí v rámci těch různých programových dohod ta prohlášení vůči Spojeným státům. Jinými slovy, Íránci se nebudou podvolovat tomu tlaku, ale zároveň tu dohodu nutně potřebují, protože byť ten stát vlastně ustál ten silný vojenský úder ze strany Spojených států a USA, tak pořád se potřebuje hospodářsky nadechnout. A v rámci nějaké postkonfliktní obnovy nebo právě dlouhodobého trvalého vztahu ten íránský režim vlastně potřebuje odstranit mezinárodní sankce.
3: Myslí si bezpečnostní analytik Josef Kraus. O tom, jaké dopady může mít válka s Íránem na americké voliče před listopadovými volbami do sněmovny reprezentantů a části senátu, jsem v ranním vysílání plusu mluvila ještě s amerikanistou z Univerzity of New York in Prague Jakubem Lepšem.
7: Všechno to je v první řadě z pohledu voličů o peněžence a republikáni tady mají velký

0: problém. Vlastně jejich jediná dobrá zpráva je, že řada voličů není zároveň nadšená z demokratů. Zdá se, že pokud nedojde k nějakému zázraku, nečekanému vývoji, rozhodně v listopadových kongresových volbách mají demokraté navrch, ale řada Američanů není spokojena ani s jednou stranou, ale opět to spíše nahrává opozici, kterou jsou v tento moment demokraté.
1: Uzavřel amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš. A my téma ještě rozšíříme s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Vítej.
2: Dobrý den.
1: Honzo, jak blízko nebo naopak daleko jsme od mírové dohody mezi Iránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé?
2: Tak čistě aritmeticky bychom se k ním měli blížit tak jako tak. S každým dnem bychom měli být o den blíž, ale
1: prakticky.
2: Ty se ptáš na to, jestli to vypadá na tu dohodu, a to tak nevypadá. Protože v podstatě se sice jedná, což je důležité, existuje nějaká komunikace, převážně se zdá písemná, převážně přes prostředníka, to je z Pákistán, tak je to taková jenom jako jednání na půl plynu. Zdá se ale, že ty rozdíly v požadavcích jsou pořád ještě hodně velké a myslím si, že bude hodně záležet na tom, kdo v Iránu bude o podobě té případné dohody rozhodovat. To znamená, jestli někdo, kdo, jak říkal před chvílí pan Kraus, bude dávat přednost přežití toho režimu, třeba i za cenu nějakých ústupků, ale při současném udržení tváře, anebo jestli to budou lidé, kteří, a to je možná dost pravděpodobné, jsou vlastně součástí trochu jiného příběhu, to znamená příběhu, ve kterém Irán jako nějaká síla dobra zápasí s nějakými silami zla a nemá zapotřebí dělat nějaké kompromisy.
1: Já jsem citovala z amerického listu New York Times, který údajně přišel s tím, že Irán obnovil velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Lze tomu věřit?
2: Určitě se tomu dá věřit. Dokonce se to psalo už dřív, že Iránci velice aktivně, iniciativně vyhrabávali ty rakety z těch podzemních krytů, že se snažili maximálně se vrátit k nějaké palebné síle, což je v podstatě z jejich strany logické. Ono to je v podstatě tak, že síla Iránu je v tom, že bude schopen nadále nějakým způsobem asymetricky ohrožovat Ameriku nebo její spojence. To znamená, nemusí porazit Spojené státy, nemá vlastně vůbec ani k tomu prostředky, ani předtím to Iránci neměli, ale může vlastně pořád být takovým ježkem, kterého je těžké nějak vzít do tlapy.
1: Jak zásadní teď je, jak se k celému tomu konfliktu postaví Čína? Respektive je pravděpodobné, že se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podaří přesvědčit čínského vůdce Xi Jinpinga, aby Irán přestal podporovat?
2: V podstatě bychom to museli rozložit na dvě věci. Na čínskou podporu Iránu, která existuje, určitě Číňané a Rusové podporují Pákistán různým způsobem, včetně třeba zpravodajských informací.
1: Ale myslíš Irán?
2: Pardon, řekl jsem
1: Pákistán.
2: Pákistán. Irán také podporují, ale v tomhle případě šlo hlavně o Irán. A v podstatě jde spíš ještě o druhou věc, a to je, jestli Čína přesvědčí Irán k nějakému kompromisu. To znamená, ne, že ho přestane podporovat, ale že mu řekne, podívej se, můj menší, mladší bratře, potřebujeme se dohodnout, protože my jako Čína odebíráme za prvé velkou část ropy od vás a teď ji odebírat nemůžeme. Čína má velké zásoby, ale nikoliv nekonečné. A za druhé, Čína potřebuje v podstatě stabilitu a klid. Potřebuje i stabilitu a klid na západě. Potřebuje alespoň umírněný růst třeba v Evropě, protože vlastně Čína je závislá na tom, že odebíráme její výrobky. Takže v tomhle případě jde možná o to, že Čína ještě vedle Pákistánu může sehrát roli toho, kdo přiměje některé ty iránské představitele ke kompromisu.
1: No, pak je tady ještě Izrael, který paralelně válčí s Hizbaláhem v Libanonu. Jak moc vlastně ta stávající situace právě Netanyahuově vládě vyhovuje?
2: Tak zase asi bychom museli se na to podívat, v čem mu to vyhovuje nebo ne. Pokud by Netanyahu dosáhl toho, že Hizbalah zítra přestane existovat, všechny členy Hizbalahu by unesli mimozemšťané, mohlo by mu to vyhovovat, ale samozřejmě také zároveň je v podezření, že mu vyhovuje nějaký válečný stav, protože je stále teda tím vůdcem válčící země. Já se ovšem domnívám, že Hizbalah je síla, která dala dost jasně najevo, že válčit chce a bude a že s tím nikdo nic neudělá, takže bez ohledu na to, jestli to Netanyahu chce nebo nechce, v podstatě ten válečný stav, de facto válečný stav, nikoliv oficiální, bude trvat nadále.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland, díky.
2: Děkuju, nashledanou.
3: 9 hodin a 17 minut shrnu hlavní zprávy, které s vámi dnes sledujeme. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, z březnových 1,9%, potvrdil to dnes Český statistický úřad. Poslance čeká závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice projednání chystá blokovat, protože se obává nekontrolovaného vládního utrácení a nebezpečného nárůstu státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová takovou kritiku odmítá. V Rumunsku se dnes scházejí prezidenti 9 členských zemí Severoatlantické aliance z východní a střední Evropy spolu se skandinávskými státy a Islandem. Cílem summitu je sladění pozic a zájmu před aliančním summitem v Ankaře. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. V Česku přibývá obcí s vlastními sociálními byty pro seniory nebo další ohrožené lidi. Potvrzují to zkušenosti Ministerstva pro místní rozvoj, které se na podobné investice, kde se tam rozdělují tedy dotace, ty jsou klíčové hlavně pro obce s nízkými rozpočty. Do budoucna nájemníky nejspíš ovlivní změny, které vláda v oblasti sociálního bydlení chystá. Detaily zjišťovala na Jižní Moravě naše reportérka Alena Hesová. Hezké ráno.
4: Dobrý den.
3: Můžeme uvést konkrétní příklady sociálního bydlení, které na jihu Moravy jsou nebo v nejbližší době vzniknou?
4: Já můžu zmínit třeba Ráječko na Blanensku, kde se nájemníci začali stěhovat do 23 bytů se sníženým nájmem před několika týdny. Převážně jde o seniory z obce, kteří už nezvládali žít sami v rodinném domě, ale nechtěli se z Ráječka odstěhovat. Podobné zařízení za 80 milionů korun staví dělníci v Drásově na Brněnsku. Tam bude 24 bytů pro lidi od 75 let. A letos chtějí vybrat stavební firmu na vybudování 7 sociálních bytů ve Velaticích u Brna. Zastupitelé je plánují nabídnout hlavně místním, kteří například přenechají své domy dětem nebo vnoučatům. Ale využít je můžou i handicapovaní nebo sociálně znevýhodnění lidé, typicky rodiče samoživitelé.
3: Dostali všechny tyto radnice na toto sociální bydlení nějaké dotace?
4: Například Ráječko získalo od Ministerstva pro místní rozvoj 9 milionů korun, od Jihomoravského kraje dalších 5 milionů, Velaticím dá hejtmanství 5 milionů a na rozhodnutí o dotaci od ministerstva radnice ještě čeká. Pokračuje starosta Tomáš Šenkyřík za KDU ČSL.
5: Máme nějaké naše volné prostředky nespořené, takže bychom byli schopni nějakým menším úvěrem ten projekt zafinancovat i bez dotací, ale samozřejmě počítáme s tím, že cokoliv nám přispěje, už nebo Jihomoravský kraj, tak to bude jenom samozřejmě pro nás plus.
4: Drásov už dřív uspěl s žádostí o příspěvek od kraje, teď žádal znovu, ale skončil pod čarou. Obec má na sociální byty vypsanou veřejnou sbírku. O dotace od Ministerstva pro místní rozvoj nežádá, ty podmínky považuje za příliš svazující, hlavně pokud jde o nastavení výše nájemného.
3: Stát chce pozměnit pravidla, která se nároku na sociální bydlení týkají. Jaké úpravy plánuje?
4: Zájemci musí už i teď podstoupit takzvaný příjmový test a jeho podmínky právě chce vláda změnit a argumentuje tím, že pak budou cílit na ty nejpotřebnější. Mimo jiné se změní výpočet, ten se odvíjí od životního minima a momentálně se ta rozhodující částka počítá až po tom, co jsou odečtené náklady na bydlení. Nově by se ale neodečítaly. Pokračuje Veronika Lukášová, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj.
6: Zákon se nově rozšiřuje o možnost individuálně posuzovat případy osob s příjmem nad stanovenými příjmovými hranicemi, pokud je dle úřadu práce vyhodnoceno, že jde o osobu bez vyhovujícího bydlení a bez možnosti si vlastním přičiněním opatřit vyhovující bydlení. Dosavadní příjmový test je pojímán čistě mechanicky. Zahrnuje široké skupiny osob, které reálně v bytové nouzi nejsou.
4: Proti úpravám se staví třeba Platforma pro sociální bydlení. Ta si nechala zpracovat analýzu, podle které by nově na sociální byty ze 40 modelových případů dosáhlo jen 8 žadatelů. Konkrétně by se to dotklo typicky samoživitelů, rodin s dětmi nebo seniorů. Takový výklad chystaných změn ale rezort odmítá. Ten pozměňovací návrh by mohli probírat poslanci na dnešní schůzi sněmovny.
3: Připomíná reportérka Alena Hesová, která se přihlásila z Jižní Moravy. Děkujeme, naslyšenou.
4: Není zač, naslyšenou.
1: 9 hodin a téměř 22 minut pořád posloucháte Ranní plus. Vytrvalost a smysl pro pořádek, to jsou zásadní vlastnosti archiváře Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi lety 1975 až 2014 byl Zdeněk Jeřábek, který pamatuje i vývoj nejrůznějších technik výroby notových materiálů. A právě on se vždy musel postarat o to, aby všichni hudebníci měli na pultech připraveny správné noty.
7: Tady je ten výsledek poslední stanice z toho archivu. Jo, začne to na regálech s notama a ten archivář to doručí tady kustodům nebo technikům. A tady to právě vidíte, že jo. Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
8: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
7: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo, smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
8: zelená, červená, harmonie, fialová,
7: že jo, a flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a úplně na konci jsou bicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže můžeme jít.
8: Se Zdeňkem Jeřábkem, bývalým archivářem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, teď míříme tedy do místa, kde to všechno začíná, do notového archivu.
7: Depozitáře.
8: Tak procházíme z Vinohradské na Římskou.
7: Dneska je výjimečný den pro mě. Dneska je to přesně 26 let 5. května, kdy jsme se do nově otevřeného baráku na Vinohradech stěhovali z přechodného bydliště archivu v Londýnské ulici.
8: Zdeněk Jeřábek hledá klíč červený.
7: Tak.
8: Toto je vaše království.
7: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
8: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
7: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhletím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
8: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
7: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovské jako technický zázrak, pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
8: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
7: Jednička archivu.
8: Antonín Dvořák.
7: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
8: Jak staré výtisky to jsou?
7: A to je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
8: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, no, kopírováním.
7: A já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
8: Taková, že? Živá kopírka.
7: Takže živá. Vtipné, ano.
8: Zdeněk Jeřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 26 minut 13. května. A dnes je to na den přesně 115 let, kdy se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar do vzduchu se svým letounem. Podnikl první dálku let v českých zemích a taky dosud nejdelší let v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy.
9: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blériot 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
10: Puste!
9: Puste ho, ať už letí!
10: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
11: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
10: Na plánované trase fungovala po celý den telefonická služba. Poštovní zaměstnanci tak mohli do Prahy posílat zprávy o poloze letadla. Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
12: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme, je to letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar. Oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
10: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
9: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
10: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví.
12: Ty Kašparovy letecké produkce byly i impulzem pro budoucí vojenské letce. Jeden z nejvýznamnějších byl nadporučík Rudolf Holeka, který byl tak uchvácen, že se přihlásil do prvního vojenského pilotního kurzu ve vídeňském Novém Městě a se stal historicky prvním etnicky českým pilotem v našich dějinách.
10: Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
12: Není to kopie, ale je to vlastně originál a je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
10: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Blíží se 9:30 a střídání ve studiu už je Lukáš Matoška, tak co nás čeká po půl?
13: Dobré dopoledne, Šárko. Tentokrát se zaměříme na nedávný výrok prezidenta Petra Pavla, že Evropa by se měla proměnit ve Spojené státy evropské, protože tento výrok rozpoutal na české politické scéně docela zajímavou debatu. Jedni se prezidentovy myšlenky zastávají, že federalizace Evropy je tou cestou, jak se může Evropa na světové mapě udržet jakožto klíčový hráč. Odpůrci, včetně premiéra Babiše, říkají, musíme udržet Evropu suverénních států. Diskutovat o tom budeme s europoslanci Nikolou Bartušek a Luďkem Niedermayerem.
1: Tak tedy dobré dopoledne a přeji vám i Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
14: A bylo 9:30.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slávie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se dnes vrátí poslanci. Vládní koalice chce, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Šlo by třeba o investice na výstavbu dálnic a železnic nebo výdaje na obranu. Podle opozice by to umožnilo další zadlužování země. Koalice chtěla zákon prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Britský král Karel III. Pronese před parlamentem tradiční projev a chce v něm představit třeba plán na návrh zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Více než 100 lejbristických poslanců zároveň ale podepsalo prohlášení na jeho podporu. Dnes je Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun, buď od dobrovolníků v ulicích nebo až do neděle na stovkách míst po celém Česku. Přispět můžou i přes bankovní účet nebo DMS. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Pokračuje Jan Kolozár z kliniky Orl a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
15: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
14: Očkování proti HPV hradí pojišťovny dětem od 11 do 15 let, dospělým pak na vakcínu nabízejí příspěvek.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dříve oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022. Hasiči z Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. A Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. A barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají nornými stěnami. A část už se jich podařilo z vody odstranit. A z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorova.
17: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota ocezené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
14: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává kolona kamionů z kilometru 176. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na D52 z Mikulova do Brna pomalu za sjezdem na Hrušovany. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony. Ta se postupně rozjíždí po dřívější nehodě před Brnem. Zdržíte se už jen krátce. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Cukrákem z 6. kilometru popojíždí kolona a před druhým sjezdem na Lipence začalo vyprošťování převrácení ceného autojeřábu. Policie teď dopravu odklání přes Baně a z Braslav a k odklonu se po pojíždí 20 minut dá se sjíždět hned za Cukrákem rovnou na Zbraslav. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy je silný provoz. V koloně se jede z 5. kilometru na okruh za Ořechy, to celé na půl hodiny. Na Pražském okruhu a Štěrboholovské spojce směrem na Lanový most je také silný provoz. O Tykej k Průmyslové je to na 25 minut a Novovysočanská směrem na Ohradu je ucpaná kvůli omezení. Na Ohradě zdržíte se přes půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad. Pro a proti ptát se bude Lukáš Matoška.
18: Prezident Petr Pavel je přesvědčený, že aby si Evropa udržela svůj vliv v dnešním světě, potřebuje se proměnit ve Spojené státy evropské, tedy stát se federací, která bude v konkurenci s ostatními velmocemi vystupovat jako jedna země. Premiér Andrej Babiš zareagoval, že takovou Evropu rozhodně nechce. Upřednostňuje, aby zůstala společenstvím suverénních států bez rozšířených pravomocí Bruselu. Jak silnou Evropskou unii potřebuje Česko?
19: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty jsou nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patrioti pro Evropu Nikola Bartušek. Dobrý den do Bruselu.
20: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
18: A europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den i vás zdravím do Bruselu.
21: Taktéž dobré jitro.
18: Pane Niedermayere, potřebujeme, aby se z Evropské unie staly Spojené státy evropské?
21: Já si myslím, že určitě potřebujeme, aby se z Evropské unie staly více Spojené státy evropské, abychom spolupracovali více a lépe než dřív. Ten obrat, který použil prezident Pavel, je podle mě užitečná ilustrace tady této potřeby, ale samozřejmě ta diskuze o tom, co si kdo představuje pod Spojenými státy evropskými a federací, ta se hodně liší a navíc my nejsme v právní situaci, kdybychom se rychle touto cestou mohli vydat, ale v každém případě potřebujeme mnohem více spolupráce. To je jediný způsob, jak zajistit silnou pozici Spojené Evropy v dnešním světě a ochránit naše nejdůležitější zájmy, jako je bezpečnost, prosperita a tak dále.
18: Paní Bartušek, váš pohled na potřebnost Spojených států evropských, jak se o nich vyjádřil tak prezident Pavel?
20: To, co my musíme především zefektivnit ty procesy v rámci Evropské unie a v rámci všech 27 států Evropské unie. A co bychom měli, tak je dokončit si opravdu v uvozovkách takové ty domácí úkoly, které jsme měli, což je společný trh, je to kapitálový trh a je to samozřejmě i trh služeb, protože to je něco, co nám stále ještě nefunguje. Trh služeb nikdy ani nebyl, kapitálový trh, ten nám dosud nefunguje. Takže to jsou věci, které my potřebujeme tak, abychom byli silné, a to je to, co by nás mělo posílit. A právě posílit i v tom, abychom byli jednak silnější i pro ty ostatní partnery, ale jednak i silnější, co se týká například obrany schopnosti. Takže z mého pohledu ano, my potřebujeme zefektivnit vůbec to fungování. K tomu máme například i teď ten 28. režim, který se řeší právě tak, aby mohly ty firmy lépe expandovat v celé v Evropské unii, ale je to samozřejmě především i to, abychom dokončili ty domácí úkoly a ten společný trh.
18: Tak já myslím, že se ještě k tomu vašemu vnímání Spojených států evropských a k případné federalizaci Evropy dostaneme v průběhu diskuse, ale když se vrátím k tomu, co vy jste sám před chviličkou, pane europoslanče, připustil, že teď nejsme v právní situaci pro nějakou federalizaci Evropy, tak je vlastně vůbec o čem se bavit? Uvážíme-li, že tak velká část unijních zemí, předpokládám, že i na to jste narážel, se jakémukoliv dalšímu velkému prohlubování integrace brání?
21: Já si nemyslím, že velká část zemí se brání jakémukoliv prohlubování integrace. Já bych řekl, že existuje část politiků, které vlastně diskuzi o jakémkoliv prohloubení spolupráce odmítají, ale nevím, jestli je to velká část zemí.
18: Možná ano, to máte pravdu. Nezanedbatelná část zemí, ke které bych si dovolil podle výroku premiéra Babiše přiřadit i Česko.
21: Já bych rád pochopil, co vlastně tím totiž premiér myslí, protože takový ten slogan, že buďme společenstvím suverénních států, neodpovídá realitě. V dnešním světě státy se vzdávají části své suverenity proto, aby za to něco získali. Aby získali za to větší bezpečnost, větší prosperitu, větší spolupráci, a takhle se svět vyvíjí a Evropská unie je jeden z příkladů, kde k tomu vývoji došlo v docela velké míře a k prospěchu nás všech. Do toho vstupovat s tímto sloganem, to je opravdu jenom oslovování lidí, kteří si vlastně neuvědomují, jak ten dnešní svět funguje. Už před nějakými 10-20 lety i lídři nejsilnějších evropských zemí pochopili a nahlas to říkali, že v dnešním světě nemají šanci se na tom světovém kolbišti prosadit. Týká se to i nejsilnější evropské ekonomiky, kterou je tradičně Německo. Aby se ta situace ve světě ještě zhoršila a ten apel na tu větší spolupráci, větší provázanost ještě výrazně vzrostl.
18: Paní europoslankyně, to je pro vás myslitelné, aby se unijní země, včetně Česka, vzdali části svojí suverenity v zájmu toho, že budou součástí silného celku, který je ochrání a který pro ně bude i efektivním, přínosným?
20: Tak já myslím, že to, co je pro nás úplně nejdůležitější, abychom byli konkurenceschopní, abychom mohli konkurovat, aby naše firmy mohly prosperovat v rámci Evropské unie. Ale pokud se tady bavíme o tom federalizace, ne spojené evropské státy, tak nikdo z nás zatím žádný koncept neviděl. A já tam mám pak plno otázek, jak by to vlastně fungovalo, kdo by stál opravdu v tom čele. Bylo by to Německo, byla by to Francie, jakou roli by tam hrály středně velké a malé státy, jako je například i Česká republika. Jaké slovo by tam měli? Pokud bychom se bavili například i o obranné schopnosti, jakou roli by tam hrály naše firmy? Měly by stejné podmínky jako například firmy německé a francouzské, aby dostávaly ty zakázky. Takže tam je strašně moc proměnných věcí, o kterých bychom museli diskutovat, protože mě by potom zajímalo opravdu, kdo by stál teda reálně v čele, kdo by to rozhodoval a jakou pozici by potom tam ta Česká republika měla. Protože já samozřejmě chci, aby Česká republika byla silná, aby měla velké slovo a aby české firmy mohly v rámci Evropské unie dobře prosperovat a měly dobré podmínky.
0: Čili pakliže vám správně rozumím, paní Bartušek, tak byste se spíš v té pomyslné diskusi mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem přiklonila k těm slovům pana premiéra, který řekl, že chce zachovat Evropu suverénních členských států a který dokonce naznačil, že by bylo ideální, aby některé unijní instituce už nerozšiřovaly svoje pravomoci.
20: Takhle, já bych to spíše doplnila a možná slovy, že my potřebujeme, aby Evropská unie fungovala efektivně, takže my musíme pracovat na tom, abychom zefektivnili ty celkové procesy v rámci Evropské unie. A to, že potřebujeme dojít k určitým změnám, to je nám asi samozřejmě jasné, protože právě kvůli tomu, aby naše firmy byly konkurenceschopné, tak tam musíme k nějakým změnám určitě dojít a musí tam ta diskuse být.
0: Dostaneme se ještě k tomu, ale prosím k té mojí otázce, ke komu byste se v té diskusi mezi panem prezidentem a panem premiérem přiklonila?
20: Jak říkám, já bych v současné době se asi nepřiklonila ani na jednu stranu. Já potřebuji nejdříve vidět ten plán toho, jak by to fungovalo a opravdu o tom, co, kdo by vlastně stál v tom čele, protože já si myslím, to, co chtějí čeští občané, co chceme i v Evropské unii, tak je, aby jsme tam byli reprezentovaní. A to je to důležité. A já zatím nevidím žádný plán o tom, jak bychom byli reprezentovaní jako Česká republika v rámci Spojených evropských států.
0: Tak připustíme, ona je to zatím do určité míry, ale jenom do určité míry akademická diskuse. Přesto máte, pane europoslanče Niedermayere, nějakou předběžnou představu o tom, jakou roli, jaký vliv by měly ty středně velké země, jako je Česko, ve federalizované Evropě?
21: Tak především, já si opravdu myslím, že ten dnešní koncept Evropské unie ještě nabízí velký prostor k tomu, abychom se posunuli ku prospěchu všech Evropanů dál. A já tady souhlasím jako s tou agendou, o které tady mluví moje oponentka dneska a opravdu na hodně věcí vidíme stejně. A ještě bych chtěl říct jednu věc, která je důležitá. Můžeme se bavit o tom, jak by měl být změněný právní režim Evropské unie. Zároveň je dobrý si uvědomit, že ty změny probíhají pouze změnou zakládacích smluv, která vyžaduje změnu všech 27
0: se mění
21: členských
0: velmi těžko,
21: zemí.
0: Ale k té mojí otázce, ale co bych se dostal, prosím, co by znamenala federalizovaná Evropa třeba pro Česko a další středně velké unijní země?
21: V té dnešní Evropě mají velké země pocit, že jim malé a střední nedávají dostatečný prostor. Střední země mají pocit, že jsou v takovém klinči mezi velkými a malými a malí si stěžují na to, že mají malou váhu v rozhodování, zatímco ostatní se domnívají, že ta váha je větší, než kolik odpovídá jejich ekonomické a politické síle. Což znamená, že ten systém je plus minus vyvážený a já si nedovedu představit, že by se toto vyvážení změnilo, protože vždycky jedna z těch částí té evropské skládačky by s tím nesouhlasila. Ale znovu říkám, že ten koncept toho, co by měla být ta Evropská federace, je hodně pro mě vzdálený, je hodně nejasný, za to je docela jasné, co bychom měli udělat v případě zajištění společné obrany, co bychom měli dělat ke zlepšení fungování ekonomiky a to můžeme perfektně a relativně snadno provést v rámci dnešního rámce, pokud se k tomu najde společná vůle. Vlastně já jsem chtěl jenom říct, že ta společná vůle je mnohem důležitější než ten právní systém. Pokud budeme mít společnou vůli, tak ty věci řešit budeme. Pokud společnou vůli nebudeme mít a budeme se schovávat za líbivé slogany o společenství suverénních států, tak se nikam dál nepohneme a ta společná Evropa nám pod rukama začne umírat.
0: Ale mám pocit, pane europoslanče, případně mě opravte, pokud jsem vám neporozuměl správně, že když se teď obloukem okénkem vrátíme k té myšlence prezidenta Pavla o Spojených státech evropských. Takže vlastně vy tu evropskou federalizaci teď v tuto chvíli nevidíte jako ten nejpravděpodobnější scénář.
21: Já ji nevidím jako něco, co se dá rychle realizovat, nicméně panu prezidentovi za to děkuji, protože tady toto je zkratka, které spoustu lidí rozumí, což já si znovu ověřuji na diskuzích s občany. A pokud lidé tomu rozumí a pokud to podporují, tak vytváří větší prostor pro politiky, aby ta společná řešení i v rámci toho dnešního politického systému Evropské unie odsouhlasovali a to znamená tu Evropskou unii posilovali.
0: Paní europoslankyně Bartušek, vy jste tady vznesla tu otázku, co by případná Evropská federace, případné Spojené státy evropské, znamenaly pro středně velké unijní země, jako je Česko. Já jsem se na to pana europoslance vašeho kolegy doptával. Je to pro vás do určité míry odpověď v tuto chvíli?
20: Tak my, jak jsem říkala, jsme v současné době neviděli žádný plán, jak by to vypadalo, jakou roli by měl nadále Evropský parlament, jakou roli by měla Evropská komise, jakou roli by měla rada. Takže to jsou věci, to jsou otázky, které si musíme dopředu vyjasnit, protože samozřejmě, pokud dojde k nějakým změnám, tak ty změny musí být i uvnitř té struktury té Evropské unie. Takže není to jenom o tom, že si řekneme, tak jo, nazveme to teď federalizací, budeme Spojené státy evropské, změníme tam pár věcí, ale samozřejmě ta struktura by se musela změnit celá. Takže já. Jestli ta teďkon ta debata, diskuze o tom bude, opravdu jak se to bude měnit, jakou roli tam budou mít, jestli Evropský parlament může být třeba na nějakou dobu i zákonodárnou moc. To jsou věci, které všechny si musíme ptát a bohužel dokud to nebudeme vědět, tak jsou to jenom spekulace.
0: A oceňujete stejně jako váš kolega, že prezident Pavel s tou myšlenkou, s tou metaforou Spojených států evropských přišel, respektive, abych byl přesný, on s ní nepřišel, přišli s ní už například Tomáš Garrigue Masaryk, ale vlastně oživil pro naše dny.
20: Víte, ono vlastně, ať to nazveme federalizací nebo Spojenými státy evropskými, nebo se to nazve zefektivněním procesu, nebo se to nazve nějakou reformou Evropské unie, tak víceméně to znamená všechno to samé. Musíme hledat možnosti, jak můžeme být konkurenceschopnější, jak můžeme být akceschopnější, jak můžeme být obrany schopnější. Takže to jsou věci a zásadní věci, v kterých my se pohybujeme. Jak to nazveme, to je potom už na nás, ale vlastně to není úplně tak důležité, jako spíše to, co to bude pro nás vlastně přinášet. Pokud se bavíme i o věcech, jako je například migrace, tak v té jsme samozřejmě už sjednocení, protože my potřebujeme, pokud chceme bojovat proti nelegální migraci, my potřebujeme už, aby to bylo napříč všemi státy a je to právě ta evropská agenda, která se dělá. Hmm. Takže ta debata tady je, ale je to ze všech stran ta debata, ať je to reforma, ať je to federalizace, ať jsou to Spojené státy evropské vlastně. Všechno směřuje k tomu, že my musíme zefektivnit to, aby ta Evropská unie fungovala, abychom snížili byrokracii, kterou máme jak pro naše firmy, tak proto, aby jsme zjednodušili vůbec vlastně i to podnikání napříč Evropskou unii.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patrioti pro Evropu Nikola Bartušek a europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer.
19: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zkusme zkonkrétnit tu naší dnešní diskusi. Vlastně už jste se toho oba, dámo i pane, dotkli do určité míry. A sice toho, že unijní trh stále není tak jednotný, jako třeba ten americký. Předpokládám, že to je ve vašich očích, pane europoslanče, hlavní překážka k tomu, aby Unie dokázala Spojeným státům plnohodnotně konkurovat.
21: Nejen proto, je to překážka pro to, aby Evropa byla ekonomicky silnější, aby prosperovala, aby lidi měli kvalitnější práci, která platí vyšší mzdy, aby měli větší výběr služeb a zboží, které si kupují. Čili je to opravdu velký problém a vlastně ten je potřeba atakovat ze dvou směrů a možná jeden byste vy označili jako federální. A to je ten, že musíme vytvářet evropská pravidla, která platí ve všech členských zemích stejně. Proto Evropská komise už před časem přichází s tím, že ta společná pravidla pro společný trh mají vznikat ve formě nařízení a nikoli v direktiv, protože ty direktivy vedly k tomu, že vzniklo 27 různých variací těch pravidel, které tříštily ten společný trh a společně nás oslabovaly. A druhý problém, na který je Evropská unie právně krátká, je to, že členské země vytvářejí spoustu překážek tím, nejenom, že ty direktivy interpretují rozdílně, ale také tím, že vlastně vytváří vytvářejí svébytné regulace pro své členské země, které ten členský trh rozvíjejí. A právě to vyjádření premiéra Babiše mi naznačuje, že to je přesně ta cesta, kterou on by chtěl jít a do toho by nechtěl mluvit. A my se tady opravdu můžeme snažit vytvářet ta společná pravidla těmi nařízeními a v řadě oblastí se nám to daří, ale pokud nad to členské státy v těch oblastech, ve kterých se společná Evropa snaží vytvořit společný trh, do toho soukolí budou sypat tuny písku, aby se ty kolečka netočily, protože tam budou vznikat národní různé regulace, tak ten společný trh nevybudujeme.
0: Z vašeho pohledu už premiér Babiš a česká vláda nějaké tuny písku do toho evropského soukolí sype?
21: Sypeme je tam jako Česká republika už delší dobu, například tím, že se nechceme připojit k bankovní unii a nemluvím o euru, který také samozřejmě posiluje to fungování společného trhu. A zajímavé je, že Česká republika dlouhodobě tvrdí, že je vlajkonošem agendy rozvoje společného trhu, ale zároveň v těch velkých oblastech, o které právě mluví ta analýza těch nedostatků společného trhu, kterou napsal ze zadání Český sem Evropské
0: Mario
21: komise,
0: Draghi,
21: profesor Leta.
0: A vy myslíte tuto, pardon.
21: Tak ten právě jmenoval trh s energiemi, trh finanční a trh s telekomunikacemi. A to jsou zrovna oblasti, ve kterých Česká republika patří k těm, který co nejvíce brzdí rozvoj v těchto oblastech. Čili ona, ta obecná retorika, se často liší od činů.
0: Paní Bartušek, vidíte to stejně, že země Evropské unie, ke kterým patří Česko, brání tomu sjednocování unijního trhu?
20: Tak celkově si musíme říct, že opravdu co se týká toho trhu společného v Evropské unii, tak tam musíme dokončit vlastně to, co jsme započali a s čím jsme i do Evropské unie vstupovali. A tady já se vrátím k tomu, co jsem říkala úplně na začátku, a to je ten 28. režim. Pan kolega tady vlastně i zmiňoval, že právě je důležité, aby těch 27 států...
0: Nezlobte se, že vám skáču do řeči, jenom zopakuju tu otázku. Zajímalo mě teď v návaznosti na to, co řekl váš pan kolega. Zda byste souhlasila s tím, že Česko brání jednocování unijního trhu?
20: Tak já bych neřekla určitě, že to je jenom Česká republika, ale je to celkově vlastně to fungování v rámci Evropské unie. My se všichni musíme snažit o to, abychom ty bariéry odstranili, které máme na tom vnitřním trhu i. Takže jsou tady věci, které i my musíme v České republice udělat, ale jsou samozřejmě věci, i které musí se udělat na úrovni právě evropské, právě proto, aby to potom mohlo lépe fungovat. Takže jsou
0: jako například,
20: samozřejmě.
0: Co by se mělo udělat na evropské úrovni? Konkrétně podle vás?
20: Tak na evropské úrovni v současné době právě například se snažíme zlehčovat ty pravidla, snižovat tu byrokracii, tak aby to vlastně přes těch 27 států bylo možné v obraném nebo ve vojenském prostoru, je takzvaný vojenský Schengen, kde se snažíme samozřejmě i tak, aby se ty byrokratické překážky odstraňovaly. Takže to jsou věci, ano, které my musíme dělat. A samozřejmě ty členské státy, ať je to Česká republika nebo jiné členské státy, na to musí zareagovat tak, aby si odstranili i ty překážky na tom vlastním vnitřním trhu zase například ve své zemi. Takže ano, musí to jít ruku v ruce. Samozřejmě nejde to jenom o tom, že to něco přijde z Evropské unie a nebo něco přijde jenom z České republiky, ale musí to jít ruku v ruce právě jak na evropské půdě, tak i na té národní.
0: To s tím souvisí, to taky uznáváte, pane europoslanče, ty často skloňované byrokratické překážky v Evropě. A zajímalo by mě v téhle souvislosti, to přece není odpovědností třeba Česka. To je spíš odpovědností celé Evropské unie, nebo ne?
21: Samozřejmě, ale nezapomínejme, že ty evropské regulace vznikají proto, protože si to členské země nebo část členských zemí přejí.
0: Pardon, že vás přerušu, ale dobře víte, že české vlády v minulosti se stavěly proti leckterým unijním regulacím.
21: Ale vy to stavíte tak, že Česká republika je ten, který vlastně by měl rozhodovat nebo rozhoduje o té agendě. A já bych tady ještě zopakoval to, co tady řekla kolegyně Bartušek. Vy jste se mě ptal na Českou republiku, ale myslím si, je takový ten slogan, ten nedělá to, ten nechce ono a dohromady neuděláme nic, ten bohužel v Evropě platí, čili ty překážky jsou na straně všech 27 členských zemí a velmi těžko se posouváme k jejich odstraňování. To je bohužel ta smutná realita a já nechci říct, že Česká republika v tom vyčnívá. Česká republika je z tohohle pohledu zajímavá, protože ta její dlouhodobá retorika je, že společný trh je to core evropské integrace a máme ho co nejvíce rozvíjet.
0: Paní Bartušek, tak nečekal jsem, že tady dnes budete parafrázovat i písničku z jedné české oblíbené pohádky, ale uznala byste, že to je takto, že zkrátka vícero zemí se brání nějakým vymýšlení společných pravidel a v důsledku toho nám toho tolik chybí?
20: Já, jestli mi dovolíte, tak bych to dala na konkrétní nebo ukázala na konkrétním případu, a to je například i léková strategie, a jsou to inovativní léky, které přicházejí právě i do Evropské unie a potom do členských států. Jedna věc je to, jak se to vlastně na té evropské půdě dává na ty trhy jednotlivý. A jedna věc je to, jak to Česká republika je schopná například implementovat rychle v tom svém systému. A tady právě je to, že třeba do Německa přichází ty léky inovativní mnohem dříve na trh než v České republice, a je to právě i díky tomu, že my tam máme i svoje vlastní překážky uvnitř České republiky, které bychom měli odstranit tak, abychom pomohli tomu, aby to mohlo rychleji expandovat právě i na ten český trh. Takže to jsou věci, proto říkám, že to musí jít ruku v ruce opravdu s jak ty evropská pravidla, tak i to, co je na té národní půdě.
0: Ještě bych se závěrem rád dotknul oblasti obrany. Ostatně taky už jsme se o ní dneska lehce zmínili. V těchto dnech šéfka unijní diplomacie paní Kalasová se vyjádřila, že členské země Evropské unie je potřeba tlačit, to jsou její slova, tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně. Souhlasíte s ní, pane Niedermayer?
21: Já bych byl ještě v tom razantnější. Já myslím, že části obrany Evropy musíme postavit jako společnou evropskou obranu. A musíme naplňovat ten závazek kolektivní ochrany, který je součástí zakládacích smluv a který říká, že je-li jedna země napadena, ostatní pomohou. Bohužel tenhle závazek je jenom na papíře. Ty investice masivní, které nyní probíhají do té obrany, jsou fragmentované. A já jsem naprosto pevně přesvědčený, že k funkční evropské obraně se dostaneme levněji a ta obrana bude silnější, pokud budeme postupovat mnohem víc spolu. A to nikoli v jednotlivými projekty, ale zejména ty nové technologické formy obrany, jako je dronová technologie, jako je elektronický boj, jak je protivzdušná obrana, ty bychom měli začít stavět společně, jinak to bude drahé a nebude to fungovat.
0: Ale když jste tady podpořil ten postoj paní Kalasové, že členské státy je potřeba tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně, dokonce jste řekl, že byste byl důraznější, tak jak by to tlačení členských států mělo vypadat?
21: To může dojít jedině tehdy, když ti lídři členských zemí pochopí, že je to pro ně, že je to pro ně výhodné. Je to výhodné proto, abychom vyvíjeli více kvalitních systémů, aby ty výdaje do obrany se více promítly do růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a hlavně je to důležité proto, abychom se společně ubránili. A znovu se vracím k tomu. Žádný právní systém nedonutí dělat ty lidi to, co by bylo z mého pohledu jednoznačně správné. Musí tam být společná vůle a bohužel právě názory některých evropských politiků, a tady musím zahrnout i některé výroky českého premiéra, ukazují, že to porozumění tam prostě není.
0: Paní Bartušek, souhlasíte s šéfkou unijní diplomacie paní Kalasovou a s panem europoslancem Niedermayerem v této oblasti?
20: Víte, co se týká samozřejmě obranného průmyslu, tak my vnímáme, že současná geopolitická situace nám ukazuje, že my musíme se opravdu o naši bezpečnost starat, ale jsme v rámci NATO a v rámci NATO máme i své závazky, které tam plníme, a to jsou i například výdaje na obranu. Ono nestačí jenom tlačit ty země anebo nakupovat ty zbraně, ale my potřebujeme je i tady v Evropě přímo vyrábět. Takže to, co my potřebujeme, je, abychom my tady byli schopní právě i vyrábět, rozvíjet to se pojí vlastně s tím i aby například zbrojní průmysl dostával ty půjčky od bank tak, aby oni mohli rozvíjet ty technologie a mohli rozvíjet a vyrábět ty zbraně tady. Děkuji. To, co oslabuje vůbec jako evropskou obranu, ještě jenom řeknu, tak je to, že máme roztříštěný zbraňový systémy po celé Evropské unii. Ty potřebujeme sjednotit a infrastruktura.
0: Tolik
20: protože
0: europoslankyně Nikola Bartušek diskutovala s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Dámo a pane, děkuji vám za debatu.
21: Naschledanou.
20: Hezký den přeji.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: A bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna se má vrátit k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu, oznámil to ministr. A Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Zprávy a Martin Matějka.
14: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
5: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
14: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. A koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice jednání zablokovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
6: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
22: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
6: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i Jižními Čechami.
23: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
24: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
25: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
24: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lebku svaté Zdislavy z Lamberka včera neznámý pachatel ukradl v průběhu bohoslužby. Byla umístěná ve dvou relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvii běžně chránil alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera Dominikánů Jablonem a Pavel Mária Majer.
26: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
14: Pachatel na sobě měl tmavé oblečení a světlé, zřejmě bílé boty. Informace o něm nebo o ztracené relikvii policie přijme na lince 158. Jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává kolona kamionů z kilometru 176 a na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno a zataženo a nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů. Na západě a místy severu Čech naměří 10 až 13 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
27: Už jste slyšeli Katy?
28: To je skvělá otázka.
27: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
28: Skvělý rétor.
27: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii.
7: Udělila pokutu 10 milionů korun a 4 utkání bude muset Slavia odehrát bez přítomnosti diváků.
8: Bez trestu ale nezůstala ani pražská Sparta.
9: Fanoušci domácích vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře.
10: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s vršovickým klubem správní řízení.
11: Fotbalová ostuda, která tu dlouho nebyla. Házení světlic, vniknutí na hřiště, napadení hráčů. Nedohrané derby pražských S opět vyvolalo debaty o bezpečnosti na zápasech. Ptát se na to budu Venduli Divišové, politoložky se zaměřením na násilí na stadionech z Masarykovy univerzity. Dnes je středa 13. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Vyčkávali jsme na trest, o kterém rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Už ho známe.
13: Disciplinární komise, která zasedala, projednala

0: ale jsou to utkání bez diváků, jak domácích, tak hostí.
1: Je tam omezený prostor, který dává disciplinární řád na zástupce fačrů, LFA a samozřejmě činovníků klubů, ale to je velmi malý počet osob.
0: Odpovídá to podle vás tomu, co se odehrálo v derby, co jsme všichni viděli o víkendu?
2: A já myslím, že ano, a v kontextu toho, jak je nastavený disciplinární řád, tak tam asi se nenabízl nějaký jako jemnější trest s tím, že těch utkání tam mohlo být až 6, byla uložena 4. Nebylo tam to uzavření stadionu, takže mohlo by to být ještě horší. Možná to můžeme brát do kontextu rozhodnutí po protestech fanoušků Slavie v roce 2011, které se taky zvrhly ve výtržnosti, ten zápas se taky nedohrál, byla tam snaha nějakých fanoušků potom vniknout do útrop stadionu, do VIP sektoru, takže tam byla udělena pokuta 750 tisíc, 3 utkání a taktéž kontumace, ale už je to nějakých 15 let zpátky, takže v tomhle kontextu tady to bylo ještě o něco vážnější, mi ten trest připadá vlastně adekvátní.
0: Slavia si nicméně teď o víkendu zkomplikovala cestu k titulu, od kterého jí skutečně dělilo pár minut, asi 3,5 minuty. Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík dopředu teda říkal, že ať už bude ten trest od disciplinárky jakýkoliv, tak se neodvolá.
3: Přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ní nést odpovědnost.
0: Mluví o obrovské ostudě.
3: Mě to mrzí, že jsme udělali skandál profesionálnímu fotbalu, jsme udělali skandál českému fotbalu.
0: Skončil ředitel bezpečnosti. Klub chce rozvázat spolupráci s pořadatelskou a bezpečnostní agenturou.
3: Vypíšeme výběrové řízení na novou agenturu a najdeme si nového partnera.
0: Do toho může dojít k dlouhodobému uzavření tribuny Sever, kde je kotel Slavie. Netýká se to jenom těch 4 utkání. On mluvil o tom, že to může být na půl sezóny, klidně na celou sezónu. Pachatelé napadených hráčů Sparty dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Tyhle ty kroky, o kterých teď mluvím, které chce činit sama Slavie v reakci na to, co se stalo při derby, ty jsou adekvátní?
2: Myslím, že ano, ale do značné míry jsou i bezprecedentní. To jsme tady asi ještě neměli, že by klub až v takové míře přijal odpovědnost za vlastní selhání. Mohlo to samozřejmě být i trošku pragmatické, protože nějaké přiznání viny nebo účinná lítost může být potom polehčující okolnost při rozhodování té disciplinární komise, ale mě to hlavně signalizuje podle toho, co jsme zatím slyšeli, že to opravdu vyvěrá z nějaké naprosté ztráty důvěry, z nějakého zklamání, že ten vztah, který tam byl dlouhodobě nastaven mezi klubem a tribunou Sever a který očividně přestal před nějakou dobou úplně fungovat, takže opravdu ta spolupráce tam přestala, že ta důvěra byla nějakým způsobem nalomena a teďka opravdu ta reakce je o to razantnější.
0: Do toho ještě z A týmu teda vypadli, abychom byli úplně kompletní, 2 hráči, kteří dostali v derby přímou červenou kartu. Týká se to hráčů Chorého a Douděry, kteří už si ve Slavii nezahrají. Pojďme zrekapitulovat to, co se stalo v té 7. nastavené minutě při derby pražských S. Desítky vteřin do mohutných oslav titulu před největším rivalem, ale prostě obrovský zkrat. Co se přihodilo?
4: Končí už 6. nastavená minuta, Slavia Sparta 3-2.
2: Slavia mohla vlastně během pár minut slavit mistrovský titul, hrála v oslabení, opravdu to pro ty hráče byl docela náročný potom výkon, aby to udrželi. Fanoušci postupně už se začali jasně dostávat pod ten sektor, pod nějaké ty minimální zábrany, byli připraveni oslavovat titul přímo na hřišti, což je něco, co se děje běžně a podle všeho, co víme, klub o tom věděl, byl na to připraven, že po ukončení zápasu toto nastane. Nicméně k tomu vniknutí na hrací plochu došlo dříve.
4: Teď už fanoušci bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí, neodpískali konec zápasu.
2: Bylo to zřejmě způsobeno i tím, že rozhodčí dvakrát zapískal, když chtěl vlastně popohnat domácího brankáře, aby odehrál míč. Ti fanoušci si to vyložili jako signalizaci konce utkání a vtrhli tedy na tu hrací plochu předčasně. S tím, že ale to, co se tam dělo, nebyly jenom nějaké oslavy, byla tam větší část fanoušků, kteří jsme mohli vidět, že opravdu slavili, chtěli se třeba vyfotit s nějakým hráčem, ale pak tam byla část fanoušků, kteří tam šli vyloženě s úmyslem dopustit se nějakého násilí, byli tam napadeni někteří hráči Sparty a zároveň část fanoušků, nějaké asi nižší desítky, kteří vlastně směřovali s pyrotechnikou se světlicemi vstříc kotli Sparty, kam následně začali i tu pyrotechniku vhazovat.
4: A létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
2: Naštěstí tam byla ta ochranná síť, nějaká pyrotechnika potom letala i zpátky z toho spartianského kotla.
4: Ale tohle je neuvěřitelná záležitost.
0: Podle Sparty, jak jsem to četl v zápise rozhodčího sutkání, došlo, a vy už jste to sama zmínila,

0: fyzické inzultaci minimálně 3 hráčů z party. Kamery živě při tom utkání z detailu zabírali zejména napadení brankáře z party Jakuba Surovčíka, taky mu ty diváci chrstli pivo do obličeje, řvali na něj. Proč je nikdo nezastavil? Nejsou od toho na místě při každém utkání pořadatelé, policisté?
1: Ve chvíli, kdy se ti fanoušci rozběhnou, tak už to jde zastavit poměrně těžko, obzvlášť když je jich větší množství. Tam to samozřejmě chtělo řešit dříve, ono teď se to zpětně hrozně lehko už nějak vykládá. Já se domnívám, že ten hlavní problém byl ten, že vedení Slávy a ty zodpovědné autority, včetně bezpečnostního manažera, možná hlavního pořadatele, jednoduše měli důvěru, že tak jako tomu bylo už třeba v minulosti, že se to nezvrhne, že opravdu ti fanoušci vběhnou na hřiště až po odpískání konce utkání, že se je tam podaří nějakým způsobem oddělit od těch hráčů, nebude tam docházet k výtržnostem, ale to se teda nakonec bohužel nestalo, takže tam ideálně už ve chvíli, kdy ti fanoušci scházeli dolů a zejména bylo vidět, že se zahalují, že mají ty kukly, tak tam už by mělo dojít třeba k nějakému přerušení utkání, nebo se to dalo řešit možná i bez přerušení, kdy i ti pořadatelé tam mohli nastoupit ve větším počtu, apelovat na ty fanoušky, aby se vrátili, mohl na to nějakým způsobem reagovat hlasatel, takže byly tam možnosti, ale jak říkám, zpět mě se to hodnotí strašně jednoduše, tam jednoduše asi byla ta důvěra ze strany klubu.
0: Mimochodem hlasatel upozorňoval fanoušky ještě předtím, než vběhli na trávník, ale vlastně i potom, že ještě není konec a prosil diváky, aby zůstali na svých místech. Mimochodem mluvila jste o té policii Slavy a potvrdila, že policii nepovolala k akci. Policie je na fotbalových utkáních vždy nápomoc na řešení těch situací, ale měla by být vyžádána, nebo její nápomoc by měla být vyžádána pořadatelem Fedenu, ale nakonec musela zasáhnout až sama od sebe. Do toho teď po 2 dnech jsem četl vyjádření Tribuny Sever, což je tedy ten hlavní fanouškovský spolek z kotle Slávie za brankou na Tribuně Sever. Podle Tribuny Sever nešlo to vběhnutí lidí na plochu zastavit.
2: Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběru je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.
0: A někteří fanoušci si tedy vyřizovali účty se Sparťany, kteří předtím házeli světlice na hřiště nebo i prý do fanoušků Slávie. Tohle je běžné, že se objevují lidé, kteří si pak chtějí vyřizovat něco s kotlem toho klubu protivníka? A takhle to řeší v závěru, že přiběhnou k tomu kotli a začnou na ně házet světlice?
1: Tohle bych řekla, že úplně běžné není. To, že se vhazují světlice do sektoru s fanoušky druhého týmu, to se bohužel děje. Před, myslím, 3 roky 2023 směřovaly nějaké dělbuchy zase ze sektoru spartianského, ale tady to vyřizování účtu probíhá spíše, někdy se mluví o tom třetím poločase, mimo ty samotné zápasy, kdy se domlouvají různé bitky, anebo můžou to být i krádeže vlaje, jak byla nějaká krádež chorea, takže v rámci třeba té chuligánské subkultury probíhá nějaké poměřování sil, je tam snaha získat co největší reputaci pro vlastní skupinu, mluví se o nějaké takzvané jako chuligánské cti, ale že by to bylo takhle v rámci toho zápasu, to bych řekla, že dneska už se prakticky neděje. V 90. letech to bylo trošku dynamičtější skrze různé jako náběhy na ty sektory s druhými fanoušky, ale tady takhle jako vyřizování účtů teďka nevzpomínám, že by byl takový jako případ.
0: Šéf slavistického představenstva Jaroslav Tvrdík v několika rozhovorech, které jsem od té doby slyšel, prohlásil, že kotel se radikalizoval, že vztah s lidmi z kotle už dlouhou dobu nefungoval. Jak se vůbec takovéhle věci řeší? Vy jste říkal, že kotel dal dopředu vědět o tom, že ti fanoušci chtějí slavit titul na hřišti, tak neměl se na to klub lépe připravit třeba?
1: Údajně tam byla informace, nebo slyšela jsem, že to spíše bylo tak, že Tribuna Sever to oznámila, že to tak bude. Jestli se na to měl lépe připravit, zase ono to vyvírá z toho, že tam dlouhodobě byla nějaká spolupráce. Nemůžu říct, že to tak bylo v tomto případě, ale typicky se uzavírají různé neformální dohody, kdy ten klub se domluví s fanoušky, že jim bude tolerovat nějaké typy chování. Můžou někdy přivírat oči i na tou pyrotechnikou, můžou na to mít vyčleněné i prostředky v rozpočtu, ale že ti fanoušci se vyvarují nějakých závažnějších projevů, které by pak mohly vést ještě k větším pokutám, k větším průšvihům. Takže to je něco, co se taky děje. Jak říkám, nemůžu říct, že to bylo v tomhle případě, nemám proto žádné důkazy. ale obecně ten vztah mezi vedením klubu a zejména mezi Ultras je mimořádně křehký. Ty Ultras uskupení hodně kladou důraz na nějakou svobodu, autonomii, takže oni nechtějí být s tím klubem příliš nablízko. Zároveň je tam jako velmi snadné nějakou tu spolupráci zpřetrhat, pak tam můžou být velké problémy, spousta evropských klubů už s tím bojovala.
0: Uhum. Já když se vrátím do toho víkendového Edenu na závěr utkání, který teda nebyl úplně závěrem, tak ten dav, který byl na hřišti, se za pár chvil po tom, co teda insultoval některé z těch hráčů, do toho naházel ty světlice do toho rohu, ve kterém byli spartanští fanoušci, tak se potom rychle vracel zpátky na tribuny. Byli tam děti, byli tam rodiče s dětmi, byli tam maskovaní fanoušci v kuklách, byli tam polonazí fanoušci, v rukách měli světlice, všude byl dým a tak dále. Dlouho se čekalo, co dál, mezi tím Spartané opustili stadion v obavách o svoji bezpečnost. Odjeli. Sparta následně vydala prohlášení, podle kterého jde o dlouhodobě budovanou atmosféru nenávisti.
3: Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu.
0: Vnímáte to stejně, že to přerostlo rivalitu? To, co je mezi Spartou a Slaví.
1: Ono bohužel i taková úroveň nenávisti u podobných zápasů, u derby je poměrně častá. Je pravda, že tady už to dosahovalo možná nějaké větší intenzity tím, že už se tam zapojovali i funkcionáři, bylo tam v tom březnovém derby, tam bylo vlastně to kopnutí Jana Kuchty fyzioterapeutem právě Slavia Praha.
0: V tunelu,
1: Byly tam nějaké nešťastné jakoby občas výroky ze strany třeba zase oficiálních autorit, tak to potom může ještě více jako rozmíchávat tu nenávist, která opravdu v těch posledních letech, nejenom na tribunách, ale i mezi těmi hráči, kdy tam s výjimkou tady toho zápasu, to přerušování zápasu, žluté, červené karty, už to bylo docela neúnosné, už se na to nedalo moc dívat, ale nechci říkat, že by to bylo něco, co by bylo úplně jako mimořádného, bohužel k těmto typům zápasů to patří a myslím si, že většina lidí, co se na to dívá, ať už na stadionu nebo v televizi, tak tam opravdu chtějí ty vyhrocené emoce.
0: Na druhou stranu, co k tomu rozhodně nepatří, je to, co jsme viděli a zároveň to, co třeba zažil, kromě toho, co zažil na stadionu Jakub Surovčík, golman Sparty, tak on zažil i to, že mu lidé přímo vyhrožovali, nejen na hřišti, ale prý už i před zápasem, vyhrožovali smrtí jemu a jeho rodině, chce to řešit právní cestou. Do toho kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví, budou se zabývat i rozsáhlým a opakovaným používáním pyrotechniky. Jak je možné, že se tolik světlic dostane na stadion?
1: Pyrotechnika se na stadiony dostává různě, není to problém i tam propašovat, pak záleží v jakém množství. Při vstupních prohlídkách každý, kdo chodí na fotbal, na hokej, tak ví, že ty prohlídky jsou takové, jako podívají se vám, ohmatají kolem rukávů, nohavic, do tašky se vám podívají většinou jen tak jako na lehko, když tam budete mít třeba falešné dno, nebo tu pyrotechniku budete mít třeba někde na zádech, budete mít kabát, který si většinou nemusíte sundávat, v botech, intimní partie, dětské batůšky, potom osobní znalost, dohody neformální se členy pořadatelské služby, může se to tam pašovat s choreografií, někdy třeba Ultras nebo zástupci kotle mívají nějaké vlastní skladovací místnosti na stadionu, takže tam často ta pyrotechnika může být už dopředu, takže těch možností je opravdu jako hodně a nedá se nikdy říct, že by to bylo jenom selhání té pořadatelské služby, není to prostě možné odhalit, když je to tam ve větším množství, tak tam už pravděpodobně bude něco systémovějšího i skrze nějakou tu, řekněme, dohodu s pořadatelskou službou, že už tam bude dítě něco takového.
0: Takže byste přistoupila na ty názory, že šlo o dlouhodobě přehlížené, možná tolerované chování prostě, které vyústilo v to, co jsme viděli?
1: Dalo by se to tak říct, ale možná i s vědomím, ono s tou pyrotechnikou je to složité. Některé kluby šly cestou, i vím, sama jsem mluvila v minulosti s některými bezpečnostními manažery, že se radši neformálně třeba dohodnou s fanoušky, že budou do určité míry pyrotechniku tolerovat, aby právě ti fanoušci jim ale výměnou za to slíbí, že třeba nebudou používat nějaké nebezpečnější typy pyrotechniky, nebo je nebudou používat třeba v evropských pohárech, kde jsou větší pokuty, takže někdy tam byla i snaha právě s tím, že ty kluby nejsou úplně schopné s tím jako bojovat, je to takový boj s větrnými mlýny, tak alespoň nad tím mít nějakou kontrolu.
0: No, Jaroslav Tvrdík teď vyhlásil nulovou toleranci pyru.
4: Stadion Eden bude prostě oázou bezpečí.
0: Mluví o tom, že pyro si u nás už nikdo nerozsvítí a kuklu si nikdo nenavleče.
4: Nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
0: Jak toho chce docílit?
1: Musel by to opravdu důsledně vymáhat skrze pořadatelskou službu, která by opravdu musela být dobře vycvičena, aby byla schopná jít tady do těch konfliktů, jít do zaplněného sektoru, v tom, jak třeba i ty tribuny jsou někdy strmé, udělat tam nějaký zákrok proti fanouškům, kteří jsou jako rozvášnění, může tam být i vliv alkoholu a zasahovat proti tomu, to je opravdu velmi nepříjemné. Ani policie nemá tyto zákroky úplně ráda. Často se třeba čeká, vytipuje se ten problémový fanoušek, vezme se až po poločase, po zápase, právě protože je to velmi nebezpečné pro ty zasahující. Členové pořadatelské služby nemají žádný speciální statut, žádnou ochranu, takže je to velmi rizikové. Samozřejmě může jít tímto směrem, může tam mít velké množství pořadatelů i těch, kteří budou fyzicky zdatnější, ale bylo by to opravdu poměrně jako komplikované.
0: A není jednodušší zapnout systém, který už má Slavia, nejenom Slavia, třeba i Sparta nakoupený, který by dokázal rozpoznat tváře těch fanoušků a tomu, kdo provede nějakou nekalost, tak prostě zakázat vstup na stadion, tak jak se to děje třeba v jiných zemích?
1: To už by vyžadovalo, že budeme mít biometrické údaje všech osob, které na ty stadiony jdou. Třeba by tady byly nějaké karty fanouška, ale to jenom upozorňuje opatření, které se v zahraničí testovalo a vedlo to akorát k velkým protestům a pak se od toho třeba ustupovalo, takže by každý mohl se dostat na stadion pouze, kdyby měl tuto kartu, měl by tam nahrané biometrické údaje a pak by byla nějaká databáze, tím pádem vůči které by se mohly porovnávat obličeje těch výtržníků. U nás to zatím bylo směřováno tak, že by byla databáze osob, které mají uložené zákazy vstupu, ať už třeba soudně nebo v přestupkovém řízení nebo klubem. Právě tam by byly zaneseny ty biometrické údaje a ty by se právě potom mohly porovnávat s těmi osobami třeba při vstupu na stadion, jestli právě ty osoby, které tam nemají co dělat, tak tam nevstupují. To, co jste zmiňoval, je podstatně komplikovanější varianta, která dopadne na všechny fanoušky a která je vysoce nepopulární.
0: V tuhle chvíli bez tak není dostatečná opora v zákonech to dělat, ale na druhou stranu pan Tvrdík mluvil o téhle věci s majitelem Pavlem Tykačem, který mu řekl, ať to zapne a že do té doby, než soudy rozhodnou, tak bude platit případné pokuty. Nutno ale zmínit, že třeba oblékání kukel to taky by ti lidé neměli dělat. Když to uděláte na demonstraci, tak už na ní nepřijdete příště asi.
1: Přesně tak, je to dokonce v přestupkovém zákoně, může za to být uložena pokuta až myslím 50 000 korun, jestli se teď nepletu, nebo 10 000 korun, 50 000 korun u pyrotechniky. Takže je to zakázané, Slavia to má i v návštěvním řádu, takže to mají ošetřené i tam, ale zase je to něco stejně jako u té pyrotechniky, co se strašně těžko vynucuje. Vy to můžete začít vynucovat, ale za cenu naprosté ztráty spolupráce mezi tím kotlem a mezi tím klubem, což tady už stejně asi půjde trochu tímto směrem, ale jinak pokud vy chcete mít dobré vztahy s tím kotlem, mít tam aspoň nějakou kontrolu, tak potom se nad tím jako přivírají oči. Samozřejmě z pohledu veřejnosti lidé se ptají, proč by se mělo ustupovat Ultras, ale je to komplikované. Ti fanoušci jsou taky pro ten klub důležitý a využívají se pak často jako marketingově, takže není to úplně jednoduché.
0: Zároveň pak by to fandění mohlo být i poměrně ploché, jako v těch zemích, které jako úplně eliminovaly všechny tyhle ty nekalé věci, které se na těch stadionech dějí. Já chápu, že to je jako velmi tenká hranice. Na druhou stranu, pokud se to toleruje, můžou se stát tyhle ty situace, kterých jsme byli svědkem právě na proběhnuvším derby. Na druhou stranu, neměl by tady lépe teda zafungovat nějaký prostředník mezi klubem a fanoušky? Ti takzvaní SLOčka, kteří fungují v Česku, nebo fanarbeitři, kteří fungují v Německu?
1: Ta funkce těch takzvaných SLO je naprosto klíčová. A vlastně i nová dohoda nebo aktualizovaná dohoda mezi policií České republiky, FACERem a LFO, tak už tam i zvýrazňuje roli těchto osob, těch takzvaných jako styčných osob pro fanoušky. Problém je, že u nás ještě to pořád není úplně doceněné. Ne ve všech klubech to dělají osoby na plný úvazek, které by zároveň nemuseli řešit marketing nebo lístky nebo ještě něco jiného. Ale to je opravdu zásadní. Často to jsou osoby, které třeba i vzešly z kotle. Je tam vždycky jakoby velmi citlivé vybrat tu správnou osobu, která bude důvěryhodná pro klub, ale zároveň i pro ty fanoušky, ale potom opravdu může velmi pomoct v tom vyjednávání, ve slaďování těch požadavků, nastavování hranic tolerance, takže to je naprosto klíčové, to, co říkáte, tato funkce.
0: No tak co s tím tedy teď? Protože ta zpráva obletěla celý svět, fotbalový svět, o tom, co se stalo při pražském fotbalovém derby. Český fotbal si dlouhá léta budoval lepší renomé. Stadiony se otevíraly lidem, likvidovaly se ty klece, mříže a ploty v sektorech hostí. Od finále MOL Cupu Sparta Slovácko si nepamatuju, že by těžkooděnci Sepsi třeba obsadili hřiště v takové velké míře, jako to tenkrát bylo. Mm-hmm. Jak velká rána to teď pro ten fotbal český je a tyhle ty časy třeba těžkooděnci Sepsi se vrátí?
1: Já si myslím, že to je rána hlavně pro Slávy, protože tady tyto incidenty se nestávají až tak často, je to víceméně jednou za pár let a myslím si, že to nemusí být nějaká zásadní rána pro český fotbal, pokud se to dobře uchopí a konečně se napraví ten dluh, který tady je.
0: Takže naopak, pardon, je to příležitost?
1: Je to určitě příležitost konečně dotáhnout některé věci, o kterých se mluví pořád, databáze rizikových fanoušků, o tom slýcháme třeba 20 let, určitě otázka zákona o soukromých bezpečnostních službách, anebo aspoň licencovaný stewarding, který by nemusel vyžadovat změnu legislativy, aby jsme konečně tady měli profesionální bezpečnostní agentury, které musí být samozřejmě i dobře zaplaceny, aby tady jsme měli stanovené nějaké požadavky na ty zaměstnance, což vlastně v tom zákoně už jsme měli návrh, tam všechno bylo, co vlastně znamená nějaká bezúhonnost, co znamená odborná způsobilost, aby tam byly větší standardy na to školení, nedělalo se to jenom brigádně, často je tam velká fluktuace osob, je tam velký tlak na cenu, takže těch problémů je tady hodně. Přitom to jsou naprosto, je to naprosto klíčový aktér celého toho zajišťování bezpečnosti. A ono to není jenom o tom zabránit nějakým protiprávním projevům, ale v první řadě je to o tom zajistit bezpečí všem těm tisícům a desetitisícům fanoušků, kteří jsou slušní a kteří v čím dál větších počtech na ty stadiony chodí.
0: A kteří o tomto víkendu spolu se Sláví prožili velmi černý den v historii svého klubu. Díky moc za to vyčerpávající, detailní a moc zajímavé povídání.
1: Děkuji moc za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Vendula Divišová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se specializuje na násilí na stadionech. Ptal jsem se jí na pražské derby Sparty a Slávie, o kterém poslední dny mluví celá země a které začal s ohledem na zvyšování bezpečnosti na zápasech řešit i ministr sportu. Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na Svět knihy, kde bude mít Český rozhlas jako obvykle svůj stánek a přivítáme tam skvělé hosty. Dorazí americký historik Timothy Snyder nebo alžírský spisovatel Boualem Sansal a budeme tam i my, Vinohradská 12, v pátek po obědě dorazíme s hostem naší speciální série Extrém, politologem Janem Charvátem. Naslyšenou zítra.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Půl jedenácté.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na ní nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slávie se Spartou. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO a Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Britská princezna Kate dnes dorazí do severní Itálie na dvoudenní návštěvu. Jde o její první zahraniční cestu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Zamířit má konkrétně do města Reggio Emilia. Do obce nedaleko Bologny míří podle agentury ANSA kvůli tamnímu unikátnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti. A tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov je dál silný provoz. Kamiony se zastavují na kilometru 177, levý pruh jede pomalej kolem sjezdu na Rosice a Kývalku. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na čtvrtém kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru, zpoždění je asi půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Cukrákem z 6. kilometru popojíždí kolona, před druhým sjezdem na Lipence je Strakonická uzavřená, chystá se tam vyprošťování převráceného autojeřábu, policie dopravu odklání přes Ucpanou z Braslav. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno a teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
7: Na ministerstvu obrany nečekaně končí špičkový diplomat a odborník Jiří Šedivý. Muž, který vyjednával s NATO ohledně obranného rozpočtu a dlouhodobě upozorňoval na to, že nesplníme závazek vůči spojencům. Co jeho náhlý odchod vypovídá o stavu rezortu a kdyby zítra překročila naše hranice nepřátelská vojska, jsme v dobrých rukách. Hostem Osobnosti Plus je předchůdce Jiřího Šedivého ve funkci vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie, nyní bezpečnostní analytik CEVRO univerzity Jan Jireš. Vítejte, pane Jireši, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
9: Osobnost Plus.
7: I pro vás je, pane Jireši, ten náhlý odchod pana Šedivého z ministerstva obrany z takové jako docela hodně důležité pozice překvapení?
8: Ano, je to pro mě překvapení. Jiří Šedivý tam byl 10 měsíců, nebo bude tam 10 měsíců. Je to, jak jste sama řekla, špičkový odborník na bezpečnostní a obranou politiku. Vlastně v České republice neexistuje člověk, který by měl lepší background. Jiří Šedivý byl náměstek generálního tajemníka NATO a byl ředitel Evropské obranné agentury. Nikdo takový jiný v České republice není.
7: Vy máte nějaké vnitřní informace, jestli jo, tak mi stejně nepovíte, ale zkusit to musím, a tom, proč k tomuhle vlastně došlo?
8: Ne, skutečně nemám informace o tom, co se stalo a asi nikdo z nás a netušíme, jaké konkrétní věci se seběhly, které vyústily tady v toto tak, z mého pohledu nešťastné řešení.
7: Tak já snad jenom připomenu, že podle týdeníku Respekt to nabralo všechno docela rychle spát poté, co se vrátil pan Šedivý z jednání s šéfem NATO, přinesl čerstvá a perfektní čísla, myslím, která se dělá o tom, jak se vyvíjí náš závazek směrem k NATO. Ta čísla byla dost tristní, 1,78% na HDP. a poté k tomu uspořádal mezirezortní poradu. A v ten okamžik, a připomínám, že to čerpám jenom z toho respektu, v tom okamžiku měl Andrej Babiš zatlačit na pana ministra Zunu, že ten, kdo tohle dělá, takže tam nemá co dělat. Je to možný? Co takový scénář vlastně by vypovídal?
8: Já fakt nevím, opravdu nevím, co se tam seběhlo a jaký všechny okolnosti tomu předcházely. Opravdu nevím. Nicméně na základě těch informací z respektu komentář, který se nabízí, je don't kill the messenger. To znamená, Aliance vygenerovala nějaká čísla hodnotící tedy, jaký objem prostředků Česká republika investuje do obrany. A pokud by tato čísla z Aliance nepřivezl pan vrchní ředitel Šedivý, tak by je přivezlo několik desítek jiných lidí, včetně našeho velvyslance při NATO a celého jeho aparátu. Takže ta čísla, která vygenerovalo NATO a které se tedy objevily i ve veřejném prostoru, a konec konců premiér o nich sám hovořil. On sám to číslo 1,78% na rok 2026 zmínil, tak to jsou zároveň jako čísla, která jako nehledejme zatím nějakou velkou vědu. Ta alianční definice obranných výdajů je vlastně strašně jednoduchá. A pokud třeba neustále ve veřejném prostoru v posledních dnech a týdnech se objevuje pojem vyjednávat s NATO o obranných výdajích, tak vlastně z mého pohledu jako člověka, který léta strávil Severoatlantické alianci a zabýval se právě problematikou obranných výdajů a investic do obrany, je to vlastně jako trošku nesmyslné, protože tam jako nejde o žádné vyjednávání s aliancí. Prostě ta pravidla jsou jasná, ta definice je jednoduchá a ten stát buď ty závazky splní nebo nesplní.
7: Já jenom, jestli by se tenhle scénář, který jsem popsala, ukázal jako pravdivý, tak to by svědčilo o tom, že nás nepálí tolik jakýkoliv problém, ale pálí nás, když o tom problému někdo mluví. Což by mohla být taky cesta do pekel.
8: Mohlo by to tak být, ale já skutečně nevím, k čemu tam došlo. A zároveň samozřejmě, ale o tom se hovoří několik měsíců od začátku letošního roku, respektive od ledna, kdy vláda rozhodla o tom škrtu v obranném rozpočtu. A vlastně od té doby to téma je velice intenzivně žije ve veřejném prostoru, v médiích. Mluví o tom Američané, mluví o tom naši spojenci v Severoatlantické alianci, takže určitě pan vrchní ředitel Šedivý nebyl jediný ani první, kdo tato čísla přinesl, nebo kdo je měl k dispozici, nebo kdo o tom problému hovořil. A to si myslím, že on ani ve veřejném prostoru o tom nehovořil. On byl velice zdrženlivý.
7: Víte, jak jste říkal, prostě jsou tady nějaká úplně jasná kritéria z vedení Severoatlantické aliance a není o čem diskutovat, není o čem jednat, protože buď ta kritéria splníš, nebo nesplníš. Tak. Ano. Teď si uvědomuji, že tu cestu do Ankary na summit Severoatlantické aliance do značné míry vládní představitelé brali jako prostor pro vysvětlování. Proč mi tak málo? Tak to jsou úplně, řekla bych, vedle?
8: Takhle, samozřejmě určitý prostor pro vysvětlování a jednání v rámci aliance ohledně obranných výdajů a obranných investic určitě existuje. V tom smyslu, že ten závazek, to znamená dostat se na 3,5% HDP v těch skutečných jádrových obranných výdajích do roku 2035, vlastně může ten každý stát realizovat jaksi různým tempem a různou cestou. To znamená, například je na každém státu, aby si určil, jakým tempem se k tomu cíli bude ubírat. A tohle jsou samozřejmě věci, které snad to lze diskutovat.
7: No jasně, ale tohle je, abych tak řekla, my máme problém se splněním původního požadavku, který byl stanoven v roce, tuším, 2000.
8: To úplně poprvé bylo na té, řekněme, neformální úrovni v roce 2006 a potom ten pevný psaný závazek byl z roku 2014.
7: Takže teď jako všichni, nebo většina států členských NATO řeší už, jak se dostanou k těm 3,5.
8: Je to tak?
7: Zatímco my řešíme, jestli se dostaneme k těm 2.
8: Ano. Jako myslím, že ty 2% jsou, jak se říká, non-negotiable. Jo? Samozřejmě já jsem hovořil o tom, že pokud se bude jednat o ten další nárůst nad rámec těch 2%, tak říkám, tam je třeba k diskuzi v rámci aliance o tom tempu. Zároveň ale samozřejmě ten růst těch obranných výdajů by měl být nějak jako věrohodný a předvídatelný i z hlediska třeba absorpční schopnosti toho domácího obranného systému. To znamená, znamená, tím jenom chci říct to, že ano, na jednu stranu státy mají, jsou suverénní státy a mají možnost si sami říct, jako jakým tempem se k těm cílům chtějí dostávat. Ale zároveň by bylo jako velmi nevěrohodné, pokud Česká republika by do roku 2034 dávala třeba ty 2% HDP a potom tvrdila, že z roku na rok se dostane na 3,5%. Jasně. To by asi úplně přesvědčivé nebylo.
7: Tak měli bychom si říct, že bude skvělé, když se nám podaří splnit ten závazek z roku 2006, ta 2%. Že?
8: Přesně tak. Já vnímám, že v posledních dnech, jak pan ministr Zuna, tak někteří další vládní představitelé vlastně veřejně potvrdili, že hledají dodatečných 20 miliard korun v rozpočtu na rok 2026, které by mohly být přidány do rámce obranných výdajů, a vnímám to velmi pozitivně a doufám, že se jim to podaří a držím jim palce.
7: Když, a buďme střízliví, ale když se teď střízlivě podíváme na vedení rezortu, na vedení celé vlády, protože odtamtud jdou ty rámce směrem dolů, tak máte pocit, že ministerstvo obrany je nastavené k tomu, aby se jako potýkalo s tou složitou situací, ve které jsme?
8: Tak někteří představitelé vlády v posledních měsících vlastně říkali i veřejně, že obrana není jejich priorita. To je pravda. Na druhou stranu v programovém prohlášení vlády v kapitole obrana je řada ambiciozních prohlášení a slibů. Například se tam píše, že prioritou bude pořizování systému protivzdušné obrany. A pro zemi, která nemá námořnictvo a která nemá jaderné síly, tak protivzdušná obrana je zhruba to nejdražší, co existuje a co si lze v té oblasti obrany pořídit. To znamená, aby vláda dokázala například naplňovat své programové prohlášení v oblasti zajištění protivzdušné obrany, tak prostě bude muset investovat v následujících letech stovky miliard korun.
7: Tak, ale já jsem teď, když jsem takhle to z vás dolovala, tak jsem jenom chtěla slyšet, když vezmete dohromady prostě všechny indicie, které z toho rezortu jdou, o tom, jak ministr musí poslouchat pana Okamuru, o něčem nesmí mluvit, zároveň musí poslouchat pana Babiše, když pan Šedivý prostě musel opustit nebo opustí ke konci tohoto měsíce ministerstvo obrany. K tomu to, jak plníme závazky, k tomu další a další a další věci. Tak máte pocit, že jsme jako česká společnost prostě v dobrých rukách, pokud jde o obranu této země?
8: Chci říct asi tři věci k tomu. Za prvé úplně tedy otevřeně, a je to skutečně můj jaksi hluboký názor, že v kontextu stávající české vlády a v kontextu situace, ve které se nacházíme, tak ministr Zuna jako osoba je ta nejlepší volba pro ministra obrany. Říkám v kontextu, v jakém se nacházíme. Je to opravdu odborník, zná ten systém důkladně a zevnitř, má západní vojenské školy, znám ho dlouho, vím, co si myslí, a opakuji, že v té dané situaci si myslím, že personálně je to ta nejlepší volba jako ministra obrany.
7: Tak přesto, že, pardon, přesto, že se zdá, že tedy ustupuje šéfům.
8: Tak asi je v takovém postavení, kde nemá jinou možnost, a je to samozřejmě jaksi původem nepolitik. Je sice vicepremiér, ale je prostě svým založením i svým backgroundem nepolitik. Je to voják, je to odborník na obranu. Takže už to nějakým způsobem asi vymezuje jeho hrací pole. Ale ještě jsem chtěl doplnit další dvě věci. Ta další věc je ta, že řada problémů, na které narážíme, tak vlastně jsou nějaký dlouhodobý systémový věci, jo, se kterýma neudělali nic ani předchozí vlády, přičemž ta předchozí vláda, které já jsem sloužil, tak v řadě věcí významně pokročila kupředu a řadu věcí začala řešit nebo vyřešila. Ale ten komplex těch problémů, který se desetiletí neřešili, je tak obrovský, že opravdu to nejde udělat z roku na rok, nejde to udělat ani během 4 let. A vlastně s podobnými problémy, se kterými zápasily předchozí vlády, tak dneska zápasí i stávající vláda a pan ministr Zuna. Úplně konkrétně mám třeba na mysli velice zdlouhavé a zkostnatělé rozhodovací procesy, například právě v oblasti vyzbrojování. My potřebujeme kromě jiného radikálně reformovat ten celý akviziční systém ministerstva obrany i na základě zkušeností z války na Ukrajině, kdy prostě vidíme, že dneska a v budoucnosti ty věci bude potřeba dělat radikálně rychleji než kdykoliv v minulosti. A to jsou prostě nějaký objektivní systémový problémy, na který by narazila každá vláda a každý ministr obrany. A to přímo souvisí s tou efektivitou obranných výdajů a schopností, jak si splnit ty alianční cíle. A já doufám, že třeba právě v této oblasti, jako je revize anebo reforma akvizičního procesu ministerstva obrany, tak právě pan ministr Zuna má velkou šanci uspět.
7: No, já jsem jenom pro zajímavost se snažila dohledat, jak daleko je ta revize akvizičních systémů.
8: Ano.
7: A zjistila jsem, že nikde. Respektive nikde se o tom nepíše.
8: Tak... Dobře, já doufám, že...
7: Ne, to je jenom pro zajímavost.
8: To asi není na mě, jenom doufám, že to proběhne.
7: Ne, víte, já v podstatě mířím svými dotazy jenom k tomu, že sám o sobě fakt, že v dnešním světě a ve stavu západního světa, Ameriky a všeho, co se děje, nemít obranu jako prioritu je prostě nerozum.
8: Já s tím řele souhlasím a chtěl jsem právě doplnit ještě tu třetí poznámku. A to je jaksi velice sebezpytná otázka týkající se stavu a požadavků české společnosti. Chce to česká společnost? Chce česká společnost, aby vláda výrazně investovala do obrany?
7: Ale jestli mohu.
8: Ano.
7: Pak bychom se mohli ptát, jestli chce česká společnost platit daně.
8: Já si za sama souhlasím. Samozřejmě je to kombinace obou věcí. Zaprvé je to nějaký vliv veřejného mínění, vnímání hrozeb, to jestli česká společnost vnímá hrozby podobně jako Poláci nebo Baltové nebo Skandinávci. Odpověď je, že nikoli nevnímá. Česká společnost vnímá pravděpodobně bezpečnost a bezpečnostní hrozby podobně jako třeba Rakušané nebo část Němců. Což je asi jako nerozum i z ohledu na nějakou naši historickou zkušenost a s ohledem na naše geografické položení, ano, jistě, ale prostě nějakou roli pro to politické rozhodování to hraje. Prostě politické reprezentace, a teď se to týká jakýchkoliv vlád a jakýchkoliv politických stran, prostě do velké míry nevyhnutelně odpovídají na nějakou společenskou poptávku a úplně prostě nemůžou dělat něco, co jako je v úplném rozporu s nějakým společenským očekáváním. Na druhou stranu, vřele jak si souhlasím s tím, že obzvláště v oblasti obrany je nezbytný a klíčový ten takzvaný politický leadership. To znamená prostě to vedení toho státu musí říct OK, my prostě tady objektivně potřebujeme něco udělat a musíme to těm lidem vysvětlit. No, musíme být schopni to lidem vysvětlit.
7: Tohle je přesně ono, na co se ptám. Tak my vlastně, a teď mluvím o politické reprezentaci, vůbec neumíme vysvětlit, nebo politici neumí vysvětlit, v jaké jsme si situaci. Před čím musíme být obezřetní a proč. A naopak ústy význačných osobností hnutí ANO například vysvětlujeme, oč důležitější je železniční infrastruktura než obrana. A pak se máme divit, že není společenská poptávka potom, aby rostly výdaje na obranu.
8: Jo, je to tak, máte pravdu. Ale s tímhletím dlouhodobě se potýkají všechny vlády. Myslím, že ani ta předchozí vláda nebyla úplně úspěšná v té komunikaci s veřejností a v tom vysvětlování toho, co je potřeba a čemu hrozíme. Jo. Třeba uvedu konkrétní příklad podpora Ukrajiny. Myslím si, že my oba považujeme podporu Ukrajiny za něco, co je v bytostném bezpečnostním zájmu České republiky a Evropy. Myslím si, že třeba tenhle ten aspekt ta předchozí vláda nedostatečně efektivně vysvětlovala, že vlastně předchozí vláda hodně zdůrazňovala ten morální aspekt podpory Ukrajiny. Jasně, je to relevantní, jo? Pochopitelně, jedná se o pomoc slabšímu státu, který byl napaden agresorem. Pochopitelně, ten morální aspekt a ta morální rovina tam je. Ale myslím si, že z hlediska třeba veřejné komunikace by bylo bývalo mnohem efektivnější, kdyby ta vláda pragmaticky a racionálně mnohem víc argumentoval tím sobeckým bezpečnostním zájmem České republiky, který v té podpoře Ukrajiny je a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím, že jaksi ta komunikace s veřejností v oblasti obrany a bezpečnosti je prostě dlouhodobým problémem.
7: Mimochodem, jeden z mých hostů tady prohlásil, že Evropa už má armádu a že nejmocnější evropská armáda je ta ukrajinská, protože brání vlastně celou Evropu. A to je ta message, o které mluvíte,
8: ano,
7: kterou se nám nepodařilo ano, nebo politikům ano, vlastně ano, prodat.
8: Je to tak. No. Je to tak.
7: Víte, kdyby nakonec došlo k tomu a nikdo z nás není schopen vlastně rozlišit, jestli Donald Trump hraje nějaké marketingové divadlo, nebo to myslí vážně, ale kdyby nakonec došlo k tomu, že Američané by prostě opustili Severoatlantickou alianci, jí jsme členem. Neznamenalo by to nic jiného pro zbylé státy, než že výdaje na obranu by se musely ještě výrazně prostě zvýšit.
8: 100%.
7: Takže teď bychom byli ve stádiu, že by se navýšily ty příspěvky a na ty bychom taky neměli. A kdybychom neměli, jako nemáme teď, tak nám ani nikdo nepomůže.
8: Ano, takže přesně tak to je.
7: Takže se ocitáme přesně prostě tak v takovém zvláštním jako nejistotě, co by s námi vlastně bylo. Chápu to dobře.
8: Chápete to naprosto dobře. A já to ještě shrnu z jiného konce nebo z opačného konce. Aby fungovala alianční kolektivní obrana, tak všechny spojenecké země musí plnit své závazky. To znamená kromě jiného dávat adekvátní peníze na obranu a adekvátně do obrany investovat. Pokud to nebudou dělat, tak ta věrohodnost kolektivní obrany bude oslabována nebo dokonce se úplně rozpadne, protože prostě v rámci aliance bude jaksi oslabovat solidarita mezi spojenci a v první řadě by se to týkalo těch Američanů jako nejdůležitějšího člena NATO. To znamená, my musíme zvyšovat naše obranné výdaje a víc investovat do obrany, abychom udrželi soudržnost, solidaritu v rámci NATO a abychom udrželi věrohodnost kolektivní obrany. A paradoxně, pokud to nebudeme dělat a povede to k tomu, že nastane tenhle ten negativní scénář, to znamená kolektivní obrana v rámci aliance se rozpadne nebo přestane být pro protivníky věrohodná, tak paradoxně následně o to víc členské země NATO, včetně České republiky, budou do té obrany muset investovat. A už to nebudou jenom 3,5% HDP, ale bude to třeba 5 nebo 6% nebo 7% HDP. Samozřejmě pokud...
7: Tohle by si to mimochodem
8: pokud teda ta třetí alternativa je prostě nebránit se a vzdát se. Jako řekněme si to úplně na rovinu. Jako položme si všechny ty alternativy na stůl.
7: Jasně.
8: Jo? První alternativa, která je nejlevnější a možná jaksi nejlogičtější z pohledu našich národních zájmů
7: je
8: a budoucnosti
7: na
8: našeho státu a našeho národa, je prostě plnit závazky v rámci NATO, které již existují.
7: Tak.
8: To je nejjednodušší a nejrychlejší a nejspolehlivější prostě varianta. Druhá varianta, když tu první variantu dělat nebudeme, je, že se na to rozpadne nebo se rozpadne minimálně systém a věrohodnost kolektivní obrany a budeme muset, abychom se ubránili, do naší obrany dávat 6-7% HDP. Třetí varianta, abychom to plně vyčerpali, je, že nebudeme dělat nic a v případě ohrožení se vzdáme.
7: Tak. To bychom ušetřili, že?
8: To bychom ušetřili, ano.
7: Tak.
8: Asi ne dlouhodobě, ale řekněme krátkodobě.
7: Jan Jireš, bezpečnostní analytik Cevro univerzity, je dnešním hostem Osobnosti plus. Když jsme byli u toho Trumpa. Když předvádí Donald Trump takové ty jeho oblíbené tanečky o tom, jak na to stojí za starou Belu a jak Amerika vlastně jako už jí to nebaví a nechce tam být a blablabla, jak se říká hezky česky. Uvědomuje si podle vašeho názoru to, jak strašně moc nahrává tomu Rusku? Když takhle znevěrohodňuje samou alianci?
8: Tak z hlediska jako tradičního přístupu ke kolektivní obraně samozřejmě je to tak, jak říkáte. To znamená, že podkopává vlastně věrohodnost té kolektivní obrany. Ale prostě Donald Trump ve všech oblastech politiky a i ekonomiky se vědomně rozhodl rozbourat ta tradiční očekávání. To znamená i v této oblasti obrany a odstrašení a Severoatlantické aliance. Takže to není nic překvapivé, on se tak chová všude jinde, ale zároveň pořád si vlastně myslím, že ta věrohodnost té kolektivní obrany, respektive odstrašení, drží. A drží z toho důvodu, že pořád vlastně funguje to, čemu se říká jako madman approach, to znamená přístup šílence, kdy prostě jaksi tou rétorikou a tím častým měněním těch pozic a těch messageů, včetně velice jako i pro ty protivníky vlastně nerozklíčovatelných a těžko pochopitelných jaksi sdělení, jaksi vůči americkým spojencům, tak vlastně ani ti potenciální protivníci a agresoři úplně nevědí, co očekávat a vlastně nevědí, jak by se Spojené státy v té krizové situaci zachovaly. A proto si myslím, že ta alianční kolektivní obrana odstrašení, její věrohodnost pořád ještě drží. Já neříkám, že to je takhle dlouhodobě udržitelný, to samozřejmě asi není. Jo? To jako časem by to definitivně začalo korodovat, ale zároveň prostě za půl roku jsou midterms v Americe a za 2,5 roku jsou prezidentské
7: tak
8: volby.
7: Vy si vážně myslíte, že je Amerika nastavená v závislosti na midterms na to nějakým razantním způsobem změnit svoji obrannou politiku a jinak pojmout své členství v NATO?
8: Takhle,
7: to jakoby se asi nezmění, že
8: tak,
7: jo?
8: Jasně, ale na té praktické a vojenské úrovni v rámci NATO ta americká politika je pořád stejná jako už léta a desetiletí. To znamená na té praktické úrovni, jakoby, dobře, můžeme se za chvíli bavit o tom oznámeném částečném stahování amerických sil z Německa, jasně. Ale co se týká americké role v NATO a amerického zapojení do toho obranného systému NATO, tak tam se vlastně navzdory té rétorice, která přichází z Bílého domu, tak tam se vlastně nic nemění.
7: Ale jako, my nevíme, pardon, jestli se nic nemění.
8: Víme to.
7: Ne, to bychom museli vyzkoušet ten článek 5.
8: Ano, pochopitelně. Jako dokud nedojde ke krizové situaci a dokud nedojde prostě k diskuzím mezi spojenci o aktivaci článku 5, tak nevíme, jak by to dopadlo. Ale to jsme nevěděli od roku 1949. To jsme nevěděli ani před 10, 15 nebo 20 lety a netýká se to v takové situaci jenom Američanů, ale týká se to všech spojenců, jak by se zachovali a jak by je rozhodli, protože samozřejmě i v těchto těch nejdůležitějších vlastně věcech aliance rozhoduje konsenzem všech svých členů. Takže tohle jsme nikdy nevěděli a to vždycky byla nějaká míra nejistoty v rámci aliance.
7: Dobře,
8: ano,
7: ale
8: teď
7: takže
8: svou rétorikou Donald Trump tu míru nejistoty samozřejmě zvyšuje a posiluje, tak, pochopitelně. Ale jenom prostě chci říct, že pod tady tou politickou rovinou samozřejmě jsou ty praktické věci, které se týkají fungování NATO v té vojenské oblasti, například fungování stálé velitelské struktury, kde prostě dnes a denně 24 hodin 7 dní v týdnu sedí 10 000 spojeneckých důstojníků, přičemž největší počet je Američanů a ty prostě neustále vyhodnocují situaci a připravují alianci na kolektivní obranu. A tady v těchto těch věcech vlastně se nic nemění a nezmění.
7: Vy jste zmínil ty Němce a odchod Američanů z Německa. Víte dobře, že Německo přišlo s tím super ambiciózním plánem, aby mělo úplně nejsilnější armádu v Evropě. A já se ptám, rozumíte těm občasným obavám z německé armády, které občas prolítnou Francií a Británií, že tady tento typ mocnosti znovu buduje silnou armádu? Nebo je to úplně, že slyšíme trávu růst? Prosím.
8: Rozumím tomu pouze v jednom jediném smyslu, a to v tom, kdo v budoucnosti teoreticky nebo hypoteticky může v Německu vládnout. Pokud by v Německu vládly ty současné dosavadní mainstreamové politické strany, tak z toho žádnou obavu nemám a myslím si, že žádnej příčetný Evropan z toho dneska obavy nemá. Samozřejmě jiná věc je nějaká politická perspektiva nebo perspektiva domácího politického vývoje v Německu, pokud by se někdy v budoucnosti v Německu dostaly k moci politické strany, které by nebyly takovým způsobem vyrovnané s německou vinou za druhou světovou válku a nebyly by tak hluboce a intenzivně zapojené do těch mezinárodních struktur v Evropě, to znamená jak NATO, tak Evropské unie.
7: Mluvíte AfD tedy?
8: Mluvím primárně o AfD, je. Ano, samozřejmě. Rostoucí role Německa v evropské obraně je něco, po čem většina Evropanů a většina evropských vlád léta volala. Vždycky bylo jasný, že obrana Evropy musí do velké míry stát na Německu. A Německo to donedávna nedělalo. A všichni prostě si na to stěžovali, včetně Poláků, včetně různých polských vlád. Volali potom, aby Německo dělalo víc v obraně a zapojilo se víc do obrany Evropy. Takže my všichni jsme to chtěli v Evropě. Jo.
7: Já už vám do toho musím vstoupit, ať nám taky něco zbyde na příště. Jan Jireš, bezpečnostní analytik CEVRO Univerzity, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
8: Moc mě těšilo. Mějte se hezky, nashledanou.
7: Barbora Tachecí přeje hezký den.
10: 11 hodin.
9: Český rozhlas Plus.
6: Irán snižuje těžbu ropy, americká blokáda jeho přístavů trvá už měsíc. Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. A meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, je nejvyšší za půl roku. Zprávy a Martin Matějka. Iránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Iránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády iránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc.
10: Washington sáhl k blokádě iránských přístavů po dvou týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda iránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Irán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Irán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
6: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů a budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
11: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
6: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply opět 0,1%.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO a Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
12: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku, označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
13: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Rakouské úřady uzavřely vyšetřování loňské střelby na gymnáziu v Grazu. Nepřežilo ji tehdy 10 lidí. Útočník, bývalý student gymnázia, podle závěrů vyšetřovatelů jednal sám a střelbu detailně plánoval. Po útoku spáchal sebevraždu.
14: Rakouská prokuratura v posledních měsících prověřovala, zda střelec neměl spolupachatele nebo do svých plánů nezasvětil někoho dalšího. Nic takového se prokázat nepodařilo. Vyšetřovatelé také prozkoumávali dokumenty a datové nosiče nalezené v domě pachatele. Podle prokuratury z nich vyplývá, že se detailně zajímal o případy jiných útoků na školách. Údajně je obdivoval a chtěl také napodobit. Střelba na gymnáziu v Grazu z loňského června patří k nejhorším tragédiím v novodobé historii Rakouska. A znovu otevřela debatu o zpřísnění pravidel pro získání střelných zbraní. Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Německá policie podniká v Berlíně rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě. Informovala o tom tamní list BZ s tím, že úřady do akce nasadili asi 500 policistů a členů speciálních jednotek, kteří v německém hlavním městě prohledávají zhruba 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovaly několik měsíců. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Proti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků soustředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
15: Ročně jeden hraboš skonzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat i jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174 počítíte s kolonou kamionů. Levý pruh zpomaluje až za sjezdem na Rosice na kilometru 181. Osobními auty pojedete celý úsek asi 25 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí kolona kamionů ve dvou pruzích. Levý jede rychleji, provoz brzdí stojící nákladní auto na 4. kilometru u Rudné. Zdržení je 15 minut v osobních autech. V Praze Strakonická ulice je na příjezdu po D4 uzavřená před druhým sjezdem na Lipence. Nadále se tam chystá vyproštění autojeřábu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno i zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a Beslezsku i polojasno až jasno. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná další epizoda z projektu Českého rozhlasu Život k nezaplacení s Tomášem Pancířem.
16: Jak ochránit v současném světě nejlépe hodnotu svých úspor? Jak by se mohlo změnit státem podporované penzijní spoření, aby přinášelo větší výnosy? A pro koho mohou být výhodné dluhopisy republiky, které v tomto týdnu představí ministryně financí? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
9: Život k nezaplacení.

0: dokáže v těch posledních měsících spořit a jak velké ty úspory jsou?
1: V tom našem výzkumu, který děláme společně, domácnosti v průměru uspoří asi 8 000 korun měsíčně, což nezní špatně. Navíc to je už po tom, co zaplatí nějaké pravidelné odvody třeba do toho penzíka, tu tisícovku. Takže něco spoří domácnosti, zvýšilo se to v posledních 6 letech a narostly tam nerovnosti. Takže vysokopříjmoví lidé a domácnosti v tom výzkumu šetří přes 20 000 měsíčně. Lidi, co jsou pod hranicí chudoby v domácnosti, tak nešetří většinou skoro nic. Zhruba 26% domácností vlastně negeneruje žádné úspory měsíční a žije od výplaty k výplatě. Takže tohoto číslo trošku narostlo za posledních 5 let. Naopak narostl ten investiční potenciál v té horní polovině domácností.
0: Existují data, kde domácnosti mají úspory nejčastěji, nebo kam ty úspory dávají, když to tak řeknu, jestli ty peníze jsou v bankách, třeba na spořících účtech nebo termínovaných vkladech, nebo ve státem podporovaných spořeních, tedy penzijním nebo stavebním, nebo jestli je často domácnosti mají doma nebo v investicích?
1: Tohoto publikuje Ministerstvo financí a Česká národní banka. A celkově ty úspory domácností tvoří asi 7 bilionů korun necelých. Takže to je relativně dost. A nejzajímavější na tom je, že skoro polovina, necelá polovina, je na netermínovaných vkladech. To znamená běžné účty, spořící účty a podobně. Takže obrovská část je na vkladech, které buď to nejsou určeny vůbec, anebo velmi málo. Potom tam jsou nějaké terminované vklady a podobně, ale jako relativně malá část, kolem nějaké větší třetiny, 35%, je v podstatě investovaná. A to je v tom penzíku, v akcích, v dluhopisech a podobně. V některých jakoby produktech, které nabízejí aspoň trochu větší zhodnocení. Jo. Přitom ty dluhopisy jsou relativně malé zhodnocení. Jo. Takže problém těch českých úspor domácností je, že jsou hodně neproduktivně uloženy. A navíc ty produktivní úložky, ty investice v akcích nebo i v tom penzíku a podobně, to má často nejbohatších 20% domácností. A ta střední třída, nižší střední třída a podobně má ty peníze uložené relativně prostě s malým zhodnocením, jo, což posiluje v čase ty majetkové nerovnosti. Proč vám rostou ty aktiva, ta hodnota toho majetku u těch nejbohatších 20% nebo té bohatší části společnosti. Potom tam jsou samozřejmě nemovité majetky. Češi mají relativně hodně v tom nemovité majetku v domech prostě. Jo. Tam je to relativně rovné napříč společností, protože ty domy často vlastní i chudší lidé v Česku. A problém do budoucna je, že ti chudší lidé nemají ty aktivní úspory, kterým by si vybudovali na stáří něco, z čeho můžou čerpat. Jo. Že mají ty domy a plus nějaké peníze uloženy neaktivně v relativně malém objemu. A ty aktivní úspory, ty aktivní investice se koncentrují do těch horní 20%.
0: Jano, je jasné, že neexistuje univerzální odpověď a univerzální rada, jak s úsporami nakládat, že roli hraje řada faktorů od toho, kdy případně ty peníze budeme potřebovat, až po samozřejmě míru rizika, kterou jsme ochotni nést. V ekonomicky neúplně stabilních časech, jaké teď zažíváme, jaká jsou tedy ta hlavní obecná doporučení?
2: Já bych možná řekla ještě obecně, že ohledně těch investic a vůbec úspor, že jak třeba ČSÚ, tak i Česká národní banka popisuje, že vlastně s pandemí covidu a následnými ekonomickými šoky, které přišly, jako byly drahé energie a hlavně tedy obrovská inflace a také do toho zasáhlo, to by asi věděl Daniel Prokop, zrušení superhrubé mzdy, které snížilo zdanění fyzických osob a nechalo tedy více peněz, takže došlo k takovému až zlomu v tom trendu a lidé se snažili přece jenom peníze nějak více zhodnocovat, aby jim tedy všechno nepožrala inflace. A tenhle trend tady pořád pokračuje, takže se i třeba navyšuje právě ten podíl, kteří lidé investují ať už do fondu nebo akcí nebo dluhopisů, i když je pořád skutečně v Česku velmi malý v mezinárodním srovnání. Třeba u nás investice do fondů tvoří asi 7% a v eurozóně je to 13%, čili skoro dvojnásobek a ve Spojených státech 54%. Takže pořád tady prostor je. Každopádně, když se ptáš tedy, kam ty úspory dát, tak samozřejmě jsou tady obecná pravidla.

0: záleží, jestli ty peníze budete v dohledné době potřebovat nebo ne, ale obecně se dá říct, že je potřeba investovat tedy jak do dluhopisů, tak fondů, nemovitostí, akcí, neskočit na špek samozřejmě prvnímu, kdo nabízí nějaké vysoké zhodnocení, což se často stává třeba u firemních dluhopisů, které mají dvojciferné úroky, ale bohužel se i často stává, že jde třeba o ne příliš seriózní firmu, která pak nezaplatí nic. Další věc jsou přesně třeba zhodnocování přes kryptoměny a různé nereálné zisky jako 6% měsíčně a podobně, aby se pak ukázalo, že jde o takzvané letadlo, že tedy ty úroky jsou dané prostě jenom novými vklady.
1: Takže to jsou ty základní rady. Chce Daniel Prokop v tomto směru něco doplnit?
2: Asi bych potrhl dát si pozor na jako samostatný výběr nějakých firem a podobně, pokud tomu nerozumíte. Naopak jako takové ty produkty, že to máte v těch ETF, nějakých složených akcích, tak generují relativně dobré zisky a záleží na tom, jak říkala Jana, jak rychle to potřebujete, protože samozřejmě z produktu typu penzíko nebo DIP to můžete vybrat za hodně dlouhou dobu a zároveň ty akciové produkty mají dlouhodobě větší zisk, ale víc kolísá ten zisk. Jo. Takže je dobré je využívat, když máte nějakou delší investiční periodu, když potřebujete to stabilně, ty peníze, tak je lepší to nějak mixovat, abyste tam měl i nějaké stabilnější investice, které mají třeba menší zhodnocení a nekolísá to tolik. Jo. Takže to je hodně o tom, kdy ty peníze potřebujete a z těchto těch produktů si to složit a něco samozřejmě mít v těch věcech, které můžete využít okamžitě, abyste měl tu likviditu a mohli použít okamžitě. Takže z tohle toho by se asi měla stávat ta investiční strategie. Domácnosti české to často mají prostě jenom v těch okamžitě likvidních penězích na běžných účtech a spořících účtech, byť, jak říkala Jana, se zvyšuje ta míra těch investic.
1: Sociolog Daniel Prokop, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, Jana Klímová jsou hosty této půl hodiny vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
3: Život k nezaplacení.
1: Jednou z možností, jak zhodnotit dlouhodobě úspory, je samozřejmě penzijní spoření nebo penzijko, jak před chvílí říkal Daniel Prokop. To se označuje také jako třetí pilíř důchodového systému. Včera představil Think Tank IDEA spolu s Danielem Prokopem analýzu, jak by bylo rozumné ten třetí pilíř v Česku přenastavit. Navazuje to na rozbor současného stavu, o kterém jsme v tomto pořadu mluvili před několika měsíci. Tehdejší analýza ukázala, že výnosy penzijního spoření v Česku jsou podstatně nižší než v mnohých zahraničních státech. Danieli, můžete připomenout ty hlavní výsledky, o kolik je tedy české penzijní spoření méně výhodné a výnosné?
2: Tak to penzíko, ten takzvaný třetí pilíř, vždycky bude doplňovat ten hlavní průběžný pilíř, který vede stát a vyplácí se v něm ty aktuální odvody těch zaměstnanců. Jo. A může ho doplnit relativně málo nebo relativně hodně, takže může tvořit třeba třetinu těch výpad důchodců a opravdu jako zvýšit výrazně životní úroveň důchodců za pár desítek let. A v Česku máme jednu výhodu a to je v tom, že v tom penzíku je 3,9 milionů lidí v tom třetím pilíři. Takže on je dobrovolný, ale svojí účastí se skoro blíží těm pilířům zahraničí, které jsou nějaké polopovinné a podobně. Jo. Takže to je velká výhoda, je tam velká účast. Velká nevýhoda je, že tam jsou relativně malé prostředky, které se sestávají z toho, že tam lidé dávají relativně málo peněz. A zejména, že tam je malé zhodnocení těch prostředků. A to má dva důvody. To má zhodnocení těch prostředků, které je násobně menší než i v zahraničí. A jeden důvod je, že to lidé často mají jako ve špatných fondech. V takových těch fondech, které generují opravdu jako úplně mizivé výnosy. A druhý důvod jsou relativně vysoké poplatky v Česku. Jo. Takže když to dáte dohromady, a to ukazuje ta původní studie kolegů z IDEA, tak například abyste měl v důchodu rentu, ten důchod 10 000 korun, pokud si spoříte 40 let, tak abyste potom mohli 20 let čerpat 10 000 korun, tak v Česku si na to musíte dávat v penzíku mezi 1500 až 5 000 korun, podle toho, jaké jste fondu. Ve Švédsku, na Slovensku je to 260 až 400 korun, protože to zhodnocení po těch 40 let vlastně každoročně násobí ty úroky, nebo ty se tam každoročně jakoby násobí a to zhodnocení hraje tu hlavní roli v tom, kolik vám zůstane na konci. Jo. A když to zhodnocení je nižší, protože máte špatný fond, a nebo je nižší tím, že mají ty banky vysoké poplatky a ty fondy, tak to prostě hraje tyhle ty řádové rozdíly v tom, kolik musíte si investovat a spořit na to, abyste měli nějakou solidní penzi z toho. A ta aktuální doporučení se právě zaměřují mimo jiné na redukci těch poplatků a jak lidi dostat zejména v tom mladším věku do těch produktivnějších fondů.
1: Když začneme těmi poplatky, co navrhujete? Jak by se poplatky měly změnit a snížit?
2: V Česku ty poplatky se liší v různých těch typech fondů, ale třeba v těch dynamických, v těch nejlepších fondech, tak jsou 1% z objemu. Takže když tam máte 1 000 000 korun, tak to je prostě 10 tisíc, si počítám dobře, plus 15% z výnosu. A teďka, když to sečtete, ten poplatek z objemu a z výnosu, tak oni berou 2 až 2,5% z toho, co tam máte uloženo každý rok. Jo. A teďka, když tohle se děje 40 let, tak vám to sežere, jak spočítali kolegové právě z IDEA, zhruba polovinu toho majetku, který tam může být, jo. Tak vám sežerou ty poplatky. Což je obrovská část, z níž většina by mohla zůstat těm lidem. Jo. A teďka, jelikož v Česku v těch dobrých fondech je to kolem 2% teda ten poplatek, v zahraničí takové ty povinné fondy nebo státní ve Švédsku a na Slovensku, tam je ve Švédsku je státní ten hlavní, na Slovensku je takový povinný nebo polopovinný, tak ty mají poplatky jako výrazně nižší, kolem 0,2 až 0,5%. Ale i ty třetí pilíře třeba v Maďarsku mají poplatky kolem 0,7%, takže třeba třetinové. Jo. A to, kdyby existovalo v Česku, tak jako ta polovina, kterou sežerou ty poplatky, se výrazně redukuje. A samozřejmě by mnohem víc zůstalo v těch úsporách lidí. Zároveň by to byl atraktivnější prostě produkt, do kterého by víc lidí vstupovalo a nakonec by se vyplatili těm hlavním penzijním společnostem, kdyby tam bylo mnohem víc těch prostředků prostě.
1: Jano, jak se k těmto návrhům staví samotné společnosti, které provozují ty penzijní fondy, pokud by něco takového, co teď navrhoval Daniel Prokop, prošlo do zákona, pokud by se ty limity snížily. Je třeba ve hře to, že by některé společnosti z českého trhu kvůli tomu odešly?
0: To si myslím, že asi ne. Respektive penzijní společnosti si zadali takovou protistudii asi trochu u společnosti EY na začátku letošního roku a i ta tam tedy konstatuje, že by to mohlo mít vliv třeba na vstup nových hráčů, že by jako sem odmítli přicházet noví hráči, kdyby se tak výrazně, asi jak třeba navrhuje IDEA, snížily ty poplatky. Uvidíme, jak to nakonec bude, protože ten návrh vlastně na reformu toho třetího pilíře, o které teď mluvil Daniel Prokop, tak připravuje i ministerstvo financí a mělo by někdy v příštích týdnech předložit.
1: Do konce června je termín podle legislativního plánu?
0: Ano, ano, ale vláda by se tím asi měla zabývat už dříve a pokud jde tedy ještě o ty samotné penzijní společnosti, tak oni sami přišli s vlastním návrhem také té reformy třetího pilíře, kterému říkají evoluce penzejka. A v nich teda, když se ptáš konkrétně na ty poplatky, tak oni je tam nekomentují a odkazují se tedy na to, že by porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže, kdyby dávali nějaké doporučení. Nicméně odkazují se tedy na tu studii EY, která tam k těm poplatkům říká, že skutečně jsou v tom celkovém průměru vyšší, ale že než třeba v jiných zemích, které tedy EY porovnává. A ona to ale zdůvodňuje tím, že právě čím dál více těch peněz těch vkladatelů se přesouvá do těch dynamických fondů, které právě mají těch 15% z výnosu ročně, ten poplatek, a ten tedy potom jakože celkově zvyšuje i ten průměr těch poplatků, ale že když se vezmou ty ostatní fondy vyvážené, já nevím co, takže to zase jako není tak hrozné s těmi poplatky. A EY tedy navrhuje, že by se snížení toho poplatku z výnosu mohlo pohybovat třeba na 10%, tedy. Ale myslím si, že jenom u nějakého typu fondů ještě, že to není jako u všech nějak, jo. Takže
1: tak uvidíme.
0: Což vlastně je spíš tedy takové symbolické a ještě vlastně jednu věc k poplatkům, které tam konstatuje EY, tedy což jako obhajuje ty penzijní společnosti, že oni vlastně tu maximální výši o které mluvil Dan, teda 1% z toho vkladu vlastně a 15% z výnosů, což je třeba u těch dynamických fondů, tak že oni to ani jako neuplatňují tu maximální výši, že poskytují slevy, ale když se podíváme tedy na ty jednotlivé slevy, tak já bych řekl, že jsou spíše symbolické. Hmm.
1: K té věci nebo k těm poplatkům ještě jedna věc, která mě zaujala v té analýze. Vy jste zjistili, že lidé vlastně nevědí, jaké poplatky platí a že to ani nepovažují za tak zásadní věc. Když teď tady Daniel Prokop říkal ty částky, kolik za celou dobu penzijního spoření mohou ty poplatky spolknout, tak je právě výše poplatků jedním z těch základních kritérií, které by člověk měl zvažovat, když váhá, s kterou penzijní společností uzavřít smlouvu? Je to jeden z těch klíčových?
2: Takhle, jako ono, dneska to těžko může být jeden z klíčových, protože opravdu, jak říkala Jana, ty za 13 let se ta výše těch poplatků, a to ukazuje ta studie EY, kterou si zadali ty fondy, tak ta výše těch poplatků se za 13 let tou konkurencí snížila o 7% pod to zákonné minimum, takže naprosto minimálně, jo, zanedbatelně. A důvodem je to, že my jsme dělali survey mezi lidmi, které budeme publikovat v průběhu května, teďka jsme publikovali první část, přes 90% lidí ty poplatky buď to vůbec nezná, anebo je podceňuje vůči realitě toho svého fondu. A v takhle jako velké neznalosti nemůže fungovat ta konkurence. Jo. To je jako by lidi vůbec nevěděli, kolik platí za chleba, tak by taky ten chleba byl dražší, protože by využili ty pekaři toho, že to vůbec ti lidi neví, jo, kolik za to platí. Takže takovéhle informační asymetrii logicky nefunguje ta konkurence. Lidi si nedokážou spočítat, jakou ty poplatky hrají roli. A taky v tom našem výzkumu se ukazuje, že podceňují to právě, jakou hrají roli v tom zhodnocení. Jo? Že třeba si myslí, že mnohem větší roli má státní podpora. A ta má teda jakoby z hlediska 40 let spoření proti poplatkům naprosto zanedbatelnou roli. Jo? Takže tam nelze spoléhat na tu konkurenci. Díky té asymetrii a složitosti toho problému stát tam musí nastavit nějaké limity. A to, co jako navrhují ty penzijní společnosti, že by se trošku limitoval z 15% na 10% poplatek z výnosu, to by pořád nás prostě uchovalo na poplatcích, které jsou jako víc než dvakrát velké než těch nejpodobnějších zemích, ty, které mají třeba jenom ten třetí pilíř, jako Maďarsko. Jo. Nedej bože, když se srovnáme s tím Švédskem, kde jsou ty poplatky jako řádově nižší. Prostě, jo. Takže tam prostě musí přijít naprosto zásadní redukce těch poplatků, jinak ten třetí pilíř nebude fungovat pro to zabezpečení na penzi, nebo bude fungovat výrazně hůř. Na druhou stranu, myslím si, že v tom sektoru na ostatních věcech je relativně shoda, jo? Že by mladí lidé měli chodit do těch dynamičtějších fondů, podporovat mladší lidi na tom vstupu a podobně. Takže na 80% těch věcech je shoda všech aktérů. Neschoda je na těch poplacích, kterou podle mě kolegové z IDEA ukazují, že ten stát tam musí jakoby zjednat pořádek.
1: Tak uvidíme, určitě bude příležitost v tomto pořadu se k tomu vrátit nejpozději, až vláda představí svoji představu, jak změnit třetí pilíř. V posledních minutách dnešního pořadu bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc, která bude aktuální zítra, protože ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představí druhou generaci dluhopisů republiky. Jano, pro koho to může být z hlediska úspor zajímavé? Kdo by měl dávat zítra speciálně pozor?
0: Tak konkrétní podmínky, za jakých tedy budou vydávány ty nové dluhopisy republiky, zatím nejsou známé, dá se ale předpokládat, že půjde o dluhopisy, které si budou moci lidé koupit za minimálně 1000 korun, ale také až maximálně za 3 miliony korun, protože to už dříve avizovala ministryně financí Alena Schillerová. A avizovala také, že tam bude nějaký prémiový kupon za držení po dobu 6 let, takže tady asi vidíme nějaký horizont investiční a to znamená, že by tam mělo být nějaké zvýhodněné úročení, ale právě klíčové bude, jaké bude, jaká bude skutečně délka té splatnosti toho dluhopisu, jaké tam bude třeba daňové zvýhodnění a podobně. A to vše rozhodne, pro koho to vlastně bude vhodné a jestli to bude také výhodné třeba s porovnání s jinými produkty na trhu.
1: Z pohledu Daniela Prokopa, který byl členem Národní ekonomické rady vlády v minulém volebním období, kdy dluhopisy republiky vlastně přestaly, protože tady byly za předminulé vlády, tak je to správný krok vydávat dluhopisy republiky nebo státní dluhopisy pro občany?
2: tak může to být jako zajímavé, že to nevlastní jen ty banky a podobně, ale vemte si, výnos těch dluhopisů státních je kolem 4%, pokud tam stát to nějak nepodporuje, nedá to jako nevýhodně vyšší těm lidem ty úroky. Jo. A ty 4% je jako méně než poloviční výnos, než se dá dosáhnout v těch dobrých penzijních produktech třeba. Jo. Zároveň, abyste si koupili ty dluhopisy, tak musíte mít nějakou už jako velkou částku relativně, aby to mi dávalo smysl. Jo. Takže podle mě mnohem důležitější mít dobře udělané to penzijko, kde můžete mít až dvakrát vyšší zhodnocení, než je jakoby normální tržní cena těch státních dluhopisů. A zároveň to penzijko funguje, takže tam dáváte třeba 1500 měsíčně celý život prostě a zabezpečuje vás to na stáří do velké míry. Dluhopisy jsou nárazová věc pro člověka, který je relativně konzervativní investor, takže se spokojí s nějakým nižším výnosem, pokud to stát nedotuje. A zároveň má nějaké peníze volné. Jo. My potřebujeme produkty naopak pro lidi z nižší střední třídy, které mají možnost se odkládat třeba 1000 měsíčně jenom. A tohle to hodně zhodnotit za těch 40 let. Jo. Takže ve srovnání s tím penzinkem je to jako nepodstatná věc, podle mě, která je politicky možná lákavá, ale nedával bych jako velkou energii z hlediska politiku, zaměřil bych se na reformu toho penzinka, ať tam vstupují mladí lidé, ať ty fondy mají velké výnosy, ať tam jsou malé poplatky. To má mnohem větší důležitost.
1: Takový byl, nebo Jana ještě doplní?
0: No, jenom, že skutečně tady záleží na tom úroku, protože když si vezmete, že byste měli úrok, já nevím, 4-4,5% po dobu 5-6 let, tak pak je otázka, jestli se vám to opravdu vyplatí. A je potřeba říct, že už se nezopakuje situace, jaká byla v době inflační krize, kdy poprvé vláda hnutí ANO vydávala právě dluhopisy republiky, kde bylo zhodnocení třeba až 18%, tak tohle historické okno doufejme tedy, že už je uzavřeno.
1: Tolik tedy dnešní život k nezaplacení. I dnes našimi hosty byly Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji, naschranou.
1: A sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky, naschranou.
2: Díky.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: 11 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
4: Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světový trh narušuje. Konflikt rozpoutali na konci února Spojené státy a Izrael proti Iránu. Dnes je to přesně měsíc od začátku americké blokády íránských přístavů, která výrazně omezila tamní export. Teherán musel kvůli tomu už naplněným zásobníkům těžbu ropy přerušit. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal. Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem. Šéf Bílého domu na ní nejspíše bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Irán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfu Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Britský král Karel III. Pronese před parlamentem tradiční projev, chce v něm představit třeba plán návrhů zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Více než 100 lejbristických poslanců zároveň ale podepsalo prohlášení na jeho podporu. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dříve oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022. A hasiči z Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 175 počítejte s kolonou kamionů. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru stálo porouchané nákladní auto. Na místě ještě šipka, jede se levým pruhem, kamiony stojí z 8. kilometru, osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. V Praze Strakonická ulice je na příjezdu po D4 uzavřená před druhým sjezdem na Lipence. Vyprošťují tam auto jeřáb po nehodě. Policie dopravu odklání, kolona začíná za Cukrákem a průjezd z Braslaví je plný osobními auty, to jde lépe objet přes Lipence. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A dnes máme oblačno až zataženo, večer na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už Interview plus Petra Viziny.
5: Disciplinární komise potrestala fotbalový klub Slavie Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun odehráním 4 utkání před prázdným hletištěm a kontumační prohrou 0-3. Sobotní derby se Spartou skončilo skandálem poté, co fanoušci Slavie vnikli na hřiště a napadli několik hráčů Sparty. Jaké změny čekají český fotbal a jak řeší přestupky a násilí na stadionech v zahraničí? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je sportovní novinář, fotbalový expert, dramaturg programu Kanal Plus Sport, Karel Hering. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Byl to podle vás izolovaný incident, řekněme ojedinělý průšvih, na který se nedá připravit, anebo důsledek dlouhodobé tolerance a nedodržování pravidel ze strany vedení Slavie?
6: Takhle, já bych to rozdělil do dvou rovin. Myslím si, že to byl ojedinělý v rámci českého fotbalu, ojedinělý incident, protože je správné, že se to řeší, ale za poslední roky, co bych řekl ze svých zkušeností, když to porovnám, já jsem začínal v novinaření někdy v roce 2000, když to porovnám s tím přelomem století, když to porovnám s první dekádou, tak určitě ta situace obecně se na stadionech v Česku zlepšila. Je tam bezpečí, pochopitelně jsou tam nějaké neduhy, bylo to i na Spartě. Takže celkově ta situace, bych nerad říkal, že je nějaká kritická, nebo že na stadionech obecně není bezpečno. Jenom co se týká Slavie samozřejmě, tak o tom se hodně psalo, mluvilo. Tam si myslím, že došlo jako k nějakému vyústění nějaké situace, která jako probublávala, ať už jsou to horší vztahy mezi vedením klubu a fanoušky, nebo určitě se je potřeba zmínit tribunu Sever, nikoliv obecné fanoušky, takže tam to asi nějakým způsobem ten nedostatek komunikace vyústil tady v tohle.
5: My se o tom ještě budeme bavit víc do detailu, ale kdybyste si jako fotbalový expert vzal do ruky pomysl silnou červenou tušku a podíval se na ty scény. Co bylo v sobotu v Edenu špatně, že mohl dav s pyrotechnikou vtrhnout na trávník a napadnout hráče Sparty? Dá se to třeba vykládat, jako když máte šampaňské připravené na oslavu a ta zátka vybuchne předčasně?
6: Zátka vybuchla předčasně a teď je o to zjistit proč a určitě jeden z důvodů bylo prostě z mýho pohledu, co jsem viděl, podcenění pořadatelské služby. V situacích, kdy se ví, že se může získat titul, kdy se ví, že tam budou mít tendenci fanoušci vběhnout, tak musí být posílena ta bezpečnostní služba. Teď nemluvím třeba o policii jako takové, ale prostě jsou situace v zahraničí, kdy vidíte, že v 75. minutě, v 80. se rozestoupí okolo prostě celé hrací plochy opravdu člověk vedle člověka v oranžové vestě a snaží se tomu minimálně zabránit.
5: No a řekněte mi, tak to nasvědčuje tomu, že to vedení Slavie podcenilo to situaci, protože je příliš blahosklonné, nebo že to vůbec nenapadlo, neměli tu představu. Já vám ocituju Richarda Bačka, který to vidí tak, že cituje, Slavie škrtá sirkami u stohu slámy a diví se, že jim na uhašení požáru nebudou stačit konvičky na zalévání květin. To je to, co říkáte vy, podcenili tu situaci, ale jak se to může stát, že podceníte situaci, která je takhle očekávatelná?
6: Je to samozřejmě velmi, velmi složitá otázka. Vlastně si to nedokážu vysvětlit, ale možná to bude tou blahosklonností, o které jste mluvil, nebo o nějaké přehnané důvěře směrem vůči fanouškům k tomu tvrdému jádru, se kterým je velmi složité samozřejmě vůbec nějako komunikovat. Jo? Protože oni samozřejmě ve chvíli, kdy na jednu stranu to byla vizitka Slavie po Evropě, takže oni si myslí, že mají tu větší moc, že můžou si vlastně diktovat oni podmínky a ten klub do určité míry jako musí dělat kompromisy, aby je zachoval a zároveň je samozřejmě nemůže jim povolit všechno, ale v tomto směru asi určitě jako došlo k tomu podcenění. Další věc je i ta příprava těch jednotlivých nebo taková kvalifikace těch jednotlivých pořadatelů. Tam je situace, kdy vidíte moment, kdy se tam něco odhrává u rohového praporku nebo u postranní čáry a jeden z těch pořadatelů se hádá s hráčem Sparty. To vůbec, ten člověk to vůbec nemá co dělat, ten má být otočený právě celou dobu směrem do hlediště a hlídat to, o čeho je tam placený, hlídat, jestli tam někdo nedělá nějaké nepřísnosti, tak jak je to prostě ve vyspělém
5: světě. To je to, co pan Baček přirovnal k tomu škrtání sirkami u Staroslávy. Již zmíněný bývalý předseda disciplinární komise vysvětloval, že podle něj vedení fotbalové Slávie dlouhodobě nepracuje s fanoušky, ustupuje a omlouvá excesy některých fanoušků i členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
6: S tím musím souhlasit naprosto a byl to vlastně můj první. My jsme byli v sobotu, vlastně když se to stalo, tak my jsme měli v rámci Premier League jsme měli studio, pak jsme se na to dívali a to byl vlastně můj první komentář, že tady došlo k tomu, že se prostě, že Slavia sklízí to, co zasela, omlouváním přešlapů hráčů, prostě přestupky chování, dlouholeté omlouvání a bagatelizování chování některých členů realizačního týmu. Kdokoliv na to upozornil, tak byl kritizován, tak se by říkalo, no jo, oni jsou takový, ty nezměníte a tak dále. A vlastně to samé se týkalo i těch fanoušků, takže to z mého pohledu je dlouhodobé, řekněme, akceptování tady těch pochybení a vlastně ještě ze sebe Slávia. A ono to je celkově, to platí obecně pro kluby nebo možná i mimo fotbalové, mimo sportovní prostředí. Když máte úspěchy, tak tam stoupá určitá, řekněme, arogance úspěchu, nebo jak to nazvat. To znamená, vy si myslíte, že si posouváte, že můžete si dovolit víc než ostatní a zároveň, když někdo na to upozorní, tak vy na to reagujete podrážděně. To se stávalo Spartě na přelomu z 90. a 0. let. Jo, a vlastně, protože byla tehdy úspěšná. A je to, za mě je to prostě taková, říkám tomu, arogance úspěchu. A to se teďka potkalo u Slávie.
5: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík dokonce mluví o zklamané důvěře, kterou dala Slavie fanouškům. Vy říkáte, že nějakým způsobem svým fanouškům dovolili víc, než by bylo zdrávo, aby si je neznepřátelili. Máte dojem, že zatím je strach, populismus nebo snaha nějakým způsobem si ty lidi předcházet?
6: Takhle, ono je to velmi složité, to musím říct na jejich obhajobu. Vím to i třeba od Ondřeje Kasíka z pražské Sparty, to je můj bývalý kolega, takže ještě když jsem psal v novinách, tak jsme se o tom hodně bavili. Vy tam opravdu pohybujete se na hraně toho, co jim povolit a toho, co vlastně víte, že se může obrátit proti vám, protože ve chvíli, kdy se to obrátí proti vám, tak jsou tam nepokoje, nebo se nefandí, nebo je tam prostě zbytečný napnelismus, směrem oni pak jsou kritičtí směrem vůči vedení, takže je to opravdu, věřím, že to je nelehká role. Ale tím, jak pan Tvrdík vystupoval, on si zasel právě tím, to jsou snadno dohledatelné výroky, kdy jako byl pro Pyro, jo, regulované Pyro, vlastně kritizoval předchozího předsedu disciplinární komise pana Bačka za to, že je pokutoval právě za používání pyrotechniky.
5: Hostem Interview Plus je sportovní novinář a fotbalový expert Karel Hering.
3: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Vy už jste zmínil jméno Ondřeje Kasíka, ředitele komunikace pražské Sparty. On po incidentu připomněl, že vedení Slavie nejen tolerovalo, ale taky podporovalo to, co bych nazval hecováním k nenávisti vůči tradičnímu rivalovi, tedy Spartě. Nejen na vlastních sociálních sítích, ale třeba i když v rámci oficiálních programů zněl v Edenu pokřik smrt Spartě. S tímhle byste souhlasil s touhle výtkou?
6: Souhlasil, zase já nechci, aby to vypadalo, že jenom Slávia je ta špatná a Sparta dělá všecko správně. Já přiznávám jednu, jako, aby posluchači věděli, já se v posledních měsících už o tolik o český fotbal jako ne, že nestarám, ale že nechodím na ty stadiony, tak abych to dokázal úplně 100% posoudit. Na druhou stranu tohle samozřejmě se dá jednoduše, jako velmi jednoduše odsoudit, protože opravdu nemůžete prostě v oficiálních zdrojích podporovat nebo používat, jako podporovat nenávist, nebo hecovat to, nebo používat podobné výroky, jako smrt Spartě a tak dále.
7: Právě proto to připomínám, protože si to srovnáme s tím, jak s tím pracují třeba ve Velké Británii. Ale když tedy jsem zmínil už ten výrok, který zní tak strašlivě, dají se tyhle pokřiky brát jako fotbalový folklor, který je sice přehnaný, ale málo kdo ho bere doslova, že se to jenom tak říká?
6: To si myslím, že ano. Je věčná debata, jo? Jestli máte nějaké, někdo vám řekne, nebo když kritizujete rasistické výroky nebo antisemické výroky a někdo vám řekne, no a smrt Spartě, smrt Baníku, smrt Slávy, to vám nevadí. To se špatně jako kategorizuje, ale ano, je to jakýsi folklor, neříkám, že je to správně, ale ani asi argument, že se to děje i jinde, že to nejsme jako určitě tady nejhorší nebo nejsprostší, nejvulgárnější fanoušci, to rozhodně ne, ale je to něco, co se už tak jako bere, že to je myšleno, samozřejmě chceme vás jako porazit, ponížit, ale...
7: Rozumím, je to bojový pokřik, ale zároveň po tom zápase znějí takové poznámky k tomu, že nálada na tom fotbalovém stadionu trochu odráží zvyky ve společnosti, že tam, kde je ve zvyku věci pohrotit, vyhrotit, abychom přitáhli pozornost, získali si voliče nebo fanoušky, tak se to přeneslo i na ten fotbalový stadion. S tímhle byste souhlasil?
6: Dá se s tím určitě souhlasit, protože fotbaloví fanoušci, fotbalové prostředí nežije ve svém vlastním světě. Vždycky to, co se děje na stadionech, ať je to v Anglii, ať je to v Nizozemsku, ať je to v Německu, odráží stav a náladu ve společnosti. Jo, to nejsou izolované dva světy a já si vzpomínám, prostě v Anglii samozřejmě nejtemnější období byla 80. léta a když tehdejší ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, když prostě kritizovala, protože ti fanoušci opravdu tam dělali neplechu, byly tam obrovské výtržnosti a vlastně kritizovala vedení fotbalu za to, že s tím nic nedělá, tak ten předseda tehdejší fotbalové asociace řekl, ale to jsou vaši chuligáni, to jsou chuligáni, které jako k tomu nebudu říkat dohnala, ale prostě kteří žijou v této společnosti, která je nespokojená. Jo? Takže on ji zkritizoval a mimochodem je to jediný předseda fotbalové asociace, který po své kariéře nebyl mu dán řád.
7: Takže on si to prostě rozházel.
6: On si to rozházel, ale chci jenom, je to úplně ukázkový příklad toho, že opravdu neexistuje fotbalový svět a společnost a že by ta fotbalová společnost byla o mnoho horší než ta celková.
7: No a když teď budou debatovat o fotbalu i lidé, kteří na něj nechodí, nemyslíte, že hrozí těm pravověrným, těm, kteří chodí takzvaně do kotle, že na ně budou ty kluby a funkcionáři házet tu vinu za to, co se děje, že se tak trošku jako vyviní, že za to mohou ti ultras?
6: Buďme upřímní, vidíme to od první chvíle v komunikaci pana Tvrdíka. Jo, vlastně to, co před měsícem ještě zastával se hráče Tomáše Chorého, že na něj proti němu vedená kampaň, tak po měsíci ho vlastně propustí z klubu. To samozřejmě není tak jednoduché, jak to nejde to udělat, tak jednoduše, jak to zní v prohlášení. A to samé se týká fanoušku. Já znovu říkám, je velmi těžké a vůbec nepodporuju absolutně to, co se odehrálo. Pro ten fotbal jako takový je špatně, že v době, kdy on šel nahoru, ten produkt jako takový, prostě fotbalová liga šla nahoru, to je nediskutovatelné. A teď, pochopitelně, jak jste zmínil, ta široká veřejnost si naopak zase řekne, no jo, zase fotbal, tam jsou jenom úplatky a chuligáni.
7: Ano.
6: A to je škoda.
7: Vy už jste zmínil takzvané pyro, čili pyrotechniku. Jak bylo v sobotu vidět, na hřišti není problém tu pyrotechniku dostat. Říká se, že kluby sami o to v jisté míře stojí, nejspíš proto, že dým a záblesky vypadají fotogenicky, patří to k dramatu té chvíle. Je tedy pyrotechnika tiše tolerovaná, ale přiměřeně, pakliže to nepřesáhne nějakou mez?
6: Myslím si, že on vám to nikdo nepřizná, myslím si, že ano, že to je a vlastně se o tom i píše, že je tiše tolerována v některých klubech. Jak muselo to tak být i ve Slávii, protože to množství pyrotechniky, které tam se pak objeví, tak kdyby to ten fanoušek nesl až den zápasu a měl to u sebe, tak při běžné nebo poctivé kontrole bezpečnosti by se to prostě nemohlo stát. Můžete tam pronést jedna, dvě, ale ne takovou nálož prostě. Takže, no jak jste zmínil, ono to vypadá hezky. Je, v uvozovkách, jako pro, když pošlete na sítě choreo, krásný tohle, tak to vypadá ve světě, se to retweetuje, lajkuje a tak dále. Takže...
7: Já se na to ptám, protože oficiálně kluby jsou pravidelně sankcionovány za používání pyrotechniky na stadionech, ale zároveň je tedy v tom určitý rozpor, že vlastně je to do jisté míry tolerovaná věc.
6: 100% souhlasím a vlastně je to daň za to. Vy chcete jako klub, abyste měl super atmosféru, že jo? Protože ta pochopitelně pomáhá k úspěchům, vylepšuje jako produkt, máte plný stadion, tak můžete chodit za sponzory, máte prostě vyprodáno, jo, daří se, takže se to snažíte a zároveň vlastně našlapujete po takové šedé nebo možná temné zóně, kdy to tolerujete, abyste jako uspokojil právě to tvrdé jádro a hledáte ty kompromisy. Znovu říkám,
7: ano,
6: věřím,
7: začne
6: že to
7: se
6: je
7: to
6: velmi
7: řešit
6: situace
7: ve chvíli, kdy je průšvih.
6: Tak, kdy je průšvih.
7: Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Slavie zakáže kukly, tedy maskování i pyrotechniku. Neměl to ohlídat dřív, není to zase jenom reakce, která mu má získat přízeň?
6: Jedna věc je samozřejmě hodnotit vystoupení Jaroslava Tvrdíka. On pochopitelně tady ty věci umí. Jo? On vlastně to, jak to strhnul na one man show v těch následujících dnech, kdy člověk, který za to nese jako zodpovědnost, že jo, za to, co se děje ve Slavii, ať už vlastně v kádru, nebo v realizačním týmu, nebo v fanoušku, tak za to nese zodpovědnost, tak najednou vlastně je ten, který vede ten boj o nápravu a to samozřejmě je jako, já nevím, jak to nazvat, jestli úsměvné, nebo to, ale všichni asi víme, že to je...
7: Kdybychom se na to podívali ze strany hráčů a fanoušků, když o nich mluvíte, tak fotbalová Slavia byla 3 minuty zhruba od vítězství. Nepotrestalo vlastně vedení klubu, samotné hráče i jeho fanoušky tím, že se nepostaralo o bezpečnost a pořádek na stadionu?
6: Svým způsobem ano, a já myslím, že nejlépe by vám na to odpověděli třeba jako přímo fanoušci, kteří byli na hlavní tribuně, kteří tam byli tátové s dětmi, kteří si přišli oslavit titul. Navíc prostě ten titul by byl po výhře nad Spartou, nad odvěkým rivalem, to znamená, ještě by měl o to sladší příchuť pro slávisty. Takže myslím si, že z jejich pohledu by mě zajímalo, nebo určitě s některými jsem mluvil, že jsou zklamaní, protože oni se můžou opravdu cítit okradeni. Oni chodí celou sezónu a ve chvíli, kdy to má vyvrcholit, platí, že od klubu, utrácí tam peníze a ve chvíli, kdy se mají dočkat prostě zasloužené odměny, tak oni přijdou, ať už liknavostí při přípravách nebo nedostatečnou přípravou a organizací a zároveň prostě chováním tvrdého jádra.
7: Poslední otázka ještě v českých reálích. Jaroslav Tvrdík doufá, že o bezpečnost a pořádek na stadionu by v budoucnu se měly postarat technologie rozpoznávající tváře. To už v minulosti narazilo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dá se podle vás přednost veřejnému pořádku nadřadit ochraně osobních dat? Projde to s tím sobotním argumentem, že třeba v Polsku to funguje a proto by to mělo projít i u nás?
6: Velmi záleží na tom, jestli opravdu k tomu bude politická vůle. Samozřejmě kluby, většinou, když jsme se bavili s kluby o tom, proč to nejde a tak dále, proč nejde jako v jiných zemích prostě jednoznačně a přísně zatočit s těmi, co tam tropí ty výtržnosti, tak nám vždycky řekli, že nemají až tak velkou oporu v legislativě a to se týká právě tady tohoto stotožňování a používání kamerových záběrů. To znamená, pokud... A další věc, jeden z těch problémů, já už jsem podobných kauz zažil víc a říkal jsem i kolegům, jak to bude teďka následovat, že se k tomu budou vyjadřovat ti a pak do toho vstoupí politici, protože to jsou, řekněme, plusové body pro ně, snadné plusové body. A teď jde jenom o to, jestli to zůstane při pár vystoupení v televizi, že plánujou tyhle změny a tyhle změny a jestli to zůstane jenom v tomto týdnu, nebo to přesáhne příští týden, a nebo jestli se to skutečně dostane až do poslanecké sněmovny a bude se to schvalovat jako zákon a tak dále. To už je druhá věc. A zatím se to vlastně nikdy tolik nepovedlo.
7: Hostem Interview Plus je sportovní novinář a fotbalový expert Karel Hering. Jako expert na britský fotbal se nejlépe cítíte na stadionu Anfield v Liverpoolu, jsem se od vás dozvěděl. Co tím míníte? Co znamená cítit se dobře na stadionu?
6: na stadionu, a není to pro mě, obecně to není jenom jako na Anfieldu, ale prostě v Anglii, prostě kdykoliv tam přijdu na ten fotbalový zápas, ať tam hraje kdokoliv, ať je to kdekoliv, tak vlastně vím, že, nebo na 95% vím, že se tam nemusím ničeho obávat, že tam se nic nestane, že je to tam velmi dobře organizované, jo, ale chci říct jednu věc, aby to nevyznělo, že tam je všechno v pořádku a že se tam nic neděje, tam se taky občas dějou věci, taky tam mají takzvanou, nebo řešili problémy s takzvanou pitch invasion, to znamená vběhnutí na trávník, akorát, že samozřejmě v Anglii, je to už od roku 1991, bráno jako trestný čin. Znamená, tam se to, tam vlastně pokud vstoupíte během zápasu na plochu nebo prostě tohle, tak je to bráno jako trestný čin. A velmi rychle je s vámi v ozovkách nezameteno, ale prostě jste velmi rychle si vyslechnete svůj trest za svůj přečin.
7: No a co by se stalo, kdybyste při zápasu Premier League hodil na trávník kelímek s pivem nebo dýmovnici, jak jsme to viděli v Edenu?
6: Ty případy tam jsou občas, myslím si, že to bylo i nedávno, pár let zpátky na Evertonu, díky právě, že díky kamerovému systému ten člověk je velmi rychle ztotožněn tím, že oni vědí, kdo na ty zápasy chodí, protože tam jsou permanentky pochopitelně na jméno a tak dále, takže ta identifikace je velmi snadná a většinou, když se nějaký takový průšvih stane, tak je to do jednoho, do dvou dnů, víte, kdo, o koho se jedná, jo, že už ho policie stotožnila nebo převedla a za týden víte zhruba nebo za 14 dní víte trest.
7: Jestli se nemýlím, tak v Británii je technologie rozpoznání obličejů zákona, ale podléhá přísnému dohledu. Její použití musí být nezbytné a přiměřené. Nedává tahle britská praxe za pravdu panu Tvrdíkovi, že by takové opatření mělo smysl?
6: Já si myslím, že ano. Prostě když jdu, ale zase se bavíme o tom, jestli to projde, prostě jestli to schválí zákonodárci. A samozřejmě tohle je velmi citlivé téma, protože to zasahuje do nějakých práv.
7: Tak, osobnostních, ano.
6: Osobnostních, takže je potřeba s tím velmi citlivě nakládat, proto je třeba, vím, že je takový, jak to říct, nebo ne odpor, ale velká opatrnost panuje k tomu, jaké pravomoci dát třeba právě pořadatelské službě. Jo? Ona samozřejmě nemůže mít takové, jako má policie, ale když se budeme bavit třeba o kamerovém systému, tak si myslím, že je to cesta, jak tady ty věci zlepšit. Vede to. A jenom, pardon, jenom dovětek k tomu ještě. Vlastně, když jsem měl jsem kdysi knížku rozhovorů s největšími chuligány z 80. let a oni dostávali otázky stejné a vlastně ta jedna otázka, na odpovědi, na které se všichni zhodli, co zastavilo chuligánství a proč vlastně to zmizelo, tak oni řekli CCTV, to znamená veřejné kamery a kamery jako takové, protože když vidí váš obličej všude, tak pak víte, že už si nemůžete tolik dovolit.
7: No a řekněte mi k té práci s fanoušky. Vy jste zmínil, že to vedení Slávie se k těm takzvaným ultras nebo k lidem, kteří chodí do kotle, chovalo, já bych to popsal jako směsici podbízení a strachu. Tak jak to vypadá v té Británii?
6: Takhle, zase, Anglie si prošla dlouhým a bolestným procesem, že jo, jak jsem zmiňoval, ta 80. léta, pak byl obrovský celospolečenský tlak na to, aby se právě ta legislativa pomohla tady ty věci změnit, změnily se stadiony, byly mnohem bezpečnější a tak dále. Kluby se jako komunikují s těmi fanoušky, tam je zase, oni mají zase jiný problémy, to se týká třeba cen lístku, jo, tam jsou protesty taky vůči třeba neustále zvyšujícím se cenám lístku permanentek, takže, ale obecně vlastně ti fanoušci v Anglii vědí, že ty tresty jsou vysoké, to znamená, tam si každý opravdu uvědomí, nebo jako musí si hodně promyslet, jestli mu to za to stojí. Pořád jsou tam ojedinělé excesy, kdy tam někdo vběhne a je za to potrestaný. To, co se třeba, dám příklad, co se dlouhodobě tolerovalo, když se bavíme i o nějaké toleranci v Česku, tak v Anglii je to podobné, když jsou zápasy, které rozhodují o udržení v soutěži, nebo takzvané playoff, kdy se hraje o postup a ty týmy uspějí, tak vlastně tam dochází k těm pitch invasion, to znamená vběhnutí na hřiště po závěrečném hvizdu. A zároveň musím přiznat, že třeba v roce 2022 v květnu řešili několik incidentů, kdy byl i napaden hráč, myslím, že to byl hráč Sheffieldu, United byli Sharp fanouškem Nottinghamu, byl napaden, řešilo se to a vlastně celé to léto potom se psalo o zpřísnění a tak dále, že budou padat přísnější pokuty, že budou padat přísnější tresty právě za tady ta provinění. Takže tam se to taky potom vyeskalovalo, taky to museli řešit, ale výhoda Anglie v tomhle směru je, že tam mají opravdu větší oporu v legislativě.
7: Já tady koukám do programu Premier League. Dnes večer hraje Manchester City s londýnským klubem Crystal Palace. Odhadnete, jak to bude s pyrotechnikou nebo s maskami na obličej? Kdybyste chtěl si vzít masku do kapsy, nějakou pyrotechniku sebou do baťušku, jak byste dopadl?
6: Já si myslím, že bych dopadl ve chvíli, i kdyby se mi to podařilo pronést, tak ve chvíli, kdybych si to nasadil, velmi rychle u vás někdo bude z pořadatelské služby, a to nemluvím o piru, prostě okamžitě jsou u vás stevardi, jste nahraný na kameře, to znamená, to by bylo rychlý konec a rychle vyvedení. V Anglii jsou citliví i třeba na věci, které, dám příklad, zmínil jste Crystal Palace, to znamená, jako který je hostující tým, takže všichni fanoušci hostujícího týmu budou v sektoru hostů, a kdyby někdo seděl mezi v sektoru domácích a slavil tam gól, nebo měl na sobě dres nebo šálu Crystal Palace, tak ho prostě vyvedou, protože tím poruší návštěvní řád. Tam jsou mnohem přísnější v tomhle. A Karel Poborský teď byl na zápase pro nás, jako, pracuje jako hlavní expert, byl na zápase West Ham Arsenal a popisoval situaci, kdy na hlavní tribuně West Hamu se začala radovat fanoušek Arsenalu a došlo k potyčce a museli to rychle řešit, padali tam facky, protože prostě tohle se nedělá, tohle se nesmí a tím se právě, tady tím zákazem, se snižuje riziko nějakých konfliktů.
7: Řekněte mi ještě na závěr, v tom sobotním derby Slavie a Sparty se naštěstí nepřihodila žádná tragédie, aniž bychom tedy snižovali to, co se dělo. Jsou podle vás na spadnutí změny na Slavii nebo i v dalších tuzemských, na dalších tuzemských stadionech změny v českém fotbalu směrem k tomu, co popisujete z těch britských reálí?
6: Já si takhle, znovu se vrátím vlastně na začátek. Nemyslím si, že by situace v českém fotbalu v rámci bezpečnosti byla nějaká kritická. Jo? Myslím si, že z toho, co vnímám a co jsem se bavil i s kolegy, že je to vlastně na velmi dobré, na velmi dobré úrovni. Jsou i plnější stadiony. Ale většinou, víte, jak to je většinou, když se hasí požár a když se něco stane. Že jo? Takže něčemu by mohlo dojít, mohlo by vlastně dojít, jak se bavíme, k větší podpoře klubů při práci s fanoušky ze strany legislativy, respektive při práci s výtržníky.
7: A čekáte, že Jaroslav Tvrdík rezignuje?
6: Myslím si, že ne.
7: Hostem Interview Plus byl sportovní novinář a fotbalový expert Karel Herik. Mnohokrát děkuji.
6: Já taky děkuji.
7: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Zmizela lebka svaté Zdislavy, relikvii někdo ukradl z baziliky v Podještědí.
9: Říkám si, jako kam to spějeme, když nám už není svaté.
8: V Rumunsku jednají východoevropské státy NATO o posílení obrany. Česko zastupuje prezident Pavel.
10: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
8: Fotbalová Slavia bude hrát v lize proti Jablonci kvůli trestu bez fanoušků. Strakonická je na příjezdu do Prahy po nehodě u Zbraslavy stále uzavřená. A bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů. Je středa 13. května. Tady jsou hlavní zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí. Pachatele příčinu zachytila kamera. Záznam je ale nekvalitní.
11: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
9: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi intimní a bolavá záležitost.
11: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
12: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty dlacené zdobné relikviáře.
11: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Radiožurnál.
8: A přímo u baziliky sleduje vývoj situace Jiří Jelínek.
13: V bazilice v tuhle chvíli kriminalisté pokračují ve vyšetřování. Pro veřejnost je budova minimálně pro dnešek uzavřená, jak upozorňuje i cedule na nástěnce u vstupu. Dveře jsou sice v tuhle chvíli pootevřené, ale členové řádu dominikánů, kteří areál spravují, dovnitř pouští vlastně policisty a občas i někoho z médií. Kolem jdoucí, kterých jsem se ptal, nechápavě kroutí hlavou, jak se něco takového mohlo stát. 30. května tady budou oslavy svátku svaté Zdislavy, při kterých se tradičně pořádají poutě a pochody. Z Jablonného Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
8: Sněmovna opět projednává zákon, podle kterého by se Česko mohlo víc zadlužovat. Koalice chce prosadit, aby se do schodku státního rozpočtu nepočítali třeba výdaje na dopravní stavby. I dnes ale mimořádnou schůzi provází dlouhé projevy opozice. A ve sněmovně máme reportérku Danielu Brichotovou.
14: Například předseda ODS Martin Kupka řekl, že vláda chce měnit rovnováhu mezi mocí výkonnou a zákonodárnou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku dlouhodobě odmítá. Podle ní jsou pravidla vyjednaná bývalou vládou příliš přísná a není možné podle nich sestavit rozpočty pro následující roky. Pokud budou dlouhé projevy opozice pokračovat, koalice by mohla prosadit hlasování v konkrétní čas. Na to už například ODS nebo starostové reagovali tím, že podají ústavní stížnost. A to nejen na obsah zákona, ale i na způsob projednávání. O novele by sněmovna pevně mohla hlasovat v pátek. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: V rumunské Bukurešti 13 evropských státníků ladí postoje před červencovým summitem NATO v Ankaře. Na schůzce východoevropských členů aliance a zástupců ze Skandinávie a Islandu Česko reprezentuje prezident Petr Pavel. Summit má potvrdit podporu Ruskem napadené Ukrajině a také Moldavsku, které se potýká se separatisty v Podněstří.
15: V závěrečné deklaraci summitu mají jeho účastníci znovu konstatovat, že Rusko je dnes hlavní bezpečnostní hrozbou v Evropě a že jsou připraveni se navzájem proti ohrožení bránit. Spolupředseda summitu bukurešťské devítky polský prezident Karol Navrocky uvedl, že pokud bude nastolen mír za aliančními hranicemi, musí to být mír spravedlivý. Schůzky se na neformálním obědě zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který má podle informací z diplomatických zdrojů navrhnout spojencům projekt protidronové obrany. Ukrajina má s ochranou před nálety ruských dronů ze všech účastníků zatím nejbohatší zkušenosti. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
8: Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových lejbristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér Starmer se sešel s ministrem zdravotnictví Huesem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o možném nástupci.
16: K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 lejbristických poslanců ze 400. Přes stovku se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
17: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
16: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. Lejbristů je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
8: Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Češi ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
18: La balle est vraiment dans le camp.
19: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
20: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovenci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na čtyřnásobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
21: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti.
20: Psal českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Pražská zoologická zahrada zachraňuje bažanty ve Vietnamu. Do přírody tam pomáhá vrátit kriticky ohroženého bažanta Edwardsova. Celkem 20 jich tento týden poslala do Vietnamu berlínská zoo. Tři z nich pocházejí z Prahy. Pražská zoologická zahrada totiž koordinuje evropský chovný program.
22: Pražská zoo v přírodě vyhynulé bažanty chová podle kurátora ptáků Antonína Vajdla nepřetržitě od 40. let.
23: Díky tomu, že máme variabilní genetické linie a dostatek těch mláďat, tak můžeme započít s něčím takovým, jako je reintrodukční program.
22: Bažanty teď čeká karanténa, potom se musí aklimatizovat na tamní podnebí, říká koordinátorka evropského chovného programu Veronika Zahradničková.
24: Cílem celého programu je založení chovné stabilní populace přímo ve Vietnamu, kde už se postavilo chovné centrum.
22: Bažant Edwardsův pochází ze středního Vietnamu. Odtamtud kvůli zemědělství i nelegálnímu lovu zmizel už před víc než 20 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
25: Fotbalisté Slávie můžou získat mistrovský titul v Šancelize před prázdným stadionem. Pražané budou v Edenu hostit Jablonec bez fanoušků kvůli událostem víkendového derby.
26: Utkání Slávia Jablonec bude tím prvním zápasem v zavřeném Edenu. Důvodem trestu je výtržnictví příznivců Slávie. Ti vběhli před koncem derby se Spartou na trávník, napadli tři hráče hostů a házeli pyrotechniku na fanoušky soupeře. Podle asistenta trenéra Jablonec

0: Dopravu odklání na Zbraslav a před odklonem je dlouhá kolona. Sjíždějte už na Baně, jeďte přes Lipence. V Praze teď nehoda i na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most. U stavby okruhu za Běchovicemi dvě auta v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. Kolony i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují na 174. kilometru a je to až do Brna. Osobním v levém zastavíte na chvilku jen místy, třeba u Kývalky. A ještě silnice 35 u Moravské Třebové, přesněji u Žipotína, omezení silničáři. Čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, podle meteorologů můžou být i sněhové, a to hlavně na horách na severu republiky. Večer pak na severozápadě srážky četnější. A teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech 10 až 13, na horách nejčastěji kolem 6 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná polední publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Proč novelu zákonu k veřejným rozpočtům kritizuje opozice a jaký hájí koalice? Jak si arcibiskup pražský Stanislav Přibyl vysvětluje krádež lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí? A co brání tomu, aby mohly být na fotbalových stadionech v Česku využívány bezpečnostní systémy rozpoznávání obličejů? O tom všem budeme mluvit. Dnešní debatu o sporné novele rozpočtových zákonů opět provází kritika opozičních stran. Vadí jim hlavně pozměňovací návrhy ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, které mají vládě umožnit kromě jiného zvýšení výdajů státního rozpočtu nad schválené výdajové rámce. Od Pirátů a předsedy ODS Martina Kupky dnes mimo jiné zaznělo, že vláda chce měnit rovnováhu moci mezi mocí výkonnou a zákonodárnou. Ministryně Schillerová už dříve obavy opozice odmítla a označila je mimo jiné za bouři ve sklenici vody. Ve studiu je teď naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, vítej.
4: Dobrý den.
3: Jaké změny tedy mají údajně narušit tu rovnováhu mezi vládou a sněmovnou? Co opozice kritizuje především?
4: Tak je to několik věcí a jednou z nich je, když to vezmu postupně, návrh, že by vláda mohla bez souhlasu poslanecké sněmovny zvýšit deficit rozpočtu oproti s těm schváleným rámcům, a to až o 10% ročně, což znamená třeba jenom letos pro představu o 240 miliard korun. A umožnit by jí to měla prostě už situace, že se zhorší bezpečnostní situace státu, což je tedy poměrně vágní ustanovení, které rozmělňuje původní ustanovení, které skutečně existovalo, a to, že musí dojít k vyloženě, když to hodně zjednoduším, k nějakému válečnému stavu. Další návrh Aleny Schillerové, který opozici vadí, je potom faktická legalizace jejího rozporuplného výkladu pravidel schvalování státní rozpočtu, který uplatnila vlastně už letos, a to, že pokud sněmovna vrátí návrh státního rozpočtu vládě k přepracování s nějakým doporučením, jakýmkoliv, tak se automaticky vypínají ta omezení na stanovený deficit státního rozpočtu a vláda prostě ten rozpočet upraví podle potřeby, takže by ho mohla i třeba navýšit, jak chce vlastně. A třetí věc je potom změna umožňující ministerstvu financí volněji měnit rozpočty určitých institucí, jako je třeba NKÚ nebo kancelář prezidenta nebo ústavní soud. Tam je ale určitá pojistka, tedy že to má být po dohodě s nimi.
3: Pomocí takzvaných únikových doložek chce vláda mimo rozpočtová pravidla financovat třeba zvýšené výdaje na obranu nebo energetické nebo dopravní stavby. Tak o jaké částce se tady vlastně bavíme? Jak dobře to jsou investované peníze?
4: Ano, to je další věc, která vyvolává v parlamentu opravdu velký rozruch. Ta úniková položka, respektive to navýšení, když se ptáš, o jakých částkách se bavíme, tak určitě o stovkách miliard korun. Protože pokud si vezmeme třeba dopravní stavby, tak jenom letos pro představu z národních zdrojů má jít na investice v této oblasti 170 miliard korun. Další desítky miliard potom by mohly jít formou státní půjčky, tedy to až v příštích letech právě na stavbu jaderného zdroje v Dukovanech, případně také v Temelíně. A potom, pokud se ptáš na obranu, tak třeba jenom letos jsou ty vojenské výdaje 155 miliard a dalších 30 miliard mají do související zvýšené bezpečnosti. No a ten největší problém je právě ta změna,

0: u těch dopravních staveb, které by se měly úplně vlastně ty investice vyndat z těch zákonných limitů schodku, protože ty ostatní věci, co jsem zmiňovala, ty lze nad rámec toho povoleného schodku vlastně uplatňovat už teď u té obrany. Přesně tak, u té obrany je to vlastně evropská záležitost pro zvýšení obrany kvůli situaci, která existuje. A u těch investic do Dukovan Temelína jde o to, že jsou to půjčky, čili oni vlastně se budou v budoucnu někdy splácet. A samozřejmě, jestli jsou to dobře investované peníze, tak pochopitelně je správné investovat, ale proč vyjímat všechny investice mimo, třeba pokud je o tu dopravu, tak Alena Schillerová konkrétně tam uvádí, že má jít o stavby podle liniového zákona, čili má jít o řadu dálnic, silnic první třídy, železniční tratě a také třeba tam mají spadat platby za PPP projekty, který vybuduje soukromý investor v dopravě a vláda potom formou nějakého nájmu je splácí, čili není jasné, proč by všechno toto vlastně nemělo nějak zapadat do dluhu Česka, protože to stejně prostě dluh bude.
1: Ministryně financí Schillerová ty změny, které chystá, zdůvodňuje tím, že bez nich by nešlo sestavit rozpočet podle těch stávajících rozpočtových pravidel. Není na tom něco pravdy, když při současných mandatorních výdajích, které jsou asi 95% rozpočtu, by vláda opravdu na tyto investice neměla?
0: Pravdou je, že zákon o rozpočtové zodpovědnosti v té současné formě tak požadoval do roku 2028 snížit deficit rozpočtu na 1%, ale třeba sama minulá vláda, ještě tedy Petra Fialy, odhadla, že vlastně to bude v příštích letech necelá 2%, takže opravdu to bylo stanoveno velmi přísně. A pokud by se měl tedy tento zákon, který dosud platí, dodržet, tak třeba podle propočtů Národní rozpočtové rady ten základní schodek státních financí by měl příští rok být maximálně 156 miliard korun, což je tedy pro představu polovina vlastně toho schodku na letošní rok. Proto tedy Alena Schillerová říká, že to vlastně nejde sestavit, ale musíme vidět, že nad rámec tohoto schodku vlastně tam mohly být ještě výdaje na obranu, právě, což je už teď evropská výjimka, mohly tam být právě také ty půjčky na Dukovany, čili i podle těch stávajících pravidel by ten rozpočet, ten schodek mohl být přes 200 miliard korun tady s těmi výdaji nad rámec. A pokud se do toho, jestli se lze do toho vejít nebo ne, no tak museli by se buď některé investice snížit, anebo prostě udělat nějaká opatření buď na straně příjmů, a nebo na straně výdajů, což je pochopitelně bez nějakých zásadnějších reform opravdu těžké, protože jak si říkala, 95% příjmů státního rozpočtu jde na nyní zákonné povinné nebo nějaké polozákonné výdaje, ty mandatorní, kvazimandatorní.
1: Ještě jenom krátce, Česko teď platí věřitelům jenom na úrocích přes 100 miliard korun a opozice varuje, že by to mohlo být do 10 let stovky miliard. Je to tak?
0: Určitě ano, protože nejenom opozice, ale třeba i Centrum veřejných financí při Karlově univerzitě ve své analýze varovalo, že pokud projdou tato rozvolňující rozpočtová pravidla a vláda by je využila naplno, tak skutečně hrozí nárůsty státního dluhu vlastně i přes tu dluhovou brzdu, která je 55% HDP v příštích 10 letech. A to by znamenalo navýšení toho státního dluhu na, já nevím, víc než 5 bilionů korun. A to by samozřejmě na úrocích, z kterých se splácí ten dluh, znamenalo asi až další stovky miliard.
1: Ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, díky, naslyšenou.
0: Děkuji také, naschledanou.
1: Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Ke krádeži došlo na začátku bohoslužby, když byl kvůli obřadu vypnutý alarm a kněz byl v zákristii. Relikvii chránila dvě silná skla. Zdislava byla svatořečená v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla jsem se po jeho dnešním příjezdu do Jablonného zeptala, proč se rozhodl vypravit přímo na místo a jak on sám tu zprávu o krádeži přijal.
2: Tak dozvěděl jsem se o tom včera, když jsem odcházel z Pražské katedrály, kde bylo výročí posvěcení této katedrály. V kapse mi zvoní telefon během bohoslužby, což jsem pochopitelně nemohl vzít. A když jsem tedy zavolal páteru Pavlu Majerovi, říkal, že tady je v obležení policistů a že ukradli lebku svaté Zdislavy. Takže jsem neváhal a dneska jsem přijel v první řadě proto, abych trošku je potěšil, protože to je pro ně veliká rána.
1: Můžete shrnout, co ostatky svaté Zdislavy pro věřící znamenají, v čem je jejich duchovní hodnota?
2: Duchovní hodnota ostatků je v tom, že nás vlastně spojují s tou osobou, kterou reprezentují. A tak jako máme fotografie, nebo máme třeba vlasy svých rodičů někde uschované, je to pro nás něco drahého a velice intimního, tak pro nás věřící relikvie svatých jsou velmi důležité a je to tedy tak rád, že takový zásah do víry a do intimity té víry, je to něco víc, než že se ztratil předmět.
1: Je ten motiv podle vás spíš finanční, nebo by mohl být namířený proti církvi jako třeba nějaká provokace? Jak vy si to zatím vysvětlujete z těch informací, které máte?
2: Já myslím, že to všechno, co si mohu představovat, buď to udělal někdo, kdo není úplně v pořádku, nebo někdo, kdo třeba si myslí, že tím, že bude vlastnit lebku, nějak se mu zlepší život, nebo to skutečně mohlo být krádež na objednávku pro nějakého sběratele. Prostě netuším a je to pro mě záhadou.
1: A je to i předmět, který se dá nějak zpeněžit, pokud by někdo uvažoval tímhle směrem?
2: Tak dovedu si představit, že je někdo, kdo prostě sbírá ty ostatky, jejich části můžeme vlastně jako darovat. To znamená, že jako není nutné nebo to někde kupovat, ale dovedu si představit, že i by to někdo třeba v cizině koupil.
1: Vy jste byl 2 roky biskupem litoměřické diecéze, pod níž Jablonec spadá, stále ji spravujete. Jaká byla zabezpečení této relikvie? Musel mít pachatel nějaké interní informace?
2: Tak stalo se to během mše, to znamená v situaci, kdy vlastně to zabezpečení je vypnuté, protože věřící se mohou volně pohybovat po kostele.
1: Znamená to, že u toho tedy byli svědci, u té krádeže?
2: Já jenom interpretuji, co mi bylo řečeno. Kněz, který přicházel právě ke mši, tak slyšel 2 rány a potom utíkat člověka ven z kostela. Než stačil zareagovat, tak prostě bylo po všem.
1: Připravuje teď církev nějaké kroky, které by třeba pomohly najít pachatele?
2: Tak v první řadě spolupracujeme s policií České republiky a potkal ještě kriminalisty, kteří došetřovali tuto událost nebo jak si na místě to nějak ještě ohledávali. Taky bych vyzýval všechny lidi ke spolupráci, pokud si něčeho všimli nebo pokud potkali člověka, který by odpovídal tomu popisu. Muž v černém oděvu s bílými botami, tak by bylo dobré, kdyby s policií spolupracoval a zavolal na to číslo policie. Já bych jenom chtěl vzkázat tomu pachateli, že taková krádež mu štěstí nepřinese a vyzývám ho, aby tu lebku vrátil.
1: Když se díváte na to, co se teď stalo, probíhá v církvi nějaká diskuze o tom, jestli jsou vůbec významné relikvie a památky dostatečně chráněné v českých kostelích, jestli by nebyly potřeba nějaké změny?
2: Tak víte co, my jsme zvyklí na to, že lidé mohou přijít do kostela jako bezbariérově. Chceme ty kostely otvírat. Tady v 90. letech bylo masivní vykrádání kostelů. Přišli jsme o nesmírné množství kulturních památek. Ale prostě cílem církve není zamknout kostely, tak to prostě nedává smysl. Čili stupeň rizika musíme podstoupit, nemůžeme ty lidi ani lustrovat někde u vchodu. Možná by to šlo v nějakých velmi významných kostelích, ale prostě to je nad naše možnosti při tom počtu kostelů. A vlastně to neodpovídá, nebo jde to proti charakteru té stavby, která má být otevřená.
1: 30. května je den svátku svaté Zdislavy, kdy se koná v Jablonci pouť a slavnostní mše svatá. Vy ji budete vést. Tak bude se na celé té akci něco měnit, nebo jaký to ovlivní?
2: No tak určitě, pokud teda se nestane nějaký zázrak nebo se to nepodaří vypátrat, tak prostě budeme bez té lebky svaté Zdislavy, nicméně v Jablonném je v podzemí v kryptě zbytek toho těla. Takže ta duchovní přítomnost je nějak zajištěná a já si nemyslím, že se to odrazí na té atmosféře, že by se něco měnilo. Není k tomu důvod.
1: Kdybyste mohl teď tomu člověku, který to udělal, něco říct, tak co by to bylo?
2: No právě bych mu řekl, co ti to přinese. Štěstí ti to nepřinese. Vrať to.
1: Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský a administrátor litoměřické diecéze, byl naším hostem. Děkuji vám za to a doufáme, že všechno dobře dopadne.
2: Děkuji také.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Slavia po sobotních výtržnostech na stadionu v Edenu sáhne k přísným bezpečnostním opatřením a jedním z nich bude podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který už je nainstalovaný, nebyl ale funkční, protože zatím nemá oporu v legislativě. Tvrdík to řekl televizi OnePlay Sport s tím, že klub to udělá i navzdory pokutám, kterému kvůli GDPR hrozí. O možnosti využívat tyto kamery by měl právě v těchto chvílích jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů také ministr pro sport Boris Šťastný. A sejde se i legislativní skupina, která má připravit návrhy příslušné legislativy. Ve vysílání teď vítám výkonného ředitele Sdružení Juridicum Remedium Jana Vobořila. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: V čem ten záměr používat kamery na rozpoznávání obličejů při vstupu na stadion naráží na stávající českou nebo evropskou legislativu?
3: Tak naráží v podstatě hned na dvě nařízení Evropské unie. Jednak je to GDPR, které vlastně zapovídá bez nějakého zákonného podkladu zpracovávat biometrické údaje. A my tady žádný zákonný podklad nemáme, aby tohle mohli fotbalové kluby dělat. A pak je tady ještě nařízení o umělé inteligenci, na které se možná v té diskuzi trochu zapomíná. A i to upravuje vlastně nasazování biometrických kamer, ať už jde o sledování v reálném čase, což si lze představit právě třeba při té kontrole vstupu, nebo ale i využití vlastně dodatečně, to znamená zpětně, například k identifikaci nějakých výtržníků na těch fotbalových utkáních. Takže i tahle regulace je tady relevantní a tam se obávám, že ani nějaká změna české legislativy jako nemusí úplně zafungovat.
1: No podle té evropské legislativy AI Actu lze kamery s tou takzvanou biometrickou identifikací lidí na dálku využívat třeba pro lokalizaci osoby podezřelé ze spáchání závažného trestného činu nebo při prevenci závažného ohrožení životů. Nedalo by se toto uplatnit právě v souvislosti s fotbalovými výtržníky?
3: To si myslím, že v žádném případě. Tohle skutečně je myšleno na vyhledávání pachatelů nějaké závažné kriminality a navíc je tam ještě celá řada podmínek, včetně třeba konkrétního povolování ze strany soudů. Takže soudy by v podstatě měly povolovat zařazení každé takové osoby do té referenční databáze. Takže nedokážu si to v té realitě představit a nemyslím, že by to mohlo být kompatibilní s nařízením o umělé inteligenci.
1: Ten systém pomocí AI dokáže identifikovat konkrétního člověka, ale on se dá používat dvěma způsoby. Buď jen na lidi se zákazem vstupu na stadion, jejich fotka se nahraje do té databáze a systém pak dotyčného v tom davu odhalí, anebo systém dokáže mapovat všechny fanoušky, když tedy klub využívá nějaký adresný prodej lístků pomocí dokladu s fotkou. Je problematický i ten způsob, kdy ten systém identifikuje jen ty, kteří mají zákaz vstupu na stadion? To znamená, že v té databázi obličejů budou jenom ti výtržníci?
3: No je potřeba říci, že i tenhle systém snímá obličeje všech a z obličejů všech vytváří tu biometrickou šablonu, kterou potom vlastně porovnává s tou šablonou v té referenční databázi.
1: Ano, ale takže to se nikde neukládá a není to nijak zaznamenávané, ne?
3: No, určitě se to ukládá, je to zpracování osobních údajů, protože minimálně po dobu, kterou bude trvat porovnání těch dvou šablon. No a pak samozřejmě záleží na těch parametrech. Máme tady systém na letišti Václava Havla, kde tyhle šablony všech cestujících, kteří jim prochází, jsou ukládány 3 měsíce. A já úplně nevěřím tomu, že by byl spuštěn systém a ty šablony prostě ukládány nebyly. Já ze zkušenosti určitě o to budou mít zájem bezpečnostní složky a pak samozřejmě záleží na těch parametrech. Ale i tohle je prostě biometrický systém, který funguje v reálném čase, který patří mezi ty zakázané praktiky podle AI Actu, zakázané tedy ve smyslu tom, že v některých případech jsou povoleny díky tedy nějakému legislativnímu vývoji té normy, ale ty podmínky jsou velmi přísné a nedokážu si představit, že by byly splnitelné.
1: No a nešlo by to právě upravit tím, že budou striktně nastavená ta pravidla, za kterých může být ta osoba do databáze nežádoucích osob na stadionu zahrnuta, taky jak dlouho tedy bude ta šablona tam působit, třeba na tom letiště je to 90 dní, tady by to mohly být minuty, tak nešlo by to právě upravit tím striktním nastavením pravidel?
3: Tak pokud by soudy rozhodovaly o zařazení každé takové osoby do té databáze...
1: Ale to teď nedělají ani na tom letišti, ne?
3: Nedělají, a proto česká úprava týkající se toho letiště je v rozporu s AI Actem, což my tady říkáme...
1: Ale to ještě nebylo rozhodnuto, to říkáte vy. To ještě nikdo nerozhodl.
3: Ale je to celkem jako plošně sdílený právní názor, takže tady by to byl stejný problém. A samozřejmě další problém je, do té databáze by zjevně byly jako, nebo měly být zahrnováni i lidé, kteří se třeba nedopustili nějakých závažných trestných činů a jenom nějakého přestupkového jednání nebo nějakého provinění proti nějakým návštěvnickým podmínkám těch fotbalových klubů. Takže tam určitě jako není splněna ani ta podmínka toho, koho můžete tím systémem vyhledávat.
1: Říká Jan Vobořil, výkonný ředitel Sdružení Juridicum Remedium. Děkuji za váš čas, teď už jsou tu zprávy, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
4: Radiožurnál 12.30. Zprávy a Ondřej Látal.
5: Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí, všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve spolupráci s vojenskou policií. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, je to zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety, ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Ukrajina hlásí rozsáhlý vzdušný úder z Ruska. Podle oficiálních zdrojů útoky cílí na kritickou infrastrukturu v zemi a ostřelování může trvat ještě dlouho. Moskva se údajně nejprve pokusila přetížit ukrajinskou protizdušnou obranu. Velký počet střel prý ale Rusko podle ukrajinských úřadů ještě nejspíš vyšle. Ve Zlíně je ode dneška do 25. května k vidění kolekce 120 originálně výtvarně stvárněných filmových klapek. Na konci května je vydraží ve Zlínském kongresovém centru. Výtěžek letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu 66. ročníku Zlín Film Festivalu. Sport. Hokejistky Montrealu porazily v rozhodujícím pátém zápase semifinále play-off PVHL Minnesota 2-1 a postoupili do boje o Valtrův pohár proti Ottawě. V dresu Montrealu, který ovládl základní část soutěže, se z postupu do finále radovala i česká útočnice Natálie Mlínková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Strakonická u Prahy opět průjezdná a omezení na D11 před Hradcem Králové. Máme dobré zprávy ze Strakonické. Na příjezdu do Prahy u Zbraslavy se po nehodě opět projíždí, hlásí naše motohlídka.
8: Havarovaný auto Jeřáb už se podařilo dát na kola, aktuálně se zapřehá za odtahovou službu. Podařilo už se zprůjezdnit levý jízdní pruh.
7: A zatím tedy do Prahy pouze jedním pruhem, ale kolony se už i tak rozjíždějí. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů. Aktuálně od 8. kilometru sunou se až na Pražský okruh. Podobná situace je na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují na 171. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Brna. Místy třeba na 178. kilometru na chvíli zastavíte i v levém pruhu. Na hradecké dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte u sjezdu na Přelouč. Mezi 77. a 82. kilometrem staví silničáři kužely, zavírají pravý jízdní pruh a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Přelouč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno, zataženo, místy až polojasno, ojediněle přehánky můžou být i sněhové, hlavně na horách na severu. Večer pak na severozápadě četnější srážky, teploty 13 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 10 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Britská politika v pohybu, budoucnost českých penzí, válka a inflace, neklid v Edenu, sudečtí Němci v české politice a čím se teď zabývají americké politické strany. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
6: Názory a argumenty.
9: Britská politika je v pohybu. Nahoru jdou strany dosud považované za protestní, zejména Zelení a Reform UK. A tradiční labouristé i konzervativci mají problém. Nejvíce se to projevilo v posledních dnech, kdy v místních volbách uspěli kandidáti Zelených a premiér Keir Starmer se dostal pod tlak, aby rezignoval na vedení labouristické strany, a tedy i vlády. Ve studiu vítám kolegu Petra Švarce. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Petře, zdá se, že Keir Starmer se dostal zatím do největší krize svého dvouletého vládnutí. Dokonce se setkal s politikem, který by ho rád nahradil v čele strany a tady i vlády. Znamená to, že je u konce Keir Starmer nebo že je u konce celá labouristická strana?
10: Tak Keir Starmer možná je u konce, možná není. Samozřejmě to je taková odpověď dosti vyhýbavá, ale my opravdu v této chvíli nevíme. Ta situace je taková, že ano, labouristé drtivě prohráli volby. V těch komunálních volbách vlastně přišli o 1500 křesel v místní zastupitelstev a zůstalo jim jich 1000. Takže tady vidíme, že opravdu ta volba byla velmi jasná. Naopak Reform UK, strana Neila Farage, získala o 1453 křesel více a původně měla 2. Ale to všechno ještě vlastně nevypovídá o tom, jak Keir Starmer dopadne. Dnes začíná sezóna britského parlamentu, což je slavnostní událost. Vždy vystoupí král s projevem a vlastně určí jakési priority vlády na tu další sezónu. Toto slavnostní zahájení bylo naplánováno právě po volbách, protože se očekávali výsledky, které nebudou úplně příjemné pro vládní koalici, ale v této chvíli vlastně není jasné, komu král ty úkoly bude dávat. Hovořil si o tom, že dnes se setkal Starmer se svým jedním ze svých rivalů stranických, Wesem Streetingem, ministrem zdravotnictví. Ta schůzka podle BBC trvala 17 minut, tedy ne zrovna dlouho a nevíme, co na ní padlo. Ovšem, situace je taková, že ze 403 poslanců labouristické strany výzvu Starmerovi k rezignaci podepsalo 81 poslanců. Ovšem, tito poslanci nejsou sjednoceni v tom, kdo by měl Starmera nahradit. Streeting je pouze jeden z kandidátů. Další je třeba Andy Barnham, starosta Velkého Manchesteru a bývalý ministr zdravotnictví. Ovšem ten nemá v této chvíli parlamentní křeslo a vlastně Starmerovi spojenci dost mu brání v tom, aby mohl kandidovat nebo aby to parlamentní křeslo získalo. Naopak 100 poslanců podepsalo výzvu, aby Starmer zůstal, labouristických poslanců, přibližně 140 se odmítá jakkoliv vyjadřovat. Takže ta situace určitě je pro Starmera napjatá, ale jak dopadne v této chvíli se nedá predikovat.
9: Zdá se, že britská politika je v nějaké transformaci. Zdůrazněme, že co se týče parlamentních voleb, je tam jednokolový většinový systém, to znamená, že to chvílemi vypadá, že při téhle tendenci by libristé a konzervativci byli nahrazeni těmi svými buď ještě levicovějšími nebo ještě pravicovějšími oponenty. Vidíš to také tak?
10: V této chvíli se rozhodně dá mluvit především o protestu. A nutno říci, že třeba Reform UK, která tedy takto zvítězila, je strana především anglická. A i když on se zároveň volil i skotský a velšský parlament a tam zdaleka takovou podporu nemá, naopak skotská národní strana, její předseda Sweeney vyzval, aby do příštích voleb se Skotsko osamostatnilo, protože právě by mohlo hrozit, že bude vládnout Reform UK, které chce zrušit skotský parlament a vlastně unifikovat to. Takže ta situace pro Velkou Británii je v této chvíli napjatá a odchod z Evropské unie spíše rozvířil vášně, než že by něco přinesl.
9: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
10: Díky, naslyšenou.
9: Je jen málo více horkých bramborů domácí politiky, než je budoucnost důchodů a udržitelnost penzijního modelu. Publicista Petr Holub přichází k mikrofonu s překvapivými závěry.
11: Jak dál z důchody hádali se lidé z tripartity počátkem týdne. Na ničem se neshodli, přesto diskuze překvapila. Tuzemský penzijní model může Čechům větší část Evropy jen závidět. Pokud jde o důchody, už léta posloucháme katastrofické zvěsti. Obyvatelstvo stárne a to znamená, že ubývá zaměstnanců a naopak přibývá penzistů. Nebude to prý dlouho trvat a na jednoho zaměstnance bude brzy připadat jeden senior, kterého bude třeba živit. Dočkají se lidé, kteří jsou dnes v aktivním věku, vůbec nějakého důchodu? Když tedy odboráři na jednání tripartity žádali, ať se zastropuje věk odchodu do penze na 65 letech, ať má nárok na předčasný důchod víc těžkých profesí, tak se to zdálo být požadavkem nezodpovědných šílenců, kteří chtějí nerozumným chováním přiblížit neodvratný konec. Ve skutečnosti jsou přehnané obavy ze zhroucení systému. Dalo by se říci, že slýcháme už desítky let, ale dosud se nenaplnili a jejich naplnění se ani nepřiblížilo. Konkrétně před 15 lety připadalo na 10 penzistů, ať ve starobním nebo invalidním důchodu, 21 zaměstnanců. Letos počátkem roku to bylo 23 zaměstnanců. Proti očekávání důchodců vzhledem k aktivní populaci ubývá. Přitom to neznamená, že si lidé užívají penze méně než dřív. Stejně jako v roce 2010 může i letos počítat novopečený důchodce, že má před sebou ještě 20 a půl roku života. Vzhledem k průměrné mzdě výše důchodu neklesá. Na druhé straně výdaje na penze nadále nepřekračují 9% hrubého domácího produktu, tedy relativně uměřenou částku, a celý systém je dokonce v přebytku. Jako kdybychom žili v Dánsku, které se považuje za vzornou zemi, která má promyšlený systém, podle kterého se věk odchodu do penze i výše důchodu průběžně upravuje tak, aby to odpovídalo tomu, kolik jsou lidé schopni vydělat. U nás takový systém neexistuje, to je nutno přiznat. Ovšem, když je nejhůř, tak se parametry penzí operativně upraví a výsledek je stejný. Takových úprav bylo v uplynulých 15 letech hned několik. V první řadě takzvaná malá penzijní reforma v roce 2011, která zavedla postupné zvyšování penzijního věku. Předloni zase ještě nenápadnější reforma zkomplikovala předčasné odchody a o něco málo snížila náhradový poměr penzí vůči mzdě. Nelze přehlédnout ani to, jaký dopad měla na populaci důchodců epidemie covidu. Navíc si lidé navykli v práci častěji přesluhovat. Jistě české důchody lze snadněji financovat i díky tomu, že jsou vůči mzdám nižší než ve většině západních zemí. Tato výtka se ovšem týká výhradně důchodu těch, kdo v aktivním věku víc vydělávali. Na jejich stížnosti, že státní důchod jejich mzdu ani zdaleka nenahradí, pak existuje odpověď, že měli větší možnost si na stará kolena něco odložit. Samozřejmě není jednoduché s ní vždycky souhlasit. Velkolepá bilance tuzemských důchodů pochopitelně neznamená, že se stárnutí obyvatelstva zastavilo. Dokonce lze uvěřit i těm, kdo tvrdí, že to nejhorší ještě přijde. Proto bude nejspíš nutné časem sáhnout k dalším reformám, případně přihodit peníze z jiných rozpočtových kapitol. Proto si tuzemský penzijní model nemůže na delší dobu dovolit zastropování důchodového věku, jak by si přáli odbory. Na předčasné penze u náročných profesí však nejspíš peníze budou. Třeba jen z toho důvodu, že tisíce seniorů ve věku těsně před důchodem už dnes našli alternativu v invalidní penzi.
9: Všímá si Petr Holub. Když je válka, je i inflace. To je skoro nevyhnutelný mechanismus, který se dostavil i tentokrát. Co to ale znamená konkrétně pro současnou americko-íránskou válku? Nad tím se zamýšlí Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.
12: Vývoj dubnové americké inflace překvapil i pesimisty, dostala se na 3,8%, na nejvyšší úroveň za 3 roky. Takhle vysoko byla v době, kdy se ekonomika zpamatovávala z rány, kterou jí uštědřilo napadení Ukrajiny Ruskem a související energetická krize. Duben je měsíc, kdy si válečný konflikt v Iránu a související blokace Hormuzského průlivu vybírá svou daň v podobě plného dopadu do peněženek domácností. Opticky číslo ještě nevypadá úplně závratně, ale varovných signálů je už docela řada. Za prvé, od 2% cíle americké centrální banky Fed se úroveň růstu cen vzdaluje čím dál rychleji. To je případ nafty, benzínu a obecně energií. Omezené globální dodávky ropy spojené s konfliktem vytlačily ceny u čerpacích stanic na úroveň nevídanou od července 2022, což se promítlo do dodavatelských řetězců, závislých na nákladní dopravě poháněné naftou. Ropa kvůli Iránu vystoupila nad $100 za barel. Růstcem paliv už bolí i americké domácnosti hodně, proto se prezident Trump nechal slyšet, že přikročí ke snížení federální daně na benzín. Analytici jako hlavní ekonom Moody's Mark Zandi čekají, že roční míra inflace pravděpodobně neklesne pod 3,3% dříve než koncem roku, a to i kdyby iránský konflikt skončil v dohledné době. Energetická drahota vyvolaná válkou se přelije do cen potravin a spotřebního zboží, které závisí na naftové nákladní dopravě. V březnu šlo hlavně o paliva, v dubnu ale zvýšené náklady na dopravu prosákly i do cen potravin, včetně masa a zeleniny, což je patrné z meziměsíčního skoku. Velký růst cen postihl také letectví. Ceny letenek meziročně vzrostly o pětinu. Letecké palivo činí minimálně čtvrtinu nákladů aerolinek a situaci ještě zhoršily uzávěry letového prostoru, například v zemích Perského zálivu, a nutno zhledat jiné, většinou delší trasy pro dálkové lety. Pro americkou vládu jde o dost nepříjemnou situaci. Už takhle Trumpově vládě prudce klesá politická podpora a podle posledního průzkumu Financial Times celkem 57% dotázaných nesouhlasí s tím, jak se kabinet vypořádává s inflací a rostoucími životními náklady. Navíc ceny rostou rychleji než mzdy a poprvé po 3 letech klesla kupní síla amerických domácností a podle odborů to dopadne hlavně na střední třídu a nízkopříjmové rodiny. Vládní mluvčí se nechala slyšet, že dubnová inflace je jen výkyv kvůli válce v Iránu a že jsou i ceny jako například léky či zdravotní péče, které klesají. Asi na americké veřejnosti, jak se k tomu postaví, a na nastupujícím šéfovi Fed, který to bude mít těžké. Prezident Trump tlačí na snižování sazeb, mezitím ale inflace tlačí zcela opačným směrem. Po generace je známou skutečností, že válka je drahá věc, a když je válka, inflace roste. Utrácí se za zbrojení, dovoz zboží vázne, ač na papíře válečná ekonomika roste. A v posledních dekádách jde hlavně o energetické šoky. V polovině 30. let to pregnantně, ale ostře vyjádřil americký spisovatel Ernest Hemingway. Oblíbeným lékem pro špatně spravovaný národ je inflace měny, druhým je válka. Obojí přináší dočasnou prosperitu, obojí přináší trvalou zkázu a obojí je jen hřištěm pro politické a ekonomické oportunisty.
9: Říká Tereza Zavadilová.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Fotbal je sport, je to ale také biznis, politika a společenský fenomén. To se projevilo i po posledních událostech v Edenu, tedy tom slavistickém. Slovo má Petr Hartmann.
13: Je to neuvěřitelné, nerozumím tomu. Divil se premiér Andrej Babiš, že na fotbalových stadionech používají někteří diváci pyrotechniku. Reagoval tím na nedohrané derby mezi Slavií a Spartou. Neuvěřitelné to skutečně je, protože je to zakázané. Jak se opakovaně při různých zápasech nejenom v Edenu mohl člověk názorně přesvědčit, nic to neznamená. Různé ohňostroje a dýmovnice dotvářely kulisu zápasů, aniž by to pořádající klub nějak znepokojovalo. V některých případech bylo zřejmé, že zakázanou pyrotechniku na stadion nemohli v takovém rozsahu propašovat jednotliví diváci. Muselo jít o dopředu připravenou akci, na které se velmi pravděpodobně podíleli lidé zajišťující chod utkání. Překvapení premiéra je patrně autentické. U lidí působících v českém fotbale naopak poněkud pokrytecké. Porušování pravidel tolerovali a rázně proti tomu nezasáhli. V opačném případě by se pyrotechnika na stadiony ve větším měřítku nemohla dostat a každý, kdo by ji použil, by se na tribunu dlouho nepodíval. Neobstojí ani heslo fanoušků, že pyro není zločin. O tom, že pyrotechnika může být v rukou některých osob nebezpečná zbraň, se lidé přesvědčili nejenom nyní v Edenu, ale také například v březnu 2019 v Praze na Letné. Tam došlo k incidentu, kdy fanoušci Plzně pyrotechnikou hozenou mezi příznivce Sparty poranili několik diváků. Vynesli jsme tresty, jaké tato disciplinární komise ještě nevynesla. Jsou vysoké, ale odpovídají závažnosti provinění, řekl tehdy předseda komise Richard Baček. Měla to být výstraha pro kluby, aby se podobné výtržnosti už neopakovaly. Jak ukázal závěr zápasu mezi Slavií a Spartou, opakují a dokonce s ještě větší intenzitou. Tentokrát naštěstí bez zranění. Nejenom v tomto případu se zapálené světlice objevovaly v rukou fanoušků, kteří měli tváře zahalené šátkem nebo kuklou. Je to věc rovněž zakázaná a přitom tolerovaná. Do těchto souvislostí je potřeba zasadit aktuální slova předsedy představenstva Slávie Jaroslava Tvrdíka. Ten prohlásil, že na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázána pyrotechnika a zakrývání obličeje. Přitom dobře ví, že už to zakázané dávno je. Přesto takovéto prohřešky byly opakovaně nejenom v Edenu tolerovány. Nelze proto bezvýhradně věřit tomu, že tentokrát se slova skutečně promění v konkrétní činy. Zkrátka v tuzemských poměrech býváme opakovaně svědky silných výroků a rozhořčení v momentu, kdy dojde k nějakému problému, který nelze zlehčit. S odezněním emocí a pozornosti k němu potom slábne ochota něco zásadně změnit. Pro odpovědné osoby ve fotbalovém hnutí je to často pohodlnější, než důsledně bojovat proti chování, které je v rozporu s pravidly. Potom se tito lidé nemohou divit tomu, co se stalo na stadionu v Edenu. Mají na tom nezanedbatelný podíl.
9: Poznamenává Petr Hartmann. Sudetští Němci, pekelná karta české politiky. Tak nazval své zamyšlení Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
14: Je to desetiletí konstanta české politiky. Když už nevíš kudy kam, vytáhni sudetské Němce a máš o politické body a pořádný mediální cirkus postaráno. Trautenberg, archetyp zlého Němce, ničící český živel, zabírá neustále. Naposledy tuto věčnou kartu české politické malosti triumfálně vytáhnul Miloš Zeman a dokonce mu zřejmě vyhrála prezidentskou volbu proti Karlu Schwarzenbergovi, odsouzenému Zemanovým marketingem k roli billboardového zlého Němce. Mediální vír, který se dnes roztočil kolem plánovaného setkání sudetoněmeckého krajanského spolku v rámci vzpomínkové akce Meeting Brno, je a není z tohoto kadlubu. V době, kdy dávno nikdo nikoho neohrožuje a po nikom nic nežádá a kdy jsou česko-německé vztahy na výborné úrovni, jak dosud tvrdili premiér Babiš, se uměle rozfoukávají uhlíky nenávisti, které leží v české společnosti. Setkání v Brně má být společnou akcí paměťové kultury, zpracováváním prožité a vzájemně bolestně zatížené minulosti, jak to vymezuje česko-německá deklarace z roku 1997, tedy rozvinutím toho, co si Němci a Češi tehdy přiznali. Problém je, že deklaraci zjevně nikdo nečte, jinak by nevzniklo probíhající politické běsnění koaličních stran, k němuž se neinformovaně připojil i premiér Babiš, předtím v Bavorsku slibující premiéru Zédrovi poklidný průběh akce. Přesto se koalice ve snaze vydat stanovisko sněmovny proti setkání v Brně deklarace hned na začátku textu dovolává. Debata o tom, kdo co před válkou a po válce začal a kdo co udělal nebo neudělal, kterou spustil Tomio Okamura a kterou demagogicky dokázal rozšířit na tisíciletý boj s Němci, kteří nás dějinně utlačují, je přitom v deklaraci jasně vyřešena. Němci berou vinu za válku a zabíjení nevinných, Češi uznávají, že se po válce chovali podobně násilně a na základě kolektivní viny se dopouštěli zločinů, které pak sami zákonem vyjmuli z dosahu spravedlnosti. Na tom těžko něco změní nacionalistické emocionální kampaně SPD a dalších vládních stran, které se rády na uměle vyvolávaných emocích svezly. Tlak vytvořený touto manipulací bohužel neunesl ani Andrej Babiš, který Okamurovu nebezpečnou hru s dějnými resentimenty svázanými v deklaraci ochotně přijal. Němci si podle premiéra nedokážou představit, jak je tato věc pro Čechy, zejména ty starší, citlivá. Ale umí. Okamura by mohl Babišovi vyprávět, jak to prožívá Alice Weidlová, jeho přítelkyně a šéfka Alternativy pro Německo, která na rozdíl od sudeckých Němců neslaví porážku nacistického režimu, protože je to pro ní bolestně ponižující. Ostatně totéž by se mohl Babiš dozvědět od Václava Klause, který jako dnešní patron motoristů jezdí AFD podporovat na různé mítingy a konference, ale rovněž od svého německy mluvícího přítele v patriotistické frakci šéfa Svobodných v Rakousku Herberta Kikla. Jeho strana je podobně jako AFD pro zrušení Benešových dekretů a nacistickou minulost také bere jako jistý důvod k hrdosti. Okamura s Babišem i motoristy padli do pasti vlastní politické manipulace, která nevyvolává jen zlou krev a zbytečné konflikty, ale hlavně ničí, co se v urovnávání vztahu s Němci v minulosti povedlo. Babiš v této věci selhal ve všech směrech, což je evidentně dáno tím, že si o vzájemném připomínání bolestné minulosti nemyslí vůbec nic, takže je schopen kdykoliv stát na jakékoliv straně, bude-li to pro něj právě výhodné. Česko má smůlu, že nyní potřebuje stát po boku šiřitele čisté antiněmecké nenávisti Okamury, který na neštěstí reprezentuje český parlament. To nejhorší, co se v politice může stát, je to, když ji dělají lidé, kteří si ve skutečnosti o ničem nic nemyslí a pouze nasávají atmosféru a ždímají témata s největším emotivně volebním potenciálem. Jestli se v něčem Okamura s Babišem a motoristy shodnou, pak v tomto. Ke škodě české společnosti, kterou pak ovládají pudy a předsudky, které umí politika poznání snadno svázat a podchytit. Sebevědomí ani to národní se nerodí z zíčkaného pocitu ublíženosti, na němž pracuje dnešní vládní koalice. Nýbrž ze sebereflexe a ochoty vidět se takový, jací jsme byli a jací jsme. Vědění a rozumný sebezpit je velká síla. Nakonec i ta národní.
9: Uzavírá Petr Fischer. Politika se dá dělat různě, poctivě i nepoctivě, argumentací nebo manipulací. Americké strany teď radši překreslují volební okrsky, než aby přesvědčovali voliče, poznamenává Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
15: Spojené státy si prochází čím dál ostřejší válkou překreslování volebních okrsků. Kdybyste se chtěli ptát, kdo jí začal, odpovědi byste se jen tak nedobrali. Technicky vzato by šlo říct, že spíše demokraté, ale to jen proto, že v době, kdy vzniklo, republikánská strana ještě neexistovala, zatímco přímá předchůdkyně dnešních demokratů ano. Této předvolební zábavě každopádně holdují obě strany více než 100 let. Američané říkají oportunistickému překreslování krásným slovem gerrymandering. Je to spojení jména jednoho z otců zakladatelů Spojených států Elbridge Gerryho a latinského označení promloka. Právě tohoto obojživelníka totiž připomínaly okrsky, které si pro účely snadnějšího udržení většiny v legislativním sněmu státu Massachusetts Gerry nechal vyrobit. Tento záměr mu vyšel, ale zároveň i kvůli cynickému překreslování okrsků prohrál guvernérské volby. Jestliže ale z takovéhoto překreslování nejdou vyvinit ani demokraté, ani republikáni, neznamená to, že by nešlo jasně určit, kdo začal aktuální kolo gerrymanderingu. Republikáni mají v Bílém domě svého prezidenta a ten je nepopulární. Očekává se proto, že je v listopadových volbách do kongresu čeká výprask. Někteří republikáni se tomu snaží předejít právě překreslováním okrsků. Jako první s tím přišli v poslední dekádě tradičně agresivní texaští republikáni. Byla to jasná eskalace války map. Běžně se takovéto překreslování děje primárně na začátku každé dekády po sčítání lidu. Uchýlit se k němu takzvaně v poločase, to je relativní novinka. Demokraté si to nenechali líbit a zareagovali podobným způsobem v několika dalších státech, kde mají navrch oni, od Kalifornie po New York. Zjevně byli odhodlanější a efekt texaské výhody republikánů tak rychle vymazali. Naopak si matematicky přilepšili a zvýšili tak pravděpodobnost, že Donalda Trumpa připraví o většinu v sněmovně reprezentantů. Přestože sami aktuální vlnu vyvolali, začali si republikáni stěžovat, že demokratické překreslování je nefér. I když mají máslo na hlavě, mají v tomto případě i pravdu. Demokraté nicméně odkazují na to, že v kongresu aktuálně leží návrh zákona, který by gerrymandering zásadně omezil. Kdyby se problému chtěli zbavit a nechat volební okresky překreslovat nezávislé komise, mohou toho prý snadno dosáhnout tak, že podpoří návrh demokratů. Je to pravda tak na půl. Navržený zákon by byl rozhodně lepší než aktuální překreslovací válka v horké fázi, ale zároveň by volební trable Spojených států v žádném případě jednou provždy nevyřešil. Rétoricky je to ale pro demokraty silný argument. Republikáni ale občas nepotřebují argumenty, protože mají na své straně americký nejvyšší soud. Ten do tahanice vstoupil tím, že opět po pár letech novým rozhodnutím oslabil volební zákon z roku 1965, který měl mimo jiné ukončit volební diskriminaci Afroameričanů, především na americkém jihu. Nejvyšší soud v posledních dvou dekádách opakovaně rozhodl, že tento zákon už je vlastně překonaný. Vzhledem k demografickému rozložení amerických voličů, tak soud pomáhá republikánům, byť se vše snaží halit do rádoby vznešeného jazyka principů. Republikány ovládané státy promptně zareagovaly další vlnou překreslování a doufají tak, že vymažou negativní efekt svého čím dál tím nepopulárnějšího prezidenta na listopadové volby. Těžko říct, jestli to bude stačit. Jedno je ale jasné. Cynická hra překreslování okresku bude i nadále pokračovat. Snad někdy přijde chvíle, kdy si dostatek lidí v obou stranách řekne, že gerrymandering zašel příliš daleko. V tuto chvíli to představitelné není.
9: Uzavírá Matěj Schneider nejen svůj komentář, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
6: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
5: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Benešová dostala 5 let vězení v kauze Bečvářova statku. Na třídenní návštěvu Číny míří americký prezident Trump. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. Kolona po ranní nehodě vzniká na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy. A bude oblačno a zataženo, ojediněle přeháníky a teploty do 17 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň je zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu vinu za zneužití pravomocí, pravomocně potvrdil už dřív. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 400 000 000 korun. Benešová se chce bránit dovoláním. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, podle ní má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
16: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba, ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
5: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají anebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Íránu.
17: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem iránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Symfonický orchestr Českého rozhlasu v pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci druhého zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na jejich provedení pod taktovkou Petra Popelky se těší ředitel festivalu Robert Hanč.
18: Já si troufnu tvrdit, že to spojení Sočru a Petra Popelky vyvolává určité větší emoce až vášně. Je to taková velmi živelná hudba a jestli mohu zavzpomínat na to provedení, dvojité provedení v Rudolfínu na to na konci sezóny 23-24, tak já jsem měl pocit, že potřebuji po každé té jednotlivé básni zatleskat, což se běžně nedělá, taky se to nestalo, ale ten pocit skutečně, ta živelnost ve mně vyvolávala.
19: Sport. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se v ní s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou utkání. Víc než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po dvouleté pauze způsobené zraněním.
20: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety. I když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože a zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
19: Úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa mezi házenkáři Česka a Francie začne ve 20 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D7 za Týncem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D7 z Prahy na Chomutov dejte pozor, kus za sjezdem na Panenský Týnec na kilometru 41,5 hlásíte překážku.
22: Velká červená plastová přepravka v pravém jízdním pruhu.
21: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona kamionů, sunou se do omezení u D2 pravým pruhem, fronta začíná za sjezdem na Domašov kolem kilometru 169 a potom kolem exitu 178 Ostrovačice a 182 Popůvky zastavují i osobní auta v levém pruhu. A potom v Brně směr Vyškov už se u exitu 201 Slatina projíždí plynulé, kolona se rozjela, vysypaný náklad polystyrénu je už odklizený. Na silnici 4 na příjezdu do Prahy směrem z Příbramy a Strakonic čekejte kolonu od odbočky na Lipence a Baně. Před sjezdem na Zbraslav je stále omezení po ranní nehodě, zdržení kolem 5 minut. Jaká je situace? Otázka pro naší motohlídku na místo.
23: Z pravého pruhu se stále odtahuje havarovaný autojeřáb a následně se bude čistit vozovka, projíždí se pouze levým pruhem.
21: A silnice 11 za Opavou směr Bruntál je mezi Vlaštovičkami a Zadky uzavřená v obou směrech. Střetla se tam dvě osobní auta, záchranáři na místě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Dobrý den, vítejte u pravidelné půl hodiny reflexe událostí kolem nás. Jsem ráda, že jste si k poslechu zvolili rozhovor na aktuální témata, která hýbou společností, a v posledních dnech jsou to témata česko-německá. I proto je mým dnešním hostem Zuzana Listová, germanistka a spoluautorka knihy rozhovorů o životě mezi Českem a Německem. Já vás vítám, dobrý den.
26: Dobrý den a děkuji za pozvání.
25: Vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se zeptám zejména na to, jaké dopady už má na česko-německé vztahy vyhrocená česká politická debata v souvislosti s nadcházejícím sněmem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Zda je tento nápad uskutečnit ho poprvé na území České republiky dobrý, správný, vhodný, a jaké jsou ve skutečnosti tedy česko-německé vztahy a nakolik obě země zpracovaly minulost. Zita Senková přeje nerušený poslech.
24: Jak to vidí?
25: Debata českých politiků kolem nadcházejícího sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má konat koncem příštího týdne v Brně, poprvé na území České republiky, nabírá na intenzitě. Zítra má český parlament jednat o vládním návrhu usnesení, ve kterém by dolní komora nesouhlasila s pořádáním této akce v Česku. Navíc by podle vládního návrhu měla vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Jenom připomenu, že s ním má proběhnout jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů rozvíjí odkaz brněnského roku smíření 2015. To konání organizátoři považují za přirozené vyústění jejich dosavadní práce na prohlubování česko-německých vztahů. Tak paní Liscová, co si myslíte o této české debatě?
0: Myslím si, že tato debata je vedená mimořádně nešťastným způsobem v současné době a je to dané několika věcmi. Pochopitelně naprostá většina české veřejnosti se průběžně nezajímá o vývoj česko-německých vztahů nebo ne do hloubky a ne o vztahy se sudeckými Němci, tak jak se vyvinuly v poslední době. A je velmi pravděpodobné, že naposledy o nich slyšeli ve chvíli, kdy ještě panovaly velké spory mezi Českou republikou a právě sudetoněmeckým sdružením. Takže chápu, že jsou lidé, kteří vlastně toto téma objevili v tuto chvíli, ale zároveň chci říct, že je to téma velmi uměle vykonstruované. Mělo by být úkolem politiků vysvětlovat, jaký je současný stav tedy vztahu sudetoněmeckého landsmanšaftu

0: Zástupci opozice tvrdí, že koalice hledá vnějšího nepřítele, ten s ním považují za součást procesu usmíření. Opozice se ale už nechala slyšet, že toho zítřejšího jednání v parlamentu se nezúčastní, cituji slova lídra ODS Kupky, na této ostudě se opozice podílet nebude. Tak co tomu říkáte, že vlastně budou zítra v parlamentu při projednávání tohoto návrhu vládního usnesení chybět?
1: Považuji toto rozhodnutí opozice za mimořádně nešťastné, protože pokud už zde máme vyhrocenou debatu, tak je potřeba, aby do ní vstupovali politici, kteří vidí právě to, že tato akce má být aktem smíření. Mají zde zaznít silné hlasy na podporu dialogu občanské společnosti mezi námi a Německem a tímto způsobem opozice vyklízí pole a nechává prostor pouze těm, kteří a bohužel musím konstatovat jako velmi jednostranně a zčásti velmi nenávistným způsobem proti této akci, která je akcí občanské společnosti, akcí kulturní, akcí smíření vystupují.
0: Navzdory vyhrocené české debatě svou účast na nadcházejícím sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně potvrdil bavorský ministerský předseda Markus Söder a do Brna by měl přijet také spolkový ministr vnitra Dobrindt. Paní Liscová, mimochodem Markus Söder z Moravské metropole pak zamíří do Prahy na setkání s českým prezidentem Pavlem, který ho pozval na Pražský hrad. Jenom připomenu, že bavorský premiér jako postava je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou považováni za jeden ze čtyř kmenů Bavorska. Pro bavorskou CSU, Křesťansko-sociální unii, je to také významná voličská základna. Tak jaký to bude mít tedy dopad na česko-německé vztahy?
1: Obecně bych řekla, že jakýkoliv vztah, a nejenom vztah mezi národy, ale i vztah mezi lidmi je založený na vzájemné důvěře. A my už jsme jako Česká republika před téměř 30 lety stvrdili podpisem takzvané česko-německé deklarace společně s německou vládou. Jenom bych možná připomněla, že pod tento dokument připojil svůj podpis tehdejší premiér Václav Klaus. My jsme tehdy už řekli, že jsme si vědomi traumat, která byla způsobena v minulosti. Nechceme vlastně zametat tato témata pod koberec. Nicméně je chceme nechat odborné veřejnosti k diskuzi, k dalšímu zkoumání. Chceme je přenechat právě kulturní sféře a občanské společnosti, akademickému zkoumání a nechceme těmito tématy do budoucna zatěžovat naše vztahy. Když to tak řeknu, tak toto jsme slíbili před 30 lety.
0: Tak je to cár papíru?
1: Nemyslím si, protože zároveň čeští vládní politici zdůrazňují, že tento jejich současný postoj nebude mít vliv na česko-německé vztahy. Já bych si zároveň dovolila tvrdit, že němečtí partneři velmi dobře vědí, že tento postoj české vlády není směřovaný vůči Německu, on je směřovaný vůči vlastním voličům těchto politických stran. Zkrátka vládní strany se tímto snaží získat politické body a možná třeba se nevěnovat jiným tématům. Takže toto německá strana ví. A na druhou stranu domnívám se, že prostě k porušení důvěry na té mezilidské úrovni, třeba na vztazích mezi naším premiérem a bavorským premiérem a podobně, se toto podepsat může, protože Andrej Babiš ještě začátkem roku říkal, že tato akce je akcí občanské společnosti, že vláda ji nějak řešit nebude a nyní tedy zastává úplně jiný postoj.
0: Podléhá premiér Babiš tlaku SPD, která vlastně stojí za touto kritikou, mírně řečeno?
1: Myslím si, že pan premiér Babiš v této situaci vlastně SPD nebrání v její kampani, což úplně stačí pro to, aby ta atmosféra ve společnosti byla taková, jaká je. A přiznám se, že mě zaráží vlastně ta agresivita, se kterou velmi malá, ale velmi hlučná skupina vede vlastně tu současnou diskuzi. Připomíná mi to velmi vyhrocené časy těch česko-německých debat 90. letech, které vy pamatujete ještě mnohem lépe než já.
0: Pamatuji i velmi ostré sněmy na území Spolkové republiky Německo. Ještě byl mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Franz Neubauer, jinak pokud si správně pamatuji, rodák z Velké

0: Hlitsebe ze západních Čech a letitý bavorský premiér, výrazná postava CSU Edmund Stoiber. Ty vztahy opravdu prošly velkým vývojem. Mimochodem Bernd Posselt je ročník 1956, ten současný šéf. Paní Liscová, já jsem zmínila ještě, vracím se zpět k té politické rovině. Český minister zahraničí pan Macinka v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung prohlásil, že si němečtí politici akci neužijí, míněno teda pánové Zedr a Dobrindt. Jak tomu rozumíte?
1: Nemyslím si, že je to šťastný výrok. Tímhle způsobem šéf české diplomacie našim vzájemným vztahům nějak neprospěje.
0: Německo už se slovy ministerstva, svého ministerstva zahraničí nechalo slyšet, že se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty. Paní Liscová, pokud parlament odhlasuje tedy to usnesení, ve kterém nebude souhlasit s konáním této akce v rámci festivalu Meeting Brno koncem příštího týdne, tak měl by se teda s ním uskutečnit?
1: Já bych se možná jenom vrátila ještě k tomu postoji německého ministerstva zahraničí. Tento postoj je zcela přirozený, protože zde není žádná spojitost mezi konáním této akce oficiálním postojem spolkové vlády. To jsou zkrátka dvě úplně nesouměřitelné úrovně nějaké jako česko-německé otázky vztahu. Sudeční Němci nějak nejsou propojeni vlastně s oficiální německou diplomací. A jestli se ptáte tedy, jestli by se ta akce měla konat, tak česká vláda nemá žádný prostředek, jak akci tohoto typu zakázat. Žijeme v demokratické společnosti a doufám, že tato akce proběhne v klidu, že ji všichni pochopí jako příležitost k vedení dialogu. K vedení dialogu možná o velmi tragických kapitolách naší minulosti, o kapitolách, které jsou dodnes velmi kontroverzní, ale k dialogu konstruktivnímu.
0: Znamená to tedy jinými slovy také, že jsme obě země ještě nespracovali tedy plně naši minulost.
1: Pokud se podíváme i třeba do okolních zemí, tak je patrné, že minulost je něco, co se nedá uzavřít. Je to kapitola, která se zpracovává vždy znova, vždy také nově, v každé nově příchozí generaci. Je to samozřejmě úplně jiná otázka pro generaci, která zažila třeba ty válečné hrůzy nebo naopak dění tedy spojené s odsunem po druhé světové válce. A otázka, když ji řeší potom ti potomci v dnešní době teda už většinou vnuci těch lidí, kteří zažili tyto děje. Takže to není proces, který by měl konec. Je to otázka, o které se musí vést dialog v obou společnostech a myslím si, že je velmi dobré tento dialog vést bez právě jakoby těch nenávistných emocí a pokusit se ji teda založit na historických faktech.
0: Doporučuje germanistka a vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
2: Jak to vidí?
0: Ve studiu se mnou nadále nejenom germanistka, ale také spoluautorka knihy rozhovorů s Čechy, zejména jsou to Češky, které po revoluci v roce 1989 odjeli do Německa, ať už za studiem, prací nebo za láskou. Dvojité agentky, tak zní titul této novinky, kterou jste, paní Liscová, napsala společně se Zuzanou Jürgens, což je někdejší ředitelka Českého centra v Mnichově, také v Düsseldorfu, překladatelka. A vy jste spovídali dali 19 Češek a Čechů. Ty příběhy se pochopitelně liší podle toho, co dělají, za jakých okolností odjeli do Německa. Mají ale i hodně společného. Tak jak se vypořádávají se svou dvojí identitou, dvěma jazyky, dvěma domovy, jak se projevuje to rozdvojení nebo rozkročení mezi dvěma zeměmi?
1: Vlastně naší motivací pro to, proč se pustit do tohoto projektu, který vymyslela Zuzana Jürgens, to musím zdůraznit, bylo to nahlédnout tu německou realitu z trošku jiného pohledu, než je běžné. Ženy jsme si vybrali, nebo zejména ženy proto, protože za prvé tedy ženský hlas, myslím, že stále ve veřejném prostoru zaznívá méně. Zase další okolnost byla ta, že procentuálně mnohem více Češek se vdává do Německa, než se tady Čechů jako vydává do této země za svojí partnerkou, takže i toto byl důvod. A pak jsme si vybrali tedy zástupkyně z nejrůznějších regionů, profesí a generací. Takže byla snaha jako pokrýt ten celek a samozřejmě se s tou současnou realitou, ale i třeba s dlouholetým životem v Německu vyrovnávají velmi různě. Hodně záleží na tom, v jaké životní fáze do té země přišli. My tam máme dva příběhy třeba ještě žen, které tam se vydali za komunistického režimu, Daňu Horákovou, kterou mohou posluchači znát, a také rozhovor s Libuší Černou, českou novinářkou, která se koncem 70. let do západního Německa provdala. Takže ty příběhy jsou jako hodně odlišné, i co se týče toho času, místa a povolání, ale je velmi zajímavé, že ty naše respondentky si stále uchovávají ty dvě identity, žijou na pomezí těch dvou světů a dovedou docela dobře komentovat vlastně to, v čem se naše společnosti stále ještě liší.
0: Jedna respondentka vám například řekla, že je v Česku za Němku, v Německu za Češku, další kvituje, že má dva domovy, další, že když mluví česky, tak se více směje. Pro jiného respondenta, to byl Jaroslav Rudiš, je němčina důležitá pro pochopení souvislosti i sebe samého. Tak co vy jste si, paní Listová, z těch rozhovorů třeba odnesla? I vy se svým způsobem pohybujete vlastně mezi Německem a Českou republikou, byť připojíme i Rakousko, kterému se profesně věnujete.
1: Tak pro mě to byla příležitost prozkoumat Německo zase tedy z jiného úhlu. Za některými těmi rozhovory jsem si i speciálně udělala výlet, například takový rodinný výlet do Hamburku, což bylo velmi zajímavé. Konkrétně v Hamburku jsem třeba hovořila s političkou strany Zelených Lenkou Brodbeck, která, to je dost zajímavé, že vlastně jako Češka se uplatnila na německé politické scéně, dokonce kandidovala loni ve volbách do Bundestagu a popisuje tam třeba svoji dost dramatickou zkušenost s předvolební kampaní, kde se stala obětí útoku ze strany veřejnosti. Na druhou stranu jsem třeba dělala rozhovor v Žitavě s paní Kateřinou, která tam několik let pracovala v místní masně a velmi zajímavě popisuje, jakým způsobem vypadá vlastně současný život v tom příhraničním východoněmeckém regionu, který čelí velkému demografickému propadu, kde rapidně stárne populace a naopak, kde velmi posiluje pravicově populistická alternativa pro Německo. Takže ty příběhy jsou velmi různé, hodně se liší a možná bych třeba ještě zmínila, že tam máme rozhovor s kapitánkou naší házenkářské reprezentace malou, která tedy je jako velmi také zajímavá osobnost.
0: Nakolik jsou Češi v Německu úspěšní?
1: Tak je velmi zajímavé, že Češi obecně, a to zaznělo i v jednom z těch rozhovorů, vlastně nemají úplně tendenci se v zahraničí, konkrétně v Německu, nějakým způsobem jako příliš družit nebo tvořit komunity, ale spíše se snaží jakoby splynout s tou většinovou společností. Naprostá většina z těch respondentek, se kterými jsme mluvili, jako už umí dneska velmi dobře německy a jsou tedy skvěle integrované do té společnosti. Takže ty příběhy jsou o ženách, které vlastně si zvládly vybudovat v té cizí zemi kariéru, které tam dokázaly některé z nich vystudovat, některé tam přišly tady v pozdějším věku jako z důvodu rodinných a dovedly vlastně tam zapustit kořeny a stát se jako zajímavými osobnostmi.
0: V čem jsou si podle vás, paní Listová, obě společnosti, německá a česká, blízká a naopak?
1: V těch rozhovorech často zaznívalo to, že my máme paradoxně jakový odtažitý vztah k němčině, nebo hodně velká část české společnosti, přestože se řada lidí německy na základních školách učí, tak ten jazyk vlastně příliš nepoužívají později a naše respondentky, zejména ty, které se teda zabývají tím jazykem samotným, zdůrazňovaly, že vlastně zdaleka není tak těžké se němčinu naučit, jak se traduje, protože ty dva jazyky jsou si velmi kulturně blízké. A nás vlastně s Německem, ale samozřejmě i s Rakouskem, pojí ty společné dějiny, společné kulturní dědictví a jak jste zmiňovala Jaroslava Rudiše, pokud se vlastně naučíme ten jazyk, tak nám to otvírá velké možnosti vlastně porozumění v tom středoevropském prostoru.
0: Kdybychom se podívali na ty vztahy z hlediska zájmu, tak lze říct, kdo má o koho větší zájem, jestli jsou to Češi o Německo nebo obráceně z vašich zkušeností.
1: Ano, tak my akademici v tomto směru rádi hovoříme o výrazné asymetrii ve vzájemných vztazích, protože zkrátka Česká republika je výrazně menší než sousední Německo, takže i vlastně tento zájem je daný jenom samotnou silou demografickou, velikostí obou států a podobně. Takže relativně se dá říci, že jako my se více zajímáme o Německo než naopak, ale zároveň někteří kolegové rádi také upozorňují na to, že tento těžký osud v uvozovkách sdílíme s ostatními státy typu Dánska, Švýcarska a jiných německých sousedů, kteří nejsou tak velcí.
2: Jak to vidí?
0: Pokračujeme v rozhovoru s germanistkou z Univerzity Karlovy Zuzanou Liscovou. Spolkový kancléř a šéf křesťanských demokratů CDU Friedrich Merz je v úřadě rok a příliš důvodů k oslavám nemá, nebo se mýlím.
1: A pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak skutečně ten důvod k oslavám tam není. Friedrich Merz má v současné době jakoby podporu méně než pětiny německých respondentů, tedy alespoň pokud tady ty průzkumy skutečně zrcadly realitu. Takže jakoby ta popularita je skutečně velmi nízká a myslím si, že se tam pojí hned několik faktorů dohromady. Jednak tady ta velmi nesnadná mezinárodní geopolitická situace, dále tedy neschopnost té vlády účinně komunikovat navenek, ale i mezi těmi vládními partnery. A pak také nesplněné sliby, protože Friedrich Merz sliboval už podzim reforem a sliboval výrazné změny, které posunou vpřed německé hospodářství a k těm zatím tady bohužel nedošlo.
0: Co se týče těch avizovaných velkých reform, tak na čem to vlastně vázne? Mimochodem tam se prolíná do těch vztahů v rámci koalice křesťanští demokraté, sociální demokraté, také velmi výrazná role německých odborů, které mají novou šéfku.
1: Tak musíme si uvědomit, že ta současná německá vláda vlastně není tvořena jen dvěma partnery, ale de facto třemi, no. Protože CDU, CSU je tedy dvojstrana.
0: Jsme opět v Bavorsku.
1: Ano, jsme opět v Bavorsku a CSU má v některých bodech skutečně svoji velmi vlastní agendu, kterou tvrdě prosazuje. A potom tady sociální demokracie a křesťanští demokraté, pochopitelně tradičně jsou to strany rozdílné, které zastávají zájmy jiných voličských skupin. Sociální demokracie by pochopitelně ráda prosadila posílení sociálních států, podpořila by třeba projekty na vyšší zdanění více příjmových skupin nebo třeba vyšší zdanění majetku, které je v Německu relativně velmi nízké, což naopak tedy naráží na odpor těch partnerů z té spíše pravicovější CDU-CSU.
0: A profituje z toho alternativa pro Německo?
1: Podle průzkumu z toho alternativa pro Německo výrazně profituje, posílila opět, už teď vidíme z těch posledních průzkumů, že tedy je celkem jasně na prvním místě v oblíbenosti německých politických stran.
0: Co s tím hodlá vládní koalice dělat?
1: Tak vládní koalice...
0: Vůbec s tím poklesem nedůvěry se stagnujícími reformami a navíc velmi těžkým soupeřem těžkého kalibru.
1: Vládní koalice se bez pochyby snaží nastavit nějaký nový půdory spolupráce, nové mechanismy, tak aby to lépe fungovalo. Viděli jsme v poslední době, že se třeba podařilo se jí shodnout na reformě zdravotnictví, na výrazných úsporách v této oblasti, takže některé dílčí kroky se jí daří udělat, ale vlastně jsou to spíše jako menší kroky, které zase nejsou úplně přesvědčivé pro tu širokou veřejnost, že ta vláda má nějaký konkrétní plán a že ví, čeho chce docílit nebo jakými prostředky. Takže myslím si, že pokud tato vláda bude chtít obstát, bude chtít vydržet do konce svého volebního období, tak bude muset výrazně přidat a semknout se.
0: Mimochodem, paní Liscová je v Německu. Jak velkým tématem avizované stažení amerických vojáků z tamních základen?
1: Tak bez pochyby ten vztah ke Spojeným státům americkým je pro Německo klíčový. Takže toto je také velké téma. Je to další z řady tedy problémů, které se v těch německo-amerických vztazích vyskytují. Připomenu ten neblahý fakt, že tedy Američané vlastně zavedli cla proti svým tedy evropským spojencům. Německou ekonomiku toto citelně zasahuje, protože je výrazně exportně orientovaná. Takže tohle to je jenom další jako krok, který oslabuje vlastně evropskou obranu.
0: Říká Zuzana Liscová, germanistka a spoluautorka knihy Rozhovoru o životě mezi Českem a Německem. Já vám děkuji za váš čas, za vaše komentáře a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Moc děkuji, přeji hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
3: Radiožurnál je 13.30. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
4: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Sněmovna dnes znovu jedná o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Kvůli dalšímu izraelskému útoku na jihu Libanonu zemřelo podle tamních úřadů nejméně 8 lidí. Vzdušné údery zasáhly dvě vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrut a Saida a v obci Barja. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizballáh. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku.
2: Sport.
4: Hokejista Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k vítězství 3-2 v prodloužení nad Anaheimem. Stejným poměrem hokejisté Vegas vedou i ve čtvrtfinálové sérii NHL. Za Anaheim chytal Lukáš Dostál. Vyrovnaná 2-2 na zápasy je nově série mezi Montrealem a Buffalem. Kanadský klub i s brankářem Jakubem Dobešem totiž prohrál 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená jedenáctka Opava-Bruntál. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu kamionů už kus za Velkou Bíteší. V pravém pruhu zastavují na kilometru 165. Osobní auta v levém čeká kolona kolem exitu 182 Popůvky, za ním se to zase rozjíždí. Silnice 11 Opava-Bruntál je mezi Vlaštovičkami a Zadky uzavřená po střetu dvou osobních aut. Objíždět se to dá po 57 přes Neplachovice. A příjezdy do Prahy. Na D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí se tvoří kolona kamionů v pravém stoupacím pruhu z 8. kilometru. Postupně už se tam výrazně zpomaluje i v levém pruhu, za Rudnou se pak osobní auta rozjedou a kolona je potom čeká zase na Pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu. Silnice 4 na příjezdu do Prahy s Příbrami před sjezdem na Zbraslav a Lipence byla celé ráno a dopoledne uzavřená, teď už se hodinu projíždí jedním pruhem, provoz tam sleduje naše motohlídka.
6: Z pravého pruhu se stále snaží odtahnout havarovaný autojeřáb, kolona se rozjela a projíždí se plynule levým pruhem.
5: A ještě Praha jižní spojka směr Barandovský most, pozor za podjezdem magistrály, v pravém pruhu stojí čerstvě nabouraná osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháňky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během odpoledne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a ojediněle se objeví i bouřky. Teploty je 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů, na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý den, je středa 13. května, máme pro vás půl hodinku plnou novinek a zajímavostí ze světa vědy. Začíná Věda Plus. O čem uslyšíte? Jak chránit divokou přírodu ve velkoměstech? Co zajímavého a výjimečného z fauny a flory se dá objevit třeba v takovém New Yorku? Jaké jsou hlavní výzvy a etická dilemata, se kterými se setkávají vězeňští psychologové? Je o tuto pozici mezi studenty zájem? A vědci z Univerzity Palackého v Olomouci připravují nový diagnostický dotazník pro běžnou klinickou praxi. Pro výzkum hledají dobrovolníky s poruchami spánku i bez nich. Jak se zapojit, i to vám řekneme ve Vědě Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Věda Plus.
7: Nové a neznámé druhy živočichů se dají najít i ve velkoměstech, říkají přírodovědci. V parcích a zahradách se příroda vyvíjí někdy nečekaným způsobem. Její vývoj a proměny výzkumníci pozorují prakticky v přímém přenosu.
8: Tam je ta modřinka.
9: A tam je větví.
10: Ano, vidíte, že obhajuje teritorium, takže má trošku zvihnutou tu chocholku.
11: Petr Mikula z České zemědělské univerzity pozoruje síkoru modřinku v Praze v Petřínských sadech. V době, kdy natáčíme, o kus dál hlučí stavební stroje. A síkorka má také stavební sezónu.
10: Teraz prináša hnězdě materiál. V tom zobáčiku má nějakou vegetáciu. Zaletí tam do té dutiny.
11: V parcích nebo zahradách v Praze bývá příroda někdy pestřejší než na středočeském venkově.
12: Teď bychom vyšli jen pár kilometrů za Prahu, to jsou prostě obrovské lány chemicky ošetrovaných plodín, které vlastně biologicky představují v zásadě půšť. Takže velké množstvo organismů se skutečně stěhuje do té Prahy. Jsou tu ty druhy nahňácané nahromadě, vznikají tu nové interakce mezi druhmi.
11: Přírodovědci se na městskou přírodu zaměřují teprve v posledních desetiletích. Stává se tak, že si všimnou druhů, které měly v podstatě za rohem. V americkém New Yorku před 12 lety popsali zatím neznámý druh žáby. Dostali jméno skokan Kaufeldův, uvedl tehdy web Newsy Science.
13: Našli ho podle jedinečného hlasu. Oficiálně se to stalo ve městě New Yorku, ale ve skutečnosti ho objevili v mokřadech na ostrově Staten, v jednom z posledních pozůstatků bažinné minulosti města. Nově objevená žába je ale zároveň ohroženým druhem.
11: New Yorkské žáby podle vědců na místě žily ještě dřív, než tam vyrostlo město. Některé druhy živočichů se ale do měst stěhují až poslední dobou. Takové volání holubů neuslyšíte všude. Není to holub skalní, který je zvyklý žít ve městě už po dlouhé generace. Ale je to novější přistěhovalec, holub hřivnáč, upozorňuje Petr Mikula.
12: Je původně lesný druh v Prahe, nebyl hnězdným druhom vždycky, dostal se tu pár desítek rokov dozadu. Dostupování těch holubů do měst se v Evropě sunie z toho západu na východ. Například v některých městách na Slovensku ten holub stále ještě v městách není, ale v Prahe je to nejpočetnější holub v městě.
11: My lidé někdy poznáme, že je někdo z města nebo z venkova podle toho, jak se chová a jak mluví. A u ptáků je to podobné. Také mají své městské způsoby.
12: V městách ten ptáčí zpěv se může měnit vcelku zásadně. Občas je trošku jednodušší. Ty ptáci zpívají v trošku vyšších tóninách, aby se právě vyhli tomu hlubkovému hluku plynoucemu hlavně z dopravy. Některé ptáci začínají zpívat skôr alebo naopak neskôr, aby se vyhli vlastně dopravné špičky v městách. Ty druhy v městách jsou tak povědět oprsklejší, méně se bojí člověka, víc si toho dovolí, jsou v zásadě drzejší.
14: Když jsme přicházeli na Petřín, tak jsme procházeli kolem tabulky s českým státním znakem a pod tím bylo napsáno evropský významná lokalita.
12: Ano, já můžem hovorit hlavně za ptáky, najdeme tu velké množstvo hlavně druhů, které jsou navázané nějak na staré stromy, na stromové dutiny. Tam jsou skutečně starší stromy s dutinami.
14: U toho jezírka ten vypadá docela starý. Vidíte tam něco, že by tam mohlo něco hnízdit?
12: Půjčujem s tam a děl zpěvací koru koňadru. To je také to co.
14: Jakým způsobem bychom měli pečovat o přírodu městskou?
12: Velmi důležité nechávat tam trošku takzvaný bordýlek. Neupratovat všetko, nemať úplně vykosený trávník, zachovat tam nějakou mozaiku nejrůznějších biotopů, takže některou část pozemku můžete pokosit, jinou nechajte viac zarastenou, to listě nemusíte jako vždycky zhrabovat. A hlavně hmyz a potom aj vtáky, tento typ prostředí skutečně miluju.
11: Přírodovědci také radí, abychom nechali stát staré stromy s dutými kmeny, pokud tedy nikoho neohrožují. Z parku v Praze na Petříně, Martin Srb, Český rozhlas.
7: Při mapování přírody ve městech vědcům pomáhají technologie a zapojit se do toho na dálku může každý z nás. Odborníci mluví o takzvané e-ekologii. A nejen o ní teď budeme mluvit s autorem předchozí reportáže Martinem Srbem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Co to přesně tedy znamená, ta e-ekologie?
8: Něco jako internetová ekologie nebo ekologie přes internet. Jsou to výzkumy, kde vědci sledují živou přírodu pomocí dat z internetu, ale používají k tomu i data, která vznikla jaksi mimochodem. Když někdo posílá veřejně na sociální sítě fotografie nebo videa, tak se tam někde v záběru může mihnout nějaká zajímavá rostlina nebo zvíře, ve videu zpívají ptáci a to všechno vědci umí zpracovat, říká Petr Mikula.
12: Občas je těch dat skutečné kvantum, takže dneska se už využívají různé umělé inteligence, různé nástroje trénované na určitý typ dat. Častokrát je důležité, aby jsme věděli, kde ta fotografie vznikla, od koho, kdy.
8: Ještě raději zdůrazním, že se to týká veřejně dostupných dat, není to žádné narušování soukromí. A někteří z nás tím, že právě to zveřejní pro všechny, tak pomáhají mapovat přírodu nevědomky.
7: Jak se vědci mohou dozvědět upřesňující informace, jako odkud a kdy byl pořízen ten snímek, odkud pochází?
8: Většinou se to dozvědí automaticky. Telefony nebo fotoaparáty vždycky ukládají do snímku i datum a čas pořízení a často i tu zeměpisnou polohu, když to má člověk zapnuté. A když potom ten záběr zveřejní hned bez úprav, tak se to všechno skopíruje i na ty sociální sítě. Někdy je pravda trochu potíž s tím, když ty snímky později upravujeme nebo publikujeme od někud jinuť, než kde byly vyfocené a ta data se můžou přepsat. To si potom musí ty vědecké nástroje ohlídat a snímky vytřídit.
7: Tak co třeba vědci zjistili pomocí dat, která posíláme nevědomky?
8: Hlavně se snaží sledovat vývoj přírody v čase. Petr Mikula se městské přírodě věnuje asi 10 let a to je podle něj ještě docela krátká doba.
12: Tento postup sa napríklad používa pre zaznamenávanie šírenia invazívnych druhov aj pre zmeny v početnosti tých našich druhov. Každá fotografia, ktorú niekto takzvané postne na Instagram, na Facebook, tak má nejakú výpovednú hodnotu. Môže nám vlastne vypovedať niečo o tom habitate, v ktorom ten živočík bol vyfotený. Môžeme tam vidieť nejakú predáciu, nejakú interakciu medzi organizmami.
7: Když se vypravíme do center velkých měst, jaké invazní druhy je trápí?
8: Konkrétně v Praze vědec mluvil o husicích nilských a také o nutrích, obojí ve Vltavě a v okolí. Ve městech je ta invaze o něco horší než ve volné krajině. Jednak protože je lidé krmí, ať už záměrně nebo jim nechtěně nechají něco k snědku, a jednak protože není možné ty přemnožené husy ve městě střílet.
7: Vědci sice možná mají hodně dat z fotek a videí na internetu, ale co kdybychom se chtěli přímo podělit o nějaká pozorování? Jde to?
8: I za to budou výzkumníci velmi vděční, těch organizací a aplikací je u nás i po světě hodně, říká Petr Mikula.
12: Podle toho, co vás baví, když se budeme bavit od ptákov, tak v České republice funguje velmi dobré databáze o české společnosti ornitologické birds.cz. Na celosvětový level tam funguje databáza eBird, kde můžete vlastně nahrávat svoje pozorování ptákov. Ak vás baví jiné organismy, rostliny, bezobratlí, tak velmi dobře zase funguje databáza eNaturalist.
8: No a čím podrobnější záznamy člověk pošle, tím jsou vědci radši. To znamená, ať je tam místo, čas, druh rostliny nebo živočicha a popis nějaké konkrétnější situace, ale kdo si není něčím jistý, třeba nerozpozná ten konkrétní druh, tak mu naopak vědci poradí a poučí ho. Ptačí zpěv nebo rostliny už někdy aplikace poznají i automaticky. No a pravidelně výzkumníci pořádají také hromadnější akce občanské vědy. Na konci dubna to byla třeba soutěž City Nature Challenge, anebo v zimě bývá sčítání ptáků na krmítkách. Data ovšem přijímají celoročně.
7: Dodává náš vědecký reportér Martin Srb. Děkujeme za výpravy, za městskou zelení i faunou. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Už téměř 25 let chodí studenti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na praxi do vězení. Exkurze do vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno nebo věznice Kuřim jim přináší nejen praktické poznání aplikované psychologie, ale taky v nich možná podnítí zájem o práci vězeňského psychologa. Já už ve studiu vítám Soňu Haluzovou, forenzní psycholožku a soudní znalkyni z oboru penitenciární a kriminologické psychologie. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
7: Jaký je zájem o ten předmět teorie a praxe vězeňství?
9: Každoročně eviduji vlastně velký převis zájemců o tento předmět. Vysvětluji si to i určitou atraktivitou právě proto, že většina studentů touží se podívat i vlastně do té praktické části, ale bohužel ten počet musíme limitovat právě proto, abychom se vešli do té skupiny maximálně 30 studentů na tu exkurzi.
15: Takže co se během toho předmětu všechno dozví o práci ve vězeňství z pohledu psychologa?
9: Určitě začínáme nejdříve teoretickým blokem, kdy si říkáme nějaké základní věci, informace, teorie, ale také praktické ve smyslu, co ten psycholog vlastně ve věznici dělá, a poté teprve jdeme na exkurzi se podívat, kde vlastně i díky tomu, že jsem ve věznici v Brně dlouhá léta působila, tak máme možnost si na řadu věcí jako docela i sáhnout, i tím, že nás provází tou věznici psycholog, a vlastně budoucí psychologové vidí, jak to v té věznici chodí. My se tam pohybujeme za běžného provozu, čili vidí tu atmosféru, prostředí, čistotu, hluk, všechno to má nějaký svůj význam i pro to třeba budoucí rozhodování.
15: Co všechno tedy vězeňský psycholog dělá? Co je obsahem jeho práce? Jak se třeba to liší od psychologa mimo vězení?
9: Určitě bude hodně záležet na tom, jestli ten psycholog působí ve vazební věznici nebo věznici pro výkon trestu, nebo máme také i dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence. Nicméně pokud bychom to měli hodně zestručnit v rámci našeho vysílání, tak je třeba říct, že obecně asi nejčastěji ten psycholog řeší s obviněnými či obecně vězněnými osobami nějaké adaptační potíže na podmínky uvěznění. Čili v momentě, kdy se dostáváme do stresu, tak máme problém se spánkem, s jídlem, vlastně jsme nervóznější, psychicky labilnější. Ale jsou tam i ty problémy se spoluvězni, to znamená, nemůžeme si vybírat, s kým budeme na celé, s kým budeme na oddílu, přizpůsobit se vlastně těmto věcem. No a nakonec jsou to i ty pocity jako bezmoci, úzkosti, co bude dál. Řekla bych, že v menší míře jsou to záležitosti týkající se třeba pocitu viny.
15: Možná takhle obyčejný člověk by si představil, že vězni ostřílení, dejme tomu recidivisté, nemají nějaké psychické potíže. Je to mýtus nebo je to mýlka?
9: Já bych to možná uvedla ještě do souladu v tom, že vlastně psycholog zde zastupuje i tu vězeňskou službu, tu společnost, a jedna věc, jaká je poptávka ze strany těch vězněných osob o služby psychologa a jaká ze strany té instituce. Protože já jako vězeňská psycholožka bych měla předjímat a předcházet rizikům například sebevražedného chování, to znamená v případě, že máme nějaké indicie, že ten vězeň není v psychické pohodě a že je tam nějaká takováto reálná hrozba, tak on si o tu pomoc nemusí říkat, ale my máme vlastně povinnost udělat maximum pro to, aby nedošlo třeba k tomu pokusu o sebevraždu.
15: Nebo dejme tomu, jak se řeší konflikty právě na nějaké věznici nebo v celé, kde si zrovna nesednou ty vězni spolu a mohlo by dojít k něčemu vážnému, nežádoucímu.
9: Určitě je dobré vždycky tomu předcházet, hovořit s těmi odsouzenými o tom. Já jsem to řešila v návaznosti na to, že vlastně není možné po každém konfliktu, který nastává i mezi lidmi, hnedka řešit to, že se rozejdeme, rozstěhujeme, že je zapotřebí hledat i nějakou shodu a přizpůsobení, což v tom vězeňském prostředí je také nutné, ale samozřejmě pokud mělo dojít k tomu konfliktu, tak je určitě lepší ty dotyčné rozstěhovat.
15: Do jaké míry hraje v práci s vězni roli mezioborová spolupráce? To znamená, aby byly v symbióze, dejme tomu psycholog, sociální pracovník, případně právník.
9: Určitě je to týmová práce jednoznačně v té věznici. Já bych tam zahrnula ještě sociální pracovnice, máme vychovatele, terapeuty, takže nějaké informace získá vlastně třeba vychovatel, terapeut v rámci svého skupinového sezení s odsouzenými. S nějakým informací mohu přijít já, pokud bychom nespolupracovali společně, tak by to nedávalo ten smysl a i efekt. Takže určitě je to týmová spolupráce a podílíme se vlastně na tom konečném výsledku nebo i v rámci vlastně nějakých rozhodování.
15: Ono vlastně vězení je jako nápravné zařízení, ne? Tak jakou roli v tomhletom hraje vězeňský psycholog v té nápravě?
9: Vězeňský psycholog je součástí toho týmu, který se podílí vlastně na minimalizaci nebo na snižování kriminogenních rizik. Tak bychom to v dnešní době podle odborné terminologie nazývali. A musí vlastně i na to ukončení pobytu ve vězení navazovat i další služby, které vlastně nemohou končit tím, že odsouzený opustí brány vězeňského zařízení a tím to všechno skončí, protože pokud nemá zázemí, pokud nemá práci, pokud nemá podporu, pokud má problém se závislostmi, je zapotřebí mu tu pomocnou ruku podat, tak aby se znovu do toho vězení nevracel.
15: Co byste řekla jako zkušená vězeňská psycholožka, že je na tomhletom povolání specifické, nebo pro jaký typ osobnosti se hodí? Jestli může opravdu student psychologie nastoupit vlastně na tuhletu funkci hned po škole?
9: Co se týká znalostí, tak vlastně v těch náborových inzerátech najdete informaci, že je vhodné i pro absolventy, skutečně projde i základní odbornou přípravou a v řadě těch věcí z toho metodického hlediska mu pomůžeme. Co se týká vlastně osobnosti, tak tady to je druhá stránka věci, že vstupuje ten psycholog do prostředí, které je psychicky náročnější. Je třeba si být vědom i nějakých svých slabších stránek případně, protože pak by mohl vlastně narazit, co se týká nějakého psychické nepohody, že by to obtížněji zvládal.
15: Mě zaujalo, že studenti podle svých vyjádření jako dojem z toho celého předmětu ocenili seznámení s vězeňským slangem. Jak důležité je se v něm orientovat a jestli byste nás mohla také uvést do těch tajů, co třeba znamená piškoty, veverka nebo bufet?
9: Tak vždycky studentům říkám, že vlastně do té profese patří i věci, které v učebnicích rozhodně nenajdou. A jedna z těch věcí je právě ten vězeňský slang. Takže i když člověk jim nehovoří běžně, tak prostě pro to zkrácení v tom běžném provozu opravdu ti příslušníci, dozorci, ale i odborní zaměstnanci ten slang používají. To znamená, nikdo neřekne otevři mi celové okénko, ale všichni řeknou otevři mi bufet a tím je to jasné. Nebo když jste tady jmenovala vlastně veverka, čili služební pes a teď si neuvědomíme.
15: Piškoty
9: je vlastně taková síť, která je na oknech, která má zabránit tomu, aby vězni mezi sebou vlastně navazovali nedovolené styky, tak to jsou vlastně slangové výrazy, které vězeňství také provází, znají je jak odsouzení a musí je znát i personál.
15: Tak do tajů vězeňských psychologů nás pustila Soňa Halozová, forenzní psycholožka, soudní znalkyně soboru penitenciární a kriminologické psychologie. Děkuji moc krát, že jste přišla do studia Vědy Plus. Naslyšenou.
9: Naslyšenou, mějte se moc hezky.
15: My pokračujeme. Máme pro vás další příspěvek z oblasti vědy. Jedna tableta za půl roku, tak by měla vypadat moderní léčba virových nemocí, říká biochemik Tomáš Cihlář. Po dlouhém výzkumu v americké společnosti Gilead se mu podařilo vytvořit první takovou látku lenacapavir proti HIV. Za svůj výzkum Tomáš Cihlář nedávno převzal čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické.
16: Ta molekula je velmi stabilní, takže se neodbourává metabolismem, nevylučuje se z organismu velice rychle, což je jako ten základní předpoklad. Ten další aspekt je, že ta látka je velmi aktivní proti viru HIV.
17: To jsou protichůdné požadavky, když chcete, aby ten lék se, řekněme, nenápadně pohyboval po těle velmi dlouhou dobu, neškodil člověku, ale zároveň byl účinný proti tomu viru.
16: To dost jako nabourává ta tradiční dogmata, jak vlastně léčiva by se měla chovat, jak by měla být designována, jak by měla vypadat, jak by ta molekula měla být velká, jak by měla být rozpustná, takže my jsme museli ty hranice dost posunout. Teprve po 10 letech poměrně těžké práce a mnoha slepých uliček se nám nakonec podařilo identifikovat tu molekuly, ze které se stal lenacapavir. Ty léky se budují z toho, co přinesla základní věda.
17: Velmi elegantní vlastnost toho lenacapaviru je, že se dá použít i jako prevence, i jako léčba.
16: Budete se možná divit, ale takových příkladů existuje více. Už alespoň 15 let zpátky i léky proti chřipce na prevenci. Například jeden rodinný příslušník je diagnostikován s chřipkou. V kruhu rodinném si můžou vzít třeba Tamiflu a ta by je měla ochránit. Ale ta prevence, aby se brala každý den tableta pro lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak to je poněkud obtížné. Že?
17: V dosti případech tomu bránila skutečnost, že antivirotika jsou poměrně nová skupina léků a poměrně drahá skupina léků.
16: Ceny těch léků se neodvíjí od toho, kolik stojí ta výroba té tablety. To je často 20-letý cyklus výzkumu a vývoje, miliony a dnes už miliardy dolarů. Existují mnohé mechanismy od vládního rozpočtu, filantropické organizace, které podporují vlastně získávání hlavně léků proti HIV. A tam se ta cena neuvěřitelně upravuje. Nejenom Gilead, ale řada firem už teďko adaptovala ten náš model generických licencí dobrovolných. Ta cena se velice sníží.
17: Můžete trochu přiblížit ten model, se kterým jste jako průkopníci začali ve vaší firmě?
16: Patenty, které vlastní Gilead na originální látky a třeba ve Spojených státech ochraňují ten vynález 20 let. My můžeme uvolnit ty patenty pro jisté vybrané firmy, které vyrábí generická léčiva, s tím, že je stanoveno, že oni budou vyrábět tyto léky za jinou cenovou škálu pro země, které nemají prostředky si je nakoupit.
17: Samozřejmě HIV to je velká hrozba, kterou se teď podařilo snížit, ale co je podle vás takovým oříškem, co se týče virů, proti kterým neexistuje léčba, a kde byste rád viděl v budoucnu nějaký pokrok?
16: Ono je několik takových oblastí. Jedna z nich je infekce chronickými viry, HIV a některé typy hepatitidy, které se nedají těmi virostatiky vyléčit, i když pacienti je berou vlastně celý život, protože ty viry vytvoří v těle takový velice stabilní rezervoár. Je veliký problém úplného vyléčení, to je jedna taková oblast. Pak jsou oblasti sezónní prevence respiračních virů. Proti chřipce se vakcína optimalizuje každou sezónu, každou zimu. Ten virus někdy na to odpovídá, někdy ne. Ta naše idea je přinést v budoucnu látky podobné jako lenakapavir a používat je pro sezónní prevenci těchto respiračních virů.
17: A mohly by předcházet chřipce, covidu i celé řadě dalších nakažlivých sezónních nemocí, dodává Tomáš Cihlář, odborník na protivirové léky z americké společnosti Gilead. Martin Srb, Český rozhlas.
15: Nejenom nějaká konkrétní nemoc, ale i obyčejná nespavost může potrápit a zkazit život. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci teď hledají dobrovolníky pro svůj výzkum na tohle téma. V budoucnu by měl výzkum přinést rychlejší diagnostiku spánkových poruch. Potíže se spánkem má podle odborníků přibližně polovina Čechů. Více už si řekneme s klinickou psycholožkou Veronikou Dostálovou, která je spoluautorkou studie, a teď ji po telefonních linkách vítám ve Vědě Plus. Dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Kdo se může do té studie zapojit? Koho vlastně scháníte?
18: Hledáme každého dospělého, který má, ale i nemá potíže se spánkem. A momentálně máme více žen než mužů, takže každý muž, který má chvíli času a rád by přispěl vědě, tak se může do tohoto výzkumu zapojit. A podmínkou je zletilost, což znamená dospělý věk více než 18 let.
15: Jak se dá tedy zapojit, abychom byli konkrétní?
18: Může se zapojit každý, kdo na internetových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, což znamená upol.cz, se podívá na poslední tiskovou zprávu, která je o epidemii nespavosti, a v ní najde odkaz na online dotazník, který vyplní.
15: Co účast v té studii vlastně obnáší, kolik času to zabere?
18: Je to opravdu krátký 10-minutový online dotazník, který je velmi nenáročný. Ptá se vlastně na kvalitu spánku a různé další spánkové charakteristiky, které nás zajímají právě proto, aby jsme určili nějaké normy pro českou populaci, které v tuto chvilku neexistují. Takže je to jednorázové vyplnění dotazníku, které nezabere více než 10 minut.
15: Jednorázové vyplnění dotazníku, a z toho vašeho výzkumu by měl taky vyjít nějaký dotazník, nebo co je cílem?
18: Cílem je právě ověřit takzvanou zkrácenou škálu nespavosti, která má odhalit časné symptomy vývoje nespavosti, a tím pádem jde o validaci nástroje pro české lékaře, kteří můžou potom tuto metodu používat pro diagnostiku a nasměrování k léčbě nespavosti.
15: To znamená, že něco podobného dnes v běžné klinické praxi chybí? Jak se vlastně rozpoznávají spánkové poruchy dnes?
18: Je to tak, žádné dotazníky, které by byly validní pro české nespavce, nemáme v tuto chvíli, což znamená, že nemůžeme srovnávat s nějakou českou normou. A ty spánkové potíže se dnes zjišťují formou rozhovoru s lékařem, často právě praktičtí lékaři jsou první, kteří zachycují potíže s nespavostí, ale nemají nástroj na to, jak je rychle hodnotit a vyhodnocovat, aby mohli indikovat k té konkrétní léčbě.
15: Mohla by nová diagnostická metoda zároveň přivést i více lidí s tímhle problémem k lékařům?
18: Určitě. Já myslím, že lidí s potížema nebo stížnostmi na spánek chodí k lékařům vlastně docela dost, ale lékaři právě nemají nástroje pro to, aby mohli rychle a krátkou metodou vyhodnotit ty potíže jako rizikové a odeslat včas k léčbě, což znamená, že je to především pro praktiky, kteří už mají pacienty, kteří si stěžují na spánek a můžou touto metodou, tímto nástrojem rychle odhalit ty časné symptomy a odeslat ke konkrétní léčbě, třeba někdy radši, než předepsat léky na spaní.
15: Vy jste v úvodu zmiňovala epidemii nespavosti. To je to tak hrozné, že musíme mluvit i o epidemii dokonce?
18: No, bohužel je to tak, že pacientů s nespavostí přibývá a je to jednak teda rychlou dobou, která bohužel vytváří na nás takový tlak, že spíme méně nebo někdy se nám nedaří třeba spánek navodit nebo udržet, a to je právě podstata nespavosti, které je bohužel čím dál tím víc. Vídáme ji nejenom u dospělých, ale taky třeba u adolescentů. A to největší potíží je nedostatečná dostupnost péče, kterou by si pacient nespavostí zasloužil.
15: Co se může stát, když lidé poruchy spánku dlouhodobě neřeší, když je podceňují, že prostě už to třeba, dejme tomu, patří i k věku, nebo zrovna mají nějaké starosti a takhle se to projevuje?
18: Je to přesně tak, jak říkáte, potíže se spánkem se pojí k věku, protože my máme s věkem čím dál tím menší potřebu spát, takže je docela normální a běžné, že se poruchy spánku začínají s věkem projevovat více a více. Samozřejmě, že neřešené chronické potíže se spánkem můžou vést ke zhoršení dalších onemocnění chronických, nebo taky k poklesu imunity a náchylnosti k dalším nejenom somatickým, ale třeba taky psychickým potížím. S nespavostí je třeba spojen na úzkostně depresivní symptomatika a rozvoj psychických potíží, tak to jsou časté komorbidity, my tomu říkáme, které z nespavostí vidíme.
15: To byla klinická psycholožka Veronika Dostálová, která je spoluautorkou studie o nespavosti v Česku, do které se můžete samozřejmě také přihlásit na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci. Najdete patřičný dotazník. Děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
18: Děkuju, nashledanou.
15: A to byl závěrečný příspěvek, který jsme vám v dnešní Vědě Plus s datem 13. května nabídli. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
4: Policie v kauze Ústřední vojenské nemocnice v Praze obvinila zatím 10 lidí. Po ukrajinském úderu na jihu Ruska hoří plynárenský závod. Fotbalisti Slávie budou v Šancelize hostit Jablonec, když vyhrají, získají mistrovský titul. Po nehodě je uzavřená silnice 11 z Opavy do Bruntálu za Vlaštovičkami. A zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami, teploty až 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v Ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
19: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
4: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že dva zadržení jsou pracovníky nemocnice. Poslanci se dnes vrátili k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit. V ruské Astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci Astrachaňského závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany už dřív oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tak reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale taky na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
20: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
21: Sport. Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje zápasy třetího kola. Liberec v 17:30 nastoupí v Hradci Králové. Jablonec v 8 večer čeká utkání v Praze proti vedoucí Slávii, která v případě vítězství získá mistrovský titul. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků, pokračuje jablonecký asistent Tomáš Čížek.
22: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene tě to vlastně k lepším výkonům, i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama.
21: Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená jedenáctka za Vlaštovičkami. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká sice místy roztržená, ale velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část začíná už kus za sjezdem na Tasov na kilometru 159. Kolem exitu 162 Velká Bíteš tam chvílemi brzdí i v levém pruhu osobní auta. Ta potom dojíždějí do kolony hlavně v Brně před sjezdem k výstavišti a k D2 to mají asi na 20 minut. Na dálnici D4 z Prahy na Příbram mezi sjezdy na Dobříš a Božiště nepřehledněte odstavené auto.
24: Za uzavírkou na 31. kilometru pánovi upadlo kolo na Peugeotu a jde po dálnici pěšky někde asi hledat pomoc.
5: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně čekejte kolonu za Loděnicí z 8. kilometru. Osobní auta se za Rudnou potom rozjíždějí a tvoří kolonu zase na pražském okruhu směr D1 od nájezdu z D5 k Ořechu. Tradiční situace. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most se rozjíždí zbytek kolony za podjezdem magistrály. Nabouraná auta potom před sjezdem do Vídeňské před chvílí přesunuli stranou do odbočovacího pruhu. Zdržení už není dlouhé. A jedenáctka Opava Bruntál podle policie uzavřená mezi Vlaštovičkami a Zadky po vážné nehodě, brzy by měly pouštět provoz aspoň Kivadlově. Náhradní trasa možná po 57. přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháněky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové, během odpoledne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: 6 minut po 14. hodině. Vítejte u poslechu středečního odpoledního plusu. Tady je naše nabídka. Leží na dně Středozemního moře ruské jaderné reaktory, které byly určené pro severokorejské ponorky. Investigativní tým americké televize CNN zjistil znepokojivé informace o podezřelém potopení ruské nákladní lodi na konci roku 2024. Řekneme vám je v zápětí. Pošle ukrajinský soud bývalého šéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby. Někdejší vlivný spolupracovník prezidenta Zelenského je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven z korupce okolo státní firmy Energoatom. A prezident Petr Pavel je v Rumunsku kvůli summitu tzv. Bukureštské devítky. I o jeho dnešním setkání s nevládnoucí rumunskou královnou budeme mluvit v této půlhodině. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
23: Odpolední plus.
15: Ruská nákladní loď, podezřelé exploze a ještě podezřelejší náklad. Investigativní novináři z americké stanice CNN přišli s odhalením ohledně záhadného potopení ruské lodi o Vánocích roku 2024. Na její palubě podle jejich informací byly jaderné reaktory určené nejspíš pro severokorejské ponorky. O tom, co zjistili, teď více s Ondřejem Himerem z naší zahraniční redakce. Vítej.
0: Dobrý den.
15: O jakou loď se jedná, za jakých okolností se potopila?
0: Byla to loď Ursa Major, ruského dopravce Oboron Logistics, napojeného na ruské ministerstvo obrany, a plula z Petrohradu a namířeno měla do Vladivostoku, aspoň oficiálně. No a to celé v doprovodu dvou jiných ruských vojenských lodí. Po proplutí Gibraltarem ale najednou prudce zpomalila, dostala dotaz španělské pobřežní stráže, jestli je všechno v pořádku, tehdy ještě odpověděli, že ano. Nicméně den poté, a to bylo 23. prosince roku 2024, loď prudce změnila směr a vyslala nouzový signál, měla totiž proraženou asi půlmetrovou díru v boku a ze strojovny se podle výpovědi kapitána ozvaly tři exploze, které zabily dva členy posádky. Ta díra v boku přitom byla evidentně prý vyražená zvenku, protože pláty byly ohnuté směrem dovnitř. Loď se pak silně naklonila a ti přeživší námořníci, bylo jich 14, ji opustili na záchranných člunech a později je vyzvedli španělští záchranáři.
15: Co ta doprovodná plavidla ruského námořnictva?
0: No, ta dorazila na místo až několik hodin poté a požadovala vydání té posádky, to ale Španělé neudělali, přepravili ji na pevninu a tam vyslechli kapitána ohledně příčin nehody, než pak umožnili všem těm lidem návrat do Ruska. No a záchranáři také vystoupili na palubu té lodi, aby se přesvědčili, že tam nezůstal nikdo další. Loď podle nich byla sice nakloněná, ale stabilní. Nicméně potom ale ta ruská vojenská loď vyzvala ostatní plavidla k opuštění prostoru do vzdálenosti dvou námořních mil, poté vypálila nad poškozené plavidlo světlice. No a pak se ozvala série asi 4 výbuchů a ta poškozená loď se velmi krátce poté poručila ke dnu.
15: Co víme o nákladu, který měl být na palubě?

0: řekl, že na palubě jsou dva jaderné reaktory a že si není jistý, jestli v nich je taky jaderné palivo, které je samozřejmě radioaktivní. Zároveň podle informací CNN vypověděl, že neměl doplout do Vladivostoku, ale do nedalekého severokorejského přístavu Rason. No a s tím by mohly souviset jeřáby na palubě, které mohly být určené nebo vynucené nutností vyložit těžký náklad v tomto přístavu, který by na to nebyl připravený. No a velikost nákladu by měla být také důvodem, proč ho nebylo možné přepravit po železnici, protože, a to je třeba říct, mezi Severní Koreou a Ruskem existuje i pozemní spojení.
1: To jsou vážná podezření, komentovala je nějak ruská strana?
0: Rusko se v případě téhle nehody chovalo dost podezřele, aktuálně tady ta zjištění nijak nekomentovalo, ale majitel lodi, ta společnost Oboron Logistics, krátce po potopení lodi napsala, že se stala cílem teroristického útoku a deník Komersant potom krátce poté informoval, že na palubě byly kryty pro jaderné reaktory určené pro torpédoborec, který je právě ve výstavbě ve Vladivostoku, což by mohla být pravda, ale zároveň by to mohla být snaha nějakým způsobem zakrýt tu první výpověď kapitána lodi, o které jsme před chvílí mluvili. Navíc jen týden po potopení toho plavidla se na tohle místo dostavilo ruské výzkumné plavidlo Jantar, které ale podle jiných obvinění se podílí na různých špionážních akcích ve vodách zemí NATO. No a nad tím vrakem, který je v hloubce asi 2,5 tisíce kilometrů, se tahle ta loď pohybovala přibližně týden. No a nakonec, než odplula, tak seismografy nebo sonary zachytili z hlubiny další sérii výbuchů, jako by tedy někdo ničil ten samotný vrak nebo jeho náklad. No a podezření taky vzbuzuje pohyb jednoho velmi specializovaného amerického letounu, který je vysloveně určený k vyhledávání stop radioaktivity v atmosféře. A tenhle ten letoun na touhle oblastí od té doby za ty dva roky přelítal hned dvakrát, ale není jasné, jestli to má souvislost, nicméně indicie tady jsou.
1: Oficiálně ale Rusko a Severní Korea v jaderné oblasti nespolupracují, ne?
0: Oficiálně nespolupracují, ale v obranném průmyslu spolupracují naopak velmi úzce. Můžeme připomenout třeba ty dodávky severokorejských dělostřeleckých granátů pro ruskou armádu. No a tenhle ten incident se stal jen 2 měsíce poté, co Severní Korea vyslala prvních 10 000 vojáků na frontu na Ukrajinu. A už tehdy se psalo o tom, že tahle ta vojenská pomoc ruské armádě je právě výměnou za nějaké pokročilé vojenské technologie z Ruska. No a faktem taky rozhodně je, že Severní Korea ohlásila výstavbu jaderné ponorky, takže k téhle technologii bezesporu směřuje nebo o ní usiluje. No a také v téhleté době, kolem roku 2022, už vlastně se změnil oficiální postoj Ruska k tomu severokorejskému jadernému programu, který přestalo odsuzovat a vlastně i přestalo požadovat denuklearizaci korejského poloostrova.
1: No a víme, co vlastně jestli investigativci ze CNN zjistili, co vlastně prorazilo tu první díru v trupu ruské lodi.
0: Nevíme úplně přesně a CNN v tomhle ohledu nabízí spíš jen spekulace, které ale všechny směřují jedním směrem, protože podle nich se loď mohla stát cílem nějaké tajné operace, ať už Spojených států nebo jiné země NATO, která se snažila zabránit vývozu téhleté velmi citlivé technologie do Severní Koreje. Díru do trupu lodi mohlo prý prorazit nějaké torpédo nebo mina připevněná k povrchu. Nic z toho ale není jasné a jsou to opravdu jen spekulace.
1: Dodává Ondřej Himr z naší zahraniční redakce. Díky moc, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: 14 hodin 13,5 minuty. Nejvyšší protikorupční soud v Kyjevě dnes rozhoduje o osudu bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Prokuratura požaduje vzetí blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského do vazby. Sám Jermak obvinění z praní špinavých peněz a korupce odmítá. Současně Ukrajina čelí největšímu dronovému útoku od konce víkendového příměří. Vše teď probereme s ukrajinistkou Lenkou Výchovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme už nějaké zprávy o tom, jak soud v Kyjevě probíhá, kdy bychom mohli čekat nějaké rozhodnutí?
2: Zatím ne. To jediné, co víme, je, že advokát pana Jermaka vlastně žádá soud o schovývavost, protože se nestihl ještě seznámit se všemi dokumenty.
1: Co mu hrozí Andreji Jermakovi, pokud by byl uznán vinným a byl vlastně za korupci již někdy potrestán někdo takhle vysoce postavený?
2: No, zatím se jedná asi o největší kauzu, ve které Andrej Jermak hraje jenom jednu z rolí, možná, že velmi důležitou, možná, že tu nejdůležitější, ale to se uvidíme, zatím nevíme, neznáme všechny podrobnosti, i když ta kauza se samozřejmě táhne už více než půl roku.
1: Co vlastně ta aféra kolem Andreje Jermaka vypovídá o současné fázi ukrajinského boje proti korupci?
2: No, to, že ty antikorupční orgány, které začaly

0: vznikat vlastně už během rusko-ukrajinské války s podporou teda západních spojenců fungují, pracují a i přes snahy různých velmi silných hráčů si udrželi svou nezávislost a vlastně pracují a nebojí se stíhat i osoby, které jsou ve funkcích, které přednedávnem byly vlastně nedotknutelné. V tomto případě se teda jedná o Národní antikorupční centrálu a specializovanou antikorupční prokuraturu a já jenom připomenu, že v létě jsme zažili po 12 letech vlastně, anebo po těch 4 letech, kdy je vyhlášen válečný stav a kdy jsou demonstrace v podstatě zakázané, tak jsme zažili první obrovskou demonstraci, které se začalo říkat kartonová revoluce. A to byla právě demonstrace lidí, především mladých, na podporu těchto nezávislých orgánů, protože v té době existovalo nebezpečí, že se nezávislost vlastně těm orgánům nějakým způsobem zkrátí.
1: Jak důležitou postavou byl Andřej Jermak pro Zelenského administrativu? Co tam znamenal?
0: No, z hlediska Volodymyra Zelenského byl nepostradatelnou osobou. On dokonce pod tlakem, protože ta společnost tlačila na Zelenského dlouhodobě, a nemohla si poradit s elementem takovým, jako byl Andrej Jermak, tak pod tlakem té společnosti vlastně odpovídal, že on s Jermakem přišel a také s ním odejde. Ale po letech a jak se ukázalo, jak pod tlaku společnosti, tak i se změnou situace byl Volodymyr Zelenský nucen ke konci minulého roku se Andreje Jermaka vzdát a vlastně zbavit. On, a to potvrzují ukrajinská média tím, že jsou to zprávy z prezidentské kanceláře, byl pro Volodymyra Zelenského velmi komfortní tím, že zařídil úplně všechno. Od těch nejvyšších jednání možných až po řekněme, posilovnu. Takový člověk byl opravdu komfortní, nenahraditelný pro Zelenského, ale zároveň, jak dnes vidíme, se s takovýmto typem vztahu vlastně nesou i obrovská rizika.
1: Může vlastně to napovídat, že Zelenský nějaké dění ve svém okolí přehlížel? Víme něco o tom?
0: Nejde o to, že by pan Zelenský něco přehlížel. Vlastně v roce 2019 došlo na Ukrajině k takovému experimentu. Pojďme si zvolit někoho neznámého, ne politika. A ten neznámý nepolitik si přivedl sebou vlastně spoustu lidí, kteří ve státní správě neorientovali a tak dále. To není jenom problém s panem Jermakem, to je těch problémů takových těch, co se týče pracovníků, kolegů Volodymyra Zelenského, je mnoho, ale naštěstí se dá říct, že když se dnes podíváme na to, jak vypadá ukrajinská delegace třeba dnes v Rumunsku, tak ta změna tam proběhla, prostě z herce Volodymyra Zelenského se opravdu stává státník a prezident a jeho delegace už není zastoupená producenty, ale diplomaty a vojáky.
1: Jak to korupční téma rezonuje na Ukrajině? Vy už jste zmínila tu velkou demonstraci a ovlivňuje to nějak popularitu prezidenta Zelenského?
0: To téma rezonuje, ale pro ukrajinskou společnost to není žádná novinka, protože jak už jsem řekla, vlastně vleče se to celé měsíce a spíše lidé čekali a byli dost nedočkaví, kdy konečně vlastně bude obviněn i Andrej Jermak. Takže tahle ta situace je nijak nešokuje. To, co je šokuje, je cynismus těch lidí a to je vidět z těch nahrávek nebo z přepisu nahrávek, které se objevily, protože ve chvíli, kdy jedni Ukrajinci umírali, byli znásilňováni, mučeni, přicházeli o všechno, jiní si vybírali obklady do elitních domů. A ti jiní byli v blízké okolí Volodymyra Zelenského. Takže tohleto Ukrajinci řeší, protože řeší vlastně téma nejvíc, co je trápí, je právě téma spravedlnosti a to je spojeno i s mobilizací mimochodem. Kdo je mobilizován a kdo mobilizován není. A A i ze sociologických průzkumů se ukazuje, že korupce jako taková trápí Ukrajince nejvíce. Ale opět, ona je trápí nejvíce, protože korupce způsobuje ztráty na životech, na majetku a tak dále a tak dále. Co se týká popularity Volodymyra Zelenského, tak ta samozřejmě klesá, ale v únoru, dejme tomu, jsme zaznamenali, že z 62% klesla jeho popularita nebo důvěra v něj na 53%, posléze se opět vrátila k 60%. Některé sociologické průzkumy ukazují, že nedůvěra už je vyšší než samotná důvěra, ale ono to hrozně vlastně se pohybuje. Nicméně tohle to nemá nic společného s příštími volbami, dejme tomu, protože to nejsou ty sociologické průzkumy o popularitě toho politika, ale důvěře v prezidenta. Hmm. To znamená, Ukrajinci často říkají, že ukrajinský volič v 19. roce byl natolik hloupý, že šel do jistého experimentu, ale dnes je natolik chytrý, že nepřistoupí k dalšímu experimentu zbavit se vrchního velitele ozbrojených sil ve chvíli, kdy je válka.
1: Tolik ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji moc za vysvětlení a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Rovněž děkuji. Naschledanou.
1: 14 hodin 21 minut, teď krátce k ekonomickým informacím. Zdražení paliv zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, zjistila agentura STEM, přičemž desetina rodin se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Růst ekonomiky Evropské unie v prvním čtvrtletí činil 0,2%, stejně jako o čtvrtletí dříve. Uvedl ve zpřesněné zprávě Eurostat, odhad uváděl 0,1%. Ministři energetiky Evropské unie jednají o zavedení daně z mimořádných zisků energetických firem. Zisky souvisejí s konfliktem v Iránu. A Evropská komise navrhla zjednodušení cestování železniční dopravou po Evropě. Nově by cestující měli mít jednu jízdenku i na přeshraniční spoje s více dopravci. Spotřebitelské ceny v Česku vzrostly v dubnu meziročně o 2,5%, nejrychleji za posledního půl roku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který dnes potvrdil svůj předběžný odhad inflace z minulého týdne. Hlavním důvodem zdražování byly ceny pohonných hmot, které kvůli krizi na Blízkém východě zdražily za poslední dva měsíce zhruba o třetinu. Budou ceny v Česku dál růst, nebo už se máme těšit na lepší zítřky, už máme to nejhorší za sebou? O tom teď budeme mluvit s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Od února se inflace v Česku zvýšila už víc než o procentní bod. Jak moc za to můžou právě ty drahé pohonné hmoty?
2: Už minulý měsíc to byl hlavní důvod, proč ceny v Česku celkově stouply. A platilo to i v dubnu, říká vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSU Pavla Šedivá.
3: Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44 korun a 50 haléřů za litr a benzín Natural 95 za 41 korun a 10 haléřů za litr. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022.
2: Hlavně kvůli benzínu a naftě tak inflace v Česku opět začíná dvojkou. Poprvé od začátku roku, kdy vládní rozhodnutí převést příspěvek za obnovitelné zdroje na státní rozpočet plošně zlevnilo elektřinu. Díky tomu také dnes není růst cen vyšší, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
4: Ta inflace se zdá být nižší, než reálně je, protože jsme prostě část zametli pod koberec a dali ji do státního rozpočtu. Z druhé strany ale tam samozřejmě velice silně promlouvá válka v Iránu. Ty dva efekty shodou okolností jsou teď zhruba podobně silné. Může to být třeba nějakých 0,7% bodu nebo něco podobného.
2: Několikátý měsíc v řadě naopak celkovou meziroční inflaci snižují potraviny. Když například vepřové proti loňsku zlevnilo o víc než 15% a máslo o víc než čtvrtinu.
1: Už to přece jenom více než dva měsíce konfliktu na Blízkém východě. Máme tedy už to nejhorší zdražování za sebou nebo teprve přijde?
2: Bohužel zřejmě teprve přijde. I kdyby ceny pohonných hmot dál výrazně nezdražovaly, což není vyloučené, protože situace kolem Iránu se pořád neuklidnila, a jenom zůstaly na podobně zvýšené jako dnes, promítnou se během příštích měsíců drahá paliva do cen ostatního zboží a nezdraží jenom potraviny, říká Hradil z Investiky.
4: Perský záliv je klíčový z pohledu spousty různých surovin a druhů zboží. Jde třeba o amoniak, jde o helium. Tyhle věci mají potenciál zdražit často i úplně nečekané. vyrobené věci, jako jsou právě třeba mikročipy do elektroniky, takže najednou kvůli prskem zálivu vám drží pračka.
2: Podle Hradila už konflikt trvá příliš dlouho, aby se účinky rozpustily v dodavatelském řetězci a v maržích. Takže je prakticky jisté, že další zdražení pro koncové zákazníky přijde pravděpodobně do půl roku.
1: Inflaci v dubnu zvýšila tedy hlavně doprava. Promítli dopravci celé zdražení pohonných hmot do cen?
2: Podle mluvčího největšího sdružení dopravců u nás Česmadu Martina Felixe se to liší společnost od společnosti. V dopravě podle něj v Česku podniká na 20 000 firem a každá má trochu jiné postavení.
5: Co my jsme si dělali průzkum mezi asi 2 000 našimi členy, tak tu palivovou doložku na všechny přepravy má asi jenom 6% těch firem. Některé firmy mají třeba polovinu přeprav takto ošetřeny, jsou ale i firmy, které vůbec to takhle ošetřeny nemají.
2: Mnoho dopravců nemůže vzít ani část nákladů takzvaně na sebe, protože fungují s 3 až 5% marží. Nafta přitom tvoří obvykle třetinu jejich nákladů, takže jim podle Felixe náklady při současných cenách stouply o 8%. Větší dopravci podle něj mají rezervy, ale malí se dostávají do problémů. Česmad nicméně zatím neeviduje žádného dopravce, který by kvůli příliš drahé naftě zkrachoval.
1: Dodávám ekonomický redaktor Tomáš Jiník, děkuji.
2: Naslyšenou.
1: 14 hodin 26 minut, my se přesuneme do rumunské metropole, kde se sešla takzvaná bukureštská devítka, tedy prezidenti východoevropských členů Severoatlantické aliance. Slaďují postoje před summitem NATO v turecké Ankaře, který bude na začátku července. O reprezentaci na tomto užším aliančním fóru nebyl v Česku spor. V Bukurešti je prezident Petr Pavel. A je tam také náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
6: Pěkné odpoledne z Bukurešti.
1: Pavle, jaký význam mají takové koordinační schůzky východních členů aliance? Proč se pořádají?
6: No, ono nejde jenom o to, že to jsou vlastně schůzky nejčerstvějších členů NATO, ale už to nejsou žádní nováčci. Někteří jsou tam přes 20 let, my třeba Polsko a Maďarsko už přes 25 let, ale jsou to státy, které mají nejblíže k Rusku, buď s ním sousedí, anebo s ním mají nějaké zkušenosti. Pobaltské státy byly součástí Sovětského svazu, Maďarsko zažilo vpád sovětských vojsk v roce 1956, Česko a Slovensko 68. Polsko má v živé paměti vybití důstojnického kádru v Katyni, když ještě bylo Německo se Sovětským svazem v přátelském vztahu po paktu Ribbentrop-Molotov, také, že Rusové nechali vykrvácet varšavské povstání na konci války. Ale vlastně tyto schůzky mají koordinovat postoj jako východního křídla. V závěrech toho summitu se také má potvrdit, že Rusko stále je hlavní hrozbou pro evropské členy NATO. Jsou tu i prezidenti, premiéři z Finska, Švédska, Dánska, Norska a Islandu. Sice tu není žádný vysoce postavený představitel Spojených států, je tady náměstek ministra zahraničí, ale od spolupředsedy B9 polského prezidenta Karla Nawrockého na úvod té schůzky zaznělo, že bez síly Američanů to zkrátka v Evropě nejde. Podle Nawrockého je evropská bezpečnost neoddělitelně spojená se silou transatlantických vztahů. Je důležitá vojenská přítomnost v různých částech východní Evropy jednotlivých členů na východní hranici, ale také přítomnost amerických jednotek v Evropě, že v tom je ta odstrašující síla obrany evropského regionu.
1: Na summit do Bukurešti přijel i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jaká je jeho úloha ve schůzce bukureštské devítky?
6: Tak jednak prezentovat, že stále Ukrajina bojuje, že to je i díky podpoře evropských spojenců, že stále brání naše předpolí, a na neformálním obědě tam mělo zaznít nejenom poděkování, ale z diplomatických zdrojů víme, že tam měla být i nabídka jakéhosi projektu společné protidronové obrany, protože Ukrajinci mají bohaté zkušenosti kvůli ruským náletům, ostatně i Rusové teď mají díky těm ukrajinským dronovým náletům také zkušenosti s tím, co to znamená být bombardováni takto. Tím nevíme, co je obsahem té ukrajinské iniciativy, ale snad nám to prozradí prezident Petr Pavel po skončení toho summitu.
1: Prezident Pavel se dnes před summitem také sešel s bývalou rumunskou královnou Margaritou. Bylo to jen takové symbolické setkání?
6: No, dá se říct, že ano, protože Česko jakožto nástupnická země Československa je spojené s rumunskou královskou rodinou historicky. Rumunský král, ta jeho armáda se podílela na osvobození Československa na konci druhé světové války. Na území Československa tehdy padlo nebo bylo zraněno 60 000 rumunských vojáků. Před válkou bylo rumunskou součástí takzvané malé dohody, ve které bylo i Československo. Bylo to vlastně vyjádření úcty po konci války 81 let. královna Margareta je dcerou krále Michala, který vlastně poslal ta osvobozenská vojska do Československa a společně s Petrem Pavlem, který nás zasadila na zahradě své soukromé rezidence Lípu pro Rumuny, je královna, bývalá královna, tedy historickou osobností, strážkyní koruny, ale nezasahuje nějak do politického nebo společenského života.
1: Tolik poznatky z Bukurešti. Náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Děkujeme, naslyšenou.
6: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
7: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Ondřej Látalo.
8: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Policie dál pátrá po zloději lepky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lepku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně. Zloděje na místě zachytila kamera. V rumunské Bukurešti slaďuje 13 evropských státníků postoje před červencovým summitem NATO v Ankaře. Na schůzce 9 východoevropských členů aliance a zástupců ze Skandinávie a Islandu Česko reprezentuje prezident Petr Pavel. Summit má potvrdit podporu Ruskem napadené Ukrajině a taky Moldavsku, které se potýká se separatisty v Podněstří. Více než kilogram Semtexu dnes přinesl neznámý muž na policii v Jihlavě. V rámci zbraňové amnestie odevzdal i znehodnocený granát a dvě igelitové tašky rozbušek. Pyrotechnici výbušniny odborně odpálili na poli nedaleko Jihlavy. Sport. Hokejista Charlie McAvoy si nezahraje 6 zápasů v NHL. Americký obránce sekl hokejkou protihráče z Buffalo, a to v závěrečném utkání Bostonu v letošní sezóně. Trest si tak olympijský šampion odpiká na začátku příštího roku.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážky za Prahou a chodce rady. Na D1 z Prahy na Brno nejdřív opatrně kus za připojením Odříčan na kilometru 14,5 stojí ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka, označená světelnou šipkou. A potom dál směrem na Brno pozor za exitem Sázava, teď se rozjíždí kratší kolona na kilometru 36,5. Ztracené křeslo tam z pravého pruhu právě posunul kamion do odstavného. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, místy roztržená, začíná za Tasovem kolem kilometru 158, chvílemi tam brzdí i v levém pruhu osobní auta, ta potom čeká pomalá jízda a postupně kolona za exitem 182, popůvky různě pomalu až do omezení k D2. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná kamionů, v pravém pruhu za Loděnicí z 9. kilometru až na okruh k Ořechu tradičně. Osobní auta v levém pruhu brzdí před Rudnou mezi 8. a 5. kilometrem a potom tvoří kolonu na pražském okruhu směrem D1 kolem nájezdu z plzeňské D5. A silnice 56 z Frýdku Místku na Staré Hamry pozorně mezi sjezdy na Frýdland a Čeladnou. Po havárii dvou nákladních vozidel se tam tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 12 až 16, na západě zítra kolem 11 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 6. To byly zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
11: Prezident Petr Pavel je přesvědčený, že aby si Evropa udržela svůj vliv v dnešním světě, potřebuje se proměnit ve Spojené státy evropské, tedy stát se federací, která bude v konkurenci s ostatními velmocemi vystupovat jako jedna země. Premiér Andrej Babiš zareagoval, že takovou Evropu rozhodně nechce. Upřednostňuje, aby zůstala společenstvím suverénních států bez rozšířených pravomocí Bruselu. Jak silnou Evropskou unii potřebuje Česko?
9: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi hosty jsou nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patrioti pro Evropu Nikola Bartušek. Dobrý den do Bruselu.
12: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
11: A europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den, i vás zdravím do Bruselu.
13: Taktéž dobré jitro.
11: Pane Niedermayere, potřebujeme, aby se z Evropské unie staly Spojené státy evropské?
13: Já si myslím, že určitě potřebujeme, aby se z Evropské unie staly více Spojené státy evropské, abychom spolupracovali více a lépe než dřív. Ten obrat, který použil prezident Pavel, je podle mě užitečná ilustrace tady této potřeby, ale samozřejmě ta diskuze o tom, co si kdo představuje pod Spojenými státy evropskými a federací, ta se hodně liší a navíc my nejsme v právní situaci, kdybychom se rychle touto cestou mohli vydat, ale v každém případě potřebujeme mnohem více spolupráce. To je jediný způsob, jak zajistit silnou pozici Spojené Evropy v dnešním světě a ochránit naše nejdůležitější zájmy, jako je bezpečnost, prosperita a tak dále.
11: Paní Bartušek, váš pohled na potřebnost Spojených států evropských, jak se o nich vyjádřil tak prezident Pavel?
12: To, co my musíme, tak je, my musíme především zefektivnit ty procesy v rámci Evropské unie a v rámci všech 27 států Evropské unie. A co bychom měli, tak je dokončit si opravdu v uvozovkách takové ty domácí úkoly, které jsme měli, což je společný trh, je to kapitálový trh a je to samozřejmě i trh služeb, protože to je něco, co nám stále ještě nefunguje. Trh služeb nikdy ani nebyl, kapitálový trh, ten nám dosud nefunguje. Takže to jsou věci, které my potřebujeme tak, abychom byli silné. A to je to, co by nás mělo posílit. A právě posílit i v tom, abychom byli jednak silnější i pro ty ostatní partnery, ale jednak i silnější, co se týká například obrany schopnosti. Takže z mého pohledu, ano, my potřebujeme zefektivnit vůbec to fungování. K tomu máme například i teď ten 28. režim, který se řeší právě tak, aby mohly ty firmy lépe expandovat v celé v Evropské unii, ale je to samozřejmě především i to, abychom dokončili ty domácí úkoly a ten společný trh.
11: Tak já myslím si, že se ještě k tomu vašemu vnímání Spojených států evropských a k případné federalizaci Evropy dostaneme v průběhu diskuse, ale když se vrátím k tomu, co vy jste sám před chviličkou, pane europoslanče, připustil, že teď nejsme v právní situaci pro nějakou federalizaci Evropy, tak je vlastně vůbec o čem se bavit? Uvážíme-li, že tak velká část unijních zemí, předpokládám, že i na to jste narážel, se jakémukoliv dalšímu velkému prohlubování integrace brání?
13: Já si nemyslím, že velká část zemí se brání jakémukoliv prohlubování integrace. Já bych řekl, že existuje část politiků, které vlastně diskuzi o jakémkoliv prohloubení spolupráce odmítají, ale nevím, jestli je to velká část zemí.
11: Možná ano, to máte pravdu. Nezanedbatelná část zemí, ke které bych si dovolil podle výroku premiéra Babiše přiřadit i Česko.
13: Já bych rád pochopil, co vlastně tím totiž premiér myslí, protože takový ten slogan, že buďme společenstvím suverénních států, neodpovídá realitě. V dnešním světě státy se vzdávají části své suverenity proto, aby za to něco získali. Aby získali za to větší bezpečnost, větší prosperitu, větší spolupráci. A takhle se svět vyvíjí a Evropská unie je jeden z příkladů, kde k tomu vývoji došlo v docela velké míře a k prospěchu nás všech. Do toho vstupovat s tímto sloganem, to je opravdu jenom oslovování lidí, kteří si vlastně neuvědomují, jak ten dnešní svět funguje. Už před nějakými 10-20 lety i lídři nejsilnějších evropských zemí pochopili a nahlas to říkali, že v dnešním světě nemají šanci se na tom světovém kolbišti prosadit. Týká se to i nejsilnější evropské ekonomiky, kterou je tradičně Německo. Té doby se ta situace ve světě ještě zhoršila a ten apel na tu větší spolupráci, větší provázanost ještě výrazně vzrostl.
11: Paní europoslankyně, to je pro vás myslitelné, aby se unijní země, včetně Česka, vzdali části svojí suverenity v zájmu toho, že budou součástí silného celku, který je ochrání a který pro ně bude i efektivním, přínosným?
12: Tak já myslím, že to, co je pro nás úplně nejdůležitější, je, abychom byli konkurenceschopní, abychom mohli konkurovat, aby naše firmy mohly prosperovat v rámci Evropské unie. Ale pokud se tady bavíme o tom federalizace, ne spojené evropské státy, tak nikdo z nás zatím žádný koncept neviděl. A já tam mám pak plno otázek, jak by to vlastně fungovalo, kdo by stál opravdu v tom čele, bylo by to Německo, byla by to Francie, jakou roli by tam hrály středně velké a malé státy, jako je například i Česká republika, jaké slovo by tam měli, pokud bychom se bavili například i o obranné schopnosti, jakou roli by tam hrály naše firmy, měly by stejné podmínky jako například firmy německé a francouzské, aby dostávaly ty zakázky. Takže tam je strašně moc proměnných věcí, o kterých bychom museli diskutovat, protože mě by potom zajímalo opravdu, kdo by stál teda reálně v čele, kdo by to rozhodoval a jakou pozici by potom tam ta Česká republika měla, protože já samozřejmě chci, aby Česká republika byla silná, aby měla velké slovo a aby české firmy mohly v rámci Evropské unie dobře prosperovat a měly dobré podmínky.
11: Čili pakliže vám správně rozumím, paní Bartušek, tak byste se spíš v té pomyslné diskusi mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem přiklonila k těm slovům pana premiéra, který řekl, že chce zachovat Evropu suverénních členských států a který dokonce naznačil, že by bylo ideální, aby některé unijní instituce už nerozšiřovaly svoje pravomoci.
12: Takhle, já bych to spíše doplnila a možná slovy, že my potřebujeme, aby Evropská unie fungovala efektivně, takže my musíme pracovat na tom, abychom zefektivnili ty celkové procesy v rámci Evropské unie. A to, že potřebujeme dojít k určitým změnám, to je nám asi samozřejmě jasné, protože právě kvůli tomu, aby naše firmy byly konkurenceschopné, tak tam musíme k nějakým změnám určitě dojít a musí tam ta diskuse být.
11: Dostaneme se ještě k tomu, ale prosím k té mojí otázce, ke komu byste se v té diskusi mezi panem prezidentem a panem premiérem přiklonila?
12: Jak říkám, já bych v současné době se asi nepřiklonila ani na jednu stranu. Já potřebuji nejdříve vidět ten plán toho, jak by to fungovalo a opravdu o tom, co, kdo by vlastně stál v tom čele, protože já si myslím, to, co chtějí čeští občané, co chceme i v Evropské unii, tak je, aby jsme tam byli reprezentovaní. A to je to důležité. A já zatím nevidím žádný plán o tom, jak bychom byli reprezentovaní jako Česká republika v rámci Spojených evropských států.
11: Tak připustme, ona je to zatím do určité míry, ale jenom do určité míry akademická diskuse. Přesto máte, pane europoslanče Niedermayere, nějakou předběžnou představu o tom, jakou roli, jaký vliv by měly ty středně velké země, jako je Česko, ve federalizované Evropě?
13: Tak především, já si opravdu myslím, že ten dnešní koncept Evropské unie ještě nabízí velký prostor k tomu, abychom se posunuli ku prospěchu všech Evropanů dál. A já tady souhlasím jako s tou agendou, o které tady mluví moje oponentka dneska a opravdu na hodně věcí vidíme stejně. A ještě bych chtěl říct jednu věc, která je důležitá. Můžeme se bavit o tom, jak by měl být změněný právní režim Evropské unie. Zároveň je dobrý si uvědomit, že ty změny probíhají pouze změnou zakládacích smluv. Která vyžaduje změnu všech 27 členských zemí.
11: Tedy se mění velmi těžko,
13: zemí.
11: Ale k té mojí otázce, pokud byste se dostal, prosím, co by znamenala federalizovaná Evropa třeba pro Česko a další středně velké unijní země?
13: V té dnešní Evropě mají velké země pocit, že jim malé a střední nedávají dostatečný prostor. Střední země mají pocit, že jsou v takovém klinči mezi velkými a malými a malí si stěžují na to, že mají malou váhu v rozhodování, zatímco ostatní se domnívají, že ta váha je větší, než kolik odpovídá jejich ekonomické a politické síle. Což znamená, že ten systém je plus minus vyvážený a já si nedovedu představit, že by se toto vyvážení změnilo, protože vždycky jedna z těch částí té evropské skládačky by s tím nesouhlasila. Ale znovu říkám, že ten koncept toho, co by měla být ta Evropská federace, je hodně pro mě vzdálený, je hodně nejasný, za to je docela jasné, co bychom měli udělat v případě zajištění společné obrany, co bychom měli dělat ke zlepšení fungování ekonomiky a to můžeme perfektně a relativně snadno provést v rámci dnešního rámce, pokud se k tomu najde společná vůle. Vlastně já jsem chtěl jenom říct, že ta společná vůle je mnohem důležitější než ten právní systém. Pokud budeme mít společnou vůli, tak ty věci řešit budeme. Pokud společnou vůli nebudeme mít a budeme se schovávat za líbivé slogany o společenství suverénních států, tak se nikam dál nepohneme a ta společná Evropa nám pod rukama začne umírat.
11: Ale mám pocit, pane europoslanče, případně mě opravte, pokud jsem vám neporozuměl správně, že když se teď obloukem vrátíme vrátíme k té myšlence prezidenta Pavla o Spojených státech evropských. Takže vlastně vy tu evropskou federalizaci teď v tuto chvíli nevidíte jako ten nejpravděpodobnější scénář.
13: Já ji nevidím jako něco, co se dá rychle realizovat. Nicméně panu prezidentovi za to děkuji, protože tady toto je zkratka, které spoustu lidí rozumí, což já si znovu ověřuji na diskuzích s občany. A pokud lidé tomu rozumí a pokud to podporují, tak vytváří větší prostor pro politiky, aby ta společná řešení i v rámci toho dnešního politického systému Evropské unie odsouhlasovali, a to znamená tu Evropskou unii posilovali.
11: Paní europoslankyně Bartušek, vy jste tady vznesla tu otázku, co by případná Evropská federace, případné Spojené státy evropské znamenaly pro středně velké unijní země, jako je Česko. Já jsem se na to pana europoslance vašeho kolegy doptával. Je to pro vás do určité míry odpověď v tuto chvíli?
12: Tak my, jak jsem říkala, jsme v současné době neviděli žádný plán, jak by to vypadalo, jakou roli by měl nadále Evropský parlament, jakou roli by měla Evropská komise, jakou roli by měla rada. Takže to jsou věci, to jsou otázky, které si musíme dopředu vyjasnit, protože samozřejmě, pokud dojde k nějakým změnám, tak ty změny musí být i uvnitř té struktury té Evropské unie. Takže není to jenom o tom, že si řekneme, tak jo, nazveme to teď federalizací, budeme Spojené státy evropské, změníme tam pár věcí, ale samozřejmě ta struktura by se musela změnit celá. Takže já. Jestli ta teďkon ta debata, diskuze o tom bude, opravdu jak se to bude měnit, jakou roli tam budou mít, jestli Evropský parlament může být třeba na nějakou dobu i zákonodárnou moc. To jsou věci, které všechny si musíme ptát, a bohužel dokud to nebudeme vědět, tak jsou to jenom spekulace.
11: A oceňujete stejně jako váš kolega, že prezident Pavel s tou myšlenkou, s tou metaforou Spojených států evropských přišel, respektive, abych byl přesný, on s ní nepřišel, přišli s ní už například Tomáš Garrigue Masaryk, ale vlastně ji oživil pro naše dny.
12: Víte, ono vlastně, ať to nazveme federalizací nebo Spojenými státy evropskými, nebo se to nazve zefektivněním procesu, nebo se to nazve nějakou reformou Evropské unie, tak víceméně to znamená všechno to samé. Musíme hledat možnosti, jak můžeme být konkurenceschopnější, jak můžeme být akceschopnější, jak můžeme být obrany schopnější. Takže to jsou věci a zásadní věci, v kterých my se pohybujeme. Jak to nazveme, to je potom už na nás, ale vlastně to není úplně tak důležité, jako spíše to, co to bude pro nás vlastně přinášet. Pokud se bavíme i o věcech, jako je například migrace, tak v té jsme samozřejmě už sjednocení, protože my potřebujeme, pokud chceme bojovat proti nelegální migraci, my potřebujeme už, aby to bylo napříč všemi státy, a je to právě ta evropská agenda, která se dělá. Hmm. Takže ta debata tady je, ale je to ze všech stran ta debata, ať je to reforma, ať je to federalizace, ať jsou to Spojené státy, státy evropské, vlastně všechno směřuje k tomu, že my musíme zefektivnit to, aby ta Evropská unie fungovala, abychom snížili byrokracii, kterou máme jak pro naše firmy, tak proto, aby jsme zjednodušili vůbec vlastně i to podnikání napříč Evropskou unii.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patriot pro Evropu Nikola Bartušek a europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer.
9: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Zkusme zkonkrétnit tu naší dnešní diskusi. Vlastně už jste se toho oba, dámo i pane, dotkli do určité míry, a sice toho, že unijní trh stále není tak jednotný, jako třeba ten americký. Předpokládám, že to je ve vašich očích, pane europoslanče, hlavní překážka k tomu, aby Unie dokázala Spojeným státům plnohodnotně konkurovat.
13: Nejen proto, je to překážka pro to, aby Evropa byla ekonomicky silnější, aby prosperovala, aby lidi měli kvalitnější práci, která platí vyšší mzdy, aby měli větší výběr služeb a zboží, které si kupují. Čili je to opravdu velký problém, a vlastně ten je potřeba atakovat ze dvou směrů, a možná jeden byste vy označil jako federální. A to je ten, že musíme vytvářet evropská pravidla, která platí ve všech členských zemích stejně. Proto Evropská komise už před časem přichází s tím, že ta společná pravidla pro společný trh mají vznikat ve formě nařízení a nikoli v direktiv, protože ty direktivy vedly k tomu, že vzniklo 27 různých variací těch pravidel, které tříštily ten společný trh a společně nás oslabovaly. A druhý problém, na který je Evropská unie právně krátká, je to, že členské země vytvářejí spoustu překážek tím, nejenom, že ty direktivy interpretují rozdílně, ale také tím, že vlastně vytváří svébytné regulace pro své členské země, které ten členský trh rozvíjejí. A právě to vyjádření premiéra Babiše mi naznačuje, že to je přesně ta cesta, kterou on by chtěl jít a do toho by nechtěl mluvit. A my tady opravdu můžeme snažit vytvářet ta společná pravidla těmi nařízeními a v řadě oblastí se nám to daří, ale pokud nad to členské státy v těch oblastech, ve kterých se společná Evropa snaží vytvořit společný trh, do toho soukolí budou sypat tuny písku, aby se ty kolečka netočily, protože tam budou vznikat národní různé regulace, tak ten společný trh nevybudujeme.
14: Z vašeho pohledu už premiér Babiš a česká vláda nějaké tuny písku do toho evropského soukolí sype?
13: Sypeme je tam jako Česká republika už delší dobu, například tím, že se nechceme připojit k bankovní unii a nemluvím o euru, který také samozřejmě posiluje to fungování společného trhu. A zajímavé je, že Česká republika dlouhodobě tvrdí, že je vlajkonošem agendy rozvoje společného trhu, ale zároveň v těch velkých oblastech, o které právě mluví ta analýza těch nedostatků společného trhu, kterou napsal ze zadání členský zemi Evropské
14: Mario
13: komise,
14: Draghi,
13: profesor Leta.
14: A vy myslíte toto, pardon.
13: Tak ten právě jmenoval trh s energiemi, trh finanční a trh s telekomunikacemi. A to jsou zrovna oblasti, ve kterých Česká republika patří k těm, který co nejvíce brzdí rozvoj v těchto oblastech. Čili ona, ta obecná retorika, se často liší od činů.
14: Paní Bartušek, vidíte to stejně, že země Evropské unie, ke kterým patří Česko, brání tomu sjednocování unijního trhu?
12: Tak celkově si musíme říct, že opravdu, co se týká toho trhu společného v Evropské unii, tak tam musíme dokončit vlastně to, co jsme započali a s čím jsme i do Evropské unie vstupovali. A tady já se vrátím k tomu, co jsem říkala úplně na začátku, a to je ten 28. režim. Pan kolega tady vlastně i zmiňoval, že právě je důležité, aby těch 27 států...
14: Nezlobte se, že vám skáču do řeči, jenom zopakuju tu otázku. Zajímalo mě teď v návaznosti na to, co řekl váš pan kolega, zda byste souhlasila s tím, že Česko brání jednocování unijního trhu.
12: Tak já bych neřekla určitě, že to je jenom Česká republika, ale je to celkově vlastně to fungování v rámci Evropské unie. My se všichni musíme snažit o to, abychom ty bariéry odstranili, které máme na tom vnitřním trhu i. Takže jsou tady věci, které i my musíme v České republice udělat, ale jsou samozřejmě věci, i které musí se udělat na úrovni právě evropské, právě proto, aby to potom mohlo lépe fungovat. Takže jsou
14: jako například, samozřejmě. Co by se mělo udělat na evropské úrovni? Konkrétně podle vás?
12: Tak na evropské úrovni v současné době právě například se snažíme zlehčovat ty pravidla, snižovat tu byrokracii, tak aby to vlastně přes těch 27 států bylo možné v obraném nebo ve vojenském prostoru, je takzvaný vojenský Schengen, kde se snažíme samozřejmě i tak, aby se ty byrokratické překážky odstraňovaly. Takže to jsou věci, ano, které my musíme dělat. A samozřejmě ty členské státy, ať je to Česká republika nebo jiné členské státy, na to musí zareagovat tak, aby si odstranili i ty překážky na tom vlastním vnitřním trhu zase například ve své zemi. Takže ano, musí to jít ruku v ruce. Samozřejmě nejde to jenom o tom, že to něco přijde z Evropské unie a nebo něco přijde jenom z České republiky, ale musí to jít ruku v ruce právě jak na evropské půdě, tak i na té národní.
14: To s tím souvisí, to taky uznáváte, pane europoslanče, ty často skloňované byrokratické překážky v Evropě. A zajímalo by mě v téhle souvislosti, to přece není odpovědností třeba Česka, to je spíš odpovědností celé Evropské unie, nebo ne?
13: Samozřejmě, ale nezapomínejme, že ty evropské regulace vznikají proto, protože si to členské země nebo část členských zemí přejí.
14: Pardon, že vás přerušu, ale dobře víte, že české vlády v minulosti se stavěly proti leckterým unijním regulacím.
13: Ale vy to stavíte tak, že Česká republika je ten, který vlastně by měl rozhodovat nebo rozhoduje o té agendě. A já bych tady ještě zopakoval to, co tady řekla kolegyně Bartušek. Vy jste se mě ptal na Českou republiku, ale myslím si, je takový ten slogan, ten nedělá to, ten nechce ono a dohromady neuděláme nic, ten bohužel v Evropě platí, čili ty překážky jsou na straně všech 27 členských zemí a velmi těžko se posouváme k jejich odstraňování. To je bohužel ta smutná realita a já nechci říct, že Česká republika v tom vyčnívá. Česká republika je z tohohle pohledu zajímavá, protože ta její dlouhodobá retorika je, že společný trh je to core evropské integrace a máme ho co nejvíce rozvíjet.
14: Paní Bartušek, tak nečekal jsem, že tady dnes budete parafrázovat i písničku z jedné české oblíbené pohádky, ale uznala byste, že to je takto, že zkrátka vícero zemí se brání nějakým vymýšlení společných pravidel a v důsledku toho nám toho tolik chybí?
12: Já, jestli mi dovolíte, tak bych to dala na konkrétní nebo ukázala na konkrétním případu, a to je například i léková strategie, a jsou to inovativní léky, které přicházejí právě i do Evropské unie a potom do členských států. Jedna věc je to, jak se to vlastně na té evropské půdě dává na ty trhy jednotlivý. A jedna věc je to, jak to Česká republika je schopná například implementovat rychle v tom svém systému. A tady právě je to, že třeba do Německa přichází ty léky inovativní mnohem dříve na trh než v České republice, a je to právě i díky tomu, že my tam máme i svoje vlastní překážky uvnitř České republiky, které bychom měli odstranit tak, abychom pomohli tomu, aby to mohlo rychleji expandovat právě i na ten český trh. Takže to jsou věci, proto říkám, že to musí jít ruku v ruce opravdu s jak ty evropská pravidla, tak i to, co je na té národní půdě.
14: Ještě bych se závěrem rád dotknul oblasti obrany. Ostatně taky už jsme se o ní dneska lehce zmínili. V těchto dnech šéfka unijní diplomacie paní Kalasová se vyjádřila, že členské země Evropské unie je potřeba tlačit, to jsou její slova, tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně. Souhlasíte s ní, pane Niedermayer?
13: Já bych byl ještě v tom razantnější. Já myslím, že části obrany Evropy musíme postavit jako společnou evropskou obranu. A musíme naplňovat ten závazek kolektivní ochrany, který je součástí zakládacích smluv a který říká, že je-li jedna země napadena, ostatní pomohou. Bohužel tenhle závazek je jenom na papíře. Ty investice masivní, které nyní probíhají do té obrany, jsou fragmentované a já jsem naprosto pevně přesvědčený, že k funkční evropské obraně se dostaneme levněji a ta obrana bude silnější, pokud budeme postupovat mnohem víc spolu. A to nikoli v jednotlivými projekty, ale zejména ty nové technologické formy obrany, jako je dronová technologie, jako je elektronický boj, jak je protivzdušná obrana. Ty bychom měli začít stavět společně, jinak to bude drahé a nebude to fungovat.
14: Ale když jste tady podpořil ten postoj paní Kalasové, že členské státy je potřeba tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně, dokonce jste řekl, že byste byl důraznější, tak jak by to tlačení členských států mělo vypadat?
13: To může dojít jedině tehdy, když ti lídři členských zemí pochopí, že je to pro ně výhodné. Je to výhodné proto, abychom vyvíjeli více kvalitních systémů, aby ty výdaje do obrany se více promítly do růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a hlavně je to důležité proto, abychom se společně ubránili. A znovu se vracím k tomu. Žádný právní systém nedonutí dělat ty lidi to, co by bylo z mého pohledu jednoznačně správné. Musí tam být společná vůle a bohužel právě názory některých evropských politiků, a tady musím zahrnout i některé výroky českého premiéra, ukazují, že to porozumění tam prostě není.
14: Paní Bartušek, souhlasíte s šéfkou unijní diplomacie paní Kalasovou a s panem europoslancem Niedermayerem v této oblasti?
12: Víte, co se týká samozřejmě obranného průmyslu, tak my vnímáme, že současná geopolitická situace nám ukazuje, že my musíme se opravdu o naši bezpečnost starat, ale jsme v rámci NATO a v rámci NATO máme i své závazky, které tam plníme, a to jsou i například výdaje na obranu. Ono nestačí jenom tlačit ty země anebo nakupovat ty zbraně, ale my potřebujeme je i tady v Evropě přímo vyrábět. Takže to, co my potřebujeme, je, abychom my tady byli schopni právě i vyrábět, rozvíjet toto, se pojí vlastně s tím i, aby například zbrojní průmysl dostával ty půjčky od bank tak, aby oni mohli rozvíjet ty technologie a mohli rozvíjet a vyrábět ty zbraně tady. Děkuji. To, co oslabuje vůbec jako evropskou obranu, ještě jenom řeknu, tak je to, že máme roztříštěný zbraňový systémy po celé Evropské unii. Ty potřebujeme sjednotit a infrastruktura.
14: Tolik protože europoslankyně Nikola Bartušek diskutovala s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Dámo a pane, děkuji vám za debatu.
13: Naschledanou.
12: Hezký den přeji.
14: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka, míříme na východ.
16: Kdokoliv přivede do rekrutačního střediska hostejno, jestli Rusa nebo cizince, dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
15: Spousta takových podivných bytostí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli.
16: Říkali, že budu řidič nákladňáku někde v Týlu, protože jsem si říkal, k čemu já bych jim byl na frontě.
15: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
9: Přijeli, viděli, a zase odjeli. Zahraniční návštěvy politiků, umělců, kosmonautů, monarchů i teroristů proudily jak do socialistického Československa, tak i do demokratické České republiky. Atmosféru doby si můžete připomenout s třídílným květnovým cyklem Archivu Plus. Jak jsme vítali Gagarina, Brežněva a další komunistické prominenty. Co v Praze jedl legendární jazzman Louis Armstrong? Proč českoslovenští komunisté milovali libýského diktátora Kadáfiho? Zpívali opravdu katolické řádové sestry buddhistovi Dalajlámovi? Jezdila britská královna Alžběta II. Po Praze Rolls-Roycem? A jak si pobyt v Česku užila popová ikona Michael Jackson? To a mnohem víc se dozvíte ve třech květnových pátcích. 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
17: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 15 hodin. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
8: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Donald Trump přicestoval do Pekingu. Dvoudenní oficiální návštěvu Číny zahájí americký prezident až zítra ráno. Fotbalisté Slavie můžou večer slavit ligový titul, potřebují porazit Jablonec. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 3 Praha-Benešov u Nespek. A zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty až 16 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
18: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
8: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Policii už se přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slaví a Spartou. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše.
19: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
8: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kdo se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí jen pro fanoušky, kteří na hřišti nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí až zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit třeba i na válku v Iránu anebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Pražská galerie Signal Space rozšířila svou expozici o nový projekt Dream On, Where It All Began. Projekcemi na dvoumetrový 3D model baziliky svaté Ludmily připomínají jedny z nejúspěšnějších promítání Signal Festivalu. Pokračuje zakladatel Signal Festivalu a galerie Signal Space Martin Pošta.
20: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cíglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na vlastně bazilice svaté Ludmily a přeneseme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
0: Sport. Fotbalisté pražské Slavie přivítají ve třetím kole nadstavby Jablonec a v případě výhry obhájí titul v Šancelize. Zápas, který se kvůli disciplinárnímu trestu pro Slavii bude hrát v Edenu bez diváků, začne ve 20 hodin. V dalším zápase skupiny o titul hostí Hradec Králové od 17 hodin a 30 minut hráče Slovanu Liberec. Asistent hlavního trenéra Hradce Adrian Rolko vysvětluje, na co se tým připravuje.
21: Super, který dokáže potrápit všechny favority, mají tam kádr, samozřejmě na rychlosti. My jsme se připravili zase na celou hru i ty jednotlivce Liberce, aby jsme byli na tom důležitém zápase dobře připraveni.
0: Hradec Králové se případným vítězstvím posunuje na čtvrté místo neúplné tabulky, které na konci soutěže znamená kvalifikaci konferenční ligy. Pokud vyhraje Slovan, přiblíží se pátému soupeři na jeden bod. Oba ligové zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená silnice 3 u Nespek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu hlavně v Brně. Mezi sjezdem k výstavišti a na D2 mají tenhle úsek asi na 20 minut. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona za Loděnicí z 9. kilometru. Kamiony až na okruh k Ořechu. Osobní auta v levém pruhu nejdřív k exitu 5 Rudná, pak kousek popojedou plynule a na okruhu se sunou od D5 k Ořechu taky. Na tahu 3 Praha Benešov vážná nehoda u sjezdu na Nespeky, havarovala dodávka a osobní auto, provoz úplně zastavený obousměrně, kolony na Benešov od sjezdu na čtyřkoli směrem na Prahu od Mrače a natahuje se to.
22: Tam měly 2 sanitky, 3 hasiči, 2 policajti. Stojí to tu úplně.
10: V osobních autech se řidiči zkoušejí vyhnout přes Čerčany nebo Pišely. A na silnici 56 z Frýdku Místku do Starých Hamrů se za sjezdem na Frýdland nad Ostravicí tvoří kolona na 5 minut před odbočkou na Čladnou, havarovala 2 nákladní vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne pak bude přehánek přibývat, teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: 6 minut po 15. hodině pokračuje středeční odpolední plus. Tady je naše nabídka pro tuto půl hodinu. Britský premiér Keir Starmer váloval před chaosem, pokud by byl sesazen. Zůstane ministerským předsedou i další 2 roky. Víc provozovatelů lékáren nebo jejich výdajen v odlehlých oblastech Česka letos dosáhlo na finanční podporu od zdravotních pojišťoven. Přesto někde museli zavřít. Do jedné z takových obcí vás zavedeme v reportáži. A jak média a veřejnost v Německu nahlížejí na vyhrocenou debatu v České sněmovně o letošním zjezdu sudeckých Němců v Brně. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
9: Odpolední plus.
1: Král Karel III. Dnes v britském parlamentu představil programové prohlášení vlády. Ta se přihlásila k závazkům vůči Severoatlantické alianci a slíbila posílit vztahy s Evropskou unií.
23: Moje vláda se bude snažit vybudovat zemi, která bude spravedlivá pro všechny. Moji ministři budou činit rozhodnutí, která dlouhodobě ochrání energetickou, vojenskou i ekonomickou bezpečnost Spojeného království. Budou hájit britské hodnoty slušnosti, tolerance a respektu k odlišnostem pod naší společnou vlajkou.
1: Uvedl v britském parlamentu Karel III. Takzvanou královu řeč, pronesl v situaci, kdy po prohraných volbách do místních samospráv sílí tlak na premiéra Keira Starmera, aby rezignoval. Situaci sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
24: Pěkné odpoledne.
1: Jaromíre, co zaznělo v tom programovém prohlášení?
24: Tak on ten králův projev je vždycky takovou tradiční událostí, která otevírá další parlamentní rok a spíše nastiňuje takové rámce směřování britské politiky a nemluví příliš o konkrétních plánech, ale abych některé alespoň zmínil, tak je to třeba už to zmíněné zbližování s Evropskou unií, to označil jako, řekněme, klíč k ekonomické prosperitě Británie, slíbil posilování výdajů na obranu, slíbil, že se bude vláda snažit čelit růstu životních nákladů obyvatel a i narůstajícímu antisemitismu, to je v posledních měsících Británii veliké téma, ale nutno říci, že to bylo vlastně velmi netradiční, protože ta králova řeč, což je de facto programové prohlášení, de facto jeho vlády, jejímž jménem on to vlastně deklaruje, tak zaznělo v době, kdy současný předseda vlády Keir Starmer počítá možná dny, možná hodiny ve své funkci.
1: Skutečně je to s ním tak vážné? Jaká je v tuhle chvíli jeho pozice?
24: Je to určitě vážné, protože existuje už velká silná skupina poslanců, kteří chtějí, aby došlo k výměně na té funkci lídra labouristické strany, ergo tedy v tuto chvíli britského premiéra, a čeká se, že by dnes, možná zítra, mohlo dojít k tomu, že by byl spuštěn v rámci labouristické strany takový proces hledání nového lídra. On do té soutěže automaticky je zařazen i ten současný lídr, tedy Keir Starmer, ale zatím to tedy spuštěno nebylo, ale všechny ty signály, jak se to velmi dramaticky vyvíjí už od pondělka, tak naznačují tomu, že by to mohlo být opravdu v nejbližších dnech, a což by znamenalo, že by měl Keir Starmer před sebou posledních pár měsíců. Předpokládá se,

0: sadě, kdyby se podle něj ta vláda neřídila už zítra, tak se vlastně nic dramatického neděje a kdyby byl nový lídr labouristické strany, nový předseda britské vlády, tak by se tím programovým prohlášením, tou královou řečí takzvanou, mohl řídit, ale také nemusel řídit a potom uvidíme, jestli k tomu tedy dojde, v kterých těch programových bodech se bude odlišovat, jestli se trvá v takovém tom trendu, který nastolil teď Keir Starmer, přibližování k Evropské unii, nebo ne, ale je to otázka další, ale pokud by k té změně došlo, tak to programové prohlášení, které přednese britský panovník, není legálně závazné.
1: Dodávám kolega ze zahraniční redakce, někdejší zpravodaj v Británii, Jaromír Marek. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Do britské politiky se ponoříme i s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Karlem Pučelíkem, který spolupracuje i s webem Newstream. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak je to z vašeho pohledu moc nahnuté s Keirem Starmerem? Daří se mu přesvědčit své spolustraníky, že teď není čas na změnu ve vedení Labour Party, tím pádem ani v Downing Street?
2: Ono je to taková otázka, na kterou se ta odpověď mění. V podstatě záleží, v jakou hodinu se mě na to zeptáte, protože ty informace, které přichází z Británie, jsou rozličné. Třeba ráno to vypadalo, že Keir Starmer, ačkoliv, jak říkal kolega Marek, tak ten tlak je na něj vyvíjen velmi silný. Ale dosud se zatím neukázal nikdo, kdo by ho chtěl vlastně vyzvat do souboje o pozici lídra. A on dal jasně najevo, že bez toho, aby se mu někdo postavil, tak rezignovat nebude.
1: Ani, pardon, ministr zdravotnictví Wes Streeting, se kterým měl dnes ráno schůzku a byla mimořádně krátká, aspoň podle britských novinářů, a ten byl považován za uchazeče o post funkce lídra labouristů, potažmo tedy o premiérský post. Na tom se něco změnilo?
2: Ano, ve Streeting je stále považován jednoho z těch vážných možných protivníků. Očekává se, že pokud ten jeho útok přijde, tak by to mělo být zítra pravděpodobně. Ale zároveň třeba to je poměrně nedávná informace, že se mluvčí premiéra Starmera měl vyjádřit v tom smyslu, že stále má důvěru v ministra zdravotnictví a ponechává ho ve funkci, takže tahle ta informace možná trošku naznačuje, že to tak být nemusí. Hmm. Ale to kivadlo mocenské se hodně rychle mění, takže asi dovedu si představit, že ve Streeting určitě má tu ambici stát se lídrem, ale v současné chvíli pořád hledá nějakou podporu a pořád hledá nějakou jistotu, protože pokud by vlastně vyrazil do toho útoku bez toho, aby měl jistotu, tak by to mohl být klidně konec jeho kariéry, protože by to byl konec v kabinetu a pokud by Keir Starmer zůstal i třeba do těch příštích voleb, tak by nemohl počítat s tím, že se nějaké silné pozici do té vlády vrátí.
1: Ona samotná labouristická strana je vlastně docela rozdělená, protože Starmera podpořilo přes 100 labouristických poslanců, aby zůstal ve funkci, naopak přes 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Tak prochází si labouristé poté vlastně, co v nedávných místních volbách utrpěli těžké ztráty, nějakou sebereflexí, nebo jde čistě o to, že za ten pokles viní právě premiéra Starmera, jaká je vlastně budoucnost strany?
2: Ono je zajímavý vlastně, že když jsme sledovali ty skandály a ty výměny na čele konzervativní strany, tak to by vždycky bylo po nějakém skandálu nebo po nějaké hrubé chybě, ať už to byla Liz Trussová nebo Boris Johnson. Keira Starmera je vlastně, nevím, jestli bych to nazval potíž, že on vlastně nic úplně tak jako nemorálního nebo tak chybného neudělal. Takže ta strana vyloženě není proti němu, ale je nastavená tak, že čeká nějakou změnu a čeká opravdu, až se začne, protože v té kampani před

0: necelými 2 roky ta strana slibovala změnu a ta změna stále nepřichází, takže ta strana si přeje a řadoví poslanci hlavně si přejí, aby se skutečně ten systém nějakým způsobem začal měnit.
1: Zatím nedoručili, jak se říká v české politice, svým voličům žádné výsledky, tak si tedy i to vlastně je zřejmě důsledkem té prohry v těch místních volbách. Priority vlády premiéra Starmera pro nové období dnes v tradičním projevu v parlamentu představil král Karel III., jak jsme slyšeli od kolegy Jaromíra Marka. Samozřejmě v Británii je to velká událost. Co vy byste z toho projevu vypíchl před vším nebo z toho, co Starmerova vláda chystá pro další období?
0: Já si myslím, že důležité je, že se přihlásili k podpoře NATO a k podpoře Ukrajiny, což je taková dlouhodobá priorita, která stojí. A asi nejzajímavější je ten příklon k Evropské unii, protože to už se čekalo dřív, než vlastně král pronesl tu tento programové prohlášení, že Keir Starmer se bude nějakým způsobem snažit restartovat vztahy s Bruselem a mluví se třeba o nějaké možnosti přeshraničních pobytů pro mladé lidi, kde by mohli Britové do Evropy a i opačným způsobem. Je otázka, jestli vlastně tyhle změny budou dostatečně silné na to, aby třeba vůbec mohli něco udělat s ekonomikou a aby mohli nějakým způsobem promluvit do té složité situace, ve které Británie je. A pokud vlastně zůstanou v těch opatrných a mírných krocích, které doposud kabinet dělal, tak o tom nejsem úplně přesvědčený.
1: Tolik Karel Pučelík, analytik AMO, spolupracovník webu Newstream, který byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 15 hodin 18 minut. Zdravotní pojišťovny letos přispívají na provoz 113 lékáren v nedostupných oblastech. Je to zhruba o 40 víc než loni. Finanční podpora provozoven se letos ale snížila z 55 na 35 tisíc korun. Někteří provozovatelé malých lékáren navíc do poslední chvíle nevěděli, jestli na bonifikaci vůbec dosáhnou. Například výdejna léku v Osečné na Liberecku kvůli tomu skončila.
3: Hodně to tady chybí. Tady je lékař nahoře, takže babičky a dědečkové ty hodně tam recepty si vyzvedávaly.
4: Říká Monika Němečková z Osečné. Výdejnu léků chtěla provozovatelka Hana Bernardová zavřít už na začátku roku 2025, kdy poprvé nezískala bonifikaci. O příspěvek přišla jak v Osečné, tak v Českém Dubu, kde provozuje lékárnu.
5: Já jsem si říkala, že počkám, co ta pojišťovna vymyslí. Doufala jsem, že prostě přijdou na to, že ta lékárna by tam měla zůstat.
6: A měla jste nějaké informace o tom, že by se bonifikace měla pro vás zase obnovit?
5: Právě že ne, protože oni vyjeli s tím seznamem a my jsme tam zase nebyli. Já tuším, že to bylo někde na konci toho září.
4: Jedním z kritérií pro získání bonifikace je vzdálenost od nejbližší lékárny. Ta musí být víc než 10 minut cesty autem. Provozovny Hany Bernardové přišly v roce 2025 o příspěvek, protože jsou příliš blízko u sebe. Vloni po zveřejnění předběžného seznamu na rok 2026 Bernardová zjistila, že na něm její pobočky opět nejsou. Proto se obrátila na pojišťovnu, aby zjistila, jestli se důvod opakuje.
5: A oni mi odpověděli, že to kvůli tomu není, že to je kvůli jiné vzdálenosti.
4: Říká Bernardová. V okolí jsou totiž lékárny v Liberci, Mnichově Hradišti a v Hodkovicích nad Mohelkou. Tam je podle Bernardové lékárna nejblíž, i tak je ale podle ní vzdálenější než 10 minut cesty autem. Bernardová se proto rozhodla výdejnu léků v Osečné k 1. prosinci zrušit. Na konci měsíce se ale dozvěděla, že lékárna v Českém Dubu nakonec příspěvek dostane. To už byla pobočka v Osečné vyklizená a bez zajištěné odborné obsluhy. Kritéria pro bonifikace pro rok 2026 se totiž měnila, vysvětlila v písemném vyjádření důvod změny mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
7: V případě dvou provozoven stejného poskytovatele v dané oblasti se vzájemnou dojezdovou vzdáleností pod 10 minut byly posuzovány jako sloučené provozovny. V předchozích obdobích se v rámci vyhodnocení takové provozovny vzájemně vyloučily z výběru.
4: Hlavní novinka začala platit. platit v případě žádostí o bonifikaci. Provozovatelé lékáren už o ní nemusí žádat sami, oslovují je zdravotní pojišťovny. Z Osečné Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Německo se nebude vměšovat do české vnitrostátní diskuze, zda je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Berlín k tomuto prohlášení prostřednictvím ministerstva zahraničí ještě doplnil, že sudetoněmecký sjezd se zasazuje o smíření, které je základem německo-českých vztahů. Sjezd sudetských Němců se bude letos konat v Brně, a to příští týden od 22. května na pozvání iniciativy Meeting Brno. Navštíví ho německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a také bavorský premiér Markus Söder, který je jakýmsi patronem sudetských Němců. V Brně by měl Söder vystoupit i s projevem. Premiér Andrej Babiš uvedl, že na místo smíření ale půjde o otevírání starých ran, a vládní koalice vyzvala organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. My jsme teď ve spojení v Odpoledním plusu se Štefanem Neumannem, korespondentem ze Sächsische Zeitung. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, vítám vás.
1: Jak tahle ta debata ovlivňuje česko-německé vztahy? Debata, která dlouhé hodiny už teď vlastně zaměstnává české poslance.
8: Řekl bych, naštěstí ty vztahy skoro neovlivňuje. Pan ministr Martinka byl v Berlíně a tam vyjednal s ministrem zahraničí s německým, že bude prodržený financování, že jsou jako ochotní, že k tomu přistupují financování Česko-Německého fondu budoucnosti, což byla velmi, velmi důležitá zpráva, a i ten fond budoucnosti je velmi důležitá organizace v těch česko-německých stazích. Takže pevně věřím, že to bude tak nadále i pokračovat. Jako z politického spektra na to vlastně jako vážně nikdo nereaguje v Německu. Zdá se, že máme v Německu jiné důležité problémy.
1: No, ministr zahraničí Petr Macinka pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že Markus Söder ani Alexander Dobrindt si celou akci v Brně neužijí, ale dodal také, že kritika sjezdu není namířena proti Německu, s nímž má Česko podle něj excelentní vztahy. Německý ministr vnitra Dobrindt odmítl Macinkovi výroky komentovat. Vy jste zaznamenal nějaké reakce na tohleto vyjádření?
8: Přímo ne, a opravdu není jako není jasné, co s tím pan Macinka myslí. V nejhorším případě něco naznačuje, co by mohlo někoho k něčemu jako přijmout, což je spíš jako nepokojivé vyjádření, ale pevně věřím, že se nic nestane, a očividně neví, jak ty sjezdy fungují. Jako když je to sudetsko-německý sjezd, tak vždycky tam je přítomen bavorský premiér a vždycky je přítomen člen vlády, když je v té spolkové vládě ministr za CSU, což je v tomto případě ministr vnitra pan Dobrindt. Takže to jsou vlastně jako, když každý rok ten sjezd fungoval v tom Bavorsku, takže to jsou každoroční běžně vystoupení, a bude tomu tak i teď. A pan Söder, myslím, na to reagoval takže, že je přeci i pozván prezidentem Pavlem a bude pak pokračovat na Hrad, tak on to přijímá jako normální jako návštěva Česka. Samozřejmě, že bude tam přítomen a se nebude se nechat jako otratit těmi slovy od ministra zahraničí České republiky.
1: Je z Německa srozumitelné, že právě to konání sjezdu v Česku, na rozdíl, kdyby se konalo někde jinde v Německu nebo Rakousku, vyvolává u některých tuzemských politiků a jejich příznivců takové vášně, nebo že je tedy kolem toho rozpoutávají i na půdě Poslanecké sněmovny? Právě kvůli tomu místu.
8: No, určitě jsou, to je zaznamenán tady v Německu, určitě o tom ví, že to není, že to prostě je to výjimečná věc, že se vůbec poprvé koná ten sjezd v Česku. Je to samozřejmě, má to velké i emoce kolem toho, i proti čeho se to týká, a německá politika se chová v tom určitě i jako chovavém, jako střelivě, žádné stanoviska o tom neslyšíte, ani pozitivní, ani negativní. A myslím, že to je i záměrem to právě tím, že na to aktivně nereagují, že ty vážně nechtějí jako ještě víc jako nějak zostřit a myslím, jako není ani důvod k tomu.
1: Ano. Ještě na závěr, jsou Benešovy dekrety v Německu tématem, případně na politické scéně je někdo zdvihá?
8: Ne, vůbec žádné téma to není ani z pravicové AFD to téma, oni to téma nenastavují a není to jako běžně německé politice to žádné téma není. A pevně věřím, že i teď ty vážně, co teď jako samozřejmě trochu i očekávání, to teď ještě v Česku bývají kolem toho zjezdu, že rychle potom opadnou, až ten se skončí v Brně.
1: Říká korespondent Sächsische Zeitung Steffen Neumann, který byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: 15 hodin 27 minut. Stále víc obcí chce nabídnout soběstačným seniorům dostupné bydlení ve vesnici, kde prožili kus života. Je to případ i Ráječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů korun sociální bydlení s 23 byty. První nájemníci se v nich už zabydlují.
9: Já si sedni tady.
10: Dobře. Manželem Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
9: Bydleli se tady v Ráječku nájmu. Rodinným domku, no, takovým starým.
10: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
9: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, no, hodně věcí a pomáhá nám.
10: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
9: Zatím nic a přijezou nám rajčata zítra a okurky, to budeme sázet.
10: Jak to tady vypadá u vás?
9: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
10: Ne.
9: Bez vosí nemůžete, to tady je zima, to studí, moment. Mně to trvá díl. Tam je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
10: Kouknu.
9: Můžete, jo, běžte.
10: Tak to máte i bezbariérovou, že vlastně máte výhodu, že
9: výhoda,
10: že
9: no.
10: Se tam dostanete v
9: já
10: pohodě.
9: Já jsem tam neměla, tam byly schody a tam se nedalo bývat.
10: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Reichlégra se SOCDEM potřebovali.
11: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
10: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložných prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
12: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, takže to může udělat tady. Tady vidíte kompletně vybavenou kuchyňskou linku.
10: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Nový domov tam najde 24 místních od 75 let. A například ve Velaticích u Brna chtějí letos vybrat firmu, která postaví pro místní seniory budovu se 7 byty. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Radiokniha.
13: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
14: Radiožurnál je 15:30. Ondřej Látal a zprávy.
15: Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust potvrdil, že včerejší policejní zásah se týkal dvou lidí pracujících pro nemocnici. Zbylí podezřelí podle něj nejsou zaměstnanci UVN ani s nemocnicí nespolupracují. Policie zadržela mimo jiné kvůli podezření z přijímání úplatků a falšování lékařských posudků celkem 12 lidí. Státní zástupce Richard Petrásek Radiožurnálu řekl, že 10 z nich je obviněných a budou stíhaní na svobodě. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 koruny a 1 haléř. Je to o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Iránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list The New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Iránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády iránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc. Sport. Opora basketbalistek USK Praha Valerian Ajajová už od příští sezóny nebude hrát za tým českých mistryň. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezóny zámořské WNBA se do pražského klubu nevrátí. Případné nové působiště 32-letá hráčka nejmenovala.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou a uzavřená trojka za Pišely. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu za exitem Tasov na kilometru 158. Osobní auta v levém pruhu brzdí nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a potom hlavně v Brně za sjezdem k výstavišti tvoří kolonu ze zhruba 193. kilometru na 196. D2. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná za loděnicí z 9. kilometru, a to ve všech pruzích. V levém se osobní auta rozjedou potom za exitem 5 Rudná. Další kolona je čeká na okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu. A silnice 3 Praha Benešov nadále neprůjezdná v obou směrech u sjezdu na Nespeky. Po havárii dodávky a osobního auta přistál vrtulník záchranné služby. Kolony směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu už kus za Benešovem u Tužinky, a fronty se tvoří i na obou objížďkách přes Čerčany, taky z druhé strany přes Poříčí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra má být oblačno až zataženo, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky a teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Disciplinární komise potrestala fotbalový klub Slavie Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun odehráním 4 utkání před prázdným hletištěm a kontumační prohrou 0-3. Sobotní derby se Spartou skončilo skandálem poté, co fanoušci Slavie vnikli na hřiště a napadli několik hráčů Sparty. Jaké změny čekají český fotbal a jak řeší přestupky a násilí na stadionech v zahraničí? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
18: Hostem Interview Plus je sportovní novinář, fotbalový expert, dramaturg programu Kanal Plus Sport Karel Hering. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Byl to podle vás izolovaný incident, řekněme ojedinělý průšvih, na který se nedá připravit, anebo důsledek dlouhodobé tolerance a nedodržování pravidel ze strany vedení Slavie?
19: Takhle, já bych to rozdělil do dvou rovin. Myslím si, že to byl ojedinělý v rámci českého fotbalu, ojedinělý incident, protože je správné, že se to řeší, ale za poslední roky, co bych řekl ze svých zkušeností, když to porovnám, já jsem začínal v novinaření někdy v roce 2000, když to porovnám s těmi s tím přelomem století, když to porovnám s první dekádou, tak určitě ta situace obecně se na stadionech v Česku zlepšila. Je tam bezpečí, pochopitelně jsou tam nějaké neduhy, bylo to i na Spartě, takže celkově ta situace, bych nerad říkal, že je nějaká kritická, nebo že na stadionech obecně není bezpečno. Jenom co se týká Slávie samozřejmě, tak o tom se hodně psalo, mluvilo. Tam si myslím, že došlo jako k nějakému vyústění nějaké situace, která jako probublávala, ať už jsou to horší vztahy mezi vedením klubu a fanoušky, nebo určitě se je potřeba zmínit tribunu Sever, nikoliv obecné fanoušky, takže tam to asi nějakým způsobem ten nedostatek komunikace vyústil tady v tohle.
18: My se o tom ještě budeme bavit víc do detailu, ale kdybyste si jako fotbalový expert vzal do ruky pomysl silnou červenou tušku a podíval se na ty scény. Co bylo v sobotu v Edenu špatně, že mohl dav s pyrotechnikou vtrhnout na trávník a napadnout hráče Sparty? Dá se to třeba vykládat, jako když máte šampaňské připravené na oslavu a ta zátka vybuchne předčasně?
19: Zátka vybuchla předčasně a teď je o to zjistit proč, a určitě jeden z důvodů bylo prostě z mýho pohledu, co jsem viděl, podcenění pořadatelské služby. V situacích, kdy se ví, že se může získat titul, kdy se ví, že tam budou mít tendenci fanoušci vběhnout, tak musí být posílena ta bezpečnostní služba. Teď nemluvím třeba o policii jako takové, ale prostě jsou situace v zahraničí, kdy vidíte, že v 75. minutě, v 80. se rozestoupí okolo prostě celé hrací plochy, opravdu člověk vedle člověka v oranžové vestě a snaží se tomu minimálně zabránit.
18: No a řekněte mi, tak to nasvědčuje tomu, že to vedení Slávie podcenilo to situaci, protože je příliš blahosklonné, nebo že to vůbec nenapadlo, neměli tu představu. Já vám ocituju Richarda Bačka, který to vidí tak, že cituje: Slávie škrtá sirkami u stohu slámy a diví se, že jim na uhašení požáru nebudou stačit konvičky na zalévání květin. To je to, co říkáte vy, podcenili tu situaci, ale jak se to může stát, že podceníte situaci, která je takhle očekávatelná?
19: Je to samozřejmě velmi, velmi složitá otázka. Vlastně si to nedokážu vysvětlit, ale možná to bude tou blahosklonností, o které jste mluvil, nebo o nějaké přehnané důvěře směrem vůči fanouškům k tomu tvrdému jádru, se kterým je velmi složité samozřejmě vůbec nějak komunikovat. No? Protože oni samozřejmě ve chvíli, kdy na jednu stranu to byla vizitka Slávie po Evropě, takže oni si myslí, že mají tu větší moc, že můžou si vlastně diktovat oni podmínky a ten klub do určité míry jako musí dělat kompromisy, aby je zachoval, a zároveň je samozřejmě nemůže jim povolit všechno, ale v tomto směru asi určitě jako došlo k tomu podcenění. Další věc je i ta příprava těch jednotlivých, nebo taková kvalifikace těch jednotlivých pořadatelů. Tam je situace, kdy vidíte moment, kdy se tam něco odhrává u rohového praporku nebo u postranní čáry, ale jeden z těch pořadatelů se hádá s hráčem Sparty. To vůbec, ten člověk to vůbec nemá co dělat, ten má být otočený právě celou dobu směrem do hlediště a hlídat to, o čeho je tam placený, hlídat, jestli tam někdo nedělá nějaké nepřístojnosti, tak jak je to prostě ve vyspělém
18: světě. To je to, co pan Baček přirovnal k tomu škrtání sirkami u stolu slámy. Již zmíněný bývalý předseda disciplinární komise vysvětloval, že podle něj vedení fotbalové Slávie dlouhodobě nepracuje s fanoušky, ustupuje a omlouvá excesy některých fanoušků i členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
19: S tím musím souhlasit naprosto, a byl to vlastně můj první. My jsme byli v sobotu, vlastně když se to stalo, tak my jsme měli v rámci Premier League, jsme měli studio, pak jsme se na to dívali, a to byl vlastně můj první komentář, že tady došlo k tomu, že se prostě, že Slavia sklízí to, co zasela, omlouváním přešlapů hráčů, prostě přestupky chování, dlouholeté omlouvání a bagatelizování chování některých členů realizačního týmu. Kdokoliv na to upozornil, tak byl kritizován, tak se by říkalo, no jo, oni jsou takový, ty nezměníte a tak dále. A vlastně to samé se týkalo i těch fanoušků, takže to z mého pohledu je dlouhodobé, řekněme, akceptování tady těch pochybení, a vlastně ještě ze sebe Slávia, a ono to je celkově, to platí obecně pro kluby, nebo možná i mimo fotbalové, mimo sportovní prostředí. Když máte úspěchy, tak tam stoupá určitá, řekněme, arogance úspěchu, nebo jak to nazvat. Hmm. To znamená, vy si myslíte, že si posouváte, že můžete si dovolit víc než ostatní a zároveň, když někdo na to upozorní, tak vy na to reagujete podrážděně. To se stávalo Spartě na přelomu z 90. a 0. let. Jo, a vlastně, protože byla tehdy úspěšná. A je to, za mě je to prostě taková, říkám tomu, arogance úspěchu. Hmm. A to se teďka potkalo u Slávie.
18: Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík dokonce mluví o zklamané důvěře, kterou dala Slávie fanouškům. Vy říkáte, že nějakým způsobem svým fanouškům dovolili víc, než by bylo zdrávo, aby si je neznepřátelili. Máte dojem, že zatím je strach, populismus nebo snaha nějakým způsobem si ty lidi předcházet?
19: Takhle, ono je to velmi složité, to musím říct na jejich obhajobu. Vím to i třeba od Ondřeje Kasíka z pražské Sparty, to je můj bývalý kolega, takže ještě když jsem psal v novinách, tak jsme se o tom hodně bavili. Vy tam opravdu pohybujete se na hraně toho, co jim povolit a toho, co vlastně víte, že se může obrátit proti vám, protože ve chvíli, kdy se to obrátí proti vám, tak jsou tam nepokoje, nebo se nefandí, nebo je tam prostě zbytečný napnelismus, směrem oni pak jsou kritičtí směrem vůči vedení, takže je to opravdu, věřím, že to je nelehká role. Ale tím, jak pan Tvrdík vystupoval, on si zasel právě tím, to jsou snadno dohledatelné výroky, kdy jako byl pro Pyro, jo, regulované Pyro, vlastně kritizoval předchozího předsedu disciplinární komise pana Bačka za to, že je pokutoval právě za používání pyrotechniky.
18: Hostem Interview Plus je sportovní novinář a fotbalový expert Karel Hering.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Vy už jste zmínil jméno Ondřeje Kasíka, ředitele komunikace pražské Sparty. On po incidentu připomněl, že vedení Slávie nejen tolerovalo, ale taky podporovalo to, co bych nazval hecováním k nenávisti vůči tradičnímu rivalovi, tedy Spartě. Nejen na vlastních sociálních sítích, ale třeba i když v rámci oficiálních programů zněl v Edenu pokřik Smrt Spartě. S tímhle byste souhlasil, s touhle výtkou?
19: Souhlasil, zase já nechci, aby to vypadalo, že jenom Slávie je ta špatná a Sparta dělá všecko správně. Já přiznávám jednu, jako, aby posluchači věděli, já se v posledních měsících už o tolik o český fotbal jako ne, že nestarám, ale že nechodím na ty stadiony, tak abych to dokázal úplně 100% posoudit. Na druhou stranu tohle samozřejmě se dá jednoduše, jako velmi jednoduše odsoudit, protože opravdu nemůžete prostě v oficiálních zdrojích podporovat nebo používat, jako podporovat nenávist, nebo hecovat to, nebo používat podobné výroky jako Smrt Spartě a tak dále.
18: Právě proto to připomínám, protože si to srovnáme s tím, jak s tím pracují třeba ve Velké Británii, ale když tedy jsem zmínil už ten výrok, který zní tak strašlivě, dají se tyhle pokřiky brát jako fotbalový folklor, který je sice přehnaný, ale málo kdo ho bere doslova, že se to jenom tak říká?
19: To si myslím, že ano. Je věčná debata, jo? Jestli máte nějaké, někdo vám řekne, nebo když kritizujete rasistické výroky nebo antisemické výroky a někdo vám řekne, no a smrt Spartě, smrt Baníku, smrt Slávy, to vám nevadí. To se špatně jako kategorizuje, ale ano, je to jakýsi folklor, neříkám, že je to správně, ale ani asi argument, že se to děje i jinde, že to nejsme jako určitě tady nejhorší nebo nejsprostší, nejvulgárnější fanoušci, to rozhodně ne. Ale je to něco, co se už tak jako bere, že to je myšleno. Samozřejmě chceme vás jako porazit, ponížit, ale...
18: Rozumím, je to bojový pokřik, ale zároveň po tom zápase znějí takové poznámky k tomu, že nálada na tom fotbalovém stadionu trochu odráží zvyky ve společnosti, že tam, kde je ve zvyku věci pohrotit, vyhrotit, abychom přitáhli pozornost, získali si voliče nebo fanoušky, tak se to přeneslo i na ten fotbalový stadion. S tímhle byste souhlasil?
19: Dá se s tím určitě souhlasit, protože fotbaloví fanoušci, fotbalové prostředí nežije ve svém vlastním světě. Vždycky to, co se děje na stadionech, ať je to v Anglii, ať je to v Nizozemsku, ať je to v Německu, odráží stav a náladu ve společnosti. Jo, to nejsou izolované dva světy a já si vzpomínám, prostě v Anglii samozřejmě nejtemnější období byla 80. léta a když tehdejší ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, když prostě jo, kritizovala, protože ti fanoušci opravdu tam dělali neplechu, byly tam obrovské výtržnosti a vlastně kritizovala vedení fotbalu za to, že s tím nic nedělá, tak ten předseda tehdejší fotbalové asociace řekl, ale to jsou vaši chuligáni, to jsou chuligáni, které jako k tomu nebudu říkat dohnala, ale prostě který žijou v této společnosti, která je nespokojená. Jo? Takže on ji zkritizoval a mimochodem je to jediný předseda fotbalové asociace, který po své kariéře nebyl mu dán řád.
18: Takže on si to prostě rozházel.
19: On si to rozházel, ale chci jenom, je to úplně ukázkový příklad toho, že opravdu neexistuje fotbalový svět a společnost a že by ta fotbalová společnost byla o mnoho horší než ta celková.
18: No a když teď budou debatovat o fotbalu i lidé, kteří na něj nechodí, nemyslíte, že hrozí těm pravověrným, těm, kteří chodí takzvaně do kotle, že na ně budou ty kluby a funkcionáři házet tu vinu za to, co se děje, že se tak trošku jako vyviní, že za to mohou ti ultras?
19: Buďme upřímní, vidíme to od první chvíle v komunikaci pana Tvrdíka. Jo? Vlastně to, co před měsícem ještě zastával se hráče Tomáše Chorého, že na něj proti němu vedená kampaň, tak po měsíci ho vlastně propustí z klubu. Hmm. To samozřejmě není tak jednoduché, jak to nejde to udělat, tak jednoduše, jak to zní v prohlášení. A to samé se týká fanoušku. Já znovu říkám, je velmi těžké a vůbec nepodporuju absolutně to, co se odehrálo. Pro ten fotbal jako takový je špatně, že v době, kdy on šel nahoru, ten produkt jako takový, prostě fotbalová liga šla nahoru, to je nediskutovatelné. A teď, pochopitelně, jak jste zmínil, ta široká veřejnost si naopak zase řekne, no jo, zase fotbal, tam jsou jenom úplatky a chuligáni.
18: Ano.
19: A to je škoda.
18: Vy už jste zmínil takzvané pyro, čili pyrotechniku. Jak bylo v sobotu vidět, na hřišti není problém tu pyrotechniku dostat. Říká se, že kluby sami o to v jisté míře stojí, nejspíš proto, že dým a záblesky vypadají fotogenicky, patří to k dramatu té chvíle. Je tedy pyrotechnika tiše tolerovaná, ale přiměřeně, pakliže to nepřesáhne nějakou mez?
19: Myslím si, že on to nikdo nepřiznal, myslím si, že ano, že to je a vlastně se o tom i píše, že je tiše tolerována v některých klubech, jak muselo to tak být i ve Slavii, protože to množství pyrotechniky, které tam se pak objeví, tak kdyby to ten fanoušek nesl až den zápasu a měl to u sebe, tak při běžné nebo poctivé kontrole bezpečnosti by se to prostě nemohlo stát. Můžete tam pronést jedna, dvě, ale ne takovou nálož prostě. Takže, no jak jste zmínil, ono to vypadá hezky. Je, v uvozovkách, jako pro, když pošlete na sítě choreo, krásný tohle, tak to vypadá ve světě, se to retweetuje, lajkuje a tak dále. Takže...
18: Já se na to ptám, protože oficiálně kluby jsou pravidelně sankcionovány za používání pyrotechniky na stadionech, ale zároveň je tedy v tom určitý rozpor, že vlastně je to do jisté míry tolerovaná věc.
19: 100% souhlasím a vlastně je to daň za to. Vy chcete jako klub, abyste měl super atmosféru, že jo? Protože ta pochopitelně pomáhá k úspěchům, vylepšuje jako produkt, máte plný stadion, tak můžete chodit za sponzory, máte prostě vyprodáno, jo, daří se, takže se to snažíte a zároveň vlastně našlapujete po takové šedé nebo možná temné zóně, kdy to tolerujete, abyste jako uspokojil právě to tvrdé jádro a hledáte ty kompromisy. Znovu říkám,
18: ano,
19: věřím,
18: a začne
19: že
18: se to
19: velmi
18: řešit ve chvíli, kdy je průšvih.
19: Tak, kdy je průšvih.
18: Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Slavie zakáže kukly, tedy maskování i pyrotechniku. Neměl to ohlídat dřív, není to zase jenom reakce, která mu má získat přízeň?
19: Jedna věc je samozřejmě hodnotit vystoupení Jaroslava Tvrdíka. On pochopitelně tady ty věci umí. Jo? On vlastně to, jak to strhnul na one man show v těch následujících dnech, kdy člověk, který za to nese jako zodpovědnost, že jo, za to, co se děje ve Slavii, ať už vlastně v kádru, nebo v realizačním týmu, nebo fanoušku, tak za to nese zodpovědnost, tak najednou vlastně je ten, který vede ten boj o nás pravu a to samozřejmě je jako, já nevím, jak to nazvat, jestli úsměvné, nebo to, ale všichni asi víme, že to je...
18: Kdybychom se na to podívali ze strany hráčů a fanoušků, když o nich mluvíte, tak fotbalová Slavia byla 3 minuty zhruba od vítězství. Nepotrestalo vlastně vedení klubu samotné hráče i jeho fanoušky tím, že se nepostaralo o bezpečnost a pořádek na stadionu?
19: Svým způsobem ano, a já myslím, že nejlépe by vám na to odpověděli třeba jako přímo fanoušci, kteří byli na hlavní tribuně, kteří tam byli tátové s dětmi, kteří si přišli oslavit titul. Navíc prostě ten titul by byl po výhře nad Spartou, nad odvěkým rivalem, to znamená, ještě by měl o to sladší příchuť pro slávisty. Takže myslím si, že z jejich pohledu by mě zajímalo, nebo určitě s některými jsem mluvil, že jsou zklamaní, protože oni se můžou opravdu cítit okradeni. Oni chodí celou sezónu a ve chvíli, kdy to má vyvrcholit, platí, že od klubu utrácí tam peníze a ve chvíli, kdy se mají dočkat prostě zasloužené odměny, tak oni přijdou, ať už liknavostí při přípravách nebo nedostatečnou přípravou a organizací, a zároveň prostě chováním tvrdého jádra.
18: Poslední otázka je ještě v českých reálích. Jaroslav Tvrdík doufá, že o bezpečnost a pořádek na stadionu by v budoucnu se měly postarat technologie rozpoznávající tváře. To už v minulosti narazilo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dá se podle vás přednost veřejnému pořádku nadřadit ochraně osobních dat? Projde to s tím sobotním argumentem, že třeba v Polsku to funguje a proto by to mělo projít i u nás?
19: Velmi záleží na tom, jestli opravdu k tomu bude politická vůle. Samozřejmě kluby, většinou, když jsme se bavili s kluby o tom, proč to nejde a tak dále, proč nejde jako v jiných zemích prostě jednoznačně a přísně zatočit s těmi, co tam tropí ty výtržnosti, tak nám vždycky řekli, že nemají až tak velkou oporu v legislativě a to se týká právě tady tohoto stotožňování a používání kamerových záběrů. To znamená, pokud... A další věc, jeden z těch problémů, já už jsem podobných kauz zažil víc a říkal jsem mi kolegům, jak to bude teďka následovat, že se k tomu budou vyjadřovat ti a pak do toho vstoupí politici, protože to jsou, řekněme, plusové body pro ně, snadné plusové body. A teď jde jenom o to, jestli to zůstane při pár vystoupení v televizi, že plánují tyhle změny a tyhle změny a jestli to zůstane jenom jako v tomto týdnu, nebo to přesáhne příští týden, a nebo jestli se to skutečně dostane až do poslanecké sněmovny a bude se to schvalovat jako zákon a tak dále. To už je druhá věc. A zatím se to vlastně nikdy tolik nepovedlo.
18: Hostem Interview Plus je sportovní novinář a fotbalový expert Karel Hering. Jako expert na britský fotbal se nejlépe cítíte na stadionu Anfield v Liverpoolu, jsem se od vás dozvěděl. Co tím míníte? Co znamená cítit se dobře na stadionu?
19: Na stadionu, a není to pro mě, obecně to není jenom jako na Anfieldu, ale prostě v Anglii, prostě kdykoliv tam přijdu na ten fotbalový zápas, ať tam hraje kdokoliv, ať je to kdekoliv, tak vlastně vím, že, nebo na 95% vím, že se tam nemusím ničeho obávat, že tam se nic nestane, že je to tam velmi dobře organizované. Jo? Ale chci říct jednu věc, aby to nevyznělo, že tam je všechno v pořádku a že se tam nic neděje. Tam se taky občas dějou věci, taky tam mají takzvanou, nebo řešili problémy s takzvanou pitch invasion, to znamená vběhnutí na trávník. Akorát, že samozřejmě v Anglii je to už od roku 1991 bráno jako trestný čin. To znamená, tam se to, tam vlastně pokud vstoupíte během zápasu na plochu nebo prostě tohle, tak je to bráno jako trestný čin. A velmi rychle je s vámi v vozovkách nezameteno, ale prostě jste velmi rychle si vyslechnete svůj trest za svůj přečin.
18: No a co by se stalo, kdybyste při zápasu Premier League hodil na trávník kelímek s pivem nebo dýmovnici, jak jsme to viděli v Edenu?
19: Ty případy tam jsou občas, myslím si, že to bylo i nedávno, pár let zpátky na Evertonu. Díky právě, že díky kamerovému systému ten člověk je velmi rychle ztotožněn tím, že oni vědí, kdo na ty zápasy chodí, protože tam jsou permanentky pochopitelně na jméno a tak dále, takže ta identifikace je velmi snadná a většinou, když se nějaký takový průšvih stane, tak je to do jednoho, do dvou dnů, víte, kdo, o koho se jedná, jo, že už ho policie stotožnila nebo převedla a za týden víte zhruba nebo za 14 dní víte trest.
18: Jestli se nemýlím, tak v Británii je technologie rozpoznání obličejů zákona, ale podléhá přísnému dohledu. Její použití musí být nezbytné a přiměřené. Nedává tahle britská praxe za pravdu panu Tvrdíkovi, že by takové opatření mělo smysl?
19: Já si myslím, že ano. Prostě když jdu, ale zase se bavíme o tom, jestli to projde, prostě jestli to schválí zákonodárci. A samozřejmě tohle je velmi citlivé téma, protože to zasahuje do nějakých práv.
18: Tak, osobnostních, ano.
19: Osobnostních, takže je potřeba s tím velmi citlivě nakládat, proto je třeba, vím, že je takový, jak to říct, nebo ne odpor, ale velká opatrnost panuje k tomu, jaké pravomoci dát třeba právě pořadatelské službě. Jo? Ona samozřejmě nemůže mít takové, jako má policie, ale když se budeme bavit třeba o kamerovém systému, tak si myslím, že je to cesta, jak tady ty věci, jak tady ty věci zlepšit. Vede to. A jenom, pardon, jenom dovětek k tomu ještě, vlastně, když jsem, měl jsem kdysi knížku rozhovorů s největšími chuligány z 80. let a oni dostávali otázky stejné a vlastně ta jedna otázka, na odpovědi, na které se všichni zhodli, co zastavilo chuligánství a proč vlastně to zmizelo, tak oni řekli CCTV, to znamená veřejné kamery a kamery jako takové, protože když vidí váš obličej všude, tak pak víte, že už si nemůžete tolik dovolit.
18: No a řekněte mi k té práci s fanoušky. Vy jste zmínil, že to vedení Slávie se k těm takzvaným ultras nebo k lidem, kteří chodí do kotle, chovalo, já bych to popsal jako směsici podbízení a strachu. Tak jak to vypadá v té Británii?
19: Takhle, zase, Anglie si prošla dlouhým a bolestným procesem, že jo, jak jsem zmiňoval, ta 80. léta, pak byl obrovský celospolečenský tlak na to, aby se právě ta legislativa pomohla tady ty věci změnit, změnily se stadiony, byly mnohem bezpečnější a tak dále. Kluby se jako komunikují s těmi fanoušky, tam je zase, oni mají zase jiný problémy, to se týká třeba cen lístku, jo, tam jsou protesty taky vůči třeba neustále zvyšujícím se cenám lístku permanentek, takže, ale obecně vlastně ti fanoušci Anglii vědí, že ty tresty jsou vysoké, to znamená, tam si každý opravdu uvědomí, nebo jako musí si hodně promyslet, jestli mu to za to stojí. Pořád jsou tam ojedinělé excesy, kdy tam někdo vběhne a je za to potrestaný. To, co se třeba, dám příklad, co se dlouhodobě tolerovalo, když se bavíme i o nějaké toleranci v Česku, tak v Anglii je to podobné, když jsou zápasy, které rozhodují o udržení v soutěži nebo takzvané playoff, kdy se hraje o postup a ty týmy uspějí, tak vlastně tam dochází k těm pitch invasion, to znamená vběhnutí na hřiště po závěrečném hvizdu. A zároveň musím přiznat, že třeba v roce 2022 v květnu řešili několik incidentů, kdy byl i napaden hráč, myslím, že to byl hráč Sheffieldu United, Billy Sharp, fanouškem Nottinghamu, byl napaden, řešilo se to a vlastně celé to léto potom se psalo o zpřísnění a tak dále, že budou padat přísnější pokuty, že budou padat přísnější tresty právě za tady ta provinění. Takže tam se to taky potom vyeskalovalo, taky to museli řešit, ale výhoda Anglie v tomhle směru je, že tam mají opravdu větší oporu v legislativě.
18: Já tady koukám do programu Premier League. Dnes večer hraje Manchester City s londýnským klubem Crystal Palace. Odhadnete, jak to bude s pyrotechnikou nebo s maskami na obličej? Kdybyste chtěl si vzít masku do kapsy, nějakou pyrotechniku sebou do baťušku, jak byste dopadl?
19: Já si myslím, že bych dopadl ve chvíli, i kdyby se mi to podařilo pronést, tak ve chvíli, kdybych si to nasadil, velmi rychle u vás někdo bude z pořadatelské služby, a to nemluvím o piru, prostě okamžitě jsou u vás stevardi, jste nahraný na kameře, to znamená, to by bylo rychlý konec a rychle vyvedení. V Anglii jsou citliví i třeba na věci, které, dám příklad, zmínil jste Crystal Palace, to znamená, jako který je hostující tým, takže všichni fanoušci hostujícího týmu budou v sektoru hostů, a kdyby někdo seděl mezi v sektoru domácích a slavil tam gól nebo měl na sobě dres nebo šálu Crystal Palace, tak ho prostě vyvedou, protože tím poruší návštěvní řád. Tam jsou mnohem přísnější v tomhle. A Karel Poborský teď byl na zápase pro nás, jako pracuje jako hlavní expert, byl na zápase West Ham Arsenal a popisoval situaci, kdy na hlavní tribuně West Hamu se začala radovat fanoušek Arsenalu a došlo k potyčce a museli to rychle řešit, padali tam facky, protože prostě to tohle se nedělá, tohle se nesmí, a tím se právě tady tím zákazem se snižuje riziko nějakých konfliktů.
18: Řekněte mi ještě na závěr, v tom sobotním derby Slavie a Sparty se naštěstí nepřihodila žádná tragédie, aniž bychom tedy snižovali to, co se dělo. Jsou podle vás na spadnutí změny na Slavii nebo i v dalších tuzemských, na dalších tuzemských stadionech změny v českém fotbalu směrem k tomu, co popisujete z těch britských reálí?
19: Já si takhle, znovu se vrátím vlastně na začátek. Nemyslím si, že by situace v českém fotbalu v rámci bezpečnosti byla nějaká kritická. Jo? Myslím si, že z toho, co vnímám a co jsem se bavil i s kolegy, že je to vlastně na velmi dobré, na velmi dobré úrovni. Jsou i plnější stadiony. Ale většinou, víte, jak to je většinou, když se hasí požár a když se něco stane. Jo? Takže něčemu by mohlo dojít, k větší podpoře klubů při práci s fanoušky ze strany legislativy, respektive při práci s výtržníky.
18: A čekáte, že Jaroslav Tvrdík rezignuje?
19: Myslím si, že ne.
18: Hostem Interview Plus byl sportovní novinář a fotbalový expert Karel Herik. Mnohokrát děkuji.
19: Já taky děkuji.
18: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
20: Radiožurnál je 16 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
15: Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Minister Macinka představil své poradce, povede ekonom Šebesta. Fotbalisté Slávie budou proti Jablonci usilovat o zisk titulu v Šancelize. Po těžké nehodě je obousměrně neprůjezdná silnice 3 Praha-Benešov u Nespek. A zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty až 16 stupňů.
16: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země, přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
21: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
15: V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových labouristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér Keir Starmer se sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o jeho možném nástupci.
22: K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 labouristických poslanců ze 400. Přes 100 se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
23: Co bylo z rozhovoru s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
22: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. U labouristů je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
15: Plzeň dokončila nový bytový dům v okrajové části Malesice. Bezbariérová budova z 12 byty nese jméno Nový Schufrein. Název vychází z německého Schulfrein. Dům totiž vyrostl na místě bývalé německé školy, zřízené v 19. století německým školním spolkem. Podle náměstka plzeňského primátora a zároveň starosty Malesic Aleše Tolara ze STAN, později zrušená škola sloužila k bydlení a zchátrala.
24: Bohužel se celé 20. století do toho domu nijak neinvestovalo a nám nezbývalo nic jiného, než ten dům odstranit. A dnes jsme tady v podstatě na jeho stopě vybudovali dům nový. Je to novostavba na Zelené louce. Máme tady 12 bytů pro mladé rodiny anebo pro lidi, řekněme, na stará kolena.
15: Stavba přišla téměř na 42 milionů korun, 28 milionů získalo město z evropské dotace.
18: Sport. Fotbalisté Slavie si můžou večer na druhý pokus zajistit titul v aktuálním ročníku Šance ligy. Po nedohraném derby kontumovaném ve prospěch Sparty se utkají od 20 hodin s Jabloncem. V půl šesté začne další duel skupiny o titul mezi Hradcem Králové a Libercem. Radiožurnál Sport chystá přímé přenosy, na Radiožurnálu budou vstupy. Čeští hokejisté za sebou mají ve Friburgu druhý trénink před pátečním startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Na nové spoluhráče v útoku si zvyká taky útočník Jaroslav Chmelař, který se mimo jiné těší na konfrontaci třeba s Kanaďanem Sidney Crosbym.
0: Zahrát si proti takovýmhle klukům je určitě sen, co znamená Fenhal, pro mě to bylo něco neskutečného být po boku s hráčema jako je Ovečkin, Kučerov, Barkov, ježišmarja, bych tady mohl jmenovat milion hráčů, takže určitě je to něco navíc a myslím si, že my mladí si z nich můžeme s nějakým způsobem příklad. A sledovat jejich hru.
18: První zápas světového šampionátu rozehrají Češi v pátek ve 20 hodin a 20 minut proti Dánsku.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 před Brnem, D5 před Prahou a neprůjezdná trojka u Nespek. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se poprvé brzdí hned za exitem Tasov na kilometru 154 v obou pruzích. Osobní auta se po chvíli rozjedou, kamiony se sunou pravým pruhem, místy roztrhanou kolonou až do Brna. Tam se potom plní znovu i levý pruh mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona za loděnicí z 9. kilometru i osobní auta různě pomalu, místy trochu plynuleji jedou osobní auta a je to až do kolony na Pražský okruh exitu 19 Ořech, celkem až 50 minut osobním autem. Silnice 3 Praha Benešov u odbočky na Nespeky obousměrně uzavřená, po střetu dodávky s osobním autem, kolony na objížďce přes Čerčany a hlavně předtím se popojíždí na silnici 3 směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu je fronta dlouhá už z Benešova z kruhového objezdu u KFC a je to i navíc jak 3/4 hodiny. A na tahu 35 z Hradce na Olomouc dvě kolony vlivem hustého provozu se popojíždí od Řídkého do Litomyšle až půl hodiny a pak další fronta až na 20 minut je u Opatovce kvůli nehodě.
3: Před Svítavama, jak je tam ten velikánský kruháč na konci, tak je tam osobák s kamionem, teď už to došetřujou.
17: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: 7 minut po 16. hodině je tu zpět středeční odpolední plus, kde vám nabízíme tyto body našeho scénáře. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonu o veřejných rozpočtech. Zvládne o ní hlasovat v pátek? Poprvé dnes zasedá nová maďarská vláda. Služebním vozem premiéra Pétra Maďara víme, že zůstane Škoda Superb, ale přidáme i další podrobnosti. A proč se v Polsku stala kniha o služebných s názvem Služky pro všechno bestsellerem a vyvolala celospolečenskou diskusi? Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
16: Odpolední plus.
1: Poslanci se dnes znovu bavili o změnách pravidel rozpočtové odpovědnosti a znovu bez výsledku. Opozice se pokouší zabránit tomu, aby sněmovna o návrhu hlasovala. Považuje ho za nebezpečný pro budoucnost země. Koalice chce, aby se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků státního rozpočtu. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po minulé vládě. Schůzi poslanců sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne ze sněmovny.
1: Vojto, přibliž nám, jak to jednání dnes vypadalo.
5: Tentokrát už se otevřel ten samotný bod, to se minule ještě nepodařilo, nicméně vystoupení zejména opozičních poslanců vyplnila prostor až do 14. hodiny. To je tedy ten čas, kdy podle sněmovních pravidel už končí doba vymezená na závěrečná čtení zákonů, konkrétně jde o středy a pátky od 9 ráno do 2 odpoledne. To hlasování tedy pro opozici není těžké zablokovat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se i dnes pokoušela poslance přesvědčit, že pokud by nová pravidla Česko nepřijalo, znamenalo by to razantní škrty.
6: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
21: Chceme snižovat deficity, ale takovou dráhou, která nepošle naši ekonomiku do recese.
5: Připomenu, o co v tom návrhu tedy jde konkrétně. Ministrině chce rozšířit seznam výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu podle evropských pravidel. Doteď výjimka platila pro část výdajů na obranu nebo dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Alena Schillerová k tomu chce přidat třeba peníze na infrastrukturu, na výstavbu dálnic, železnic. Opozice upozorňuje, že tím pádem půjde o vysoké desítky miliard a varuje proto, že návrh bude znamenat masivní zadlužování země. Dnes o tom mluvil třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS.
4: Jde o to, zda do českého rozpočtového systému zavedeme mentalitu, když pravidla překážejí, tak ty pravidla pouze změníme. Proč ale potřebujeme fiskální pravidla? Protože mají programově a systémově brzdit vládu bezbřehém utrácení.
5: Alena Schillerová i dnes naopak kritizovala bývalou vládu za to, jak s veřejnými penězi nakládala.
1: Co tedy s tím návrhem bude dál?
5: Koalice je odhodlaná změny prosadit, další pokus tedy bude v pátek, to odhodlání je nicméně v obou táborech, opozice to zkrátka nechce nechat projít, no a koalice proto nevylučuje, že využije poprvé v tomto volebním období nástroj pevného času hlasování. Tím by se, připomínám, ta debata ukončila ještě předtím, než se vyjádří všichni přihlášení poslanci. Není to nic nového, to je nástroj, který opakovaně využívala i minulá koalice.
1: Mimořádná schůze pokračuje i teď odpoledne, co mají poslanci na programu?
5: Poslanci teď znovu diskutují o veřejnoprávních médiích, konkrétně na programu ve druhém čtení ústavní novela, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. To je změna, na které je shoda víceméně mezi všemi kluby. Ta debata se ale často stáčí k tomu, že koalice teď plánuje změnit způsob financování médií veřejné služby.

0: A o mimořádné schůzi sněmovny teď budeme mluvit také s politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josefem Mlejnkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak jsme slyšeli, tak podle ministryně financí by v případě nepřijetí té novely o rozpočtových zákonech nebo pravidlech hrozila Česku rozpočtová paralýza s tím, že by stát nemohl investovat nebo rezignoval na bezpečnost. Jde podle vás o reálnou hrozbu nebo je to přehnané tvrzení?
1: Tak no, samozřejmě jde o reálnou hrozbu, ale upřímně řečeno mě to nedává žádný smysl, že když hrozí navýšení schodku státního rozpočtu, tak si přijmeme zákon, že jako nějaké věci do státního rozpočtu nepatří. A to se jako odhrneme někam jinam, jo? To je jako kdybychom prostě jako měli, někdo měl účet v bance a byl v debetu, jak se jako vytvoří nějaké jiné bance debetní účet, jako bude se tvářit, že ta druhá banka neexistuje. To není žádné řešení a také to nějak musí souviset s pravidly platnými v Evropské unii a jsou nějaké jednotné metodiky. Přiznám se, že přesně nevím, co by to jako znamenalo, ale čistě jako problém to být může, protože konec konců i třeba posuzování toho, jaký je reálný schodek České republiky, což třeba může být jako velmi důležité pro rozhodování, jestli můžeme přijmout euro nebo ne, tak si to stejně Evropská unie bude dělat podle své metodiky a ne podle metodiky Aleny Schillerové. Takže mně to přijde, že to je totálně slepá ulička.
0: Proč to tady podle vás vláda chce?
1: No, jako to je takový přístup, obávám se pro tuto vládu typicky a vlastně ne pro tuto vládu, pro české vlády, že se to jako nějaký problém jako neřeší, jen se jako odhrne dopředu nebo bokem. A vlastně je to takové vládnutí z roku na rok, z jednoho volebního období na druhé, kdy jako tak oni se budou tvářit, že ten schodek je menší, že ho snížili, ale někde vedle prostě v něčem, co se bude jmenovat nějaký fond pro něco, ale krát to nebude mít to tu hlavičku státní rozpočet, tak tam ten dluh bude bobtat. Ten bobtnající dluh vedle stejně jako nás dožene jednou. To se nějak projeví, to se neumoří samo od sebe. Čili ale oni to dělají kvůli tomu, že možná si myslí, že to už oni nebudou muset řešit.
0: Dobře, ale na druhou stranu nemají vlastně k tomu vůli voličů, když zvítězili ve volbách, tak nechtěli tohleto samotní voliči?
1: Já si teda nespomínám, že by měli v programu jako odhrnování bobtajícího schodku státního rozpočtu někam jinam. Jo? To prostě v těch programech, myslím, nebylo. Nespomínám si, že by to v kampani toto slibovali, takže jako nemůžou tvrdit, že jak si splní vůli voličů.
0: Ano,
1: samozřejmě oni slibovali, že třeba sníží schodek státního rozpočtu, nebo říkali, že budou hospodařit zodpovědně, no to říkají všichni. Ale mně to právě nepřijde zodpovědné jako vytvářet nějaký paralelní prostě fondy, které nebudou mít tu hlavičku státní rozpočet. A pak jako se budeme tvářit, že v tom státním rozpočtu hold nám jako poklesl schodek a jsme na tom lépe. Mně to logiku nedává.
0: No podle ministryně Schillerové ta současná pravidla jsou příliš přísná a novela tedy je potřebná. Ještě jedna taková otázka kontroverzní, jestli nenastal skutečně čas už na jakousi aktualizaci rozpočtových pravidel, protože zase ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie nejsme tak zadlužení, nepatříme mezi ty předlužené země.
1: No, jako jsou příliš přísná, řekla paní ministryně, ale samozřejmě, když zjistíme, že něco příliš přísného, tak si to budeme rozvolňovat a utrácet, jako to není řešení a to, a ta míra zadlužení, to je jako relativní ukazatel, že jako pořád měřeno podílem na HDP, ta míra zadlužení České republiky je nižší, než v případě některých jiných zemí označovaných za vyspělé. Ale ono to má minimálně dva háčky. Jako ona by, jako to, že roste ten dluh, ten podíl toho celkového zadlužení na HDP, to není dobře, jo, to je špatně, to je obrovský problém a ta větší míra zadlužení u těch západních vyspělejších zemí je vnímána samozřejmě, že to je obrovský problém. A ještě druhý háček to má. Jako tam strašně záleží na výkonnosti té ekonomiky. Když nějaká jako ekonomika velikosti jako
0: Francie,
1: německé, holandské, francouzské má nějakou vyšší míru zadlužení, tak pořád i na těch trzích je to vnímáno, že to je serióznější podnik. Jo? Francouzská ekonomika, když oni budou mít vyšší míru zadlužení vůči HDP, tak je pořád vnímaná na mezinárodních trzích jako, trzích jako serióznější partner, protože to je robustní ekonomika. Než Česká republika, stát, řekněme střední velikosti, ještě pořád v očích investor určitě pořád

0: vnímaný trošku jako řekněme postkomunistickým procházející nějakou transformací. Kde ta ekonomika je menší, konec konců česká ekonomika jako hodně exportní ekonomika je určitě zranitelnější třeba než některé jiné ekonomiky, které nejsou tak závislé na exportu. Takže nám se i při nižší míře zadlužení klidně jako může stát, že nám ty agentury jako sníží ten rating a pak se budeme muset půjčovat jako s vyšším úrokem než vyspělejší a větší ekonomika západní s vyšší mírou zadlužení.
1: Už jenom krátce, má opozice nástroje na to, jak vlastně zabránit přijetí téhleté sporné novely?
0: No, nebo spíš jenom oddálení? Jako, ano, a samozřejmě jako parlamentní matadoři vám na to odpověděli asi lépe než já. Teď já nevím, jestli samozřejmě oni tam platí i nějaká opatření, jako třeba hlasování s pevně stanoveným datem, což už
1: to se děje v pátek asi.
0: Používala i předchozí koalice, jak zmínil váš zpravodaj. Takže patrně, já si myslím, že jaksi, když to bude chtít stávající koalice prosadit, tak to prostě prosadí, že ta opozice to může brzdit, ale nemůže úplně zabránit přijetí toho zákona. A každopádně, ale když to brzdí, tak to je zase z její strany jako apel na voliče a jako zdvihla tu rukavici a to téma jako zadlužování chce dál držet i v dalším průběhu volebního období.
1: Tolik politolog Josef Mlejnek. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 16 hodin, 18 minut se podíváme do Maďarska. Nový premiér Péter Maďar bude jezdit českým autem a odmítl úřadovat ze stejné budovy jako jeho předchůdce Viktor Orbán. Nová vláda v Budapešti dostává každý den přesnější kontury. U moci jsou ministři oficiálně po včerejší přísaze od půlnoci. Maďarův kabinet dnes vůbec poprvé také zasedá. A více si o tom řekneme s redaktorem Ladislavem Novákem. Vítej ve studiu.
3: Hezký den.
1: Kde se sešla maďarská vláda ke svému prvnímu jednání?
3: Maďarův kabinet překvapivě nezasedl v Budapešti, ale v malé vesnici Opustaser na jihu země, kousek od Segedínu, jedná už od 3 hodiny odpoledne. To místo není náhodné, má symbolický význam. V Opustaseru se údajně konalo první velké shromáždění maďarských kmenů a je tak považovaný za místo vzniku maďarské státnosti. Vláda zasedá už v tuto chvíli v budově, kde je vystavená panoramatická malba, která znázorňuje příchod Maďarů do Karpatské kotliny v 9. století. Je to podobné dílo, jako je v Maroldovo panoráma na pražském výstavišti, kde je tedy na 360 stupních zachycena bitva u Lipan. Opustaser byl vybraný také proto, že okolní region sužuje extrémní sucho a právě tím se tam také chce zabývat Maďarova vláda.
1: Kromě toho bude vláda řešit nějaké palčivé problémy spojené s přebíráním moci, nebo jak říká premiér Maďar, se změnou režimu?
3: Ano, samozřejmě ministři mají jednat o tom, jak provést hloubkovou kontrolu fungování úřadů, ministerstev, ale i státních firem. Na programu je otázka, jak zastavit všechny podezřelé platby, ke kterým se zavázal Orbánův režim, které jdou nad rámec běžného řízení státu a jejich smysl není úplně jasný. Řešit se mají změny ústavy, které mohou přijít v následujících týdnech a měsících, ale třeba i zveřejnění dosud utajovaných mezinárodních smluv anebo utajovaných předchozích rozhodnutí vlády. Maďarův kabinet si chce také vyžádat informace o tom, za jakých podmínek země odebírá energetické suroviny ze zahraničí, například z Ruska, protože tam ty podrobnosti dosud známé nejsou.
1: V začátek jakési nové éry okomentoval i bývalý premiér Viktor Orbán. Co řekl ke startu nové vlády?
3: Orbán ve videu na sociální síti uvedl, že končí národní vláda a nastupuje vláda liberální.
4: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt.
3: Ex-premiér v tom videu skládá lidem účty, tedy vyjmenovává úspěchy své vlády, například vysokou zaměstnanost, zavedení daňových úlev pro rodiny s dětmi, fixních sazeb hypoték, regulované ceny energií, nebo to, že se zvětšil objem státního majetku, vyjmenovává tedy pouze věci, které vnímá jako pozitivní. Maďarsko podle Orbána je nejbezpečnější zemí v Evropě a vyzývá v tom videu občany, aby nenechali liberální vládu Maďarsko zničit.
1: Premiér Maďar dnes oznámil další podrobnosti o tom, jak on chce vykonávat úřad premiéra. Například, že úřad vlády přesouvá, zveřejnil už novou adresu, kde bude jednat.
3: Ano, to sídlo premiéra už nebude v klášteře Karmelita na Budínském hradě, který je právě ten klášter spjatý s vládou Viktora Orbána, ale přesune se na druhou stranu řeky velmi blízko budovy parlamentu do ulice s přilehajícím názvem Ústavní, konkrétně do budovy, kde dosud sídlilo ministerstvo výstavby a dopravy. Tam bude zasedat i vláda. Maďar se tak podle maďarských médií snaží dát najevo, že na rozdíl od svého předchůdce odmítá luxus, opulentní sídla a znakem té skromnosti má být i služební vůz, kterým bude modrá Škoda Superb, kterou využíval už během kampaně. A stejně tak Maďar oznámil, že neplánuje stěhování do žádné oficiální rezidence, zůstane prý ve svém dosavadním rodinném domě.
1: No, znakem skromnosti a Škoda Superb, to by se možná některým nelíbilo úplně, ale budiš tolik tedy o nové maďarské politice s Ladislavem Novákem. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: 16 hodin 22 minut se ponoříme pro změnu do polštiny. V domácnosti vstávali první a poslední chodili spát. Většinou neměli ani kde se pohodlně vyspat nebo si nechat své osobní věci. K tomu těžká práce, malé výdělky a závislost na náladě paní domu. O skrytých dějinách zakopanutých služebných podává zprávu kniha Služky pro všechno. Její autorce, polské reportérce Joanně Kučil Fridryšak, se podařilo ve veřejných i rodinných archivech, dobovém tisku nebo různých publikacích objevit informace, díky nimž si dokážeme mnohem lépe představit, jak asi skutečně vypadal život slušek. Kniha obsahuje dobové fotografie některých hrdinek knihy nebo dobové dokumenty. Vychází v překladu Michaely Aeksy v nakladatelství Absint. A já už ve studiu vítám polonistku Lucii Zakopalovou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: Tahle kniha se prý v Polsku stala bestsellerem a vyvolala celospolečenskou diskuzi. Proč a o čem?
5: Ten důvod je možná pro nás trošku zvláštní, respektive nevím, jestli se v Česku vedou diskuze o tom, odkud vlastně pochází nebo kde jsou kořeny té české společnosti. Pro Poláky je tohle poměrně důležité a vždycky panovala tak trochu romantická představa o té šlechtické minulosti v duchu slavných románů Henryka Sienkiewicze. A Joanna Kučil Fridryšák ukázala v knize Venkovanky, ale i Služky, že ten původ té společnosti je vlastně trošku jinde.
1: Že je tedy v regionech, na venkově?
5: Že je v regionech, zejména právě o té knize Chlopky, tedy Venkovanky, byla největší diskuze, protože ji ukázala, jak ten život na té vesnici skutečně vypadal, jaká byla třeba nevzdělanost, jak se to proměňovalo teprve po druhé světové válce a právě ty kořeny v té vesnici, ale opravdu ne v té romantizované, ale v té poměrně jakoby tvrdé práci.
1: Co jsme nevěděli o těch služebných, co všechno tahle ta kniha ukazuje?
5: Já si myslím, že je trošku těžké srovnávat to s naší dnešní situací, protože někdy tam také čtenáři hledají takové ty, to srovnávání toho, že chudák služka neměla třeba prostor pro sebe. Myslím si, že v té době přece jenom ty věci fungovaly jinak, ale myslím si, že jsme si možná vždycky neuvědomovali, jaká vedla cesta právě z té vesnice do města, že to velmi často ty chudé dívky neměly jinou možnost, než právě jít do služby a být za těch těžkých podmínek, tak ale pracovat a osamostatnit se. To znamená, že třeba je to nějaká cesta k tomu, jak se vymanit z toho kruhu té práce vlastně zemědělské.
1: Kde autorka sbírala podklady nebo materiál pro tuhle knihu?
5: Možná pro nás může být netypické, že je to označováno žánrově za reportáž, ale skutečně pro Poláky je tenhle žánr docela široký a nazývají ho historická reportáž. A ty prameny jsou tedy z velké části archivní, ale jsou to různé deníky, jsou to samozřejmě i to krásná literatura, jsou to rozhovory s různými lidmi, ať už z historiky, ale taky s některými pamětníky, protože řada lidí si ještě pamatuje, že třeba tu služebnou v nějakém tom v té formě měli doma. Takže skutečně velmi pestrá škála dokumentů, kterou se Joanně Kučil Fridryšák podařilo prostudovat a kterou také hojně cituje, což je na té knize velmi zajímavé.
1: Vy jste zmínila ten předěl po druhé světové válce, tak jak se proměnilo to postavení služek v Polsku touhle událostí nebo jakou měli pozici předtím ve společnosti?
5: Myslím si, že pro nás je to velmi dobře představitelné, protože samozřejmě nástup komunismu změnil společenský řád. Všichni si dobře pamatujeme ten třídní boj a to, že bylo tedy pronásledování těch majetných a naopak vyzdvihování nemajetných, což samozřejmě v určitém smyslu zní dobře. To, jak to potom v praxi vypadalo, už bylo trochu jinak. To znamená, že samozřejmě tohle změnila to i válka, změnil to potom nástup komunismu a už samozřejmě nemohl fungovat ten vztah pán a služka nebo paní a služebná. Tohle bylo zcela zrušeno, ale samozřejmě ty služky v nějakém formě ještě stále zůstaly. Také si musíme uvědomit, že Polsko bylo i po válce celkem chudé, takže byl i problém vůbec, aby si někdo tu služku mohl dovolit. Oni v některých rodinách zůstali, ale samozřejmě už to byl takový spíše zaměstnanecký poměr a už samozřejmě i všechny ty stereotypy, které v té společnosti trochu přetrvávají, tak se postupně smívaly. A především je důležité, že tedy ten pracovní poměr byl úplně jiný. Byla to třeba služka, která do té domácnosti docházela, nebylo to taky jako dříve, že v té domácnosti žila a neměla vlastně žádná práva.
1: Autorka v knize uvádí i takové příklady, kdy mezi služebnou a panstvem vznikl nějaký blízký vztah, třeba u spisovatele Witolda Gombrowicze. Jaký vliv měla služebná na život tohohle spisovatele?
5: A tak ona měla především zásadní vliv na jeho tvorbu, protože právě pro Witolda Gombrowicze ten vztah mezi ty třídní vztahy byly pro tvorbu velmi důležité. On to takovým grotesním způsobem zobrazoval třeba v románu Ferdy Durke. A právě v tomhle románu se říká, že ta poslední věta konec a trouba, nebo konec a bomba, kdo točet je trouba, tak právě vymyslela služebná Aněla. Takže on o ní mluvil velmi hezky i potom z exilu v Argentině jí psal, takže tohle byl asi ten vliv, který na tu tvorbu měla, ale celkově asi obecně zachycoval i ten společenský řád, který byl už vlastně v tom meziválečném Polsku trochu groteskní v té moderní společnosti.
1: Ony i ty názvy kapitol jsou docela vypovídající, že třeba mezi podlahou a dezertem, štiť se hříchu jako hada, sloužící soudružky pozor, to už se dostáváme asi právě i do toho období po druhé světové válce. Tak jaké příklady ještě bychom tam nalezli toho vztahu mezi ke služebným vůbec?
5: Určitě tam byla ta forma toho blízkého vztahu. Musíme si taky uvědomit, že opravdu ty služebné žily v domácnosti, neměly většinou nějakou vlastní ložnici, komůrku nebo něco podobného, skutečně spali někde na lavici v kuchyni. To znamená, ty vztahy byly někdy až moc blízké, například s pánem domu nebo se syny. To taky tam samozřejmě autorka zmiňuje, že ty sexuální zkušenosti často mladých pánů v té době právě probíhaly se služebnou, protože samozřejmě u dívek z dobře situovaných rodin to nebylo možné. Byly tam ty ideální příklady, kdy právě ta služba u některé dobré rodiny byla cestou pro tu dívku, jak se osamostatnit, získat vzdělání, naučit se třeba právě chovat ve společnosti nebo vařit, což bylo trochu jiné na vesnici a ve městě, to znamená, byly tam i ty pozitivní příklady. Taky možná spíše v těch archivech víme i o těch pozitivních příkladech, protože třeba některý spisovatel o nich psal a možná třeba méně o těch negativních, byť zmiňuje samozřejmě i ty, a to jsou potom ty citáty z těch černých kronik a to se odráží i v těch názvech těch kapitol, to jsou velmi často odkazy právě na nějaké citáty, ať už z té archivní literatury, z různých novin nebo z těch památníků a z různých dalších zdrojů.
1: Autorka Joana Kučiel-Friedrišak přijede také na festival Svět knihy, který se koná v nejbližších dnech, tak jestli o ní krátce můžeme něco říci.
5: Je to novinářka, která dlouho pracovala v rozhlasu, ale i v jiných médiích, třeba v gazetě Vyborče. Je autorkou různých biografických knih a víceméně prorazila právě až s těmito knihami reportážními zmiňovanými, tedy s těmi venkovankami a se služkami pro všechno, které se staly bestsellery. Takže teď si užívá vlastně i té mediální pozornosti a na veletrhu bude v sobotu, nicméně zároveň i v dalších dnech se ukáže i v Praze.
1: Tolik polonistka Lucie Zakopalová, která představila knihu Služky pro všechno. Děkuju moc krát, že jste přišla do studia. Nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
2: S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na Pražském výstavišti.
1: Tak festival Svět knihy jistě nebude provázen takovou výbušnou atmosférou jako nedohradné sobotní derby na pražské Slávii, které zaměstnává celý tenhle týden i politiky. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce zavést přísnější bezpečnostní opatření a zamezit problémovým fanouškům ve vstupu na stadion. Jejich registr by měla nově vést Národní sportovní agentura. Více informací ze sněmovny na tohle téma teď přidá reportérka Adéla Burešová. Hezký den.
6: Hezké odpoledne.
1: Adélo, jak by tedy takový registr měl fungovat?
6: V praxi by to mělo vypadat tak, že by jednotlivé fanoušky zaznamenávaly při vstupu na stadion kamery. Pokud by se pak někdo choval nevhodně a dostal by kvůli tomu třeba doživotní zákaz vstupu na stadion, jeho biometrika by se vložila do tohoto registru, který by mohly jednotlivé kluby mezi sebou sdílet. U ostatních fanoušků by se žádné údaje nikam neukládaly a tento registr by pak podle Šťastného vedla právě Národní sportovní agentura.
7: Myšlenka naše je, že Národní sportovní agentura jako ústřední orgán státní správy by mohl být správcem takového rejstříku, aby se mohly ty jednotlivé informace i třeba anonymně sdílet mezi jednotlivými kluby, protože dobře víme, že ti problémoví fanoušci se pohybují samozřejmě po zápasech na jednotlivých místech.
6: Ve hře jsou podle Šťastného taky vstupenky na jméno, ty by se ale nemusely prodávat na všechna místa, ale třeba jen do rizikových sektorů.
1: Ukládat si osobní údaje je ovšem v rozporu se zákonem. Je nutná tedy změna legislativy?
6: Přesně tak. Kvůli tomu dnes ministr Šťastný jednal s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Je potřeba hned několik těch legislativních změn, které by chtěl ministr Šťastný prosadit do konce roku nejrychlejší cestou, tedy poslaneckým návrhem. Ta opatření kamerovými systémy by pak podle Kautského byla možná a popsal i to, kdo by se do registru Národní sportovní agentury dostal jako první.
8: Budou tam ti, kteří už teď mají soudem zakázaný vstup, což je zřejmě jenom pár desítek lidí, plus tam budou ti, kteří už se něčeho dopustí. Pravděpodobně to nebude udělat zpětně, nebo by bylo by velmi problematické to udělat zpětně, ale v okamžiku protiprávního jednání je nějakým způsobem budou moci kluby do takového systému dát.
6: Stížnost nebo žádost o odstranění z takového registru by pak člověk mohl podle něj směřovat právě přímo na úřad.
1: Do konce fotbalové sezóny zbývají 2 týdny. Budou se nějaká přísnější opatření zavádět už teď?
6: Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy si všechny kluby vzaly jednak po naučení z toho, co se odehrálo v sobotu v pražském Edenu, a zároveň se budou při těch zbývajících zápasech řídit i závěry disciplinární komise, která poukázala na nedostatky v opatřeních při tom sobotním derby, říká Trunda.
9: Disciplinární komise LFA označila, kde bylo pochybení během toho zápasu, a já věřím, že budeme dávat obrovský pozor a využijeme to utkání, které se stalo vlastně v všech těch věcích, které tam, nebo kde došlo k pochybení, tak aby se to nestalo během těch zbývajících 14 dnů a že dokončíme sezonu dobře a připravíme se na start nové sezony nebo pak za ty opatření, které budou potřebovat delší dobu.
6: Předseda fotbalové asociace Trunda byl dnes ve sněmovně jako jeden ze členů pracovní skupiny, která bude řešit právě bezpečnost při sportovních utkáních. Kromě něj jsou v ní koaliční poslanci, ministr Šťastný, místopředseda sněmovny Patrik Nacher z ANO, opoziční poslanec Jiří Havránek z ODS nebo předseda ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
1: To byla ze sněmovny naše reportérka Adéla Burešová. Děkujeme, naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
1: V 16 hodin a téměř 35 minut se podíváme za moře. Americký prezident Donald Trump zahajuje první státní návštěvu Číny ve svém druhém období. Čínští hostitelé pro něj připravili uvítací ceremoniál s velkou pompou. Stín na událost vrhá ovšem válka v Iránu a uzavřený Hormuzský průliv. Má šanci tento summit průliv otevřít? To už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
1: Americký prezident v Číně nebyl skoro 10 let. S čím Trump do Pekingu přijíždí nyní? Co si chce odvést?
10: Tak určitě přijíždí v komplikovanější situaci, než si původně představoval, protože on tuto cestu o 6 týdnů odložil, to už do Číny měl jet v dubnu, ale kvůli válce v Iránu se rozhodl a oba lídři posunuli tu návštěvu na polovinu května. Donald Trump v té době doufal, že do poloviny května už bude válka v Hormuzském průlivu, respektive o Hormuzský průliv ukončena, že donutí Irán ke kapitulaci a že do Pekingu přijede v pozici síly, tak to se mu určitě zatím nepodařilo, takže přilétá v jiné pozici, než v jaké původně chtěl, a také potřebuje požádat o pomoc, a to není něco, co Donald Trump dělá moc rád. Jinak on si chce odvést tři věci. Konkrétní dohody, obchodní dohody, to znamená objednávky sojových bobů, letadel Boeing, potom prodloužení toho celního příměří, protože, jak víte, nejvyšší soud označil Trumpova cla neplatná a ta největší z nich byla namířena právě proti Číně. No a za třetí, a to je to nejcitlivější, chce, aby mu Xi Jinping pomohl s Íránem.
1: Hmm. On ale Donald Trump sebou přiváží také delegaci významných amerických manažerů. Z letadla s ním například vystoupili Elon Musk. Kdo ještě přijel a proč je to důležité vědět?
10: Důležité je to, protože to určuje a vypovídá o tom rázu té návštěvy, kterou Trump pořádá. Kromě Muska s ním přijel například Tim Cook z Apple, šéfové bank, šéf Boeingu, šéfka z Mety, ale také v té delegaci jedno velké překvapení. Na tom červeném koberci se vedle Elona Muska objevil také Jensen Huang. To je velmi významný šéf v současné době, je to šéf společnosti Nvidia a americká média ani nečekala, že Huang pojede, dokonce avizovala a referovala o tom, že Huang nejede a záměrně. A nakonec je to přesně naopak, on měl velmi viditelné místo, byl jedním z pouze dvou podnikatelů s Trumpem na tom slavnostním přivítání. A prosím ti, Pinga, je toto obrovský signál. Nvidia totiž vyrábí čipy, bez kterých Čína nedokáže držet krok v tom závodu o umělou inteligenci. Takže pokud by Huang odjel z Pekingu s nějakým dílčím svolením, tak to bude jedním z takových hlavních hmatatelných výstupů celé té cesty. Hmm.
1: Co teď prezidenta Trumpa v Pekingu čeká? Kdy se má sejít se Xi Jinpingem?
10: Tak v tuhle chvíli je tam 10:45 večera, lze očekávat, že se chystá do postele, protože je už ubytovaný v hotelu. Po tom dnešním uvítání, kde ho čekali ty 300 mladých lidí s vlajkami, vojenské pocty, čestná stráž, tak to hlavní bilaterální jednání se očekává zítra ráno ve 4 hodiny českého času by se měl potkat s čínským prezidentem. Bude to velkolepé, prezident si velmi dobře ví, co má Trump rád, a poskytne mu to s takovou typickou čínskou poctou nebo pompou. Čeká je společný oběd, státní banket a podle čínského ministerstva zahraničí také návštěva chrámu nebes. A
1: mě právě zaujalo to téma, které oba lídři zítra proberou, válka v Íránu. Jak může vlastně Čína pomoci Spojeným státům nebo co může změnit?
10: Teoreticky hodně, jestli i prakticky, to se samozřejmě teprve uvidí, ale Čína je dlouhodobý strategický partner Íránu, je to hlavní odběratel jeho ropy a tím Hormuzským průlivem, který je teď uzavřený, do Číny proudí víc než 30% ropy a o něco méně zemního plynu. Takže i Peking má sám obrovský zájem na tom, aby se ten průliv otevřel, a na rozdíl od ostatních světových lídrů Xi Jinping má skutečně vliv v Teheránu a může něco zmoct, takže Trump podle CNN přijíždí s konkrétní žádostí, aby tento svůj vliv Xi Jinping využil a přiměl Irán k tomu, aby ten Hormuz otevřel.
1: Dodává naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc díky, naslyšenou.
10: Pěkný den.
1: A my teď na téma navážeme také s ředitelem Centra asijsko-pacifických studií na Cevro univerzitě Janem Železným. Vítejte, dobré odpoledne.
11: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
1: V čem se liší ta současná návštěva Donalda Trumpa v tomto druhém funkčním období od té jeho první před téměř 10 lety? Jak se od té doby proměnily vyjednávací pozice Washingtonu a Pekingu?
11: Tak já bych řekl, že to, co ty návštěvy spojuje, je otázka mezinárodního obchodu a jakéhosi nalezení balancu mezi obchodní a investiční výměnou mezi těmito dvěma zeměmi. Co je odlišuje, samozřejmě ten celkový geopolitický kontext, kdy vidíme, že Spojené státy přece jenom přeformulovávají ten svůj přístup ke světu, to, co považují za důležité, ty národní bezpečnostní strategie, národní obranné strategie jasně říkají, že to je západní hemisféra, to nejbližší okolí Spojených států, co Washington zajímá. Na druhou stranu zmiňují určité přesměrování vlivů z těch klasických oblastí, jako je Evropa, nebo dokonce i trošičku, jako je Asie, je tam změna pohledu na Čínu, což je něco, co předtím nebylo. Předtím v té první Trumpově administrativě všechny tyhle dokumenty hovořily otevřeně o velmocenském soupeření. Ty geopolitické otázky byly přece jenom trošičku výraznější. Teď se zdá, že ten obchod opravdu bude dominovat.
1: Ano, přesto, jak zmínila naše zpravodajka, jede si tam americký prezident pro pomoc od Číny ve válce na Blízkém východě, kterou rozpoutal tedy ve válce s Íránem. Mohlo, jak drahé to bude nebo náročné, to od Číny získat nějakou přímluvu nebo aby nějak zlomila íránský režim?
11: Tak určitě se to stane součástí nějakých širších vyjednávání. U té Číny ta situace, řekl bych, má dvě základní úrovně. Za prvé, jak už zmínila vaše reportérka, tak samozřejmě i Čína pociťuje dopady téhleté krize na Blízkém východě, nejenom ty odběry, které byly zmíněny z Iránu, ale Čína samozřejmě odebírá i ropu a zemní plyn i z dalších států toho daného regionu, má tam zainvestovány velké peníze, byly rozjeté různé projekty i třeba v oblasti umělé inteligence a dalších moderních technologií, takže na jednu stranu se tady odhaluje určitá zranitelnost Číny i dalších samozřejmě asijských zemí. Na druhou stranu Čína samozřejmě vidí, že Spojené státy jsou nějakým způsobem nuceny přesouvat do toho regionu svoji sílu, zaměřit svoji diplomaci i ty vojenské síly na tu danou oblast, což do určité míry dává nějakou výhodu. A samozřejmě tu i ta retorická rovina, kde Čína upozorňuje na to, že ona je přece jenom takovou tu stabilní velmocí, která se snaží tu situaci ve světě uklidňovat oproti třeba Spojeným státům. Takhle ta retorika z té čínské strany je. To znamená, je tu určitě výrazný vliv Číny na Irán. Na druhou stranu úplně bych nepředpokládal, že třeba Čína se stane hlavním mediátorem, nebo že nějakým způsobem zkrátka bude svojí vahou nějak extrémně tlačit na Irán.
1: Co bude podle vás takové nejvíce kontroverzní téma, které možná ani jedna strana nezvedne, ale mluví se o Tajvanu nebo i o tom celním příměří, prodloužení?
11: Těch témat je tam víc. Co je takové trošičku nejasné, je otázka umělé inteligence, jak ji regulovat, jak vůbec k ní přistupovat, jaké jsou bezpečnostní hrozby, protože třeba řada odborníků říká, že pokud jsme v těch předchozích obdobích a administrativách měli otázku změny klimatu a boje s klimatickou změnou jako něco, co ty státy spojovalo, protože ta hrozba, která samozřejmě z tohoto jevu pocházela, dopadala na všechny, tak nyní, zvlášť potom, co nastoupil Donald Trump, který jaksi úplně nepřistupuje k těmto otázkám s velkým důrazem, tak se mluví o tom, že právě regulace umělé inteligence by mohla být tím společným tématem. Na jednu stranu je to samozřejmě oblast, která ty státy rozděluje, je tam výrazné soutěžení mezi nimi, už to tady bylo zmíněno, že jo, ta návštěva i Jensena Huanga, ředitele NVIDIA, boj o čipy a tak dále. Na druhou stranu ta rizika, která se v posledních měsících ukazují, že která vyplývají z umělé inteligence, jsou jasně daná. A je tu možnost, že právě tahle ta oblast by se mohla stát něčím, co přece jenom ty dvě velmoci spojuje.
1: Ano. A co si od té návštěvy prezidenta Donalda Trumpa slibuje režim v Pekingu?
11: Já si myslím, že tady jde hlavně o to se tak trošku jakoby sejít a vykomunikovat si některé pozice, protože řada těch věcí, o kterých jsme tady mluvili, nemá jednoduché a rychlé řešení, protože se týká buď bytostných národních zájmů těch jednotlivých hráčů, anebo nějakých strukturálních problémů, kterými čelí ve vztahu k globální ekonomice a politickému dění. Takže viděl bych to spíš jako součást nějakého dlouhodobějšího, řekněme, obnovení vztahu. Ostatně i sám Donald Trump hovořil o tom, že je to jedna ze schůze, která má tenhle rok proběhnout, tudíž nepředpokládal bych, že dojde k nějakým zásadním změnám nebo oznámení nějakých úplně nových kroků.
1: V komentáři Financial Times se píše, že důležitým tématem by mohla být budoucnost Tchaj-wanu. Když se k tomu ještě na chvilku vrátím, Trump podle něj v rámci ústupku mohl změnit americký postoj a více se distancovat od tématu tchajwanské nezávislosti. Dojde na to podle vás?
11: Upřímně řečeno, já se domnívám, že tam nepůjde ani tak o nějakou, řekněme, retorickou rovinu. Tohle by hrálo roli v případě možná některých těch předchozích administrativ. Úplně se nejsem jist, že Trump přímo dává důraz na diplomatická slova, tak jak tomu bylo třeba u Obamy nebo ostatně i u Bidena. Spíše půjde o to, jaké budou praktické kroky, a to se týká především prodeje zbraní. Víme, že na podzim americká vláda schválila balíček, že zbrojní podpory Tajvanu v hodnotě 11 miliard amerických dolarů, pak se samotní Tajvanci v parlamentu přeli o to, jaké peníze na nákup těchto zbraní vyčlení. Nicméně teď Donald Trump ohlásil, že tuto záležitost pozastavuje a bude jí diskutovat s prezidentem Xi, což je do jisté míry bezprecedentní krok a dle mého je mnohem zásadnější než nějaká, řekněme, jakési retorická vyjádření a jejich případné změny.
1: Upozorňuje ředitel Centra asijsko-pacifických studií na CEVRO univerzitě Jan Železný. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
11: Taky děkuji, naschranou.
1: Ve 3:45 k tomu se vrátíme do Evropské unie. Cestování vlakem napříč unijními zeměmi by v budoucnu mělo být jednodušší. Počítá s tím takzvaný cestovní balíček, který dnes pod heslem Jedna cesta, jedna jízdenka představila Evropská komise. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, které zahrnují více různých dopravců. Téma pro naši bruselskou zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: Jak má tahle jednotná jízdenka v praxi fungovat?
12: Tak například, když se nyní rozhodnete podniknout cestu po Evropě a pojedete vlakem třeba z Prahy do Řecka, Portugalska nebo sem do Bruselu, tak zřejmě nenajdete úplně přímý spoj a budete muset využít několik různých navazujících vlaků. A pokud tyto navazující vlaky budou u různých přepravců, tak podle těch současných pravidel dost možná dostanete několik různých jízdenek, což samozřejmě komplikuje tu situaci. No a právě to by se mělo do budoucna změnit při rezervaci jedné cesty i s několika přestupy a s několika různými podniky by cestující měli podle toho plánu Evropské komise v budoucnu dostat pouze jednu jednotnou jízdenku. Snadnější by tak mělo být vyhledávání, porovnávání a rezervace online při nákupu těch jízdenek. Cestující by taky měli mít plná práva i v případě, že například kvůli zpoždění jednoho vlaku zmeškají ten navazující spoj s jiným dopravcem, protože zkrátka bude platit ta jednotná jízdenka, takže tito dopravci by jim v takovém případě měli poskytnout náhradní spoj, odškodnění nebo jinou pomoc, což se teď právě často neděje. A tu jednotnou jízdenku by lidé měli využívat také i při kombinaci různých druhů dopravy, například vlaku a autobusu, jak dnes na tiskové konferenci vysvětloval eurokomisař pro udržitelnou dopravu Apostolos Tsitsikostas.
13: Měli by mít možnost snadno vyhledávat, porovnávat, kombinovat a nakupovat možnosti dopravy od různých dopravců a taky napříč různými druhy dopravy, ať už vlakem, autobusem nebo letecky.
1: Zdenko, a proč se Evropská komise rozhodla zasahovat do trhu s vlakovými jízdenkami?
12: Protože podle Evropské komise je ten trh s prodejem jízdenek v současnosti velmi nepřehledný. Tsitsikostas mluvil o tom, že Evropa má sice velmi kvalitní železniční síť, která se stále zlepšuje, ale pro pasažéry je to plánování cest často poměrně složité. Najít nejlepší cestu, když neexistuje přímý spoj, je náročné, protože pasažéři musí složitě porovnávat ceny a tak dále. A také hospodářská soutěž prý podle Evropské komise úplně nefunguje, protože někteří přepravci se silným postavením na trhu mají podle unijní exekutivy tendence vnucovat menším hráčům nekalé smluvní podmínky. Sami také vlastní často nejdůležitější a nejviditelnější online platformy pro prodej jízdenek a mají motivaci omezovat viditelnost svých přímých konkurentů.
1: Bude tahle změna znamenat něco i pro cenu jízdenek?
12: Ano, podle Evropské komise by to sjednocení a zjednodušení nákupů jízdenek mělo mít pozitivní dopad právě i na ceny, protože v tom více přehledném prostředí si dopravci budou zkrátka také víc konkurovat. Pokračuje Tsitsikostas.
13: Z našeho pohledu transparentnost podporuje konkurenci a konkurence vždy prospívá cestujícím. Pevně věříme, že tato nová pravidla mohou časem také přispět k dostupnějšímu cestování vlakem a snížit ceny jízdenek, protože s naší porovnávání cen jízdenek a služeb povzbuzuje dopravce k tomu, aby se navzájem konkurovali a nabízeli atraktivnější ceny jízdenek.
12: Ty legislativy v rámci cestovního balíčku teď půjdou do klasického legislativního procesu, takže je projedná Evropský parlament a Rada Evropské unie. A nová pravidla by pak měla začít platit zhruba rok poté, co je Evropská unie přijme.
1: Tolik Zdenka Trachtová z Bruselu. Díky, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 9,5 minuty před 5 hodinou se podíváme do Cannes. Novozélandský režisér Peter Jackson se na festivalu v Cannes setkal s publikem a mluvil o své tvorbě. Tvůrce Pána prstenů, Hobita nebo Nebeských stvoření obdržel včera večer na zahájení akce čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii a dnes debatoval v jednom z hlavních sálů o svých filmech. Na místě máme našeho filmového publicistu Pavla Sladkého, který festival sleduje. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
1: Jak Peter Jackson na publikum zapůsobil?
14: Myslím, že velmi vřelé, protože se nebál sdílet různé historky z natáčení, i úsměvné momenty nebo potíže, které musel v průběhu své bohaté kariéry překonávat. Zároveň působil vlastně takovým docela zemitým dojmem, když vyprávěl o tom, že některé projekty rozjížděl třeba proto, že potřeboval, aby nezanikla práce nebo pracovní příležitosti v jeho nově zřízené firmě na vizuální efekty, a to byla jedna z věcí, která třeba přispěla k tomu, že se začal schánět po fantasy námětu a skončilo to u trilogie Pán prstenů. Takže ochotně vyprávěl Peter Jackson, odpovídal na dotazy publika a sdílel zkušenosti napříč svojí kariérou, nejenom co se týče začátků nebo těch nejslavnějších děl, jako je Pán prstenů a Hobbit.
1: Komentoval taky nějak to, že dostal čestnou zlatou palmu?
14: Komentoval to přímo tak, že říkal, že já nejsem ten týpek, co by měl dostat zlatou palmu, a taky jsem ji za své filmy nikdy nedostal. Teď se mi podařilo do Cannes přijet bez filmu, žádný film jsem nenatočil a stejně jsem aspoň tu čestnou zlatou palmu dostal, takže i tohle bral s určitým nadhledem. On vzpomínal na to, že jednak tady v Cannes byl kdysi se svým raným filmem Bad Taste, Vesmírní kanibalové, který se promítal mimo oficiální program, ale byl takovým úspěšným startem jeho kariéry, a potom, že tady také promítal 20-minutovou ukázku z ještě nedokončeného Pána prstenů, a že i to možná přispělo k dobrému přijetí a k tomu, že se Pán prstenů posléze stal legendou a takovým milníkem kinematografie a svého žánru i třeba využívání některých technologií.
1: Tak Pán prstenů byl film, kterému se Jackson v tom hovoru věnoval nejvíc, nebo jaké to byly snímky?
14: Mířilo na něj možná nejvíce otázek, ale jinak probral svou filmografii dost napříč. Napřímo otázku, jestli Pán prstenů je jeho životní projekt, říkal, že asi ano, že se to nebojí takhle říct a takhle tomu čelit, ale že má rád všechny své filmy, takže se věnoval jak kombinacím hororu a komiky v úvodu své tvorby, spoluprací s různými hvězdami, a došlo potom také na témata spojená s AI. Peter Jackson konkrétně řekl, že umělou inteligenci považuje za svého druhu nástroj, za něco, jako jsou vizuální a speciální efekty, a že dokud nástrojem zůstávají a nemají tendenci nahradit lidskou kreativitu a originalitu, případně vykrádat tvorbu jiných, tak AI vnímá jako užitečnou věc.
1: Vy jste přímo v Cannes na Mezinárodním filmovém festivalu. Jaké události tam zatím rezonují nejvíc?
14: Po včerejším zahájení je to samozřejmě dnes začátek hlavní soutěže, čili takové výkladní skříně toho, co Cannský festival nabízí a základ jeho prestiže to je. Takže dnes se promítal například jeden z prvních japonských filmů. Japonští filmaři jsou zastoupeni velmi silně letos v Cannské hlavní soutěži a v programu vůbec, a brzy dojde i na domácí zástupce. Takže zatím se Cannes soustředí hodně na kinematografii, ne tolik na politiku, jako tomu třeba bylo někdy v předcházejících letech, ale já jsem přesvědčený o tom, že i politika a skandály přijdou.
1: Tolik náš filmový publicista Pavel Sladký z Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Děkujeme za informace. Hezký den.
14: Díky, hezký den do Česka.
1: Pět minut před 17. hodinou. Tady máme pro vás ještě jeden příspěvek. Uprchlíci z Ukrajiny museli opustit své domovy a najít si nový způsob života v zahraničí. Teď k tomu všemu ještě čelí nátlaku ruských tajných služeb, které se snaží ukrajinské uprchlíky vydírat. Konkrétní případy a metody odhalila norská tajná služba, která se tak pokouší hlídat bezpečnost země i Ukrajinců samotných. Více nám k tomu řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se na severské země zaměřuje. Vítej, dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
1: Jakube, co tedy přesně norská tajná služba zveřejnila?
15: PST zveřejnila nebo uvedla, že zaznamenala více případů nějakého verbování právě Ukrajinců z ruské strany, odmítla teda uvést konkrétní čísla, ale s některými z nich je faktu, minimálně jeden z nich stále žije tedy v Norsku. A nejde jenom nějakou tiskovou zprávu, informoval o tom šéf pro kontrarozvědnou činnost Atle Tangen, takže z vysoké úrovně to tedy přišlo. No a cílem je prý zvednout především povědomí, jednak aby se právě neohrožovala bezpečnost země, ale taky to, že vlastně Ukrajinci, pokud by začali nějak i třeba drobně pomáhat, tak pak ohrožují svůj pobyt v Norsku, pochopitelně. Hmm.
1: Jak přesně takové verbování může vypadat?
15: No, PST k tomu zveřejnila i konkrétní příklady. Začíná to nejdřív takovým nevidným oslovením, když se pak dotázaný ptá, odkud ty autor zprávy zná, tak se dozví, že zná jeho rodinu na Ukrajině, často nejenom na Ukrajině, ale taky na ruském okupovaných územích. No a pak mu ten dotyčný začne sdělovat, že může své rodině tedy buď pomoci, nebo taky ho uškodit, a pak přijdou ty požadavky, třeba pořízení fotek nějakého vojenského zařízení na nějakém konkrétním místě. A pochopitelně stále připomínky té rodiny, která pochopitelně na těch okupovaných územích může být v nějaké složité situaci a taky může být složité kontaktovat a ověřit si, že to tak skutečně je, že je někdo třeba ohrožuje nebo že někdo je ochoten na druhé straně pomoct. V některých případech pak prý ty požadavky můžou směrovat až k nějakým sabotážím nebo k něčemu podobného, a jakmile ten dotyčný začne jednou spolupracovat, tak je potom vydíratelný i tím, že vlastně ta ruská strana může upozornit na to, že ho potom ho můžou z Norska vyhostit i na základě tady tohoto.
1: Kolik ukrajinských uprchlíků je aktuálně na území Norska?
15: Je to asi 83 tisíc, taková jsou tedy oficiální čísla, a odhad je, že asi 22 tisíc z nich přišlo z těch dnes okupovaných území, to znamená velmi pravděpodobně tam má nějakou rodinu i blízké, ale to tam můžou mít i ti další. A právě tihle lidé jsou logicky cílem číslo jedna. Ona se tomu vyjadřovala třeba ukrajinská asociace v Norsku, která říkala, že je to tak říkajíc nepřekvapuje, že Rusko podobné věci dělalo už tedy před válkou a že vydírání a vyhrožování to Rusku jde nejlépe. To jsou tedy slova ukrajinské asociace v Norsku.
1: Zase na druhou stranu, proč by právě Norsko mohlo být pro Rusko tak zajímavým terčem?
15: Myslím, že těch důvodů je celá řada. Za prvé je to země NATO, za druhé je to země blízká k Evropské unii. Z vojenského pohledu jednak Norsko má hranici s Ruskem, i když krátkou a velmi takovou neobydlenou a neprostupnou příliš dobře, ale taky Norsko má velmi dlouhé pobřeží plné fjordů, které je tedy strategické, kde se dají jednak lodě různým způsobem ukrýt, a taky podél něj vede vlastně trasa potom dál do Evropy, ale i do Ameriky z té ruské části. A pokud je ten ekonomicko-strategický význam, tak Norsko je jedním z klíčových dodavatelů fosilních paliv pro Evropskou unii i pro Velkou Británii. Je tam spousta podmořských potrubí a kabelů. No a taky je to politicky velmi stabilní země, takže je složitější ovlivňovat.
1: Dodává kolega ze zahraniční redakce Jakub Lucký, který se na severské země zaměřuje. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
1: Tolik závěr dnešního odpoledního plusu. Ve středu 13. května vám byla společnicí a provázela vás Renata Kropáčková.
16: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
17: Radiožurnál. dál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
18: Slovensko až do odvolání uzavřelo všechny přechody s Ukrajinou. Ministr pro sport chce problémové fotbalové fanoušky evidovat v novém rejstříku. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. Silnice 3 u Nespek zůstává uzavřená po vážné nehodě a počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně i jinde v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
16: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
18: Slovensko z bezpečnostních důvodů uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Stalo se to zhruba před 2 hodinami. Opatření má platit do odvolání, informoval o tom mluvčí slovenské finanční správy Daniel Kováč.
19: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
18: Konkrétní hrozby slovenské úřady zatím nezmínily. Tamní média ale připomínají, že Rusko aktuálně podniká vůbec nejhorší útok na západní část Ukrajiny od začátku války. Podle zakarpatské vojenské zprávy se cílem mělo stát i město Užhorod poblíž slovenských hranic. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém a pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet třeba i anonymně.
20: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
18: Kautský ale upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Zaměstnanci pobírající penzi loni díky odpuštění odvodů ušetřili 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je dlouhodobě kolem 200 tisíc zaměstnaných penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
21: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
18: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protěžkem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
22: Sport. Fotbalisté Slavie nastoupí v 8 hodin večer před prázdnými tribunami k duelu třetího kola nadstavby šance ligy proti Jablonci. V případě výhry si Slavia zajistí mistrovský titul. Už za necelou půl hodinu nastoupí Hradec Králové proti Liberci. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo. Do reprezentace se po dvouleté pauze způsobené zraněním vrací Matěj Klíma.
23: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
22: Fotbal i házenou můžete poslouchat v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D7 před Chomutovem a uzavřená trojka u Nespek. Na dálnici D7 z Prahy na Chomutov dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na kilometru 72,5 leží v levém pruhu stolek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony čekejte za Tasovem. Na kilometru 156 brzdí i osobní auta, ta se po chvíli rozjíždějí a sunou se pak hlavně kamiony pravým pruhem až do Brna. Tam jsou zase plné všechny pruhy mezi exitem 190, sjezdem k výstavišti a omezením u D2. Silnice 3 Praha Benešov za sjezdem na Nespeky zůstává obousměrně uzavřená. Po havárii dodávky a dvou osobních aut jezdí se přes Čerčany. Směrem na Benešov je kolona od sjezdu na Čtyřkoli, směrem na Prahu provoz slábne a kolona za Benešovem se rozjíždí. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu před exitem 19 Ořech. Jenom od nájezdu z plzeňské D5 je to na půl hodiny. A ještě před okruhem je fronta taky na D5, skoro od Loděnice z 9. kilometru. Je to na dalších asi 30 minut jenom osobním autem před okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď začíná 20 minut Radiožurnálu, slovo má Vladimír Kroc.
3: Jak se staví úřad na ochranu osobních údajů k využívání technologií, k rozpoznávání obličejů při kontrolách na veřejných akcích? Kdy lze jedinci zamezit v přístupu například na sportovní tribunu? Jak vybalancovat přednosti využívání umělé inteligence a rizika zneužití citlivých dat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička, ředitel sekce Dozol. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kvůli výtržnostem při fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou jste se dnes sešli s ministrem pro sport Borisem Šťastným za motoristy. Předpokládám, že hlavně kvůli možnému využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Jaký je závěr té schůzky?
4: Ano, je to tak. Sešli jsme se dnes s panem ministrem Šťastným a v zásadě jediným tématem toho rozhovoru bylo skutečně využívání kamerových systémů s biometrickými údaji v rámci stadionů. Závěrem té schůzky je, a úřad to vlastně již konstantně tvrdí po několik let, není to problém, který se objevil, nebo téma, které se objevilo až nyní. A úřad říká, stále říkal, ale i na tom shoda s panem ministrem Šťastným, že je potřeba změna legislativy, aby to bylo možné využívat v tom rozsahu, jak si patrně představují ty jednotlivé stadiony, respektive ty kluby.
3: Ministr Šťastný už dříve v té souvislosti řekl, že možnost využití kamerových systémů schopných rozpoznávat obličeje pro potřeby pořadatelů v minulosti zablokovala pravidla Evropské komise a váš úřad. Je to pravda?
4: To není asi úplně zcela přesná interpretace. Klíčovým předpisem zde je GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Mm-hmm. To říká, že využívání biometrických údajů, lhostejnost dali skrze kamerový systém či jinak, je možné pouze na základě zákona v zásadě. Takže nebo to náš úřad tak.
3: Dobře, ale v čem tedy tomu brání pravidla Evropské komise?
4: Nevím, co tím přesně pan ministr myslel. Ty pravidla, nejsem si jistý o pravidlech komise, ty pravidla jsou daná tím nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady.
3: A přesto takzvaně nejede vlak, nebo to spíš upravuje česká legislativa a ta, kdyby se změnila, tak proti tomu Evropská komise, respektive Evropská unie, nebude nic mít?
4: Do jisté míry přesto nejede vlak v tom smyslu, že když máte zpracování, řekněme, obyčejných osobních údajů, není tam žádný zákaz, který by to nějakým způsobem upravoval, jsou tam pravidla pro zpracování těch osobních údajů. A když máte ty citlivější osobní údaje, mezi tady patří i ty biometrické, ty jednoznačné údaje, které vás dokážou jednoznačně identifikovat skrze například otisky prstů, tak zde obecné nařízení ochrany osobních údajů říká, že to se nesmí zpracovávat, leda, že nastane některá z podmínek výjmenovaných v rámci toho nařízení. A ta klíčová podmínka, o kterou jedinou to je možné zde opřít, to biometrické zpracování osobních údajů v rámci těch stadionů, je nějaký veřejný zájem, pokud je to upraveno právem Unie či členského státu. A my se bavíme právě o tom právu členského státu a proto je potřeba ta změna té legislativy.
3: To znamená, jestli vám dobře rozumím, že ve chvíli, kdy se na tom shodne parlament, tak a změní se v tomto smyslu česká legislativa, tak to lze uplatnit.
4: Zjednodušeně řečeno ano.
3: Ve včerejších 20 minutách Radiožurnálu řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, že některé kluby už technologii na rozpoznávání obličejů disponují, ale nesmí je používat. Takže brání tomu čistě jenom ta případná změna české legislativy.
4: V zásadě neexistence české legislativy pro využívání těchto systémů.
3: Jinými slovy, není to tak, že by už to bylo nějakým způsobem právně ošetřeno, na to teprve čekáme.
4: Přesně tak. Je potřeba to zákonné zmocnění a to je potřeba si nadefinovat s nějakými parametry, ale na to se musí počkat, až bude a pak to lze spustit.
3: Čili ptát se na nějakou možnost výjimky v Evropské unii, to není správná cesta, protože o to nejde. Jde o to, jak si to upravíme my doma.
4: Ta výjimka existuje, jak jsem říkal v tom článku 9, leda, že to upraví právo členského státu a to právě je teďka předmětem těch diskuzí.
3: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se nechal slyšet, že systém začnou používat bez ohledu na pokuty, které jen kvůli GDPR hrozí. Co vy na to?
4: Beru to tak, že teď je poměrně, řekněme, zvášněné období zjitřených emocí. My jsme měli jednání shodou okolností dnes s panem Tvrdíkem. Vyjasnili jsme si to v tom smyslu, že neplánují nic takového. Doufám, že tady to tak skutečně i bude. Nicméně, ano, kdyby to zapnuli, bez toho zákonného zmocnění, tak hrozí dvě věci. Jednak je pokuta, ale zároveň jim samozřejmě zakážeme používat takový systém a zakážeme takové zpracování osobních údajů.
3: Jak velká by to byla čistě teoreticky pokuta?
4: V tomto případě by to bylo až 4% ročního obratu

0: Jak zaznělo předtím, je to otázka té legislativy. My nejsme v legislativním procesu v tomto smyslu zapojení, nejsme původci toho zákona, ten zákon je v gesci jiných. My říkáme, rádi na to budeme participovat, dáme svůj názor k tomu, jak by ten zákon mohl být nastavený, ale vycházet to musí primárně z iniciativy někoho jiného.
1: Takže jestli dobře chápu vaše slova, přivádění Radě pro sport, prevenci a zdraví má vzniknout pracovní skupina, která se má zabývat tím problémem, o kterém teď mluvíme. Vy nechcete se podílet na práci té skupiny, maximálně jenom tam být přítomní jako hosté?
0: My neradi bychom se samozřejmě dostali do nějakého střetu zájmu. My jsme ti, kteří to budou kontrolovat, neměli bychom být ti, kteří to budou nastavovat, jak to vlastně ten systém budou fungovat. Z tohoto důvodu budeme preferovat, rádi se to účastníme jako hosté, pozorovatelé, jaká ta naše role byla, ale řekněme takto vedlejší role.
1: Jak tedy poměřovat právo na soukromí jednotlivce versus právo na bezpečnost akce, kterou někdo pořádá? Nestačí, že by člověk za koupení vstupenky zkrátka souhlasil s tím, že klub může využít ty kamery?
0: To je potom otázka, jak moc je vlastně takový souhlas svobodný, pokud je mi dána ta překážka, souhlasím s údaji, poskytnu své údaje, s tím souhlasím, a tady mám vstupenku. Samo obecné nařízení říká, že přístup ke službě by neměl být omezen na získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takže i tady budeme patrně narážet na tu evropskou legislativu. To vyvažování je samozřejmě otázka celé ochrany osobních údajů. Je to vyvažování jednak v kontextu samotného nařízení různých práv, práv subjektů údajů, ale i práv těch správců osobních údajů. A potom je to i vyvažování práva na ochranu soukromí, práva na ochranu majetku, práva na ochranu zdraví. Je to vždy o tom najít nějaký rozumný kompromis. Ne právo na ochranu za každou cenu, ale v kontextu jiných práv.
1: Advokát a výkonný ředitel nevládní organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil v dnešní publicistice řekl, že nestačí tedy změnit zdejší zákony nebo upravit. Musela by se změnit evropská legislativa. Takže jak to je?
0: Přiznám se, že nevím, co přesně tím myslel. Není to samozřejmě případně jenom GDPR, to obecné nařízení, které to upravuje na evropské úrovni. Je zde ještě akt o AI, který teď prochází i nějakými změnami. Možná mohl myslet toto, nevím. Říkám, za nás je to možné, pokud se vejdeme do té výjimky dané GDPR.
1: V čem vidíte riziko zneužití osobních údajů získaných na stadionech ve vytváření databází nežádoucích osob? Nejde jenom o to, jak se nastaví pravidla?
0: Na začátku celého problému je, co je to vlastně biometrický údaj. Biometrickým údajem je, a teď si tady pomůžu svým tahákem, jsou osobní údaje týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje či daktyloskopické údaje. Jde o to, že to jsou údaje, které když jednou utečou ven, tak je to gigantický problém, protože jsou nezměnitelné. Můžeme se bavit o nějaké plastice, ale pojďme si říct, že to asi není úplně reálné řešení toho problému. A otisky prostě se nezměníte. To zkoušela už v 30. letech spousta zločinců. Takže tomu problému my musíme zamezit na začátku. Tím, že to podmíníme legislativou, tím, že nastavíme co nejpřísnější podmínky i toho konkrétního zpracování samotného. Protože jakmile ty údaje utečou, tak je konec hry ve své podstatě. A někdy v budoucnu se najde někdo, kdo to může nějakým způsobem zneužít. A v kontextu ještě přicházejícího AI, videí vznikajících z AI, vytvářejících vlastně ty podoby nerozeznatelné od pravého člověka.
1: Jak to řeší jinde v Evropě? Existují někde na stadionech už, nebo jsou funkční takové kamery? Používají je?
0: Na pracovní úrovni víme o tom, že se patrně používají v Maďarsku, Dánsku, zřejmě ve Španělsku. My i v souvislosti s tím, jak se teďka rozbíhají ty práce, chceme kolegy kontaktovat, aby jsme nějakým způsobem sdíleli ty poznatky a případně jsme i dokázali zapojit to, co už funguje, do toho, jak by to mohlo fungovat zde.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ředitelem sekce dozoru a místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Mičkou. Pod Národní sportovní agenturou by podle ministra Šťastného měl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtažnosti, o kterých mluvíme, by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Jaký je váš postoj?
0: Je to samozřejmě jedna z těch možností, jak ten problém se pokusit řešit. Bude to vždy otázka konkrétní

0: nastavení toho registru, ať již na legislativní nebo praktické úrovni. Kdo všechno by do něho měl být zahrnut, v jakých případech, na jak dlouho, jaké by byly podmínky výmazu, kdo se k němu má dostat, zabezpečení toho. Je tady celá škála povinností, které se toho týkají. A pokud se bavíme o biometrických osobních údajích, je potřeba být extrémně opatrný a zabezpečit maximálně možným způsobem.
1: Když vás tak pozorně poslouchám, co všechno je třeba, dá se to stihnout do konce roku, respektive do začátku roku?
0: Věřím, že na legislativní úrovni ano, a ta další práce nikoliv méně náročná začne na té praktické úrovni, čili vytváření té databáze technicky.
1: Pak to byla myšlenka, že by vstupenky mohly být na jméno. Je to nějaké řešení?
0: Za nás je samozřejmě řešení, které obsahuje méně osobních údajů, vždy lepší. Ale rozumíme tomu, že toto řešení nemusí být dostačující. Sám nejsem úplně schopen posoudit, nejsem takový fanoušek fotbalu, abych dokázal říci, že toto může řešit spoustu těch problémů. A pojďme si ale říct, že i ty kamery nejsou schopny řešit všechny ty problémy. V momentě, kdy někdo vběhne na hřiště, tak tomu kamera není schopná zabránit, leda by někdo tu kameru jaksi hodil po tom člověku, kdo chce běhnout na to hřiště.
1: No, ty kamery by měly být podle fotbalové asociace před stadiony. Z jakých podmínek je to tedy pro vás představitelné? Co by bylo potřeba, víte, kam mířím, splnit?
0: Rozumím. Opět je otázka, jak bude ta legislativa postavena. Lze si představit spoustu řešení a nejsem úplně schopen říci, co pro ten klub je to optimální. Vždycky to bude o nějakém vyvažování. Větší bezpečnost poskytnou ty kamery patrně, které budou shromažďovat více údajů. No, možná ovšem pojďme tou druhou stranou, pojďme najít nejmenší společný jmenovatel. Můžeme vymyslet my tady spolu 10 různých řešení a těžko říct, které z nich bude pro ten klub potom vhodný. Je to i otázka potom komunikace s nimi. Nechci nastavovat žádné konkrétní parametry, méně údajů, lepší.
1: A jak by to tedy prakticky fungovalo? Ten software rozpozná obličeje jedince, který má zamezen přístupu na tribunu, a pak by ho někdo musel perlustrovat, jestli se nejedná o omyl?
0: Je to určitě jedna z těch možností. Já si dokážu představit variantu, která má ještě méně údajů. Na vstupu by případně mohly ty kamery snímat obličeje vstupujících diváků a v momentě, kdy dojde ke shodě v tom registru, který by tedy někdo vedl, tak se objeví, řekněme, červená a ten člověk není vpuštěn. V zásadě není potřeba ani dalších údajů, než jenom nevpustit.
1: A co, když se mě ta kamera, ne že bych tam zrovna mířil na ten stadion, ale splete? Když toho jedince zkrátka, že ta schoda sice bude, dejme tomu 75%, ale nakonec se ukáže, že to bylo omyl.
0: Rozumím. To je potom samozřejmě nastavení, nějaké technické nastavení. Můžeme se bavit o tom, že při schodě 75% není vpuštěno, při schodě 99% vpuštěno, ale to zase samozřejmě vpustí patrně i některé z těch výtržníků. Je to prostě vždy o tom konkrétním nastavení. A pokud se jedná o zpracování osobních údajů, tak jednak cesta, řekněme, nápravy může potom být například stížností k nám. A já předpokládám, že i to legislativní řešení by mohlo v sobě mít nějaké mechanismy, kde by se ten člověk mohl obrátit na správce toho registru s tímto problémem. Pak by se mohl ukázat na té technické úrovni, kde k tomu problému došlo a nějakým způsobem to opravit.
1: Napadlo mě, jak by se pracovalo s dvojčaty, ale to asi taky nevyřešíme.
0: To nevyřešíme.
1: Boris Šťastný chce do přestupkového zákona dát možnost, aby při sportovních utkáních byl zákaz zahalování obličeje. Bez toho by ten software na rozpoznávání obličejů byl asi k ničemu, ne?
0: Je to tak, už to tady vlastně zaznělo. Kamera je komplementární i k těm dalším opatřením, která by tam mohla mít. Jedna z nich je samozřejmě zakrývání obličejů a dělíme se další spoustu věcí, ale ano. Kamera nebude fungovat se zakrytým obličejem.
1: Jak by to mělo být ošetřeno, to nakládání s těmi takto získanými osobními údaji, aby to vyhovovalo vašemu úřadu?
0: To je velmi komplikovaná otázka. Těch povinností je samozřejmě velké množství. Pokud se nebavíme jenom o těch technických povinnostech, tak jednou z nejdůležitějších povinností, které vlastně ten správce těch údajů, v tomto případě toho registru, bude mít, je vlastně informování těch osob, které v něm jsou, jaká mají právo, jak dlouho tam budou zařazeni do toho registru a podobně, ale musí o tom vědět, jak s tím je nakládáno, kdo do toho ještě další má přístup. Můžou to být zapojeny i jiné osoby soukromého práva, které budou nějakým způsobem pomáhat spravovat ten registr, protože to bude technologicky náročnější záležitost. Měli by taky mít možnosti i nějaké, jak jsme zmínili, té nápravy. Je tam nějaká chyba, chci se proti tomu bránit.
1: Jak to řeší tam, kde ty systémy už fungují, například na letištích?
0: V České republice je teďka nová úprava na letišti Václava Havla. Já možná začnu ještě trochu dříve. Úřad v loňském roce vlastně dokončil kontrolu letiště Václava Havla, kde má policie České republiky provozuje kamery s biometrickým rozpoznáváním obličejů. Došlo tam k nějakým problémům z té strany, že jsme řekli, že vlastně k tomu není dostatečný právní základ. Ty kamery byly na nějakou dobu vypnuty, mezidobí byla přijata nová legislativa, která upravila podmínky používání toho systému, takže například je třeba požádat soud, kterému se předloží nějaké ty podmínky nebo náležitosti toho systému a soud potom případně schválí používání toho systému na vymezenou dobu a na vymezeném místě.
1: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje vaše kontrolní činnost? Jak často se s porušením zákonu na ochranu soukromí setkáváte?
0: Je to tak, řekněme, rozsáhlá materie, že těžko hledat někoho, kdo by to měl zcela 100% správně. Ale to, že to nikdo nemá 100% správně, neznamená, že tady dochází k nějakým zásadním problémům. Je to, může to být nějaký problém nastavení papíru, může to být nějaký, řekněme, zcela drobný problém. Je to opravdu velmi, velmi komplikovaná oblast. Ale ano, setkáváme se samozřejmě i s velkým množstvím nepravostí, které se s osobními údaji dějí.
1: Co to znamená velké množství? Kolik pokud vyberete ročně?
0: Samozřejmě nejsou to jenom pokuty, naším primárním cílem je náprava toho, toho stavu. Ale za loňský rok jsme udělali něco kolem 13 milionů korun v rámci těch pokut. Mezi ty největší patřila pokuta za 7,5 milionů korun společnosti, která neoprávněně nakládala s rodnými čísly. Nakládala s rodnými čísly v řádu 420 tisíc rodných čísel. To už je samozřejmě poměrně zásadní problém. Ta pokuta nebyla podle předpisu GDPR, ta byla podle speciálního předpisu našeho národního zákon vlastně o nakládání s rodnými čísly, o evidenci obyvatel.
1: Když vás v únoru Senát schvaloval do funkce místopředsedy, tak jste řekl, že umělá inteligence mění způsob práce, vyhledávání informací a má potenciál změnit způsob myšlení nejen téhle generace, ale nesmíme ztratit ze zřetele základní lidské právo na soukromí. Jak tohle vyvážit?
0: Je to samozřejmě velký problém. Ta technologie má mnoho jako pozitivního, co může přinést. Zároveň nemá, aspoň prozatím, příliš mnoho zábran. Viděli jsme už ve světě o tom, jak, řekněme, ty některé četovací aplikace dokázaly pomoci i k sebevraždě některých lidí. Ochrana osobních údajů je jednou z částí toho celého, řekněme, problému. Ty jsou na začátku, je potřeba shromáždit osobní údaje, na to se té aplikace učí, je potřeba všem zavést nějaká etická pravidla a podobně. Ale ten přínos může být taky obrovský, to si nezastírejme. Vzhledem k tomu množství dokumentů, které i třeba i úředníci musíme prostudovat, těch dokumentací technických, co my dostáváme, nasazení umělé inteligence na pomoc s práci s těmito dokumenty si já velmi dobře dokážu představit.
1: Rozumím, ale teď se tam, jak usměrnit třeba domácí spotřebiče s AI, aby o nás neshromažďovali nadmíru osobních informací.
0: Měli by se na začátku ti, kdo to vlastně vyrábějí, připravují, zamyslet nad tím, co je skutečně nezbytné k tomu, aby ten přístroj mohl fungovat, jak je potřebujeme. Jestli musí skutečně, a teď je to příklad, nahrávat každou konverzaci, která se okolo nich děje, nemyslím si, musí k tomu přistupovat samozřejmě odpovědně. My nemáme kapacitu zkontrolovat všechno. Je to o té primární odpovědnosti a lidské a etickému přístupu těch zpracovatelů, kdo ty přístroje vyrábějí, aby se nad tím trochu zamysleli.
1: No někde to může možná být záměr. Protože nás vlastně můžou i tajně sledovat. Publicitu měl případ Inda, který údajně zjistil, že jeho robotický vysavač o něm posílá informace do Číny.
0: To je zajímavý případ. Je samozřejmě potřeba už jen brát i skutečně v úvahu, odkud ten přístroj je, ale zase si představit, že my tady máme robustní legislativu a AI Act bude ještě robustnější legislativa. Některé země buď tu legislativu mají, ale mají na papíře, nebo ji nemají vůbec. Je potřeba samozřejmě přemýšlet, ale to se můžeme dostat zpátky i těm kamerám. Jaký druh kamer, jaké kamery, jaké technické provedení, kde jsou ty údaje uloženy, na jakých serverech, v jaké zemi. I nad tím je potřeba přemýšlet a možná nevybírat jenom nejlevnější zařízení na trhu.
1: No a je pravda, že jsme papežštější než Evropská unie, že ta pravidla u nás jsou přísnější než obecně ta evropská legislativa?
0: Osobně si nemyslím. Ostatně, co se týče těch ochrany osobních údajů, tak ta evropská legislativa upravuje drtivou většinu těch základních pravidel zpracování osobních údajů. Takže v tomhletom se jako nemůžeme moc odchylovat. Takže v tom případě si nemyslím, že my jako Česká republika jsme výrazně papežtější.
1: Ale zároveň jsem pochopil, že existují výjimky, které lze dojednat.
0: Ano, ano, ano.
1: V rámci té národní legislativy.
0: Přesně tak.
1: Podle vašich slov musíme po dotčených správcích osobních údajů, ať už to jsou tedy provozovatelé AI systému, že se k tomu vracím, nebo osoby využívající data chytrých spotřebičů, vyžadovat, aby byly maximálně transparentní stran toho, jak osobní údaje zpracovávají. Jenomže jak tohohle dosáhnout?
0: Samozřejmě můžeme na ně tlačit skrze pokuty, můžeme na ně tlačit skrze edukaci. Ale ta transparentnost vystupuje v popředí o to víc, kdy to technologicky je tak extrémně komplikované, že i než bychom to zkontrolovali, rozebrali jsme to na jednotlivé součástky, bude nám to trvat měsíce, ne-li roky. V tom případě nám možná nezbyde nakonec, než udělit drakonické pokuty, aby bylo pochopeno, že skutečně ta transparentnost, protože vy máte zaručeno na základě obecného nařízení spoustu práv, právo na přístup k osobním údajům, jinými slovy, správče, jaké osobní údaje o mě zpracováváš. Ale když já nevím, že o mě nějaké osobní údaje zpracovává, ani se na něho nemůžu obrátit, nemůžu požádat o výjima svých osobních údajů. Takže ta transparentnost je ten základní kámen. Buďme transparentní a pak můžeme vlastně aplikovat další ustanovení toho GDPR.
1: A dokážeme legislativně držet krok s rozvojem těch moderních technologií? Mě napadá příklad třeba chytré brýle, které mají streamovací kameru, tak třeba v Egyptě vás s nimi do některých objektů nepustí?
0: To je velmi filozofická otázka a jsou dny, kdy si myslím, že ne, jsou dny, kdy si myslím, že ano. Ale ta technologie, to, co jsme si mysleli, že včera bude, přijde za rok, přišlo druhý den.
1: No právě. No. Jak to všechno lze kontrolovat? Protože často můžete mít jenom podezření, že se někde nakládá s osobními údaji netransparentně, ale jak se to dá dokázat, zjistit?
0: My samozřejmě jsme vybaveni kontrolními pravomocemi. Jinými slovy, můžeme přijít na místo, můžeme rozebrat ty stroje, můžeme tam strávit týdny prací, ale naše možnosti jsou bohužel samozřejmě nějaké. Takže si musíme vybrat, řekněme, ty zpracování, která jsou nejvíc zasahující, no potenciálně nejvíc zasahující, tam toho kontrolujeme, ale zbytek naše síly stačí někam.
1: Na závěr už jenom velmi stručně, váš tip, kamery na stadionech na rozeznávání obličejů budou a budou v dohledné době?
0: Patrně budou, jestli v dohledné době, to si netroufám teďka odhadnout.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, byl Josef Mička, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel sekce dozoru. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashled.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Slovensko přibližně po 2 hodinách znovu otevřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informuje o tom slovenská TA-3 s tím, že Kyjev své hranice uzavřel jako první. O uzavření přechodu informovala slovenská finanční správa, podle které se hranice uzavřely z bezpečnostních důvodů. Žádné další detaily ale neuvedla. Slovensko-ukrajinská hranice je mimo jiné i vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob. České a moravské mini pivovary loni uvařily 383 tisíc hektolitrů piva, meziročně o 8 tisíc hektolitrů míň. Oznámil to Českomoravský svaz mini pivovarů. Celkový počet mini pivovarů se loni nezměnil, 23 jich sice zaniklo, ale přibylo 26 nových. Celkem tak v Česku aktuálně působí 520 mini pivovarů. Nejméně 8 lidí zemřelo při dalším izraelském útoku na jihu Libanonu. Podle tamních úřadů vzdušné údery zasáhly 2 vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrút a Saida a v obci Barja. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizballah. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. A Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo taky komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října. Sport. Fotbalisti Slavie si můžou večer tříbodovým vítězstvím nad Jabloncem zajistit titul v Šancelize. Zápas se bude hrát od 20 hodin. Ve třetím kole nadstavby hraje taky Hradec Králové s Libercem. U toho je Tomáš Borovec.
4: Druhá minuta končí v tuto chvíli. Hradec Králové hraje s Libercem 0-0 a zatím ten začátek zápasu mají o něco více míč na svých kopačkách domácí fotbalisté. Z Hradci Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a uzavřená trojka u Nespek. Na dálnici D1 z Brna na Prahu zpozorněte kus za Ostrovačicemi na kilometru 171 je v bezpečnostním zálivu porouchaná dodávka a hlavně před ní je nepořádek z prasklé pneumatiky.
7: Jsou velký kusy pneumatiky poházené.
6: Přes všechny jízdní pruhy. Potom na D1 z Brna do Prahy ještě jednou opatrně u nájezdu od Koberovic na kilometru 74. Teď za pravotočovou zatáčkou se brzdí a vybočuje, je tam zabraný levý pruh, sbírají tam náklad vysypaný z nákladního auta. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy stále dlouhé kolony, první část hned za exitem Tasov na kilometru 154 a různě roztrhané je to i osobní auta až do Brna do omezení u D2. Silnice 3 Praha Benešov je u sjezdu na Nespek je nadále uzavřená, obou směrně uklízejí tam po vážné nehodě. Směrem na Benešov vzniká kolona od sjezdu na Čtyřkoly po sjezd na Čerčany, kde provoz odklánějí, je to asi na 20 minut plus další zdržení potom v Čerčanech. A směrem opačně na Prahu se auta sunou za Benešovem zhruba od Tuženky přibližně čtvrt hodiny ke sjezdu na Nespeky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Na ministerstvu obrany nečekaně končí špičkový diplomat a odborník Jiří Šedivý. Muž, který vyjednával s NATO ohledně obranného rozpočtu a dlouhodobě upozorňoval na to, že nesplníme závazek vůči spojencům. Co jeho náhlý odchod vypovídá o stavu rezortu a kdyby zítra překročila naše hranice nepřátelská vojska, jsme v dobrých rukách? Hostem Osobnosti Plus je předchůdce Jiřího Šedivého ve funkci vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie, nyní bezpečnostní analytik CEVRO univerzity Jan Jireš. Vítejte, pane Jireši, dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
8: I pro vás je, pane Jireši, ten náhlý odchod pana Šedivého z ministerstva obrany z takové jako docela hodně důležité pozice překvapením?
9: Ano, je to pro mě překvapení. Jiří Šedivý tam byl 10 měsíců, nebo bude tam 10 měsíců. Je to, jak jste sama řekla, špičkový odborník na bezpečnostní a obranou politiku. Vlastně v České republice neexistuje člověk, který by měl lepší background. Jiří Šedivý byl náměstek generálního tajemníka NATO a byl ředitel Evropské obranné agentury. Nikdo takový jiný v České republice není.
8: Vy máte nějaké vnitřní informace, jestli jo, tak mi stejně nepovíte, ale zkusit to musím, a tom, proč k tomuhle vlastně došlo?
9: Ne, skutečně nemám informace o tom, co se stalo a asi nikdo z nás a netušíme, jaké konkrétní věci se seběhly, které vyústily tady v toto tak, z mého pohledu nešťastné řešení.
8: Tak já snad jenom připomenu, že podle týdeníku Respekt to nabralo všechno docela rychle. Spát poté, co se vrátil pan Šedivý z jednání s šéfem NATO, přinesl čerstvá a perfektní čísla, myslím, která seděla o tom, jak se vyvíjí náš závazek směrem k NATO. Ta čísla byla dost tristní, 1,78% na HDP. A poté k tomu uspořádal meziresortní poradu. A v ten okamžik, a připomínám, že to čerpám jenom z toho Respektu, v tom okamžiku měl Andrej Babiš zatlačit na pana ministra Zunu, že
10: ten, kdo tohle dělá, takže tam nemá co dělat. Je to možný? Nebo co takový scénář vlastně by vypovídal?
9: Já fakt nevím. Opravdu nevím, co se tam seběhlo a jaký všechny okolnosti tomu předcházely. Opravdu nevím. Nicméně na základě těch informací z Respektu komentář, který se nabízí, je Don't kill the messenger. To znamená, Aliance vygenerovala nějaká čísla hodnotící, tedy jaký objem prostředků Česká republika investuje do obrany. A pokud by tato čísla z Aliance nepřivezl pan vrchní ředitel Šedivý, tak by je přivezlo několik desítek jiných lidí, včetně našeho velvyslance při NATO a celého jeho aparátu. Takže ta čísla, která vygenerovalo na to a které se tedy objevily i ve veřejném prostoru a konec konců premiér o nich sám hovořil. On sám to číslo 1,78% na rok 2026 zmínil. Tak to jsou zároveň jako čísla, která jako nehledeme zatím nějakou velkou vědu. Ta alianční definice obranných výdajů je vlastně strašně jednoduchá. A pokud třeba neustále ve veřejném prostoru v posledních dnech a týdnech se objevuje pojem vyjednávat s NATO o obranných výdajích, tak vlastně z mého pohledu jako člověka, který léta strávil se v Atlantické alianci a zabýval se právě problematikou obranných výdajů a investic do obrany, je to vlastně jako trošku nesmyslné, protože tam jako nejde o žádné vyjednávání s aliancí. Prostě ta pravidla jsou jasná. Ta definice je jednoduchá a ten stát buď ty závazky splní nebo nesplní.
10: Já jenom, jestli by se tenhle scénář, který jsem popsala, ukázal jako pravdivý, tak to by svědčilo o tom, že nás nepálí tolik jakýkoliv problém, ale pálí nás, když o tom problému někdo mluví. Což by mohla být taky cesta do pekel.
9: Mohlo by to tak být, ale já skutečně nevím, k čemu tam došlo. Ne. A zároveň samozřejmě, ale o tom se hovoří několik měsíců od začátku letošního roku, respektive od ledna, kdy vláda rozhodla o tom škrtu v obranném rozpočtu. A vlastně od té doby to téma je velice intenzivně žije ve veřejném prostoru v médiích. Mluví o tom Američané, mluví o tom naši spojenci v Severoatlantické alianci, takže určitě pan vrchní ředitel Šedivý nebyl jediný ani první, kdo tato čísla přinesl, nebo kdo je měl k dispozici, nebo kdo o tom problému hovořil. A to si myslím, že on ani ve veřejném prostoru o tom nehovořil. On byl velice zdrženlivý.
10: Víte, jak jste říkal, prostě jsou tady nějaká úplně jasná kritéria zvedení Severoatlantické aliance a není o čem diskutovat, není o čem jednat, protože buď ta kritéria splníš, nebo nesplníš. Tak. Teď si uvědomuji, že tu cestu do Ankary na summit Severoatlantické aliance do značné míry vládní představitelé brali jako prostor pro vysvětlování. Proč mi tak málo? Tak to jsou úplně, řekla bych, vedle?
9: Takhle, samozřejmě určitý prostor pro vysvětlování a jednání v rámci aliance ohledně obranných výdajů a obranných investic určitě existuje. V tom smyslu, že ten závazek, to znamená dostat se na 3,5% HDP v těch skutečných jádrových obranných výdajích do roku 2035, vlastně může ten každý stát realizovat jaksi různým tempem a různou cestou. To znamená, například je na každém státu, aby si určil, jakým tempem se k tomu cíli bude ubírat. A tohle jsou samozřejmě věci, které snad to lze diskutovat.
10: No jasně, ale tohle je, abych tak řekla, my máme problém se splněním původního požadavku, který byl stanoven v roce, tuším, 2000.
9: To úplně poprvé bylo na té, řekněme, neformální úrovni v roce 2006 a potom ten pevný psaný závazek byl z roku 2014.
10: Takže teď jako všichni, nebo většina států členských NATO řeší už, jak se dostanou k těm 3,5.
9: Je to tak?
10: Zatímco my řešíme, jestli se dostaneme k těm 2.
9: Ano. Jako myslím, že ty 2% jsou, jak se říká, non-negotiable. Hmm. Jo? Samozřejmě já jsem hovořil o tom, že pokud se bude jednat o ten další nárůst nad rámec těch 2%, tak říkám, tam je třeba k diskuzi v rámci aliance o tom tempu. Zároveň ale samozřejmě ten růst těch obranných výdajů by měl být nějak jako věrohodný a předvídatelný i z hlediska třeba absorpční schopnosti toho domácího obraného systému. To znamená, tím jenom chci říct to, že ano, na jednu stranu státy mají, jsou suverénní státy a mají možnost si sami říct, jako jakým tempem se k těm cílům chtějí dostávat. Ale zároveň by bylo jako velmi nevěrohodné, pokud Česká republika by do roku 2034 dávala třeba ty 2% HDP a potom tvrdila, že z roku na rok se dostane na 3,5%. Jasně. To by asi úplně přesvědčivé nebylo.
10: Tak měli bychom si říct, že bude skvělé, když se nám podaří splnit ten závazek z roku 2006, ta 2%. Že?
9: Přesně tak. Já vnímám, že v posledních dnech jak pan ministr Zuna, tak někteří další vládní představitelé vlastně veřejně potvrdili, že hledají dodatečných 20 miliard korun v rozpočtu na rok 2026, které by mohly být přidány do rámce obranných výdajů, a vnímám to velmi pozitivně a doufám, že se jim to podaří a držím jim palce.
10: Když, a buďme střízliví, ale když se teď střízlivě podíváme na vedení rezortu, na vedení celé vlády, protože odtamtud jdou ty rámce směrem dolů, tak máte pocit, že ministerstvo obrany je nastavené k tomu, aby se jako potýkalo s tou složitou situací, ve které jsme?
9: Někteří představitelé vlády v posledních měsících vlastně říkali i veřejně, že obrana není jejich priorita. To je pravda. Na druhou stranu v programovém prohlášení vlády v kapitole obrana je řada ambiciozních prohlášení a slibů. Například se tam píše, že prioritou bude pořizování systému protivzdušné obrany. A pro zemi, která nemá námořnictvo a která nemá jaderné síly, tak protivzdušná obrana je zhruba to nejdražší, co existuje a co si lze v té oblasti obrany pořídit. To znamená, aby vláda dokázala například naplňovat své programové prohlášení v oblasti zajištění protivzdušné obrany, tak prostě bude muset investovat v následujících letech stovky miliard korun.
10: Tak, ale já jsem teď, když jsem takhle to z vás dolovala, tak jsem jenom chtěla slyšet, když vezmete dohromady prostě všechny indicie, které z toho rezortu jdou, o tom, jak ministr musí poslouchat pana Okamuru, o ničem nesmí mluvit, zároveň musí poslouchat pana Babiše, když pan Šedivý prostě musel opustit nebo opustí ke konci tohoto měsíce ministerstvo obrany. K tomu to, jak plníme závazky, k tomu další a další a další věci. Tak máte pocit, že jsme jako česká společnost prostě v dobrých rukách, pokud jde o obranu této země?
9: Chci říct asi tři věci k tomu. Za prvé úplně tedy otevřeně, a je to skutečně můj jaksi hluboký názor, že v kontextu stávající české vlády a v kontextu situace, ve které se nacházíme, tak ministr Zuna jako osoba je ta nejlepší volba pro ministra obrany. Říkám v kontextu, v jakém se nacházíme. Je to opravdu odborník, zná ten systém důkladně a zevnitř, má západní vojenské školy, znám ho dlouho, vím, co si myslí, a opakuji, že v té dané situaci si myslím, že personálně je to ta nejlepší volba jako ministra obrany.
10: Přestože se zdá, že tedy no, ustupuje šéfům.
9: Tak asi je v takovém postavení, kde nemá jinou možnost, a je to samozřejmě jaksi původem nepolitik. Je sice vicepremiér, ale je prostě svým založením i svým backgroundem nepolitik. Je to voják, je to odborník na obranu. Takže už to nějakým způsobem asi vymezuje jeho hrací pole. Ale ještě jsem chtěl doplnit další dvě věci. Ta další věc je ta, že řada problémů, na které narážíme, tak vlastně jsou nějaký dlouhodobý systémový věci, jo, se kterýma neudělali nic ani předchozí vlády, přičemž ta předchozí vláda, které já jsem sloužil, tak v řadě věcí významně pokročila kupředu a řadu věcí začala řešit nebo vyřešila. Ale ten komplex těch problémů, který se desetiletí neřešili, je tak obrovský, že opravdu to nejde udělat z roku na rok, nejde to udělat ani během 4 let. A vlastně s podobnými problémy, se kterými zápasily předchozí vlády, tak dneska zápasí i stávající vláda a pan ministr Zuna. Úplně konkrétně mám třeba na mysli velice zdlouhavé a zkostnatělé rozhodovací procesy, například právě v oblasti vyzbrojování. My potřebujeme kromě jiného radikálně reformovat ten celý akviziční systém ministerstva obrany i na základě zkušeností z války na Ukrajině, kdy prostě vidíme, že dneska a v budoucnosti ty věci bude potřeba dělat radikálně rychleji než kdykoliv v minulosti. A to jsou prostě nějaký objektivní systémový problémy, na který by narazila každá vláda a každý ministr obrany. A to přímo souvisí s tou efektivitou obranných výdajů a schopností, jak si splnit ty alianční cíle. A já doufám, že třeba právě v této oblasti, jako je revize nebo reforma akvizičního procesu ministerstva obrany, tak právě pan ministr Zuna má velkou šanci uspět.
10: No, já jsem jenom pro zajímavost se snažila dohledat, jak daleko je ta revize akvizičních systémů.
9: Ano.
10: A zjistila jsem, že nikde. Respektive nikde se o tom nepíše.
9: Tak Dobře, já doufám, že...
10: To je jenom jo, pro to, zajímavost. To, ne, víte, nejde,
9: to asi není na mě, já jenom doufám, že to proběhne.
10: Ne, víte, já v podstatě mířím svými dotazy jenom k tomu, že sám o sobě fakt, že v dnešním světě a ve stavu západního světa, Ameriky a všeho, co se děje, nemít obranu jako prioritu je prostě nerozum.
9: Já s tím vřele souhlasím a chtěl jsem právě doplnit ještě tu třetí poznámku. A to je jaksi velice sebezpytná otázka týkající se stavu a požadavků české společnosti. Chce to česká společnost? Chce česká společnost, aby vláda výrazně investovala do obrany?
10: Ale jestli mohu,
9: ano.
10: Pak bychom se mohli ptát, jestli chce česká společnost platit daně.
9: Já si za sama souhlasím. Samozřejmě je to kombinace obou věcí. Zaprvé je to nějaký vliv veřejného mínění, vnímání hrozeb, to jestli česká společnost vnímá hrozby podobně jako Poláci nebo Baltové nebo Skandinávci. Odpověď je, že nikoli nevnímá. Česká společnost vnímá pravděpodobně bezpečnost a bezpečnostní hrozby podobně jako třeba Rakušané nebo část Němců. Což je asi jako nerozum i z ohledu na nějakou naši historickou zkušenost a s ohledem na naše geografické položení, ano, jistě, ale prostě nějakou roli pro to politické rozhodování to hraje. Prostě politické reprezentace, a teď se to týká jakýchkoliv vlád a jakýchkoliv politických stran, prostě do velké míry nevyhnutelně odpovídají na nějakou společenskou poptávku a úplně prostě nemůžou dělat něco, co jako je v úplném rozporu s nějakým společenským očekáváním.
10: No,
9: na druhou stranu, vřele jak si souhlasím s tím, že obzvláště v oblasti obrany je nezbytný a klíčový ten takzvaný politický leadership. To znamená prostě to vedení toho státu musí říct OK, my prostě tady objektivně potřebujeme něco udělat a musíme to těm lidem vysvětlit. No, musíme být schopni to lidem vysvětlit.
10: Tohle je přesně ono, na co se ptám. Tak my vlastně, a teď mluvím o politické reprezentaci, vůbec neumíme vysvětlit, nebo politici neumí vysvětlit, v jaké smysl situaci, před čím musíme být obezřetní a proč. A naopak ústy význačných osobností hnutí ANO například vysvětlujeme, oč důležitější je železniční infrastruktura než obrana. A pak se máme divit, že není společenská poptávka potom, aby rostly výdaje na obranu.
9: Jo, je to tak, máte pravdu. Ale s tímhletím dlouhodobě se potýkají všechny vlády. Myslím, že ani ta předchozí vláda nebyla úplně úspěšná v té komunikaci s veřejností a v tom vysvětlování toho, co je potřeba a čemu hrozíme. Jo. Třeba uvedu konkrétní příklad podpora Ukrajiny. Myslím si, že my oba považujeme podporu Ukrajiny za něco, co je v bytostném bezpečnostním zájmu České republiky a Evropy. Myslím si, že třeba tenhle ten aspekt ta předchozí vláda nedostatečně efektivně vysvětlovala, že vlastně předchozí vláda hodně zdůrazňovala ten morální aspekt podpory Ukrajiny. Jasně, je to relevantní, jo? Pochopitelně, jedná se o pomoc slabšímu státu, který byl napaden agresorem. Pochopitelně, ten morální aspekt a ta morální rovina tam je. Ale myslím si, že z hlediska třeba veřejné komunikace by bylo bývalo mnohem efektivnější, kdyby ta vláda pragmaticky a racionálně mnohem víc argumentovala tím sobeckým bezpečnostním zájmem České republiky, který v té podpoře Ukrajiny je a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím, že jak si ta komunikace s veřejností v oblasti obrany a bezpečnosti je prostě dlouhodobým problémem.
10: Mimochodem, jeden na tohle téma, jeden z mých hostů tady prohlásil, že Evropa už má armádu a že nejmocnější evropská armáda je ta ukrajinská, protože brání vlastně celou Evropu. A to je ta message, o které mluvíte,
9: ano,
10: kterou se nám nepodařilo ano, nebo politikům ano, vlastně ano, prodat.
9: Je to tak. No. Je to tak.
10: Víte, kdyby nakonec došlo k tomu a nikdo z nás není schopen vlastně rozlišit, jestli Donald Trump hraje nějaké marketingové divadlo, nebo to myslí vážně, ale kdyby nakonec došlo k tomu, že Američané by prostě opustili Severoatlantickou alianci, jí jsme členem. Neznamenalo by to nic jiného pro zbylé státy, než že výdaje na obranu by se musely ještě výrazně prostě zvýšit.
9: 100%.
10: Takže teď bychom byli ve stádiu, že by se navýšily ty příspěvky a na ty bychom taky neměli.
9: Mm-hmm.
10: A kdybychom neměli, jako nemáme teď, tak nám ani nikdo nepomůže.
9: Ano, takže přesně se, tak to je.
10: Takže se ocitáme prostě tak v takovém zvláštním jako nejistotě, co by s námi vlastně bylo. Chápu to dobře.
9: Chápete to naprosto dobře. A já to ještě shrnu z jiného konce nebo z opačného konce. Aby fungovala alianční kolektivní obrana, tak všechny spojenecké země musí plnit své závazky. To znamená kromě jiného dávat adekvátní peníze na obranu a adekvátně do obrany investovat. Pokud to nebudou dělat, tak ta věrohodnost kolektivní obrany bude oslabována nebo dokonce se úplně rozpadne, protože prostě v rámci aliance bude jaksi oslabovat solidarita mezi spojenci a v první řadě by se to týkalo těch Američanů jako nejdůležitějšího člena NATO. To znamená, my musíme zvyšovat naše obranné výdaje a víc investovat do obrany, abychom udrželi soudržnost, solidaritu v rámci NATO a abychom udrželi věrohodnost kolektivní obrany. A paradoxně, pokud to nebudeme dělat a povede to k tomu, že nastane tenhle ten negativní scénář, to znamená kolektivní obrana v rámci aliance se rozpadne nebo přestane být pro protivníky věrohodná, tak paradoxně následně o to víc členské země NATO, včetně České republiky, budou do té obrany muset investovat. A už to nebudou jenom 3,5% HDP, ale bude to třeba 5 nebo 6% nebo 7% HDP. Samozřejmě pokud...
10: Tohle by si to mimochodem
9: pokud teda ta třetí alternativa je prostě nebránit se a vzdát se. Jako řekněme si to úplně na rovinu. Jako položme si všechny ty alternativy na stůl.
10: Jasně.
9: Jo? První alternativa, která je nejlevnější a možná jaksi nejlogičtější z pohledu našich národních zájmů
10: je
9: a budoucnosti našeho státu a našeho národa, je prostě plnit závazky v rámci NATO, které již existují. Tak. To je nejjednodušší a nejrychlejší a nejspolehlivější prostě varianta. Druhá varianta, když tu první variantu dělat nebudeme, je, že se NATO rozpadne nebo se rozpadne minimálně systém a věrohodnost kolektivní obrany a budeme muset, abychom se ubránili, do naší obrany dávat 6-7% HDP. Třetí varianta, abychom to plně vyčerpali, je, že nebudeme dělat nic a v případě ohrožení se vzdáme.
10: Tak. To bychom ušetřili, že?
9: To bychom ušetřili, ano.
10: Tak.
9: Asi ne dlouhodobě, ale řekněme krátkodobě.
10: Jan Jireš, bezpečnostní analytik CEVRO univerzity, je dnešním hostem Osobnosti plus, když jsme byli u toho Trumpa. Když předvádí Donald Trump takové ty jeho oblíbené tanečky o tom, jak na to stojí za starou Belu a jak Amerika vlastně jako už jí to nebaví a nechce tam být a blablabla, jak se říká hezky česky. Uvědomuje si podle vašeho názoru to, jak strašně moc nahrává tomu Rusku, když takhle znevěrohodňuje samou alianci?
9: Tak z hlediska jako tradičního přístupu ke kolektivní obraně samozřejmě je to tak, jak říkáte. To znamená, že podkopává vlastně věrohodnost té kolektivní obrany. Ale prostě Donald Trump ve všech oblastech politiky a i ekonomiky se vědomně rozhodl rozbourat ta tradiční očekávání. To znamená i v této oblasti obrany a odstrašení a Severoatlantické aliance. Takže to není nic překvapivé, on se tak chová všude jinde, ale zároveň pořád si vlastně myslím, že ta věrohodnost té kolektivní obrany, respektive odstrašení, drží. A drží z toho důvodu, že pořád vlastně funguje to, čemu se říká jako madman approach, to znamená přístup šílence, kdy prostě jaksi tou rétorikou a tím častým měněním těch pozic a těch messageů, včetně velice jako i pro ty protivníky vlastně nerozklíčovatelných a těžko pochopitelných jaksi sdělení, jaksi vůči americkým spojencům, tak vlastně ani ti potenciální protivníci a agresoři úplně nevědí, co očekávat a vlastně nevědí, jak by se Spojené státy v té krizové situaci zachovaly. A proto si myslím, že ta alianční kolektivní obrana odstrašení, její věrohodnost pořád ještě drží. Já neříkám, že to je takhle dlouhodobě udržitelný, to samozřejmě asi není. Jo? To jako časem by to definitivně začalo korodovat, ale zároveň prostě za půl roku jsou midterms v Americe a za 2,5 roku jsou prezidentské
10: tak
9: volby.
10: Vy si vážně myslíte, že je Amerika nastavená v závislosti na midterms na to nějakým razantním způsobem změnit svoji obrannou politiku a jinak pojmout své členství v NATO? Takhle, to jakoby, se asi nezmění, že tak, jo?
9: Jasně, ale na té praktické a vojenské úrovni v rámci NATO ta americká politika je pořád stejná jako už léta a desetiletí. To znamená na té praktické úrovni, jakoby, dobře, můžeme se za chvíli bavit o tom oznámeném částečném stahování amerických sil z Německa, jasně. Ale co se týká americké role v NATO a amerického zapojení do toho obranného systému NATO, tak tam se vlastně navzdory té rétorice, která přichází z Bílého domu, tak tam se vlastně no, nic
10: ale,
9: nemění.
10: Ale jako, my nevíme, pardon, jestli se nic nemění.
9: No víte, víme, no, víme
10: ne,
9: to.
10: Ne, to bychom museli víme vyzkoušet, to. Ten
9: tak
10: článek 5.
9: Ano, pochopitelně. Jako dokud nedojde ke krizové situaci a dokud nedojde prostě k diskuzím mezi spojenci o aktivaci článku 5, tak nevíme, jak by to dopadlo. Ale to jsme nevěděli od roku 1949. To jsme nevěděli ani před 10, 15 nebo 20 lety a netýká se to v takové situaci jenom Američanů, ale týká se to všech spojenců, jak by se zachovali a jak by je rozhodli, protože samozřejmě i v těchto těch nejdůležitějších vlastně věcech aliance rozhoduje konsenzem všech svých členů. Takže tohle jsme nikdy nevěděli a to vždycky byla nějaká míra nejistoty v rámci aliance.
10: Dobře,
9: ano,
10: ale
9: teď
10: takže
9: svou rétorikou Donald Trump tu míru nejistoty samozřejmě zvyšuje a posiluje, tak, pochopitelně. Ale jenom prostě chci říct, že pod tady tou politickou rovinou samozřejmě jsou ty praktické věci, které se týkají fungování NATO v té vojenské oblasti, například fungování stálé velitelské struktury, kde prostě dnes a denně 24 hodin 7 dní v týdnu sedí 10 000 spojeneckých důstojníků, přičemž největší počet je Američanů a ty prostě neustále vyhodnocují situaci a připravují alianci na kolektivní obranu. A tady v těchto těch věcech vlastně se nic nemění a nezmění.
10: Vy jste zmínil ty Němce a odchod Američanů z Německa. Víte dobře, že Německo přišlo s tím super ambiciózním plánem, aby mělo úplně nejsilnější armádu v Evropě. A já se ptám, rozumíte těm občasným obavám z německé armády, které občas prolítnou Francií a Británií, že tady tento typ mocnosti znovu buduje silnou armádu? Nebo je to úplně, že slyšíme trávu růst? Prosím.
9: Rozumím tomu pouze v jednom jediném smyslu, a to v tom, kdo v budoucnosti teoreticky nebo hypoteticky může v Německu vládnout. Pokud by v Německu vládly ty současné dosavadní mainstreamové politické strany, tak z toho žádnou obavu nemám a myslím si, že žádnej příčetný Evropan z toho dneska obavy nemá. Samozřejmě jiná věc je nějaká politická perspektiva nebo perspektiva domácího politického vývoje v Německu, pokud by se někdy v budoucnosti v Německu dostali k moci politické strany, které by nebyly takovým způsobem vyrovnané s německou vinou za druhou světovou válku a nebyly by tak hluboce a intenzivně zapojené do těch mezinárodních struktur v Evropě, to znamená jak NATO, tak Evropské unie.
10: Mluvíte pokud o by AfD tedy?
9: Mluvím primárně o AfD, je. Ano, samozřejmě. Rostoucí role Německa v evropské obraně je něco, po čem většina Evropanů a většina evropských vlád léta volala. Vždycky bylo jasný, že obrana Evropy musí do velké míry stát na Německu. A Německo to donedávna nedělalo. A všichni prostě si na to stěžovali, včetně Poláků, včetně různých polských vlád. Volali potom, aby Německo dělalo víc v obraně a zapojilo se víc do obrany Evropy. Takže my všichni jsme to chtěli v Evropě. Jo.
10: Já už vám do toho musím vstoupit, no. Ať nám taky něco zbyde na příště. Jan Jireš, bezpečnostní analytik CEVRO Univerzity, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
9: Moc mě těšilo. Mějte se hezky, nashledanou.
10: Barbora Tachecí přeje hezký den.
5: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Západní Ukrajina čelí masivnímu útoku ruských dronů. Slovensko na 2 hodiny preventivně zavřelo hranici.
11: Finančná správa odporúča verejnosti, aby rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
3: Policie pátrá po ukradené lebce svaté Zdislavy. Arcibiskup vyzval zloděje, aby vzácnou relikvii vrátil.
12: Štěstí ti to nepřinese, vrať to.
3: Slavia si večer může zajistit titul ve fotbalové šancelize, musí k tomu porazit Jablonec. Silnice 3 je u Nespek ve směru na Benešov uzavřená a počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně i jinde v Krušných horách sněžení a teploty do 16 stupňů. Je středa 13. května, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinskou zakarpatskou oblast zasáhl nejtěžší ruský útok od začátku války. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko vyslalo asi 800 dronů, které zabily 6 lidí. Zakarpatsko je nejzápadnější oblast Ukrajiny sousedící se Slovenskem. To dnes zhruba na 2 hodiny uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Finanční správa uvedla jako důvod bezpečnostní situaci. V tuto chvíli už by většina přechodů měla být opět otevřená. Podrobnosti má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová.
13: Všech 5 hraničních přechodů s Ukrajinou v tuto chvíli už opět funguje normálně. Podle mluvčího finanční správy Daniela Kováče se začaly postupně otevírat kolem 17. hodiny, přičemž uzavřené byly kvůli bezpečnosti už zhruba kolem 15.00. Zároveň zdůraznil, že s opatřením přišla první Ukrajina. Slovensko hraniční přechody uzavřelo až následně. Na hranicích se podle televize Teatry dočasně vytvořily kolony. I ty už by se pomalu měly dávat opět do pohybu. Podle starostů obcí u ukrajinských hranic je na slovenské straně zatím klid. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Východní křídlo Severoatlantické aliance bude posilovat protileteckou obranu před raketami a drony z Ruska. Takový je závěr dnešního summitu 9 východoevropských členů NATO v Bukurešti. Na vzniklé nebezpečí chtějí východní členové aliance reagovat posílením výrobních kapacit ve zbrojním průmyslu a také společnými nákupy techniky.
14: Opakovaná narušení vzdušného prostoru východních členů aliance nepilotovanými letouny a drony z Ruska ukazují podle závěrů summitu na nutnost konsolidovat protivzdušnou obranu NATO. S iniciativou na spojení znalostí, sil a peněz v tomto směru přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho myšlenku vysvětlil prezident Petr Pavel.
15: Bychom mohli dát dohromady ukrajinskou zkušenost z moderního válčení a know-how pro výrobu některých prostředků se zdroji finančními především a kapacitami výrobními některých evropských zemí.
14: Tím by se dalo podle českého prezidenta přispět k lepší protiletecké obraně hlavně zemí na východní výspě Severoatlantické aliance. Myšlenka je to podle Petra Pavla zajímavá, bude se o ní dál debatovat. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty včera někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skříňku s lebkou, při odchodu ho zachytila kamera.
16: Že někdo takhle dokáže tohleto vzít, lebku.
17: Diví se Věra Průšová, pravidelná návštěvnice baziliky. Kdo mohl vzácnou relikvii ukrást, neví ani představený místního kláštera Pavel Majer. Jisté podezření, ale má.
18: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jméno říkat nebudu.
17: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že se lebku svaté Zdislavy podaří vypátrat.
19: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného.
17: Policie po pachateli oděném v tmavém oblečení se světlou obuví pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
3: Fotbalisti pražské Slavie za 2 hodiny poprvé od sobotních výtržností nastoupí na svém stadionu v Edenu. Zápas proti Jablonci se bude hrát bez diváků. O zpřísnění pravidel na fotbale dnes ve sněmovně znovu jednali i politici a podrobnosti doplní reportérka Adéla Burešová.
20: Národní sportovní agentura by mohla zřídit nový registr problémových fanoušků. Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by si do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
21: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
20: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
22: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je nucen tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
20: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Americký prezident po 9 letech znovu přiletěl do Číny. Setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem čeká Donalda Trumpa zítra ráno. Hostitelé pro Trumpa připravili uvítací ceremoniál s vojenskými poctami, čestnou stráží a 300 mladých lidí s americkými a čínskými vlajkami.
0: S Trumpem z prezidentského letounu na červený koberec vystoupili také dva podnikatelé, Elon Musk z Tesly a Jensen Huang ze společnosti Nvidia. Ti vedou početnou delegaci významných amerických šéfů, kteří chtějí uzavřít klíčové dohody v oblasti čipů, umělé inteligence, nákupu sojových bobů i letadel Boeing. Trump i čínský prezident Xi Jinping mají silný zájem na otevření Hormuzského průlivu a na pořadu dne bude také otázka nezávislosti Tajvanu, který si Čína chce podmanit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Poslanci znovu projednávají návrh, že by Nejvyšší kontrolní úřad dohlížel na hospodaření veřejnoprávních médií. Ústavní novelu předložil Senát, ve sněmovně návrh ve druhém čtení. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
1: Návrh podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčí k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
2: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
1: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
23: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
1: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě dostatek najde. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru Nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Nový dokumentární cyklus 72 hodin ukáže, jak by Češi zvládli několik dní bez elektřiny a spojení s okolím. Od neděle ho nabídne YouTubeový kanál platformy Czechsperiment.
24: A víš, co si vem?
25: Určitě nějaký drogy.
26: Nějaký chlast.
27: Tohle je parfémovaná mlha.
28: Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na tři dny. Nejlépe si poradil Henaděj Artemenko, pocházející z ukrajinského Charkova.
29: Člověk musí počítat s tím, že se musí postarat sám o sebe, ne spolíhat na stát.
28: Tři vybrané dobrovolníky pak tvůrci uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny a spojení s okolím strávili 72 hodin.
30: Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
28: Říká režisér Jan Látal. Chování lidí po celou dobu sledovali odborníci z oblasti krizové připravenosti, záchranných složek a psychologie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
31: Fotbalisté Slavie si můžou večer zajistit obhajobu titulu v šancelize. Pokud porazí Jablonec, budou mít v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok. Výkop je ve 20 hodin. Hradec Králové ve třetím kole nadstavby nastoupil proti Slovanu Liberec. Podrobnosti ze zápasu přidá reportér Tomáš Borovec.
4: 39. minuta utkání. Hradec Králové vede nad Libercem 1-0 a o ten gól, o to vedení se postarali domácí fotbalisté při standardní situaci. Po rohovém kopu jemně tečoval Martin Suchomel míč takovým způsobem, že doskákal k zadní tyči až do liberecké branky. Takže ve 39. minutě 1-0 pro domácí tým z Hradce Králové. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
31: Čeští házenkáři nastoupí v Brně proti Francii v play-off kvalifikace na mistrovství světa. Utkání začne v hale Rondo ve 20 hodin. Na šampionát postoupí tým s lepším celkovým skóre ze dvou vzájemných zápasů.
6: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy dlouhá kolona, na první část pozor, za Velkou Bíteší na kilometru 163 brzdí se do zastavení i osobní auta, pak je to různě roztrhané až do Brna. Na D5 před Prahou směrem z Plzně stále kolony za Loděnicí z 9. kilometru na Pražský okruh Ořechu až 40 minut osobním autem. Na D8 z Ústí na Prahu kolona za sjezdem na Řehlovice z 62. kilometru do zúžení v tunelu Radejčín na 60. zdržení kolem 10 minut. A silnice 3 Praha Benešov po vážné nehodě u sjezdu na Nespeky stále uzavřená, kolona už jen směrem na Benešov od odbočky na Čtyřkoly asi čtvrt hodiny k odklonu u sjezdu na Čerčany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně i jinde a v Krušných horách taky sněžení. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11, na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
32: Jak chce ministr pro sport zlegalizovat používání kamer pro rozpoznávání obličejů u vchodů do stadionů? Čeho chce dosáhnout Donald Trump v Číně a jaké prostředky může použít? A jaké jsou a jak se mění české hospody? Proč to zajímá také vědce? I o tom budeme mluvit. Jednou z možností, jak řešit problémy s výtržníky na fotbalových stadionech, by mohl být rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Ten by mohl vzniknout pod Národní sportovní agenturou a obsahoval by obličeje těch, kteří mají zakázaný vstup na stadion. Kamery u vstupu by pak pořadatelům signalizovaly, kdo nemá na stadion projít. Další možností, jak problémy řešit, by mohly být i vstupenky na jméno. Po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským to ve sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů a právě ten je teď ve vysílání a my se můžeme zeptat na podrobnosti. Dobrý den.
7: Hezké odpoledne.
32: K tomu rejstříku, co si představit pod tím, že by kluby sdílely data anonymně?
7: My určitě chceme maximálně chránit osobní údaje. To znamená, my nechceme, aby bylo možné plošně například skenovat pomocí umělé inteligence a rozpoznávání biometrických údajů celé stadiony, ale rádi bychom, aby zaprvé osoby, které byly již odsouzeny na základě platného trestního zákoníku k zákazu vstupu na stadion, anebo ty, které označí konkrétní klub při nějakém konkrétním provinění,

0: ochranu osobních údajů, ale i s dalšími kolegy, poslanci, zástupci například ministerstva vnitra. V tom zákoně by bylo jasně stanoveno, jakým způsobem je možné do takového konkrétního registru ty osoby vkládat. Samozřejmě by tam existovala možnost pro konkrétní osoby se bránit klasickou cestou. No a to anonymní, o kterém byste hovořila, znamená, že příchozí na stadion, tak jak je to v řadě dalších evropských zemí, by byl naskenován a bez nějaké identifikace jeho dalších osobních údajů nebo ztotožňování té osoby by ten systém poznal, že ten konkrétní návštěvník má nějaký problém a ten stadion má tím klubem zakázaný vstup.
1: A když bude upraven ten český zákon o ochraně osobních údajů, tak jde to legislativně upravit tak, aby bylo možné ty kamery použít a zároveň to nebylo v rozporu s tím evropským právem. Tady mluvím o tom AI Actu, protože ten v podstatě jakékoliv použití těch kamer s rozpoznáváním obličejů ve veřejných prostorech zakazuje.
0: Ano, to je přesně to, co jsme dnes řešili s vedením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Skutečně jde to. Šlo by o úpravu v zákoně o podpoře sportu. A ještě jedna důležitá věc, jste o ní mluvila už v úvodu. My teď řešíme, kde by takový registr byl umístěn. Zda by to byla například fotbalová asociace, anebo by to byla Národní sportovní agentura, která má tedy určitou výhodu v tom, že jde o ústřední orgán státní správy za prvé. A za druhé velkou výhodou je, že takový nástroj by mohl sloužit i ostatním sportům, například v hokeji nebo v nějakém jiném sportu.
1: Jak by měla být zpracovávána ta data z kamer a z jakých podmínek, aby se nedostala tam, kam nemají a nebyla zneužita? I to by tedy upravoval ten zákon?
0: Samozřejmě, a to je velice důležitá otázka, na tom nám velmi záleží a na tuto problematiku se velmi podrobně zaměříme. Už v současné době, když někdo jde na stadion, tak tam mají kamerové systémy, které v souladu se stávajícími platnými právními předpisy zaznamenávají prostory toho stadionu. Stadiony jsou dneska soukromé místo, není to veřejné místo, jsou provozovány soukromými subjekty, ale ty v souladu s GDPR dnes už vlastně využívají možnost kamerových záznamů. O čem se teď bavíme, je vlastně využití té biometriky, to znamená rozpoznávání těch konkrétních obličejů. Tam ta anonymizace je důležitá. Ono by to vlastně probíhalo tak, že řekněme si příklad, konkrétní stadion by udělil zákaz vstupu konkrétní osobě pro nějaký přečin, který tam učinila, to už může dnes podle návštěvního řádu, a jeho údaje by dal do toho systému a jakýkoliv další stadion, který by byl do toho systému zapojen, by mohl při příchodu na kameru zkontrolovat, zda ta osoba není právě Závadova. Pokud by nebyla, tak by ta data byla okamžitě smazána, to znamená, ta fotografie by se tam držela třeba 2-3 sekundy. Pokud by byla, tak by ta osoba nebyla vpuštěna na ten stadion a opět by ta data byla smazána.
1: No, provoz té AI detekce obličejů jedině, kde v Česku funguje, ve veřejném prostoru, je na pražském letišti. Mm-hmm. A i tam to musel schválit soud. Bylo by to tedy stejné? Musel by schválit soud vznik té databáze a možná i každého dalšího, kdo by byl do té databáze přidán, protože o to se teď vedou spory.
0: Podle dnešního jednání s předsedou a dalšími zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů by nemusel tuto věc schvalovat soud. Ono nejde o využití umělé inteligence v první fázi. Ono je rozdíl skutečně, zda využíváte biometriku anebo umělou inteligenci. Ty dvě věci se liší a skutečně se liší i jednotlivými právními předpisy Evropské unie. Takže nemusel by to schvalovat soud, ale samozřejmě by tam byla přísná pravidla, která osobní data se schraňují, jakým způsobem, jak se k ním kdo může dostat, jak anonymně a jakým způsobem mají být spravována z hlediska třeba jejich vymazání.
1: Vy jste mluvil také o tom, že chcete připravit další legislativní opatření. Včera jste mluvil o zákazu zahalování obličejů na stadionech, zpřísnění trestů za vstup na hrací plochu. Ono je to ale tak, že ta legislativa už v podstatě existuje. Problém je, že byla doteď ignorována. Typicky ten zákaz světlic na stadionu platí od roku 2022. Jak donutit kluby, aby tohle neignorovali, aby prostě dodržovali zákon?
0: Máte naprosto pravdu, už dnes existuje v přestupkovém zákoně možnost postihovat hříšníky za tyto věci. My jsme se dnes bavili se zástupci ministra vnitra o určitém zpřísnění toho přestupkového zákona, to je první věc. A druhá věc je, ano, samozřejmě musí to být jednotlivé kluby, kdo na to dbají, proto dnes při jednání s představiteli

0: i fotbalu, jsme se shodli na tom, že to musí být právě fotbalové prostředí, které se na tuto věc zaměří. Vezměte příklad mezinárodních utkání nebo utkání pohárů, kdy ta pyrotechnika se tam prostě neobjeví, protože ty pokuty jsou strašně vysoké pro ty kluby a naší národní ligy, kde se to bohužel děje. Takže oni nám také slíbili, že Fotbalová asociace České republiky se zaměří na tuto věc a budou hledat řešení i třeba v rámci zpřísnění těch pravidel a trestů právě pro kluby, které to nebudou dodržovat, protože oni mají vlastní možnost, jak zpřísnit tuto věc a opravdu často se to bohužel děje i se souhlasem, tichým souhlasem těch klubů.
1: Naším hostem byl ministr sportu za motoristy Boris Šťastný. Díky za váš čas. Naslyšenou.
0: Moc děkuji a hezký den.
1: Donald Trump přiletěl před pár hodinami do Pekingu, kde zítra zahájí oficiální část dvoudenní návštěvy Číny. Je to bezmála 10 let, co se tam naposledy vydal americký prezident. V roce 2017 to byl právě Trump během svého prvního mandátu v Bílém domě. Jak poznamenává agentura Reuters, tentokrát povede jednání se Xi Jinpingem v době, kdy se mu zjevně nedaří ukončit válečný střet s Iránem a tím víc mu záleží na tom, aby se do Washingtonu vrátil s příslibem vstřícnějšího přístupu Číny v oblasti obchodu a v bezpečnostních otázkách. Naším hostem je teď Aleš Karmazín, politolog z katedry asijských studií Pražské metropolitní univerzity, mimo jiné autor publikace Čínská politika za vlády Xi Jinpinga. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dá se shrnout, v jaké fázi čínsko-amerických vztahů Trump přiletěl do Pekingu?
2: Ano, dá. V podstatě ty čínsko-americké vztahy od nástupu Trumpa v tom jeho prvním prezidentském období prošly od té doby opravdu turbulentním vývojem a to spíš k horšímu. Ten vývoj byl asi nejradikálněji, se zhoršoval během pandemie covidu a od té doby v podstatě zaznamenáváme několik takových pokusů nějak ty vzájemné vztahy stabilizovat a zlepšit, což se daří částečně, ale jenom částečně omezeně, ale myslím, že jeden z těch největších nebo nejdůležitějších přelomových bodů přišel loňský rok v tom vzájemném vyjednávání právě mezi Xi Jinpingem a Trumpem v říjnu 2025, na což vlastně navazuje i to současné setkání částečně.
1: No, v říjnu oba státy vyhlásily jisté příměří v obchodní válce. Ta Trumpova nová cena čínské zboží nedostali obchodního rivala na kolena, jak zjevně věřil. Tak co si může v téhle oblasti slibovat od jednání s prezidentem Xi Jinpingem?
2: Myslím, že z obou stran tam bude vlastně snaha, jak už jsem to naznačil, pokusit se najít nějaký způsob spolupráce nebo aspoň nějaké stabilizace těch vzájemných vztahů. Myslím, že to je ten obecný cíl na obou dvou stranách. Potom v rámci těch ekonomických vyjednávání tam bude řada konkrétnějších cílů. Pro Donalda Trumpa jeden z těch podle mě velice důležitých zásadních cílů bude také to nedopustit, aby Čína přistoupila k nějakému zpřísnění exportu, vývozu vzácných zemin směrem z Číny do zahraničí, což je jedna z těch věcí, kterých se Trump obával nejvíce i během toho minulého roku. To se mu pravděpodobně podaří, tam se asi dá očekávat, že toho dosáhne a že ani Čína nebude nějak jako extrémně se snažit o nějakou zásadní eskalaci. Ale potom těch dalších témat tam bude celá řada.
1: Pokud jde o ty globální a bezpečnostní otázky, tak podle analytiků chce Trump žádat hostitele, aby přiměl spojence Pekingu iránský režim k dohodě s Washingtonem. Co by mohl nabídnout výměnou?
2: Pravděpodobně zároveň se bude snažit Peking a Xi Jinping dosáhnout toho, to prosakuje a bude se o to asi snažit, aby zabránili nebo omezili dodávkám amerických zbraní směrem na Tajvan, které pokračovaly třeba i během toho minulého roku. Je schválený další obrovský balíček toho prodeje amerických zbraní, který vlastně čeká na nějaké opravdu finální schválení a na realizaci. Ale nejsem si úplně jistý, jestli třeba k takovéhle v uvozovkách výměně podpory v rámci Iránu za to omezení dodávky zbraní na Tajvan dojde. Pokud by se podařilo jakýmkoliv způsobem čínské diplomacie dosáhnout toho, že by Američané skutečně reálně souhlasili a reálně přistoupili k tomu snižování vojenské podpory Tajvanu, tak si myslím, že by to byl obrovský úspěch pro čínskou diplomaci, ale nevím, jestli je to úplně reálné.
1: Co by to znamenalo pro Tajvan?
2: Pro Tchaj-wan by to bylo skutečně zásadní zpráva. Byť Tchaj-wan na nějaký potenciální konflikt s Čínou se připravuje v podstatě od roku 1949, a tak přece jenom ta jeho armáda není úplně v nejlepší kondici. A Spojené státy americké jsou naprosto klíčové pro zabezpečení vlastně bezpečnosti Tchaj-wanu i pro skutečně fungování armády, poskytování zbraní i výcviku a podobně. Takže pro Tchaj-wan by to byla zásadní moment.
1: Trumpa také doprovázejí přední američtí biznismeni, včetně majitele Tesly, Elona Muska a šéfa společnosti Nvidia, Jensena Huanga. Oni doufají, že Trump jim pomůže zajistit nějaký výraznější přístup na čínský trh. Je to vůbec reálné?
2: Částečně. Tam záleží asi především na tom, o jakém konkrétním obchodním nebo technologickém sektoru se bavíme a o jakých konkrétních firmách se bavíme. Pokud jde o ty dvě firmy, které jste zmiňovala, tak pokud jde o Teslu, tak Tesla má již svou továrnu v Číně a vlastně Elon Musk je známý tím, že je poměrně dost pro čínský a protitajvanský. Tam myslím, že jako nějaký zásadní problém není. Ten zásadní problém, kterému řekněme čelí Tesla, je obrovská konkurence na tom čínském trhu s elektromobily, ale to je nějaký jako obecnější problém, který vyplývá z toho, že ta konkurence je vysoká i mezi čínskými automobilkami, opravdu extrémní konkurence. A vyplývá také z toho, že vlastně čínský stát poskytuje subvence těm čínským firmám, ale to si myslím, že je zase něco, co asi tyhle ty vyjednávání nedokáží vyřešit, to je obecnější otázka. A pokud je o tu Nvidia, tak Nvidia sama má jako výraznější zájem o nějaké další dodávky čipů do Číny, ale tam to spíš brzdí zase ta americká administrativa, která vlastně Nvidia zakázala dodávat do Číny ty nejpokročilejší čipy prostě z obavy z toho, že by vlastně čínský režim z toho mohl těžit a získat nějakou technologickou výhodu.
1: Politolog z Metropolitní univerzity Praha Aleš Karmazín byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Hospoda je v Česku místem setkávání, místem, kde se vedou rozhovory o politice, o sociálních problémech, i o životě, i o ničem. A říká se, že jaký hospodský, taková je hospoda. Ale platí to ještě? Hospoda má u nás tradici, ale má taky budoucnost. O tom je třídenní konference Hospodu na lej, která má zmapovat proměnu pohostinských zařízení v moderní době a dnes začala v Benešově. Hlavním organizátorem je státní oblastní archiv v Praze a historik a organizátor konference Michal Horáček je teď ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat takovou konferenci? Co bylo tím impulzem podívat se podrobně na to, co se děje s hospodami?
3: Ano, popravdě tím hlavním impulzem bylo to, že o hospodě každý mluví, každý do ní v podstatě chodí, ale podívat se trošku za ní, co je za tím provozem, za tím, jestli existuje, jestli může fungovat, ne už každý ví. A my bychom se tady rádi v těch třech dnech konference podívali na zoubek tomuto tématu. Proč hospody zavírají, proč se mění jejich provoz, kdo do nich chodí a jaká je jejich budoucnost.
1: Když chce historik zkoumat, jak se mění fenomén české hospody, do jakých pramenů se ponoří?
3: No, to je trošku komplikovaná otázka, protože my jako historikové logicky koukáme spíš do pramenů, které se týkají věcí, které již uběhly za námi a hospoda je živý prostor, ve kterém se řeší spíš věci, které probíhají v současnosti a pokud nemusím hovořit o pramenech, tak raději budu hovořit o tom, že téma hospody my jako historikové budeme raději řešit v kooperaci s kolegy z dalších oborů, jako jsou sociologové, etnografové a podobní, kteří právě koukají na to téma i v současnosti. A my jako historikové jim případně můžeme dát nějaký komparativní pohled na to, jak se daná témata nebo dané procesy vyvíjely v minulosti.
1: Může vědec, který se zabývá hospodou, chodit do hospody? Neskresluje mu to celkový obrázek? Není potom ovlivněný?
3: Já bych řekl, že spíš naopak. Já si myslím, že vědec, který se zabývá hospodou, by do té hospody měl chodit, protože my všichni, což je nějaké téma, ve vědeckém výzkumném prostoru, tak všichni mají s problémem nějakého odstupu od toho tématu, které řešíme.
1: Já se omlouvám, my vás teď hůř slyšíme, možná jestli můžete dát telefon víc k sobě nebo jít k oknu, jestli by to bylo možné. Tak zatím ne, bylo to před chvilkou dobré, teď se to zhoršilo, ale zkuste pokračovat.
3: Slyšíme se? Pořád.
1: Ano, ano, ano, slyšíme se.
3: Jo, skvěle. Já jenom jsem chtěl vlastně upozorit na to, že si myslím, že možná větší problém, než to, že bychom byli součástí toho prostoru, který řešíme, tak naopak může být problém to, že nejsme součástí toho problému, který řešíme, a jsme se přesvědčili o tom, že ten inside the point, ten přístup, kdy vlastně vidíme blíž na toho tématu, je výhodou. Že ano, každý vědec, vědecký pracovník ví, že to téma, které řeší, musí mít od něj nějaký odstup, ale pokud zaznělo se řešit, musí být nějaký vhled a měl by si sám rozumět, vyhodnotit, aby potom do výsledku toho se vlastně výzkumu nezmizela, řekněme, nějaké informace, které budou zhodnocené nebo
1: zhodnocené. Já se omlouvám, ono to vypadá, jako kdyby vy jste byl v nějakém sklepním prostoru, takže ten zvuk je opravdu špatný, pokud to tak je, tak vás poprosím, jestli byste mohli jít někam, kde možná bude lepší signál. Já jen připomenu mezi tím, než se přesunete, že mluvíme o třídenní konferenci Hospodonalej, která mapuje proměnu pohostinských zařízení v moderní době. Zkusím se ještě zeptat, jestli se lépe uslyšíme, jak se změnil a mění ten náhled na to, co je tradiční hospoda a kdo nebo co určuje trendy. Tak já se moc omlouvám, já musím tento rozhovor ukončit, protože to spojení bohužel není vůbec ideální, ale my se určitě ještě k tomuto tématu vrátíme, protože to téma je velmi zajímavé. Zkusíme se třeba podívat na to, jaký bude výsledek třídenní konference, která se zabývá, jak se mění restaurace a hospody v moderní době, jestli se mění i to, jak Češi pijí pivo, oni ho teď spí doma, méně právě v restauraci, tak jak třeba i právě to mění české hospody. Naším hostem byl Michal Horáček, historik, který právě tuhle konferenci pořádá. Taková byla dnešní podvečerní publicistika. Teď už tu budou aktuální zprávy. Vy se k našemu vysílání můžete vrátit samozřejmě i v podcastových aplikacích i aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas.cz. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Třeba právě v nějaké té hospodě můžete se podílet na výzkumu.
4: 18:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Zatím neznámá látka, která unikla do řeky Moravy, podle hasičů zřejmě neohrozila ryby a vodní ptáky. Případem se zabývají od včerejšího odpoledne, kdy se o rozsáhlé skvrně na hladině dozvěděli. Přes šířku koryta řeky nedaleko od Rokovic na Zlínsku zůstávaly i dnes 2 norné stěny, do kterých hasiči od úterý nečistoty zachytávají. Ve filipínském senátu v Manile se střílelo, předtím do budovy vstoupilo několik ozbrojenců. V budově se schovává senátor Ronald de la Rosa, na kterého vydal zatykač Mezinárodní trestní soud v Hágu. Podezřívá ho z podílu na brutální protidrogové válce před 10 lety. A symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci 2. zahajovacího koncertu Pražského jara. Mezinárodní hudební festival tak oslaví 80 let od svého vzniku, zatímco rozhlasoví symfonikové z té výročí diriguje Petr Popelka. Fotbalisti Hradce Králové se můžou posunout na 4. místo skupiny o titul v Šancelize. Jejich zápas proti Liberci sleduje Tomáš Borovec.
6: V tuto chvíli fotbalisté obou týmů vbíhají na trávník, aby za malý okamžik rozehráli 2. poločas. Potom prvním vedou domácí otroci 1-0, když se ve 33. minutě trefil po standardní situaci Martin Suchomel. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: A Slavia ve 20 hodin přivítá Jablonec. Pokud slávisti vyhrají, s předstihem si zajistí titul.
7: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou a uzavřená trojka u Nespek. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy před zúžením u D2 zůstává dlouhá roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu od Velké Bíteše ze 162. kilometru, tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu, pak znovu ještě kolem exitu 182 Popůvky. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se za loděnicí dojíždí do kolony na 9. kilometru i osobní auta v levém pruhu, mají to asi na čtvrt hodiny Krudné, pak se rozjíždí, dál se sunou kamiony pravým pruhem k Pražskému okruhu, na něm se pak zase tvoří kolona ve všech pruzích od nájezdu z D5 k Ořechu ještě asi na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Řehlovice čekejte kolonu z 62. kilometru, je to na 10 minut do zúžení v tunelu Radejčín na 60. A silnice 3 Praha Benešov zůstává u sjezdu na Nespeky obousměrně uzavřená, stále uklízejí po vážné nehodě. Směrem na Prahu už je to bez delších kolon, směrem na Benešov je před odklonem na Čerčany kolona ještě od sjezdu na 4 koly, zdržení kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ojediněle objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Britská politika v pohybu, budoucnost českých penzí, válka a inflace, neklid v Edenu, sudečtí Němci v české politice a čím se teď zabývají americké politické strany. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
8: Britská politika je v pohybu. Nahoru jdou strany dosud považované za protestní, zejména Zelení a Reform UK. A tradiční labouristé i konzervativci mají problém. Nejvíce se to projevilo v posledních dnech, kdy v místních volbách uspěli kandidáti Zelených a premiér Keir Starmer se dostal pod tlak, aby rezignoval na vedení labouristické strany, a tedy i vlády. Ve studiu vítám kolegu Petra Švarce. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Petře, zdá se, že Keir Starmer se dostal zatím do největší krize svého dvouletého vládnutí. Dokonce se setkal s politikem, který by ho rád nahradil v čele strany a tady i vlády. Znamená to, že je u konce Keir Starmer nebo že je u konce celá labouristická strana?
9: Tak Keir Starmer možná je u konce, možná není. Samozřejmě to je taková odpověď dosti vyhýbavá, ale my opravdu v této chvíli nevíme. Ta situace je taková, že ano, labouristé drtivě prohráli volby. V těch komunálních volbách vlastně přišli o 1500 křesel v místní zastupitelstev a zůstalo jim jich 1000. Takže tady vidíme, že opravdu ta volba byla velmi jasná. Naopak Reform UK, strana Neila Farage, získala o 1453 křesel více a původně měla 2. Ale to všechno ještě vlastně nevypovídá o tom, jak Keir Starmer dopadne. Dnes začíná sezóna britského parlamentu, což je slavnostní událost. Vždy vystoupí král s projevem a vlastně určí jakési priority vlády na tu další sezónu. Toto slavnostní zahájení bylo naplánováno právě po volbách, protože se očekávali výsledky, které nebudou úplně příjemné pro vládní koalici, ale v této chvíli vlastně není jasné, komu král ty úkoly bude dávat. Hovořil si o tom, že dnes se setkal Starmer se svým jedním ze svých rivalů stranických Wesem Streetingem, ministrem zdravotnictví. Ta schůzka podle BBC trvala 17 minut, tedy ne zrovna dlouho a nevíme, co na ní padlo. Ovšem, situace je taková, že ze 403 poslanců labouristické strany výzvu Starmerovi k rezignaci podepsalo 81 poslanců. Ovšem, tito poslanci nejsou sjednoceni v tom, kdo by měl Starmera nahradit. Streeting je pouze jeden z kandidátů. Další je třeba Andy Barnham, starosta velkého Manchesteru a bývalý ministr zdravotnictví. Ovšem ten nemá v této chvíli parlamentní křeslo a vlastně Starmerovi spojenci dost mu brání v tom, aby mohl kandidovat nebo aby to parlamentní křeslo získal. Naopak 100 poslanců podepsalo výzvu, aby Starmer zůstal, labouristických poslanců, přibližně 140 se odmítá jakkoliv vyjadřovat. Takže ta situace určitě je pro Starmera napjatá, ale jak dopadne v této chvíli se nedá predikovat.
10: Zdá se, že britská politika je v nějaké transformaci. Zdůrazněme, že co se týče parlamentních voleb, je tam jednokolový většinový systém, to znamená, že to chvílemi vypadá, že při téhle tendenci by libristé a konzervativci byli nahrazeni těmi svými buď ještě levicovějšími nebo ještě pravicovějšími oponenty. Vidíš to také tak?
9: V této chvíli se rozhodně dá mluvit především o protestu. A nutno říci, že třeba Reform UK, která tedy takto zvítězila, je strana především anglická. A i když on se zároveň volil i skotský a velšský parlament a tam zdaleka takovou podporu nemá, naopak skotská národní strana, její předseda Sweeney vyzval, aby do příštích voleb se Skotsko osamostatnilo, protože právě by mohlo hrozit, že bude vládnout Reform UK, které chce zrušit skotský parlament a vlastně unifikovat to. Takže ta situace pro Velkou Británii je v této chvíli napjatá a odchod z Evropské unie spíše rozvířil vášně, než že by něco přinesl.
10: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
10: Je jen málo více horkých bramborů domácí politiky, než je budoucnost důchodů a udržitelnost penzijního modelu. Publicista Petr Holub přichází k mikrofonu s překvapivými závěry.
11: Jak dál z důchody hádali se lidé z tripartity počátkem týdne. Na ničem se neshodli, přesto diskuze překvapila. Tuzemský penzijní model může Čechům větší část Evropy jen závidět. Pokud jde o důchody, už léta posloucháme katastrofické zvěsti. Obyvatelstvo stárne a to znamená, že ubývá zaměstnanců a naopak přibývá penzistů. Nebude to prý dlouho trvat a na jednoho zaměstnance bude brzy připadat jeden senior, kterého bude třeba živit. Dočkají se lidé, kteří jsou dnes v aktivním věku, vůbec nějakého důchodu? Když tedy odboráři na jednání tripartity žádali, ať se zastropuje věk odchodu do penze na 65 letech, ať má nárok na předčasný důchod víc těžkých profesí, tak se to zdálo být požadavkem nezodpovědných šílenců, kteří chtějí nerozumným chováním přiblížit neodvratný konec. Ve skutečnosti jsou přehnané obavy ze zhroucení systému. Dalo by se říci, že slýcháme už desítky let, ale dosud se nenaplnili a jejich naplnění se ani nepřiblížilo. Konkrétně před 15 lety připadalo na 10 penzistů, ať ve starobním nebo invalidním důchodu 21 zaměstnanců. Letos počátkem roku to bylo 23 zaměstnanců. Proti očekávání důchodců vzhledem k aktivní populaci ubývá. Přitom to neznamená, že si lidé užívají penze méně než dřív. Stejně jako v roce 2010 může i letos počítat novopečený důchodce, že má před sebou ještě 20,5 roku života. Vzhledem k průměrné mzdě výše důchodu neklesá. Na druhé straně výdaje na penze nadále nepřekračují 9% hrubého domácího produktu, tedy relativně uměřenou částku, a celý systém je dokonce v přebytku. Jako kdybychom žili v Dánsku, které se považuje za vzornou zemi, která má promyšlený systém, podle kterého se věk odchodu do penze i výše důchodu průběžně upravuje tak, aby to odpovídalo tomu, kolik jsou lidé schopni vydělat. U nás takový systém neexistuje, to je nutno přiznat. Ovšem, když je nejhůř, tak se parametry penzí operativně upraví a výsledek je stejný. Takových úprav bylo v uplynulých 15 letech hned několik. V první řadě tzv. Malá penzijní reforma v roce 2011, která zavedla postupné zvyšování penzijního věku. Předloni zase ještě nenápadnější reforma zkomplikovala předčasné odchody a o něco málo snížila náhradový poměr penzí vůči mzdě. Nelze přehlédnout ani to, jaký dopad měla na populaci důchodců epidemie covidu. Navíc si lidé navykli v práci častěji přesluhovat. Jistě české důchody lze snadněji financovat i díky tomu, že jsou vůči mzdám nižší než ve většině západních zemí. Tato výtka se ovšem týká výhradně důchodu těch, kdo v aktivním věku víc vydělávali. Na jejich stížnosti, že státní důchod jejich mzdu ani zdaleka nenahradí, pak existuje odpověď, že měli větší možnost si na stará kolena něco odložit. Samozřejmě není jednoduché s ní vždycky souhlasit. Velkolepá bilance tuzemských důchodů pochopitelně neznamená, že se stárnutí obyvatelstva zastavilo. Dokonce lze uvěřit i těm, kdo tvrdí, že to nejhorší ještě přijde. Proto bude nejspíš nutné časem sáhnout k dalším reformám, případně přihodit peníze z jiných rozpočtových kapitol.

0: kapitol. Proto si tuzemský penzijní model nemůže na delší dobu dovolit zastropování důchodového věku, jak by si přáli odbory. Na předčasné penze u náročných profesí však nejspíš peníze budou. Třeba jen z toho důvodu, že tisíce seniorů ve věku těsně před důchodem už dnes našli alternativu v invalidní penzi.
1: Všímá si Petr Holub. Když je válka, je i inflace. To je skoro nevyhnutelný mechanismus, který se dostavil i tentokrát. Co to ale znamená konkrétně pro současnou americko-íránskou válku? Nad tím se zamýšlí Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.
2: Vývoj dubnové americké inflace překvapil i pesimisty. Dostala se na 3,8%, na nejvyšší úroveň za 3 roky. Takhle vysoko byla v době, kdy se ekonomika zpamatovávala z rány, kterou jí uštědřilo napadení Ukrajiny Ruskem a související energetická krize. Duben je měsíc, kdy si válečný konflikt v Íránu a související blokace Hormuzského průlivu vybírá svou daň v podobě plného dopadu do peněženek domácností. Opticky číslo ještě nevypadá úplně závratně, ale varovných signálů je už docela řada. Za prvé, od 2% cíle americké centrální banky Fed se úroveň růstu cen vzdaluje čím dál rychleji. To je případ nafty, benzínu a obecně energií. Omezené globální dodávky ropy spojené s konfliktem vytlačily ceny u čerpacích stanic na úroveň nevídanou od července 2022, což se promítlo do dodavatelských řetězců, závislých na nákladní dopravě poháněné naftou. Ropa kvůli Iránu vystoupila nad $100 za barel. Růstcem paliv už bolí i americké domácnosti hodně, proto se prezident Trump nechal slyšet, že přikročí ke snížení federální daně na benzín. Analytici jako hlavní ekonom Moody's Mark Zandi čekají, že roční míra inflace pravděpodobně neklesne pod 3,3% dříve než koncem roku, a to i kdyby iránský konflikt skončil v dohledné době. Energetická drahota vyvolaná válkou se přelije do cen potravin a spotřebního zboží, které závisí na naftové nákladní dopravě. V březnu šlo hlavně o paliva, v dubnu ale zvýšené náklady na dopravu prosákly i do cen potravin, včetně masa a zeleniny, což je patrné z meziměsíčního skoku. Velký růst cen postihl také letectví. Ceny letenek meziročně vzrostly o pětinu. Letecké palivo činí minimálně čtvrtinu nákladů aerolinek a situaci ještě zhoršily uzávěry letového prostoru, například v zemích Perského zálivu, a nutno zhledat jiné, většinou delší trasy pro dálkové lety. Pro americkou vládu jde o dost nepříjemnou situaci. Už takhle Trumpově vládě prudce klesá politická podpora a podle posledního průzkumu Financial Times celkem 57% dotázaných nesouhlasí s tím, jak se kabinet vypořádává s inflací a rostoucími životními náklady. Navíc ceny rostou rychleji než mzdy a poprvé po 3 letech klesla kupní síla amerických domácností a podle odborů to dopadne hlavně na střední třídu a nízkopříjmové rodiny. Vládní mluvčí se nechala slyšet, že dubnová inflace je jen výkyv kvůli válce v Íránu a že jsou i ceny jako například léky či zdravotní péče, které klesají. Asi na americké veřejnosti, jak se k tomu postaví, a na nastupujícím šéfovi Fed, který to bude mít těžké. Prezident Trump tlačí na snižování sazeb, mezitím ale inflace tlačí zcela opačným směrem. Po generace je známou skutečností, že válka je drahá věc, a když je válka, inflace roste. Utrácí se za zbrojení, dovoz zboží vázne, ač na papíře válečná ekonomika roste. A v posledních dekádách jde hlavně o energetické šoky. V polovině 30. let to pregnantně, ale ostře vyjádřil americký spisovatel Ernest Hemingway. Oblíbeným lékem pro špatně spravovaný národ je inflace měny, druhým je válka. Obojí přináší dočasnou prosperitu, obojí přináší trvalou zkázu a obojí je jen hřištěm pro politické a ekonomické oportunisty.
1: Říká Tereza Zavadilová.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Fotbal je sport, je to ale také biznis, politika a společenský fenomén. To se projevilo i po posledních událostech v Edenu, tedy tom slavistickém. Slovo má Petr Hartmann.
4: Je to neuvěřitelné, nerozumím tomu. Divil se premiér Andrej Babiš, že na fotbalových stadionech používají někteří diváci pyrotechniku. Reagoval tím na nedohrané derby mezi Slavií a Spartou. Neuvěřitelné to skutečně je, protože je to zakázané. Jak se opakovaně při různých zápasech nejenom v Edenu mohl člověk názorně přesvědčit, nic to neznamená. Různé ohňostroje a dýmovnice dotvářely kulisu zápasů, aniž by to pořádající klub nějak znepokojovalo. V některých případech bylo zřejmé, že zakázanou pyrotechniku na stadion nemohli v takovém rozsahu propašovat jednotliví diváci. Muselo jít o dopředu připravenou akci, na které se velmi pravděpodobně podíleli lidé zajišťující chod utkání. Překvapení premiéra je patrně autentické. U lidí působících v českém fotbale naopak poněkud pokrytecké. Porušování pravidel tolerovali a rázně proti tomu nezasáhli. V opačném případě by se pyrotechnika na stadiony ve větším měřítku nemohla dostat a každý, kdo by ji použil, by se na tribunu dlouho nepodíval. Neobstojí ani heslo fanoušků, že pyro není zločin. O tom, že pyrotechnika může být v rukou některých osob nebezpečná zbraň, se lidé přesvědčili nejenom nyní v Edenu, ale také například v březnu 2019 v Praze na Letné. Tam došlo k incidentu, kdy fanoušci Plzně pyrotechnikou hozenou mezi příznivce Sparty poranili několik diváků. Vynesli jsme tresty, jaké tato disciplinární komise ještě nevynesla. Jsou vysoké, ale odpovídají závažnosti provinění, řekl tehdy předseda komise Richard Baček. Měla to být výstraha pro kluby, aby se podobné výtržnosti už neopakovaly. Jak ukázal závěr zápasu mezi Slavií a Spartou, opakují a dokonce s ještě větší intenzitou. Tentokrát naštěstí bez zranění. Nejenom v tomto případu se zapálené světlice objevovaly v rukou fanoušků, kteří měli tváře zahalené šátkem nebo kuklou. Je to věc rovněž zakázaná a přitom tolerovaná. Do těchto souvislostí je potřeba zasadit aktuální slova předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka. Ten prohlásil, že na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázána pyrotechnika a zakrývání obličeje. Přitom dobře ví, že už to zakázané dávno je. Přesto takovéto prohřešky byly opakovaně nejenom v Edenu tolerovány. Nelze proto bezvýhradně věřit tomu, že tentokrát se slova skutečně promění v konkrétní činy. Zkrátka v tuzemských poměrech býváme opakovaně svědky silných výroků a rozhořčení v momentu, kdy dojde k nějakému problému, který nelze zlehčit. S odezněním emocí a pozornosti k němu potom slábne ochota něco zásadně změnit. Pro odpovědné osoby ve fotbalovém hnutí je to často pohodlnější, než důsledně bojovat proti chování, které je v rozporu s pravidly. Potom se tito lidé nemohou divit tomu, co se stalo na stadionu v Edenu. Mají na tom nezanedbatelný podíl.
1: Poznamenává Petr Hartmann. Sudetští Němci, pekelná karta české politiky. Tak nazval své zamyšlení Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
5: Je to desetiletí konstanta české politiky. Když už nevíš, kudy kam, vytáhni sudetské Němce a máš o politické body a pořádný mediální cirkus postaráno. Trautenberg, archetyp zlého Němce, ničící český živel, zabírá neustále. Naposledy tuto věčnou kartu české politické malosti triumfálně vytáhnul Miloš Zeman a dokonce mu zřejmě vyhrála prezidentskou volbu proti Karlu Schwarzenbergovi, odsouzenému Zemanovým marketingem k roli billboardového zlého Němce. Mediální vír, který se dnes roztočil kolem plánovaného setkání sudetoněmeckého krajanského spolku v rámci vzpomínkové akce Meeting Brno, je a není z tohoto kadlubu. V době, kdy dávno nikdo nikoho neohrožuje a po nikom nic nežádá a kdy jsou česko-německé vztahy na výborné úrovni, jak dosud tvrdili premiér Babiš, se uměle rozfoukávají uhlíky nenávisti, které leží v české společnosti. Setkání v Brně má být společnou akcí paměťové kultury, zpracováváním prožité a vzájemně bolestně zatížené minulosti, jak to vymezuje česko-německá deklarace z roku 1997, tedy rozvinutím toho, co si Němci a Češi tehdy přiznali. Problém je, že deklaraci zjevně nikdo nečte, jinak by nevzniklo probíhající politické běsnění koaličních stran, k němuž se neinformovaně připojil i premiér Babiš, předtím v Bavorsku slibující premiéru Zédrovi poklidný průběh akce. Přesto se koalice ve snaze vydat stanovisko sněmovny proti setkání v Brně deklarace hned na začátku textu dovolává. Debata o tom, kdo co před válkou a po válce začal a kdo co udělal nebo neudělal, kterou spustil Tomio Okamura a kterou demagogicky dokázal rozšířit na tisíciletý boj s Němci, kteří nás dějinně utlačují, je přitom v deklaraci jasně vyřešena. Němci berou vinu za válku a zabíjení nevinných, Češi uznávají, že se po válce chovali podobně násilně a na základě kolektivní viny se dopouštěli zločinů, které pak sami zákonem vyjmuli z dosahu spravedlnosti. Na tom těžko něco změní nacionalistické emocionální kampaně SPD a dalších vládních stran, které se rády na uměle vyvolávaných emocích svezly. Tlak vytvořený touto manipulací bohužel neunesl ani Andrej Babiš, který Okamurovu nebezpečnou hru s dějinými resentimenty svázanými v deklaraci ochotně přijal. Němci si podle premiéra nedokážou představit, jak je tato věc pro Čechy, zejména ty starší, citlivá. Ale umí. Okamura by mohl Babišovi vyprávět, jak to prožívá Alice Weidlová, jeho přítelkyně a šéfka Alternativy pro Německo, která na rozdíl od sudeckých Němců neslaví porážku nacistického režimu, protože je to pro ní bolestně ponižující. Ostatně totéž by se mohl Babiš dozvědět od Václava Klause, který jako dnešní patron motoristů jezdí AFD podporovat na různé mítingy a konference, ale rovněž od svého německy mluvícího přítele v patriotistické frakci šéfa svobodných v Rakousku Herberta Kikla. Jeho strana je podobně jako AFD pro zrušení Benešových dekretů a nacistickou minulost také bere jako jistý důvod k hrdosti. Okamura s Babišem i motoristy padli do pasti vlastní politické manipulace, která nevyvolává jen zlou krev a zbytečné konflikty, ale hlavně ničí, co se v urovnávání vztahu s Němci v minulosti povedlo. Babiš v této věci selhal ve všech směrech, což je evidentně dáno tím, že si o vzájemném připomínání bolestné minulosti nemyslí vůbec nic, takže je schopen kdykoliv stát na jakékoliv straně, bude-li to pro něj právě výhodné. Česko má smůlu, že nyní potřebuje stát po boku šiřitele čisté antiněmecké nenávisti Okamury, který na neštěstí reprezentuje český parlament. To nejhorší, co se v politice může stát, je to, když ji dělají lidé, kteří si ve skutečnosti o ničem nic nemyslí a pouze nasávají atmosféru a ždímají témata s největším emotivně volebním potenciálem. Jestli se v něčem Okamura s Babišem a motoristy shodnou, pak v tomto. Ke škodě české společnosti, kterou pak ovládají pudy a předsudky, které umí politika poznání snadno svázat a podchytit. Sebevědomí ani to národní se nerodí z zíčkaného pocitu ublíženosti, na němž pracuje dnešní vládní koalice. Nýbrž ze sebereflexe a ochoty vidět se takový, jací jsme byli a jací jsme. Vědění a rozumný sebezpit je velká síla. Nakonec i ta národní.
1: Uzavírá Petr Fischer. Politika se dá dělat různě, poctivě i nepoctivě, argumentací nebo manipulací. Americké strany teď radši překreslují volební okrsky, než aby přesvědčovali voliče, poznamenává Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
6: Spojené státy si prochází čím dál ostřejší válkou překreslování volebních okrsků. Kdybyste se chtěli ptát, kdo jí začal, odpovědi byste se jen tak nedobrali. Technicky vzato by šlo říct, že spíše demokraté, ale to jen proto, že v době, kdy vzniklo, republikánská strana ještě neexistovala, zatímco přímá předchůdkyně dnešních demokratů ano. Této předvolební zábavě každopádně holdují obě strany více než 100 let. Američané říkají oportunistickému překreslování krásným slovem gerrymandering. Je to spojení jména jednoho z otců zakladatelů Spojených států Elbridge Gerryho a latinského označení promloka. Právě tohoto obojživelníka totiž připomínaly okrsky, které si pro účely snadnějšího udržení většiny v legislativním sněmu státu Massachusetts Gerry nechal vyrobit. Tento záměr mu vyšel, ale zároveň i kvůli cynickému překreslování okrsků prohrál guvernérské volby. Jestliže ale z takovéhoto překreslování nejdou vyvinit ani demokraté, ani republikáni, neznamená to, že by nešlo jasně určit, kdo začal aktuální kolo gerrymanderingu. Republikáni mají v Bílém domě svého prezidenta a ten je nepopulární. Očekává se proto, že je v listopadových volbách do kongresu čeká výprask. Někteří republikáni se tomu snaží předejít právě překreslováním okrsků. Jako první s tím přišli v poslední dekádě tradičně agresivní texaští republikáni. Byla to jasná eskalace války map. Běžně se takovéto překreslování děje primárně na začátku každé dekády po sčítání lidu. Uchýlit se k němu takzvaně v poločase, to je relativní novinka. Demokraté si to nenechali líbit a zareagovali podobným způsobem v několika dalších státech, kde mají navrch oni, od Kalifornie po New York. Zjevně byli odhodlanější a efekt texaské výhody republikánů tak rychle vymazali. Naopak si matematicky přilepšili a zvýšili tak pravděpodobnost, že Donalda Trumpa připraví o většinu v sněmovně reprezentantů. Přestože sami aktuální vlnu vyvolali, začali si republikáni stěžovat, že demokratické překreslování je nefér. I když mají máslo na hlavě, mají v tomto případě i pravdu. Demokraté nicméně odkazují na to, že v kongresu aktuálně leží návrh zákona, který by gerrymandering zásadně omezil. Kdyby se problému chtěli zbavit a nechat volební okrsky překreslovat nezávislé komise, mohou toho prý snadno dosáhnout tak, že podpoří návrh demokratů. Je to pravda tak napůl. Navržený zákon by byl rozhodně lepší než aktuální překreslovací válka v horké fázi, ale zároveň by volební trable Spojených států v žádném případě jednou provždy nevyřešil. Rétoricky je to ale pro demokraty silný argument. Republikáni ale občas nepotřebují argumenty, protože mají na své straně americký nejvyšší soud. Ten do tahanice vstoupil tím, že opět po pár letech novým rozhodnutím oslabil volební zákon z roku 1965, který měl mimo jiné ukončit volební diskriminaci Afroameričanů, především na americkém jihu. Nejvyšší soud v posledních dvou dekádách opakovaně rozhodl, že tento zákon už je vlastně překonaný. Vzhledem k demografickému rozložení amerických voličů, tak soud pomáhá republikánům, byť se vše snaží halit do rádoby vznešeného jazyka principů. Republikány ovládané státy promptně zareagovaly další vlnou překreslování a doufají tak, že vymažou negativní efekt svého čím dál tím nepopulárnějšího prezidenta na listopadové volby. Těžko říct, jestli to bude stačit. Jedno je ale jasné. Cynická hra překreslování okrsků bude i nadále pokračovat. Snad někdy přijde chvíle, kdy si dostatek lidí v obou stranách řekne, že gerrymandering zašel příliš daleko. V tuto chvíli to představitelné není.
1: Uzavírá Matěj Schneider nejen svůj komentář, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Na pěti železničních tratích zítra začínají výluky kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové. Fotbalisti Hradce Králové hrají v ligové nadstavbě s Libercem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona kamionů. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky. V Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, vysvětluje předseda ODS Martin Kupka.
8: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Dnes je Český den proti rakovině. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
9: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
7: Podle Vošmika může pomoct i očkování proti infekci HPV. Napětí železničních tratí v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji zítra začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého uzlu má skončit v roce 2031. 18 medvědů hnědých na jihovýchodě Polska čeká odchyt. Ochranáři tak reagují na smrtelný útok medvěda v Plonné, ale taky na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokátor.
10: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Slavie nastoupí za necelou hodinu ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize proti Jablonci. Vítězství by Pražanům zajistilo nedostižný náskok v čele tabulky a mistrovský titul. Hradec Králové hostí Slovan Liberec, podrobnosti přidá Tomáš Borovec.
12: 77. minuta tohoto utkání. Hradec Králové vede nad Libercem stále 1-0, když to vedení zařídil ve 33. minutě Martin Suchamel. Teď je tady šance pro Liberec, ale zakončení Krolise bylo zblokované na roh a ještě tady byl další odkop a další teč. Takže 77. minutě, která právě končí, Hradec Králové vede nad Libercem 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
13: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává kolona kamionů v pravém pruhu, začíná teď za sjezdem na Domašov kolem kilometru 174, místy už se trhá. Ovšem za Ostrovačicemi na 179. se teď ještě zastavuje i v levém pruhu pro osobní auta, je tam zdržení kolem 10 minut v koloně za exit 182 Popůvky. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí ještě je kolona ze 7. kilometru, krátce tam brzdí i osobní auta, jinak se vlečou už jenom kamiony k Pražskému okruhu pravým pruhem. Na okruhu potom čekejte pomalou jízdu od nájezdu z D5 k Ořechu, ale provoz už polevuje. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Prahu je v tunelech Radejčína Prackovice omezení kvůli údržbě, vázne teď provoz směrem na Prahu, vzniká kratší kolona za sjezdem na Řehlovice z 61. na 60. kilometr, zdržení kolem 5 minut. A silnice 3 Praha Benešov je u odbočky na Nespěky opět obousměrně průjezdná, provoz po 3,5 hodinách obnovili, následky po vážné nehodě jsou odklizené, kolony se rozjely, provoz plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přeháňky a v Krušných horách i sněžení. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Už jste slyšeli Katy.
16: To je skvělá otázka.
15: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
16: Skvělý rétor.
15: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii.
17: Udělila pokutu 10 milionů korun a 4 utkání bude muset Slavia odehrát bez přítomnosti diváků.
18: Bez trestu ale nezůstala ani pražská Sparta.
19: Fanoušci domácích vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře.
20: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s vršovickým klubem správní řízení.
15: Fotbalová ostuda, která tu dlouho nebyla. Házení světlic, vniknutí na hřiště, napadení hráčů. Nedohrané derby pražských S opět vyvolalo debaty o bezpečnosti na zápasech. Ptát se na to budu Venduli Divišové, politoložky se zaměřením na násilí na stadionech z Masarykovy univerzity. Dnes je středa 13. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Vyčkávali jsme na trest, o kterém rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Už ho známe.
21: Disciplinární komise, která zasedala, projednala zahájená řízení jak proti Spartě Praha, tak proti Slávii Praha.
15: Sparta 600 tisíc za výtržnosti diváků při derby, za poničení zázemí stadionu, za vházení světlic na hřiště i poblíž hráčů a ten hlavní trest Slávie, kontumace derby, do toho pokuta 10 milionů korun a do toho další 4 utkání bez diváků.
21: I s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
15: Není to zavřený stadion, ale jsou to utkání bez diváků, jak domácích, tak hostí.
21: Je tam omezený prostor, který dává disciplinární řád na zástupce fačrů, LFA a samozřejmě činovníků klubu, ale to je velmi malý počet osob.
15: Odpovídá to podle vás tomu, co se odehrálo v derby, co jsme všichni viděli o víkendu?
16: A já myslím, že ano, a v kontextu toho, jak je nastavený disciplinární řád, tak tam asi se nenabízl nějaký jako jemnější trest s tím, že těch utkání tam mohlo být až 6, byla uložena 4, nebylo tam to uzavření stadionu, takže mohlo by to být ještě horší. Možná to můžeme brát do kontextu rozhodnutí po protestech fanoušků Slavie v roce 2011, které se taky zvrhly ve výtržnosti, ten zápas se taky nedohrál, byla tam snaha nějakých fanoušků potom vniknout do útrop stadionu, do VIP sektoru, takže tam byla udělena pokuta 750 tisíc, 3 utkání a taktéž kontumace, ale už je to nějakých 15 let zpátky, takže v tomhle kontextu tady to bylo ještě o něco vážnější, mi ten trest připadá vlastně adekvátní.
15: Slavia si nicméně teď o víkendu zkomplikovala cestu k titulu, od kterého jí skutečně dělilo pár minut, asi 3,5 minuty. Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík dopředu teda říkal, že ať už bude ten trest od disciplinárky jakýkoliv, tak se neodvolá.
22: Přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ní nést odpovědnost.
15: Mluví o obrovské ostudě.
22: Mě to mrzí, že jsme udělali skandál profesionálnímu fotbalu, jsme udělali skandál českému fotbalu.
15: Skončil ředitel bezpečnosti. Klub chce rozvázat spolupráci s pořadatelskou a bezpečnostní agenturou.
22: Vypíšeme výběrové řízení na novou agenturu a najdeme si nového partnera.
15: Do toho může dojít k dlouhodobému uzavření tribuny Sever, kde je kotel Slávie. Netýká se to jenom těch 4 utkání. On mluvil o tom, že to může být na půl sezóny, klidně na celou sezónu. Pachatelé napadených hráčů Sparty dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Tyhle ty kroky, o kterých teď mluvím, které chce činit sama Slávie v reakci na to, co se stalo při derby, ty jsou adekvátní?
16: Myslím, že ano, ale do značné míry jsou i bezprecedentní. To jsme tady asi ještě neměli, že by klub až v takové míře přijal odpovědnost za vlastní selhání. Mohlo to samozřejmě být i trošku pragmatické, protože nějaké přiznání viny nebo účinná lítost může být potom polehčující okolnost při rozhodování té disciplinární komise, ale mě to hlavně signalizuje podle toho, co jsme zatím slyšeli, že to opravdu vyvěrá z nějaké naprosté ztráty důvěry, z nějakého zklamání, že ten vztah, který tam byl dlouhodobě nastaven mezi klubem a tribunou Sever a který očividně přestal před nějakou dobou úplně fungovat, takže opravdu ta spolupráce tam přestala, že ta důvěra byla nějakým způsobem nalomená a teďka opravdu ta reakce je o to razantnější.
15: Do toho ještě z A týmu teda vypadli, abychom byli úplně kompletní, 2 hráči, kteří dostali v derby přímou červenou kartu. Týká se to hráčů Chorého a Douděry, kteří už si ve Slávii nezahrají. Pojďme zrekapitulovat to, co se stalo v té 7. nastavené minutě při derby pražských S. Desítky vteřin do mohutných oslav titulu před největším rivalem, ale prostě obrovský zkrat. Co se přihodilo?
23: Končí už 6. nastavená minuta, Slavia Sparta 3-2.
16: Slavia mohla vlastně během pár minut slavit mistrovský titul, hrála v oslabení, opravdu to pro ty hráče bylo docela náročný potom výkon, aby to udrželi. Fanoušci postupně už se začali jasně dostávat pod ten sektor, pod nějaké ty minimální zábrany, byli připraveni oslavovat titul přímo na hřišti, což je něco, co se děje běžně a podle všeho, co víme, klub o tom věděl, byl na to připraven, že po ukončení zápasu toto nastane. Nicméně k tomu vniknutí na hrací plochu došlo dříve.
23: Teď už fanoušci bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí, neodpískali konec zápasu.
16: Bylo to zřejmě způsobeno i tím, že rozhodčí dvakrát zapískal, když chtěl vlastně popohnat domácího brankáře, aby odehrál míč. Ti fanoušci si to vyložili jako signalizaci konce utkání a vtrhli tedy na tu hrací plochu předčasně. S tím, že ale to, co se tam dělo, nebyly jenom nějaké oslavy, byla tam větší část fanoušků, kteří jsme mohli vidět, že opravdu slavili, chtěli se třeba vyfotit s nějakým hráčem.

0: zápise rozhodčího sutkání došlo, a vy už jste to sama zmínila, k fyzické inzultaci minimálně 3 hráčů z Sparty. Kamery živě při tom utkání z detailu zabíraly zejména napadení brankáře z Sparty Jakuba Surovčíka, taky mu ty diváci chrstli pivo do obličeje, řvali na něj. Proč je nikdo nezastavil? Nejsou od toho na místě při každém utkání pořadatelé, policisté?
1: Ve chvíli, kdy se ti fanoušci rozběhnou, tak už to jde zastavit poměrně těžko, obzvlášť když je jich větší množství. Tam to samozřejmě chtělo řešit dříve, ono teď se to zpětně hrozně lehko už nějak vykládá. Já se domnívám, že ten hlavní problém byl ten, že vedení Slávy a ty zodpovědné autority, včetně bezpečnostního manažera, možná hlavního pořadatele, jednoduše měli důvěru, že tak jako tomu bylo už třeba v minulosti, že se to nezvrhne, že opravdu ti fanoušci vběhnou na hřiště až po odpískání konce utkání, že se je tam podaří nějakým způsobem oddělit od těch hráčů, nebude tam docházet k výtržnostem, ale to se teda nakonec bohužel nestalo, takže tam ideálně už ve chvíli, kdy ti fanoušci scházeli dolů a zejména bylo vidět, že se zahalují, že mají ty kukly, tak tam už by mělo dojít třeba k nějakému přerušení utkání, nebo se to dalo řešit možná i bez přerušení, kdy i ti pořadatelé tam mohli nastoupit ve větším počtu, apelovat na ty fanoušky, aby se vrátili, mohlo na to nějakým způsobem reagovat hlasatel, takže byly tam možnosti, ale jak říkám, zpětně se to hodnotí strašně jednoduše, tam jednoduše asi byla ta důvěra ze strany klubu.
0: Mimochodem hlasatel upozorňoval fanoušky ještě předtím, než vběhli na trávník, ale vlastně i potom, že ještě není konec, a prosil diváky, aby zůstali na svých místech. Mimochodem mluvila jste o té policii. Slavia potvrdila, že policii nepovolala k akci. Policie je na fotbalových utkáních vždy nápomoc na řešení těch situací, ale měla by být vyžádána, nebo její nápomoc by měla být vyžádána pořadatelem v Edenu, ale nakonec musela zasáhnout až sama od sebe. Do toho teď po 2 dnech jsem četl vyjádření Tribuny Sever, což je tedy ten hlavní fanouškovský spolek z kotle Slávie za brankou na Tribuně Sever. Podle Tribuny Sever nešlo to vběhnutí lidí na plochu zastavit.
2: Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběru je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.
0: A někteří fanoušci si tedy vyřizovali účty se Sparťany, kteří předtím házeli světlice na hřiště nebo i prý do fanoušků Slávie. Tohle je běžné, že se objevují lidé, kteří si pak chtějí vyřizovat něco s kotlem toho klubu protivníka? A takhle to řeší v závěru, že přiběhnou k tomu kotli a začnou na ně házet světlice?
1: Tohle bych řekla, že úplně běžné není. To, že se vhazují světlice do sektoru s fanoušky druhého týmu, to se bohužel děje. Před, myslím, 3 roky 2023 směřovali nějaké dělbuchy zase ze sektoru spartianského, ale tady to vyřizování účtu probíhá spíše, někdy se mluví o tom třetím poločase, mimo ty samotné zápasy, kdy se domlouvají různé bitky, anebo můžou to být i krádeže vlaje, jak byla nějaká krádež chorea, takže v rámci třeba té chuligánské subkultury probíhá nějaké poměřování sil, je tam snaha získat co největší reputaci pro vlastní skupinu, mluví se o nějaké takzvané jako chuligánské cti, ale že by to bylo takhle v rámci toho zápasu, to bych řekla, že dneska už se prakticky neděje. V 90. letech to bylo trošku dynamičtější skrze různé jako náběhy na ty sektory s druhými fanoušky, ale tady takhle jako vyřizování účtů teďka nevzpomínám, že by byl takový jako případ.
0: Šéf slavistického představenstva Jaroslav Tvrdík v několika rozhovorech, které jsem od té doby slyšel, prohlásil, že kotel se radikalizoval, že vztah s lidmi z kotle už dlouhou dobu nefungoval. Jak se vůbec takovéhle věci řeší? Vy jste říkal, že kotel dal dopředu vědět o tom, že ti fanoušci chtějí slavit titul na hřišti, tak neměl se na to klub lépe připravit třeba?
1: Údajně tam byla informace, nebo slyšela jsem, že to spíše bylo tak, že Tribuna Sever to oznámila, že to tak bude. Jestli se na to měl lépe připravit, zase ono to vyvírá z toho, že tam dlouhodobě byla nějaká spolupráce. Nemůžu říct, že to tak bylo v tomto případě, ale typicky se uzavírají různé neformální dohody, kdy ten klub se domluví s fanoušky, že jim bude tolerovat nějaké typy chování. vzdělání, můžou někdy přivírat oči i na tou pyrotechnikou, můžou na to mít vyčleněné i prostředky v rozpočtu, ale že ti fanoušci se vyvarují nějakých závažnějších projevů, které by pak mohly vést ještě k větším pokutám, k větším průšvihům. Takže to je něco, co se taky děje. Jak říkám, nemůžu říct, že to bylo v tomhle případě, nemám proto žádné důkazy. Ale obecně ten vztah mezi vedením klubu a zejména mezi Ultras je mimořádně křehký. Ty Ultras uskupení hodně kladou důraz na nějakou svobodu, autonomii.

0: takže oni nechtějí být s tím klubem příliš na blízko. Zároveň je tam jako velmi snadné nějakou tu spolupráci zpřetrhat, pak tam můžou být velké problémy, spousta evropských klubů už s tím bojovala.
1: Uhum. Já když se vrátím do toho víkendového Edenu na závěr utkání, který teda nebyl úplně závěrem, tak ten dav, který byl na hřišti se za pár chvil, po tom, co teda insultoval některé z těch hráčů, do toho naházel ty světlice do toho rohu, ve kterém byli spartanští fanoušci, tak se potom rychle vracel zpátky na tribuny. Byly tam děti, byly tam rodiče s dětmi, byly tam maskovaní fanoušci v kuklách, byly tam polonazí fanoušci, v rukách měli světlice, všude byl dým a tak dále. Dlouho se čekalo, co dál, mezi tím Spartané opustili stadion v obavách o svoji bezpečnost. Odjeli. Sparta následně vydala prohlášení, podle kterého jde o dlouhodobě budovanou atmosféru nenávisti.
2: Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu.
1: Vnímáte to stejně, že to přerostlo rivalitu? To, co je mezi Spartou a Slávií.
0: Ona bohužel i taková úroveň nenávisti u podobných zápasů, u derby je poměrně častá. Je pravda, že tady už to dosahovalo možná nějaké větší intenzity tím, že už se tam zapojovali i funkcionáři. Bylo tam v tom březnovém derby, tam bylo vlastně to kopnutí Jana Kuchty, fyzioterapeutem právě Slávia Praha.
1: V tunelu potom.
0: Byly tam nějaké stadion. Nešťastné jakoby občas výroky ze strany třeba zase oficiálních autorit, tak to potom může ještě více jako rozmíchávat tu nenávist, která opravdu v těch posledních letech, nejenom na tribunách, ale i mezi těmi hráči, kdy tam s výjimkou tady toho zápasu, to přerušování zápasu, žluté, červené karty, už to bylo docela neúnosné, už se na to nedalo moc dívat, ale nechci říkat, že by to bylo něco, co by bylo úplně jako mimořádného, bohužel k těmto typům zápasů tu patří a myslím si, že většina lidí, co se na to dívá, ať už na stadionu nebo v televizi, tak tam opravdu chtějí ty vyhrocené emoce.
1: Na druhou stranu, co k tomu rozhodně nepatří, je to, co jsme viděli a zároveň to, co třeba zažil, kromě toho, co zažil na stadionu, Jakub Surovčík, golman Sparty, tak on zažil i to, že mu lidé přímo vyhrožovali, nejen na hřišti, ale prý už i před zápasem, vyhrožovali smrtí jemu a jeho rodině, chce to řešit právní cestou. Do toho kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví, budou se zabývat i rozsáhlým a opakovaným používáním pyrotechniky. Jak je možné, že se tolik světlic dostane na stadion?
0: Pyrotechnika se na stadion dostává různě, není to problém ji tam propašovat, pak záleží v jaké množství. Při vstupních prohlídkách každý, kdo chodí na fotbal, na hokej, tak ví, že ty prohlídky jsou takové, jako podívají se vám, ohmatají kolem rukávů, nohavic, do tašky se vám podívají většinou jen tak jako na lehko, když tam budete mít třeba falešné dno, nebo tu pyrotechniku budete mít třeba někde na zádech, budete mít kabát, který si většinou nemusíte sundávat, v botech, intimní partie, dětské batůšky, potom osobní znalost, z dohody neformální se členy pořadatelské služby, může se to tam pašovat s choreografií, někdy třeba Ultras nebo zástupci kotle mívají nějaké vlastní skladovací místnosti na stadionu, takže tam často ta pyrotechnika může být už dopředu, takže těch možností je opravdu jako hodně a nedá se nikdy říct, že by to bylo jenom selhání té pořadatelské služby, není to prostě možné odhalit, když je to tam ve větším množství, tak tam už pravděpodobně bude něco systémovějšího i skrze nějakou tu, řekněme, dohodu s pořadatelskou službou, že už se tam bude dít něco takového.
1: Takže byste přistoupila na ty názory, že šlo o dlouhodobě přehlížené, možná tolerované chování prostě, které vyústilo v to, co jsme viděli?
0: Dalo by se to tak říct, ale možná i s vědomím, ono s tou pyrotechnikou je to složité. Některé kluby šly cestou, i vím, sama jsem mluvila v minulosti s některými bezpečnostními manažery, že se radši neformálně třeba dohodnou s fanoušky, že budou do určité míry pyrotechniku tolerovat, aby právě ti fanoušci jim ale výměnou za to slíbí, že třeba nebudou používat nějaké nebezpečnější typy pyrotechniky nebo je nebudou používat třeba v evropských pohárech, kde jsou větší pokuty, takže někdy tam byla i snaha právě s tím, že ty kluby nejsou úplně schopné s tím jako bojovat, je to takový boj s větrnými mlýny, tak alespoň nad tím mít nějakou kontrolu.
1: No, Jaroslav Tvrdík teď vyhlásil nulovou toleranci pyru.
3: Stadion Eden bude prostě oázou bezpečí.
1: Mluví o tom, že pyro si u nás už nikdo nerozsvítí a kuklu si nikdo nenavleče.
3: Nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
1: Jak toho chce docílit?
0: Můj Musel by to opravdu důsledně vymáhat skrze pořadatelskou službu, která by opravdu musela být dobře vycvičena, aby byla schopná jít tady do těch konfliktů, jít do zaplněného sektoru, v tom, jak třeba i ty tribuny jsou někdy strmé, udělat tam nějaký zákrok proti fanouškům, kteří jsou jako rozvášnění, může tam být i vliv alkoholu a zasahovat proti tomu, to je opravdu velmi nepříjemné, ani policie nemá tyto zákroky úplně ráda, často se třeba čeká, vytipuje se ten problémový fanoušek, vezme se až po poločase, po zápase, právě protože je to velmi nebezpečné pro ty zasahující. Členové pořadatelské služby nemají žádný speciální statut, žádnou ochranu, takže je to velmi rizikové, samozřejmě může jít tímto směrem, může tam mít velké množství pořadatelů i těch, kteří budou fyzicky zdatnější, ale bylo by to opravdu poměrně jako komplikované.
1: A není jednodušší zapnout systém, který už má Slavia, nejenom Slavia, třeba i Sparta nakoupený, který by dokázal rozpoznat tváře těch fanoušků a tomu, kdo provede nějakou nekalost, tak prostě zakázat vstup na stadion, tak jak se to děje třeba v jiných zemích?
0: To už by vyžadovalo, že budeme mít biometrické údaje všech osob, které na ty stadiony jdou. Třeba by tady byly nějaké karty fanouška, ale to jenom upozorňuje opatření, které se v zahraničí testovalo a vedlo to akorát k velkým protestům a pak se od toho třeba ustupovalo, takže by každý mohl se dostat na stadion pouze, kdyby měl tuto kartu, měl by tam nahrané biometrické údaje a pak by byla nějaká databáze, tím pádem vůči které by se mohly porovnávat obličeje těch výtržníků. U nás to zatím bylo směřováno tak, že by byla databáze osob, které mají uložené zákazy vstupu, ať už třeba soudně nebo v přestupkovém řízení nebo klubem. Právě tam by byly zaneseny ty biometrické údaje a ty by se právě potom mohly porovnávat s těmi osobami třeba při vstupu na stadion, jestli právě ty osoby, které tam nemají co dělat, tak tam nevstupují. To, co jste zmiňoval, je podstatně komplikovanější varianta, která dopadne na všechny fanoušky a která je vysoce nepopulární.
1: V tuhle chvíli bez tak není dostatečná opora v zákonech to dělat, ale na druhou stranu pan Tvrdík mluvil o téhle věci s majitelem Pavlem Tykačem, který mu řekl, ať to zapne, a že do té doby, než soudy rozhodnou, tak bude platit případné pokuty. Nutno ale zmínit, že třeba oblékání kukel to taky by ti lidé neměli dělat. Když to uděláte na demonstraci, tak už na ní nepřijdete příště asi.
0: Přesně tak, je to dokonce v přestupkovém zákoně, může za to být uložena pokuta až, myslím, 50 000 korun, jestli se teď nepletu, nebo 10 000 korun, 50 000 korun je u pyrotechniky. Takže je to zakázané, Slavia to má i v návštěvním řádu, takže to mají ošetřené i tam, ale zase je to něco stejně jako u té pyrotechniky, co se strašně těžko vynucuje. Vy to můžete začít vynucovat, ale za cenu naprosté ztráty spolupráce mezi tím kotlem a mezi tím klubem, což tady už stejně asi půjde trochu tímto směrem, ale jinak pokud vy chcete mít dobré vztahy s tím kotlem, mít tam aspoň nějakou kontrolu, tak potom se nad tím jako přivírají oči. Samozřejmě z pohledu veřejnosti lidé se ptají, proč by se mělo vstupovat Ultras, ale je to komplikované. Ti fanoušci jsou taky pro ten klub důležitý a využívají se pak často jako marketingově, takže není to úplně jednoduché.
1: Zároveň pak by to fandění mohlo být i poměrně ploché, jako v těch zemích, které jako úplně eliminovaly všechny tyhle ty nekalé věci, které se na těch stadionech dějí. Já chápu, že to je jako velmi tenká hranice. Na druhou stranu, pokud se to toleruje, můžou se stát tyhle ty situace, kterých jsme byli svědkem právě na proběhnuvším derby. Na druhou stranu, neměl by tady lépe teda zafungovat nějaký prostředník mezi klubem a fanoušky, ti takzvaní SLOčka, kteří fungují v Česku, nebo fanarbeitři, kteří fungují v Německu?
0: Ta funkce těch takzvaných SLO je naprosto klíčová. A vlastně i nová dohoda nebo aktualizovaná dohoda mezi policií České republiky, FACHRem a LFO, tak už tam i zvýrazňuje roli těchto osob, těch takzvaných jako styčných osob pro fanoušky. Problém je, že u nás ještě to pořád není úplně doceněné. Ne ve všech klubech to dělají osoby na plný úvazek, které by zároveň nemuseli řešit marketing nebo lístky nebo ještě něco jiného, ale to je opravdu zásadní. Často to jsou osoby, které třeba i vzešly z kotle. Je tam vždycky jakoby velmi citlivé vybrat tu správnou osobu, která bude důvěryhodná pro klub, ale zároveň i pro ty fanoušky, ale potom opravdu může velmi pomoct v tom vyjednávání, ve slaďování těch požadavků, nastavování hranic tolerance, takže to je naprosto klíčové, to, co říkáte, tato funkce.
1: No tak co s tím tedy teď? Protože ta zpráva obletěla celý svět, fotbalový svět, o tom, co se stalo při pražském fotbalovém derby. Český fotbal si dlouhá léta budoval lepší renomé, stadiony se otevíraly lidem, likvidovaly se ty klece, mříže a ploty v sektorech hostí. Od finále MOL Cupu Sparta Slovácko si nepamatuju, že by těžkooděnci Sepsi třeba obsadili hřiště v takové velké míře, jako to tenkrát bylo. Jak velká rána to teď pro ten fotbal hezký je a tyhle ty časy třeba těžko oděnci se psi se vrátí?
0: Já si myslím, že to je rána hlavně pro Slávy, protože tady tyto incidenty se nestávají až tak často, je to víceméně jednou za pár let a myslím si, že to nemusí být nějaká zásadní rána pro český fotbal, pokud se to dobře uchopí a konečně se napraví ten dluh, který tady je.
1: Takže naopak, pardon, je to příležitost?
0: Je to určitě příležitost konečně dotáhnout některé věci, o kterých se mluví pořád, databáze rizikových fanoušků, o tom slýcháme třeba 20 let, určitě otázka zákona o soukromých bezpečnostních službách, anebo aspoň licencovaný stevard, který by nemusel vyžadovat změnu legislativy, aby jsme konečně tady měli profesionální bezpečnostní agentury, které musí být samozřejmě i dobře zaplaceny, aby tady jsme měli stanovené nějaké požadavky na ty zaměstnance, což vlastně v tom zákoně už jsme měli návrh, tam všechno bylo, co vlastně znamená nějaká bezúhonnost, co znamená odborná způsobilost, aby tam byly větší standardy na to školení, nedělalo se to jenom brigádně, často je tam velká fluktuace osob, je tam velký tlak na cenu, takže těch problémů je tady hodně. Přitom to jsou naprosto, je to naprosto klíčový aktér celého toho zajišťování bezpečnosti. A ono to není jenom o tom zabránit nějakým protiprávním projevům, ale v první řadě je to o tom zajistit bezpečí všem těm tisícům a desetitisícům fanoušků, kteří jsou slušní a kteří v čím dál větších počtech na ty stadiony chodí.
1: A kteří o tomto víkendu spolu se Sláví prožili velmi černý den v historii svého klubu. Díky moc za to vyčerpávající, detailní a moc zajímavé povídání.
0: Děkuji moc za pozvání. Hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Vendula Divišová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se specializuje na násilí na stadionech. Ptal jsem se jí na pražské derby Sparty a Slávie, o kterém poslední dny mluví celá země a které začal s ohledem na zvyšování bezpečnosti na zápasech řešit i ministr sportu. Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na Svět knihy, kde bude mít Český rozhlas jako obvykle svůj stánek. A přivítáme tam skvělé hosty. Dorazí americký historik Timothy Snyder nebo alžírský spisovatel Boualem Sansal. A budeme tam i my, Vinohradská 12, v pátek po obědě. Dorazíme s hostem naší speciální série Extrém, politologem Janem Charvátem. Naslyšenou zítra.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
6: Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
5: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
6: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
7: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
5: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
7: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
5: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
8: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
5: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Zaostřeno.
10: Za jeden jediný rok dokáží z účtu ve Spojených státech odklonit, respektive ukrást miliardu dolarů. Krádeže, vydírání, násilí, obchod s lidmi. To všechno jsou skem centra a jejich mekou jsou hlavně státy jihovýchodní Asie. Co a proč se tam děje? Téma pro Davida Jakše a pořád Zaostřeno.
4: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
5: Dobrý den, je středa 13. května, máme pro vás půl hodinku plnou novinek a zajímavostí ze světa vědy. Začíná Věda Plus. O čem uslyšíte? Jak chránit divokou přírodu ve velkoměstech? Co zajímavého a výjimečného z fauny a flory se dá objevit třeba v takovém New Yorku? Jaké jsou hlavní výzvy a etická dilemata, se kterými se setkávají vězenští psychologové? Je o tuto pozici mezi studenty zájem? A vědci z Univerzity Palackého v Olomouci připravují nový diagnostický dotazník pro běžnou klinickou praxi. Pro výzkum hledají dobrovolníky s poruchami spánku i bez nich. Jak se zapojit, i to vám řekneme ve Vědě Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
4: Věda Plus.
5: Nové a neznámé druhy živočichů se dají najít i ve velkoměstech, říkají přírodovědci. V parcích a zahradách se příroda vyvíjí někdy nečekaným způsobem. Její vývoj a proměny výzkumníci pozorují prakticky v přímém přenosu.
11: Tam je ta modřinka.
12: A tam je větví.
13: Ano, ano. Vidíte, že obhajuje teritorium, takže má trošku zvihnutou tu chocholku.
14: Petr Mikulas z České zemědělské univerzity pozoruje síkoru modřinku v Praze v Petřínských sadech. V době, kdy natáčíme, o kus dál hlučí stavební stroje. A síkorka má také stavební sezónu.
13: Teraz prináša hnězdě materiál. V tom zobáčiku má nějakou vegetáciu. Zaletí tam do té dutiny.
14: V parcích nebo zahradách v Praze bývá příroda někdy pestřejší než na středočeském venkově.
13: Teď bychom vyšli jen pár kilometrů za Prahu, to jsou prostě obrovské lány chemicky ošetrovaných plodín, které vlastně biologicky představují v zásadě půšť. Takže velké množstvo organismů se skutečně stěhuje do té Prahy. Jsou tu ty druhy nahňácané nahromadě, vznikají tu nové interakce mezi druhmi.
14: Přírodovědci se na městskou přírodu zaměřují teprve v posledních desetiletích. Stává se tak, že si všimnou druhů, které měly v podstatě za rohem. V americkém New Yorku před 12 lety popsali zatím neznámý druh žáby. Dostali jméno skokan Kaufeldův, uvedl tehdy web Newsy Science.
15: Našli ho podle jedinečného hlasu. Oficiálně se to stalo ve městě New Yorku, ale ve skutečnosti ho objevili v mokřadech na ostrově Staten, v jednom z posledních pozůstatků bažinné minulosti města. Nově objevená žába je ale zároveň ohroženým druhem.
14: New Yorkské žáby podle vědců na místě žily ještě dřív, než tam vyrostlo město. Některé druhy živočichů se ale do měst stěhují až poslední dobou. Takové volání holubů neuslyšíte všude. Není to holub skalní, který je zvyklý žít ve městě už po dlouhé generace, ale je to novější přistěhovalec, holub hřivnáč, upozorňuje Petr Mikula.
13: Je původně lesný druh v Praze, nebyl hnězdným druhem vždycky, dostal se tu pár desítek rokov dozadu. To stupování těch holubů do měst se v Evropě sunie z toho západu na východ. Například v některých městech na Slovensku ten holub stále ještě v městech není, ale v Praze je to nejpočetnější holub v městě.
14: My lidé někdy poznáme, že je někdo z města nebo z venkova podle toho, jak se chová a jak mluví. A u ptáků je to podobné. Také mají své městské způsoby.
13: V městách ten ptáčí zpěv se může měnit vcelku zásadně. Občas je trošku jednodušší. Ty ptáci zpívají v trošku vyšších tóninách, aby se právě vyhli tomu hlubkovému hluku plynoucemu hlavně z dopravy. Některé ptáci začínají zpívat skôr alebo naopak neskôr, aby se vyhli vlastně dopravné špičky v městách. Ty druhy v městách jsou tak povědět oprsklejší, méně se bojí člověka, víc si toho dovolí, jsou v zásadě drzejší.
16: Když jsme přicházeli na Petřín, tak jsme procházeli kolem tabulky s českým státním znakem a pod tím bylo napsáno evropský významná lokalita.
13: Ano, já můžem hovorit hlavně za ptáky, najdeme tu velké množstvo hlavně druhů, které jsou navázané nějak na staré stromy, na stromové dutiny. Tam jsou skutečně starší stromy s dutinami.
16: U toho jezírka ten vypadá docela starý. Vidíte tam něco, že by tam mohlo něco hnízdit?
13: Půjčujem s tam a dělal zpěvací koru koňadru. To je také to cu.
16: Jakým způsobem bychom měli pečovat o přírodu městskou?
13: Velmi důležité nechávat tam trošku takzvaný bordýlek. Neupratovat všetko, nemať úplně vykosený trávník, zachovat tam nějakou mozaiku nejrůznějších biotopů, takže některou část pozemku můžete pokosit, jinou nechajte viac zarastenou, to listě nemusíte jako vždycky zhrabovat. Hlavně hmyz a potom aj vtáky, tento typ prostředí skutečně miluju.
14: Přírodovědci také radí, abychom nechali stát staré stromy s dutými kmeny, pokud tedy nikoho neohrožují. Z parku v Praze na Petříně, Martin Srb, Český rozhlas.
11: Při mapování přírody ve městech vědcům pomáhají technologie a zapojit se do toho na dálku může každý z nás. Odborníci mluví o takzvané e-ekologii. A nejen o ní teď budeme mluvit s autorem předchozí reportáže Martinem Srbem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Co to přesně tedy znamená, ta e-ekologie?
16: Něco jako internetová ekologie nebo ekologie přes internet. Jsou to výzkumy, kde vědci sledují živou přírodu pomocí dat z internetu, ale používají k tomu i data, která vznikla jaksi mimochodem. Když někdo posílá veřejně na sociální sítě fotografie nebo videa, tak se tam někde v záběru může mihnout nějaká zajímavá rostlina nebo zvíře, ve videu zpívají ptáci a to všechno vědci umí zpracovat, říká Petr Mikula.
13: Občas je těch dat skutečně kvantum, takže dneska se už využívají různé umělé inteligence, různé nástroje trénované na určitý typ dat. Častokrát je důležité, aby jsme věděli, kde ta fotografie vznikla, od koho, kedy.
16: Ještě raději zdůrazním, že se to týká veřejně dostupných dat, není to žádné narušování soukromí. A někteří z nás tím, že právě to zveřejní pro všechny, tak pomáhají mapovat přírodu nevědomky.
11: Jak se vědci mohou dozvědět upřesňující informace, jako odkud a kdy byl pořízen ten snímek, odkud pochází?
16: Většinou se to dozvědí automaticky. Telefony nebo fotoaparáty vždycky ukládají do snímku i datum a čas pořízení a často i tu zeměpisnou polohu, když to má člověk zapnuté. A když potom ten záběr zveřejní hned bez úprav, tak se to všechno skopíruje i na ty sociální sítě. Někdy je pravda trochu potíž s tím, když ty snímky později upravujeme nebo publikujeme od někud jinuť, než kde byly vyfocené a ta data se můžou přepsat. To si potom musí ty vědecké nástroje ohlídat a snímky vytřídit.
11: Tak co třeba vědci zjistili pomocí dat, která posíláme nevědomky?
16: Hlavně se snaží sledovat vývoj přírody v čase. Petr Mikula se městské přírodě věnuje asi 10 let a to je podle něj ještě docela krátká doba.
13: Tento postup sa napríklad používa pre zaznamenávanie šírenia invazívnych druhov aj pre zmeny v početnosti tých našich druhov. Každá fotografia, ktorú niekto takzvané postne na Instagram, na Facebook, tak má nejakú výpovednú hodnotu. Môže nám vlastne vypovedať niečo o tom habitate, v ktorom ten živočík bol vyfotený. Môžeme tam vidieť nejakú predáciu, nejakú interakciu medzi organizmami.
11: Když se vypravíme do center velkých měst, jaké invazní druhy je trápí?
16: Konkrétně v Praze vědec mluvil o husicích nilských a také o nutrích, obojí ve Vltavě a v okolí. Ve městech je ta invaze o něco horší než ve volné krajině. Jednak protože je lidé krmí, ať už záměrně nebo jim nechtěně nechají něco k snědku, a jednak protože není možné ty přemnožené husy ve městě střílet.
11: Vědci sice možná mají hodně dat z fotek a videí na internetu, ale co kdybychom se chtěli přímo podělit o nějaká pozorování? Jde to?
16: I za to budou výzkumníci velmi vděční, těch organizací a aplikací je u nás i po světě hodně, říká Petr Mikula.
13: Podle toho, čo vás baví, keď se budeme bavit od ptákov, tak v České republice funguje velmi dobré databáze o české společnosti ornitologické Birds.cz. Na celosvětový level tam funguje databáza eBird, kde můžete vlastně nahrávat svoje pozorování ptákov. Ak vás baví jiné organismy, rastliny, bezobratlí, tak velmi dobře zase funguje databáza eNaturalist.
16: No a čím podrobnější záznamy člověk pošle, tím jsou vědci radši. To znamená, ať je tam místo, čas, druh rostliny nebo živočicha a popis nějaké konkrétnější situace, ale kdo si není něčím jistý, třeba nerozpozná ten konkrétní druh, tak mu naopak vědci poradí a poučí ho. Ptačí zpěv nebo rostliny už někdy aplikace poznají i automaticky. No a pravidelně výzkumníci pořádají také hromadnější akce občanské vědy. Na konci dubna to byla třeba soutěž City Nature Challenge, anebo v zimě bývá sčítání ptáků na krmítkách. Data ovšem přijímají celoročně.
11: Dodává náš vědecký reportér Martin Srb. Děkujeme za výpravy, za městskou zelení i faunou. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Už téměř 25 let chodí studenti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na praxi do vězení. Exkurze do vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno nebo věznice Kuřim jim přináší nejen praktické poznání aplikované psychologie, ale taky v nich možná podnítí zájem o práci vězeňského psychologa. Já už ve studiu vítám Soňu Haluzovou, forenzní psycholožku a soudní znalkyni z oboru penitenciární a kriminologické psychologie. Dobrý den.
17: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
11: Jaký je zájem o ten předmět teorie a praxe vězeňství?
17: Každoročně evidují vlastně velký převis zájemců o tento předmět. Vysvětluji si to i určitou atraktivitou právě proto, že většina studentů touží se podívat i vlastně do té praktické části, ale bohužel ten počet musíme limitovat právě proto, abychom se vešli do té skupiny maximálně 30 studentů na tu exkurzi.
12: Takže co se během toho předmětu všechno dozví o práci ve vězeňství z pohledu psychologa?
17: Určitě začínáme nejdříve teoretickým blokem, kdy si říkáme nějaké základní věci, informace, teorie, ale také praktické ve smyslu, co ten psycholog vlastně ve věznici dělá, a poté teprve jdeme na exkurzi se podívat, kde vlastně i díky tomu, že jsem ve věznici v Brně dlouhá léta působila, tak máme možnost si na řadu věcí jako docela i sáhnout, i tím, že nás provází tu věznici psycholog, a vlastně budoucí psychologové vidí, jak to v té věznici chodí. My se tam pohybujeme za běžného provozu, čili vidí tu atmosféru, prostředí, čistotu, hluk, všechno to má nějaký svůj význam i pro to třeba budoucí rozhodování.
12: Co všechno tedy vězeňský psycholog dělá? Co je obsahem jeho práce? Jak se třeba to liší od psychologa mimo vězení?
17: Určitě bude hodně záležet na tom, jestli ten psycholog působí ve vazební věznici nebo věznici pro výkon trestu, nebo máme také i dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence. Nicméně pokud bychom to měli hodně zestručnit v rámci našeho vysílání, tak je třeba říct, že obecně asi nejčastěji ten psycholog řeší s obviněnými či obecně vězněnými osobami nějaké adaptační potíže na podmínky uvěznění, čili v momentě, kdy se dostáváme do stresu, tak máme problém se spánkem, s jídlem, vlastně jsme nervóznější, psychicky labilnější. Ale jsou tam i ty problémy se spoluvězni, to znamená, nemůžeme si vybírat, s kým budeme na celé, s kým budeme na oddílu, přizpůsobit se vlastně těmto věcem. No a nakonec jsou to i ty pocity jako bezmoci, úzkosti, co bude dál. Řekla bych, že v menší míře jsou to záležitosti týkající se třeba pocitu viny.
12: Možná takhle obyčejný člověk by si představil, že vězni ostřílení, dejme tomu recidivisté, nemají nějaké psychické potíže. Je to mýtus nebo je to mýlka?
17: Já bych to možná uvedla ještě do souladu v tom, že vlastně psycholog zde zastupuje i tu vězeňskou službu, tu společnost, a jedna věc, jaká je poptávka ze strany těch vězněných osob o službě psychologa a jaká ze strany té instituce. Protože jako vězeňská psycholožka bych měla předjímat a předcházet rizikům například sebevražedného chování, to znamená v případě, že máme nějaké indicie, že ten vězeň není v psychické pohodě a že je tam nějaká takováto reálná hrozba, tak on si o tu pomoc nemusí říkat, ale my máme vlastně povinnost udělat maximum pro to, aby nedošlo třeba k tomu pokusu o sebevraždu.
12: Nebo dejme tomu, jak se řeší konflikty právě na nějaké věznici nebo v celé, kde si zrovna nesednou ty vězni spolu a mohlo by dojít k něčemu vážnému, nežádoucímu.
17: Určitě je dobré vždycky tomu předcházet, hovořit s těmi odsouzenými o tom. Já jsem i to řešila v návaznosti na to, že vlastně není možné po každém konfliktu, který nastává i mezi lidmi, hnedka řešit to, že se rozejdeme, rozstěhujeme, že je zapotřebí hledat i nějakou shodu a přizpůsobení, což v tom vězeňském prostředí je také nutné, ale samozřejmě pokud by mělo dojít k tomu konfliktu, tak je určitě lepší ty dotyčné rozstěhovat.
12: Do jaké míry hraje v práci s vězni roli mezioborová spolupráce? To znamená, aby byli v symbióze, dejme tomu psycholog, sociální pracovník, případně právník.
17: Určitě je to týmová práce jednoznačně v té věznici. Já bych tam zahrnula ještě sociální pracovnice, máme vychovatele, vychovatele, terapeuty, takže nějaké informace získá vlastně třeba vychovatel, terapeut v rámci svého skupinového sezení s odsouzenými. S nějakým informací mohu přijít já, pokud bychom nespolupracovali společně, tak by to nedávalo ten smysl a i efekt. Takže určitě je to týmová spolupráce a podílíme se vlastně na tom konečném výsledku nebo i v rámci vlastně nějakých rozhodování.
12: Ono vlastně vězení je jako nápravné zařízení, ne? Tak jakou roli v tomhle tom hraje vězeňský psycholog v té nápravě?
17: Vězeňský psycholog je součástí toho týmu, který se podílí vlastně na minimalizaci nebo na snižování kriminogenních rizik. Tak bychom to v dnešní době podle odborné terminologie nazývali. A musí vlastně i na to ukončení pobytu ve vězení navazovat i další služby, které vlastně nemohou končit tím, že odsouzený opustí brány vězeňského zařízení a tím to všechno skončí, protože pokud nemá zázemí, pokud nemá práci, pokud nemá podporu, pokud má problém se závislostmi, je zapotřebí zapotřebí mu tu pomocnou ruku podat, tak aby se znovu do toho vězení nevracel.
12: Co byste řekla jako zkušená vězeňská psycholožka, že je na tomhletom povolání specifické, nebo pro jaký typ osobnosti se hodí? Jestli může opravdu student psychologie nastoupit vlastně na tuhletu funkci hned po škole?
17: Co se týká znalostí, tak vlastně v těch náborových inzerátech najdete informaci, že je vhodné i pro absolventy, skutečně projde i základní odbornou přípravou a v řadě těch věcí z toho metodického hlediska mu pomůžeme. Co se týká vlastně osobnosti, tak tady to je druhá stránka věci, že vstupuje ten psycholog do prostředí, které je psychicky náročnější. Je třeba si být vědom i nějakých svých slabších stránek případně, protože pak by mohl vlastně narazit, co se týká nějakého psychické nepohody, že by to obtížněji zvládal.
12: Mě zaujalo, že studenti podle svých vyjádření jako dojem z toho celého předmětu ocenili seznámení s vězeňským slangem. Jak důležité je se v něm orientovat a jestli byste nás mohla také uvést do těch tajů, co třeba znamená piškoty, veverka nebo bufet?
17: Tak vždycky studentům říkám, že vlastně do té profese patří i věci, které v učebnicích rozhodně nenajdou. A jedna z těch věcí je právě ten vězeňský slang. Takže i když člověk jim nehovoří běžně, tak prostě pro to zkrácení v tom běžném provozu opravdu ti příslušníci, dozorci, ale i odborní zaměstnanci ten slang používají. To znamená, nikdo neřekne otevři mi celové okénko, ale všichni řeknou otevři mi bufet a tím je to jasné. Nebo když jste tady jmenovala vlastně veverka, čili služební pes a teď si neuvědomuji.
12: Piškoty
17: je vlastně taková síť, která je na oknech, která má zabránit tomu, aby vězni mezi sebou vlastně navazovali nedovolené styky, tak to jsou vlastně slangové výrazy, které vězeňství také provází, znají je jak odsouzení a musí je znát i personál.
12: Tak do tajů vězeňských psychologů nás pustila Soňa Halozová, forenzní psycholožka, soudní znalkyně soboru penitenciární a kriminologické psychologie. Děkuji moc krát, že jste přišla do studia Vědy Plus. Naslyšenou.
17: Naslyšenou, mějte se moc hezky.
12: My pokračujeme. Máme pro vás další příspěvek z oblasti vědy. Jedna tableta za půl roku, tak by měla vypadat moderní léčba virových nemocí, říká biochemik Tomáš Cihlář. Po dlouhém výzkumu v americké společnosti Gilead se mu podařilo vytvořit první takovou látku lenacapavir proti HIV. Za svůj výzkum Tomáš Cihlář nedávno převzal čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické.
18: Ta molekula je velmi stabilní, takže se neodbourává metabolismem, nevylučuje se z organismu velice rychle, což je jako ten základní předpoklad. Ten další aspekt je, že ta látka je velmi aktivní proti viru HIV.
19: To jsou protichůdné požadavky, když chcete, aby ten lék se, řekněme, nenápadně pohyboval po těle velmi dlouhou dobu, neškodil člověku, ale zároveň byl účinný proti tomu viru.
18: To dost jako nabourává ta tradiční dogmata, jak vlastně léčiva by se měla chovat, jak by měla být designována, jak by měla vypadat, jak by ta molekula měla být velká, jak by měla být rozpustná, takže my jsme museli ty hranice dost posunout. Teprve po 10 letech poměrně těžké práce a mnoha slepých uliček se nám nakonec podařilo identifikovat tu molekuly, ze které se stal lenacapavir. Ty léky se budují z toho, co přinesla základní věda.
19: Velmi elegantní vlastnost toho lenacapaviru je, že se dá použít i jako prevence, i jako léčba.
18: Budete se možná divit, ale takových příkladů existuje více. Už alespoň 15 let zpátky i léky proti chřipce na prevenci. Například jeden rodinný příslušník je diagnostikován s chřipkou. V kruhu rodinném si můžou vzít třeba Tamiflu a ta by je měla ochránit. Ale ta prevence, aby se brala každý den tableta pro lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak to je poněkud obtížné. Že?
19: Dosti případech tomu bránila skutečnost, že antivirotika jsou poměrně nová skupina léků a poměrně drahá skupina léků.
18: Ceny těch léků se neodvíjí od toho, kolik stojí ta výroba té tablety. To je často 20-letý cyklus výzkumu a vývoje, miliony a dnes už miliardy dolarů. Existují mnohé mechanismy od vládního rozpočtu, filantropické organizace, které podporují vlastně získávání hlavně léků proti HIV. A tam se ta cena neuvěřitelně upravuje. Nejenom Gilead, ale řada firem už teďko adaptovala ten náš model generických licencí dobrovolných. Ta cena se velice sníží.
19: Můžete trochu přiblížit ten model, se kterým jste jako průkopníci začali ve vaší firmě?
18: Patenty, které vlastní Gilead na originální látky a třeba ve Spojených státech ochraňují ten vynález 20 let. My můžeme uvolnit ty patenty pro jisté vybrané firmy, které vyrábí generická léčiva, s tím, že je stanoveno, že oni budou vyrábět tyto léky za jinou cenovou škálu pro země, které nemají prostředky si je nakoupit.
16: Samozřejmě HIV to je velká hrozba, kterou se teď podařilo snížit, ale co je podle vás takovým oříškem, co se týče virů, proti kterým neexistuje léčba a kde byste rád viděl v budoucnu nějaký pokrok?
18: Ono je několik takových oblastí. Jedna z nich je infekce chronickými viry, HIV a některé typy hepatitidy, které se nedají těmi virostatiky vyléčit, i když pacienti je berou vlastně celý život, protože ty viry vytvoří v těle takový velice stabilní rezervoár. Je veliký problém úplného vyléčení, to je jedna taková oblast. Pak jsou oblasti sezónní prevence respiračních virů. Proti chřipce se vakcína optimalizuje každou sezónu, každou zimu. Ten virus někdy na to odpovídá, někdy ne. Ta naše idea je přinést v budoucnu látky podobné jako lenakapavir a používat je pro sezónní prevenci těchto respiračních virů.
14: A mohly by předcházet chřipce, covidu i celé řadě dalších nakažlivých sezónních nemocí, dodává Tomáš Cihlář, odborník na protivirové léky z americké společnosti Gilead. Martin Srb, Český rozhlas.
12: Nejenom nějaká konkrétní nemoc, ale i obyčejná nespavost může potrápit a zkazit život. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci teď hledají dobrovolníky pro svůj výzkum na tohle téma. V budoucnu by měl výzkum přinést rychlejší diagnostiku spánkových poruch. Potíže se spánkem má podle odborníků přibližně polovina Čechů. Více už si řekneme s klinickou psycholožkou Veronikou Dostálovou, která je spoluautorkou studie a teď ji po telefonních linkách vítám ve Vědě Plus. Dobrý den.
20: Dobrý den.
12: Kdo se může do té studie zapojit? Koho vlastně scháníte?
20: Hledáme každého dospělého, který má, ale i nemá potíže se spánkem. A momentálně máme více žen než mužů, takže každý muž, který má chvíli času a rád by přispěl vědě, tak se může do tohoto výzkumu zapojit. A podmínkou je zletilost, což znamená dospělý věk více než 18 let.
12: Jak se dá tedy zapojit, abychom byli konkrétní?
20: Může se zapojit každý, kdo na internetových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, což znamená upol.cz, se podívá na poslední tiskovou zprávu, která je o epidemii nespavosti a v ní najde odkaz na online dotazník, který vyplní.
12: Co účast v té studii vlastně obnáší, kolik času to zabere?
20: Je to opravdu krátký 10-minutový online dotazník, který je velmi nenáročný. Ptá se vlastně na kvalitu spánku a různé další spánkové charakteristiky, které nás zajímají právě proto, aby jsme určili nějaké normy pro českou populaci, které v tuto chvilku neexistují. Takže je to jednorázové vyplnění dotazníku, které nezabere více než 10 minut.
12: Jednorázové vyplnění dotazníku a z toho vašeho výzkumu by měl taky vyjít nějaký dotazník, nebo co je cílem?
20: Cílem je právě ověřit takzvanou zkrácenou škálu nespavosti, která má odhalit časné symptomy vývoje nespavosti a tím pádem jde o validaci nástroje pro české lékaře, kteří můžou potom tuto metodu používat pro diagnostiku a nasměrování k léčbě nespavosti.
12: To znamená, že něco podobného dnes v běžné klinické praxi chybí? Jak se vlastně rozpoznávají spánkové poruchy dnes?
20: Je to tak, žádné dotazníky, které by byly validní pro české nespavce, nemáme v tuto chvíli, což znamená, že nemůžeme srovnávat s nějakou českou normou a ty spánkové potíže se dnes zjišťují formou rozhovoru s lékařem, často právě praktičtí lékaři jsou první, kteří zachycují potíže s nespavostí, ale nemají nástroj na to, jak je rychle hodnotit a vyhodnocovat, aby mohli indikovat k té konkrétní léčbě.
12: Mohla by nová diagnostická metoda zároveň přivést i více lidí s tímhle problémem k lékařům?
20: Určitě. Já myslím, že lidí s potížema nebo stížnostmi na spánek chodí k lékařům vlastně docela dost, ale lékaři právě nemají nástroje pro to, aby mohli rychle a krátkou metodou vyhodnotit ty potíže jako rizikové a odeslat včas k léčbě, což znamená, že je to především pro praktiky, kteří už mají pacienty, kteří si stěžují na spánek a můžou touto metodou, tímto nástrojem rychle odhalit ty časné symptomy a odeslat ke konkrétní léčbě, třeba někdy radši, než předepsat léky na spaní.
12: Vy jste v úvodu zmiňovala epidemii nespavosti. To je to tak hrozné, že musíme mluvit i o epidemii dokonce?
20: No, bohužel je to tak, že pacientů s nespavostí přibývá a je to jednak teda rychlou dobou, která bohužel vytváří na nás takový tlak, že spíme méně nebo někdy se nám nedaří třeba spánek navodit nebo udržet, a to je právě podstata nespavosti, které je bohužel čím dál tím víc. Vídáme ji nejenom u dospělých, ale taky třeba u adolescentů. A to největší potíží je nedostatečná dostupnost péče, kterou by si pacient nespavostí zasloužil.
12: Co se může stát, když lidé poruchy spánku dlouhodobě neřeší, když je podceňují, že prostě už to třeba, dejme tomu, patří i k věku nebo zrovna mají nějaké starosti a takhle se to projevuje?
20: Je to přesně tak, jak říkáte, potíže se spánkem se pojí k věku, protože my máme s věkem čím dál tím menší potřebu spát, takže je docela normální a běžné, že se poruchy spánku začínají s věkem projevovat více a více. A samozřejmě, že neřešené chronické potíže se spánkem můžou vést ke zhoršení dalších onemocnění chronických, nebo taky k poklesu imunity a náchylnosti k dalším nejenom somatickým, ale třeba taky psychickým potížím. S nespavostí je třeba spojen na úzkostně depresivní symptomatika a rozvoj psychických potíží, tak to jsou časté komorbidity, my tomu říkáme, které s nespavostí vidíme.
12: To byla klinická psycholožka Veronika Dostálová, která je spoluautorkou studie o nespavosti v Česku, do které se můžete samozřejmě také přihlásit na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci. Najdete patřičný dotazník. Děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
20: Děkuju, nashledanou.
12: A to byl závěrečný příspěvek, který jsme vám v dnešní Vědě Plus s datem 13. května nabídli. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
2: Pro a proti. Od příštího roku se zřejmě vrátí elektronická evidence tržeb. Znovu zavedení už odsouhlasila vláda a slibuje si od něj narovnání podnikatelského prostředí. Opozice záměr kritizuje a nevěří, že to bude znamenat výrazný přínos pro státní rozpočet. Dělá vláda z živnostníků automaticky podezřelé, nebo převažují přínosy a to, že stát bude mít lepší přehled o situaci v ekonomice? A jaký dopad má na podnikatele, že se přístup k EET s každou vládou mění? Zeptám se poslankyně hnutí ANO Jany Murové a poslance TOP 09 Michala Kučery.
21: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Poslanci projednávají návrh na dohled NKÚ nad hospodařením veřejnoprávních médií. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka. Fotbalisti Slávie nastupují v lize proti Jablonci. V případě výhry získají titul. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přeháňky, v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad, počítá s tím ústavní novela, kterou předložili senátoři. Sněmovna předlohu právě teď projednává ve druhém čtení a sleduje to reportérka Adéla Burešová.
23: Samotný návrh, který by umožnil nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií, podporuje jak koalice, tak i většina opozice. Debata se ale často stáčí k jiné změně, kterou chce koalice do příštího roku prosadit, a to ke zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Právě to opozice na plénu celé odpoledne ostře kritizuje. Poslanci si nicméně hned v úvodu schůze odhlasovali možnost jednat i do nočních hodin. Do závěrečného schvalování by tak předlohu měli stihnout posunout. Český rozhlas ani Česká televize se kontrole nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
22: Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. V Českém rozhlase pracuje od roku 2011 a působil v domácí i zahraniční redakci. Na Radiožurnálu budeme o předávání novinářských cen víc mluvit už teď po zprávách. Policisti dál pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenistky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cenková.
0: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
22: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Ve filipínském senátu v Manile se střílelo, v budově se schovává senátor Ronald de la Rosa, na kterého vydal zatykač Mezinárodní trestní soud v Hágu. Podezřívá ho z podílu na brutální protidrogové válce před 10 lety.
1: Ve videu agentury Reuters se ozvou výstřely a lidé se běží schovat. Podle ministerstva vnitra není jasné, kdo střílel. V budově senátu se před zatčením schovává senátor Ronald de la Rosa. Policie ho chtěla zatknout už na začátku týdne, ale de la Rosa utekl do jedné z místností, kde ho ukryl šéf senátu. Mezinárodní trestní soud v Hágu loni obvinil Ronalda de la Rosu ze zločinů proti lidskosti. Těch se měl dopustit mezi lety 2016 až 2018, kdy tehdejší prezident Rodrigo Duterte vedl takzvanou válku proti drogám. De la Rosa, který v té době působil jako šéf policie, čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně 32 lidí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Slavie Praha můžou s předstihem získat titul v Šancelize. Ve třetím kole nadstavby hostí před prázdnými tribunami v Edenu Jablonec. Začátek zápasu vidí Karel Schamberger.
6: Polovina čtvrté minuty, Slavia Jablonec 0-0 z Edenu, Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Na čtvrté místo skupiny o titul se před Jablonec dostal Hradec Králové, který porazil Liberec 1-0. Čeští házenkáři vstupují do dvojzápasu play-off kvalifikace na mistrovství světa proti Francii. Stručné informace přidá z Brna David Nekvinda.
24: V páté minutě zápasu prohrávají Češi s Francií 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
25: Překážky na D1 za Ostředkem i na D11 za Dobšicemi. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážky za odbočkou na Sázavu. Na 39. kilometru jsou na vozovce v pravém i v levém pruhu kusy roztrhané pneumatiky. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vybočuje za sjezdem na Městec. Na 49. kilometru je zabraný pravý pruh kvůli porouchanému kamionu. Na dálnici D1 počítejte se silnějším provozem před Brnem ve směru z Prahy. Od Kývalky od kilometru 182 se brzdí do zastavení v obou pruzích, dál se to pak rozjíždí hlavně v levém pruhu, v pravém pruhu ale jedou dál pomalu kamiony. A na nehodu pozor na silnici 38 z Poděbrad do Nymburku, v křižovatce na Chvalovice havarovala dvě auta. Na místě už je policie, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přeháňky, v Krušných horách taky sněžení. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Cesta za dobrým výdělkem v jihovýchodní Asii se jim změnila v noční můru, které se budou těžko zbavovat. Kvůli vysokým cenám, exotické nemoci ani nebezpečným zvířatům to ale nebylo. Osudným se jim stala tzv. Scam centra, díky kterým přijdou miliony lidí po celém světě každý rok o miliardy dolarů. A mizí v nich i lidé. Hrozí nebezpečí také Čechům? Fenomén asijských scam center je námětem dalšího dílu pořadu Zaostřeno. U jehož poslechu vás vítá David Jakš.
21: Zaostřeno.
26: Anglické slovíčko scam znamená podvod nebo boudu, ve smyslu někoho podvést, obalamutit nebo uvést v omyl. Na velmi nebezpečnou kriminální činnost, která se blesku rychle šíří světem, hlavně jihovýchodní Asií, sedí tenhle překlad dokonale. Platební karty a QR kódy nám sice neskutečně zjednodušily práci s penězi, ale současně pozvali do našich mobilů a počítačů podvodníky, kteří ve virtuálním prostoru umějí velké věci. Vyluxovat účet nebo použít cizí peníze pro vlastní potřebu dokáží v řádu několika vteřin. Naštěstí mnohem víc než české účty je zajímají bankovní konta ve velkých lidnatých zemích Asie, Severní Ameriky a Západní Evropy. Aby efektivně oslovili potenciální oběti, telefonicky nebo e-mailem, potřebují stovky tisíc rodilých mluvčích, kteří se podvodně vydávají za správce systémů, bankéře nebo policisty.
5: Nalákali mě na pracovní inzerát, že prý budu pracovat na nákladní lodi, která teď kotví v Thajsku. Zaplatili mi letenku do města Chiang Mai na severu Thajska a odtamtud, že mě převezou na jih do přístavu. Jeli jsme v noci, ale ne do přístavu, nýbrž na hranici s Barmou, což jsem nevěděl. Tam se na mě vrhlo několik ozbrojených mužů. Zbili mě a malou lodí převezli přes hraniční řeku do Barmy. Za pár hodin už jsem byl ve scam centru.
26: Líčí čínský námořník Xiao Hao, kterého vidina stabilní práce a výdělku vyhnala z rodné provincie Shantung až na sever Thajska. Abyste jako člověk, který je mozkem finančních podvodů, mohli efektivně ovládat celosvětovou síť kybernetických podvodníků, musíte své oběti zaujmout. Musí vám uvěřit na první dobrou. První telefonát, kterým na ně udeříte, je musí zaujmout, vystrašit, přesvědčit.
7: Hi, this is Amazon Support. My name is Rosie. How can I help you?
26: Ani sebenajímnější kořist vám ale neuvěří, pokud perfektně nemluvíte jejím jazykem. Nejrozšířenějším světovým jazykem z pohledu rodilého mluvčího je mandarínská čínština, ale jako pracovní jazyk dnes 1,5 miliardy lidí používá angličtinu. Pro svět kyberzločinu obrovská výzva. A do call center se proto snaží dostat buď rodilé mluvčí s angličtinou, nebo ty, v jejich zemích je úroveň běžné angličtiny na velmi vysoké úrovni.
8: India has become a global leader in the international tech support scamming industry, taking more than $1 billion a year from the United States alone.
26: Známými lokalitami se stovkami scam center jsou indická města Hyderabad, Gurugram nebo Kalkata s vyhlášeným distriktem číslo 5, odkud najmutí operátoři telefonují do celého světa. Primárně se zaměřují na oběti ve Spojených státech, Británii, Austrálii, také v Irsku a Kanadě. O svou zkušenost s takovou prací se před časem podělila s televizní stanicí Channel News Asia slečna Victoria, mladá vzdělaná Indka. Vidina rychlých peněz ji zlákala a nastoupila do jednoho z telefonních center v Kalkatě. Dobrovolně a s jasným povědomím, že bude podvádět a okrádat lidi na druhém konci světa.
9: Tahle call centra nejsou žádné špinavé brlohy. Zvenku naopak působí dojmem luxusu a serióznosti. Často patří mezi nejmodernější budovy ve městě. Pracuje se tam hlavně v noci, protože cílí na lidi v Severní Americe a kvůli časovému posunu mezi USA a Indií vychází nejvíc telefonování na dobu, když už je tady v Indii hluboká noc. Všechno začalo tak, že jsem se přihlásila na inzerát, který hledal anglicky mluvící ženy na pracovní pozici technická podpora IT. Až po pár dnech mi šéf na rovinu řekl, že nás naučí, jak bezpečně okrádat bohaté lidi na druhém konci světa a že na tom nic není. Hned první den řekl, že nikoho nenutí a komu se to nebude líbit, může kdykoliv bez problémů odejít. Mně se to zalíbilo a byla jsem v přesvědčení, čování obětí velmi úspěšná, jedna z nejlepších.
26: Není těžké uhádnout, že hlavní motivací pro podobné telefonní operátory jsou rychle vydělané peníze.
9: Do nástupu v call centru jsem vydělávala maximálně $150 měsíčně a najednou byly měsíce, kdy jsem měla v kapse 1000 nebo dokonce $1200. Ale stejně jsem po několika měsících odešla. Začala jsem si uvědomovat, že jsem podvodnice a nechtěla jsem v tom pokračovat.
26: Victoria také vysvětlila, že strach z odhalení nikdy neměla.
10: There is a raid of police.
4: Ano, zažila jsem policejní razii, ale byla velmi symbolická a nikdo nebyl zatčen nebo dokonce obviněn. Ve velkých skemcentrech v Kalkatě policie dělá razie prakticky každý týden. Byly měsíce, kdy u nás policie byla 5x až 7x, ale jen na oko. Chce úplatek od provozovatelů a také ho dostane. Pokud call centra platí policii, bude to pokračovat.
26: Skutečnost, že dělá něco, k čemu ji rodina rozhodně nevychovala a ona svou skutečnou práci před ní musí tajit, postupně slečnu Viktorii začala trápit.
4: Vše se zlomilo ve chvíli, kdy jsem po telefonu okradla jistou paní Elizabeth. Už nevím, z jaké byla země, možná z Anglie nebo Austrálie. Zcela dobrovolně mi přeposlala velkou částku na účet, který jsem jí nadiktovala. Prostě to udělala a na nic se mě neptala. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem obyčejná džáb katra. Tak se u nás říká prach s prostým kapsářkám, které vás okradou o peníze. Nejčastěji na nádraží nebo ve vlaku. Každý je mi opovrhuje. Nebyla jsem žádná IT podpora, nýbrž džáb katra.
26: Singapurským novinářům ze stanice Channel News Asia Victoria prozradila, že dnes pracuje v klasické, poctivé firmě a skutečně se zabývá technickou podporou. Do šedé zóny indických scam center se prý už vrátit nechce. Doteď jsme mluvili o scam centre, kde organizátoři i řadoví telefonisté pracují dobrovolně. O tom, že páchají trestnou činnost, vědí, ale v podstatě toho mohou kdykoliv nechat a odejít za poctivějším výdělkem. Scam centra ale mají i mnohem horší, doslova krvavé.

0: jim nabízejí dobře placenou práci, extrémně levné zájezdy, zážitkovou turistiku nebo předstírají výhru v loterii, kterou je třeba si převzít osobně. Pak následuje únos, odebrání pasu a oběť musí začít pracovat v přísně hlídaných areálech jako telefonní operátor. Často i 16-18 hodin denně, včetně víkendu.
1: Vysvětluje Andrej Savčenko z asijské pobočky organizace Forced Labor Program. Pracovní areály těchto novodobých otroků jsou perfektně střežené, opevněné objekty. Někdy v centru velkých měst, jindy naopak ukryté v džungli nebo v horách. Utéct odtamtud je vyloučeno a naopak ten, kdo se podřídí předepsaným normám, může v obrovských areálech po pracovní době využívat restaurace, bary, herny, bazén, někdy dokonce masážní salon i nevěstinec. Tlak a normy se ale postupně zvyšují. Z unesených lidí se stávají spolupachatelé závažných kybernetických a bankovních podvodů. Většina pracovníků chce po pár týdnech nebo měsících zpátky domů. To ale majitelé Scam Center a jejich ozbrojená ochranka nedovolí.
2: Nejčastějším trestem je bití rákoskou, holí nebo elektrický paralyzér. V horším případě i znásilnění. Osobně jsem zažil i výhrušky, že tyhle mafie jsou napojeny na obchodníky s lidskými orgány. A pokud děláte problémy, pohrozí, že vás těmhle gangům prodají. A oni si potom vezmou vaše ledviny, oči nebo další orgány a prodají je na obrovském čínském trhu. Human organ,
1: kidney, eye. Popisuje děsivou zkušenost na hongkongské zpravodajské platformě The South China Morning Post Bangladéšan jménem Faisal, jeden z mužů, kterého ze Scam Center osvobodila na barmsko-tajském pomezí armáda. Právě oblast někdejší Indočíny je místem, kde vojáci a policisté zasahují proti Scam Centrum nejčastěji. Není to ale jednoduché. Tyhle objekty mají v podstatě svou vlastní, dobře vyzbrojenou armádu a placené informátory přímo ve státních ozbrojených složkách. Právě korupce je to, co provozovatelům Scam Center nahrává a ty největší ryby často uplavou ještě před samotnou akcí. The suspect,
3: aka Jack Yang. Občan čínské národnosti známý pod jménem Jack Yang je hledaný v několika zemích současně. Používal falešný pas Dominikánské republiky, podvedl minimálně 600 lidí a připravil je dohromady o 20 milionů dolarů. Nejúčinnější formou podvodu bylo online sázení a jako výchozí místo pro tyhle nelegální aktivity sloužilo Scam Centrum na filipínském ostrově Mindanao. Which are based in a scam center in the town
1: of Cagayan de Oro in Mindanao of the Philippines. Informoval například o jedné bezpečnostní akci letos na jaře jeden z anglických podcastů v Tajsku.
4: Posloucháte Zaostřeno.
1: Jedním ze států, který velmi aktivně bojuje s mezinárodním zločinem v podobě podvodných scam center, je Čína. A to bez ohledu na politickou situaci nebo dodržování lidských práv v zemi. Agenti čínské policie i tajných služeb se už řadu let pohybují v Kambodži, Myanmaru nebo v Laosu a detailně tam mapují činnost nelegálních kasín a scam center. Jejich informace potom slouží jako podklady při mimořádných policejních a vojenských razích. Na jejich intenzitu a časté opakování tlačí zejména čínské ambasády v těchto zemích, protože počet podvedených klientů čínských bank prudce roste. Čínské banky pravidelně vyzývají centrální vládu, aby využila svého vlivu v zemích jihovýchodní Asie a ta se jim snaží vyhovět, protože právě čínské banky jsou hnacím motorem ekonomické expanze Pekingu ve světě. Major scam center raids across Southeast Asia. In Cambodia, police arrest dozens of South Korean and Chinese nationals, seizing computers and phones. Policejní zátahy ve scam centrech připomínají vojenské manévry a ozbrojená ochranka se prakticky pokaždé aktivně brání. Pokud jsou mezi zadrženými čínští občané, Peking striktně trvá na jejich vydání a repatriaci do Číny. Tam je čekají rychlé soudní procesy a padají tresty do životí a pro nejvyšší špičky a organizátory i tresty smrti.
3: Čína bojuje proti tomuto typu mezinárodního zločinu plnou silou a čísla zadržených jsou ohromující. Například v prosinci loňského roku provedla tajská, barmská a čínská policie speciální akci na několika místech v Myanmaru a v Tajsku a zadržela bezmála 1200 lidí. Naprostá většina z nich měla čínské pasy, takže Číňané pro ně museli poslat několik letadel. Jedním z největších úspěchů je zadržení muže jménem Chen Zhi, asi momentálně největšího světového kybernetického podvodníka. Dlouho po něm šly Spojené státy, Británie i Čína, ale teprve čínské bezpečnostní složky, respektive čínský stát, dokázal přinutit Kambodžu, aby ho na své

0: území zatkla. Kambodža ho letos v lednu vydala do Číny a myslím, že ho tam čeká ten nejvyšší trest.
1: Spekuluje kambodžský novinář Sun Prom.
0: V Kambodži a Myanmaru jsou scam centra často pod jednou střechou z kasíny a primárně cílí na čínské klienty, protože v pevninské Číně je jakýkoliv hazard oficiálně zakázaný. Kambodžská a barmská kasína jsou svět sám pro sebe. Obrovské areály s nočními kluby, diskotékami, hodinovými hotely. Ochranka je připravena chránit majitele s použitím zbraní a cizinci do většiny těchto podniků nemají šanci se dostat. Je to velmi nebezpečný a krutý svět.
1: Varuje pan Prom. To, co se děje za vysokými zdmi a žiletkovým plotem Scam Center, už rezonuje i ve vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Čína, Jižní Korea nebo Vietnam obvinili barmskou vládu, že novodobé otroctví nepotírá dost důrazně. Vyhrožují, že tam, kde je vězněno nejvíc jejich občanů, vyšlou vlastní armádu a své krajany osvobodí. Mezinárodní právo to sice zakazuje, ale vlády v Kambodži, Tajsku nebo Barmě se zalekly a začaly jednat. Jednu z největších razí předvedla před časem barmská junta v obřímském centru jménem KK.
2: KK Park. These scam compounds, hidden along Myanmar's border, are infamous for running romance and investment frauds.
1: Hermeticky uzavřený areál KK leží na území Barmy, jen 7 kilometrů od hranic s Tajskem a západní tiskové agentury tvrdí, že ho provozují čínské mafie ve spolupráci s drogovými kartely. V říjnu loňského roku podnikla barmská vojenská junta se spřízněnou karenskou národní armádou útok na celý areál. Použila přitom houfnice a další těžké zbraně, ale počet zatčených ani osvobozených lidí neupřesnila. Tajské ministerstvo obrany později oznámilo, že v areálu pracovalo několik tisíc lidí, přičemž ze 40 různě velkých budov prokazatelně uteklo za hranice Barmy přes 1000 lidí. Někteří z nich přeplavali pohraniční řeku Moj do sousedního Tajska a tam je pozatýkala tajská královská armáda. Mezi prchajícími byli Tajci, Vietnamci, Indonézané, Číňané, Barmánci a řada dalších národností.
2: The scam industry across Southeast Asia has grown into a multi-billion dollar empire, swindling victims of up to $37 billion last year.
1: Do čínsko-tajských vztahů před časem zasáhl příběh mladého čínského herce Wanga Singh. Podle tajské královské policie ho z Číny do Tajska vylákala pod záminkou produkce na novém filmu falešná tajsko-čínská produkční skupina a nakonec ho při speciální akci osvobodila ze scam centra v Myanmaru tajská policie spolu s armádou.
3: Jsem velmi vděčný tajské straně za záchranu, vládě, vojákům i své rodině. Děkuji všem a můžu s plnou odpovědností říct, že Tajsko je naprosto bezpečná země. Rád se sem vrátím.
1: Ačkoliv čínský herec po úspěšné akci takto děkoval tajským zachráncům a ujišťoval, jak je Tajsko pro Číňany bezpečné, čínské ministerstvo zahraničí pohrozilo směrem do Bangkoku, že pokud se únosy čínských občanů z území Tajska budou opakovat, zakáže jim cesty do téhle vyhlášené turistické destinace. Pokud uvážíme, že Číňané každoročně utratí v Tajsku na svých dovolených skoro 10 miliard dolarů, měla by jejich absence pro Tajce tvrdý dopad.
4: Čínské velvyslanectví v Tajsku bude situaci nadále pozorně sledovat a pravidelně vyhodnocovat. Případ pana Wanga dopadl dobře, ale raději bychom podobné situace neřešili.
1: Varoval tajskou mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Tia-kun.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S pokusem o nabourání účtu nebo prolomení hesla v internetovém bankovnictví se už setkali statisíce, možná miliony Čechů. Ale to, co se děje v asijských scam centrech, je daleko silnější káva. Do téhle fáze to ale v Evropě zatím nedošlo. Nemusí se tedy Češi ve světě obávat? Otázka pro Petra Koupského, publicistu, pedagoga a novináře deníku N.
6: Do téhle fáze to nedošlo, dokud se nenecháte přemluvit, že tam máte na místo odjet a něco tam udělat osobně. I takové případy se stávají, pokud vím, tak v Česku ne, ale v Evropě a ve Spojených státech je to doloženo, že se lidi tímhletím způsobem vydali někam do nějaké nebezpečné země.
1: Může nás uklidnit, že hlavní ohniska kybernetických podvodů, ta sofistikovaná skem centra, jsou přeci jen daleko, daleko na východě v Asii?
6: To, že jsme ve střední Evropě, to neznamená, že jsme tak docela v bezpečí, protože základ těch podvodů, o kterých tady mluvíme, se dneska odehrává v online prostoru a ten je celosvětový, nezná hranice a dneska taky nezná jazykovou bariéru, což je značná novinka. Čili obětí takového podvodu, přinejmenším v tom smyslu, že z vás vytahají peníze nebo identitu nebo něco takového, se může stát naprosto kdokoliv. Dneska pochopitelně jsou části světa, kde jde vysloveně o fyzické bezpečí a to je jiná pohádka. Tak daleko tady ještě nejsme.
1: Pojďme zpátky do Česka. Dá se říct, že podvody v kybernetickém prostoru se i tady u nás zdokonalují, že se vyvíjejí?
6: Ano, to se rozhodně říct dá. Ten problém se zprofesionalizoval, řekněme. To, co dřív byly aktivity takové zkusmé, řekl bych tomu, pocházející velice často z rovníkové Afriky, ze zemí jako Nigérie, Kenya, tak dneska je na vysloveně profesionální úrovni. Ve dvou rovinách, řekl bych, jednak to jsou nástroje politické propagandy, které s tím hodně souvisejí. V tomhle je asi světovým přeborníkem Rusko. Země, která na tom za A má zájem, za B je technicky vyspělá. A potom podvody, ve kterých jde o ty peníze, o osobní doklady, identitu, zatahování lidí na nejrůznějších zločinných schémat jako pasivní spoluviníky. O tom víte určitě vy víc než já, protože centrem je vaše oblast zájmu, to znamená jihovýchodní Asie. Ten posun spočívá v technologické úrovni, nejenom v tom, jak jsou ti podvodníci organizováni, ale v technologické úrovni. Protože když vám přijde mail napsaný velice neobratnou češtinou, blbě přeloženou, tak většinu lidí asi trkne, že na tom není něco v pořádku. To bylo kdysi. Dneska to takhle už není. Dneska za prvé ty textové zprávy, které přicházejí, jsou psány velice kvalitně, přesvědčivě. Občas se stane, že na ně naletí třeba i odborník na bezpečnost. A za druhé už to není jenom text, už to jsou i telefonické hovory, hlasová komunikace všeho druhu, poslední dobou videokomunikace. To jsou všechno věci, které přišly s technickým rozvojem a s umělou inteligencí.
1: Bezpečnostní služby zmiňují v souvislosti s kybernetickou kriminalitou stále častěji Rusko. Co odtamtud aktuálně hrozí?
6: Tak oni byli vždycky zaprvé technicky vyspělí, mají vynikající univerzity pořád, mají vynikající technické vzdělání, čili mají lidský potenciál, to za prvé. Za druhé, už Sovětský svaz velice silně rozvíjel takové ty psychologické operace a snažili se tím vyrovnávat to, že jsou chudší v tom geopolitickém soupeření, tak prostě hledali způsoby, jak svého nepřítele zasáhnout levným způsobem. A když tohle zkombinujete, tyhle ty dvě dovednosti, tak v tom kybernetickém prostoru to je pro ně ideální místo působení. Je to asymetrická informace, válka, řekněme. Dovedou tam působit velmi levně, velmi jednoduše. Osadit nějaké centrum někde v Petěrburgu nebo za Uralem chytrými lidmi je levnější než jedna řízená střela.
1: Je pro ně 10 nebo 11 milionové Česko zajímavé?
6: Je, určitě je zajímavé, je to členská země NATO, je to členská země Evropské unie, rozvracet tady morálku a přivádět lidi k názorům, řekněme, přátelským k Rusku. A opakuju, levně, velice levně, to je pro ně naprosto žádoucí cíl.
1: A daří se jim to? Jsme my Češi tvární, náchylní k mystifikacím nebo dezinformacím?
6: Trochu méně než některé jiné národy, ale řekl bych, že není národ nebo není země v Evropě, řekněme, která by o sobě mohla říct, že je absolutně odolná. Možná Pobaltí a Polsko se svými historickými zkušenostmi, ale i na tyhle země oni se zaměřují velice silně a mají na ně zase svoje metody. Čili říct o nějaké zemi, že se jí to netýká, je pošetilé.
1: Před začátkem ruské okupace Ukrajiny byla jako největší nebezpečí v českém kyberprostoru vnímána Čína. Změnilo se to ohrožení směrem z Pekingu poté, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu v únoru roku 2022?
6: Ne, určitě ne. My teď máme tady to Rusko zvýrazněné aktuální situací na Ukrajině a aktuální pozicí Rusko versus Evropa a tak dále. Čili je to bezprostřední a je blízko. Čína je daleko, takže ji nevnímáme tak silně. Ale to neznamená, že by se o nás čínská propaganda nezajímala, to neznamená, že oni by nechtěli působit svým vlivem. Na rozdíl těch Rusů to dělají, řekl bych, nenápadněji, méně viditelně, méně intenzivně asi taky zatím, protože asi pro ně nejsme žádná vysoká priorita, ale rozhodně bych je nepodceňoval, oni jsou trpěliví, zase to je druhá věc. A pokud jde o tu technickou úroveň, tak jsou na tom podstatně lépe než Rusové, jsou na stejné úrovni se Spojenými státy, čili absolutní světová špička.
1: Vy se téhle tematice věnujete jako pedagog a novinář dlouhodobě, tak zkuste teď prosím tohle složité téma zjednodušit. Existuje nějaký univerzální návod, jak se úspěšně bránit?
6: Buďte maličko podezřívaví. Já vím, že to je taková rada, která nezní moc pěkně, ale v tom online světě to jinak nejde. Když se na vás obrátí někdo neznámý, anebo i známý na oko a chce po vás něco neobvyklého, důkladně se nad tím zamyslete. Prostě vnímejte to prostředí ne jako měkké pohodlné hřiště, tak jako jsme na to dost často zvyklí, ale jako na cizí město plné všelijakých nástrah, kde se člověk pohybuje trochu ostřežitě. Konkrétnější radu asi dát nelze, protože forma těch útoků je velice proměnlivá, ale buďte trochu na pozoru.
1: Radí Petr Koupský, publicista, pedagog a novinář deníku N. Utrpením v asijských scam centrech si už podle Interpolu prošli občané z více než stovky zemí světa a momentálně v nich živoří 200 až 300 tisíc lidí od Indie po Filipíny a od Indonésie po Myanmar. Podle českých zastupitelských úřadů českým občanům v Asii aktuálně nebezpečí únosu a osud, který popisujeme, nehrozí. Česká republika není na seznamu zájmových zemí, na které cílí kriminální skupiny operující v tomto segmentu z Asie. Podle policie míří kybernetické podvody na české občany nejčastěji z Číny, Ruska, postsovětských zemí nebo ze států jižní a západní Evropy. Naopak ubylo pokusů o podvody směrem z Afriky. Podle České bankovní asociace za první tři měsíce letošního roku způsobili podvodníci v Česku škodu za bezmála 800 milionů korun, což je dvakrát víc než za stejné období loňského roku. Po celém světě potom útočníci v kyberprostoru ukradli lidem z účtů bezmála 50 miliard dolarů. Takové bylo dnešní zaostřeno na téma scam centra a kybernetické podvody v Asii. Při jeho kompletaci jsme využili informace mediálních agentur AP, Reuters, AFP a zpravodajských platform Channel News Asia a South China Morning Post. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
5: Politici, zpěváci, královny i teroristi. Ti všichni v historii zamířili na návštěvu Československa nebo České republiky.
7: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libijských ozbrojených sil, plukovníkem Muammarem Kadáfim.
8: Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa, Valentinu Tereškovou.
9: Mr. President, thank you so much for the welcome.
10: A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a sezelím.
5: Jak jsme vítali zahraniční návštěvy, popíše cyklus Archivu Plus ve třech květnových pátcích 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ondřej Soukup,
12: Josef Pazderka, míříme na východ. Dnes se vydáme do zemí, o kterých v tomto podcastu často nemluvíme. Do Nepálu, Bangladéše, Keni, Srí Lanky a dalších. S Ukrajinou, Ruskem a celým postsovětským prostorem souvisí na první pohled jenom vzdáleně.
11: Nicméně i odtud se verbují vojáci do ruské armády. Mnozí z nich přitom do Ruska přijíždějí v přesvědčení, že budou pracovat jako stavební dělníci nebo hlídači v supermarketech.
12: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
13: Nejpozději na konci roku 2022 začala ruská armáda verbovat do svých řad i občany jiných zemí. Nejdříve šlo o muže ze střední Asie, kteří už před válkou pracovali v Rusku na stavbách a za vstup do armády dostali slíbené ruské občanství. Následně se mezi rekruty začaly objevovat občané dalších zemí, včetně Spojených států amerických. Ti všichni byli naverbováni individuálně, na rozdíl od 20-tisícového kontingentu Severokorejců, které poslala do Ruska jejich vlastní vláda. Životnost zahraničních vojáků na frontě je ale velmi krátká. Jaké právní a diplomatické důsledky z toho pak plynou?
12: Tak Ondro, slyšeli jsme úvod. Já mám vlastně dvě důležité věci, které to podle mě rámují. Válka se stala jedním z nejvýnosnějších biznisů v Rusku za poslední desítky let. Kreml do toho valí obrovské peníze, které mají překlenout to, že částečná mobilizace, kterou třeba v souvislosti s plošnou ruskou agresí na Ukrajinu vyhlásil na podzim 2022, byla extrémně nepopulární. Ona z rezervistů a z dalších lidí údajně rekrutovala asi 300 tisíc lidí, ale zvedlo tu obrovskou vlnu útěku lidí do Gruzie.
11: Všichni si pamatujeme ty fronty na pohraničním přechodu ve Verchním Larsu.
12: A ruský ekonom Inozemcev, už jsme tady o tom mluvili, mluví o takzvané smrtonomice, která vlastně vytváří jako neuvěřitelně lukrativní proud, na který se přisávají lidé z chudších regionů Ruska, vlastně z periférií, vězni. Lidé tím řeší neskutečně mnoho problémů. No a samozřejmě, že tento vír nasává i lidi ze zahraničí, co si chceme dneska popsat, kolik jich je, za jakých okolností to je. Jo. Zároveň to Rusko nestíhá doplňovat ty obrovitánské ztráty, které trpí tou krvavou válkou, je to cannon and footer, je to jako neuvěřitelná spotřeba lidí. Tvrdí se, že ty ruské ztráty různými průměrnými odhady se pohybují někde mezi 20-30 tisíci lidmi za měsíc, což je zhruba počet, který také Rusko stačilo donedávna rekrutovat. Jsou to hrubé odhady, nevíme přesně, ale zhruba takhle. To znamená, že tam vlastně jako už minimálně od konce roku 2025 nejsou schopni doplňovat ty stavy, protože mají obrovské ztráty.
11: A současně přesně, jak jsi říkal, je to kšeft. Jo, ty, když vstoupíš, co by ruský občan, do ruské armády, dostaneš nějaký ten příspěvek, nějaké ty miliony. Když máš nějakého svého přítele a přivedeš ho, tak ještě dostaneš vlastně náborový příplatek i za něj. Jo? A tím pádem tohle se týká i těch cizinců. Prostě kdokoliv, kdo přivede do rekrutačního střediska nějakého člověka, lhostejno jestli Rusa nebo člověka cizince, tak dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
12: Ondro, nedávno proběhl festival Jeden svět a ty jsi na něm mluvil s ukrajinskou novinářkou Mariou Tomak, která se vlastně tomuhle tématu věnuje dlouhodobě. Můžeš jí krátce představit?
11: Ona je původně novinářka, právnička a už vlastně od loňského roku v rámci organizace Truth Hounds se snaží právě mapovat verbování bojovníků z zemí globálního jihu a současně i vlastně vede takovou jako advokační kampaň právě v těch zemích, aby vysvětlovala, jaká je realita v ruské armádě, takže ona cestovala i do Afriky nebo do Bangladeše, aby to viděla vlastně z první ruky.
12: Pokud se nepletu, tak ona mluví daleko více než o verbování zahraničních žoldáků na základě nějakých jasně daných kritérií, trošku o něčem, co připomíná obchod s lidmi. Je to tak?
11: No, nejenom trošku připomíná, on to v zásadě je. Ona vlastně říká, že to jsou podobné struktury, které dodávají třeba, já nevím, ženy nevěstinců nebo chlapy na nějaké prostě stavby třeba v zemích Perského zálivu a podobně.
14: A v tom se
15: cizinci nevždy chápou, že jdou do války a věří, že platí dohoda, že nebudou bojovat. Existují takoví, kteří chápou, že budou bojovat. Existují různé formáty, kdy je někdo, řekněme, nucen s tím souhlasit pod fyzickým nátlakem nebo například po zatčení. Jsou zde různé příběhy.
12: Já když tu Marii slyším, tak samozřejmě vnímám, že ta situace je dramatická. Přesto se nemůžu jako ubránit dojmu, že minimálně v některých těch částech těch příběhů nevíme úplně všechno. Jo? Ona mluví se zajatci, kteří padnou do toho zajetí na Ukrajině. Ti lidé vědí, kde jsou, to znamená, jsou na Ukrajině, popisují své příběhy poměrně dramaticky, ale tak trochu někdy mají tendenci zamlčovat, že možná šli trochu dobrovolně víc, než by bylo zdrávo, že možná věděli nebo tušili víc, než v danou chvíli tvrdí a tak dále. Jak moc tady tenhle element, Ondro, pro tebe hraje roli v tom povídání?
11: Tak určitě jim samozřejmě nemůžete věřit na slovo. Přirozeně oni jsou prostě v zajetí, budou se snažit maximálně říct, že jako oni za nic nemohou. Mimo jiné kvůli tomu, že třeba v jejich rodné zemi by jim mohlo hrozit stíhání prostě za žoldáctví. Nicméně to, že ta praxe existuje, to víme z videí, které ti lidé natočili přímo ještě v Rusku. Přímo ještě, když byli tedy členové ruské armády a jejich prostě několik desítek vlastně videí.
14: He took my passport and my phone and that is how everything went wrong.
16: A serving Sri Lankan also told Al Jazeera that he would consider deserting his post if he had an opportunity to join the Russian military. Sri
17: Lankan... I knew the contract was real when I arrived here. Everyone here knew what they were coming for. I know it for sure.
11: Ti lidé říkají, pro boha, nejezděte sem, protože nám se stal takovýhle a takovýhle případ.
12: My se ještě dostaneme později k lidem, kteří se namočili do celého toho biznesu zprostředkovatelského a tyhle lidi lákají. Jo. Mě zaujala ta case study, kterou připravila britská BBC o vlastně rekrutech ze Sýrie, kterých bylo desítky. A jsou tam nějaká doplňující svědectví lidí, kteří se s tou zprostředkovatelkou, kterou si později popíšeme, vlastně na tom všem podíleli a zároveň potom vystoupili, aby to jako celý popsali. Jo. Tak oni popisují situaci Syřanů, kteří jsou ve své zemi ve velmi jako chudobných podmínkách a to se netýká zdaleka jenom Sýrie, ale v tomhle případě právě jich. Dostanou tip na nějakou práci, dost často stavební práce, sekuritácké práce, cokoliv jako takhle podobného a oni tvrdí. V momentě, kdy ten člověk slyší, že bude mít měsíční plat někde kolem 2 500 dolarů, že bude mít jako zároveň třeba bonus podpisový 5 000 dolarů za to, že podepíše cosi, co je jako armáda, ale míněno jako spíš nebojové jednotky, hlídání skladů, cokoliv dalšího, nějaké tohle, no tak to je pro toho člověka obrovská motivace.
18: Většina z nich očekává, že budou jen zajišťovat pozice, dostanou pušku a budou stát na kontrolním stanovišti. Netuší, že jdou přímo do války.
12: A potom se jako dostává do procesu, který je poměrně rychlý, posílá své údaje, všechno tohle. Přistává někde v Moskvě nebo v jiném ruském městě, tam už ty zprostředkovatelé přicházejí a hned ho tlačí do nějakého náborového střediska, kde podepisuje dost často dokumenty, kterým vůbec nerozumí. Jasně, asi tuší, ti zprostředkovatelé dost často se brání tím, že ti lidé vědí, že jdou do armády nebo do nějakých jako bojových jednotek, ale tam jsme jako v šedé zóně, jak moc vědí nebo nevědí. Každopádně podepisují něco, co je posléze třeba s 10denní přípravou dostává hned do bojové zóny a dost často do situací, které jsou přímo jako na frontové linii a oni tuší, že jsou úplně v pasti.
18: Arabové, kteří sem přicházejí, okamžitě umírají. Někteří lidé z toho přišli o rozum. Je těžké se na ta mrtvá těla dívat.
12: Nehledě na to, že podepsali kontrakt, který sice zní třeba na půl roku nebo na rok, ale který podle ruských zákonů může do skončení té plošné ruské agrese, tedy speciální vojenské operace, být prodlužován do nekonečna.
11: A co je ještě důležité dodat, že oni za to, že mohli odjet do toho Ruska, tak velmi často platí. Jsou zdokumentované příklady z třeba Nepálu, kdy ten člověk za to, že mohl odjet do Ruska, dostal ta víza a zaplatil 4 000 dolarů. Další případy jsou z Afriky. Jo? Takže ty se ocitneš prostě někde úplně v bizarní situaci, máš tu flintu, nevíš vlastně, co jsi podepsal, ale co ty víš, je, že tvoje rodina dluží tomu zprostředkovateli peníze. takže který ty musíš vydělat. I proto prostě se ti lidé často jako neobrací na nějaké organizace a tak dále, protože oni si museli půjčit, aby se tam dostali.
12: Buďme fér, řekněme, že zahraniční rekruti fungují i na ukrajinské straně, že to je jako velmi divoký svět, ve kterém je spousta takových jako podivných bytostí putující světem a podepisující dokumenty, které dost často nevědí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli, kteří potom překrucují ty své příběhy a tak dále. Rozumíme všemu, nicméně tenhle biznis popsaný Mariou Tomak a řadou dalších lidí přece jenom má nějaké jako přesnější kontury. Pro mě teda jeden z nejsilnějších jako momentů, který jsem tady v téhle kategorii našel, jsou ti Američani, kteří se dostávají do ruské armády. To je neuvěřitelné. Velmi známým je ten příklad 21-letého Michaela Glosse, což byl hippík, nezávislý cestovatel, ale shodou okolností taky syn tehdejší náměstkyně ředitele CIA, takže vlastně jako ten překryv s tím mikrosvětem amerického konzervativního prostředí, které teda jde za Trumpem a zároveň vlastně souzní s tím, co hlásá Rusko, je opravdu obrovský. Ale co ještě daleko podstatnější, tak to je Derek Huffman, jo. Američan z Texasu, který se svojí ženou a se třemi dětmi přestěhoval do Ruska v roce 2025. V rámci té celé akce, která hlásá Rusko, je jediná země, která ctí konzervativní hodnoty. Tady na rozdíl od zkaženého západu najdete ten konzervativní raj a tak dále. Jo. A ten člověk se dostane ale do finančních potíží, vlastně by chtěl urychlit třeba i proces získání ruského občanství, chtěl by si jako tak trošku přivydělat a přesně se dostane do situace jako řada těch dalších, prostě něco podepsal, že to bude zároveň nějaká mise, která se nebude týkat bojové zóny.
11: Jemu slibovali, že bude svářeč nebo něco takového.
12: Přesně tak. No a potom se najednou dostává do toho soukolí jako spousta těch další minimální trénink. Samozřejmě, že hned bojová zóna a bezprostřední nebezpečí smrti. Jeho žena se najednou dostane do neřešitelné situace, kdy nemá prostředky na život s těmi dětmi, kdy najednou všechny ty sliby, které byly dány, že se zrychlí to ruské občanství a další věci jsou v pasti.
15: Výcvik cizineckých jednotek probíhá v ruštině a manžel moc dobře rusky nerozumí, takže je to pro něj problém a výcviku se moc nemůže účastnit, protože když nerozumíte nějakému cizímu jazyku, moc se toho nenaučíte. Takže je teď vlastně vhozen do války a musí se spolehnout jedině na svoji víru. Takže to teď děláme my všichni a prosíme taky každého, aby se za nás pomodlil.
12: A ještě popisuje přesně to, co si naznačil, že on přichází o veškeré ty peníze, které s tím měly být spojené, třeba tím, že je nucen skládat se na vybavení, na oblečení, na spoustu dalších věcí. Tak to mně přijde úplně neuvěřitelné, jak člověk přilákaný tím Ruskem a jeho konzervativními hodnotami, tedy tou nablízkanou fasádou najednou zahučí do téhle zóny. A to je vlastně znova a znova, ale jenom říkám, to není jako chudý člověk nebo někdo, kdo by hrál jako o vlastní existenci. Jo.
11: No a tak to jsou, řekněme, výjimečné případy. Mnohem častěji jsou to právě ti lidé, kteří jsou velmi chudí z Afriky. Prostě to jsou případy, které opět zdokumentované. Člověk, který hrál basketbal, tak byl naverbován, že bude hrát v Rusku za nějaký klub a dokonce ho na několik dní nechali na nějaké základně tréninkové prostě jakéhosi ruského basketbalového klubu, takže on měl pocit, že je všechno v pořádku. Napsal domů mamince, že prostě je to skvělý a že brzo už bude hrát v ruské lize a tak dále a skončil prostě zase v té armádě.
12: Keňský běžec, že jo, další a další. Ondro, pojďme si udělat nějaký sumář. Kolik těch lidí zhruba v těch zahraničních bojovníků v té ruské armádě může být?
11: Tak Marie Tomák tvrdí, že jich bude přes 20 tisíc.
19: No, vykoristovat jak hromadné m'jaso.
15: Používají je jako kanonen futr. Doslova. My sami jsme měli možnost hovořit se 16 válečnými zajatci z různých zemí. 80% z nich bylo zajato během úplně prvního boje. Když mluvíme o žoldácích, představujete si možná Wagnerovce se zkušenostmi někde ze Sýrie. Tohle není ten případ. Používají je jako kanonen futr v takzvaných takzvaných masomlíncích. Je to velmi nelidský termín, ale bohužel to tak je. Mnoho z těch mužů zemře, jejich těla ani nejsou odvezena z bojiště a jejich rodiny, které žádají na vrácení těl, se jich nejspíše nedočkají.
11: Já jsem viděl nejrůznější čísla a v zásadě se to pohybovalo mezi 15 000 a necelými 30 000.
12: Připomeňme znovu, že jako ty přesné údaje nikdy nebudeme mít, protože ruská armáda je nezveřejňuje, protože vycházíme z nějakých kvalifikovaných odhadů, které poskytuje ukrajinská strana podle počtu lidí, kteří jsou verifikováni jako bojovníci, kteří buď padli do zajetí, anebo padli, přišli o život. No a třetí jsou nějaká jako svědectví jejich příbuzných, kteří pátrají po nich. Jo. Tak třeba v případě už zmíněných Keňanů se tvrdí, že jde o minimálně desítky nebo nějaké stovky lidí, kteří podlehli tomu lákání těch velkých peněz. Jo. Kolik jich je tedy 20-25 000, to jsou ty zhruba odhady a jde zároveň jako o něco, kdy se pohybujeme zhruba o 30 zemí, 35 uvádějí Ukrajinci, někdy 37, tak to jsou jako údaje třeba Dmitra Usova, tajemníka ukrajinského koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci, zároveň Andrej Sibiha, ukrajinský minister zahraničí, říká podobné věci. Jo. A jsou to tedy opravdu jako země, které jdou od Asie, tedy Nepál už zmíněný, ten je nutné připomenout, jako dlouhodobě velice chudá země, spousta Nepálců narukovala do britské armády jako bývalé koloniální armády a jsou to obecně lidé, kteří vlastně jako jsou najímáni po celém světě. CNN uvádí údaje, že údajně až 15 000 Nepálců, jiné odhady jsou ale teda podstatně nižší, může bojovat v ruské armádě. Je tam velký počet lidí ze Severní Koreje, to je specifický příklad, protože tam není jasné, jestli dobrovolně narukovali.
11: No tak byli. Já myslím, že v případě Severní Koreje asi nemůžeme hovořit o dobrovolnosti v zásadě v jakémkoliv smyslu.
12: Podle amerického ministerstva obrany až 5 000 Kubánců. Jo? A to je zajímavý příklad, protože Kuba a některé ty vlivnější africké země, jedna z mála zemí, která se trošku o osudy těch lidí, pokud vím, zajímá a dává té ruské vládě najevo, že ne všechno by se jí úplně líbilo. Now he's a prisoner of war captured by Ukraine while fighting for the Russian army. Intelligence believes around 20,000 Cubans signed military contracts with Russia.
11: Most were promised high pay, Russian passports and construction jobs. Tak na Kubě dokonce zatkli asi 6 lidí právě kvůli tomu, že vlastně verbovali Kubánce do války, respektive, že jim slibovali, že budou v Moskvě na stavbě, dokonce se ptali, jestli umí třeba obsluhovat jeřáb nebo něco podobného a v okamžiku, kdy byli v Rusku, tak prostě okamžitě byli transportováni do výcvikového tábora a rovnou do Moskvy, takže Kubánci si tehdy předvolali i ruského velvyslance. Takže jako opravdu to brali vážně.
12: Ale opět, velice chudá země, propadající se do většího a většího ekonomického chaosu, takže tam je nepochybné, že to chytá velké množství lidí, nehledě na to, že v sovětských dobách, že ten počet těch Kubánců působících jako experti, vojáci, lékaři, kdokoliv v zahraničí byl obrovský, tak asi se v tom pokračuje. Africké země už jsme popsali, tam jenom případ už zmíněného ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibiha, který doslova řekl, že registrují 1436 bojovníků z 630 zemí a specificky zmínil ty africké země, to je údaj z minulého roku, tak to zhruba asi jako se překrývá s tím údajem uváděným k těm africkým zemím nějakých 1400 a to jsou konzervativní odhady. Poslední věc, kterou jsme slíbili zmínit, je investigace BBC z ledna 2026, která se zaměřila na ty zprostředkovatele. Jo? Ona uvádí příklad ženy 40-leté bývalé učitelky Poliny Azarnych, která údajně stojí minimálně za 500 případy, kdy oslovila aktivně ona sama skrze svůj telegramový kanál, který má velký dosah, ale i další komunikační kanály cizince, zejména ze Sýrie, z Egypta a z Jemenu a nabídla jim, jak ona tvrdí, že to byl opravdu jako vstup do armády, který se uděje poměrně rychle, efektivně, pošlete mi kopii svého pasu a půjdeme na to. So, welcome to Russia. ale zároveň ti svědectví neustále zmiňovali, že jim říkala, bude to jako nebojová zóna, budou to jako pomocné síly, bude to něco, kde budete úplně v pohodě.
15: Mluvili jsme s 12 rodinami, jejich syny Polina naverbovala. Všichni jsou teď mrtví nebo pohřešovaní.
12: Máme k tomu doplňující svědectví vlastně Syřana, který se na tom částečně podílel. Všechno je to jako v rovině toho, že jsou to svědectví, která je těžko ověřovat, který říká ano, takhle to jako by bylo, poskytovali jsme selektivní informace, abychom ty lidi dostali. Ten Syřan, se kterým mluvila BBC, tvrdí, že dostávala vlastně poměrně jako velký bonus za to, zhruba $300 za konkrétního člověka, no a že je vlastně jako strašně rychle dostávala na frontu. Ona podepsala s nimi v náborovém středisku nějaké dokumenty, ti lidé tomu nerozumí, jsou dezorientováni, jsou ale motivováni těmi poměrně vysokými bonusy. No a poté se dostávají strašně rychle bez tréninku jako odpovídajícího do bojové zóny a tam dost často umírají.
11: Což je zajímavé a to je teda zase svědectví z jiného případu, ale právě ten člověk, který se nakonec teda dostal domů do Afriky, tak říkal, ale tak já jsem si říkal, že to bude pravda, že prostě když mi říkali, že budu jenom jako řidič nákladňáku někde v Týlu, protože jsem si říkal přece, k čemu já bych jim byl na frontě, teď já neumím vůbec rusky, teď já neumím střílet, nikdy v životě jsem nedržel pušku.
12: Tady v tomhle případě dost často zprostředkovatelé zabaví cestovní pasy, BBC má svědectví Syřana, který je na frontě a domáhá se nápravy od té zprostředkovatelky a ona, protože nechce dál platit, požaduje za všechno peníze, protože ví, že tihle lidé oficiálně dostávají poměrně vysoké peníze, tak ona v odpovědi na nevyplnění těch požadavků Syřana a jeho dotazů pálí jeho syrský pas jako pomstu za to, že nechce dál platit.
20: Pasport to znáš?
21: Ne.
20: Do you recognize your passport? And now look what will happen to it. It's burning well, your Syrian passport.
12: Je tam to video, kdy on říká, tak jsem se koukal na svůj pas, jak hoří. No a pak se samozřejmě dostávají do daleko složitější situace, kdy se to přenáší i na příbuzné, kteří pátrají po osudu těch lidí a znovu se dostává k vydírání. Když pošlete částku, tak možná něco zjistíme. On naopak podepsal dobrovolně a on má tady dluhy, uhraďte. Jo. Takže opět se dostáváme k těm obrovským penězům, které se v tom točí. Což je mimo jiné zajímavé i v kontextu debaty v Česku o poradkyni premiéra Natálii Vachatové, kdy její bratr Fjodor Vachata, který původně taky žil v Česku, se posunul před řadou let do Ruska a má tam velmi výnosnou, velmi dobře fungující vymahačskou agenturu, která podle svědectví třeba experta Romana Máci nebo podle serveru Voxpot Vojty Boháče vlastně úzce souvisí s celou tou debatou o vymahačském biznesu a obchodu s lidmi a rekrutacemi na frontu. Jo. A oni říkají, nemáme jako konkrétní svědectví přímo proti této firmě, ale je to jedna z největších vymahačských agentur. Debatuje se o ní i v ruské Dumě právě kvůli praktikám, které některé tyto vymahačské agentury využívají vůči lidem, které dostali na frontu a to jsou dost často telefonáty jejich příbuzným, SMSky, další nátlak na celou tu rodinu, aby ti lidé platili, protože se zadlužili a protože skrze tu armádu chtěli ty dluhy vyřešit, ale dostali se do neuvěřitelné šedé zóny, ve které na té frontě neustále platí další a další jako věci, takže se víc a víc zadlužují. No a posléze se dostávají do spirály, na které bohatnou ne oni, ne jejich příbuzní, ale vlastně vymahači a lidé kolem zprostředkovatele. Tak tolik jenom pro kontext i té debaty české, což je jako zajímavý boční efekt toho, o čem se bavíme teď dlouhodobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
11: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
12: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
11: i své blízké.
5: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. S Českým rozhlasem Plus můžete číst i se zavřenýma očima. Přesvědčit se o tom můžete na veletrhu Svět knihy. V sobotu 16. května popolední představíme unikátní historickou sérii o procesu s K.H. Frankem, která je sestavená ze záznamů přímo ze soudní síně. Přesně ve 2 hodiny odpoledne usedne do křesla Interview Plus Timothy Snyder a po 3. odpoledne bude hostem Plusu kontroverzní alžírský spisovatel Boulem Sansal, který se dostal do vězení kvůli svým geopolitickým názorům. Že literatura je plus a plus je literatura, se můžete přesvědčit na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května v expozici Českého rozhlasu v pavilonu D na pražském výstavišti. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: NKÚ by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu podpořili poslanci. Cenu novinářská křepelka za loňský rok si převzal moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický. Fotbalisti pražské Slávie můžou po zápase s Jabloncem slavit obhajobu titulu. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Nehospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje i opozice. Zároveň ale kritizuje vládní koalici kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Vysvětluje to Michaela Šebelová ze Starostů.
21: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
0: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nebrání. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Ukradli ji zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
22: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Jakékoliv informace o události volejte na linku 158. Ukrajinskou zakarpatskou oblast zasáhl nejtěžší ruský útok od začátku války. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko vyslalo asi 800 dronů, které zabily 6 lidí. Zakarpatsko je nejzápadnější oblast Ukrajiny, sousedící se Slovenskem. To dnes zhruba na 2 hodiny uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Finanční správa uvedla jako důvod právě bezpečnostní situaci. Všech 5 hraničních přechodů s Ukrajinou by už teď mělo fungovat normálně. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let si převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena. Matěj Skalický působí v Českém rozhlase 15 let, začínal jako reportér, věnoval se domácím, zahraničním i vědeckým tématům. Od března 2022 moderuje zpravodajský podcast Vinohradská 12. Skalický poděkoval svému týmu.
2: Je to ocenění celého toho týmu Vinohradské 12, který to se mnou 24/7 někdy často doslova o víkendech a po nocích vytváří už přes 4 roky. Je to zároveň ocenění všech, kterými se obklopuji a kterým děkuji za to, že každým dnem mohu Vinohradskou 12 dělat.
3: Fotbalisté Slavie můžou vítězstvím nad Jabloncem potvrdit zisk titulu v aktuální sezóně Šance ligy. Odehraný čas a stav duelu třetího kola nadstavby zná Karel Schamberger.
4: Slavia po prvním poločase vede nad Jabloncem 3-0. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: V dalším zápase skupiny o titul fotbalisté Hradce Králové porazili Liberec 1-0 a posunuli se na čtvrté místo. Čeští házenkáři hostí favorizovaný výběr Francie v prvním zápase playoff kvalifikace na mistrovství světa. Utkání vidí reportér David Nekvinda.
23: Ve 42. minutě utkání prohrávají čeští házenkáři z Francií 18-28. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
24: Chodci na D8 u Řehlovic a zvěř na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Řehlovice. Na 63. kilometru jdou po vozovce chodci. Na D3 z Tábora do Českých Budějovic nebezpečná situace za odbočkou na Třeboň. Mezi kilometry 112 a 120 někde v tomto úseku pobíhá po dálnici Srna. Tak jeďte opatrně. Na D1 se zkracuje kolona u Brna ve směru z Prahy. Popojíždí se mezi kilometry 192 a 196, zdržení je tam kolem 10 minut. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. A po kolizi dvou osobních aut začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh je teď neprůjezdný. A opatrně i na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu. Mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní auto. I tam se teď vyšetřuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení a během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Po celý květen vám na Českém rozhlasu Plus ve speciálu portrétu s názvem Ženy na frontě nabízíme profily zajímavých a odvážných žen, které prošly bojovými liniemi druhé světové války na její východní frontě. A jako bonus si teď poslechněte příběhy neméně odvážných mužů. V následující hodině na vás čekají reprízy pořadů Portréty a Archiv Plus. V tom prvním hovoří Jan Adamec o legendárním tankistovi Richardu Tesaříkovi, ve druhém nabídne Pavel Hlavatý vzpomínky československých vojáků, kteří stáli u zrodu naší vojenské jednotky v tehdejším Sovětském svazu.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: Co s hrdinou, když si počíná jako neřízená střela? Nevíte, co ho napadne, co udělá nebo naopak neudělá, nevíte nic o jeho myšlenkách. Generál Richard Tesařík nepochybně hrdinou byl. Popral se s německým důstojníkem v pražské kavárně a utekl, až když po něm stříleli. Vylezl na poslední chvíli z hořícího tanku a jindy zase přímo na bojišti navigoval v nepřehledné situaci řidiče tanku tím, že si prostě otevřel poklop a hlásil, kam mají jet, bez ohledu na okolní střelbu. Jenže podobní hrdinové to v dobách míru mají složité. Ve speciální řadě portrétů s názvem Velitelé některé méně známé peripetie života Richarda Tesaříka připomene historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
25: Dobrý den.
11: A ve studiu s ním je také David Hertl.
5: Velitelé.
26: Tak byl velitelem divize hrdina Sovětského svazu.
1: generál Tesařík, tenkrát ještě nebyl generál, jednovokej. Byli jsme tam přebelený, že jo? Tak jsem tam šel se skupinou, vedl jsem tam ještě tři kluky další, kteří tam se mnou sloužili. Teď tam přijelo auto, osmička Tatra, vystoupil nějaký důstojník, asi takový 20 metrů, 30, a takhle podíval ke mně. Tak jsem šel, tak jsme šli a zrovna poklusem přiklusali, pozdravil. On, na jakou vzdálenost se zdraví? Soudorotný, říkal na 3 až 5 kroků podle předpisu. Jestli někdo bude mě, hrdinu Sovětského svazu, zdravit na 3 až 5 kroků, tak uvidí, jak s ním zatočím. Tak takový bylo by první setkání s ním.
6: Začali jsme vzpomínkou Zdeňka Krause, kterou zaznamenala Paměť národa, vzpomínkou na setkání s Richardem Tesaříkem v roce 1955, vzpomínkou možná dost příznačnou, to ostatně všechno ještě potvrdí, anebo možná vyvrátí Honza Adamec. Honzo, Richard Tesařík se narodil v prosinci 1915 v Praze. Podobně jako tatínek se měl vyučit obchodním příručím. Tatínek pracoval v kloboučnictví. Když jsem se díval na ten jeho životopis, zaujala mě tam hlavně ta maminka, protože ona, co by bývalá umělkyně, možná měla na toho kluka velký vliv.
7: Ano, můžeme vlastně jako zpětně se snažit vystopovat, kde se v Richardu Tesaříkovi namíchaly ta zvláštní ingredience vlastně vojenského umění, odvahy, těch klíčových vojenských vlastností pro vedení války a mohli bychom říct umělecké střevo, kreativně něco vytvářet i vlastně takové jako vlohy k umění a lze to zřejmě připsat právě vlivu a možná i genům jeho matky, včetně dalších vlastností, o kterých si můžeme pak ještě dál něco říci. Vlastně Richard Tesařík je přesně ten případ člověka, o jehož osudu rozhodla válka a u něhož vlastně jako nevíme, nemůžeme si být 100% jistí, kam by jeho osud směřoval, kdyby nevypukla válka a ty jeho vlastnosti, které se tak osvědčily jako přímo v boji, jestli by v dobách klidných, mírových nenašly uplatnění právě třeba v nějaké umělecké profesi, být s těmi vlastně jako průvodními jevy, které by byly podobné. Klidně mohl se u něj projevit nějaký talent, který ho mohl nasměrovat do umělecké branže.
6: Tenhle vystudovaný obchodní příručí, pracoval jako prodavač a aranžér. A já teď navážu na to, co ty jsi říkal. Na vojnu nastoupil na podzim 1937, velmi složitá doba. Za normálních okolností na podzim 39 by tedy odešel z vojny a dělal klidně něco z toho, co ty jsi říkal, jenže přišel do toho Mnichov, přišla nutnost zbavit se Sudet, on v té době sloužil na Lounsku a počátkem roku 39 byl odvelen na Podkarpatskou Rus. Tam v polovině března vlastně prodělal takový první bojový křest, protože musel bránit Podkarpatskou Rus proti maďarským fašistům. Hned první den jeho velitel padl a Tesařík se musel ujmout velení družstva. Po 15. březnu 39, tedy po vzniku protektorátu, byl demobilizován, propuštěn do zálohy. On pracoval v Pardubicích a rozhodl se, že odejde za hranice. A to rozhodování prý urychlila taková jedna zajímavá událost. Čteme si z knížky Eduarda Bejčka a Františka Hanzlíka Voják se srdcem bohéma.
8: On a 3 přátelé si v srpnu 39 zašli do jedné z pražských kaváren. Usedli ke stolku a přistoupil podnapilý německý důstojník, který byl ve velké společnosti Němců. Poručil číšníkovi, aby Čechům přinesl láhev vína a nalil si a navrhl jim, aby vypili skleničku na zdar německé armády. Tesařík se stěží opanoval a řekl, že dnes už pili a že nechtějí. Rozkazuji to, řekl důstojník. Nechceme, už jsme pili, opakoval Tesařík. A já to přesto přikazuji. Němec uhodil pěstí do stolu před Tesaříkovým nosem tak silně, že to vzbudilo pozornost hostů. Tesařík nevydržel a srazil Němce k zemi krátkou ranou do zubů. Němec vyskočil a vytáhl revolver. Tesařík mu vyrazil revolver a uhodil Němce znovu. Okamžitě mu přiskočili na pomoc němečtí důstojníci. Tesaříkovi se vrhli na pomoc jeho přátelé. Dříve než Němci stačili použít zbraně, složil Tesařík a jeho přátelé 2 nebo 3 Němce pěstmi a zadními dveřmi uprchli pro následování výstřely.
6: Tak právě Právě tahle událost prý velmi zásadně urychlila Tesaříkovo rozhodování odejít z protektorátu, což se stalo 13. srpna 1939. Přešel na Ostravsku, dostal se do Polska, registroval se v Krakově, kde vznikal ten československý vojenský legion. Ty události, Honzo, dalo by se jenom ve stručnosti říci, co se stalo, než Tesařík v Buzulku, tady už zase úplně jinde, nastoupil k tomu československému vojsku.
7: No poté, co Polsko bylo poraženo, respektive rozděleno mezi dvě velmoci, Sovětský svaz a Německo, tak tihleti vojáci, kteří bojovali na straně Polska, tak se ocitli v pozici internovaných vojáků a protože Sovětský svaz nebyl ve válce, tak pro něj vlastně byli osobami, které pak mířili do těch internačních táborů Oranky a později v Suzdalu, na což pak Tesařík neúplně dobře vzpomínal na ty podmínky, které tam byly, které tam panovaly a údajně po válce v tomhle kontextu nepříjemně jako napadl jednoho sovětského důstojníka, v němž poznal jednoho z lágerkomandantů právě toho suzdalského tábora, ale to už byl Tesařík hrdina Sovětského svazu, takže si to v uvozovkách mohl dovolit. No a vlastně zlomem byl až červen roku 1941, kdy Německo napadlo Sovětský svaz. Sovětský svaz se tedy stává členem té protihitlerovské koalice a postupně se vlastně z těch lágrů, z těch internačních táborů postupně sjíždějí československá vojenská mise vlastně vyreklamovává Čechoslováky.

0: situací, do nich se jeho jednotky dostávají, prodělává i tankistický kurz, dostává se vlastně k těm tankovým jednotkám a zároveň získává, nebo je oceněn společně s Josefem Buršíkem a Antonínem Sochorem, to je ta slavná fotka těch tří našich nejslavnějších tankistů a je vlastně vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním hrdiny Sovětského svazu a tohleto vyznamenání je vlastně pro něj pak do konce života asi možná jedinou záchranou, která ho dělí od dlouholetého vězení nebo nějakých jako postihů a zároveň ho to vlastně etabluje jako jednoho z nejvýznamnějších hrdinů a vojáků té východní fronty.
1: Ty jsi zmínil tu fotku, o té ještě bude řeč v jednom z našich příštích pořadů, protože na téhle fotce, na které tedy jsou Tesařík, Buršík a Sochor, na té se bude mazat, budou se přepisovat dějiny. A já se ještě vrátím do Sokolova. To bylo to první vystoupení našich vojáků v lednu 1943 a hned právě v tomhle boji se Tesařík tak trochu jakoby proslavil, protože když byli českoslovenští pěšáci v okamžiku určitého nočního útoku přitlačeni hustou německou palbou doslova k zemi, tak Tesařík se v té své mohutné postavě zvedl a zavelel i hned k postupu dál a tou svou odvahou pomohl překonat strach i ostatních. Zmínil si Kyjev, ano, naši tankisté doslova prosvištěli Kyjevem, pomohli zásadním způsobem k jeho osvobození. Mimochodem bylo to jediné hlavní město, které českoslovenští vojáci osvobozovali. No a pojďme se tedy podívat dál. Tesařík se účastnil také těžkých bojů u Bílé Cerekve, u Zaškova a jako velitel tankového praporu pochopitelně také v té karpatsko-dukelské operaci. Opět čteme z knížky Eduarda Bejčka a Františka Hanzlíka.
2: V Dukelské bitvě jsem viděl Tesaříka v akci 20. září 1944. Tankové brigádě byl dán rozkaz, aby útočila na město Duklu. Do té doby tankisté jen s několika tanky podporovali útoky pěchoty, pomáhali při průzkumu a byli spíš symbolickou ochranou menších jednotek pěchoty. 20. září ale šlo o útok většího počtu tanků, které měly účinně zasáhnout do bojů. Poblíž Kóty 421 se ve 13 hodin vyřítila z okraje lesa kolona tanků, vedená poručíkem Tesaříkem přímo na Duklu. Kolona přetěla silnici od Draganova do Dukly a na její pravé straně zaútočila na německé zákopy. Útok byl mohutný, pěchota v tom rozhodně viděla velkou posilu svého útoku. Ke koloně poručíka Tesaříka se přidala kolona vedená pod poručíkem Jasiokem a také zásluhou útočících tanků byla ještě téhož dne Dukla dobyta. Večer byl k tankové brigádě doručen důvěrný rozkaz velitele sboru. Za úspěšně provedený útok na Duklu byly mimořádně povýšeny Byčiště, Tesařík a Buršík.
3: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v příbězích velitelů si dnes s historikem Janem Adamcem povídáme o Richardu Tesaříkovi. Dobrý poslech portrétu vám přeje také David Hertl. Opustili jsme Richarda Tesaříka po úspěšném dobytí města Dukla, ale to ještě nebylo všechno. Čekala ho poměrně zásadní událost 22. září 1944 při další vojenské operaci v této lokalitě. Byl Tesaříkův tank zasažen pancéřovou pěstí. Ten tank začal pochopitelně i hned hořet. A jedinému Tesaříkovi se podařilo vyskočit, v bezvědomí byl dopraven do nemocnice a přes okamžitou péči přišel tedy o jedno oko. Mimochodem o to oko, kterým se díval do periskopu, tak o to nepřišel, bylo zasaženo to oko, které postihl ten plamen uvnitř tanku. On se vyléčený potom vrátil už v hodnosti kapitána k tankové brigádě, taková zajímavá vsuvka. V dubnu 45 to byl právě Tesařík, který uvítal v Košicích prezidenta Beneše a vládu jako velitel čestné stráže. Váže se k tomu opět legenda, že Tesařík údajně třikrát odmítl odvelení z fronty na tuhle tu slavnostní událost, ale nakonec tedy musel. Tak Honzo, jsme v míru. Jaký byl Richard Tesařík v mírových dobách? Měl to složitější, předpokládám.
0: No, na jednu stranu vlastně byl jako ideální kádr pro budování té moderní armády s obrovskými zkušenostmi a tomu odpovídal vlastně i ten jeho poválečný postup. Byl vyslán Československem do tankové akademie v Moskvě, tam ji studoval. Zároveň si, dal by se říct, pojistil politickou budoucnost, protože v červenci 1946 vstoupil do KSČ, i když vlastně ten jeho poměr ke komunistům byl takový jako zvláštní, respektive jsou zachována svědectví, kdy i během války vlastně na komunisty nadával a vypadalo to, že je spíš jako příznivcem Edvarda Beneše, ale pak vlastně po roce

0: 1948 zase podle některých svědectví zase zachovával věrně tu linii komunistické strany v té ideologické podobě, i když vystupoval hodně vlastně jako proti stranickým funkcionářům a politrukům v těch svých jednotkách. Pak po roce 1948 nastoupil na katedru tankového vojska na vyšším vojenském učilišti v Praze a, jak říkám, z hlediska té odbornosti a těch zkušeností ho měla čekat bezproblémová rychlá kariéra, ale on si to vlastně sám komplikoval, nebo jeho nadřízení byli přesvědčeni, že si to komplikuje. Vystupoval jako frontový voják i v dobách, kdy vlastně měl být spíše diplomatem. A je otázka, jestli se vlastně vůbec hodil do toho míru, jestli by mu spíš nevyhovovala prostě nějaká pozice velitele nějaké menší jednotky, kdyby byl obklopen těmi svými podřízenými, kteří mu byli oddáni a kteří ho obdivovali. On byl znám jako mimořádnou fyzickou vybaveností a tím, že jako důstojník zvládal i tu fyzickou náročnost toho výcviku. Takže i z tohohle pohledu měl obdiv svých podřízených. Na druhou stranu množili se stížnosti prostě na jeho chování, na to, že odmítá vlastně respektovat byrokratická pravidla, která jsou i pro tu armádu nezbytná, že se dostává do konfliktu s těmi stranickými funkcionáři uvnitř útvarů, že je často jako hrubý nebo vulgární při jednání třeba s podřízenými. Je otázka, je těžké někdy rozlišit, do jaké míry to byly stížnosti těch, kteří byli postiženi opravdu oprávem, jeho výtkami, co se týče špatného výcviku nebo zachovávání těch vojenských pravidel, a do jaké míry to bylo opravdu oprávněné. Množily se na něj stížnosti ohledně takzvaně nadměrného požívání alkoholu, v těch dobových dokumentech charakterizováno jako charakterových vad nebo ne zrovna dobrého charakteru ve vztahu k ženám a k civilním osobnostem, ale jemu výrazně uškodilo, když v roce 1951 se zřejmě v důvěrném rozhovoru rozhovořil o svém poměru nebo o svých názorech na tehdejšího ministra obrany Alexeje Čepičku, kritizoval prostě situaci v tankovém vojsku a Čepička se o tom rozhovoru dozvěděl a tesař musel na kobereček, musel mu to vysvětlovat. Čepička si to všechno spočítal a zaměřil se na něj. Tesařík byl sledován kontrarozvědkou a v lednu 1953 proti němu bylo zahájeno šetření na politické správě. Začalo se to vršit a vyvrcholilo to vlastně tím, že v prosinci 1953 tesařík byl zatčen. Sečetli se mu vlastně všechny ty jeho hříchy. Formálním důvodem bylo, že v květnu 1953 údajně přišel o svůj služební zápisník, kde byly zaneseny údaje, které byly klasifikovány jako tajemství a že to hlásil až velmi pozdě. Dalším tím proviněním bylo, že údajně měl srazit jednoho cyklistu, také vlastně jako vojáka, při jízdě autem, kdy šoféroval opilý a že mu neposkytl pomoc. Tohle všechno se vlastně jako začalo kupit a problém byl v tom, že on byl vlastně nositelem titulu hrdiny Sovětského svazu a jako takový byl, nechci říct, úplně nedotknutelný a byl velký problém ho vlastně odsoudit nebo nějakým způsobem se ho zbavit, takže on byl stále jako držen ve vazbě a nakonec to trošku jako rozsekla návštěva Nikity Chruščeva v roce 1954, po níž bylo nemálo i dalších vlastně důstojníků zbaveno té kladby. Chruščev se dotazoval, co je s bývalými vlastně vojáky hrdiny, kteří bojovali na straně Sovětského svazu na východní frontě. A nakonec tedy byl tesařík propuštěn z té vazby, ale byl odsouzen, nicméně dostal krátký podmíněný trest a mohl se vlastně vrátit do armády. Stal se velitelem 13. tankové divize v Mladé u Milovic a tady začíná vlastně to jeho relativně stabilní období z hlediska jeho kariéry, i když samozřejmě bylo provázeno podobnými excesy nebo v úzovkách skandály jako v předchozích letech. Ale byl hodnocen jako kvalitní tankový velitel a zase se u něj vlastně vyvažovalo to kvalitní voják, kvalitní prostě tankista versus prostě problematická osobnost z hlediska toho styku jak s podřízenými, tak i s nadřízenými.
1: Když si zmínil to jeho vazební stíhání, tak tam je i zajímavá věc. On byl pochopitelně zbaven všech československých vyznamenání a naše vláda podala sovětské vládě návrh na to, aby mu byl právě odňat i ten titul hrdiny Sovětského svazu. Počítalo se totiž s tím, že bude odsouzen. A sovětská strana to odmítla, odůvodnila to velmi stručně, že důvody uvedené ve zprávě hlavního vojenského prokurátora k tomu nestačí. Tak Honzo, ty jsi zmínil tu Mladou u Milovic, kde byl tesařík ustaven velitelem 13. tankové divize. V červnu 56 byl povýšen na generálmajora a máme tady podzim 56, maďarské události, potlačení maďarského protikomunistického povstání. V té době Pavel Juráček, pozdější významná osobnost, jezdí coby novinář po různých schůzích a na jedné z těch schůzí byli občané vyzváni, aby projevili svůj názor, aby tady odsoudili to počínání imperialistů v Maďarsku, jak se tehdy dobovou terminologií říkalo. Na téhle schůzi překvapivě vystoupil také Richard Tesařík. Pavel Juráček to ve svých denících zaznamenal.
2: Lidé frázovitě hovořili o odhodlání k obraně, budování, věrnosti ke všemu. A potom vstal on, veliký urostlý s trochu tlustým zadkem v rajtkách, s páskou na oku a vztyčenou hlavou. Plukovník Richard Tesařík, žijící hrdina Sovětského svazu, velitel posádky v Mladé. Kráčel mezi stoly a přítomné ženy zatajily dech. Když vystoupil k řečnickému pultu, zabouřil potlesk. Udeřil pěstí do stolku a zařval, že boj o Budapešť je boj o Prahu i o Nymburk. Máme dost tanků, aby si o jejich pancíř rozbil každý pacholek svoji imperialistickou palici. Přeběhl mi mráz po zádech. Nemohu vojáky a jejich statečnost ani vystát. A tenhle se cítil na koni. Určitě snil, jak táhne na Budapešť. Křičel, každý občan musí být vojákem. Byli jsme měkký soudruzi. Nechali jsme kde koho žvanit. To přestane. Zavřeme hubu každému, kdo se pokusí vykřikovat žvásty o svobodě. U nás je a bude svoboda jen pro spolehlivé a uvědomělé pracující. Kdo si začal tleskat a sál se připojil. Hrdina šel vzpřímený uličkou zpět, ženy byly bez sebe a všichni skandovali, ať žije Sovětský svaz. Bylo mi trapně a uvědomil jsem si, že nejsem sám. Tu a tam jsem spatřil křivě se usmívající tvář a těkající oči, které nechtěly věřit, že ten pitomý vojenský mozek může několika hrubými větami udělat takový dojem. Začal jsem se na Tesaříka vyptávat a dozvěděl se, že v okolí Mladé existuje několik jeho dětí různého věku. Když jejich matky chtěly uplatňovat alimentační nároky, soudruh plukovník se rozzuřil a křičel, že každá žena může být hrdá, má-li dítě s hrdinou Sovětského svazu.
1: Tak to bylo rok 1956. Teď už jenom velmi stručně léto 1959. Tesařík je vyslán ke dvouletému studiu na Vorošilovu akademii Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu. Ale to je taková labutí píseň, protože za pár měsíců je opět v Praze a pak už to bude velmi rychlý sešup. Co se stalo?
0: Zase se opakovala vlastně stará historie. Tesařík se tam údajně nechoval tak, jak by měl. Provázeli ho zase excesy, ať už přímo na té ubytovně, nebo při výuce, nebo na společenských akcích, kterých se účastnil i v rámci třeba diplomatického sboru nebo vojenských přidělenců. Ten počet hříchů byl velký a bylo to natolik závažné, že vlastně Antonín Novotný tam vyslal vyšetřovací komisi a ta vlastně doporučila, aby tedy s konečnou platností byl tedy Richard Tesařík odejít z armády. V roce 1960 byl vyloučen z KSČ, propuštěn z armády a přeložen do zálohy, což pro něj byla velká rána, ať už z hlediska prestižního, tak i z hlediska finančního. On pak odešel do té zálohy v roce 1960 v prosinci, dostal nějaký osobní důchod, ale protože mu to nestačilo, tak šel ještě jít pracovat. On pracoval jako dispečer nákladní dopravy ČSAD v Praze a velmi těžce to nesl. Žádal několikrát tu komisi stranické kontroly o stranickou rehabilitaci. Ta žádost o revizi byla zamítnuta, takže trpěl vlastně i jeho rodinný život a on pak v roce 1967 v poměrně nízkém věku, bylo mu 51 let, zemřel na infarkt.

0: Tak to je Major Půvabný, písnička z alba Karvina skupiny Jojo Band. To samozřejmě říkáme proto, že Richard Tesařík byl otcem dvou bratrů Tesaříků, zakladatelů kapely Jojo Band. Taková malá drobnost na závěr dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Pavel Dejmek a Valerie Racmanová, dramaturgem byl Stanislav Winter a já se už teď těším na setkání u dalších portrétů věnovaných slavným velitelům. Vše dobré přeje David Hertl.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Jak na vznik naší vojenské jednotky v sovětském Buzuluku za druhé světové války vzpomínal její velitel generál Svoboda a jak politruk, místní komunista či hlásící se sovětský občan. A ti, kteří do Buzuluku mířili rovnou ze sovětských koncentráků. Z archivních nahrávek vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
4: Vaše stanice, soudruzi, řekla nám průvodčí ve vlaku časně ráno onoho 9. února 1942 a energicky odkráčela. Spatřili jsme dřevěné domky na okraji města, o jehož existenci tehdy v Československu ještě málo kdo věděl. Nad nádražní halou omšelý nápis Buzuluk. Rovinné, tiché, prostě venkovské město. Tenkrát mělo asi 30 tisíc obyvatel. Hned za nádražím stojí masivní budova klubu železničářů s velikým rudým transparentem nad okny prvního poschodí a na něm slavná Stalinova výzva z 5. července minulého roku: vrah bude razbit, pa běda bude za námi. Nepřítel bude poražen, zvítězíme. Chodci v Buzuluku si nás prohlížejí zvědavě, abych řekl, se zvláště soustředěným zájmem. Pochodujeme ve dvojstupu, teprve později jsme pochopili, proč si nás tolik prohlíželi, nás, jako všechny Čechoslováky vůbec. Dosud přežívala vzpomínka na jiné Čechoslováky, na některé jednotky někdejších československých legií. Já už nevím, kdo jim tenkrát v tom místě velel, jestli Čeček nebo přímo Rudolf Gajda. Ve 30. letech pak vůdce českých fašistů. A zničili tam i most. Buzulučané si potom postavili provizorní, který vydržel až do roku 1942 a v létě pak jsme my Čechoslováci postavili nový a od té doby jsme byli svají. Jedni z nich. Rozhodlo ovšem něco jiného než most, totiž skutečnost, že jsme nikam neodcestovali a zůstali na místě s tím, že společně s Rudou armádou půjdeme na frontu. Když jsme vstupovali do Buzuluku, mimochodem, to pamatuju, byl jsem v pořadí 92. Trudný čas ještě trval.
3: Vojtěch Erban, kterého jsme právě slyšeli, se podílel na činnosti Československé vojenské jednotky a ve stejné době navázal také styky se sovětskými zpravodajskými orgány. Po válce působil nejprve jako sociálně demokratický a od roku 1948 komunistický politik. Je autorem tendenčních pamětí a několika propagandistických rozhlasových pořadů. Buzulucký velitel, v roce 1942 podplukovník Ludvík Svoboda, později generál a v závěru života československý prezident, vzpomínal na vznik Československé vojenské jednotky v rozhovoru z roku 1959.
5: Začalo to v přivorářském městečku Buzuluku. Tam se rodila. Tam je kolébka naší dnešní lidové armády. A tam jsme svedli svůj první boj. Boj o to, abychom mohli odejít na frontu a bojovat po boku sovětské armády za svobodu svého národa. Tento boj, němž nás naše emigrační vláda v Londýně postavila mimo zákon, náš první prapor vyhrál. Vyhráli jsme proto, že nás podporoval soudruh Gottwald se svými spolupracovníky z moskevského vedení KSČ, soudruh Fillinger, tehdejší náš vyslanec v Moskvě, sovětské vrchní velení a sovětská vláda, poněvadž jsme jednali v duchu Československo-sovětské úmluvy z 18. července 1941.
3: Buzuluk, město v podhůří Uralu, se stalo místem, kde naše jednotka začala vznikat. Nejprve jako první polní prapor, který začal fungovat 12. února 1942 a předepsaných počtů bylo dosaženo 15. července. Organizace a výcvik jednotky byly svěřeny podplukovníkovi Ludvíku Svobodovi, protože měl zkušenosti s velením naší dobrovolnické jednotky v Polsku na počátku druhé světové války. Tento náš legion převedl z větší části do Sovětského svazu. Příslušníci legionu zde byli internováni a teprve po napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v červnu 1941 byl dán souhlas ke vzniku samostatné československé jednotky. O konkrétních krocích při jejím vytváření hovořil generál Svoboda v jiném svém vystoupení, rovněž z roku 1959.
5: Začátkem ledna byl vyhlášen nábor v moskevském rozhlasu do Československé vojenské jednotky. Zaprvé mohli se hlásit jako dobrovolci muži i ženy, Češi, Slováci a zakarpaští Ukrajinci, kteří se nacházeli na půdě Sovětského svazu a byli československými státními občany. Za druhé, Češi a Slováci, kteří žili delší dobu v Sovětském svazu, anebo vůbec se narodili v Sovětském svazu, pracovali a byli sovětskými občany.
3: Generál Svoboda ani nikdo jiný tehdy veřejně neuváděl, že podstatná část příslušníků tvořící se československé jednotky prošla předtím různou formou internace či přímo sovětskými koncentračními tábory. Velkou část tvořili Židé a Rusíni z bývalé podkarpatské Rusy. V letech 2001 až 2004 vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a organizace Postbellum cyklus Veteráni druhé světové války. Zachyceny byly vzpomínky účastníků domácího i zahraničního odboje. Vasil Coka líčí svou cestu z Gulagu do Buzuluku.
1: Najednou jsem dostal svoje jméno Coka Vasil Ivanovič, soberaj se svěcami. To znamená, sbírej se svěcama. No tak to je deka, že? No a skoncentrovali nás do určitého lagru a tam jsme nikdo z nás nemohl věřit, že my se osvobozujeme. To nikdo nevěděl. I když dneska se v tisku nebo v některých případech hovoří, že jsme se přihlásili. Tam to neexistovalo. To jsou jenom pověsti některých. Prostě nikdo z nás nevěděl, že my se osvobozujeme, že se tvoří někde armáda nebo něco. To v žádném případě. Ale že budeme osvobozeni. Tak pochopíte, až jsme se zhromadili moc lidí, tak nás naložili do vagonu, do dobyčího vlaku, že? A jeli jsme, dali nám prostě našemu vedoucímu konvoji asi na 14 dní proviant, že tam trvat bude 14 dní. Ale abych ještě řekl asi tak, my jsme, když jsme se dávali do toho lagru, tak jsme věřili jedné věci, že Němci jsou v Moskvě a že Sověti mají strach, že jim prostě prozradíme, jak s náma tam zacházeli, takže nás odvážejí do nějaké rokle, kde nás všech postřílejí. By nebylo žádné svědectví, že? Jenomže mezi tím jsme se dostali do toho vlaku a cestovali jsme ale ne 14 dní, ale daleko více. To znamená, já myslím, skoro asi 2 měsíce. Ale situace byla taková, že neměli jsme stravování žádné, až tehdy problém byl, že? Vždycky, když jsme cestovali na západ tím vlakem, tak jsme museli na určitých nádražích dlouho stát. Mezi nádražím, nepřímo na nádraží. Zůstali jsme stát několik dní třeba, tak jsme byli povoleno zajít do nejbližší věznice, něco ptát, prosit, žebrat. Tak já jsem taky jako byl slabý, že sama ruka, noha, sama kost, že tož za ty roky podvyživený. Tak samozřejmě jsem taky se měl ušitý z rybích kostiček, z tou jehlu, rybích kostiček, takový pytlíček. A s tím pytličkem jsem taky utíkal s těma ostatníma do nejbližší vesnice od toho vlaku. To jsme měli povoleno. A tam jsme přišli do první chalupky. Pochopitelně ten, který byl první, druhý, třetí a měl tu sílu ještě, tak dostal třeba krajíček chleba, dostal celý brambor, dostal každý něco dál z těch občanů. Když slyšeli, že jdeme z toho lagru, tak tam každý dával ten občan to, co měl. Jenomže než přišla řada třeba na mě, já jsem byl slabý, že? Tak co na mě zbylo? Už jenom čtvrtka z něčího bramboru, tam vařený, tam sírový. Tak já jsem si to po tom, co jsem nažebral, přinesl do toho vagonu a to jsem si schoval, tak nějak držel, aby mi to zase ty hladní další kamarádi, kteří jsou silnější, neobrali. Takhle takovým způsobem jsme dojeli až do toho Buzuluku. V Buzuluku, když jsme přišli na to nádraží a jak jsme viděli vojáka našeho, to znamená ti, kteří už byli osvobozeni před náma, ty byli už prakticky dřív, tak byli v anglických uniformách, tak jsme se štípali, nevěřili jsme si sami sebe, že žijem, že to je sen.
3: To byl Vasil Coka. A teď uslyšíte Ladislava Kiliána. Ten se do Sovětského svazu dostal už ve 20. letech jako dítě, když se tam z Československa vystěhovali jeho rodiče, komunisté.
6: Jel jsem do Buzuluku. Cesta trvala 7 dní a 7 noci. 7. února 1942 jsem přijel do Buzuluku. Vystoupil jsem z vlaku. Maminka mě vybavila vším možným i pečenou husou. V Buzuluku jsem vystoupil, tak jsem se rozlížel, kde se mám hlásit, nebo co je. Nikde nic. Nejednou ke mně přistoupili dva československý vojáci v anglických uniformách. To jsme měli. A oslovili mě, protože jsem v Rémě vypadal divně, jsem se rozlížel. Prosím vás, pane, nejdete do československé armády. Poprvé v životě mě někdo oslovil, pane. Jsem se naštval, rozlížil a říkám, ano, jdu. A co vy se jako zač, nebo co? No, my jsme tady jako hlídka a vás doprovodíme. Tak to bylo moje první uvítání v Buzuluku. Byl jsem z toho nesvůj, naštvaný už jenom to, že mě oslovili panem, na to jsem nebyl zvyklý. Já jsem si pod panem pán představoval nějakého poměšíka, velkostatkáře nebo tak.
3: Ladislav Kilián byl v době svého příjezdu do Buzuluku sovětským občanem.
6: Jediná budova, která patřila Českoslovákům, byla bývalá škola a tam bylo velitelství Československé jednotky. Hned jak jsem přišel, tak Ludvík Svoboda, když se to dozvěděl zřejmě, tak hned jsem byl volený k pohovoru. Neměl jsem žádnou velkou radost a náhledu, nelíbilo se mě to. No ale zavolal mě a taky to zřejmě na mě poznal. Tak při pohovoru, to bylo v té škole, známá fotografie je o tom, ten štáb Československé armády. Jsem byl pozván na pohovor. Pohovor se dost protáhl. Svoboda chtěl taky vědět všechno podrobně, co, jak. Přišel jsem vlastně první sovětský občan, protože ty, co tam byli, to zatím nebyli sovětský občané, tak jako sovětský občan mě to taky přijal. První jeho, co bylo, tak taky mě oslovil lámanou ruštinou, že vidí, že se mě tam nelíbí. Odpověď byla na ruském jazyku zase, protože já jsem zase česky, taky už moc toho neuměl. A tak mě utíšil potom, snažil se mě přesvědčovat. No a po těch všech pohovorů říká, no bohužel, my bereme jenom dobrovolce. Kdybyste nechtěl, tak by mě nic jiného nezbývalo, než vás uvolnit a pustit domů. Pohovor byl velmi na tělo, protože říkal, pro nás bude největší ctí, když dostaneme důvěru a budeme moc po boku slavné sovětské armády bojovat proti fašistům. To zase mě taky uklidnilo trochu, protože jsem si říkal, no nakonec je to jedno, kde budu bojovat proti Němcům, proti fašismu. Tak jsem řekl, že zůstanu.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
3: Další vzpomínka, kterou uslyšíte, patří Aně Havranové z Podkarpatské Rusy, která v naší jednotce působila jako zdravotnice. Líčí nejprve, jak se zotavovala po pobytu v sovětském koncentračním táboře a pak svůj nástup k československé jednotce.
7: Tak já jsem přebírala mlíko souchozu a tam jsem dělala na tom souchozu. Až po dobu, dokud nepřišli naši z toho Džambulu, z vyslanectví z československého a odvedli nás do armády. Normálně lékař přijel a nás odvedli. A teď tam ten ředitel, nebo jak se tomu říká, to byl načelník tam a říká, tyhle ty holky ty tady zůstanou. My jsme začali brečet, že chceme do armády. Ne, něco, půjdete do armády, ale tady je taky armáda. Tam přišla český lékaři z Buzuluku a my jsme měli konzulát v Džambulu. No tak nás odvedli, tak asi za týden jsme potom brečeli a chtěli jsme jít. A šla jsem na konzulát ještě s jednou holkou a ten kolský vyslanec, ten říká, neplačte holky, za týden půjdete do té armády. Přijdeme pro další ty vojáci, co už se trošku spravili, jako přišli z lagru strašně hubeni, strašně hladovi. No tak jsme nastoupili a do Buzuluku jeli jsme měsíc odtud. Jeli jsme měsíc a nevěděli jsme, kam jdeme. Viděli jsme, že do nějaké armády, ale nevěděli.
3: Manžel Anny Havranové, plukovník Fedor Havran, vylíčil poněkud jinou cestu z Gulagu do Buzuluku.
6: Tam jsme dostali nějaké noviny a tam těch novinách bylo, že organizuje se armáda u Buzuluku. 42. No a tam nás potom sebrali vlastně do celý vlak, protože v té oblasti bylo hodně několik stovek našich, ty Zakarpatské Ukrajiny. Tak si brali celý vlak a dali nás do vlaku a do Buzuluku. Usili z lágru, omluvili se nám, že byl to omyl, že jsme byli zavřeni. No a dali nás do vlaku, dali nám na 9 dnů, počítali s tím, tak nám dali na 9 dnů jídlo do vlaku každému. A to jsme snědli za 2 dní. A teďka 8 dní nebylo co jíst. Tak když někdy zastavili vlak na nádraží, zastavili vlak, tak jsme vyskočili z vlaku a obyčejně prodávali pyrožky nebo chleba nebo okurky u toho, v té zastávky. Tak jsme ze sebe prodali prádlo, měli jsme anglický prádlo, tak jsme prádlo nebo košili nebo něco, tak jsme za to jídlo, tak jsme dotáhli se do Buzuluku. Tak o Buzuluku nás potom odvedli a to jsme byli tak slabí, že někteří nemohli z vlaku, že z vlaku jich odvezli do těch kasáren a tam nás potom oblíkli, dali nám všecko nový. No ale teďka jsme, když odcházeli z toho Sibíře, tak nám dali taky nový kalhoty, taky prošívaní kufajky, jak tomu říkali. A my jsme po cestě polovičku z toho prodali a teďka jsme přišli do Buzuluku a tam nám dali všecko nový.
3: Vraťme se teď k archivním nahrávkám pořízeným před rokem 1989. Komunista Jaroslav Procházka, později generál, pobýval v Sovětském svazu od počátku 30. let. Po válce prošel řadou vysokých vojenských a posléze i akademických funkcí. Na počátky své agitační politické práce v československé jednotce vzpomínal v roce 1978.
8: Jako politický pracovník v armádě jsem začal někdy v květnu roku 1942. To bylo v Buzuluku, či uralském městě, no známý Buzuluk, kde se tvořil první samostatný československý prapor. V Buzuluku se sešla různá společnost, se sešli různí lidé a příslušníci, a to jak emigranti, tak samozřejmě i příslušníci tedy sovětských orgánů, nebo i poslední sovětskými orgány. Prostě tam byla všeho chuť lidí. A to jak starý členové strany, tak i vůbec bezpartijní. Tehdy se ještě vyskytovaly různé názory i později, že je třeba odejít ze Sovětského svazu, že je třeba se někam přemístit jinam, že je třeba, aby se jednotka pouze vycvičila a potom zasáhla ke konci války a tak dále. Tedy proto bylo jaksi velmi důležité, aby se vojáci uvědomili, proč a zač mají bojovat. Teprve v květnu roku 1942 bylo zřízeno takzvané oddělení osvětové neboli výchovy a osvěty, kde byl jeden důstojník odpovědný za tuto práci.
3: Ačkoliv československá jednotka měla být apolitická, navštěvovali už v době jejího budování českoslovenští komunisté, kteří pobývali v moskevském exilu. Na prvním místě pak jejich vůdce Klement Gottwald. Setkání s ním popisuje již v úvodu citovaný Vojtěch Erban.
9: V lednu 1942 jsme odjeli do Buzuluku, 10 nás tenkrát bylo, a tam jsem měl v květnu toho roku poprvé možnost vidět Klementa Gottwalda zblízka a dokonce se k němu obrátit. Byl to zvláštní muž, bez svatozáře, nepotřebovalý. Jako dnes ho vidím, trochu ošuntělé sáčko a kalhoty se sotva znatelnými puky, placatá čepice a nezbytná lulka. Když mluvil, držel jí v levé ruce. Nepatrné pro něj tak charakteristické nachýlení. Napřed rozmýšlel, potom mluvil. Bez frází, ale ne stroze. Přesně k věci a lidsky. Rozhodně ale s očekáváním názorů těch druhých. Rád diskutoval, nebo se přel a přesvědčivě argumentoval. Věděl, co chce, a dovedl to stručně a srozumitelně vyjádřit. Viděl daleko kupředu. Nejednal tak, aby, jak se říká, udělal dojem, ale aby se co nejvíce dověděl a své posluchače co nejspolehlivěji přesvědčil.
3: Generál Svoboda hovořil v projevu z roku 1959 o poslední Gottwaldově návštěvě v Buzuluku.
10: Přijíždí tehdy před odjezdem na frontu soudruh Gottwald, který k nám jezdil velmi často, aby se podíval na bojovou připravenost našeho armádního sboru, který čekali tak důležité úkoly, a také, aby dal postřední směrnice, jak se máme chovat na našem území, a zejména směrnice pro práci našich politických pracovníků na našem osvobozeném území.
3: Zmínka o tom, jak mají deklarativně nestranní vojáci politicky pracovat na osvobozeném území, už předjímá budoucí, po sovětském vzoru čistě politický charakter naší armády. Ta byla v roce 1945 vytvořena hlavně z této naší vojenské jednotky. Ta se v průběhu války postupně rozrůstala, bojovala mimo jiné u Sokolova, podílela se na osvobození Kyjeva a prošla těžkými boji na Dukle. Do Československa došla s obrovskými ztrátami. Vojtěch Erban v nahrávce z roku 1977 dodal popisem odjezdu naší jednotky na frontu až filmový závěr.
9: Na nádraží v Kujbyševě, bývalé a dnes opět Samaře, nás čekal Gottwald ze soudruhy. Stisk rukou několik slov, tak do toho hoši a ze ctí se vraťte. Nepamatuji, že by se mu kdy chvěla ruka. Tenkrát se mu trošku chvěla. Věděl, že to musí být, a zároveň se o nás bál. Vyprovodil nás. Vlak se pohnul, chvíli kráčel podél velitelského vagónu, teplušky, pak se to rozjelo naplno, Gottwald se zastavil a mával. On nám, my jemu.
3: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Z Gulagu do Buzuluku. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
2: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčili muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Vzpomínky na naše vojáky v letech druhé světové války na východní frontě teď doplníme zajímavou výpravou do rozhlasového archivu. V říjnu 1963 autoři rozhlasového vysílání pro školy pozvali do studia Ludvíka Svobodu. Ten v té době pracoval ve Vojenském historickém ústavu a zároveň byl poslancem. Ve vzpomínkách pro školáky se vrátil k prvnímu vojenskému vystoupení našich vojáků na východní frontě u ukrajinského Sokolova.
11: Bitvě u Sokolova, která jak známo úspěšně skončila 8. března roku 1943, se budeme stále a stále vracet. To proto, že naši vojáci, náš polní prapor, malá, v té době docela bezvýznamná jednotka, jakoby znovu oživila husický chorál Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte. Hrdinství, které ani budoucí generace nemůže přehlédnout. O tom však může nejlépe vyprávět bývalý velitel polního praporu v Sovětském svazu, dnes armádní generál Ludvík Svoboda.
12: Ze 7. na 8. nám sděluje velení, že ústupující divize překročili přední okraj obrany Charkov. A že tudíž musíme čekat střetnutí s nepřítelem během dne. Týžden ve 13 hodin nájezd, slabý byl odbyt, v 16 hodin silný nájezd na 70 tanků, za nimi postupují dva prapory samopálníků a jedou, jak se říká, na jihozápadní část Sokola na plný plyn. Palba byla dobře připravená, dobře zorganizovaná a když jsme tuto palbu spustili a několik málo minut, desítky tanků hořelo, desítky transportérů byla rozbita a na 400 fašistických samopálníků našlo smrt v předpolí naší obrany. Boj pokračoval dlouho do noci a když bylo asi 19 hodin, Jaroš mi hlásí, jak je zlá situace uvnitř Sokolova, že už se německé tanky dostaly do bezprostřední blízkosti a že byl nucen obranu zahnout, opřít o kostel, o faru, o školu a vedl ji směrem na řeku a pak severně řeky na severní břeh. A to už byla asi 1/3, možná že víc jak 1/3 Sokolova v rukou nepřítele. Sdělil jsem mu, že mu posílám jednu četu a že 10 tanků nastupuje. Jaroš dobře věděl, co znamená 10 tanků nastupuje. Těch 10 tanků, kteří se nacházeli v věžovém postavení na severním břehu a měli a podporovali svojí palbou z těchto věžových postavení. Boj mělo přejít na západním okraji Sokolova přes řeku, tam byla vesnička Mirgorod, na jižní břeh a spolu s třetí rotou, již velel nadporučík Janko, měli vpadnout vniknuvšímu nepříteli do Sokolova dozad a zničit ho. Když však první tank najel na led, na řeku, probořil se. Tím okamžikem jsme viděli, no tak na druhou stranu se nedostaneme, no a vniknuvšího nepřítele prostě nemůžeme zničit. No nicméně, měli jsme z toho, z této skutečnosti radost. Proč? Poněvadž řekám, že se tímto okamžikem stala překážkou proti německým tankům a bylo hned nařízeno posádce Sokolově, aby po ukončení boje přešla, tedy odešla ze Sokolova, stáhla se na severní břeh, kde byla pro ní připravená obrana, aby zaujmula toto obranné postavení a pokračovala v boji. Úkol zněl nepropustit přes řeku Mži ani jeden tank. Sokolovo, to bylo jenom prostředkem, jak splnit, jsem řekl, potřebovali jsme opřít naši protitankovou obranu o tuto vesnici. A jestli ona řeka nebyla překážkou, jestli řeka se stala překážkou, teď úkol Sokolovo splnilo a už jsme Sokolovo teď mohli klidně odklít. Nemohli jsme bojovat Sokolově, když bychom měli za sebou nepřechodnou řeku.

Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na hospodaření veřejnoprávních médií by mohl dohlížet NKÚ, podpořili to poslanci. Novinářské ceny ovládly příspěvky k válečným konfliktům. Fotbalisti pražské Slavie slaví zisk titulu v Šancelize. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přeháňky, v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Sněmovna poslala ústavní novelu po 6-hodinové debatě do závěrečného schvalování. Návrh, který předložili senátoři, má zajistit větší transparentnost a kontrolu nad veřejnoprávním médií. Předlohu podporuje i většina opozice. Vládní koalice ale dál kritizuje kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ty s návrhem ale podle poslance Libora Vondráčka za SPD nijak nesouvisejí.
3: Bez ohledu na to, kdo jak chce platit české poplatky formou poplatků ze státního rozpočtu nebo nějak jinak. Na podstatě této věci se nic nemění. My chceme tady tento dluh, který máme vůči českým občanům a koncesionářům, konečně splatit tak, aby nejvyšší kontrolní úřad měl oporu v ústavě.
2: Česká televize ani Český rozhlas se kontrole ze strany NKÚ nebrání. Britský premiér Keir Starmer slíbil, že bude pokračovat s plánem reform a varoval před chaosem, pokud by opustil premiérský post. K rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 labouristických poslanců ze 400. Přes 100 se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Policii se už přihlásili desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slaví a Spartou. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisti k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací pro vše.
4: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
2: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kdo se sami přihlásí. Platí to ale jen pro fanoušky, kteří na hřišti nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu opustili. Novinářské ceny za loňský rok opět ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Ocenění získali třeba Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáž z Ukrajiny, nebo trojice novinářů Seznam zpráv za článek o české motorkářské skupině Noční vlci. Výsledky večer oznámila pořádající nadace Open Society Fund. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z deníku N za zmapování bitcoinové kauzy. Ocenění novinářská křepelka pro novináře do 33 let získal moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Fotbalisti pražské Slavie obhájili titul v Šancelize. V zápase třetího kola nadstavbové části deklasovali Jablonec 5-1. Dvě kola před koncem tak mají před druhou Spartou nedostižný náskok 7 bodů. Slavia získala 23. titul v klubové historii. Hradec Králové v dalším zápase skupiny o titul porazil doma Liberec 1-0. Západočeši se v tabulce posunuli na čtvrtou příčku, Slovanu se vzdálili na rozdíl 7 bodů a skončí nejhůř pátí. A čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj.
5: Překážka na D8 u Ústí nad Labem a nehoda před Libercem. Na dálnici D8 opatrně kolem Ústí nad Labem ve směru do Prahy. Za nájezdem od Bukova na 74. kilometru stojí nouzově osobní auto. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy nepřehlédněte stojící kamion před odbočkou na Nové Město a Chlumec. Na 69. kilometru je uzavřený pravý pruh, v místě se musí vybočovat doleva. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce se zpomaluje za odbočkou na Machnín. Po nehodě dvou osobních aut a požáru se projíždí pouze jedním pruhem. Počítejte s kratším zdržením. A nehoda překáží u Bystřice nad Pernštejnem. Na silnici 19 do Žďáru nad Sázavou se střetlo osobní auto se zvěří. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení, během dne budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: Autor několika desek, jazzový pianista, skladatel a jak říkám, zrovna autor hudby k čerstvě vydanému albu z hudebněných básní Jana Zábrany. Martin Brunner je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád.
1: Hovory.
0: K albu nazvanému lakonicky Zábrana se ještě dostaneme v průběhu toho povídání, ale pojďme nejprve k tvým začátkům. Ty máš za sebou dnes už asi 5 nebo 6 autorských alb, poměrně dost, řekněme, pestrých, protože jedno je se smyčcovým kvartetem a s klavírním triem, další zase třeba vlastně s takovou spíše elektrickou fusion kapelou, čili ta podstatná vlastně první etapa je právě ta klavírní jazzové trio, z toho si vlastně vycházel, no ale jak jsi se k tomu vlastně vůbec dostal? Ty jsi z hudebnické rodiny, tatínek flétnista, hrával ve slavném královohradeckém duu a potom s Milanem Svobodou v kontrabendu. Takže to byl ten důvod, ale i když vlastně ty si nevyrůstal úplně s otcem celé svoje dětství, ale nicméně on byl ta inspirace hudební.
6: Je to tak, určitě. On doma pořád něco poslouchal, takže já jsem vyrůstal na poslechu hudby a myslím, že ta různorodost věcí, které dělám, tak vlastně i vycházejí z toho dětství, protože táta taky má rád spousty různých věcí. Takže kromě toho, že jako malej jsem slyšel spousty třeba free jazzových desek a přišlo mi to v tu dobu úplně běžný a prostě krásná hudba, která mě ničím nepřekvapovala, tak poslouchal taky spoustu písniček, takže on měl rád vždycky prostě Cream, Erika Claptona, prostě spousty fakt různorodý hudby a myslím si, že to ve mně zůstalo a proto dělám různý věci. No.
0: A bylo to piano jako prvním rozhodnutím?
6: No, myslím, že já si nevzpomínám, prý jsem jako, protože jsme doma měli piano, takže jsem si na něj trochu hrál, ale myslím si, že hlavní impuls přišel od táty, který vlastně mi vždycky vyprávil, že jako flétnista se cítil, že úplně není tak zběhlej v harmonii, jak bych chtěl. A přál si, že kdybych já byl muzikant, tak abych tomu rozuměl. Mm-hmm. Abych tomu rozuměl víc než on.
0: A na tom piano je to všechno
6: vidět. To všechno jako je, takže vlastně on opravdu ve všem byl v podstatě takový můj, prostě ten, kdo mě k tomu pošoupnul.
0: No a co to znamenalo? Ty jsi šel na konzervatoř nebo jsi normálně absolvoval střední školu?
6: Byl jsem na konzervatoři. No moje úplný začátky, se přiznám, že nebyly nějak zázrační. Chodil jsem do Zušky a nebyl jsem úplně takový ten, no spíš naopak, byl jsem takový ten zuškař, který prostě toho moc nenacvičil, ale spíš jsem poslouchal hrozně muziky v tom, jako to jsem dělal vždycky. A potom až teprve, myslím tak 2 roky, před koncem základky mě to nějak začalo hodně bavit a šel jsem teda na konzervatoř. No a studoval jsem vlastně klasický piano, tím se vlastně rozšířil, protože táta na klasiku úplně není, tak tím se rozšířila moje jako, můj jako rozptyl hudební ještě o tohleto, protože tam jsem vlastně šel trošku jako zpětně, mám pocit, že jsem tam byl trošku jako tak jako špatně.
0: A mluvíme o pražské konzervatoři?
6: O pardubický.
0: Pardubické.
6: Já jsem z Hradce Králové, takže
0: já jsem ani netušil, že v Pardubicích je konzervatoř.
6: No, pardubická konzervatoř. A já vlastně tím, že jsem vždycky chtěl dělat vlastně jazz a bavil mě písničky, tak vlastně zpětně to beru, že jsem se tam dostal úplně zázrakem, protože jsem najednou měl hrát toho Beethovena, který jsem vlastně jako cvičil jenom na té zušce, jen tak jako takový to dítko na zušce. A teprve teďka zpětně, já mám klasiku strašně rád, chodím prostě na koncerty, na Českou filharmonii prostě a zpětně si uvědomuju, že to byla, že se povedla jako vlastně velká věc se tam dostat. A jsem rád, že jsem tam byl, protože to byla obrovská zkušenost tam studovat.
0: Mm-hmm. No a co následovalo po té konzervatoři?
6: A po té konzervatoři, tam přestože můj profesor Martin Hršel, kterým jsem chodil, tak potom vlastně jako se mě ptal, jestli jako bych chtěl zkoušet jako akademii, tak já jsem šel úplně jinam, jsem šel na další konzervatoř, protože já jsem chtěl jít ke Karlovi Růžičkovi na skladbu. Mm-hmm. Vždycky zajímala skladba.
0: Čili Ježkovou konzervatoř.
6: Ježkovou konzervatoř.
0: V Praze už a mluvíme o roce...
6: Rok 2006, myslím.
0: Před 20 lety.
6: Mm-hmm. No.
0: A to se naplnilo, chodil jsi skutečně ke Karlovi Růžičkovi, bohužel dneska už nežijícím.
6: Ano. To prostě pro mě byly úplně nejlepší jako studijní zážitky. To prostě, já na ně vzpomínám.
0: Ale Karel učil kompozici spíš.
6: Přesně tak. Já jsem právě k němu šel na kompozici. Aha. No, vlastně už jsem nestudoval. Já jsem vlastně jazzový piano jsem nikdy nestudoval. To jsem vlastně jako dělal jenom jako... měl jsem třeba na obligát, jsem měl Matěje Benka, který tam taky učil dobu. Tak ten mě vlastně učil něco o jazzové interpretaci a hraní na klavír, ale jinak vlastně improvizaci jsem se učil sám a chodil jsem prostě ke Karlovi a zajímala mě skladba. No a Karel to prostě byl, já ho vnímám úplně jako takový moudrýho pána, který prostě mě tak moc jako naučil takovým záhadným způsobem, jako v podstatě nikdy nedával žádný příkazy, nic, kdybych měl zpětně říct, co přesně mě jako naučil, tak se to těžko popisuje, spíš mě jako navet, aniž bych věděl, že mě někam naváděl. Mm-hmm. A to bylo strašně dobrý, to jsem si uvědomil až zpětně, prostě přemýšlet ještě víc o té skladbě, mít nad ní nadhled, snažit se posunout někam to dál vždycky. No a vždycky mám rád jeho, vždycky si vzpomenu na jeho takovou větu, že ta skladba, ten první nápad, že to musí být napadnutý. Jinak nezachrání a je potřeba to vlastně vyhodit. No. Takže na to si vždycky dávám jako pozor, abych fakt měl pocit, ono samozřejmě těžko říct, kdo ohodnotí, co je to napadnutý a co ne, to je můj vlastně subjektivní dojem, ale ten já musím mít. Tak to třeba je hrozně důležitá věc, kterou mi jako naučil.
0: Takže s touhletou průpravu, když si potom zakládal to svoje první klavírní tria, tak už si pro ně psal, anebo to byla nějaká přece jenom jako směs standardních jazzových skladeb plus teda vlastní tvorba.
6: Já jsem vždycky dělal vlastně vlastní tvorbu, no, že v podstatě jsem jako v tomhletom, jsem nikdy nebyl úplně ten jazzový klavírista, že jsem nehrál v kapele ty standardy jazzový, což prostě krásná věc, já to miluju, ale...
0: A obrovská průprava.
6: Samozřejmě. Ale já jsem vždycky jako ve své kapele chtěl hrát jenom svoje věci, že to bude prostě vždycky autorský. No, měl v tu dobu, já jsem poslouchal prostě třeba Esbjørna Svenssona a takový tyhle ty kapely, a tak to byla taková inspirace a to taky vždycky byla autorská, jako plně autorská tvorba.

0: ale tohle to všechno pořád ještě byly tedy orchestrálky, nebo jsou stále, pokud je hraješ, ale nicméně, potom si přece jenom se k těm písničkám dostal a první bylo teda to album, které se jmenuje Svou chvílí, nebo už předtím bylo něco zpívaného?
1: No já jsem, občas jsem něco dělal, ale byly to jenom takový pokusy, že vlastně jsem s někým chvilku něco si zahrál, něco jsem i napsal, ale nebylo to nějak, jako, že bych se tomu věnoval díl. To bylo opravdu první jako taková velká spolupráce.
0: Já je tady jenom připomenu, protože se to vlastně do jisté míry týká Českého rozhlasu, že jde o písňový cyklus na verše vlastně Fotografky původně, která ale zároveň píše básně, paní Věry Koubové, a premiéru ten cyklus měl na koncertu v Pražském centru moderního umění nebo centru umění DOX a to totiž dohromady s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. To znamená, že ten orchestr tehdy řídil, myslím,
1: Marko Ivanovič.

0: takže jsem věděl, že ona by taky ráda si vlastně zahrála něco, když bych něco napsal, takhle to myslím. Ale nebyla jako příležitost, až se vlastně, já jsem mohl něco vymyslet, ale nějak se to vždycky nedělo, byly spousta jiných věcí. Až jsem dostal tuhle tu nabídku, protože to byl cyklus Nové horizonty, správně vzpomínám, a to byl vlastně prostor pro jazzové skladatele využít prostě symfonického orchestru. Čili já jsem taky byl mezi nima, dostal jsem tu možnost symfonického orchestru napsat něco.
1: Tomáš Sýkora, toho byl dramaturg.
0: Ano, přesně tak. A já jsem se rozhodl, že to pojmu tak, že to budou písničky a že to je přesně ta nejlepší chvíle, kdy můžu oslovit Markétu Foukalovou, že to totiž bude něco úplně jiného, než co normálně dělá, ano. A že vlastně s ní udělám projekt, který prostě bude fakt tolik odlišnej, že by to mohlo být prostě zajímavý. No a doufal jsem, že se jí to bude líbit. Takže to byl začátek té spolupráce čistě s Markétou. No a protože to měly být písně, takže najednou jsem hledal nějaký texty. Což byl docela problém, protože jsem nevěděl, vlastně já sám texty nepíšu, toho nikdy už nezačnu, toho nejsem schopen, nejsem opravdu písničkář. Ale chtěl jsem, aby to bylo, nebylo to tak prostě konkrétní, nechtěl jsem asi, aby to byly písničky úplně jako typu popová píseň. Tady jsem hledal nějaký básně a k té paní Věře Koubové jsem se dostal přes svoji přítelkyni, která je překladatelka, a Věra Koubová totiž je taky překladatelka. Aha. Ona překládá, vlastně hlavně je překladatelka, ona překládá třeba Nietzscheho a tyhle ty vlastně velký autory, a vždycky ta moje přítelkyně od ní dostává tak dárkem prostě k Vánocům takovou báseň jednu. Já jsem jednu si četl, řekl jsem, to je strašně krásný, a ona takhle píše básně a ona říká, jo, ona pro sebe píše normálně sbírky, nikdy to nevydala, protože vlastně v té tvorbě jako si úplně nevěří, že by to vydávala. A takže já jsem si od ní nějaký půjčil, přečetl jsem si to a přišlo mi to hrozně krásný, že to jsou vlastně takový vzletný obrazy a ne tak konkrétní, že si pod tím může člověk představit spousty dalších věcí. No a to mě přišlo...
1: Tím také, že ona se kouká tím objektivem fotografickým.
0: Přesně tak. Dokonce to se ptáš úplně jako perfektně, protože ona ty svoje básničky, aspoň ty, co jsem teda zhudebnil, tak dělá tak, že ona právě fotografuje a ty básně píše na dojem ty svý fotky. Aha. Takže vlastně, kdyby to mělo být jako plnej teda rozměr toho, tak je tam vlastně fotka, pak báseň a pak ta moje hudba. Takže ideálně, kdyby člověk si mohl podívat na tu fotku a je tam vlastně celý jako balíček, nebo jak to říct, no. Takže takhle to vzniklo, no.
1: Čili to je, mluvíme o desce, která vyšla v roce 2022 a ty si tam ovšem instrumentoval i právě ten velký orchestr, s čím jsi asi patrně tu zkušenost úplně neměl, být trošku samozřejmě ano, protože na tom albu, které je, myslím, už asi 12 let staré, Morning Walks, je tvoje trio a zároveň Smyšcový kvartet, a to velmi prestižní Epoch kvartet ti to nahrál. Mm-hmm. Čili jakási zkušenost s tou řečí těch vážnohudebních interpretů sice si měl, ale přece jenom orchestr je orchestr a kvartet je kvartet.
0: Je to tak? No, co se týče spolupráce s klasickýma muzikantama, tak ještě jsem tam měl navíc, že jsem psal a občas to dělám ještě pořád a strašně rád, že se občas ozve nějaký komorní soubor a chce napsat hudbu. Takže trošku mám jako s tímhletím zkušenosti, těch skladeb jsem napsal už několik. Naposledy třeba pro úplně fantastický trio, který se jmenuje Trio Bohemo, tak oni to premiérovali na tom festivalu Moravský podzim.
1: Ano,
0: v Brně. No, tak to bylo strašně krásný. Takže jako mám tu zkušenost, jak to funguje a jak vlastně psát, a tu hudbu mám rád, jak jsem říkal na začátku. Ale je naprosto pravda, že jsem nikdy předtím jako nebyla mi rozhodně provedená žádná skladba prostě pro symfonický orchestr, a jediný to, jak jsem se to naučil, bylo, že jsem vlastně, že to mám rád a koukal jsem prostě už i předtím, protože mě to vždycky zajímalo, do partitur třeba prostě, jak to udělat, a vlastně jsem si to vybral ještě navíc způsobem jako možná komplikovanějším, ale mně se to takhle líbilo většinou, a asi ten záměr byl, že ty jazzoví muzikanti tam budou mít kapelu a spojí se symfonický orchestr. A já vlastně tohle jsem neudělal, protože dost často ten výsledek mě úplně neuspokojuje. Já mám fakt rád hrozně symfoniák a mám rád prostě tu kapelu. A když to spojí, tak ne vždycky si jsem tím výsledkem úplně jistý, jestli to je jako dobrý. Často se mi to prostě nelíbí, když to řeknu jednoduše. A bál jsem se, abych to taky tak neudělal.
1: A to hlavně spíš líbit. Mluvíš o tom zapojení té rytmiky.
0: No, vlastně, protože oni vlastně spojují, prostě symfonický orchestr má i tu roli rytmickou. Mm-hmm. A když už je tam rytmika, tak v podstatě už dělá jenom barvy. A mně to vždycky přijde strašná škoda použít tak neskutečný prostě ansámbl, prostě symfonický orchestr jenom na

0: barvení. To mi přijde hrozná škoda. Takže jsem tam právě nepoužil rytmiku, jsem tam jenom já na klavír a Markéta zpívá a s orchestrem. Plus jednu barvu jsem tam přidal teda, aby to bylo zajímavější, a protože jsem si hlavně s ním chtěl taky zahrát, a to je Vítek Křišťan na Rouc. Takže vlastně ano, tam je...
1: Další klavírista, ale na elektrický piano.
0: Ale na elektrický piano. A to mám strašně rád jako muzikanta. A říkal jsem si, i kdyby nic, tak prostě to je skvělá příležitost si s ním vlastně zahrát, protože dva klávesový nástroje je trošku nesmyslný, v podstatě se dá říct jako v kapele. A zajímavé je, že my jsme to potom hráli, jako to hrajeme v triu, vlastně tenhle ten program. A to bylo strašně dobrý. Vlastně největší zábava bylo hrát vlastně s Vítkem právě na dva klávesový nástroje. Takže to byl takový nápad, ani jsem v tu chvíli ještě nevěděl, že to pak bude vlastně fungovat ještě další 4 roky. Takže krásný, no. To
1: tím,
0: bylo krásný.
1: Tím se tak trošku vlastně dostáváme k tomu aktuálnímu albu, ale já ještě předtím odbočím, jak jsi říkal, že občas přicházejí nějaké nabídky na to něco psát pro různé jiné vážnohudební ansámbly. Co to znamená? Například to, když jsi zmiňoval to trio, které to hrálo na tom brněnském festivalu. To ses musel nejdřív ale seznámit s tím, co oni produkují.
0: No, je to pravda, ale většinou z těch interpretů ptám, co by to jako zhruba mělo být. A ještě připravím taky na to, že já prostě nejsem klasický skladatel, to jako moderní vážné hudby. A vždycky v tom programu mám pocit, že přestože to já jako nepíšu tu hudbu jazzově, jako to fakt dělám, prostě píšu nějakou hudbu, která mě baví pro to obsazení, ale vždycky to tam působí, jako já mám pocit, že to řeknu jako hodně jednoduše jako pěst na oko v tom programu, když tam prostě Beethoven nebo nějaká moderna a teď najednou tam je moje skladba, tak vždycky to je strašně jazzový, i když jsem si, když to vůbec jazzový není, tak to zní tak strašně z jiného světa. Takže na to je vždycky upozorňuji a oni, vlastně jsem si pak po nějaký době až uvědomil, že já se ani nesmím pokoušet psát to jako moderní vážný skladatel, že oni vlastně chtějí mě, oni chtějí, oni se chtějí nějaký ty moje melodie, které už slyšeli, a tohleto trio Bohemo, oni shodou okolností byli na tom koncertě svou chvíli právě s Markétou a jim se prostě líbily ty písničky. A oni říkají, že takovou nějakou hudbu my chceme pro to trio Bohemo. Takže já jsem řekl jim, že to má být 10 minut. Takže jsem psal nějaký svoje melodie, tak jak to mám rád a prostě doufal jsem, že se jim to bude líbit, no.
1: Tak pojďme zpátky k té euforii a ty jedna z Markéty Foukalové, ale taky z Vítka Křišťana, protože se dostáváme tedy k té současnosti a to je album, které jsem zmiňoval už v úvodu, jmenuje se Zábrana, to sice by mohlo znamenat jakousi nějakou zábranu, ale lidé, kteří tuší, že jde o písně, si asi řeknou, že to budou zhudebněné básně Jana Zábrany, básníka a překladatele, bohužel už dávno nežijícího, velmi významné postavy, zejména v 60. letech, potom samozřejmě už měl všelijaké problémy, ale byl to úžasný básník a na to album právě zase si pozval tyhle ty dva, které jsem zmiňoval, to je Markétu a Vítka Křišťana. Jinak vlastně už tam hraje pouze kytarista Tomáš Fuchs, ale tentokrát žádný smyčcový kvartet, žádné symfonické těleso.

od pokleku. Žádný.

0: Jak došlo vůbec k tomu zhudebnit Zábranovy verše?
1: No, je to dokonce tak, že což jsem nezmínil u té první ad 1, ad 2 svou chvíle,
0: ano.
1: Že totiž, když jsem vybíral něco pro ten symfonický orchestr, tak jsem se i letmo dotknul básní Jana Zábrany, ale strašně jsem se toho lekl, že prostě na to jsem si netroufal, protože k tomu mám strašnou úctu a přišlo mi, že ty básně jsou prostě tak skvělý, tak dokonalý, že měl jsem k tomu prostě respekt. Takže to jsem odložil a hledal jsem něco dalšího. Mm-hmm. Ale nějak mi to prostě nedalo a k tomu Zábranovi jsem se vrátil a zpětně musím říct, že to celý mi to začalo dávat hrozně smysl, protože mezi tím jsme se s tou Markétou, přestože jsme se samozřejmě předtím znali, a já jsem třeba v tom Lanugu i zaskokoval, takže jsme spolu jako hráli. Takhle jsme se během těch 4 let jsme se poznali jako víc hudebně hlavně. A samozřejmě i s Vítkem a s Tomášem Fuchsem já se znám už dlouho, s tím já hraju právě v té, jak jsi zmiňoval, tu jazzrockovou kapelu, takže tam se taky známe dobře. A prostě jsme se dostali do nějakého bodu v tom studiu, kde jsme byli na podzim, kdy myslím, že jsme byli na sebe strašně dobře všichni naladění. Takže mám pocit, že celý ten to svou chvíli, že to byl takový jako mezistupeň k tomu projektu, z kterého mám strašnou radost. Asi každý, kdo udělá něco nového, tak z toho má radost. Ale speciálně z tohohle mám opravdu velkou radost, protože mám pocit, že jsme všichni byli v dobrém rozpoložení a je tam hrozně dobrá energie.
0: Ten výběr těch veršů Zábranových si dělal sám a ono je. Přece jenom za sebou nechal poměrně hodně i nevydaného, protože měl ty potíže ideologické. Jak jsi došel k té selekci těch dohromady 11 věcí? Čistě jenom podle toho, že tě oslovovali, že by se dali zhudebnit?
1: Určitě, muselo tam být tohleto, že mě nějakým způsobem...
0: Oni některé mají takový sonetový
1: je to tak.
0: Rytmus.
1: Je to tak, to jsou hlavně ty ze stránek, z deníků, z té sbírky. No, muselo mě to samozřejmě oslovit tímhle způsobem, ale už jsem u toho měl i takovej záměr, že by to mělo být jako pestřejší tematicky, takže jsou tam právě básně, hledal jsem nějakou báseň z dětství, to jsou ty, že dneska je vlastně vydaný v podstatě kompletně celý ten Zábrana, takže to je v Útorstu to vyšlo pod názvem Nápěvy, tak tam jsou úplně ty básně, který napsal jako ještě mladý hodně. Takže tam jsou prostě básně o lásce, kdy byl ještě jako mladý. Z dětství. Potom později jsou tam samozřejmě všechny ty témata, že jo, komunistický režim, potom život v nesvobodě, ta jeho jako nespokojenost, potom je tam třeba báseň o mamince, kterou jde navštívit do vězení, jeho rodiče oba byli asi 12-13 let zavřený, takže...
0: Z politických důvodů.
1: No, příšerná, úplně vlastně strašně těžká báseň, která se jmenuje Mamince.
0: Ano.
1: Na první pohled by to mohlo znít idylicky, ale je to právě cesta vlakem prostě za maminkou, která je ve vězení. Takže to je taková část, některý jsem vyjmenoval, který jsem vybral, takže já jsem se snažil za prvý, aby mě to, samozřejmě muselo mě to oslovit a za druhý, aby to byl takový pestrý výběr, že jsem si říkal, že když se to dobře složí, tak by to mohl být takový příběh jeho života. A možná i takový lehký jako takový popis doby vlastně života u nás v Československu.
0: Za těch posledních několik desetiletí, který poměrně dost. Janu Zábranovi by dnes bylo asi 90.
1: Asi tak.
0: Tak nějak. To znamená, že tohleto ale celkem bez problému můžete hrát tak, jak to je natočeno, to znamená v tom kvartetu dvě klávesy, kytara a markéta.
1: Ano. Dokonce tak máme to vyzkoušené, že to můžeme hrát i ve dvou.
0: Ano.
1: A máme i nějaký koncerty domluvený už teďka, který budeme hrát jenom ve třech zase, takže bude se to různě střídat. A myslím si, že to vlastně je pěkný a mám rád, že to zůstane živý, protože když bude jiný obsazení, tak zase člověk musí trošku jinak k tomu přistoupit a zůstane to tak jako pořád nějakým způsobem. Není to prostě úplně daný. A to je vždycky dobře, mám pocit, no. Je větší radost z toho raní potom.
0: Takže hostem dnešních hovorů byl Martin Brunner, díky mnohokrát.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Autor, hudební, tedy autor desky, která se jmenuje Zábrana a která zcela určitě bude hodně rezonovat jak ve světě kritiků, tak posluchačů. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrad.
2: Interview Plus.
3: Obchod a válka. To jsou hlavní témata oficiální návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně po téměř 10 letech. Jak křehké jsou obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a jak posílila mezi tím pozice čínského prezidenta Xi Jinpinga i Číny obecně v mezinárodní politice. O tom bude mluvit Petr Vizina s bývalým diplomatem Bořkem Liscem.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
4: Czech Radio. News in English. Leaders of NATO's eastern flank countries will meet today in Romania for joint talks. The aim of the summit of the so-called Bucharest 9 is primarily to coordinate positions and interests ahead of the NATO summit in Ankara. The Czech Republic will be represented by President Petr Pavel. Agriculture Minister Martin Sebastian will ask European Commissioner for Agriculture Christoph Hansen to make use of all available aid instruments in response to the damage caused to Czech farmers by this year's frosts. The Fruit Growers Union said on Tuesday that April frosts destroyed half of this year's fruit harvest in Czech orchards. Damage is expected to amount to several hundred million crowns. Consumer prices in the Czech Republic are rising at their fastest pace in 6 months, according to official data published on Wednesday. In April, year-on-year inflation accelerated to 2.5% from 1.9% in March. The rise in prices was again driven mainly by fuel costs. Weather. Thursday is expected to be cloudy to overcast with rain or showers in places and an isolated chance of thunderstorms. Daytime highs will range from 12 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. The skull of Saint Zdislava, a priceless 800-year-old relic, was stolen this week from a glass case in the Basilica of Saint Lawrence and Saint Zdislava, north of Prague. The theft has stunned clergy and worshippers alike, rising fears over the fate of an important religious and historical treasure. Daniela Lazarová has more.
5: Saint Zdislava, who lived between 1220 and 1252, was a Bohemian noblewoman known for founding monasteries and hospitals and caring for the sick and poor. She was beatified in 1907 and canonized in 1995 by Pope John Paul II. She is venerated as a patron saint of families, the poor and the sick. The Basilica of St. Lawrence and St. Zdislava in Jablone was built above her tomb between 1699 and 1729, her skull placed in a gilded reliquary in 1908, and separated from the rest of her remains for veneration, has been honored there for more than a century and remains a powerful symbol of the region's spiritual heritage. This precious relic was stolen from its glass case shortly before the evening mass on Tuesday, when an unknown culprit smashed the glass case containing the skull, seized it, and fled. The alarm had been switched off in view of the upcoming mass. The priest, who was in the sacristy preparing for the mass, says he heard two loud bangs and saw someone running away. Before he had time to recover from the shock, the thief was gone. Regional police spokeswoman Dagmar Sokhorova said the suspect was captured on poor quality security footage, carrying the relic in his hand. He was believed to be wearing black or otherwise dark clothing with white or light-colored shoes. Detectives have appealed to the public for any information that could help identify the man or locate the stolen relic. Prague Archbishop Stanislav Přibyl, who said he was devastated by the news, had a powerful message for the thief.
6: Theft in a sacred place, and especially the theft of the remains of saints, is a truly serious matter. It is an attack on what is sacred. We believe that those whose remains we venerate live on and are active, and we pray to them. So it could happen that some curse or misfortune may befall that thief. That is not a threat. It is reality. Such things do happen. I call on whoever took the skull to return it.
5: Czech officials are baffled by the possible motive behind this theft, stressing that the relic's value is above all historical and, for believers, deeply spiritual. Pilgrims have long travelled to Jablone to honour St. Zdislava, especially on her feast day of May the 30th. On Wednesday, Josef Nuzík, head of the Czech Bishops' Conference, also appealed to the thief to return the skull. He said the person responsible still had a chance to correct the act and show respect for the dead and for the nation's shared cultural values.
4: Daniela Lazarová with that report. My name is Romana Grécerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Prezident Petr Pavel je přesvědčený, že aby si Evropa udržela svůj vliv v dnešním světě, potřebuje se proměnit ve Spojené státy evropské, tedy stát se federací, která bude v konkurenci s ostatními velmocemi vystupovat jako jedna země. Premiér Andrej Babiš zareagoval, že takovou Evropu rozhodně nechce. Upřednostňuje, aby zůstala společenstvím suverénních států bez rozšířených pravomocí Bruselu. Jak silnou Evropskou unii potřebuje Česko?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty jsou nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patrioti pro Evropu Nikola Bartušek. Dobrý den do Bruselu.
8: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
7: A europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den i vás, zdravím do Bruselu.
9: Taktéž dobré jitro.
7: Pane Niedermayere, potřebujeme, aby se z Evropské unie staly Spojené státy evropské?
9: Já si myslím, že určitě potřebujeme, aby se z Evropské unie staly více Spojené státy evropské, abychom spolupracovali více a lépe než dřív. Ten obrat, který použil prezident Pavel, je podle mě užitečná ilustrace tady této potřeby, ale samozřejmě ta diskuze o tom, co si kdo představuje pod Spojenými státy evropskými a federací, ta se hodně liší a navíc my nejsme v právní situaci, kdybychom se rychle touto cestou mohli vydat, ale v každém případě potřebujeme mnohem více spolupráce. To je jediný způsob, jak zajistit silnou pozici Spojené Evropy v dnešním světě a ochránit naše nejdůležitější zájmy, jako je bezpečnost, prosperita a tak dále.
7: Paní Bartušek, váš pohled na potřebnost Spojených států evropských, jak se o nich vyjádřil tak prezident Pavel?
8: To, co my musíme, tak my musíme především zefektivnit ty procesy v rámci Evropské unie a v rámci všech 27 států Evropské unie. A co bychom měli, tak je dokončit si opravdu v uvozovkách takové ty domácí úkoly, které jsme měli, což je společný trh, je to kapitálový trh a je to samozřejmě i trh služeb, protože to je něco, co nám stále ještě nefunguje. Trh služeb nikdy ani nebyl, kapitálový trh, ten nám dosud nefunguje. Takže to jsou věci, které my potřebujeme tak, abychom byli silné. A to je to, co by nás mělo posílit. A právě posílit i v tom, abychom byli jednak silnější i pro ty ostatní partnery, ale jednak i silnější, co se týká například obrany schopnosti. Takže z mého pohledu ano, my potřebujeme zefektivnit vůbec to fungování. K tomu máme například i teď ten 28. režim, který se řeší právě tak, aby mohly ty firmy lépe expandovat v celé v Evropské unii, ale je to samozřejmě především i to, abychom dokončili ty domácí úkoly a ten společný trh.
7: Tak já myslím si, že se ještě k tomu vašemu vnímání Spojených států evropských a k případné federalizaci Evropy dostaneme v průběhu diskuse, ale když se vrátím k tomu, co vy jste sám před chviličkou, pane europoslanče, připustil, že teď nejsme v právní situaci pro nějakou federalizaci Evropy, tak je vlastně vůbec o čem se bavit? Uvážíme-li, že tak velká část unijních zemí, předpokládám, že i na to jste narážel, se jakémukoliv dalšímu velkému prohlubování integrace brání?
9: Já si nemyslím, že velká část zemí se brání jakémukoliv prohlubování integrace. Já bych řekl, že existuje část politiků, které vlastně diskuzi o jakémkoliv prohloubení spolupráce odmítají, ale nevím, jestli je to velká část zemí.
7: Možná ano, to máte pravdu. Nezanedbatelná část zemí, ke které bych si dovolil podle výroku premiéra Babiše přiřadit i Česko.
9: Já bych rád pochopil, co vlastně tím totiž premiér myslí, protože takový ten slogan, že buďme společenstvím suverénních států, neodpovídá realitě. V dnešním světě státy se vzdávají části své suverenity proto, aby za to něco získali. Aby získali za to větší bezpečnost, větší prosperitu, větší spolupráci. A takhle se svět vyvíjí a Evropská unie je jeden z příkladů, kde k tomu vývoji došlo v docela velké míře a k prospěchu nás všech. Do toho vstupovat s tímto sloganem, to je opravdu jenom oslovování lidí, kteří si vlastně neuvědomují, jak ten dnešní svět funguje. Už před nějakými 10-20 lety i lídři nejsilnějších evropských zemí pochopili a nahlas to říkali, že v dnešním světě nemají šanci se na tom světovém kolbišti prosadit. Týká se to i nejsilnější evropské ekonomiky, kterou je tradičně Německo. Od té doby se ta situace ve světě ještě zhoršila a ten apel na tu větší spolupráci, větší provázanost ještě výrazně vzrostl.
7: Paní europoslankyně, to je pro vás myslitelné, aby se unijní země, včetně Česka, vzdali

0: části svojí suverenity v zájmu toho, že budou součástí silného celku, který je ochrání a který pro ně bude i efektivním, přínosným?
1: Tak já myslím, že to, co je pro nás úplně nejdůležitější, abychom byli konkurenceschopní, abychom mohli konkurovat, naše firmy mohly prosperovat v rámci Evropské unie. Ale pokud se tady bavíme o tom federalizace, ne spojené evropské státy, tak nikdo z nás zatím žádný koncept neviděl. A já tam mám pak plno otázek, jak by to vlastně fungovalo, kdo by stál opravdu v tom čele, bylo by to Německo, byla by to Francie, jakou roli by tam hrály středně velké a malé státy, jako je například i Česká republika, jaké slovo by tam měli, pokud bychom se bavili například i o obraně schopnosti, jakou roli by tam hrály naše firmy, měly by stejné podmínky jako například firmy německé a francouzské, aby dostávaly ty zakázky. Takže tam je strašně moc proměnných věcí, o kterých bychom museli diskutovat, protože mě by potom zajímalo opravdu, kdo by stál teda reálně v čele, kdo by to rozhodoval a jakou pozici by potom tam ta Česká republika měla, protože já samozřejmě chci, aby Česká republika byla silná, aby měla velké slovo a aby české firmy mohly v rámci Evropské unie dobře prosperovat a měly dobré podmínky.
0: Pakliže vám správně rozumím, paní Bartušek, tak byste se spíš v té pomyslné diskusi mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem přiklonila k těm slovům pana premiéra, který řekl, že chce zachovat Evropu suverénních členských států a který dokonce naznačil, že by bylo ideální, aby některé unijní instituce už nerozšiřovaly svoje pravomoci.
1: Takhle, já bych to spíše doplnila a možná slovy, že my potřebujeme, aby Evropská unie fungovala efektivně, takže my musíme pracovat na tom, abychom zefektivnili ty celkové procesy v rámci Evropské unie. A to, že potřebujeme dojít k určitým změnám, to je nám asi samozřejmě jasné, protože právě kvůli tomu, aby naše firmy byly konkurenceschopné,
0: rozumím
1: tak tam
0: tomu,
1: musíme
0: a ještě
1: nějakým
0: se na to
1: změnám určitě dojít a musí tam ta diskuse
0: prosím,
1: být.
0: Dostaneme se ještě k tomu, ale prosím k té mojí otázce, ke komu byste se v té diskusi mezi panem prezidentem a panem premiérem přiklonila?
1: Jak říkám, já bych v současné době se asi nepřiklonila ani na jednu stranu. Já potřebuji nejdříve vidět ten plán toho, jak by to fungovalo a opravdu o tom, co, kdo by vlastně stál v tom čele, protože já si myslím, to, co chtějí čeští občané, co chceme i v Evropské unii, tak je, aby jsme tam byli reprezentovaní. A to je to důležité. A já zatím nevidím žádný plán o tom, jak bychom byli reprezentovaní jako Česká republika v rámci Spojených evropských států.
0: Tak připustme, ona je to zatím do určité míry, ale jenom do určité míry akademická diskuse. Přesto máte, pane europoslanče Niedermayere, nějakou předběžnou představu o tom, jakou roli, jaký vliv by měly ty středně velké země, jako je Česko, ve federalizované Evropě?
2: Tak především, já si opravdu myslím, že ten dnešní koncept Evropské unie ještě nabízí velký prostor k tomu, abychom se posunuli ku prospěchu všech Evropanů dál. A já tady souhlasím jako s tou agendou, o které tady mluví moje oponentka dneska a opravdu na hodně věcí vidíme stejně. A ještě bych chtěl říct jednu věc, která je důležitá. Můžeme se bavit o tom, jak by měl být změněný právní režim Evropské unie. Zároveň je dobrý si uvědomit, že ty změny probíhají pouze změnou zakládacích smluv. Která vyžaduje změnu všech 27 členských zemí.
0: Tedy se mění velmi těžko,
2: zemí.
0: Ale k tému otázce, ale pokud byste se
2: říct,
0: dostal, prosím, co by znamenala federalizovaná Evropa třeba pro Česko a další středně velké unijní země?
2: V té dnešní Evropě mají velké země pocit, že jim malé a střední nedávají dostatečný prostor. Střední země mají pocit, že jsou v takovém klinči mezi velkými a malými a malí si stěžují na to, že mají malou váhu v rozhodování, zatímco ostatní se domnívají, že ta váha je větší, než kolik odpovídá jejich ekonomické a politické síle. Což znamená, že ten systém je plus minus vyvážený a já si nedovedu představit, že by se toto vyvážení změnilo, protože vždycky jedna z těch částí té evropské skládačky by s tím nesouhlasila. Ale znovu říkám, že ten koncept toho, co by měla být ta Evropská federace, je hodně pro mě vzdálený, je hodně nejasný, za to je docela jasné, co bychom měli udělat v případě zajištění společné obrany, co bychom měli dělat ke zlepšení fungování ekonomiky a to můžeme perfektně a relativně snadno provést v rámci dnešního rámce, pokud se k tomu najde někde společná vůle. Vlastně já jsem chtěl jenom říct, že ta společná vůle je mnohem důležitější než ten právní systém. Pokud budeme mít společnou vůli, tak ty věci řešit budeme. Pokud společnou vůli nebudeme mít a budeme se schovávat za líbivé slogany o společenství suverénních států, tak se nikam dál nepohneme a ta společná Evropa nám pod rukama začne umírat.
0: Ale mám pocit, pane europoslanče, případně mě opravte, pokud jsem vám neporozuměl správně, že když se teď obloukem vrátíme k té myšlence prezidenta Pavla o Spojených státech evropských, takže vlastně vy tu evropskou federalizaci teď v tuto chvíli nevidíte jako ten nejpravděpodobnější scénář.
2: Já ji nevidím jako něco, co se dá rychle realizovat, nicméně panu prezidentovi za to děkuji, protože tady toto je zkratka, které spoustu lidí rozumí, což já si znovu ověřuji na diskuzích s občany. A pokud lidé tomu rozumí a pokud to podporují, tak vytváří větší prostor pro politiky, aby ta společná řešení i v rámci toho dnešního politického systému Evropské unie odsouhlasovali, a to znamená tu Evropskou unii posilovali.
0: Paní europoslankyně Bartušek, vy jste tady vznesla tu otázku, co by případná Evropská federace, případné Spojené státy evropské, znamenaly pro středně velké unijní země, jako je Česko. Já jsem se na to pana europoslance, vašeho kolegy, doptával. Je to pro vás do určité míry odpověď v tuto chvíli?
1: Tak my, jak jsem říkala, jsme v současné době neviděli žádný plán, jak by to vypadalo, jakou roli by měl nadále Evropský parlament, jakou roli by měla Evropská komise, jakou roli by měla rada. Takže to jsou věci, to jsou otázky, které si musíme dopředu vyjasnit, protože samozřejmě, pokud dojde k nějakým změnám, tak ty změny musí být i uvnitř té struktury té Evropské unie. Takže není to jenom o tom, že si řekneme, tak jo, nazveme to teď federalizací, budeme Spojené státy evropské, změníme tam pár věcí, ale samozřejmě ta struktura by se musela změnit celá. Takže já. Jestli ta teďkon ta debata, diskuze o tom bude, opravdu jak se to bude měnit, jakou roli tam budou mít, jestli Evropský parlament může být třeba na nějakou dobu i zákonodárnou moc. To jsou věci, které všechny si musíme ptát a bohužel dokud to nebudeme vědět, tak jsou to jenom spekulace.
0: A oceňujete stejně jako váš kolega, že prezident Pavel s tou myšlenkou, s tou metaforou Spojených států evropských přišel, respektive, abych byl přesný, on s ní nepřišel, přišli s ní už například Tomáš Garrigue Masaryk, ale vlastně oživil pro naše dny.
1: Víte, ono vlastně, ať to nazveme federalizací nebo Spojenými státy evropskými, nebo se to nazve zefektivněním procesu, nebo se to nazve nějakou reformou Evropské unie, tak víceméně to znamená všechno to samé. Musíme hledat možnosti, jak můžeme být konkurenceschopnější, jak můžeme být akceschopnější, jak můžeme být obrany schopnější. Takže to jsou věci a zásadní věci, v kterých my se pohybujeme. Jak to nazveme, to je potom už na nás, ale vlastně to není úplně tak důležité, jako spíše to, co to bude pro nás vlastně přinášet. Pokud se bavíme i o věcech, jako je například migrace, tak v té jsme samozřejmě už sjednocení, protože my potřebujeme, pokud chceme bojovat proti nelegální migraci, my potřebujeme už, aby to bylo napříč všemi státy a je to právě ta evropská agenda, která se dělá. Hmm. Takže ta debata tady je, ale je to ze všech stran ta debata, ať je to reforma, ať je to federalizace, ať jsou to Spojené státy evropské, vlastně všechno směřuje k tomu, že my musíme zefektivnit to, aby ta Evropská unie fungovala, abychom snížili byrokracii, kterou máme jak pro naše firmy, tak proto, aby jsme zjednodušili vůbec vlastně i to podnikání napříč Evropskou unii.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají nezařazená europoslankyně, dříve členka skupiny Patrioti pro Evropu Nikola Bartušek a europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zkusme zkonkrétnit tu naší dnešní diskusi. Vlastně už jste se toho oba, dámo i pane, dotkli do určité míry, a sice toho, že unijní trh stále není tak jednotný, jako třeba ten americký. Předpokládám, že to je ve vašich očích, pane europoslanče, hlavní překážka k tomu, aby Unie dokázala Spojeným státům plnohodnotně konkurovat.
2: Nejen proto, je to překážka pro to, aby Evropa byla ekonomicky silnější, aby prosperovala, aby lidi měli kvalitnější práci, která platí vyšší mzdy, aby měli větší výběr služeb a zboží, které si kupují. Či je to opravdu velký problém a vlastně ten je potřeba atakovat ze dvou směrů a možná jeden byste vy označil jako federální. A to je ten, že musíme vytvářet evropská pravidla, která platí ve všech členských zemích stejně. Proto Evropská komise už před časem přichází s tím, že ta společná pravidla pro společný trh mají vznikat ve formě nařízení a nikoli v direktiv, protože ty direktivy vedly k tomu, že vzniklo 27 různých variací těch pravidel, které tříštily ten společný trh a společně nás oslabovaly. A druhý problém, na který je Evropská unie právně krátká, je to, že členské země vytvářejí spoustu překážek tím, nejenom, že ty direktivy interpretují rozdílně, ale také tím, že vlastně vytváří svébytné regulace pro své členské země,

0: které ten český trh rozvíjejí. A právě to vyjádření premiéra Babiše mi naznačuje, že to je přesně ta cesta, kterou on by chtěl jít a do toho by nechtěl mluvit. A my tady opravdu můžeme snažit vytvářet ta společná pravidla těmi nařízeními a v řadě oblastí se nám to daří, ale pokud nad to členské státy v těch oblastech, ve kterých se společná Evropa snaží vytvořit společný trh, do toho soukolí budou sypat tuny písku, aby se ty kolečka netočily, protože tam budou vznikat národní různé regulace, tak ten společný trh nevybudujeme.
1: Z vašeho pohledu už premiér Babiš a česká vláda nějaké tuny písku do toho evropského soukolí sype?
0: Sypeme je tam jako Česká republika už delší dobu, například tím, že se nechceme připojit k bankovní unii a nemluvím o euru, který také samozřejmě posiluje to fungování společného trhu. A zajímavé je, že Česká republika dlouhodobě tvrdí, že je vlajkonošem agendy rozvoje společného trhu, ale zároveň v těch velkých oblastech, o které právě mluví ta analýza těch nedostatků společného trhu, kterou napsal ze zadání Český sem Evropské
1: Mario
0: komise,
1: Draghi,
0: profesor Leta.
1: A vy myslíte toto, pardon.
0: Tak ten právě jmenoval trh s energiemi, trh finanční a trh s telekomunikacemi. A to jsou zrovna oblasti, ve kterých Česká republika patří k těm, který co nejvíce brzdí rozvoj v těchto oblastech. Čili ona, ta obecná rétorika, se často liší od činů.
1: Paní Bartušek, vidíte to stejně, že země Evropské unie, ke kterým patří Česko, brání tomu sjednocování unijního trhu?
2: Tak celkově si musíme říct, že opravdu, co se týká toho trhu společného v Evropské unii, tak tam musíme dokončit vlastně to, co jsme započali a s čím jsme i do Evropské unie vstupovali. A tady já se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, a to je ten 28. režim. Pan kolega tady vlastně i zmiňoval, že právě je důležité, aby těch 27 států.
1: Nezlobte se, že vám skáču do řeči. Jenom zopakuju tu otázku. Zajímalo mě teď v návaznosti na to, co řekl váš pan kolega. Zda byste souhlasila s tím, že Česko brání sjednocování unijního trhu?
2: Tak já bych neřekla určitě, že to je jenom Česká republika, ale je to celkově vlastně to fungování v rámci Evropské unie. My se všichni musíme snažit o to, abychom ty bariéry odstranili, které máme na tom vnitřním trhu i. Takže jsou tady věci, které i my musíme v České republice udělat, ale jsou samozřejmě věci, i které musí se udělat na úrovni právě evropské, právě proto, aby to potom mohlo lépe fungovat. Takže jsou
1: vždycky samozřejmě. Co by se mělo udělat na evropské úrovni? Konkrétně podle vás?
2: Tak na evropské úrovni v současné době právě například se snažíme zlehčovat ty pravidla, snižovat tu byrokracii, tak aby to vlastně přes těch 27 států bylo možné v obraném nebo ve vojenském prostoru, je takzvaný vojenský Schengen, kde se snažíme samozřejmě i tak, aby se ty byrokratické překážky odstraňovaly. Takže to jsou věci, ano, které my musíme dělat. A samozřejmě ty členské státy, ať je to Česká republika nebo jiné členské státy, na to musí zareagovat tak, aby si odstranili i ty překážky na tom vlastním vnitřním trhu zase například ve své zemi. Takže ano, musí to jít ruku v ruce. Samozřejmě nejde to jenom o tom, že to něco přijde z Evropské unie a nebo něco přijde jenom z České republiky, ale musí to jít ruku v ruce právě jak na evropské půdě, tak i na té národní.
1: To s tím souvisí, to taky uznáváte, pane europoslanče, ty často skloňované byrokratické překážky v Evropě. A zajímalo by mě v téhle souvislosti, to přece není odpovědností třeba Česka, to je spíš odpovědností celé Evropské unie, nebo ne?
0: Samozřejmě. Ale nezapomínejme, že ty evropské regulace vznikají proto, protože si to členské země nebo část členských zemí přejí.
1: A velmi dobře, pardon, že vás přerušu, ale dobře víte, že české vlády v minulosti se stavěly proti leckterým unijním regulacím.
0: Ale vy to stavíte tak, že Česká republika je ten, který vlastně by měl rozhodovat nebo rozhoduje o té agendě. A já bych tady ještě zopakoval to, co tady řekla kolegyně Bartušek. Vy jste se mě ptal na Českou republiku, ale myslím si, je takový ten slogan, ten nedělá to, ten nechce ono a dohromady neuděláme nic, ten bohužel v Evropě platí, čili ty překážky jsou na straně všech 27 členských zemí a velmi těžko se posouváme k jejich odstraňování. To je bohužel ta smutná realita a já nechci říct, že Česká republika v tom vyčnívá. Česká republika je z tohohle pohledu zajímavá, protože ta její dlouhodobá retorika je, že společný trh je to core evropské integrace a máme ho co nejvíce rozvíjet.
1: Paní Bartušek, tak nečekal jsem, že tady dnes budete parafrázovat i písničku z jedné české oblíbené pohádky, ale uznala byste, že to je takto, že zkrátka vícero zemí se brání nějakým vymýšlení společných pravidel a v důsledku toho nám toho tolik chybí?
2: Já, jestli mi dovolíte, tak bych to dala na konkrétní nebo ukázala na konkrétním případu, a to je například i léková strategie, a jsou to inovativní léky, které přicházejí právě i do Evropské unie a potom do členských států. Jedna věc je to, jak se to vlastně na té evropské půdě dává na ty trhy jednotlivý, a jedna věc je to, jak to Česká republika je schopná například implementovat rychle v tom svém systému. A tady právě je to, že třeba do Německa přichází ty léky inovativní mnohem dříve na trh než v České republice, a je to právě i díky tomu, že my tam máme i svoje vlastní překážky uvnitř České republiky, které bychom měli odstranit tak, abychom pomohli tomu, aby to mohlo rychleji expandovat právě i na ten český trh. Takže to jsou věci, proto říkám, že to musí jít ruku v ruce opravdu s jak ty evropská pravidla, tak i to, co je na té národní půdě.
1: Ještě bych se závěrem rád dotknul oblasti obrany. Ostatně taky už jsme se o ní dneska lehce zmínili. V těchto dnech šéfka unijní diplomacie paní Kalasová se vyjádřila, že členské země Evropské unie je potřeba tlačit, to jsou její slova, tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně. Souhlasíte s ní, pane Niedermayer?
0: Já bych byl ještě v tom razantnější. Já myslím, že části obrany Evropy musíme postavit jako společnou evropskou obranu. A musíme naplňovat ten závazek kolektivní ochrany, který je součástí zakládacích smluv a který říká, že je-li jedna země napadena, ostatní pomohou. Bohužel tenhle závazek je jenom na papíře. Ty investice masivní, které nyní probíhají do té obrany, jsou fragmentované. A já jsem naprosto pevně přesvědčený, že k funkční evropské obraně se dostaneme levněji a ta obrana bude silnější, pokud budeme postupovat mnohem víc spolu. A to nikoliv jednotlivými projekty, ale zejména ty nové technologické formy obrany, jako je dronová technologie, jako je elektronický boj, jak je protivzdušná obrana. Ty bychom měli začít stavět společně, jinak to bude drahé a nebude to fungovat.
1: Ale když jste tady podpořil ten postoj paní Kalasové, že členské státy je potřeba tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně, dokonce jste řekl, že byste byl důraznější, tak jak by to tlačení členských států mělo vypadat?
0: To může dojít jedině tehdy, když ti lídři členských zemí pochopí, že je to pro ně výhodné. Je to výhodné proto, abychom vyvíjeli více kvalitních systémů, aby ty výdaje do obrany se více promítly do růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky, a hlavně je to důležité proto, abychom se společně ubránili. A znovu se vracím k tomu. Žádný právní systém nedonutí dělat ty lidi to, co by bylo z mého pohledu jednoznačně správné. Musí tam být společná vůle a bohužel právě názory některých evropských politiků, a tady musím zahrnout i některé výroky českého premiéra, ukazují, že to porozumění tam prostě není.
1: Paní Bartušek, souhlasíte s šéfkou unijní diplomacie paní Kalasovou a s panem europoslancem Niedermayerem v této oblasti?
2: Víte, co se týká samozřejmě obranného průmyslu, tak my vnímáme, že současná geopolitická situace nám ukazuje, že my musíme se opravdu o naši bezpečnost starat, ale jsme v rámci NATO a v rámci NATO máme i své závazky, které tam plníme, a to jsou i například výdaje na obranu. Ono nestačí jenom tlačit ty země anebo nakupovat ty zbraně, ale my potřebujeme je i tady v Evropě přímo vyrábět. Takže to, co my potřebujeme, je, abychom my tady byli schopni právě i vyrábět, rozvíjet toto, se pojí vlastně s tím i, aby například zbrojní průmysl dostával ty půjčky od bank tak, aby oni mohli rozvíjet ty technologie a mohli rozvíjet a vyrábět ty zbraně tady. Děkuji. To, co oslabuje vůbec jako evropskou obranu, ještě jenom řeknu, tak je to, že máme roztříštěný zbraňový systémy po celé Evropské unii. Ty potřebujeme sjednotit a infrastruktura.
1: Tolik protože my... europoslankyně Nikola Bartušek diskutovala s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Dámo a pane, děkuji vám za debatu.
0: Naschledanou.
2: Hezký den přeji.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Ženy na frontě.
4: Marie Ljalková se v roce 1942 přihlásila do naší východní armády v Buzulku. Měla být zdravotnicí, ale kurz nedokončila. Při povinných střelbách totiž poslala všechny střely přímo do přesného středu terče. To se nepovedlo ani některým mužům.
5: Když to viděli velitelé, kteří ty střelby dohlíželi, tak prý to měl být snad Otakar Jaroš, který měl říci nadřízeným, máme snajpera.
4: Říká historička Alena Flimelová.
3: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Po Policie v kauze ústřední vojenské nemocnice obvinila zatím 10 lidí. V Lotyšsku se rozpadla vládní koalice. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec 5-1 a slaví titul v Šancelize. A zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, teploty do 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. NCOZ včera dopoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
7: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
6: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust uvedl, že dva zadržení jsou pracovníky nemocnice. V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude například bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil na dnešní tiskové konferenci 5 měsíců po nástupu do funkce. V Lotyšsku se 5 měsíců před parlamentními volbami rozpadla vládní koalice. Jen pár dní po demisi ministra obrany Andrise Spruce jeho levicová strana Progresivní přestala podporovat lotyšskou vládu. Ta tím přišla o parlamentní většinu. Spruce rezignoval koncem minulého týdne poté, co ve čtvrtek 2 drony, které přiletěly z Ruska, zasáhly lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová vybrala za Sprucova nástupce plukovníka lotyšské armády Reivise Melnise. Toto rozhodnutí ale nekonzultovala s progresivními, kterým toto křeslo ve vládě dosud patřilo. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu méně. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na 1 hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
8: Ročně jeden hraboš skonzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat i jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí, než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
6: Fotbalisté Slavie Praha s předstihem slaví obhajobu titulu v Šancelize. Ve třetím kole nadstavbové části soutěže porazili Jablonec 5-1 a v tabulce mají nedostižný náskok.
9: Slavia vstoupila do utkání suverénně, po první půli vedla 3-0 a vítězství si pojistila ve druhém poločase, po kterém slavila výhru 5-1 nad Jabloncem. 2 kola před koncem ligy si tak zajistila obhajobu titulu. Utkání sledovalo jen 150 lidí ve VIP sektoru. Mezi nimi byli třeba předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík nebo hráči, kteří si dle Tvrdíkových slov za Slavii už nezahrají, tedy Tomáš Chorý a David Douděra. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: V dalším utkání Hradec Králové porazil Liberec 1-0 a posunul se v tabulce na 4. místo.
10: Překážky na D1 a nehoda před Nymburkem. Na dálnici D1 nepřehlednete odstavená vozidla na cestě z Ostravy do Brna. Za odbočkou na Nový Jičín na kilometru 328 stojí kamion v odstavném pruhu. A dále za Vyškovem na kilometru 224 porucha zastavila vozidlo odtahové služby. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec nad Cidlinou. Na 69. kilometru stojí porouchaný kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, vozidla v místě vybočují doleva. Na nehodu pozor na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku. Mezi Jizbicemi a Krchleby havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři, místem se projíždí pomaleji. A v Praze začala údržba ve Strahovském tunelu. Jde tentokrát o obousměrnou celonoční uzavírku. A práce mají skončit až v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku hlavně na horách přeháňky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přeháňky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Poslouchá.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Britská politika v pohybu, budoucnost českých penzí, válka a inflace, neklid v Edenu, sudečtí Němci v české politice a čím se teď zabývají americké politické strany. To jsou témata názorů a argumentů, přijíž poslechová zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
1: Britská politika je v pohybu. Nahoru jdou strany dosud považované za protestní, zejména Zelení a Reform UK. A tradiční labouristé i konzervativci mají problém. Nejvíce se to projevilo v posledních dnech, kdy v místních volbách uspěli kandidáti Zelených a premiér Keir Starmer se dostal pod tlak, aby rezignoval na vedení labouristické strany, a tedy i vlády. Ve studiu vítám kolegu Petra Švarce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Petře, zdá se, že Keir Starmer se dostal zatím do největší krize svého dvouletého vládnutí. Dokonce se setkal s politikem, který by ho rád nahradil v čele strany a tady i vlády. Znamená to, že je u konce Keir Starmer nebo že je u konce celá labouristická strana?
3: Tak Keir Starmer možná je u konce, možná není. Samozřejmě to je taková odpověď dosti vyhýbavá, ale my opravdu v této chvíli nevíme. Ta situace je taková, že ano, labouristé drtivě prohráli volby. V těch komunálních volbách vlastně přišli o 1500 křesel v místních zastupitelstev a zůstalo jim jich 1000. Takže tady vidíme, že opravdu ta volba byla velmi jasná. Naopak Reform UK, strana Neila Farage, získala o 1453 křesel více a původně měla 2. Ale to všechno ještě vlastně nevypovídá o tom, jak Keir Starmer dopadne. Dnes začíná sezóna britského parlamentu, což je slavnostní událost. Vždy vystoupí král s projevem a vlastně určí jakési priority vlády na tu další sezónu. Toto slavnostní zahájení bylo naplánováno právě po volbách, protože se očekávali výsledky, které nebudou úplně příjemné pro vládní koalici, ale v této chvíli vlastně není jasné, komu král ty úkoly bude dávat. Hovořil si o tom, že dnes se setkal Starmer se svým jedním ze svých rivalů stranických Wesem Streetingem, ministrem zdravotnictví. Ta schůzka podle BBC trvala 17 minut, tedy ne zrovna dlouho a nevíme, co na ní padlo. Ovšem, situace je taková, že ze 403 poslanců labouristické strany výzvu Starmerovi k rezignaci podepsalo 81 poslanců. Ovšem, tito poslanci nejsou sjednoceni v tom, kdo by měl Starmera nahradit. Streeting je pouze jeden z kandidátů. Další je třeba Andy Barnham, starosta Velkého Manchesteru a bývalý ministr zdravotnictví. Ovšem ten nemá v této chvíli parlamentní křeslo a vlastně Starmerovi spojenci dost mu brání v tom, aby mohl kandidovat nebo aby to parlamentní křeslo získalo. Naopak 100 poslanců podepsalo výzvu, aby Starmer zůstal, labouristických poslanců, přibližně 140 se odmítá jakkoliv vyjadřovat. Takže ta situace určitě je pro Starmera napjatá, ale jak dopadne v této chvíli se nedá predikovat.
1: Zdá se, že britská politika je v nějaké transformaci. Zdůrazněme, že co se týče parlamentních voleb, je tam jednokolový většinový systém, to znamená, že to chvílemi vypadá, že při téhle tendenci by labouristé a konzervativci byli nahrazeni těmi svými buď ještě levicovějšími nebo ještě pravicovějšími oponenty. Vidíš to také tak?
3: V této chvíli se rozhodně dá mluvit především o protestu. A nutno říci, že třeba Reform UK, která tedy takto zvítězila, je strana především anglická. A i když on se zároveň volil i skotský a velšský parlament a tam zdaleka takovou podporu nemá, naopak skotská národní strana, její předseda Sweeney, vyzval, aby

0: by do příštích voleb se Skotsko osamostatnilo, protože právě by mohlo hrozit, že bude vládnout Reform UK, které chce zrušit skotský parlament a vlastně unifikovat to. Takže ta situace pro Velkou Británii je v této chvíli napjatá a odchod z Evropské unie spíše rozvířil vášně, než že by něco přinesl.
1: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Je jen málo více horkých bramborů domácí politiky, než je budoucnost důchodů a udržitelnost penzijního modelu. Publicista Petr Holub přichází k mikrofonu s překvapivými závěry.
2: Jak dál z důchody hádali se lidé z tripartity počátkem týdne. Na ničem se neshodli, přesto diskuze překvapila. Tuzemský penzijní model může Čechům větší část Evropy jen závidět. Pokud jde o důchody, už léta posloucháme katastrofické zvěsti. Obyvatelstvo stárne a to znamená, že ubývá zaměstnanců a naopak přibývá penzistů. Nebude to prý dlouho trvat a na jednoho zaměstnance bude brzy připadat jeden senior, kterého bude třeba živit. Dočkají se lidé, kteří jsou dnes v aktivním věku, vůbec nějakého důchodu? Když tedy odboráři na jednání tripartity žádali, ať se zastropuje věk odchodu do penze na 65 letech, ať má nárok na předčasný důchod víc těžkých profesí, tak se to zdálo být požadavkem nezodpovědných šílenců, kteří chtějí nerozumným chováním přiblížit neodvratný konec. Ve skutečnosti jsou přehnané obavy ze zhroucení systému. Dalo by se říci, že je slýcháme už desítky let, ale dosud se nenaplnili a jejich naplnění se ani nepřiblížilo. Konkrétně před 15 lety připadalo na 10 penzistů, ať ve starobním nebo invalidním důchodu 21 zaměstnanců. Letos počátkem roku to bylo 23 zaměstnanců. Proti očekávání důchodců vzhledem k aktivní populaci ubývá. Přitom to neznamená, že si lidé užívají penze méně než dřív. Stejně jako v roce 2010 může i letos počítat novopečený důchodce, že má před sebou ještě 20,5 roku života. Vzhledem k průměrné mzdě výše důchodu neklesá. Na druhé straně výdaje na penze nadále nepřekračují 9% hrubého domácího produktu, tedy relativně uměřenou částku, a celý systém je dokonce v přebytku. Jako kdybychom žili v Dánsku, které se považuje za vzornou zemi, která má promyšlený systém, podle kterého se věk odchodu do penze i výše důchodu průběžně upravuje tak, aby to odpovídalo tomu, kolik jsou lidé schopni vydělat. U nás takový systém neexistuje, to je nutno přiznat. Ovšem, když je nejhůř, tak se parametry penzí operativně upraví a výsledek je stejný. Takových úprav bylo v uplynulých 15 letech hned několik. V první řadě tzv. Malá penzijní reforma v roce 2011, která zavedla postupné zvyšování penzijního věku. Předloni zase ještě nenápadnější reforma zkomplikovala předčasné odchody a o něco málo snížila náhradový poměr penzí vůči mzdě. Nelze přehlédnout ani to, jaký dopad měla na populaci důchodců epidemie covidu. Navíc si lidé navykli v práci častěji přesluhovat. Jistě české důchody lze snadněji financovat i díky tomu, že jsou vůči mzdám nižší než ve většině západních zemí. Tato výtka se ovšem týká výhradně důchodu těch, kdo v aktivním věku víc vydělávali. Na jejich stížnosti, že státní důchod jejich mzdu ani zdaleka nenahradí, pak existuje odpověď, že měli větší možnost si na stará kolena něco odložit. Samozřejmě není jednoduché s ní vždycky souhlasit. Velkolepá bilance tuzemských důchodů pochopitelně neznamená, že se stárnutí obyvatelstva zastavilo. Dokonce lze uvěřit i těm, kdo tvrdí, že to nejhorší ještě přijde. Proto bude nejspíš nutné časem sáhnout k dalším reformám, případně přihodit peníze z jiných rozpočtových kapitol. Proto si tuzemský penzijní model nemůže na delší dobu dovolit zastropování důchodového věku, jak by si přáli odbory. Na předčasné penze u náročných profesí však nejspíš peníze budou. Třeba jen z toho důvodu, že tisíce seniorů ve věku těsně před důchodem už dnes našli alternativu v invalidní penzi.
1: Všímá si Petr Holub. Když je válka, je i inflace. To je skoro nevyhnutelný mechanismus, který se dostavil i tentokrát. Co to ale znamená konkrétně pro současnou americko-íránskou válku? Nad tím se zamýšlí Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.
3: Vývoj dubnové americké inflace překvapil i pesimisty, dostala se na 3,8%, na nejvyšší úroveň za 3 roky. Takhle vysoko byla v době, kdy se ekonomika zpamatovávala z rány, kterou jí uštědřilo napadení Ukrajiny Ruskem a související energetická krize. Duben je měsíc, kdy si válečný konflikt v Iránu a související blokace

0: závislých na nákladní dopravě poháněné naftou. Ropa kvůli Iránu vystoupila nad $100 za barel. Růst cen paliv už bolí i americké domácnosti hodně, proto se prezident Trump nechal slyšet, že přikročí ke snížení federální daně na benzín. Analytici jako hlavní ekonom Moody's Mark Zandi čekají, že roční míra inflace pravděpodobně neklesne pod 3,3% dříve než koncem roku. A to i kdyby iránský konflikt skončil v dohledné době. Energetická drahota vyvolaná válkou se přelije do cen potravin a spotřebního zboží, které závisí na naftové nákladní dopravě. V březnu šlo hlavně o paliva, v dubnu ale zvýšené náklady na dopravu prosákly i do cen potravin, včetně masa a zeleniny, což je patrné z meziměsíčního skoku. Velký růst cen postihl také letectví. Ceny letenek meziročně vzrostly o pětinu. Letecké palivo činí minimálně čtvrtinu nákladů aerolinek a situaci ještě zhoršily uzávěry letového prostoru, například v zemích Perského zálivu. A nutno zhledat jiné, většinou delší trasy pro dálkové lety. Pro americkou vládu jde o dost nepříjemnou situaci. Už takhle Trumpově vládě prudce klesá politická podpora a podle posledního průzkumu Financial Times celkem 57% dotázaných nesouhlasí s tím, jak se kabinet vypořádává s inflací a rostoucími životními náklady. Navíc ceny rostou rychleji než mzdy a poprvé po 3 letech klesla kupní síla amerických domácností a podle odborů to dopadne hlavně na střední třídu a nízkopříjmové rodiny. Vládní mluvčí se nechala slyšet, že dubnová inflace je jen výkyv kvůli válce v Iránu a že jsou i ceny jako například léky či zdravotní péče, které klesají. Asi na americké veřejnosti, jak se k tomu postaví, a na nastupujícím šéfovi Fed, který to bude mít těžké. Prezident Trump tlačí na snižování sazeb, mezitím ale inflace tlačí zcela opačným směrem. Po generace je známou skutečností, že válka je drahá věc a když je válka, inflace roste. Utrácí se za zbrojení, dovoz zboží vázne, ač na papíře válečná ekonomika roste. A v posledních dekádách jde hlavně o energetické šoky. V polovině 30. let to pregnantně, ale ostře vyjádřil americký spisovatel Ernest Hemingway. Oblíbeným lékem pro špatně spravovaný národ je inflace měny, druhým je válka. Obojí přináší dočasnou prosperitu, obojí přináší trvalou zkázu a obojí je jen hřištěm pro politické a ekonomické oportunisty.
1: Říká Tereza Zavadilová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Fotbal je sport, je to ale také biznis, politika a společenský fenomén. To se projevilo i po posledních událostech v Edenu, tedy tom slavistickém. Slovo má Petr Hartmann.
3: Je to neuvěřitelné, nerozumím tomu. Divil se premiér Andrej Babiš, že na fotbalových stadionech používají někteří diváci pyrotechniku. Reagoval tím na nedohrané derby mezi Slavií a Spartou. Neuvěřitelné to skutečně je, protože je to zakázané. Jak se opakovaně při různých zápasech nejenom v Edenu mohl člověk názorně přesvědčit, nic to neznamená. Různé ohňostroje a dýmovnice dotvářely kulisu zápasů, aniž by to pořádající klub nějak znepokojovalo. V některých případech bylo zřejmé, že zakázanou pyrotechniku na stadion nemohli v takovém rozsahu propašovat jednotliví diváci. Muselo jít o dopředu připravenou akci, na které se velmi pravděpodobně podíleli lidé zajišťující chod utkání. Překvapení premiéra je patrně autentické. U lidí působících v českém fotbale naopak poněkud pokrytecké. Porušování pravidel tolerovali a rázně proti tomu nezasáhli. V opačném případě by se pyrotechnika na stadiony ve větším měřítku nemohla dostat a každý, kdo by ji použil, by se na tribunu dlouho nepodíval. Neobstojí ani heslo fanoušků, že pyro není zločin. O tom, že pyrotechnika může být v rukou některých osob nebezpečná zbraň, se lidé přesvědčili nejenom nyní v Edenu, ale také například v březnu 2019 v Praze na Letné. Tam došlo k incidentu, kdy fanoušci Plzně pyrotechnikou hozenou mezi příznivce Sparty poranili několik

0: diváků. Vynesli jsme tresty, jaké tato disciplinární komise ještě nevynesla. Jsou vysoké, ale odpovídají závažnosti provinění, řekl tehdy předseda komise Richard Baček. Měla to být výstraha pro kluby, aby se podobné výtržnosti už neopakovaly. Jak ukázal závěr zápasu mezi Slavií a Spartou, opakují a dokonce s ještě větší intenzitou. Tentokrát naštěstí bez zranění. Nejenom v tomto případu se zapálené světlice objevovaly v rukou fanoušků, kteří měli tváře zahalené šátkem nebo kuklou. Je to věc rovněž zakázaná a přitom tolerovaná. Do těchto souvislostí je potřeba zasadit aktuální slova předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka. Ten prohlásil, že na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázána pyrotechnika a zakrývání obličeje. Přitom dobře ví, že už to zakázané dávno je. Přesto takovéto prohřešky byly opakovaně nejenom v Edenu tolerovány. Nelze proto bezvýhradně věřit tomu, že tentokrát se slova skutečně promění v konkrétní činy. Zkrátka v tuzemských poměrech býváme opakovaně svědky silných výroků a rozhořčení v momentu, kdy dojde k nějakému problému, který nelze zlehčit. S odezněním emocí a pozornosti k němu potom slábne ochota něco zásadně změnit. Pro odpovědné osoby ve fotbalovém hnutí je to často pohodlnější, než důsledně bojovat proti chování, které je v rozporu s pravidly. Potom se tito lidé nemohou divit tomu, co se stalo na stadionu v Edenu. Mají na tom nezanedbatelný podíl.
1: Poznamenává Petr Hartmann. Sudetští Němci, pekelná karta české politiky. Tak nazval své zamyšlení Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
2: Je to desetiletí konstanta české politiky. Když už nevíš, kudy kam, vytáhni sudetské Němce a máš o politické body a pořádný mediální cirkus postaráno. Trautenberg, archetyp zlého Němce, ničící český živel, zabírá neustále. Naposledy tuto věčnou kartu české politické malosti triumfálně vytáhnul Miloš Zeman a dokonce mu zřejmě vyhrála prezidentskou volbu proti Karlu Schwarzenbergovi, odsouzenému Zemanovým marketingem k roli billboardového zlého Němce. Mediální vír, který se dnes roztočil kolem plánovaného setkání sudetoněmeckého krajanského spolku v rámci vzpomínkové akce Meeting Brno, je a není z tohoto kadlubu. V době, kdy dávno nikdo nikoho neohrožuje a po nikom nic nežádá a kdy jsou česko-německé vztahy na výborné úrovni, jak dosud tvrdili premiér Babiš, se uměle rozfoukávají uhlíky nenávisti, které leží v české společnosti. Setkání v Brně má být společnou akcí paměťové kultury, zpracováváním prožité a vzájemně bolestně zatížené minulosti, jak to vymezuje česko-německá deklarace z roku 1997, tedy rozvinutím toho, co si Němci a Češi tehdy přiznali. Problém je, že deklaraci zjevně nikdo nečte, jinak by nevzniklo probíhající politické běsnění koaličních stran, k němuž se neinformovaně připojil i premiér Babiš, předtím v Bavorsku slibující premiéru Zédrovi poklidný průběh akce. Přesto se koalice ve snaze vydat stanovisko sněmovny proti setkání v Brně deklarace hned na začátku textu dovolává. Debata o tom, kdo co před válkou a po válce začal a kdo co udělal nebo neudělal, kterou spustil Tomio Okamura a kterou demagogicky dokázal rozšířit na tisíciletý boj s Němci, kteří nás dějinně utlačují, je přitom v deklaraci jasně vyřešena. Němci berou vinu za válku a zabíjení nevinných, Češi uznávají, že se po válce chovali podobně násilně a na základě kolektivní viny se dopouštěli zločinů, které pak sami zákonem vyjmuli z dosahu spravedlnosti. Na tom těžko něco změní nacionalistické emocionální kampaně SPD a dalších vládních stran, které se rády na uměle vyvolávaných emocích svezly. Tlak vytvořený touto manipulací bohužel neunesl ani Andrej Babiš, který Okamurovu nebezpečnou hru s dějinými resentimenty svázanými v deklaraci ochotně přijal. Němci si podle premiéra nedokážou představit, jak je tato věc pro Čechy, zejména ty starší, citlivá. Ale umí. Okamura by mohl Babišovi vyprávět, jak to prožívá Alice Weidlová, jeho přítelkyně a šéfka Alternativy pro Německo, která na rozdíl od sudeckých Němců neslaví porážku nacistického režimu, protože je to pro ní bolestně ponižující. Ostatně totéž by se mohl Babiš dozvědět od Václava Klause, který jako dnešní patron motoristů jezdí AfD podporovat na různé mítingy a konference, ale rovněž od svého německy mluvícího přítele v patriotistické frakci šéfa svobodných v Rakousku Herberta Kikla. Jeho strana je podobně jako AfD pro zrušení Benešových dekretů a nacistickou minulost také bere jako jistý důvod k hrdosti. Okamura s Babišem i motoristy padli do pasti vlastní politické manipulace, která nevyvolává jen zlou krev a zbytečné konflikty, ale hlavně ničí, co se v urovnávání vztahu s Němci v minulosti povedlo. Babiš v této věci selhal ve všech směrech, což je evidentně dáno tím, že si o vzájemném připomínání bolestné minulosti nemyslí vůbec nic, takže je schopen kdykoliv stát na jakékoliv straně, bude-li to pro něj právě výhodné. Česko má smůlu, že nyní potřebuje stát po boku šiřitele čisté antiněmecké nenávisti Okamury, který na neštěstí reprezentuje český parlament. To nejhorší, co se v politice může stát, je to, když ji dělají lidé, kteří si ve skutečnosti o ničem nic nemyslí a pouze nasávají atmosféru a ždímají témata s největším emotivně volebním potenciálem. Jestli se v něčem Okamura s Babišem a motoristy shodnou, pak v tomto. Ke škodě české společnosti, kterou pak ovládají pudy a předsudky, které umí politika poznání snadno svázat a podchytit. Sebevědomí ani to národní se nerodí z zíčkaného pocitu ublíženosti, na němž pracuje dnešní vládní koalice. Nýbrž ze sebereflexe a ochoty vidět se takový, jací jsme byli a jací jsme. Vědění a rozumný sebezpit je velká síla. Nakonec i ta národní.
1: Uzavírá Petr Fischer. Politika se dá dělat různě, poctivě i nepoctivě, argumentací nebo manipulací. Americké strany teď radši překreslují volební okrsky, než aby přesvědčovali voliče, poznamenává Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
3: Spojené státy si prochází čím dál ostřejší válkou překreslování volebních okrsků. Kdybyste se chtěli ptát, kdo jí začal, odpovědi byste se jen tak nedobrali. Technicky vzato by šlo říct, že spíše demokraté, ale to jen proto, že v době, kdy vzniklo, republikánská strana ještě neexistovala, zatímco přímá předchůdkyně dnešních demokratů ano. Této předvolební zábavě každopádně holdují obě strany více než 100 let. Američané říkají oportunistickému překreslování krásným slovem gerrymandering. Je to spojení jména jednoho z otců zakladatelů Spojených států Elbridge Gerryho a latinského označení promloka. Právě tohoto obojživelníka totiž připomínaly okrsky, které si pro účely snadnějšího udržení většiny v legislativním sněmu státu Massachusetts Gerry nechal vyrobit. Tento záměr mu vyšel, ale zároveň i kvůli cynickému překreslování okrsků prohrál guvernérské volby. Jestliže ale z takovéhoto překreslování nejdou vyvinit ani demokraté, ani republikáni, neznamená to, že by nešlo jasně určit, kdo začal aktuální kolo gerrymanderingu. Republikáni mají v Bílém domě svého prezidenta a ten je nepopulární. Očekává se proto, že je v listopadových volbách do kongresu čeká výprask. Někteří republikáni se tomu snaží předejít právě překreslováním okrsků. Jako první s tím přišli v poslední dekádě tradičně agresivní texaští republikáni. Byla to jasná eskalace války map. Běžně se takovéto překreslování děje primárně na začátku každé dekády po sčítání lidu. Uchýlit se k němu takzvaně v poločase, to je relativní novinka. Demokraté si to nenechali líbit a zareagovali podobným způsobem v několika dalších státech, kde mají navrch oni, od Kalifornie po New York. Zjevně byli odhodlanější a efekt texaské výhody republikánů tak rychle vymazali. Naopak si matematicky přilepšili a zvýšili tak pravděpodobnost, že Donalda Trumpa připraví o většinu v sněmovně reprezentantů. Přestože sami aktuální vlnu vyvolali, začali si republikáni stěžovat, že demokratické překreslování je nefér. I když mají máslo na hlavě, mají v tomto případě i pravdu. Demokraté nicméně odkazují na to, že v kongresu aktuálně leží návrh zákona, který by gerrymandering zásadně omezil. Kdyby se problému chtěli zbavit a nechat volební okrsky překreslovat nezávislé komise, mohou toho prý snadno dosáhnout tak, že podpoří návrh demokratů. Je to pravda tak napůl. Navržený zákon by byl rozhodně lepší než aktuální překreslovací válka v horké fázi, ale zároveň by volební trable Spojených států v žádném případě jednou provždy nevyřešil. Rétoricky je to ale pro demokraty silný argument. Republikáni ale občas nepotřebují argumenty, protože mají na své straně americký nejvyšší soud. Ten do tahanice vstoupil tím, že opět po pár letech novým rozhodnutím oslabil volební zákon z roku 1965, který měl mimo jiné ukončit volební diskriminaci Afroameričanů, především na americkém jihu. Nejvyšší soud v posledních dvou dekádách opakovaně rozhodl, že tento zákon už je vlastně překonaný. Vzhledem k demografickému rozložení amerických voličů, tak soud pomáhá republikánům, byť se vše snaží halit do rádoby vznešeného jazyka principů. Republikány ovládané státy promptně zareagovaly další vlnou překreslování a doufají tak, že vymažou negativní efekt svého čím dál tím nepopulárnějšího prezidenta na listopadové volby. Těžko říct, jestli to bude stačit. Jedno je ale jasné. Cynická hra překreslování okrsků bude i nadále pokračovat. Snad někdy přijde chvíle, kdy si dostatek lidí v obou stranách řekne, že gerrymandering zašel příliš daleko. V tuto chvíli to představitelné není.
1: Uzavírá Matěj Schneider nejen svůj komentář, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny autory se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Pro a proti. Od příštího roku se zřejmě vrátí elektronická evidence tržeb. Znovu zavedení už odsouhlasila vláda a slibuje si od něj narovnání podnikatelského prostředí. Opozice záměr kritizuje a nevěří, že to bude znamenat výrazný přínos pro státní rozpočet. Dělá vláda z živnostníků automaticky podezřelé, nebo převažují přínosy a to, že stát bude mít lepší přehled o situaci v ekonomice? A jaký dopad má na podnikatele, že se přístup k EET s každou vládou mění? Zeptám se poslankyně hnutí ANO Jany Murové a poslance TOP 09 Michala Kučery.
5: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha druhá, Žralok. Část pátá.
1: Rady, podle nichž se řídila mafie ve 30. letech v USA, nespůsobí možná staromódně, ale i tak stojí za to si některé připomenout. Třeba nikdy nic nevyzradit Poldu. To je pravidlo číslo jedna, které dodržoval každý gangster s kouskem cti v těle. A také vždycky pomstit kámoše.
0: Poslední, co viděl, byla blížící se ruka. Pak už nic. Omdlel. Útočník mu na tvář přiložil kapesník s chloroformem. Pak nastala tma. Černo, nic. Spánek. Po nějaké chvíli přestal chloroform účinkovat. Muž otevřel oči. Viděl rozmazaně. Spatřil jen tmavý, stísněný prostor. Zjistil, že je v nepřirozené poloze. Nohy skrčené, hlava u kolen. Po další chvilce našel koutkem oka malé záblesky světla. Teprve pak si uvědomil, že je zřejmě v kufru auta. Napadlo ho, že se mohl někde opít a že prožívá opilecký sen. Jenže si vzpomněl, že nepije už 20 let. Kromě občasných přípitků na oslavách nebo svátečního piva k obědu. Zauvažoval, že je to jen sen. Už několikrát se mu zdálo, že prožívá něco skutečného, jenže to mělo vždycky happy end. Když se mu to někdy přihodilo, měl vždycky spocenou hlavu a probudil se ve své posteli. Ležel, měl natažené nohy a byl přikrytý dekou. Vždy se probudil ve své ložnici. Vedle něho spokojeně spala žena. Na stole měl budík, který byl nastaven pravidelně na 17:30. Vzbuď se, Hergot, tak už se vzbuď, volal vnitřní hlas. Jenže pak si muž uvědomil, že slyší sebe. Že to není vnitřní hlas, že to není sen a že slyší sám sebe, jak volá o pomoc. Byla to realita. To poznání, že je naložený v kufru auta a že jede neví kam, bylo děsivé. Ten pocit, když si vzpomenete, že vás někdo přepadl a unesl, byl skličující. Každé leknutí prý zkracuje život. Tenhle šok musel staršímu prošedivělému muži ubrat 10 let. Občas zaslechl pískání brzd, pak cítil nerovnost terénu. Auto evidentně sjelo ze silnice na lesní cestu. Muž slyšel, jak mu buší srdce, jako by chtělo vyskočit z těla. Bylo to tak silné, že to přehlušovalo všechno ostatní. Tlukot žil na spáncích byl nesnesitelný. Tlak na prsou se zvyšoval. Kdo to nezažil, nemůže pochopit. Lambert Krejčíř to zažil.

Týden po únosu Lamberta Krejčíře se o celý případ začal zajímat ministr vnitra Stanislav Gross. V té době byla u moci koalice ČSSD, Unie svobody a KDU-ČSL. Premiérem byl od července 2002 sociální demokrat Vladimír Špidla. Mladý politik Gross byl korunním princem sociální demokracie a kromě postu ministra vnitra zastával ještě funkci prvního vicepremiéra. Gross prožil celá 90. léta v parlamentu, specializoval se na bezpečnostní rezorty a tak bylo logické, že až to jednou přijde, usedne do křesla ministra vnitra. Ten den přišel v roce 2000. Gross se ujal funkce ministra vnitra rázně. Obklopil se lidmi, kteří pracovali v různých složkách státní správy už před listopadem 1989. A sestavil celý svůj aparát tak, aby k jeho nejbližším tekly ty správné informace, které v politice potřeboval. Systém Gross neminul ani protikorupční policii. Na klíčové funkce dosadil loajální manažery. Ti mu pak zajišťovali informační servis až do kanceláře na Letné, kde sídlilo vnitro. Gross se zajímalo vše, co by mohlo ohrožovat jeho nebo ČSSD či jeho přátele z biznisu. Mezi ně patřili v té době zejména zbrojař Pavel Musela z firmy PAMCO a šéf potravinářského a chemického koncernu Agrofert Andrej Babiš. Ale z nějakého a v té době ještě nepochopitelného důvodu ho zajímal i Radovan Krejčíř. 22. října 2002 tak musela protikorupční policie vypracovat zprávu o tom, jak se vůbec na případ Krejčíře dostala. K rukám ministra vnitra České republiky magistra Stanislava Grosse, průběžné vyhodnocení činnosti pracovní skupiny Kruh, stálo v dokumentu, který dostal Gross na stůl. Policisté v něm vysvětlili, že pracovní skupina Kruh sbírala operativní informace o zločincích, kteří se pohybovali v okolí předlistopadového vexláka Františka Mrázka a jeho parťáka z ústecké firmy Setuza Tomáše Pitra. Mrázek a jeho skupina byli jednou z nejvlivnějších odnoží českého polosvěta, kde se prolínali svět zločinu se světem politiky a biznisu. Grosse informace skupiny Kruh zaujaly, tak si nechal poslat ještě další podrobnosti. 29. října 2002 obdržel důvěrnou zprávu. Jeho spolupracovníci, kteří mu tehdy zprávu přinesli, si všimli, jak Gross po jejím přečtení zbledl a nechtěl chvíli s nikým mluvit. Co se z ní dozvěděl? Že je Krejčíř gauner, který přerůstá všechny dosavadní autority podsvětí a že se s tím vůbec nemaže. Gross se také dočetl vše o domovní prohlídce u Krejčíře ve vile v Černošicích z července 2002. V současné době vyhodnocujeme velké množství písemností nalezených při domovní prohlídce o jeho aktivitách směrem k firmě Čepro. V průběhu celé kauzy jsou také zjišťovány informace, že inženýr Radovan Krejčíř se v minulosti zcela veřejně chlubil svými velmi dobrými kontakty na špičky policie, vnitra a tajné služby BIS, uvedla ve své zprávě protikorupční policie. Stanislav Gross po dočtení zprávy zavřel oči a podle svědků pronesl něco jako do prdele. Rozměr celé kauzy ho evidentně zaskočil, nesnad proto, že by to bylo něco neobvyklého. Takových zločinců to běhala spousta. Vypadalo to spíš, jako by měl z něčeho strach. Jako by to bral osobně.

Mrázek přiléval olej do ohně. Chtěl se krejčíře zbavit, aby nepřevzal jeho vůdčí roli v polosvětě a aby nepřišel o biznis, který měl se svým partnerem Tomášem Pitrem slušně rozjetý s Ústeckou Setuzou. Mrázko vyšlo o biznis z biopalivy. Bylo to výnosné podnikání, které prostřednictvím dotací podporoval stát. Do ropných produktů se totiž podle nařízení Evropské unie muselo z ekologických důvodů přimíchávat určité procento biosložek. V případě nafty to byl metylester z řepkového oleje a Setuza hodlala být ve výrobě bionafty největší českou firmou. Mrázek proto detektivu Kopovi ochotně vysvětlil, o co v celé kauze kolem Krejčíře jde. Krejčíř podle něj zamýšlel ovládnout státní podnik Čepro. Pokud by se mu to podařilo, stal by se z něj rozhodující hráč na trhu s pohonnými hmotami. Ovlivňoval by nejen ceny, ale i biznis z biopalivy. To se mi samozřejmě nelíbí, ale radost to nedělá ani Andreji Babišovi, kamarádovi vašeho ministra vnitra, řekl Mrázek. Jak to myslíte, zeptal se Kop. Kdo bude mít Čepro, bude ovlivňovat taky akvizice a výdělky celého petrochemického průmyslu, včetně Unipetrolu, řekl Mrázek. Kop se konečně chytil a rozvedl úvahu dále. Aha, Unipetrol přiklepla koncem roku 2001 vláda Miloše Zemana Agrofertu, čili Babišovi. Ale my odhalujeme zločiny zločinců. Nás tyhle hry nezajímají. To si hrají politici nahoře, namítl Kop. Já vím, já vám to jen říkám, abyste věděl, že se máte občas podívat doleva a občas doprava a někdy i dozadu, jestli tam nejede nějaký nákladák s pískem. Děláte dobrou věc, ale je to hodně nebezpečný, řekl Mrázek. A když viděl, že to Kopa zaujalo, tak se k němu naklonil a začal mluvit tišeji. Celé se to seběhlo tak, že Radovan a Lambert Krejčířovi se rozhodli na něčí zakázku zprivatizovat Čepro. Lambert měl nějaký známosti z minulosti s bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem, tak proto se cítili tak silní v kramflecích, co vím. Tak teď nedávno měl snad Lambert Krejčíř nabídnout lidem od Babiše dohodu, aby se Babiš stáhl z Čepra. Pokud to udělá, dají mu klid na biznis s Unipetrolem. Jenže Babiše tím vyděsili. Babiš je přesvědčený, že jakmile by se dostali k Čepru, šli by Krejčířové hned taky po Unipetrolu a ten si Babiš nechce nechat vzít, řekl Mrázek. Babiš má teď problémy se zaplacením za Unipetrol a vypadá to, že ho bude muset vrátit státu, vzpomněl si Kop na čerstvé zprávy z médií. Přesně tak, ale věřte mi, že Babiš nikdy nedopustí, aby ztratil vliv v tomhle podniku. Bude druhá privatizace a on v tom bude mít zase prsty. Je to chemický Ali, řekl Mrázek. A když viděl Kopa, jak se tomu diví, doplnil: my tak Babišovi říkáme chemický Ali. On nikdy nikomu nedovolí, aby se mu hrabal v Unipetrolu. To by se raději stal premiérem, aby to zvrátil, říkal Mrázek. Kop si dělal pečlivé poznámky. A tak Mrázek pokračoval ve svém monologu. V Čepru je nějaký velký malér, celkem za 5 miliard, a Krejčíř toho chce využít a díky tomu Čepro ovládnout. Krejčířové mají mít v téhle věci krytí od zahraničních firem z Ruska. Jsou zatím strategický a geopolitický zájmy z východu. Babiš je sice taky řízlej Rusákama, ale s jinou skupinou, než kterou tu tlačí Krejčířové. Babiš má v Agrofertu řadu bývalých důstojníků STB a jejich prostřednictvím teď diriguje veškeré kroky policie. Jak říkám, pane Kop, děláte dobře, že jdete potom Grázlovi Káčkovi, ale ani nevíte, že tím nejvíc sloužíte Babišovi.

Karel Tichý se od zdrojů v podsvětí dozvěděl, že Krejčíř údajně vypsal odměnu 50 milionů korun pro toho, kdo objasní zmizení jeho otce. V této souvislosti figuruje jméno bývalého policisty správy hlavního města Prahy Miroslava Vávry, který v rámci své nynější činnosti tento úkol přijal a pro Krejčíře pracuje. Poznamenal si Tichý informaci, která se shodovala s předchozími zprávami jeho kolegů. Oldřich Kopp proto opět vyrazil za Vávrou. Ten mu řekl, že Krejčířova matka Naděžda si prý vzpomněla, že den před únosem svého muže viděla kousek před domem v Olšové ulici v Českém Těšíně černorůžový vůz Alfa Romeo. Tahle Alfa tam obvykle nestála. Prý v ní seděli dva snědí muži, řekl Vávra. To nasvědčuje tomu, že Lamberta Krejčíře někdo sledoval. Předám tuhle informaci ihned kolegům, slíbil Kopp. Naděžda Krejčířová se podle Vávry ze zoufalosti obrátila na Senzibila. Mluvila o nějakém Brázdovi a ten jí měl říct, že Lambert je mrtev a že je zakopán někde v okolí Třince, řekl Vávra. Kopp si to poznamenal, ale tušil, že to nebude žádný relevantní poznatek. Na Senzibili se u policie nevěří. Neměl byste něco konkrétního? Slyšeli jsme, že Radovan prý vypsal nějakou vysokou odměnu. Neozval se vám někdo s něčím pořádným? Zeptal se Kopp. Kopp ihned po schůzce s Vávrou dorazil do centra Prahy a sešel se s Karlem Tichým. Za Krejčířem byl údajně nějaký advokát od Telvákovců, mají zakázku na Bešaru. Prej byl někdo od Telváků už dokonce v Libanonu a Bešaru tam hledali, řekl Kopp. Tichý se napil kávy, vytáhl tušku a papír a ihned si poznamenal varovat Indiána. Bešarovi tak původně říkali. Popravdě, když měl Bešara rozvrkočené vlasy a usmíval se od ucha k uchu, Indiána tak trochu připomínal. Tichý pak Kopovi pošeptal, Kremla máme na uších. Kopp podle policejní hantýrky pochopil, že se podařilo opět obnovit odposlouchávání Mrázkova telefonu. Mrázek je střídal jako ponožky a používal anonymní SIM-karty, takže občas byl problém zjistit jeho aktuální telefon a pak ho hned napíchnout. Kreml někomu do telefonu říkal, že Bešara je mrtvej muž. Prý je v prostředí na Bešaru pořádná zakázka, řekl Tichý. Kopp zvážněl. Co kdybychom ho dali do programu na ochranu svědků, zauvažoval. Ale Tichý odvětil, že Bešara si nechce nechat vzít svobodu, kterou by přísným programem ochrany ztratil. Už jsem mu o programu říkal, ale on ho hned zavrhl. Navíc má ještě problém s vlastním soudem okolo těch bankovních podvodů. To by musel uznat vinu a jít nejdřív sedět, vždyť ho znáš, je horkokrevnej a hrdej, řekl Tichý. A ukázal Kopovi, co si před chvílí poznamenal. Musíme ho udržet při životě. Indián je náš klíčovej svědek, dodal. Kopp souhlasil a řekl mu ještě poslední věc, kterou se dozvěděl. Krejčíř prý počítá s tím, že ho pustí z vazby. Musíme dát pozor na všechny termíny, kdy se bude jednat o jeho námitkách proti vazbě, aby nám pak nefrnkl. Prý má mít v zahraničí řadu dalších pasů. A připravuje se na případný pobyt v Austrálii, uvedl Kopp.

Druhý den měl Karel Tichý volno. Proto si přispal a oholit se šel až kolem poledne. Jako obvykle si v koupelně zapnul rádio. Ale ani nestačil zapnout holicí strojek a hned zpozorněl. Právě zaslechl čerstvou zprávu. Bohužel první část nestihl. Jen background. Radovana Krejčíře zatkla policie koncem loňského července. Při domovní prohlídce u něj našla dokumenty, které naznačovaly jeho napojení na daňovou kauzu teplárny Otrokovice. Kromě toho byl obviněn také z nedovoleného ozbrojování, protože u něj policie našla nelegálně držené zbraně. Krejčíř byl ve vazbě proto, aby neovlivňoval svědky a neutekl. A teď počasí. Dnes je 21. února a máme minus 2 stupně pod nulou a naději, že dnes uvidíme sluníčko, hlásil nadšeně rozhlasový moderátor. Kurva, jakože Krejčíř byl ve vazbě, on snad ještě je, ne? Co to melou? Zakřičel Tichý a praštil rukou do umyvadla. Jestli měl někdo v ten den dobrou náladu a naději, že uvidí sluníčko, i kdyby bylo schované pod mraky, byl to Radovan Krejčíř. Bylo úterý 21. února 2003 a Krejčíře nečekaně pustili na svobodu. Měl prostě dobré právníky a hlavně měl plán B. A ten mu vyšel. Krejčíř byl původně ochoten se vykoupit z vazby historicky nejvyšší kaucí ve výši 28 milionů korun. Nakonec ho na svobodu dostala chyba justice. O tom, že musí být propuštěn z vazby, rozhodl ústavní soud. Krejčíř se tedy dostal z vazby nikoli proto, že už by v ní neměl sedět. Důvodem byla příliš komplikovaná a rok stará novela trestního řádu, která v pasáži o prodlužování vazby umožnila dvojí výklad. Soudce Čermák proto vazbu označil za nezákonnou a nařídil Krejčířovo propuštění. Ústavní soud se nezabýval jeho obviněním, ale faktem, že městský soud se na podzim 2002 zabýval rozšířením důvodů vazby Krejčíře, když už měl být Krejčíř dávno na svobodě. Soud měl do 30. října 2002 rozhodovat o případném propuštění Krejčíře z vazby. Jelikož nerozhodl, měl být již 31. října propuštěn z vazby, vysvětlil Čermák své rozhodnutí. Soud o rozšíření důvodů vazby rozhodoval až 12. listopadu. Krejčířův advokát Tomáš Sokol v ústavní stížnosti navíc upozornil i na to, že vyšetřovatelé před rozhodováním o prodloužení vazby Krejčíře znovu nevyslechli a tím porušili jeho právo na obhajobu. U policie, na vnitru i na státním zastupitelství bylo peklo. Karel Tichý běhal z porady na poradu a vysvětloval, že jejich roční práce je pryč. A nadával jak špaček, podle něj za to mohli státní zástupci. Toho trýznu a podlipného by měli pověsit do průvanu, jak tohle mohli nevědět, stěžoval si Tichý. Zbyněk Podlipný a Vladimír Trýzna byli z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního státního zastupitelství. Trýzna měl Krejčířovu kauzu na starosti, Podlipný zpracovával podklady pro prodloužení vazby. V tomto případě nemělo státní zastupitelství kompetenci k rozhodování. Nejednalo se o prosté prodlužování vazby, ale o přezkoumání dalších vazebních důvodů a o tom může rozhodovat pouze soudce, obhajoval se Trýzna. V tichém se vařila krev. To je tak, když jsou advokáti gaunerů lepší než státní zástupci, řekl. Byl rudý jako rak a pořád vstával od stolu a chtěl kolem něj chodit. My jsme chybu neudělali, je to věc výkladu trestního řádu, teď už se nedá nic dělat. Verdikt ústavního soudu musíme respektovat. Snažil se celou situaci sklidnit Trýzna. Krejčíř vyhrál, řekl Tichý. Zatím, dodal Trýzna.

0: Radovana Krejčíře to byly těžké chvíle. Vyšel z vězení a nemohl věřit nikomu. Z půlky lidí, o nichž si myslel, že jsou jeho přátelé, se vyklubali nepřátelé. A ta zbylá část se dělila na jeho skutečné kamarády a na lidi, co od něj dali ruce pryč, protože se báli pražského podsvětí. Krejčíř se na svobodě vrhl do pátrání po svém otci. K policii neměl důvěru, tak si zaplatil detektivní agentury, poslal do terénu své známé, pověřil jistými úkoly své lidi na špinavou práci z komunity kosovských Albánců. Zalarmoval všechno, co mělo ruce a nohy a co ho aspoň trochu poslouchalo a důvěřovalo mu. Za pár dnů se dostavily dílčí úspěchy. Nebylo to právě dvakrát povzbudivé. Už první informace naznačovaly, že jeho otec nežije. Krejčíř to ale doma zatím neříkal. Nechtěl zbytečně a možná i předčasně stresovat hlavně svoji matku. Ta stále věřila, že se Lambert najde. V prosinci 2002 by bylo Lambertu Krejčířovi 52 let, ale rodina to oslavit nemohla. Byl stále nezvěstný. 26. února 2003 si Krejčíř domluvil schůzku se Starkou. Sešli se v Praze v jednom hotelu. Starka a Krejčíř se objali. Tvářili se jako největší kamarádi. Říkali si brácho. Krejčíř se na rovinu zeptal, kdo unesl jeho otce. Radku, moc nás to všechny mrzí, co se stalo, ale tady o tom nikdo nevíme, říkal Starka. Jste ochotní mi v pátrání pomoct? Zeptal se Krejčíř. Jasně, brácho, odpověděl bez váhání Starka. Jestli máš nějaké pochybnosti, tak ti je vyvrátím. Dokážu ti, že s tím nemám nic společného, řekl Starka. Vím, že táta už nežije, ale chci vědět, kdo to má na svědomí a kde je otcovo tělo, řekl Krejčíř. Starka krčil rameny. Za informaci, která povede k nalezení otce, dám 10 milionů korun, uvedl Krejčíř. My ti samozřejmě pomůžeme, o peníze nejde, ale kdyby bylo potřeba pokrýt náklady, tak dám vědět, dodal Starka. Peníze budou k dispozici i hned poté, co se najde tělo a potvrdí totožnost, řekl Krejčíř. Krejčíř se následně obrátil na detektiva Oldřicha Kopa a na rovinu mu řekl, že je přesvědčen, že za únosem otce stojí Starka. Pomůžete mi s tátou? Vím, že to byli oni, řekl Krejčíř. Já ty vaše informace předám kolegům, co únos vašeho otce dělají, slíbil Kop. Setkal jsem se s nimi, se Starkou a lidma od něj. A oni mi nabízejí, že mi za 10 milionů otce najdou, svěřil se Krejčíř. Pro boha to nedělejte, to se může obrátit proti vám. Navíc si myslím, že z vás chtějí akorát vylákat peníze, řekl Kop. Co mám teda dělat? Zeptal se Krejčíř. Jestli do toho chcete jít, tak bych vám doporučoval to celé nahrát na skrytou kameru, abyste měl důkaz. Pak se s tím dá něco dělat, říkal Kop. Tohle Krejčíř udělat nechtěl. Měl za to, že problémy se mají řešit po mafiánsku, ne se chovat jako policajt. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
2: půlnoc.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Fotbalová Slavia slaví titul v Šancelize. Jablonec porazila 5-1 na prázdném stadionu v Edenu. Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Kvůli bezpečnosti byly včera 2 hodiny uzavřené i hraniční přechody. Donald Trump po 9 letech znovu přiletěl do Pekingu. Dnes ho čeká klíčové jednání se Xi Jinpingem. A dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami v Krušných horách i se sněžením, teploty do 16 stupňů. Je čtvrtek 14. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbalová Slavia získala titul v Šancelize. Její fanoušci ho ale večer na stadionu v pražském Edenu neoslavili, a to kvůli trestu po víkendových výtržnostech v derby se Spartou. Stát mezitím plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů představil plány, které zahrnují třeba vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
4: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
4: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
6: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
4: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Výhru Slavie nad Jabloncem příznivci sešívaných na domácím stadionu kvůli trestu od disciplinární komise neviděli. Skalní fanoušci přesto dorazili k Edenu a vítězství v lize oslavovali před zavřenými branami.
7: Před stadion v pražském Edenu přišlo oslavovat zhruba 150 fanoušků. Byla mezi nimi i paní Michaela.
8: No, tak je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
7: Na stadion se nepodívali kvůli tomu, že při sobotním derby se Spartou část z nich vběhla na hřiště a napadla proti hráče. Vadilo to třeba panu Markovi.
9: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku.
7: Fanoušci se na slavistický stadion nepodívají ani při dalších 3 zápasech. Z pražského Edenu Richard Webs, Radiožurnál.
3: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta totiž hlásila ruské vzdušné údery, mimo jiné na západě země. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
10: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Východní křídlo Severoatlantické aliance bude posilovat protileteckou obranu před raketami a drony z Ruska. Píše se o tom v závěrech summitu 9 východoevropských členů NATO v Bukurešti. Na vzniklé nebezpečí chtějí východní členové aliance reagovat posílením výrobních kapacit ve zbrojním průmyslu a společnými tendry na nákup techniky.
11: Opakovaná narušení vzdušného prostoru východních členů aliance nepilotovanými letouny a drony z Ruska ukazují podle závěrů summitu na nutnost konsolidovat protivzdušnou obranu NATO. S iniciativou na spojení znalostí, sil a peněz v tomto směru přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho myšlenku vysvětlil prezident Petr Pavel.
12: Bychom mohli dát dohromady ukrajinskou zkušenost z moderního válčení a know-how pro výrobu některých prostředků se zdroji finančními především a kapacitami výrobními některých evropských zemí.
11: Tím by se dalo podle českého prezidenta přispět k lepší protiletecké obraně hlavně zemí na východní výspě Severoatlantické aliance. Myšlenka je to podle Petra Pavla zajímavá, bude se o ní dál debatovat. Z Bukurešti Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump se stal prvním šéfem Bílého domu od roku 2017, který navštívil Čínu. Setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem ho čeká dnes ráno. Hostitelé pro Trumpa připravili uvítací ceremoniál s velkou pompou, vojenskými poctami, čestnou stráží a 300 mladých lidí s americkými a čínskými vlajkami.
2: S Trumpem z prezidentského letounu na červený koberec vystoupili také dva podnikatelé, Elon Musk z Tesly a Jensen Huang ze společnosti Nvidia. Ti vedou početnou delegaci významných amerických šéfů, kteří chtějí uzavřít klíčové dohody v oblasti čipů, umělé inteligence, nákupu sojových bobů i letadel Boeing. Trump i čínský prezident Xi Jinping mají silný zájem na otevření Hormuzského průlivu a na pořadu dne bude také otázka nezávislosti Tajvanu, který si Čína chce podmanit. Ze Spojených států je Ciklerová, Radiožurnál.
3: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
13: Návrh sice podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
14: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
13: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
15: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
13: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru Nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
16: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
17: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
16: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
18: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jim naše posluchače.
16: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Fotbalisté pražské Slavie po roce znovu slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nadstavbové části šanceligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele pořadí nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Záložníka Slavie Lukáše Provoda potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Provod.
19: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelný, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter, a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
3: Ve středu taky Hradec Králové zdolal Liberec 1-0 a českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli.
20: Odstavená vozidla na D1 a nehody před Nymburkem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna nepřehlédněte odstavený kamion za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 328 blokuje odstavný pruh. Dále pak i za Vyškovem na kilometru 224 ve směru do Brna stojí porouchané vozidlo odtahové služby. Na nehodu pozor na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku. Za jízbicemi havarovalo nákladní auto. Na místo museli přijet záchranáři, čekejte omezení. Další nehoda se zraněním vás přibrzdí na stejné silnici 38 o kus dál. V Krchlebech se střetlo osobní auto s motorkou. I tam zasahovala záchranka, projíždějte opatrně. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. Kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry. Práce tam potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku hlavně na horách přeháňky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přeháňky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Jak se staví úřad na ochranu osobních údajů k využívání technologií, k rozpoznávání obličejů při kontrolách na veřejných akcích? Kdy lze jedinci zamezit v přístupu například na sportovní tribunu? Jak vybalancovat přednosti využívání umělé inteligence a rizika zneužití citlivých dat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička, ředitel sekce dozoru. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Kvůli výtržnostem při fotbalovém derby mezi Slaví a Spartou jste se dnes sešli s ministrem pro sport Borisem Šťastným za motoristy. Předpokládám, že hlavně kvůli možnému využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Jaký je závěr té schůzky?
21: Ano, je to tak. Sešli jsme se dnes s panem ministrem Šťastným a v zásadě jediným tématem toho rozhovoru bylo skutečně využívání kamerových systémů s biometrickými údaji v rámci stadionů. Závěrem té schůzky je, a úřad to vlastně již konstantně tvrdí po několik let, není to problém, který se objevil, nebo téma, které se objevilo až nyní. A úřad říká, stále říkal, ale i na tom shoda s panem ministrem Šťastným, že je potřeba změna legislativy, aby to bylo možné využívat v tom rozsahu, jak si patrně představují ty jednotlivé stadiony, respektive ty kluby.
0: Ministr Šťastný už dříve v té souvislosti řekl, že možnost využití kamerových systémů schopných rozpoznávat obličeje pro potřeby pořadatelů v minulosti zablokovala pravidla Evropské komise a váš úřad. Je to pravda?
21: To není asi úplně zcela přesná interpretace. Klíčovým předpisem zde je GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Mm-hmm. To říká, že využívání biometrických údajů, lhostejnost dali skrze kamerový systém či jinak, je možné pouze na základě zákona v zásadě. Takže nebo to náš úřad tak.
0: Dobře, ale v čem tedy tomu brání pravidla Evropské komise?
21: Nevím, co tím přesně pan ministr myslel. Ty pravidla, nejsem si jistý o pravidlech komise, ty pravidla jsou daná tím nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady.
0: A přesto takzvaně nejede vlak, nebo to spíš upravuje česká legislativa a ta, kdyby se změnila, tak proti tomu Evropská komise, respektive Evropská unie, nebude nic mít?
21: Do jisté míry přesto nejede vlak v tom smyslu, že když máte zpracování, řekněme, obyčejných osobních údajů, není tam žádný zákaz, který by to nějakým způsobem upravoval, jsou tam pravidla pro zpracování těch osobních údajů. A když máte ty citlivější osobní údaje, mezi které patří i ty biometrické, ty jednoznačně údaje, které vás dokážou jednoznačně identifikovat skrze například otisky prstů, tak zde obecné nařízení o ochraně osobních údajů říká, že tyto se nesmí zpracovávat, ledaže nastane některá z podmínek vyjmenovaných v rámci toho nařízení. A ta klíčová podmínka, o kterou jedinou to je možné zde opřít, to biometrické zpracování osobních údajů v rámci těch stadionů, je nějaký veřejný zájem. Mm-hmm. Pokud je to upraveno právem Unie či členského státu. A my se bavíme právě o tom právu členského státu a proto je potřeba ta změna té legislativy.
0: To znamená, jestli vám dobře rozumím, že ve chvíli, kdy se na tom shodne parlament, tak a změní se v tomto smyslu česká legislativa, tak to lze uplatnit.
21: Zjednodušeně řečeno ano.
0: Ve včerejších 20 minutách radiožurnálu řekl výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta, že některé kluby už technologii na rozpoznávání obličejů disponují, ale nesmí je používat. Takže brání tomu čistě jenom ta případná změna české legislativy.
21: V zásadě neexistence české legislativy pro využívání těchto systémů.
0: Jinými slovy, není to tak, že by už to bylo nějakým způsobem právně ošetřeno, na to teprve čekáme.
21: Přesně tak. Je potřeba to zákonné zmocnění a to je potřeba si nadefinovat s nějakými parametry, ale na to se musí počkat, až bude a pak to lze spustit.
0: Čili ptát se na nějakou možnost výjimky v Evropské unii, to není správná cesta, protože o to nejde. Jde o to, jak si to upravíme my doma.
21: Ta výjimka existuje, jak jsem říkal v tom článku 9, leda, že to upraví právo členského státu a to právě je teďka předmětem těch diskuzí.
0: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se nechal slyšet, že systém začnou používat bez ohledu na pokuty, které jen kvůli GDPR hrozí. Co vy na to?
21: Beru to tak, že teď je po mně jako, řekněme, zvášněné období zjitřených emocí. My jsme měli i jednání shodou okolností dnes s panem Tvrdíkem. Vyjasnili jsme si to v tom smyslu, že neplánují nic takového. Doufám, že tady to tak skutečně i bude. Nicméně, ano, kdyby to zapnuli bez toho zákonného zmocnění, tak hrozí dvě věci. Jednak je pokuta, ale zároveň jim samozřejmě zakážeme používat takový systém a zakážeme takové zpracování osobních údajů.
5: Jak velká by to byla čistě teoreticky pokuta?
21: V tomto případě by to bylo až 4% ročního obratu vlastně Slávie.
5: No a jak jste schopni to zjistit, jestli ten systém, který už, jak jsme se dozvěděli, některé kluby mají, že se, jestli se používá nebo ne?
21: Tak v zásadě jsou dvě možnosti. Buď se to dozvíme z novin, Případně nám to i v rámci té nějaké komunikace, která si myslím, že je na profesionální úrovni, i sdělí. Že my ostatně i se Sláví

0: má vzniknout pracovní skupina, která se má zabývat tím problémem, o kterém teď mluvíme. Vy nechcete se podílet na práci té skupiny, maximálně jenom tam být přítomní jako hosté?
1: My neradi bychom se samozřejmě dostali do nějakého střetu zájmu. My jsme ti, kteří to budou kontrolovat, neměli bychom být ti, kteří to budou nastavovat, jak to vlastně ten systém budou fungovat. Z tohoto důvodu budeme preferovat, rádi se to účastníme jako hosté, pozorovatelé, jaká ta naše role byla, ale řekněme takto vedlejší role.
0: Jak tedy poměřovat právo na soukromí jednotlivce versus právo na bezpečnost akce, kterou někdo pořádá? Nestačí, že by člověk za koupení vstupenky zkrátka souhlasil s tím, že klub může využít ty kamery?
1: To je potom otázka, jak moc je vlastně takový souhlas svobodný, pokud je mi dána ta překážka, souhlasím s údaji, poskytnu své údaje, s tím souhlasím, a tady mám vstupenku. Samo obecné nařízení říká, že přístup ke službě by neměl být omezen na získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takže i tady budeme patrně narážet na tu evropskou legislativu. To vyvažování je samozřejmě otázka celé ochrany osobních údajů. Je to vyvažování jednak v kontextu samotného nařízení různých práv, práv subjektů údajů, ale i práv těch správců osobních údajů. A potom je to vyvažování práva na ochranu soukromí, práva na ochranu majetku, práva na ochranu zdraví. Je to vždy o tom najít nějaký rozumný kompromis. Ne právo na ochranu za každou cenu, ale v kontextu jiných práv.
0: Advokát a výkonný ředitel nevládní organizace Juridicum Remedium Jan Vobořil v dnešní publicistice řekl, že nestačí tedy změnit zdejší zákony nebo upravit. Musela by se změnit evropská legislativa. Takže jak to je?
1: Přiznám se, že nevím, co přesně tím myslel. Není to samozřejmě případně jenom GDPR, to obecné nařízení, které to upravuje na evropské úrovni. Je zde ještě akt o AI, který teď prochází i nějakými změnami. Možná mohl myslet toto, nevím. Říkám, za nás je to možné, pokud se vejdeme do té výjimky dané GDPR.
0: V čem vidíte riziko zneužití osobních údajů získaných na stadionech ve vytváření databází nežádoucích osob? Nejde jenom o to, jak se nastaví pravidla?
1: Na začátku celého problému je, co je to vlastně biometrický údaj. Biometrickým údajem je, a teď si tady pomůžu svým tahákem, jsou osobní údaje týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje či daktyloskopické údaje. Jde o to, že to jsou údaje, které když jednou utečou ven, tak je to gigantický problém, protože jsou nezměnitelné. Můžeme se bavit o nějaké plastice, ale pojďme si říct, že to asi není úplně reálné řešení toho problému. A otisky prostě se nezměníte. To zkoušel už v 30. letech spousta zločinců. Takže tomu problému my musíme zamezit na začátku. Tím, že to podmíníme legislativou, tím, že nastavíme co nejpřísnější podmínky i toho konkrétního zpracování samotného. Protože jakmile ty údaje utečou, tak je konec hry ve své podstatě. A někdy v budoucnu se najde někdo, kdo to může nějakým způsobem zneužít. A v kontextu ještě přicházejícího AI, videí vznikajících z AI, vytvářejících vlastně ty podoby nerozeznatelné od pravého člověka.
0: Jak to řeší jinde v Evropě? Existují někde na stadionech už, nebo jsou funkční takové kamery? Používají je?
1: Na pracovní úrovni víme o tom, že se patrně používají v Maďarsku, Dánsku, zřejmě ve Španělsku. My i v souvislosti s tím, jak se teďka rozbíhají ty práce, chceme kolegy kontaktovat, aby jsme nějakým způsobem sdíleli ty poznatky a případně jsme i dokázali zapojit to, co už funguje, do toho, jak by to mohlo fungovat zde.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ředitelem sekce dozoru a místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Mičkou. Pod Národní sportovní agenturou by podle ministra Šťastného měl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtažnosti, o kterých mluvíme, by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Jaký je váš postoj?
1: Je to samozřejmě jedna z těch možností, jak ten problém se pokusit řešit. Bude to vždy otázka konkrétního nastavení toho registru, ať již na legislativní nebo praktické úrovni. Kdo všechno by do něho měl být zahrnut, v jakých případech, na jak dlouho, jaké by byly podmínky výmazu, kdo se k němu má dostat, zabezpečení toho. Je tady celá škála povinností, které se toho týkají. A pokud se bavíme o biometrických osobních údajích, je potřeba být extrémně opatrný a zabezpečit maximálně možným způsobem.
0: Když vás tak pozorně poslouchám, co všechno je třeba, dá se to

0: stihnou do konce roku, respektive do začátku roku?
1: Věřím, že na legislativní úrovni ano, a ta další práce nikoliv méně náročná začne na té praktické úrovni, čili vytváření té databáze technicky.
0: Pak to byla myšlenka, že by vstupenky mohly být na jméno. Je to nějaké řešení?
1: Za nás je samozřejmě řešení, které obsahuje méně osobních údajů, vždy lepší. Ale rozumíme tomu, že toto řešení nemusí být dostačující. Sám nejsem úplně schopen posoudit, nejsem takový fanoušek fotbalu, abych dokázal říci, že toto může řešit spoustu těch problémů. A pojďme si ale říct, že i ty kamery nejsou schopny řešit všechny ty problémy. V momentě, kdy někdo vběhne na hřiště, tak tomu kamera není schopná zabránit, leda by někdo tu kameru jaksi hodil po tom člověku, kdo chce běhnout na to hřiště.
0: No, ty kamery by měly být podle fotbalové asociace před stadiony. Z jakých podmínek je to tedy pro vás představitelné? Co by bylo potřeba, víte, kam mířím, splnit?
1: Rozumím. Opět je otázka, jak bude ta legislativa postavena. Lze si představit spoustu řešení a nejsem úplně schopen říci, co pro ten klub je to optimální. Vždycky to bude o nějakém vyvažování. Větší bezpečnost poskytnou ty kamery patrně, které budou shromažďovat více údajů. No, možná ovšem pojďme tou druhou stranou, pojďme najít nejmenší společný jmenovatel. Můžeme vymyslet my tady spolu 10 různých řešení a těžko říct, které z nich bude pro ten klub potom vhodný. Je to i otázka potom komunikace s nimi. Nechci nastavovat žádné konkrétní parametry, méně údajů, lepší.
0: A jak by to tedy prakticky fungovalo? Ten software rozpozná obličeje jedince, který má zamezen přístupu na tribunu, a pak by ho někdo musel perlustrovat, jestli se nejedná o omyl?
1: Je to určitě jedna z těch možností. Já si dokážu představit variantu, která má ještě méně údajů. Na vstupu by případně mohly ty kamery snímat obličeje vstupujících diváků a v momentě, kdy dojde ke shodě v tom registru, který by tedy někdo vedl, tak se objeví, řekněme, červená a ten člověk není vpuštěn. V zásadě není potřeba ani dalších údajů, než jenom nevpustit.
0: A co, když se mě ta kamera, než bych tam zrovna mířil na ten stadion, ale splete? Když toho jedince zkrátka, že ta schoda sice bude, dejme tomu 75%, ale nakonec se ukáže, že to bylo omyl.
1: Rozumím. To je potom samozřejmě nastavení, nějaké technické nastavení. Můžeme se bavit o tom, že při schodě 75% není vpuštěno, při schodě 99% vpuštěno, ale to zase samozřejmě vpustí patrně i některé z těch výtržníků. Je to prostě vždy o tom konkrétním nastavení. A pokud se jedná o zpracování osobních údajů, tak jednak cesta, řekněme, nápravy může potom být například stížností k nám. A já předpokládám, že i to legislativní řešení by mohlo v sobě mít nějaké mechanismy, kde by se ten člověk mohl obrátit na správce toho registru s tímto problémem. Pak by se mohl ukázat na té technické úrovni, kde k tomu problému došlo a nějakým způsobem to opravit.
0: Napadlo mě, jak by se pracovalo s dvojčaty, ale to asi taky nevyřešíme.
1: To nevyřešíme.
0: Boris Šťastný chce do přestupkového zákona dát možnost, aby při sportovních utkáních byl zákaz zahalování obličeje. Bez toho by ten software na rozpoznávání obličejů byl asi k ničemu, ne?
1: Je to tak, už to tady zase zaznělo. Kamera je komplementární i k těm dalším opatřením, která by tam mohla mít. Jedna z nich je samozřejmě zakrývání obličejů a dělíme se další spoustu věcí, ale ano, kamera nebude fungovat se zakrytým obličejem.
0: Jak by to mělo být ošetřeno, to nakládání s těmi takto získanými osobními údaji, aby to vyhovovalo vašemu úřadu?
1: To je velmi komplikovaná otázka. Těch povinností je samozřejmě velké množství. Pokud se nebavíme jenom o těch technických povinnostech, tak jednou z nejdůležitějších povinností, které vlastně ten správce těch údajů, v tomto případě toho registru, bude mít, je vlastně informování těch osob, které v něm jsou, jaká mají právo, jak dlouho tam budou zařazení do toho registru a podobně, ale musí o tom vědět, jak s tím je nakládáno, kdo do toho ještě další má přístup. Můžou to být zapojeny i jiné osoby soukromého práva, které budou nějakým způsobem pomáhat spravovat ten registr, protože to bude technologicky náročnější záležitost. Měli by taky mít možnosti i nějaké, jak jsme zmínili, té nápravy. Je tam nějaká chyba, chci se proti tomu bránit.
0: Jak to řeší tam, kde ty systémy už fungují, například na letištích?
1: V České republice je teďka nová úprava na letišti Václava Havla. Já možná začnu ještě trochu dříve. Úřad v loňském roce vlastně dokončil kontrolu letiště Václava Havla, kde má policie České republiky provozuje kamery s biometrickým rozpoznáváním obličejů. Došlo tam k nějakým problémům z té strany, že jsme řekli, že vlastně k tomu není dostatečný právní základ. Ty kamery byly na nějakou dobu vypnuty, mezi dobí byla přijata nová legislativa.

0: legislativa, která upravila podmínky používání toho systému, takže například je třeba požádat soud, kterému se předloží nějaké ty podmínky nebo náležitosti toho systému a soud potom případně schválí používání toho systému na vymezenou dobu a na vymezeném místě.
1: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje vaše kontrolní činnost? Jak často se s porušením zákonu na ochranu soukromí setkáváte?
0: Je to tak, řekněme, rozsáhlá materie, že těžko hledat někoho, kdo by to měl zcela 100% správně. Ale to, že to nikdo nemá 100% správně, neznamená, že tady dochází k nějakým zásadním problémům. Je to, může to být nějaký problém nastavení papírů, může to být nějaký, řekněme, zcela drobný problém. Je to opravdu velmi, velmi komplikovaná oblast. Ale ano, setkáváme se samozřejmě i s velkým množstvím nepravostí, které se s osobními údaji dějí.
1: Co to znamená velké množství? Kolik pokut vyberete ročně?
0: Těch pokut, samozřejmě nejsou to jenom pokuty, naším primárním cílem je náprava toho stavu. Ale za loňský rok jsme udělali něco kolem 13 milionů korun v rámci těch pokut. Mezi ty největší patřila pokuta za 7,5 milionů korun společnosti, která neoprávněně nakládala s rodnými čísly. Nakládala s rodnými čísly v řádu 400 tisíc, 420 tisíc rodných čísel. To už je samozřejmě poměrně zásadní problém. Ta pokuta nebyla podle předpisu GDPR, to byla podle speciálního předpisu našeho národního zákon vlastně o nakládání s rodnými čísly, o evidenci obyvatel.
1: Když vás v únoru Senát schvaloval do funkce místopředsedy, tak jste řekl, že umělá inteligence mění způsob práce, vyhledávání informací a má potenciál změnit způsob myšlení nejen téhle generace, ale nesmíme ztratit ze zřetele základní lidské právo na soukromí. Jak tohle vyvážit?
0: Je to samozřejmě velký problém. Ta technologie má mnoho, mnoho jako pozitivního, co může přinést. Zároveň nemá, aspoň prozatím, příliš mnoho zábran. Viděli jsme už ve světě o tom, jak, řekněme, ty některé četovací aplikace dokázaly pomoci i k sebevraždě některých lidí. Ochrana osobních údajů je jednou z částí toho celého, řekněme, problému. Ty jsou na začátku, je potřeba shromáždit osobní údaje, na to se té aplikace učí, je potřeba už jenom zavést nějaká etická pravidla a podobně a podobně. Ale ten přínos může být taky obrovský, to si nezastírejme. Vzhledem k tomu množství dokumentů, které i třeba i úředníci musíme prostudovat, těch dokumentací technických, co my dostáváme, nasazení umělé inteligence na pomoc práci s těmito dokumenty se já velmi dobře dokážu představit.
1: Rozumím, ale teď se tam, jak usměrnit třeba domácí spotřebiče s AI, aby o nás neshromažďovali nadmíru osobních informací?
0: Je to, měli by se na začátku ti, kdo to vlastně vyrábějí, připravují, zamyslet nad tím, co je skutečně nezbytné k tomu, aby ten přístroj mohl fungovat, jak je potřebujeme. Jestli musí skutečně, a teď je to příklad, nahrávat každou konverzaci, která se okolo nich děje, nemyslím si, musí k tomu přistupovat samozřejmě odpovědně. My nemáme kapacitu zkontrolovat všechno. Je to o té primární odpovědnosti a lidské a etickému přístupu těch zpracovatelů, kdo ty přístroje vyrábějí, aby se nad tím trochu zamysleli.
1: No někde to může možná být záměr. Protože nás vlastně můžou i tajně sledovat. Publicitu měl případ Inda, který údajně zjistil, že robotický vysavač o něm posílá informace do Číny.
0: To je zajímavý případ. Je samozřejmě potřeba už jen brát i skutečně v úvahu, odkud ten přístroj je, ale lze si představit, že my tady máme robustní legislativu a AI Act bude ještě robustnější legislativa. Některé země buď tu legislativu mají, ale mají na papíře, nebo ji nemají vůbec. Je potřeba samozřejmě přemýšlet, ale to se můžeme dostat zpátky i těm kamerám. Jaký druh kamer, jaké kamery, jaké technické provedení, kde jsou ty údaje uloženy, na jakých serverech, v jaké zemi. I nad tím je potřeba přemýšlet a možná nevybírat jenom nejlevnější zařízení na trhu.
1: No a je pravda, že jsme papežštější než Evropská unie, že ta pravidla u nás jsou přísnější než obecně ta evropská legislativa?
0: Osobně si nemyslím. Ostatně, co se týče těch ochrany osobních údajů, tak ta evropská legislativa upravuje drtivou většinu těch základních pravidel zpracování osobních údajů. Takže v tomhle tom se jako nemůžeme moc odchylovat. Takže v tom si případě si nemyslím, že my jako Česká republika jsme výrazně papežtější.
1: Ale zároveň jsem pochopil, že existují výjimky, které lze dojednat.
0: Ano. Ano, ano.
1: V rámci té národní legislativy.
0: Přesně tak.

0: Podle vašich slov musíme po dotčených správcích osobních údajů, ať už to jsou tedy provozovatelé AI systému, že se k tomu vracím, nebo osoby využívající data chytrých spotřebičů, vyžadovat, aby byly maximálně transparentní stran toho, jak osobní údaje zpracovávají. Jenomže jak tohohle dosáhnout?
1: Samozřejmě můžeme na ně tlačit skrze pokuty, můžeme na ně tlačit skrze edukaci. Ale ta transparentnost vystupuje v popředí o to víc, kdy to technologicky je tak extrémně komplikované, že i než bychom to zkontrolovali, rozebrali jsme to na jednotlivé součástky, bude nám to trvat měsíce, ne-li roky. V tom případě nám možná nezbyde nakonec, než udělit drakonické pokuty, aby bylo pochopeno, že skutečně ta transparentnost, protože vy máte zaručeno na základě obecného nařízení spoustu práv, právo na přístup k osobním údajům, jinými slovy, správče, jaké osobní údaje o mě zpracováváš. Ale když já nevím, že o mě nějaké osobní údaje zpracovává, ani se na něho nemůžu obrátit, nemůžu požádat o výjima svých osobních údajů. Takže ta transparentnost je ten základní kámen. Buďme transparentní a pak můžeme vlastně aplikovat další ustanovení toho GDPR.
0: A dokážeme legislativně držet krok s rozvojem těch moderních technologií? Mně napadá příklad třeba chytré brýle, které mají streamovací kameru, tak třeba v Egyptě vás s nimi do některých objektů nepustí?
1: To je velmi filozofická otázka a jsou dny, kdy si myslím, že ne, jsou dny, kdy si myslím, že ano. Ale ta technologie, to, co jsme si mysleli, že včera bude, přijde za rok, přišlo druhý den.
0: No právě. No. Jak to všechno lze kontrolovat? Protože často můžete mít jenom podezření, že se někde nakládá s osobními údaji netransparentně, ale jak se to dá dokázat, zjistit?
1: My samozřejmě jsme vybaveni kontrolními pravomocemi. Jinými slovy, můžeme přijít na místo, můžeme rozebrat ty stroje, můžeme tam strávit týdny prací, ale naše možnosti jsou bohužel samozřejmě nějaké. Takže si musíme vybrat, řekněme, ty zpracování, která jsou nejvíc zasahující, no potenciálně nejvíc zasahující, tam toho kontrolujeme, ale zbytek naše síly stačí někam.
0: Na závěr už jenom velmi stručně, váš tip, kamery na stadionech na rozeznávání obličejů budou a budou v dohledné době?
1: Patrně budou, jestli v dohledné době, to si netroufám teďka odhadnout.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, byl Josef Mička, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel sekce dozoru. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashled.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Interview Plus.
3: Obchod a válka. To jsou hlavní témata oficiální návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně po téměř 10 letech. Jak křehké jsou obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a jak posílila mezi tím pozice čínského prezidenta Xi Jinpinga i Číny obecně v mezinárodní politice. O tom bude mluvit Petr Vizina s bývalým diplomatem Bořkem Liscem.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus. Už jste slyšeli Katy.
4: To je skvělá otázka.
2: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
4: Skvělý rétor.
2: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii.
6: Udělila pokutu 10 milionů korun a 4 utkání bude muset Slavia odehrát bez přítomnosti diváků.
7: Bez trestu ale nezůstala ani pražská Sparta.
8: Fanoušci domácích vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře.
9: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s vršovickým klubem správní řízení.
2: Fotbalová ostuda, která tu dlouho nebyla. Házení světlic, vniknutí na hřiště, napadení hráčů. Nedohrané derby pražských S opět vyvolalo debaty o bezpečnosti na zápasech. Ptát se na to budu Venduli Divišové, politoložky se zaměřením na násilí na stadionech z Masarykovy univerzity. Dnes je středa, 13. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Vyčkávali jsme na trest, o kterém rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Už ho známe.
11: Disciplinární komise, která zasedala, projednala zahájená řízení jak proti Spartě Praha, tak proti Slávii Praha.
10: Sparta 600 tisíc za výtržnosti diváků při derby za poničení zázemí stadionu, za házení světlic na hřiště i poblíž hráčů a ten hlavní trest Slávie, kontumace derby, do toho pokuta 10 milionů korun a do toho další 4 utkání bez diváků.
11: I s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
10: Není to zavřený stadion, ale jsou to utkání bez diváků, jak domácích, tak hostí.
11: Je tam omezený prostor, který dává disciplinární řád na zástupce fačru, LFA a samozřejmě činovníků klubu, ale to je velmi malý počet osob.
10: Odpovídá to podle vás tomu, co se odehrálo v derby, co jsme všichni viděli o víkendu?
12: A já myslím, že ano, a v kontextu toho, jak je nastavený disciplinární řád, tak tam asi se nenabízl nějaký jako jemnější trest s tím, že těch utkání tam mohlo být až 6, byla uložena 4, nebylo tam to uzavření stadionu, takže mohlo by to být ještě horší. Možná to můžeme brát do kontextu rozhodnutí po protestech fanoušků Slavie v roce 2011, které se taky zvrhly ve výtržnosti, ten zápas se taky nedohrál, byla tam snaha nějakých fanoušků potom vniknout do útrop stadionu, do VIP sektoru, takže tam byla udělena pokuta 750 tisíc, 3 utkání a taktéž kontumace, ale už je to nějakých 15 let zpátky, takže v tomhle kontextu tady to bylo ještě o něco vážnější, mi ten trest připadá vlastně adekvátní.
10: Slavia si nicméně teď o víkendu zkomplikovala cestu k titulu, od kterého jí skutečně dělilo pár minut, asi 3,5 minuty. Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík dopředu teda říkal, že ať už bude ten trest od disciplinárky jakýkoliv, tak se neodvolá.
13: Přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ní nést odpovědnost.
10: Mluví o obrovské ostudě.
13: Mě to mrzí, že jsme udělali skandál. Profesionálnímu fotbalu jsme udělali skandál. Českému fotbalu.
10: Skončil ředitel bezpečnosti. Klub chce rozvázat spolupráci s pořadatelskou a bezpečnostní agenturou.
13: Vypíšeme výběrové řízení na novou agenturu a najdeme si nového partnera.
10: Do toho může dojít k dlouhodobému uzavření tribuny Sever, kde je kotel Slávie. Netýká se to jenom těch 4 utkání. On mluvil o tom, že to může být na půl sezóny, klidně na celou sezónu. Pachatelé napadených hráčů Sparty dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Tyhle ty kroky, o kterých teď mluvím, které chce činit sama Slávie v reakci na to, co se stalo při derby, ty jsou adekvátní?
12: Myslím, že ano, ale do značné míry jsou i bezprecedentní. To jsme tady asi ještě neměli, že by klub až v takové míře přijal odpovědnost za vlastní selhání. Mohlo to samozřejmě být i trošku pragmatické, protože nějaké přiznání viny nebo účinná lítost může být potom polehčující okolnost při rozhodování té disciplinární komise, ale mě to hlavně signalizuje podle toho, co jsme zatím slyšeli, že to opravdu vyvěrá z nějaké naprosté ztráty důvěry, z nějakého zklamání, že ten vztah, který tam byl dlouhodobě nastaven mezi klubem a tribunou Sever a který očividně přestal před nějakou dobou úplně fungovat, takže opravdu ta spolupráce tam přestala, že ta důvěra byla nějakým způsobem nalomena a teďka opravdu ta reakce je o to razantnější.
10: Do toho ještě z A týmu teda vypadli, abychom byli úplně kompletní, 2 hráči, kteří dostali v derby přímou červenou kartu. Týká se to hráčů Chorého a Douděry, kteří už si ve Slavii nezahrají. Pojďme zrekapitulovat to, co se stalo v té 7. nastavené minutě při derby pražských S. Desítky vteřin do mohutných oslav titulu před největším rivalem, ale prostě obrovský zkrat. Co se přihodilo?
14: Končí už 6. nastavená minuta, Slavia Sparta 3-2.
12: Slavia mohla vlastně během pár minut slavit mistrovský titul, hrála v oslabení, opravdu to pro ty hráče byl docela náročný potom výkon, aby to udrželi. Fanoušci postupně už se začali vlastně dostávat pod ten sektor, pod nějaké ty minimální zábrany, byli připraveni oslavovat titul přímo na hřišti, což je něco, co se děje běžně a podle všeho, co víme, klub o tom věděl, byl na to připraven, že po ukončení zápasu toto nastane. Nicméně k tomu vniknutí na hrací plochu došlo dříve.
14: Teď už Brousy bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí, neodpískali konec zápasu.
12: Bylo to zřejmě způsobeno i tím, že rozhodčí dvakrát zapískal, když chtěl vlastně popohnat domácího brankáře, aby odehrál míč. Ti fanoušci si to vyložili jako signalizaci konce utkání a vtrhli tedy na tu hrací plochu předčasně. tím, že ale to, co se tam dělo, nebyly jenom nějaké oslavy, byla tam větší část fanoušků, kteří jsme mohli vidět, že opravdu slavili, chtěli se třeba vyfotit s nějakým hráčem, ale pak tam byla část fanoušků, kteří tam šli vyloženě s úmyslem dopustit se nějakého násilí, byli tam napadeni někteří hráči Sparty a zároveň část fanoušků, nějaké asi nižší desítky, kteří vlastně směřovali s pyrotechnikou se světlicemi vstříc kotli Sparty, kam následně začali i tu pyrotechniku vhazovat.
14: A létají, pozor, světlice i do spartianské

0: kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
1: Naštěstí tam byla ta ochranná síť. Nějaká pyrotechnika potom letala i zpátky z toho spartanského kotla.
2: Ale tohle je neuvěřitelná záležitost.
3: Podle Sparty, jak jsem to četl v zápise rozhodčího sutkání, došlo, aby už jste to sama zmínila, k fyzické inzultaci minimálně 3 hráčů. Sparty kamery živě při tom utkání z detailu zabíraly zejména napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, taky mu ty diváci chrstli pivo do obličeje, řvali na něj. Proč je nikdo nezastavil? Nejsou od toho na místě při každém utkání pořadatelé, policisté?
1: Ve chvíli, kdy se ti fanoušci rozběhnou, tak už to jde zastavit poměrně těžko, obzvlášť když je jich větší množství. Tam to samozřejmě chtělo řešit dříve, ono teď se to zpětně hrozně lehko už nějak vykládá. Já se domnívám, že ten hlavní problém byl ten, že vedení Slávy a ty zodpovědné autority, včetně bezpečnostního manažera, možná hlavního pořadatele, jednoduše měli důvěru, že tak jako tomu bylo už třeba v minulosti, že se to nezvrhne, že opravdu ti fanoušci vběhnou na hřiště až po odpískání konce utkání, že se je tam podaří nějakým způsobem oddělit od těch hráčů, nebude tam docházet k výtržnostem, ale to se teda nakonec bohužel nestalo, takže tam ideálně už ve chvíli, kdy ti fanoušci scházeli dolů a zejména bylo vidět, že se zahalují, že mají ty kukly, tak tam už by mělo dojít třeba k nějakému přerušení utkání, nebo se to dalo řešit možná i bez přerušení, kdy i ti pořadatelé tam mohli nastoupit ve větším počtu, apelovat na ty fanoušky, aby se vrátili, mohlo na to nějakým způsobem reagovat hlasatel, takže byly tam možnosti, ale jak říkám, zpětně se to hodnotí strašně jednoduše, tam jednoduše asi byla ta důvěra ze strany klubu.
3: Mimochodem hlasatel upozorňoval fanoušky ještě předtím, než vběhli na trávník, ale vlastně i potom, že ještě není konec a prosil diváky, aby zůstali na svých místech. Mimochodem mluvila jste o té policii Slavia a potvrdila, že policii nepovolala k akci. Policie je na fotbalových utkáních vždy nápomoc na řešení těch situací, ale měla by být vyžádána, nebo její nápomoc by měla být vyžádána pořadatelem Fedenu, ale nakonec musela zasáhnout až sama od sebe. Do toho teď po 2 dnech jsem četl vyjádření Tribuny Sever, což je tedy ten hlavní fanouškovský spolek z kotle Slávie za brankou na Tribuně Sever. Podle Tribuny Sever nešlo to vběhnutí lidí na plochu zastavit.
4: Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběru je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.
3: A někteří fanoušci si tedy vyřizovali účty se Sparťany, kteří předtím házeli světlice na hřiště nebo i prý do fanoušků Slávie. Tohle je běžné, že se objevují lidé, kteří si pak chtějí vyřizovat něco s kotlem toho klubu protivníka a takhle to řeší v závěru, že přiběhnou k tomu kotli a začnou na ně házet světlice?
1: Tohle bych řekla, že úplně běžné není. To, že se vhazují světlice do sektoru s fanoušky druhého týmu, to se bohužel děje. Před, myslím, 3 roky 2023 směřovali nějaké dělbuchy zase ze sektoru spartanského, ale tady to vyřizování účtu probíhá spíše, někdy se mluví o tom třetím poločase, mimo ty samotné zápasy, kdy se domlouvají různé bitky, anebo můžou to být i krádeže vlaje, jak byla nějaká krádež chorea, takže v rámci třeba té chuligánské subkultury probíhá nějaké poměřování sil, je tam snaha získat co největší reputaci pro vlastní skupinu, mluví se o nějaké takzvané jako chuligánské cti, ale že by to bylo takhle v rámci toho zápasu, to bych řekla, že dneska už se prakticky neděje. V 90. letech to bylo trošku dynamičtější skrze různé jako náběhy na ty sektory s druhými fanoušky, ale tady takhle jako vyřizování účtů teďka nevzpomínám, že by byl takový jako případ.
3: Šéf slavistického představenstva Jaroslav Tvrdík v několika rozhovorech, které jsem od té doby slyšel, prohlásil, že kotel se radikalizoval, že vztah s lidmi z kotle už dlouhou dobu nefungoval. Jak se vůbec takovéhle věci řeší? Vy jste říkal, že kotel dal dopředu vědět o tom, že ti fanoušci chtějí slavit titul na hřišti, tak neměl se na to klub lépe připravit třeba?
1: Údajně tam byla informace, nebo slyšela jsem, že to spíše bylo tak, že Tribuna Sever to oznámila, že to tak bude. Jestli se na to měl lépe připravit, zase ono to vyvírá z toho, že tam dlouhodobě byla nějaká spolupráce. Nemůžu říct, že to tak bylo v tomto případě, ale typicky se uzavírají různé neformální dohody, kdy ten klub se domluví s fanoušky, že jim bude tolerovat nějaké typy chování. zranění, můžou někdy přivírat oči i nad tou pyrotechnikou, můžou na to mít vyčleněné i prostředky v rozpočtu, ale že ti fanoušci se vyvarují nějakých závažnějších projevů, které by pak mohly vést ještě k větším pokutám, k větším průšvihům. Takže to je něco, co se taky děje. Jak říkám, nemůžu říct, že to bylo v tomhle případě, nemám proto žádné důkazy. Ale obecně ten vztah mezi vedením klubu a zejména mezi Ultras je mimořádně křehký. Ty Ultras uskupení hodně kladou důraz na nějakou svobodu, autonomii, takže oni nechtějí být s tím klubem příliš nablízko. Zároveň je tam jako velmi snadné nějakou tu spolupráci zpřetrhat, pak tam můžou být velké problémy, spousta evropských klubů už s tím bojovala.
3: Uhum. Já když se vrátím do toho víkendového Edenu na závěr utkání, který teda nebyl úplně závěrem, tak ten dav, který byl na hřišti, se za pár chvil po tom, co teda insultoval některé z těch hráčů, do toho naházel ty světlice do toho rohu, ve kterém byli spartanští fanoušci, tak se potom rychle vracel zpátky na tribuny. Byly tam děti, byly tam rodiče s dětmi, byly tam maskovaní fanoušci v kuklách, byly tam polonazí fanoušci, v rukách měli světlice, všude byl dým a tak dále. Dlouho se čekalo, co dál, mezi tím Spartané opustili stadion v obavách o svoji bezpečnost. Odjeli. Sparta následně vydala prohlášení, podle kterého jde o dlouhodobě budovanou atmosféru nenávisti.
5: Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu.
3: Vnímáte to stejně, že to přerostlo rivalitu? To, co je mezi Spartou a Slávií.
1: Ono bohužel i taková úroveň nenávisti u podobných zápasů, u derby je poměrně častá. Je pravda, že tady už to dosahovalo možná nějaké větší intenzity tím, že už se tam zapojovali i funkcionáři. Bylo tam v tom březnovém derby, tam bylo vlastně to kopnutí Jana Kuchty, fyzioterapeutem právě Slávia Praha.
3: V tunelu potom.
1: Byly tam nějaké nešťastné jakoby občas výroky ze strany třeba zase oficiálních autorit, tak to potom může ještě více jako rozdmíchávat tu nenávist, která opravdu v těch posledních letech, nejenom na tribunách, ale i mezi těmi hráči, kdy tam s výjimkou tady toho zápasu, to přerušování zápasu žluté červené karty, už to bylo docela neúnosné, už se na to nedalo moc dívat, ale nechci říkat, že by to bylo něco, co by bylo úplně jako mimořádného, bohužel k těmto typům zápasů tu patří a myslím si, že většina lidí, co se na to dívá, ať už na stadionu nebo v televizi, tak tam opravdu chtějí ty vyhrocené emoce.
3: Na druhou stranu, co k tomu rozhodně nepatří, je to, co jsme viděli a zároveň to, co třeba zažil, kromě toho, co zažil na stadionu Jakub Surov, golman Sparty, tak on zažil i to, že mu lidé přímo vyhrožovali, nejen na hřišti, ale prý už i před zápasem, vyhrožovali smrtí jemu a jeho rodině, chce to řešit právní cestou. Do toho kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví, budou se zabývat i rozsáhlým a opakovaným používáním pyrotechniky. Jak je možné, že se tolik světlic dostane na stadion?
1: Pyrotechnika se na stadiony dostává různě, není to problém i tam propašovat, pak záleží v jakém množství. Při vstupních prohlídkách každý, kdo chodí na fotbal, na hokej, tak ví, že ty prohlídky jsou takové, jako podívají se vám, ohmatají kolem rukávů, nohavic, do tašky se vám podívají většinou jen tak jako na lehko, když tam budete mít třeba falešné dno, nebo tu pyrotechniku budete mít třeba někde na zádech, budete mít kabát, který si většinou nemusíte sundávat, v botech, intimní partie, dětské batůšky, potom osobní znalost, dohody neformální se členy pořadatelské služby, může se to tam pašovat s choreografií, někdy třeba Ultras nebo zástupci kotle mívají nějaké vlastní skladovací místnosti na stadionu, takže tam často ta pyrotechnika může být už dopředu, takže těch možností je opravdu jako hodně a nedá se nikdy říct, že by to bylo jenom selhání té pořadatelské služby, není to prostě možné odhalit, když je to tam ve větším množství, tak tam už pravděpodobně bude něco systémovějšího i skrze nějakou tu, řekněme, dohodu s pořadatelskou službou, že už tam bude dítě něco takového.
3: Takže byste přistoupila na ty názory, že šlo o dlouhodobě přehlížené, možná tolerované chování prostě, které vyústilo v to, co jsme viděli?
1: Dalo by se to tak říct, ale možná i s vědomím, ono s tou pyrotechnikou je to složité. Některé kluby šly cestou, i vím, sama jsem mluvila v minulosti s některými bezpečnostními manažery, že se radši neformálně třeba dohodnou s fanoušky, že budou do určité míry pyrotechniku tolerovat, aby právě ti fanoušci jim ale výměnou za to slíbí, že třeba nebudou používat nějaké nebezpečnější typy pyrotechniky, nebo je nebudou používat třeba v evropských pohárech, kde jsou větší pokuty, takže někdy tam byla i snaha právě s tím, že ty kluby nejsou úplně schopné s tím jako bojovat, je to takový boj s větrnými mlýny, tak alespoň nad tím mít nějakou kontrolu.
3: No, Jaroslav Tvrdík teď vyhlásil nulovou toleranci pyru.
6: Stadion Eden bude prostě oázou bezpečí.
3: Mluví o tom, že pyro si u nás už nikdo nerozsvítí a kuklu si nikdo nenavleče.
6: Nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
3: Jak toho chce docílit?
1: musel by to opravdu důsledně vymáhat skrze pořadatelskou službu, která by opravdu musela být dobře vycvičena, aby byla schopná jít tady do těch konfliktů, jít do zaplněného sektoru,

0: tom, jak třeba i ty tribuny jsou někdy strmé, udělat tam nějaký zákrok proti fanouškům, kteří jsou jako rozvášnění, může tam být i vliv alkoholu a zasahovat proti tomu, to je opravdu velmi nepříjemné. Ani policie nemá tyto zákroky úplně ráda. Často se třeba čeká, vytipuje se ten problémový fanoušek, vezme se až po poločase, po zápase, právě protože je to velmi nebezpečné pro ty zasahující. Členové pořadatelské služby nemají žádný speciální statut, žádnou ochranu, takže je to velmi rizikové. Samozřejmě může jít tímto směrem, může tam mít velké množství pořadatelů i těch, kteří budou fyzicky zdatnější, ale bylo by to opravdu poměrně jako komplikované.
1: A není jednodušší zapnout systém, který už má Slávia, a nejenom Slávia, třeba i Sparta nakoupený, který by dokázal rozpoznat tváře těch fanoušků a tomu, kdo provede nějakou nekalost, tak prostě zakázat vstup na stadion, tak jak se to děje třeba v jiných zemích?
0: To už by vyžadovalo, že budeme mít biometrické údaje všech osob, které na ty stadiony jdou. Třeba by tady byly nějaké karty fanouška, ale to jenom upozorňuje opatření, které se v zahraničí testovalo a vedlo to akorát k velkým protestům a pak se od toho třeba ustupovalo, takže by každý mohl se dostat na stadion pouze, kdyby měl tuto kartu, měl by tam nahrané biometrické údaje a pak by byla nějaká databáze, tím pádem vůči které by se mohly porovnávat obličeje těch výtržníků. U nás to zatím bylo směřováno tak, že by byla databáze osob, které mají uložené zákazy vstupu, ať už třeba soudně nebo v přestupkovém řízení nebo klubem. Právě tam by byly zaneseny ty biometrické údaje a ty by se právě potom mohly porovnávat s těmi osobami třeba při vstupu na stadion, jestli právě ty osoby, které tam nemají co dělat, tak tam nevstupují. To, co jste zmiňoval vy, je podstatně komplikovanější varianta, která dopadne na všechny fanoušky a která je vysoce nepopulární.
1: V tuhle chvíli bez tak není dostatečná opora v zákonech to dělat, ale na druhou stranu pan Tvrdík mluvil o téhle věci s majitelem Pavlem Tykačem, který mu řekl, ať to zapne a že do té doby, než soudy rozhodnou, tak bude platit případné pokuty. Nutno ale zmínit, že třeba oblékání kukel to taky by ti lidé neměli dělat. Když to uděláte na demonstraci, tak už na ní nepřijdete příště asi.
0: Přesně tak, je to dokonce v přestupkovém zákoně, může za to být uložena pokuta až myslím 50 000 korun, jestli se teď nepletu, nebo 10 000 korun, 50 000 korun je u pyrotechniky, takže je to zakázané, Slavia to má i v návštěvním řádu, takže to mají ošetřené i tam, ale zase je to něco stejně jako u té pyrotechniky, co se strašně těžko vynucuje. Vy to můžete začít vynucovat, ale za cenu naprosté ztráty spolupráce mezi tím kotlem a mezi tím klubem, což tady už stejně asi půjde trochu tímto směrem, ale jinak pokud vy chcete mít dobré vztahy s tím kotlem, mít tam aspoň nějakou kontrolu, tak potom se nad tím jako přivírají oči. Samozřejmě z pohledu veřejnosti lidé se ptají, proč by se mělo ustupovat Ultras, ale je to komplikované, ti fanoušci jsou taky pro ten klub důležitý a využívají se pak často jako marketingově, takže není to úplně jednoduché.
1: Zároveň pak by to fandění mohlo být i poměrně ploché, jako v těch zemích, které jako úplně eliminovaly všechny tyhle ty nekalé věci, které se na těch stadionech dějí. Já chápu, že to je jako velmi tenká hranice. Na druhou stranu, pokud se to toleruje, můžou se stát tyhle ty situace, kterých jsme byli svědkem právě na proběhnuvším derby. Na druhou stranu, neměl by tady lépe teda zafungovat nějaký prostředník mezi klubem a fanoušky, ti takzvaní SLOčka, kteří fungují v Česku, nebo fanarbeitři, kteří fungují v Německu?
0: Ta funkce těch takzvaných SLO je naprosto klíčová. A vlastně i nová dohoda nebo aktualizovaná dohoda mezi policií České republiky, FACERem a LFO, tak už tam i zvýrazňuje roli těchto osob, těch takzvaných jako styčných osob pro fanoušky. Problém je, že u nás ještě to pořád není úplně doceněné. Ne ve všech klubech to dělají osoby na plný úvazek, které by zároveň nemuseli řešit marketing nebo lístky nebo ještě něco jiného. Ale to je opravdu zásadní. Často to jsou osoby, které třeba i vzešly z kotle. Je tam vždycky jakoby velmi citlivé vybrat tu správnou osobu, která bude důvěryhodná pro klub, ale zároveň i pro ty fanoušky, ale potom opravdu může velmi pomoct v tom vyjednávání, ve slaďování těch požadavků, nastavování hranic tolerance, takže to je naprosto klíčové, to, co říkáte, tato funkce.
1: No tak co s tím tedy teď? Protože ta zpráva obletěla celý svět, fotbalový svět, o tom, co se stalo při pražském fotbalovém derby. Český fotbal si dlouhá léta budoval lepší renomé, stadiony se otevíraly lidem, likvidovaly se ty klece, mříže a ploty v sektorech hostí. Od finále MOL Cupu Sparta Slovácko si nepamatuju, že by těžko oděnci Sepsi třeba obsadili hřiště v takové velké míře, jako to tenkrát bylo. Jak velká rána to teď pro ten fotbal český je a tyhle ty časy třeba těžko oděnci Sepsi se vrátí?
0: Já si myslím, že to je rána hlavně pro Slávy, protože tady tyto incidenty se nestávají až tak často, je to víceméně jednou za pár let a myslím si, že to nemusí být nějaká zásadní rána pro český fotbal, pokud se to dobře uchopí a konečně se napraví ten dluh, který tady je.
1: Takže naopak, pardon, je to příležitost?
0: Je to určitě příležitost konečně dotáhnout některé věci, o kterých se mluví pořád, databáze rizikových fanoušků, o tom slýcháme třeba 20 let, určitě otázka zákona o soukromých bezpečnostních službách, anebo aspoň licencovaný stewarding, který by nemusel vyžadovat změnu legislativy, aby jsme konečně tady měli profesionální bezpečnostní agentury, které musí být samozřejmě i dobře zaplaceny, aby tady jsme měli stanovené nějaké požadavky na ty zaměstnance, což vlastně v tom zákoně už jsme měli návrh, tam všechno bylo, co vlastně znamená nějaká bezúhonnost, co znamená odborná způsobilost, aby tam byly větší standardy na to školení, nedělalo se to jenom brigádně, často je tam velká fluktuace osob, je tam velký tlak na cenu, takže těch problémů je tady hodně. Je to naprosto klíčový aktér celého toho zajišťování bezpečnosti. A ono to není jenom o tom zabránit nějakým protiprávním projevům, ale v první řadě je to o tom zajistit bezpečí všem těm tisícům a desetitisícům fanoušků, kteří jsou slušní a kteří v čím dál větších počtech na ty stadiony chodí.
1: A kteří o tomto víkendu spolu se Slaví prožili velmi černý den v historii svého klubu. Díky moc za to vyčerpávající, detailní a moc zajímavé povídání.
0: Děkuji moc za pozvání. Hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Vendula Divišová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se specializuje na násilí na stadionech. Ptal jsem se jí na pražské derby Sparty a Slávie, o kterém poslední dny mluví celá země a které začal s ohledem na zvyšování bezpečnosti na zápasech řešit i ministr sportu. Mám pro vás další pozvánku, tentokrát na Svět knihy, kde bude mít Český rozhlas jako obvykle svůj stánek a přivítáme tam skvělé hosty. Dorazí americký historik Timothy Snyder nebo alžírský spisovatel Boualem Sansal a budeme tam i my, Vinohradská 12, v pátek po obědě dorazíme s hostem naší speciální série Extrém, politologem Janem Charvátem. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Byli mladé, byli statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? Čtyři ženy, čtyři příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu podpořili poslanci. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. Fotbalisté Slávie po vítězství nad Jabloncem obhájili titul v nejvyšší soutěži a dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přehánkami, teploty do 16 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje i opozice, ta ale zároveň kritizuje vládní koalice kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Pokračuje šéfka poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová.
5: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
4: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nebrání. Britský premiér Keir Starmer ve středu slíbil, že bude pokračovat s plánem reform a varoval před chaosem, pokud by opustil premiérský post. Starmer se kromě toho včera také sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem. Toho část politiků považuje za možného premiérova konkurenta. Schůzka byla nicméně mimořádně krátká, trvala jen

0: Na necelých 20 minut. Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu nebo třeba o objednání na vyšetření. První zkušenosti shrnuje Ondřej Svoboda ze společnosti Doktor Digital.
1: Byly to hlavně ty konzultace nejvíce u dospělých, potom pediatrické konzultace a potom dále to bylo měření těch vitálních hodnot přímo v aplikaci. Na 387 lékařských zpráv jsme dělali analýzu a nebo druhý názor. To znamená, že ten člověk nás využil, protože má prostě lékařskou zprávu a chce ji vysvětlit.
0: Fotbalisté Slavie obhájili prvenství v Šancelize. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Sešívaní se ligovým triumfem zároveň zajistili účast v hlavní fázi elitní ligy mistrů. A domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasného favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
2: Ten rozdíl tam je markantní. Proti té první sestavě Francie, ty základní sestavě, jsme měli opravdu velký problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější a myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivýma hráčima je poměrně velký.
0: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
3: Nehoda na D1 u Lipníku a nebezpečí na silnici 7 před letištěm. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor na nehodu u Lipníku nad Bečvou. Před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 296 dodávka srazila zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. V Praze opatrně na výjezdu směr Naslaný a Chomutov. Na silnici 7 se pohybuje větší množství zvěře kolem vozovky.
4: Za odbočku na Horoměřice, jak je ten semafor u 50, a sjezdem na letiště před zúžením. Na krajnici a v příkopu je stádo divočáků s malejma, tak ať tam řidiči dají pozor a nohou splynou.
3: V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem, uzavřený je z obou stran kvůli údržbě, skončit mají do 5 ráno. A silnice 44 ze Šumperku do Jeseníku je uzavřená mezi Loučnou a Kouty nad Desnou. Až do ranních hodin tam budou opravovat železniční přejezd, objíždět se dá přes Hanušovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháňky, v Krušných horách je sněžení. Během dne budou přeháňky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
6: Czech Radio, news in English. Leaders of NATO's eastern flank countries will meet today in Romania for joint talks. The aim of the summit of the so-called Bucharest 9 is primarily to coordinate positions and interests ahead of the NATO summit in Ankara. The Czech Republic will be represented by President Petr Pavel. Agriculture Minister Martin Sebastian will ask European Commissioner for Agriculture Christoph Hansen to make use of all available aid instruments in response to the damage caused to Czech farmers by this year's frosts. The Fruit Growers Union said on Tuesday that April frosts destroyed half of this year's fruit harvest in Czech orchards. Damage is expected to amount to several hundred million crowns. Consumer prices in the Czech Republic are rising at their fastest pace in 6 months, according to official data published on Wednesday. In April, year-on-year inflation accelerated to 2.5% from 1.9% in March. The rise in prices was again driven mainly by fuel costs.
0: Weather.
6: Thursday is expected to be cloudy to overcast with rain or showers in places and an isolated chance of thunderstorms. Daytime highs will range from 12 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. The skull of Saint Zdislava, a priceless 800-year-old relic, was stolen this week from a glass case in the Basilica of Saint Lawrence and Saint Zdislava, north of Prague. The theft has stunned clergy and worshippers alike, rising fears over the fate of an important religious and historical treasure. Daniela Lazarová has more.
7: Saint Zdislava, who lived between 1220 and 1252, was a Bohemian noblewoman known for founding monasteries and hospitals and caring for the sick and poor. She was beatified in 1907 and canonized in 1995 by Pope John Paul II. She is venerated as a patron saint of families, the poor and the sick. The Basilica of St. Lawrence and St. Zdislava in Jablone was built above her tomb between 1699 and 1729, her skull placed in a gilded reliquary in 1908, and separated from the rest of her remains for veneration, has been honored there for more than a century and remains a powerful symbol of the region's spiritual heritage. This precious relic was stolen from its glass case shortly before the evening mass on Tuesday, when an unknown culprit smashed the glass case containing the skull, seized it, and fled. The alarm had been switched off in view of the upcoming mass. The priest, who was in the sacristy preparing for the mass, says he heard two loud bangs and saw someone running away. Before he had time to recover from the shock, the thief was gone. Regional police spokeswoman Dagmar Sokhorova said the suspect was captured on poor quality security footage, carrying the relic in his hand. He was believed to be wearing black or otherwise dark clothing with white or light-colored shoes. Detectives have appealed to the public for any information that could help identify the man or locate the stolen relic. Prague Archbishop Stanislav Přibyl, who said he was devastated by the news, had a powerful message for the thief.
8: Theft in a sacred place, and especially the theft of the remains of saints, is a truly serious matter. It is an attack on what is sacred. We believe that those whose remains we venerate live on and are active, and we pray to them. So it could happen that some curse or misfortune may befall that thief. That is not a threat. It is reality. Such things do happen. I call on whoever took the skull to return it.
7: Czech officials are baffled by the possible motive behind this theft, stressing that the relic's value is above all historical and, for believers, deeply spiritual. Pilgrims have long travelled to Jablone to honour St. Zdislava, especially on her feast day of May the 30th. On Wednesday, Josef Nuzík, head of the Czech Bishops' Conference, also appealed to the thief to return the skull. He said the person responsible still had a chance to correct the act and show respect for the dead and for the nation's shared cultural values.
6: Daniela Lazarová with that report. My name is Romana Grécerová. Thank you for listening.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý den, vítejte u pravidelné půl hodiny reflexe událostí kolem nás. Jsem ráda, že jste si k poslechu zvolili rozhovor na aktuální témata, která hýbou společností, a v posledních dnech jsou to témata česko-německá. I proto je mým dnešním hostem Zuzana Listová, germanistka a spoluautorka knihy rozhovorů o životě mezi Českem a Německem. Já vás vítám, dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se zeptám zejména na to, jaké dopady už má na česko-německé vztahy vyhrocená česká politická debata v souvislosti s nadcházejícím sněmem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Zda je tento nápad uskutečnit ho poprvé na území České republiky dobrý, správný, vhodný, a jaké jsou ve skutečnosti tedy česko-německé vztahy a nakolik obě země zpracovaly minulost. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
9: Debata českých politiků kolem nadcházejícího sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má konat koncem příštího týdne v Brně, poprvé na území České republiky, nabírá na intenzitě. Zítra má český parlament jednat o vládním návrhu usnesení, ve kterém by dolní komora nesouhlasila s pořádáním této akce v Česku. Navíc by podle vládního návrhu měla vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Jenom připomenu, že sněm má proběhnout jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů rozvíjí odkaz brněnského roku smíření 2015. To konání organizátoři považují za přirozené vyústění jejich dosavadní práce na prohlubování česko-německých vztahů. Tak paní Liscová, co si myslíte o této české debatě?
11: Myslím si, že tato debata je vedená mimořádně nešťastným způsobem v současné době a je to dané několika věcmi. Pochopitelně naprostá většina české veřejnosti se průběžně nezajímá o vývoj česko-německých vztahů nebo ne do hloubky a ne o vztahy se sudeckými Němci, tak jak se vyvinuly v poslední době. A je velmi pravděpodobné, že naposledy o nich slyšeli ve chvíli, kdy ještě panovaly velké spory mezi Českou republikou a právě sudetoněmeckým sdružením. Takže chápu, že jsou lidé, kteří vlastně toto téma objevili v tuto chvíli, ale zároveň chci říct, že je to téma velmi uměle vykonstruované. Mělo by být úkolem politiků vysvětlovat, jaký je současný stav tedy vztahu sudetoněmeckého Landsmannschaftu k Česku, že tato organizace již před 10 lety vyškrtla ze svých stanov majetkové nároky, že se zasazuje o smíření a že se zasazuje o spolupráci v rámci toho evropského prostoru. A bohužel toto ze strany české vlády nepřichází, toto důležité vysvětlení, a naopak se česká vláda staví proti konání této akce.
9: Premiér Andrej Babiš nepovažuje ten chystaný sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu za šťastný. Za vládu se akce nikdo nezúčastní. Zástupci opozice tvrdí, že koalice hledá vnějšího nepřítele. Ten sněm považují za součást procesu usmíření. Opozice se ale už nechala slyšet, že toho zítřejšího jednání v parlamentu se nezúčastní. Cituji slova lídra ODS Kupky. Na této ostudě se opozice podílet nebude. Tak co tomu říkáte, že vlastně budou zítra v parlamentu při projednávání tohoto návrhu vládního usnesení chybět?
11: Považuji toto rozhodnutí opozice za mimořádně nešťastné, protože pokud už zde máme vyhrocenou debatu, tak je potřeba, aby do ní vstupovali politici, kteří vidí právě to, že tato akce má být aktem smíření. Mají zde zaznít silné hlasy na podporu dialogu občanské společnosti mezi námi a Německem. A tímto způsobem opozice vyklízí pole a nechává prostor pouze těm, kteří, a bohužel musím konstatovat, jako velmi jednostranně a zčásti velmi nenávistným způsobem proti této akci, která je akcí občanské společnosti, akcí kulturní, akcí smíření, vystupují.
9: Navzdory vyhrocené české debatě svou účast na nadcházejícím sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně potvrdil bavorský ministerský předseda Markus Söder a do Brna by měl přijet také spolkový ministr vnitra Dobrindt. Paní Liscová, mimochodem Markus Söder z Moravské metropole pak zamíří do Prahy na setkání s českým prezidentem Pavlem, který ho pozval na Pražský hrad. Jenom připomenu, že bavorský premiér jako postava je tradičně patronem sudeckých Němců, kteří jsou považováni za jeden ze 4 kmenů Bavorska. Pro bavorskou CSU, Křesťansko-sociální unii, je to také významná voličská základna. Tak jaký to bude mít tedy dopad na česko-německé vztahy?
11: Obecně bych řekla, že jakýkoliv vztah, a nejenom vztah mezi národy, ale i vztah mezi lidmi, je založený na vzájemné důvěře. A my už jsme jako Česká republika před téměř 30 lety stvrdili podpisem takzvané česko-německé deklarace společně s německou vládou. Jenom bych možná připomněla, že pod tento dokument připojil

0: Protože zároveň čeští politici, čeští vládní politici zdůrazňují, že tento jejich současný postoj nebude mít vliv na česko-německé vztahy. Já bych si zároveň dovolila tvrdit, že němečtí partneři velmi dobře vědí, že tento postoj české vlády není směřovaný vůči Německu, on je směřovaný vůči vlastním voličům těchto politických stran. Zkrátka vládní strany se tímto snaží získat politické body a možná třeba se nevěnovat jiným tématům. Takže toto německá strana ví. A na druhou stranu domnívám se, že prostě k porušení důvěry na té mezilidské úrovni, třeba na vztazích mezi naším premiérem a bavorským premiérem a podobně, se toto podepsat může, protože Andrej Babiš ještě začátkem roku říkal, že tato akce je akcí občanské společnosti, že vláda ji nějak řešit nebude a nyní tady zastává úplně jiný postoj.
1: Podléhá premiér Babiš tlaku SPD, která vlastně stojí za touto kritikou, mírně řečeno?
0: Myslím si, že pan premiér Babiš v této situaci vlastně SPD nebrání v její kampani, což úplně stačí pro to, aby ta atmosféra ve společnosti byla taková, jaká je, a přiznám se, že mě zaráží vlastně ta agresivita, se kterou velmi malá, ale velmi hlučná skupina vede vlastně tu současnou diskuzi. Připomíná mi to velmi vyhrocené časy těch česko-německých debat v 90. letech, které vy pamatujete ještě mnohem lépe než já.
1: Pamatuji i velmi ostré sněmy na území Spolkové republiky Německo. Ještě byl mluvčí sudet německého Landsmannschaftu Franz Neubauer, jinak pokud si správně pamatuji, rodák z Velké Hleďsebe ze západních Čech a letitý bavorský premiér, výrazná postava CSU, Edmund Stoiber. Ty vztahy opravdu prošly velkým vývojem. Mimochodem Bernd Posselt je ročník 1956, ten současný šéf. Paní Liscová, já jsem zmínila ještě, vracím se zpět k té politické rovině. Český ministr zahraničí pan Macinka v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung prohlásil, že si němečtí politici akci neužijí, míněno teda pánové Zedr a Dobrindt. Jak tomu rozumíte?
0: Nemyslím si, že je to šťastný výrok. Tímhle způsobem šéf české diplomacie našim vzájemným vztahům nějak neprospěje.
1: Německo už se slovy ministerstva, svého ministerstva zahraničí nechalo slyšet, že se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty. Paní Liscová, pokud parlament odhlasuje tedy to usnesení, ve kterém nebude souhlasit s konáním této akce v rámci festivalu Meeting Brno koncem příštího týdne, tak měl by se teda s ním uskutečnit?
0: Já bych se možná jenom vrátila ještě k tomu postoji německého ministerstva zahraničí. Tento postoj je zcela přirozený, protože zde není žádná spojitost mezi konáním této akce a oficiálním postojem spolkové vlády. To jsou zkrátka dvě úplně nesouměřitelné úrovně nějaké jako česko-německé otázky vztahu. Sudeční Němci nějak nejsou propojeni vlastně s oficiální německou diplomací. A jestli se ptáte tedy, jestli by se ta akce měla konat, tak česká vláda nemá žádný prostředek, jak akci tohoto typu zakázat. Žijeme v demokratické společnosti a doufám, že tato akce proběhne v klidu, že ji všichni pochopí jako příležitost k vedení dialogu možná o velmi tragických kapitolách naší minulosti, o kapitolách, které jsou dodnes velmi kontroverzní, ale k dialogu konstruktivnímu.
1: Znamená to tedy jinými slovy také, že jsme obě země ještě nespracovali tedy plně naši minulost?
0: Pokud se podíváme i třeba do okolních zemí, tak je patrné, že minulost je něco, co se nedá uzavřít. Je to kapitola, která se zpracovává vždy znova, vždy také nově, v každé nově příchozí generaci. Je to samozřejmě úplně jiná otázka pro generaci, která zažila třeba ty válečné hrůzy nebo naopak dění tedy spojené s odsunem po druhé světové válce. A otázka, když ji řeší potom ti potomci, v dnešní době teda už většinou vnuci těch dalších lidí, kteří zažili tyto děje. Takže to není proces, který by měl konec. Je to otázka, o které se musí vést dialog v obou společnostech a myslím si, že je velmi dobré tento dialog vést bez právě jakoby těch nenávistných emocí a

0: pokusit se ji teda založit na historických faktech.
1: Doporučuje germanistka a vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
2: Jak to vidí?
1: Ve studiu se mnou nadále nejenom germanistka, ale také spoluautorka knihy rozhovorů s Čechy, zejména jsou to Češky, které po revoluci v roce 1989 odjeli do Německa, ať už za studiem, prací nebo za láskou. Dvojité agentky, tak zní titul této novinky, kterou jste, paní Liscová, napsala společně se Zuzanou Jürgens, což je někdejší ředitelka Českého centra v Mnichově, také v Düsseldorfu, překladatelka. A vy jste zpovídala dali 19 Češek a Čechů. Ty příběhy se pochopitelně liší podle toho, co dělají, za jakých okolností odjeli do Německa. Mají ale i hodně společného. Tak jak se vypořádávají se svou dvojí identitou, dvěma jazyky, dvěma domovy, jak se projevuje to rozdvojení nebo rozkročení mezi dvěma zeměmi?
0: Vlastně naší motivací pro to, proč se pustit do tohoto projektu, který vymyslela Zuzana Jürgens, to musím zdůraznit, bylo to nahlédnout tu německou realitu z trošku jiného pohledu, než je běžné. Ženy jsme si vybrali, nebo zejména ženy proto, protože za prvé tedy ženský hlas, myslím, že stále ve veřejném prostoru zaznívá méně. Zase další okolnost byla ta, že procentuálně mnohem více Češek se vdává do Německa, než se tedy Čechů jako vydává do této země za svojí partnerkou, takže i toto byl důvod. A pak jsme si vybrali tady zástupkyně z nejrůznějších regionů, profesí a generací. Takže byla snaha jako pokrýt ten celek a samozřejmě se s tou současnou realitou, ale i třeba s dlouholetým životem v Německu vyrovnávají velmi různě. Hodně záleží na tom, v jaké životní fázi do té země přišly. My tam máme dva příběhy třeba ještě žen, které tam se vydaly za komunistického režimu, Daňu Horákovou, kterou mohou posluchači znát, a také rozhovor s Libuší Černou, českou novinářkou, která se koncem 70. let do západního Německa provdala. Takže ty příběhy jsou jako hodně odlišné, i co se týče toho času, místa a povolání, ale je velmi zajímavé, že ty naše respondentky si stále uchovávají ty dvě identity, žijou na pomezí těch dvou světů a dovedou docela dobře komentovat vlastně to, v čem se naše společnosti stále ještě liší.
1: Jedna respondentka vám například řekla, že je v Česku za Němku, v Německu za Češku, další kvituje, že má dva domovy, další, že když mluví česky, tak se více směje. Pro jiného respondenta, to byl Jaroslav Rudiš, je němčina důležitá pro pochopení souvislosti i sebe samého. Tak co vy jste si, paní Liscová, z těch rozhovorů třeba odnesla? I vy se svým způsobem pohybujete vlastně mezi Německem a Českou republikou, byť připojíme i Rakousko, kterému se profesně věnujete.
0: Tak pro mě to byla příležitost prozkoumat Německo zase tedy z jiného úhlu. Za některými těmi rozhovory jsem si i speciálně udělala výlet, například takový rodinný výlet do Hamburku, což bylo velmi zajímavé. Konkrétně v Hamburku jsem třeba hovořila s političkou strany Zelených Lenkou Brodbeck, která, to je dost zajímavé, že vlastně jako Češka se uplatnila na německé politické scéně, dokonce kandidovala loni ve volbách do Bundestagu a popisuje tam třeba svoji dost dramatickou zkušenost s předvolební kampaní, kde se stala obětí útoku ze strany veřejnosti. Na druhou stranu jsem třeba dělala rozhovor v Žitavě s paní Kateřinou, která tam několik let pracovala v místní masně a velmi zajímavě popisuje, jakým způsobem vypadá vlastně současný život v tom příhraničním východoněmeckém regionu, který čelí velkému demografickému propadu, kde rapidně stárne populace a naopak, kde velmi posiluje pravicově populistická alternativa pro Německo. Takže ty příběhy jsou velmi různé, hodně se liší. A možná bych třeba ještě zmínila, že tam máme rozhovor s kapitánkou naší házenkářské reprezentace Malou, která tedy je jako velmi také zajímavá osobnost.
1: Nakolik jsou Češi v Německu úspěšní?
0: tak je velmi zajímavé, že Češi obecně, a to zaznělo i v jednom z těch rozhovorů, vlastně nemají úplně tendenci se v zahraničí, konkrétně v Německu, nějakým způsobem jako příliš družit nebo tvořit komunity, ale spíše se snaží jakoby splynout s tou většinovou společností. Naprostá většina z těch respondentek, se kterými jsme mluvili, jako už umí dneska velmi dobře německy a jsou tedy skvěle integrované do té společnosti. Takže ty příběhy jsou o ženách, které vlastně si zvládly vybudovat v té cizí zemi kariéru, které tam dokázaly některé z nich vystudovat, některé tam přišly tady v pozdějším věku jako z důvodu rodinných a dovedly vlastně tam zapustit kořeny a stát se jako zajímavými osobnostmi.
1: V čem jsou si podle vás, paní Lichtová, obě společnosti, německá a česká, blízké a naopak?
0: V těch rozhovorech často zaznívalo to, že my máme paradoxně nějaký odtažitý vztah k němčině, nebo hodně velká část české společnosti, přestože se řada lidí německy na základních školách učí, tak ten jazyk vlastně příliš nepoužívají později a naše respondentky, zejména ty, které se teda zabývají tím jazykem samotným, zdůrazňovaly, že vlastně zdaleka není tak těžké se němčinu naučit, jak se traduje, protože ty dva jazyky jsou si velmi kulturně blízké. A nás vlastně s Německem, ale samozřejmě i s Rakouskem, pojí ty společné dějiny, společné kulturní dědictví a jak jste zmiňovala Jaroslava Rodiše, pokud se vlastně naučíme ten jazyk, tak nám to otvírá velké možnosti vlastně porozumění v tom středoevropském prostoru.
1: Říká Zuzana Lichtová, germanistka a spoluautorka knihy rozhovoru o životě mezi Českem a Německem. Já vám děkuji za váš čas, za vaše komentáře a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Moc děkuji, přeji hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém derby do konce roku poslaneckým návrhem. Ve filipínském senátu, kde se skrývá hledaný senátor Ronald de la Rosa, ve středu odpoledne zazněla střelba. Do budovy podle agentury AFP předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Podle zdrojů agentury Reuters zatím nejsou známé žádné oběti. Současný senátor a bývalý šéf národní policie de la Rosa se do budovy senátu uchýlil v pondělí. Právě začátkem týdne totiž Mezinárodní trestní soud zveřejnil zatykač, který na něj sice vydal už loni v listopadu, dlouho ale zůstává tajný. Pražský vrchní soud poslal bývalou ředitelku pozemkového úřadu Evu Benešovou na 5 let do vězení kvůli restitucím Bečvářova statku. Zároveň zakázal na 5 let působit ve vedoucích funkcích ve státní správě. Soud rozhodoval už jen o trestu. Vinu za zneužití pravomoci jí pravomocně potvrdil už dříve. Spolu s dalšími úředníky neoprávněně vydala pozemky a způsobila škodu nejméně 1 miliardu 400 milionů korun. Benešová se chce bránit dovoláním. A Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy jako například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo také komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října. Fotbalisté Česká Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šanceligy Jablonec 5-1 a znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve středečním utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a vzdálila se mu účast v předkole evropských pohárů. A fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí ligoví mistři ovládli po desáté také italský pohár. Ve finále porazili Lazio Řím 2-0.
4: Nebezpečí na D1 za Ostravou a omezení na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D1 velmi opatrně za Ostravou ve směru do Brna. Za nájezdem od Bílovce a Klimkovic na kilometru 342 se pohybuje chodec na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna nepřehlédněte také odstavený kamion za odbočkou na Nový Čín. Na kilometru 328 blokuje odstavný pruh. A dále pak za Vyškovem směr Brno na kilometru 224 stojí porouchané vozidlo odtahové služby. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se teď pracuje za nájezdem od Mirošovic. Na kilometru 22,5 je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. Kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry a práce tam potrvají až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, hlavně na horách přehánky. Během dne budou přibývat a ojediněle se k tomu objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Na ministerstvu obrany nečekaně končí špičkový diplomat a odborník Jiří Šedivý. Muž, který vyjednával s NATO ohledně obranného rozpočtu a dlouhodobě upozorňoval na to, že nesplníme závazek vůči spojencům. Co jeho náhlý odchod vypovídá o stavu rezortu a kdyby zítra překročila naše hranice nepřátelská vojska, jsme v dobrých rukách? Hostem Osobnosti Plus je předchůdce Jiřího Šedivého ve funkci vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie, nyní bezpečnostní analytik CEVRO univerzity Jan Jireš. Vítejte, pane Jireši, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: I pro vás je, pane Jireši, ten náhlý odchod pana Šedivého z ministerstva obrany z takové jako docela hodně důležité pozice překvapením?
6: Ano, je to pro mě překvapení. Jiří Šedivý tam byl 10 měsíců, nebo bude tam 10 měsíců. Je to, jak jste sama řekla, špičkový odborník na bezpečnostní a obranou politiku. Vlastně v České republice neexistuje člověk, který by měl lepší background. Jiří Šedivý byl náměstek generálního tajemníka NATO a byl ředitel Evropské obranné agentury. Nikdo takový jiný v České republice není.
5: Vy máte nějaké vnitřní informace, jestli jo, tak mi stejně nepovíte, ale zkusit to musím, a tom, proč k tomuhle vlastně došlo?
6: Ne, skutečně nemám informace o tom, co se stalo a asi nikdo z nás a netušíme, jaké konkrétní věci se seběhly, které vyústily tady v toto tak, z mého pohledu nešťastné řešení.
5: Tak já snad jenom připomenu, že podle týdeníku Respekt to nabralo všechno docela rychle. Spát poté, co se vrátil pan Šedivý z jednání s šéfem NATO, přinesl čerstvá a perfektní čísla, myslím, která seděla o tom, jak se vyvíjí náš závazek směrem k NATO. Ta čísla byla dost tristní, 1,78% na HDP. A poté k tomu uspořádal meziresortní poradu. A v ten okamžik, a připomínám, že to čerpám jenom z toho Respektu, v tom okamžiku měl Andrej Babiš zatlačit na pana ministra Zunu, že ten, kdo tohle dělá, takže tam nemá co dělat. Je to možný? Co takový scénář vlastně by vypovídal?
6: Já fakt nevím, opravdu nevím, co se tam seběhlo a jaký všechny okolnosti tomu předcházely. Opravdu nevím. Nicméně na základě těch informací z Respektu komentář, který se nabízí, je don't kill the messenger, to znamená Aliance vygenerovala nějaká čísla hodnotící, tedy jaký objem prostředků Česká republika investuje do obrany. A pokud by tato čísla z Aliance nepřivezl pan vrchní ředitel Šedivý, tak by je přivezlo několik desítek jiných lidí, včetně našeho velvyslance při NATO a celého jeho aparátu. Takže ta čísla, která vygenerovalo NATO a které se tedy objevily i ve veřejném prostoru, a koneckonců premiér o nich sám hovořil. On sám to číslo 1,78% na rok 2026 zmínil, tak to jsou zároveň jako čísla, která jako nehledeme zatím nějakou velkou vědu. Ta alianční definice obranných výdajů je vlastně strašně jednoduchá. A pokud třeba neustále ve veřejném prostoru v posledních dnech a týdnech se objevuje pojem vyjednávat s NATO o obranných výdajích, tak vlastně z mého pohledu jako člověka, který léta strávil Severoatlantické alianci a zabýval se právě problematikou obranných výdajů a investic do obrany, je to vlastně jako trošku nesmyslné, protože tam jako nejde o žádné vyjednávání s aliancí. Prostě ta pravidla jsou jasná, ta definice je jednoduchá a ten stát buď ty závazky splní nebo nesplní.
5: Já jenom, jestli by se tenhle scénář, který jsem popsala, ukázal jako pravdivý, tak to by svědčilo o tom, že nás nepálí tolik jakýkoliv problém, ale pálí nás, když o tom problému někdo mluví. Což by mohla být taky cesta do pekel.
6: Mohlo by to tak být, ale já skutečně nevím, k čemu tam došlo. A zároveň samozřejmě, ale o tom se hovoří několik měsíců. Od začátku letošního roku, respektive od ledna, kdy vláda rozhodla o tom škrtu v obranném rozpočtu. A vlastně od té doby to téma je velice intenzivně žije ve veřejném prostoru v médiích. Mluví o tom Američané, mluví o tom naši spojenci v Severoatlantické alianci, takže určitě pan vrchní ředitel Šedivý nebyl jediný ani první, kdo tato čísla přinesl, nebo kdo je měl k dispozici, nebo kdo o tom problému hovořil. A to si myslím, že on ani ve veřejném prostoru o tom nehovořil. On byl velice zdrženlivý.
5: Víte, jak jste říkal, prostě jsou tady nějaká úplně jasná kritéria zvedení Severoatlantické aliance a není o čem diskutovat, není o čem jednat, protože buď ta kritéria splníš, nebo nesplníš. Tak.
6: Ano.
5: Teď si uvědomuji, že tu cestu do Ankary na summit Severoatlantické aliance do značné míry vládní představitelé brali jako prostor pro vysvětlování. Proč my tak málo? Tak to jsou úplně, řekla bych, vedle?
6: Takhle, samozřejmě určitý prostor pro vysvětlování a jednání v rámci aliance ohledně obranných výdajů a obranných investic určitě existuje. V tom smyslu, že ten závazek, to znamená dostat se na 3,5% HDP v těch skutečných jádrových obranných výdajích do roku 2035, vlastně může ten každý stát realizovat jaksi různým tempem a různou cestou. To znamená, například je na každém státu, aby si určil, jakým tempem se k tomu cíli bude ubírat. A tohle jsou samozřejmě věci, které snad to lze diskutovat.
5: No jasně, ale tohle je, abych tak řekla, my máme problém se splněním původního požadavku, který byl stanoven v roce, tuším, 2000.
6: To úplně poprvé bylo na té, řekněme, neformální úrovni v roce 2006 a potom ten pevný psaný tak závazek byl z roku 2014.
5: Takže teď jako všichni, nebo většina států členských NATO řeší už, jak se dostanou k těm 3,5.
6: Je to tak?
5: Zatímco my řešíme, jestli se dostaneme k těm 2.
6: Ano, ano. Jako myslím, že ty 2% jsou, jak se říká, non-negotiable. Jo? Samozřejmě já jsem hovořil o tom, že pokud se bude jednat o ten další nárůst nad rámec těch 2%, tak říkám, tam je třeba k diskuzi v rámci aliance o tom tempu. Zároveň ale samozřejmě ten růst těch obranných výdajů by měl být nějak jako věrohodný a předvídatelný i z hlediska třeba absorpční schopnosti toho domácího obraného systému. To znamená, tím jenom chci říct to, že ano, na jednu stranu státy mají, jsou suverénní státy a mají možnost si sami říct, jako jakým tempem se k těm cílům chtějí dostávat. Ale zároveň by bylo jako velmi nevěrohodné, pokud Česká republika by do roku 2034 dávala třeba ty 2% HDP a potom tvrdila, že z roku na rok se dostane na 3,5%.
5: Jasně.
6: To by asi úplně přesvědčivé nebylo.
5: Tak měli bychom si říct, že bude skvělé, když se nám podaří splnit ten závazek z roku 2006, ta 2%. Že?
6: Přesně tak. Já vnímám, že v posledních dnech jak pan ministr Zuna, tak někteří další vládní představitelé vlastně veřejně potvrdili, že hledají dodatečných 20 miliard korun v rozpočtu na rok 2026, které by mohly být přidány do rámce obranných výdajů, a vnímám to velmi pozitivně a doufám, že se jim to podaří a držím jim palce.
5: Když, a buďme střízliví, ale když se teď střízlivě podíváme na vedení rezortu, na vedení celé vlády, protože odtamtud jdou ty rámce směrem dolů, tak máte pocit, že ministerstvo obrany je nastavené k tomu, aby se jako potýkalo s tou složitou situací, ve které jsme?
6: Někteří představitelé vlády v posledních měsících vlastně říkali i veřejně, že obrana není jejich priorita. To je pravda. Na druhou stranu v programovém prohlášení vlády v kapitole obrana je řada ambiciozních prohlášení a slibů. Například se tam píše, že prioritou bude pořizování systému protivzdušné obrany. A pro zemi, která nemá námořnictvo a která nemá jaderné síly, tak protivzdušná obrana je zhruba to nejdražší, co existuje a co si lze v té oblasti obrany pořídit. To znamená, aby vláda dokázala například naplňovat svoje programové prohlášení v oblasti zajištění protivzdušné obrany, tak prostě bude muset investovat v následujících letech stovky miliard korun.
5: Tak, ale já jsem teď, když jsem takhle to z vás zdolovala, tak jsem jenom chtěla slyšet, když vezmete dohromady prostě všechny indicie, které z toho rezortu jdou o tom, jak ministr musí poslouchat pana Okamuru, o něčem nesmí mluvit, zároveň musí poslouchat pana Babiše, když pan Šedivý prostě musel opustit nebo opustí ke konci tohoto měsíce ministerstvo obrany. K tomu to, jak plníme závazky, k tomu další a další a další věci. Tak máte pocit, že jsme jako česká společnost prostě v dobrých rukách, pokud jde o obranu této země?
6: Chci říct asi tři věci k tomu. Za prvé úplně tedy otevřeně, a je to skutečně můj jaksi hluboký názor, že v kontextu stávající české vlády a v kontextu situace, ve které se nacházíme, tak ministr Zuna jako osoba je ta nejlepší volba pro ministra obrany. Říkám v kontextu, v jakém se nacházíme. Je to opravdu odborník, zná ten systém důkladně a zevnitř, má západní vojenské školy, znám ho dlouho, vím, co si myslí, a opakuji, že v té dané situaci si myslím, že personálně je to ta nejlepší volba jako ministr obrany.
5: Přestože se zdá, že tedy ustupuje šéfu.
6: Tak asi je v takovém postavení, kde nemá jinou možnost, a je to samozřejmě jaksi původem nepolitik. Je sice vicepremiér, ale je prostě svým založením i svým backgroundem nepolitik. Je to voják, je to odborník na obranu. Takže už to nějakým způsobem asi vymezuje jeho hrací pole. Ale ještě jsem chtěl doplnit další dvě věci. Ta další věc je ta, že řada problémů, na které narážíme, tak vlastně jsou nějaký dlouhodobý systémový věci, jo, se kterýma neudělali nic ani předchozí vlády, přičemž ta předchozí vláda, které já jsem sloužil, tak v řadě věcí významně pokročila kupředu a řadu věcí začala řešit nebo vyřešila. Ale ten komplex těch problémů, který se desetiletí neřešili, je tak obrovský, že opravdu to nejde udělat z roku na rok, nejde to udělat ani během 4 let. A vlastně s podobnými problémy, se kterými zápasily předchozí vlády, tak dneska zápasí i stávající vláda a pan ministr Zuna. Úplně konkrétně mám třeba na mysli velice zdlouhavé a zkostnatělé rozhodovací procesy, například právě v oblasti vyzbrojování. My potřebujeme kromě jiného radikálně reformovat ten celý akviziční systém ministerstva obrany i na základě zkušeností z války na Ukrajině, kdy prostě vidíme, že dneska a v budoucnosti ty věci bude potřeba dělat radikálně rychleji než kdykoliv v minulosti. A to jsou prostě nějaký objektivní systémový problémy, na který by narazila každá vláda a každý ministr obrany. A to přímo souvisí s tou efektivitou obranných výdajů a schopností, jak si splnit ty alianční cíle. A já doufám, že třeba právě v této oblasti, jako je revize nebo reforma akvizičního procesu ministerstva obrany, tak právě pan ministr Zuna má velkou šanci uspět.
5: No, já jsem jenom pro zajímavost se snažila dohledat, jak daleko je ta revize akvizičních systémů.
6: Ano.
5: A zjistila jsem, že nikde. Respektive nikde se o tom nepíše.
6: Tak dobře, já doufám, že...
5: Ne, to je jenom pro zajímavost.
6: To asi není na mě, já jenom doufám, že to proběhne.
5: No. Ne, víte, já v podstatě mířím svými dotazy jenom k tomu, že sám o sobě fakt, že v dnešním světě a ve stavu západního světa, Ameriky a všeho, co se děje, nemít obranu jako prioritu je prostě nerozum.
6: Já s tím vřele souhlasím a chtěl jsem právě doplnit ještě tu třetí poznámku. A to je jaksi velice sebezpytná otázka týkající se stavu a požadavků české společnosti. Chce to česká společnost? Chce česká společnost, aby vláda výrazně investovala do obrany?
5: Ale jestli mohu,
6: ano.
5: Pak bychom se mohli ptát, jestli chce česká společnost platit daně.
6: Já si sama souhlasím. Samozřejmě je to kombinace obou věcí. Za prvé je to nějaký vliv veřejného mínění, vnímání hrozeb, to jestli česká společnost vnímá hrozby podobně jako Poláci nebo Baltové nebo Skandinávci. Odpověď je, že nikoli nevnímá. Česká společnost vnímá pravděpodobně bezpečnost a bezpečnostní hrozby podobně jako třeba Rakušané nebo část Němců. Což je asi jako nerozum i z ohledu na nějakou naši historickou zkušenost a s ohledem na naše geografické položení, ano, jistě, ale prostě nějakou roli pro to politické rozhodování to hraje. Prostě politické reprezentace, a teď se to týká jakýchkoliv vlád a jakýchkoliv politických stran, prostě do velké míry nevyhnutelně odpovídají na nějakou společenskou poptávku a úplně prostě nemůžou dělat něco, co jako je v úplném rozporu s nějakým společenským očekáváním.
5: No,
6: na druhou stranu, vřele, jak si souhlasím s tím, že obzvláště v oblasti obrany je nezbytný a klíčový ten takzvaný politický leadership. To znamená prostě to vedení toho státu musí říct, OK, my prostě tady objektivně potřebujeme něco udělat a musíme to těm lidem vysvětlit. No, musíme být schopni to lidem vysvětlit.
5: Tohle je přesně ono, na co se ptám. Tak my vlastně, a teď mluvím o politické reprezentaci, vůbec neumíme vysvětlit, nebo politici neumí vysvětlit, v jaké jsme situaci. Přečím musíme být obezřetní. A proč? A naopak ústy význačných osobností hnutí ANO například vysvětlujeme, oč důležitější je železniční infrastruktura než obrana. A pak se máme divit, že není společenská poptávka potom, aby rostly výdaje na obranu.
6: No, je to tak, máte pravdu. Ale s tímhletím dlouhodobě se potýkají všechny vlády. Myslím, že ani ta předchozí vláda nebyla úplně úspěšná v té komunikaci s veřejností a v tom vysvětlování toho, co je potřeba a čemu hrozíme. Jo. Třeba uvedu konkrétní příklad podpora Ukrajiny. Myslím si, že my oba považujeme podporu Ukrajiny za něco, co je v bytostném bezpečnostním zájmu České republiky a Evropy. Myslím si, že třeba tenhle ten aspekt ta předchozí vláda nedostatečně efektivně vysvětlovala, že vlastně předchozí vláda hodně zdůrazňovala ten morální aspekt podpory Ukrajiny. Jasně, je to relevantní, jo? Pochopitelně, jedná se o pomoc slabšímu státu, který byl napaden agresorem. Pochopitelně, ten morální aspekt a ta morální rovina tam je. Ale myslím si, že z hlediska třeba veřejné komunikace by bylo bývalo mnohem efektivnější, kdyby ta vláda pragmaticky a racionálně mnohem víc argumentovala tím sobeckým bezpečnostním zájmem České republiky, který v té podpoře Ukrajiny je a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím, že jak si ta komunikace s veřejností v oblasti obrany a bezpečnosti je prostě dlouhodobým problémem.
5: Mimochodem, jeden na tohle téma, jeden z mých hostů tady prohlásil, že Evropa už má armádu a že nejmocnější evropská armáda je ta ukrajinská, protože brání vlastně celou Evropu. A to je ta message, o které mluvíte,
6: ano,
5: kterou se nám nepodařilo, ano, nebo politikům, ano, vlastně,
6: ano,
5: prodat.
6: Je to tak.
5: Víte, kdyby nakonec došlo k tomu a nikdo z nás není schopen vlastně rozlišit, jestli Donald Trump hraje nějaké marketingové divadlo, nebo to myslí vážně, ale kdyby nakonec došlo k tomu, že Američané by prostě opustili Severoatlantickou alianci, jí jsme členem. Neznamenalo by to nic jiného pro zbylé státy, než že výdaje na obranu by se musely ještě výrazně prostě zvýšit.
6: 100%.
5: Takže teď bychom byli ve stádiu, že by se navýšily ty příspěvky a na ty bychom taky neměli. A kdybychom neměli, jako nemáme teď, tak nám ani nikdo nepomůže.
6: Ano, ano,
5: takže
6: přesně tak to je.
5: Takže se ocitáme
6: přesně
5: prostě
6: tak
5: v takovém zvláštním jako nejistotě, co by s námi vlastně bylo. Chápu to dobře.
6: Chápete to naprosto dobře. A já to ještě shrnu z jiného konce nebo z opačného konce. Aby fungovala alianční kolektivní obrana, tak všechny spojenecké země musí plnit své závazky. To znamená kromě jiného dávat adekvátní peníze na obranu a adekvátně do obrany investovat. Pokud to nebudou dělat, tak ta věrohodnost kolektivní obrany bude oslabována nebo dokonce se úplně rozpadne, protože prostě v rámci aliance bude jaksi oslabovat solidarita mezi spojenci a v první řadě by se to týkalo těch Američanů jako nejdůležitějšího člena NATO. To znamená, my musíme zvyšovat naše obranné výdaje a víc investovat do obrany, abychom udrželi soudržnost, solidaritu v rámci NATO a abychom udrželi věrohodnost kolektivní obrany. A paradoxně, pokud to nebudeme dělat a povede to k tomu, že nastane tenhle ten negativní scénář, to znamená kolektivní obrana v rámci aliance se rozpadne nebo přestane být pro protivníky věrohodná, tak paradoxně následně o to víc členské země NATO, včetně České republiky, budou do té obrany muset investovat. A už to nebudou jenom 3,5% HDP, ale bude to třeba 5 nebo 6% nebo 7% HDP. Samozřejmě pokud...
5: Tohle by si to mimochodem
6: pokud teda ta třetí alternativa je prostě nebránit se a vzdát se. Jako řekněme si to úplně na rovinu. Jako položme si všechny ty alternativy na stůl.
5: Jasně.
6: Jo? První alternativa, která je nejlevnější a možná jaksi nejlogičtější z pohledu našich národních zájmů
5: jedné
6: a budoucnosti našeho státu a našeho národa, je prostě plnit závazky v rámci NATO, které již existují. Tak. To je nejjednodušší a nejrychlejší a nejspolehlivější prostě varianta. Druhá varianta, když tu první variantu dělat nebudeme, je, že se NATO rozpadne nebo se rozpadne minimálně systém a věrohodnost kolektivní obrany a budeme muset, abychom se ubránili, do naší obrany dávat 6-7% HDP. Třetí varianta, abychom to plně vyčerpali, je, že nebudeme dělat nic a v případě ohrožení se vzdáme.
5: Tak. To bychom ušetřili, že?
6: To bychom ušetřili, ano.
5: Tak.
6: Asi ne dlouhodobě, ale řekněme krátkodobě.
5: Jan Jireš, bezpečnostní analytik CEVRO univerzity, je dnešním hostem Osobnosti plus, když jsme byli u toho Trumpa. Když předvádí Donald Trump takové ty jeho oblíbené tanečky o tom, jak NATO stojí za starou Belu, a jak Amerika vlastně jako už jí to nebaví a nechce tam být a blablabla, jak se říká hezky česky. Uvědomuje si podle vašeho názoru to, jak strašně moc nahrává tomu Rusku, když takhle znevěrohodňuje samou alianci?
6: Tak z hlediska jako tradičního přístupu ke kolektivní obraně samozřejmě je to tak, jak říkáte. To znamená, že podkopává vlastně věrohodnost té kolektivní obrany. Ale prostě Donald Trump ve všech oblastech politiky a i ekonomiky se vědomně rozhodl rozbourat ta tradiční očekávání. To znamená i v této oblasti obrany a odstrašení a Severoatlantické aliance. Takže to není nic překvapivé, on se tak chová všude jinde, ale zároveň pořád si vlastně myslím, že ta věrohodnost té kolektivní obrany, respektive odstrašení, drží. A drží z toho důvodu, že pořád vlastně funguje to, čemu se říká jako madman approach, to znamená přístup šílence, kdy prostě jaksi tou rétorikou a tím častým měněním těch pozic a těch messageů, včetně velice jako i pro ty protivníky vlastně nerozklíčovatelných a těžko pochopitelných jaksi sdělení, jaksi vůči americkým spojencům, tak vlastně ani ti potenciální protivníci a agresoři úplně nevědí, co očekávat a vlastně nevědí, jak by se Spojené státy v té krizové situaci zachovaly. A proto si myslím, že ta alianční kolektivní obrana odstrašení, její věrohodnost pořád ještě drží. Já neříkám, že to je takhle dlouhodobě udržitelný, to samozřejmě asi není. Jo? To jako časem by to definitivně začalo korodovat, ale zároveň prostě za půl roku jsou midterms v Americe a za 2,5 roku jsou prezidentské
5: tak
6: volby.
5: Vy si vážně myslíte, že je Amerika nastavená v závislosti na midterms na to nějakým razantním způsobem změnit svoji obranou politiku a jinak pojmout své členství v NATO?
6: Takhle,
5: to
6: jakoby
5: se asi nezmění, že
6: tak,
5: jo?
6: Jasně, ale na té praktické a vojenské úrovni v rámci NATO ta americká politika je pořád stejná jako už léta a desetiletí. To znamená na té praktické úrovni, jakoby, dobře, můžeme se za chvíli bavit o tom oznámeném částečném stahování amerických sil z Německa, jasně. Ale co se týká americké role v NATO a amerického zapojení do toho obranného systému na to, tak tam se vlastně navzdory té rétorice, která přichází z Bílého domu, tak tam se vlastně nic nemění.
5: Ale
6: jako,
5: my nevíme, pardon, jestli se nic nemění.
6: Víme to.
5: Ne, to bychom museli vyzkoušet ten
6: tak
5: článek 5.
6: Ano, pochopitelně. Jako dokud nedojde ke krizové situaci a dokud nedojde prostě k diskuzím mezi spojenci o aktivaci článku 5, tak nevíme, jak by to dopadlo. Ale to jsme nevěděli od roku 1949. To jsme nevěděli ani před 10, 15 nebo 20 lety a netýká se to v takové situaci jenom Američanů, ale týká se to všech spojenců, jak by se zachovali a jak by je rozhodli, protože samozřejmě i v těchto těch nejdůležitějších vlastně věcech aliance rozhoduje konsenzem všech svých členů. Takže tohle jsme nikdy nevěděli a to vždycky byla nějaká míra nejistoty v rámci aliance.
7: Dobře,
6: ano,
7: ale
6: teď
7: takže...
6: svou rétorikou Donald Trump tu míru nejistoty samozřejmě zvyšuje a posiluje, tak, pochopitelně. Ale jenom prostě chci říct, že pod tady tou politickou rovinou samozřejmě jsou ty praktické věci, které se týkají fungování NATO v té vojenské oblasti, například fungování stálé velitelské struktury, kde prostě dnes a denně 24 hodin 7 dní v týdnu sedí 10 000 spojeneckých důstojníků, přičemž největší počet je Američanů a ty prostě neustále vyhodnocují situaci a připravují alianci na kolektivní obranu. A tady v těchto těch věcech vlastně se nic nemění a nezmění.
7: Vy jste zmínil ty Němce a odchod Američanů z Německa. Víte dobře, že Německo přišlo s tím super ambiciózním plánem, aby mělo úplně nejsilnější armádu v Evropě. A já se ptám, rozumíte těm občasným obavám z německé armády, které občas prolítnou Francií a Británií, že tady tento typ mocnosti znovu buduje silnou armádu? Nebo je to úplně, že slyšíme trávu růst? Prosím?
6: Rozumím tomu pouze v jednom jediném smyslu, a to v tom, kdo v budoucnosti teoreticky nebo hypoteticky může v Německu vládnout. Pokud by v Německu vládly ty současné dosavadní mainstreamové politické strany, tak z toho žádnou obavu nemám a myslím si, že žádnej příčetný Evropan z toho dneska obavy nemá. Samozřejmě jiná věc je nějaká politická perspektiva nebo perspektiva domácího politického vývoje v Německu, pokud by se někdy v budoucnosti v Německu dostali k moci politické strany, které by nebyly takovým způsobem vyrovnané s německou vinou za druhou světovou válku a nebyly by tak hluboce a intenzivně zapojené do těch mezinárodních struktur v Evropě, to znamená jak NATO, tak Evropské unie.
7: Mluvíte AfD tedy?
6: Mluvím primárně o AfD, je. Ano, samozřejmě. Rostoucí role Německa v evropské obraně je něco, po čem většina Evropanů a většina evropských vlád léta volala. Vždycky bylo jasný, že obrana Evropy musí do velké míry stát na Německu. A Německo to donedávna nedělalo. A všichni prostě si na to stěžovali, včetně Poláků, včetně různých polských vlád. Volali potom, aby Německo dělalo víc v obraně a zapojilo se víc do obrany Evropy. Takže my všichni jsme to chtěli v Evropě. Jo.
7: Já už vám do toho musím vstoupit, no. Ať nám taky něco zbyde na příště. Jan Jireš, bezpečnostní analytik CEVRO Univerzity, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
6: Moc mě těšilo. Mějte se hezky, naslednou.
7: Barbora Tachecí přeje hezký den.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Donald Trump dnes ráno zahájí dvoudenní oficiální návštěvu Číny. Cenu novinářská křepelka za loňský rok si převzal moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický. Fotbalisté Slávie jsou po výhře nad Jabloncem mistry šance ligy a dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump se stal prvním šéfem Bílého domu od roku 2017, který navštívil Čínu. Setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem ho čeká dnes ráno. Hostitelé pro Trumpa připravili uvítací ceremoniál s vojenskými poctami, čestnou stráží a 300 mladých lidí s americkými a čínskými vlajkami.
8: S Trumpem z prezidentského letounu na červený koberec vystoupili také dva podnikatelé, Elon Musk z Tesly a Jensen Huang ze společnosti Nvidia. Ti vedou početnou delegaci významných amerických šéfů, kteří chtějí uzavřít klíčové dohody v oblasti čipů, umělé inteligence, nákupu sojových bobů i letadel Boeing. Trump i čínský prezident Xi Jinping mají silný zájem na otevření Hormuzského průlivu a na pořadu dne bude také otázka nezávislosti Tajvanu, který si Čína chce podmanit. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
3: Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let si převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena. Matěj Skalický působí v Českém rozhlase 15 let. Začínal jako reportér, věnoval se domácím, zahraničním i vědeckým tématům. Od března 2022 moderuje zpravodajský podcast Vinohradská 12. Skalický řekl, že si ocenění váží.
9: Je to ocenění celého toho týmu Vinohradské 12, který to se mnou 24/7 někdy často doslova o víkendech a po nocích vytváří už přes 4 roky. Je to zároveň ocenění všech, kterými se obklopuji.